0: schopný žádný sebereflexe, že už vlastně i lidi pošťuchuje a provokuje, protože on tomu se dostane mimo jiné, tam řekl i to, ať lidi pro boha nebrečí, živnostníci, podnikatele, ať se koukají prostě snažit, že tady máme nízký daně a že vlastně všechno, co on pro ně nebo pro nás všechny udělal, tak je super a my jenom furt nevděčně bulíme, když on nám tady dělá pro nás samý ty nejlepší věci.
1: Petře, no, tomuhle říkají političtí psychologové sám sobě nepřítelem.
0: No, on se okamžitě z toho stal virál, z toho jeho vystoupení a lidi vymysleli tomu titulek, že Petr Fiala dosáhl dalšího fialovského vítězství a sice v debatě bez oponenta dokázal porazit i sám sebe.
1: A vyhrál.
0: Je to pravda, protože to jeho vystoupení skutečně bylo hnusný. On televizi Prima označil za opoziční televizi, čemuž se ještě dostaneme, protože to svědčí jenom o tom, on vlastně usvědčil českou televizi z toho, že je jasně vládní televizí a že jeho vláda, hlavně on, si nemůže zvyknout na to, že je tady i názorově politicky neutrální televize. Ale pojďme k tomu průzkumu STEM, s kterým tam byl konfrontovaný a který ho tak rozhodil. Ze STEMu vyšlo, že v podstatě všichni hlavní opoziční lídři jsou mezi lidmi populárnější nebo důvěryhodnější než Petr Fiala. Dokonce to došlo tak daleko, že hned to vedoucí trio hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem a za ním Karel Havlíček a Alena Schillerová, všichni tři jsou výrazně důvěryhodnější pro lidi než Petr Fiala. Dokonce je mnohem důvěryhodnější i ten největší bubák asi mediální a český politiky i pro Petra Fialu, šéf SPD Tomio Okamura. No a aby toho nebylo málo, tak lidi věří víc i šéfce komunistů a hnutí Stačilo Kateřině Konečné. Čili tady vidíme, že lidi věří víc prodavačům strachu fiktivním, než hlavnímu prodavači strachu opravdovému Petru Fialovi. Je tam ještě jedna věc zajímavá v tom průzkumu téhle osobní popularity nebo důvěryhodnosti a sice, že šéf STANu Vít Rakušan a první vicepremiér je před Petrem Fialou, neboli věří mu víc lidí než premiérovi a stejně jako Petru Fialovi věří lidi i lídrovi a europoslancovi motoristů Filipu Turkovi. Pak můžeme jenom pokračovat, že vlastně za Petrem Fialou jsou další vládní politici, tam už to jde jenom dál z kopce a samozřejmě Markéta Pekarová Adamová potvrzuje tu svoji už, já bych řekl, permanentní nepopularitu, ale jsou tam i další šéf Lidovců, Marek Výborný a tak dál. Neboli prostě konstatování z toho je, že lidi věří víc opozičním nebo opozici, ať už sněmovní nebo i mimosněmovní, než premiérovi a vůbec vládním stranám. A druhá věc je jenom vlastně ten průzkum STEMu ohledně těch stranických preferencí.
1: Tak to Petře, dokonce, promiň, než řekneš ještě ty jednotlivé preference, tak já tam vyzdvihnu jednu věc, která, kdybych byl Petrem Fialou a šel na ten pověstný led, čili lezl do nějaké televizní sledované debaty a měl se obhájit, měl prostě tu jedinečnost, že opravdu startuju tu politickou sezónu, mám možnost nastavit titulky, mám možnost ukázat své lepší já, to zná trochu pokory, věcnosti, pragmatismu, tak bych se hodně jako zarazil, znervóznil a znejistil a proto je vidět, že nejsem Petrem Fialou, protože ten se nezastavil nad ničím, naopak zaútočil hned, ale opravdu, co by mě zamrazilo, když mý vlastní potenciální voliči, jinou formou potenciální voliči Petra Fialy říkali, my si dovedeme mnohem více představit premiérství Andreje Babiše, případně Karla Havlíčka, než Petra Fialy. Jo. A to je, jestli chodí někomu vysvědčení dřív a Petru Fialovi přišlo, tak to je na zarámování, na velký vykřičník a na velký otřes v koalici Spolu typu soudruzi, neměli bychom trošku přepřáhnout a začít dělat ty věci jinak, protože toto je cesta do pekel.
0: To je druhá porážka sebe sama ohledně tohohle víkendu televizního. Ale já myslím, že Petr Fiala sám sebe přesvědčil, nebo i v rámci té jeho bubliny poradců, že vlastně jeho lepší já je jeho čím dál obludnější já. A že nám to bude ukazovat, že nám vlastně až do voleb dopře jakousi horror show za to, že nedokážeme odvděčit teda to, že dělá, co je třeba.
1: Že prostě je?
0: Že prostě je, ale jenom ještě doplním ty preference. Protože i tam došlo ke konfliktu v televizi. Stém přisoudil, víceméně potvrdil ten dlouhodobý trend hnutí ANO vysoce nad všema 34%, trojkoalice Spolu na 18,5%, čili skutečně už se dostává na polovinu síly případné volební jediného hnutí ANO. Potom jsou tam v závěsu Starostové, ti mají tuším něco přes 10 nebo 10%. A pak tam vidíme těsně nad 5% hranici Motoristy a víceméně zbytek je stejný. Přísaha je pod čarou, SOSDEM je pod čarou, čili zůstávají mimo sněmovnu.
1: Zajímavé je, že ještě Piráti teda přibrzdili. Piráti, to se přiznám, že mě
0: Piráti
1: překvapilo.
0: Piráti zatím zůstávají ve sněmovně jako potenciálně. Ale Petr Fiala tam přišel vybavený, teda vytáhl z kapsy graf, kde ukázal, co to je nějaká agentura STEM před posledními sněmovními volbami.
1: A přitom jinak nevěří výzkumu a neřeší.
0: Ale vždycky zná ty čísla, ano. Dobře, ale no tam mimo jiné ještě se dostanu, on měl jeden velmi, jak bych řekl, logickou perlu. Ale on teda řekl, kdo může věřit nějakému STEMu před posledními sněmovními volbami. Nám STEM dal zhruba 20% a hnutí ANO dal, nevím jestli 34 nebo něco. Já jsem si to i ověřil, je to pravda, ten průzkum byl jako hrubě netrefil to pořadí v čele, hnutí ANO vysoko nadhodnotil a trojkoalici Spolu vysoko podhodnotil. Fajn, to se v průzkumech stává. My dokonce oba jsme, že z průzkumu si nesedáme na zadek. Mohli bychom říct, že tenhle ten průzkum víceméně potvrzuje už nějaký dvouletý trend i ostatních těch hlavních agentur, ale dobře, furt by to byly jenom průzkumy, virtuální čísla, fajn. Tak já jenom Petru Fialovi připomenu, že v loni jsme měli trojí, ale hlavně dvojí důležité volby. První byly evropské volby.
1: Ale všechny volby. Vyhrál, Petře.
0: Jasně, vyhrál. Druhé byly krajské volby na podzim.

0: Audioknihu do životí vám přináší Sixfresh SRO. Otto Biedermann.
1: Prozraď mi, jestli teď dělám rozhovor s nájemným vrahem.
2: Nejsem nájemný vrah. U našich případů se jednalo buď o loupežnou vraždu, nebo nešťastnou shodu okolností. Některé z těch akcí vůbec vraždou skončit neměly.
1: Co je pro tebe v životě nejdůležitější?
2: Nelze vybrat jen jednu konkrétní věc. Tvoří to takový soubor nebo seznam. Třeba abych už nikdy nikomu v životě nemusel ubližovat. Abych se za 10 let dostal ven a setkal se tam ještě s celou rodinou. Aby se moji rodiče dočkali také něčeho, za co by na mě mohli být pyšní. Abych dokázal svým blízkým tu podporu a lásku nějak oplatit. Prostě je to hrozně moc, že člověk už neví, zda to nejsou jen zbožná přání, která se nikdy nesplní. Nakonec pro mě může být nejdůležitější jen přežít. A neoběsit se z toho pocitu bezmoci, jako to nedávno udělal na Mírově jeden náš kolega, kdo ví.
1: Popiš mi průměrný všední den doživotně odsouzeného.
2: Když všední den, tak pěkně od začátku týdne, tedy pondělí. V 6 hodin máme budíček, řvoucí siréna na chodbě plus rozsvícená zářivka na cele. Kolem 6:30 početní prověrka. Odevzdává se korespondence k odeslání. Odevzdává se objednávka nákupu, protože do kantýny nesmíme. Odevzdávám i žádost o sledování večerních pořadů v televizi na týden dopředu, protože máme i omezené sledování televize. Nahlašuji se ještě na vycházku a na sportovní aktivitu. Kdo se nenahlásí, má smůlu a nikam nejde. Následuje výdej snídaně a její konzumace. Kolem 7:00 já a dalších 7 odsouzených jsme pěkně v poutech a poutacích opascích odvedeni do suterénu na pracoviště, kde lepíme obálky. Bohužel nás ale nenechají pracovat víc než 4,5 hodiny každý všední den. Nepokryje to tak ani náklady výkonu trestu. Kolem 12:00 je oběd a to už jsme opět na celách. Kolem 13:00 nás opět upoutané pouty a opaskem vyvedou do zděných kotců na vycházku. Rozměry tak 10x10 metrů a ani možná ne. Sundají nám pouta a hodinu se procházíme uzavření.

0: I v těch kotcích. V každém smí být, nevím proč, maximálně 3 odsouzení. Kolem 14. jdu ještě s kolegou do suterénu, do tělocvičny, na kondiční cvičení na strojích, jako jsou rotoped, total gym, orbitrek. Žádné silové cvičení, jen kondička. Tam můžeme být hodinu a půl. Následuje odvedení, jako vždy a všude v poutech a opasku. Odvedení do sprchy a pak uzamčení na celé až do příštího rána. Ten den už je na programu pouze kolem 16. hodiny výdej večeře, v pondělí teplé. Před 17. hodinou ještě výběr nádobí od večeře a po 18. hodině početní prověrka. Odpoledne po příchodu z cvičení trávím úklidem, praním prádla, četbou časopisů, psaním korespondence, žádostí, stížností, prostě co je třeba. Večer se podívám na nějaký film v televizi a jdu spát, tedy pokud se to tak dá nazvat. V noci nám totiž dozorci prosvěcují cely a někteří se při kontrolních obchůzkách nechovají zrovna tiše. Postele máme sotva 2 metry ode dveří, tak si každé třísknutí mříží na chodbě řádně užíváme. Ve věznici jsem se ještě slušně nevyspal a to jsem tady skoro 6 let. Jinak v ostatní dny jsou i jiné aktivity, jako stolní tenis, základy na PC, samostudium cizích jazyků, psychovolkmen a ve druhé skupině vnitřní diferenciace možnost 2x týdně hrát hry na PlayStationu. No, tak je to vlastně pořád dokola. Občas nám to zpestří důkladnou prohlídkou osobních věcí na cele. V naší nepřítomnosti. Cela pak vypadá jako po výbuchu. Procvičíme se v klidu a tak tu žijem.
1: Poznal jsi ve vězení někoho, komu věříš?
0: Ano. Ve výkonu trestu jsem poznal 3 lidi, kterým se dá věřit. Všichni 3 jsou v současné době taky ve Valdicích. Jsou to fajn lidi, se kterými se dá mluvit téměř o všem a vím, že nemají zapotřebí dělat na mě nějaké podrazy. Máme stejný smysl pro humor, společné zájmy i cíle a víme, že se na sebe můžeme v určitých věcech spolehnout.
1: Kteří to jsou?
0: Nevím, jestli to mám říkat.
1: Já myslím, že jo.
0: Dobře. Jiří Kajínek, Ludvík Černý a můj kolega z práce Miloslav Sláma. To jsou 3 lidi, kterým tady důvěřuji. Ostatní buď natolik neznám, abych jim věřil, nebo je naopak znám příliš na to, abych jim důvěřoval. Samozřejmě se i s ostatníma normálně bavím, ale ti 3 jsou mi prostě bližší.
1: Myslíš, že některý z kolegů doživotně odsouzených je nevinný?
0: Ano, myslím. Ale opravdu přesvědčený na 100% jsem o tom pouze u Jiřího Kajínka. Nejen proto, že jeho případ znám opravdu dobře a jedná se tam o jasnou zvůli justice. Také proto, že mám možnost ho už roky poznávat jako člověka a nevěřím tomu, že by byl vůbec ochoten udělat to, za co je odsouzen. Pak je tu také několik lidí, o nichž jsem přesvědčen, že jsou špatně odsouzeni a neměli stejně jako já dostat do životí.
1: Ve spise máš napsáno, že jsi měl před výkonem trestu potíže se sebeovládáním.
0: Ano, potíže se sebeovládáním jsem měl. Zastřízlivá to bylo celkem v normě. Bohužel pod vlivem alkoholu se ze mě stávala neřízená střela. Alkohol, jak je známo, snižuje zábrany a rozpoznávací schopnosti, že pak už to šlo od urážek na adresu všech známých přes rvačky, poškozování aut i jiného majetku nesympatických či příliš kritizujících lidí v okolí. Něco jsem udělal sám za sebe, něco za ochotného přispění svých bývalých kolegů z té naší bývalé party. Samozřejmě jsem někomu na potkání nestrkal pistoli či nůž do obličeje a nevyhrožoval mu zabitím, to by nám to tak dlouho neprocházelo a skončili bychom ve vězení mnohem dříve. Ztrátou sebekontroly by se možná dali nazvat i některé naše zábavy. Noční hraní si na policii, bílé auto plus modrý maják zastavuje se a kontroluje, automobilové honičky, noční střelba na dopravní značky nebo na billboardy. Bylo toho moc. Prostě samé bezpečné hry. Dnes bych se něčeho podobného neúčastnil ani jako divák.
1: Takže si myslíš, že jsi v kriminále zmoudřel?
0: Postupem času se mozek k nějakým věcem díky všem těm okolním i vnitřním vlivům tak nějak dopracoval. O to více mi teď ale hlava nebere, když mi někdo řekne, že nejsem hlupák, protože jsem někoho zabil, ale protože jsem se k tomu přiznal. Paradoxně mnoho lidí jakoby chápe, nebo je jim to jedno, že jsem někoho zabil, to je netrápí, ale nechápou, proč jsem se k tomu přiznal. Vlastně mě přesvědčují, že jsem nebyl potrestán za to, co jsem udělal, ale za to, že jsem se k tomu přiznal. Já bych to možná pochopil od spoluvězňů, ale když mi to říkají i někteří zaměstnanci vězenské služby, tady bych uvítal nějaké tvoje vlastní zamyšlení, co ty na to? No evidentně už ani neplatí, že přiznat se a přijmout trest je sice hloupé, ale morálně správné.
1: No jo, na to nemám vůbec co říct. Vidím to úplně z jiné stránky. Taky si pořád říkám, co nebo kdo tě vlastně tak ovlivnil a stáhnul tě do té hry?
0: Venku jsou samozřejmě různý vlivy. Kamarádi, alkohol, dělají se blbosti. Parta tě stáhne, vyhecuje, pojď, uděláme tohle, to je hned. Když se člověk pohybuje v prostředí, kde jsou zbraně, kamarádi, parta, je to hned. Vlastně nevím, jestli jsem to psal i tobě, já jsem se pohyboval mezi dvěma partami. Jednu jsem měl u nás u střeleckého klubu, to byli spíš takový trampíři, takový zásadoví lidi. A pak tady byla druhá parta frajírků, kompliců, se kterými jsme jezdili na tahy a takovýhle věci. A já jsem se nakonec přehoupl k té druhé partě. A šlo to přes vymáhání dluhů a vydírání až k těm vraždám, bohužel. Tak to došlo až takhle. Vlastně až ta druhá parta mě de facto stáhla sebou.
1: Kdy jsi naposledy brečel? Kdy ses naposledy bál?
0: Bohužel si ani nepamatuji, kdy jsem naposledy doopravdy brečel. Jen doufám, že se žádný důvod ani nevyskytne. Nevím, zda je to klad či zápor, ale já prostě nemám ve zvyku dávat určité emoce najevo. Jinak naposledy jsem se bál, když mi maminka bez nějakého předchozího upozornění nepřijela na návštěvu a vysvětlující dopis dorazil až druhý den. Opravdu jsem se bál, že se jí přihodilo něco zlého. Člověka hned napadají katastrofické scénáře. Bál jsem se, že jí třeba nikdy neuvidím. Mám rád oba své rodiče, ale máma je prostě máma, to ti řekne téměř každý syn.
1: Přijdou ti podmínky výkonu trestu na doživotí adekvátní spáchaným trestným činům, třeba ve tvém případě?
0: S mou odpovědí na tuto otázku spousta lidí, hlavně pozůstalí po obětech mé trestné činnosti, jistě nebude souhlasit. Normální lidé minimálně proto, že to hodnotím ze své pozice a jsem tedy vlastně zaujatý. A pozůstalí proto, že mě musí právem nenávidět za to, co jsem jim způsobil. Má odpověď totiž zní ano. Zde ve Valdické věznici jsou podmínky výkonu trestu na doživotí adekvátní spáchaným trestným činům. A kdo to sám nezažil, vůbec nemůže hodnotit a nemá ani tušení, o čem vlastně mluvím. Lidé venku mají zkreslené představy o takzvaných fešáckých kriminálech. Pro nás tady to rozhodně neplatí. Na samotný trest odnětí svobody je tady ještě navěšeno tolik opatření, omezení a zákazů i příkazů, co smíme a nesmíme, že si lze někdy stěží zachovat zdravý rozum a víru v to, že je to ještě trest vedoucí k nápravě a ne obyčejná pomsta. Paradoxně, poslední sebevražda doživotně odsouzeného byla na Mírově, kde jsou podmínky snesitelnější. Docela se divím, že jich mezi doživotně odsouzenými není víc.
1: Jak bys potrestal člověka, který by zavraždil někoho z tvých blízkých?
0: Zeptat se mě na tohle před 10 lety, odpověď by byla jednoduchá. Kulka mezi oči při první příležitosti bez ohledu na následky. Prostě maximální pocit zadosti učinění. Teď už bych váhal. A chtěl bych o tom vědět víc, ale ohledně vraždy někoho blízkého bych byl minimálně extrémně neobjektivní. Asi bych toho člověka teď už nechtěl zabít. Ale chtěl bych, aby dostal také doživotí, byť by to bylo za jednu jedinou vraždu. Tak říkám, když se to člověka mě osobně dotýká, jde objektivita i soudnost do hajzlu. Obávám se, že výraz stranou by to patřičně nevystihl.
1: Jak ty osobně vycházíš s vězeňskou službou?
0: S vězeňskou službou obecně jako s organizací nevycházím vůbec. Mám jí za zlé, že sama tato organizace porušuje zákon a tváří se jako, že je vše v pořádku. Doživotně odsouzení by tady měli mít stejné podmínky výkonu trestu jako na Mírově. Ale není tomu tak. Na Mírově mají nastavené podmínky opravdu demokraticky. Tak, jak je to v rámci zákona možné. A Valdice mají nastavené podmínky, jak je to nejhůř možné. Díky porušování a překrucování zákona. Jinak přímo s dozorci na oddělení se dá vyjít, tedy samozřejmě ne úplně se všemi. Většina se chová slušně a dá se s nimi domluvit, ale vždy se v té sestavě najdou 2 až 3, kteří jsou samolibí, arrogantní a bezohlední. Rádi provokují a mají radost, když mohou odsouzeného nějak potrápit nebo mu ukázat, kdo je tady pánem. Takoví lidé by u vězenské služby neměli vůbec pracovat, protože je to práce s lidmi.
1: Máš to spočítané? Jak jsi tady dlouho?
0: Zadrželi mě vlastně 21. února 1996, takže teď jsem ve vězení 11 let.
1: Kde je ten okamžik, kdy Klukovina přejde do brutální trestné činnosti, která se v závěru jmenuje doživotí?
0: To byl vlastně ten první případ. Tam mě kolega zlanařil, že někam půjdeme, jeden se postará o strážného. To nebude moje starost, já jenom vezmu klíče, dojdu do patra otevřít trezor, vyzvednout peníze a to bude celá moje práce na té akci. A za to já dostanu 200 tisíc, což mi tenkrát v té době připadalo jako velice zajímavý. Mladý kluk peníze potřebuje pořád. 200 tisíc, kde je najdu? A jenom za to, že někam dojdu, otevřu trezor a zbytek mě nezajímá. Ostatní kluci, ať si dělají, co chtějí.
1: A napadlo tě už při téhle první příležitosti, že to může skončit takhle? Ve Valdicích?
0: Vůbec ne. To ani náhodou, to vůbec. To člověku nedochází. U toho prvního případu, de facto ani u toho pátého, člověku pořád ještě nedochází, že by se mohlo něco stát. Že nás chytnou a zavřou. To si člověk prakticky vůbec nepřipouští.
1: Dobře, takže jsi šel původně pro peníze. Co bylo dál?
0: Dál to bylo tak, že ten kolega, co se měl jakoby postarat o toho strážného, to vlastně jakoby přesunul na mě.
1: Co to znamená postarat se?
0: No to jsem právě v té době ani nevěděl. Mně bylo řečeno, že se o něj postará. Já jsem nevěděl, jestli jsou s tím strážným domluvení, že to vyloupíme, nebo jestli tam toho strážného nějak omráčí, nebo jestli ho prostě rovnou zabije. To jsem v té době nevěděl. A hlavně to nebyla moje starost. Já jsem měl být zaplacený jenom za to, že tam s tím člověkem přijdu a dojdu pro peníze. Absolutně mě nenapadlo, že se jedná o loupežnou vraždu.
1: A co bylo dál?
0: No, došlo nakonec k tomu, že jsem se do toho aktivně zapojil. Když už jsme byli přímo na místě, ten druhý přehodil tu roli na mě.
1: Jakože ses měl o vrátného postarat?
0: Ne, mně bylo řečeno, že on se o něj postará, ale nevěděl jsem jak. Takže nakonec jsem se do toho zapojil tak, že jsem si od něho vzal tonfu nebo obušek a chtěl jsem toho strážného omráčit a že provedeme loupežný přepadení. Tak jsem se vlastně zapojil do loupežného přepadení.
1: Kdy přišla vražda?
0: Ten člověk byl jako noční strážný ozbrojený a už se to zvrhlo v loupežnou vraždu. A tím vlastně byla překročena hranice. Jak se ten člověk začne bránit a jak se ho snažíš co nejrychlejc umlčet, je to takový fofr, takový sled událostí, že už vůbec nepřemýšlíš. Jenom se snažíš toho člověka umlčet, eliminovat. To už je v háji úplně. Vražda.
1: Takže co se tam přesně odehrálo? On se začal bránit?
0: Začal se bránit a z loupeže byla najednou loupežná vražda. Protože jsme se ho snažili oba okamžitě umlčet. Protože to bylo vlastně... Víš, kde je obchodní dům Krone?
1: Jasně, na rohu Václaváku a Jindřišské.
0: Ta zadní vrátnice, jak se tam vchází do toho obytného bloku. Mm-hmm. Takže tam jsou všude kolem lidi. A hlavně ten člověk byl i ozbrojený, takže nás tam mohl, kdyby se mu to podařilo, klidně i zabít. Prostě to byl zkrat.
1: Tak jak si ho vlastně zabil?
0: Snažili jsme se ho omráčit a nakonec vlastně skončil ubodaný nožem.
1: Takže první vražda je na světě.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Já mám radost, protože se mnou ve studiu sedí starý fotr.
2: Já vás zdravím.
1: Máte nějaký identifikátor dobré hospody? Protože existuje regulární, představte si, starý fotr jenom jeden. Jenom jeden. Mám teď, nemyslím záchody, myslím teď z těch jídelních lístků.
2: Jako myslíte z jídelního lístku?
1: Který bezpečně poznáte, jestli jste v dobré nebo debilní hospodě.
2: Tak to mě zajímalo.
1: Je to nevíte?
2: Nevím.
1: Nevíte. A musíte mi dát za pravdu potom.
2: No uvidím.
1: Jinak nedostanete manérky.
2: Uvidím.
1: A to je ta tarka.
2: Řešíme s Honzou neustále.
1: Debil v hospodě neumí udělat tatarku a dá tam koupenou.
2: Ne, tak to řešíme pomalu v každém videu.
1: No já jsem to moc krát neviděl.
2: No, je to pravda.
1: Zatímco když přijdete do hospody, kde tatarská omáčka vidíte, kde je nasekaná cibule,
2: no, jasně.
1: Že je dochucená, samozřejmě. Že je tam všechno tak, jak to říkal Polorech. Mm-hmm. A znám několik hospod, kde vidíte, že nemají kupovanou majonézu.
2: Že si dělají sami.
1: Mm-hmm. Ono je to v době dneska, jak jsou takový ty termomixy a to. Mm-hmm. Udělá majonézu prostě samou. Výborně. A mně několikrát se stalo s Petrem Novotným, který už je pár let nemocný, takže spolu nic neděláme, ale spolupracovali jsme hodně, že když jsme přijeli někde do nějaké hospody jen tak se zastavit, a on říkal, po cestě do Prahy ještě je to a ještě je to, tak... A on řekl, můžete mi přinést jenom tatarku na ochutnání. To jsem viděl na vlastní oči třeba 5x česká. Mm. A jenom takhle jí vzal lžičku a říkal, jo, doneste jídelníček, budeme u vás obědvat. Takže to je taková věc osobně, a nevím, jestli s tím souhlasíte, nebo moc.
2: Takhle, já si myslím, že dobrá tatarka domácí v hospodě je základ. Že pokud někdo v hospodě neudělá domácí tatarku, tak by neměl vůbec nabízet jídla s tatarkou. To se asi shodneme, jo? Pokud prostě má někdo...
1: Ne, nabízet jídla. No. Toho by měli postavit ke zdi a zastřelit.
2: Jo, až takhle, jo. Jako brutálně.
1: To je stejná debilita, jako dávat na svíčkou takzvaný terč.
2: No, to je velká debilita.
1: No. A kdo neumí... Proto já znám spoustu lidí, třeba v Praze, kteří třeba kvůli tatarce jedou do hospody, která je 30 km za Prahou. Tam vrací vys třeba Sapík.
2: Mm. Já musím říct, že třeba nás u Sapíka překvapilo ve svíčkový, tam byl sice ten plátek toho citronu, ale on byl bez šlupky. On byl oloupaný. Jsem viděl poprvé třeba v životě. Jo, já když bych chtěl jako... Já si myslím, že když se dá svíčková, jo, a chci si tam kápnout ten citron, tak musím mít měsíček citronu, aby ho mohl vzít do ruky a kápnout. Pokud mi ho dá někdo ve šlupce, na tom mase nebo na té šlehačce, tak já se ho tam nevymačknu na tu svíčkovou. Takže mi je tam vlastně úplně k ničemu.
1: Proč byste si ho tam mačkal?
2: Protože to chci kyselější, protože jsem chlap.
1: Tu omáčku chcete kyselější, jo?
2: Chci si třeba kápnout trošku třeba do té omáčky, anebo trošičku prostě si chci kápnout na to maso. No, je to výborný.
1: Řešili jsme to tady se Zdeňkem Polreichem a on mě v tom dal za pravdu. Že to, kdo toto vymyslel, takový nesmysl, ale ve všech hospodách to dělají. A ještě na to kydnou ty zavařené brusinky, odporný jako v takovým...
2: Jasný.
1: A šlehačku
2: z bakelitu.
1: Z bakelitu. A to musel ten Putin, nebo někdo takový, nám sem poslat. Máte ještě něco takového, co jako, když vám přinesou, už víte, že jste u blbců?
2: No, ve většině případů to je tak, že když vám někdo přinese třeba očividně knedlík, který byl ohřívaný v mikrovlnce jako v restauraci, tak to je hodně špatně.
1: Na to existuje trik, to víte, jo? S knedlíkem.
2: Jakoby, aby nebylo vidět, že je z mikrovlnky, jo? Je to vždycky vidět, protože...
1: No je to vždycky vidět, protože... ale že se to dá sníst v krajním případě.
2: No sníst se to dá vždycky, protože když máte hlad, tak to sníte, že jo? Ale víte co, oni jsou ještě jako specialisti...
1: Pičnej, to teda v žádném případě.
2: Helejte se, oni jsou ještě specialisti, který ten knedlík nejdřív nakrájí a pak ho ohřejou v té mikrovlnce. A to je teprve síla, protože vy ten knedlík máte celý vlastně oschlý ze zhora a ze všech stran a to jako taky není
1: dobré. Víte, jak to musíte udělat? Dát do igelitového sáčku mikrotenového.
2: Ježiš, fuj, tady.
1: Pár kapek vody.
2: Ježiš,
1: a strčit to tak, aby se to jenom nafouklo v té... Takhle se, no, je to ještě horší. Ale zase je lepší, když ten okraj je trošku rozblemtaný, než když je okoralý.
2: No to rozhodně, to asi jo. To asi jo. No já jsem teď viděl velký trend, třeba na TikToku, jestli sledujete TikTok,
1: ne,
2: určitě,
1: vůbec.
2: Určitě sledujete.
1: Nesleduju.
2: Ne? Ne. Velký trend, když máte tvrdý rohlík, jak z něho udělat čerstvý rohlík. To víte? Vás taky
1: to nachytám nějaký
2: trošku.
1: For,
2: no. Není to for. Je to, ne, já vás teď taky trošku jako nachytám.
1: Rozemlet?
2: Ne. Uděláte z tvrdýho rohlíku, který takhle o stůl omlátíte, uděláte čerstvej, křupavej, měkký rohlík.
1: No.
2: Tak vezmete normálně ten rohlík, namočíte ho na pár vteřin do vody. No, fakt na pár vteřin do vody, třeba na 10 vteřin, a pak ho dáte upíst do trouby.
1: No to je pěkná blbost.
2: Já bych to nežral, ale prostě přijde doba...
1: Zkusil jste to?
2: No, chci to zkusit, ale viděl jsem už miliardu videí, kde to prostě ty lidi dělají a funguje to.
1: To není možné. No, namočíte ho?
2: Namočíte tvrdý rolik do vody, dáte...
1: A jak dlouho tam necháte v té vodě?
2: 10 vteřin, 10-15 vteřin, jenom opravdu, aby se nerozmočil, tak to tam dáte, dá to do trouby a on je měkký. On pak asi zase stvrdne za nějakou dobu, ale že vyndáte, je krásně měkký. Lidi se připravují už.
1: Jo. No, pozor, je to... Já mám kamaráda a jeho syn rozváží u nějaké té společnosti, co rozváží po domech nákupy. Rohlík, košík, jo, jak se všechno jmenuje. A říkal mi, že synek tatínko vyprávil, že pozorujou, že si lidi opravdu možná vědomky, možná nevědomky objednávají od ní konzerv, trvanlivých potravin a tak. Že to není jen, že se fakt jako... A jodové tablety, prej neseženete vidí na lékárně.
2: Ježišmarja, jako jodové
1: toho...
2: tablety kvůli radiaci?
1: No jestli.
2: Ježišmarja, fakt až takhle
1: to je... Spousta lidí se toho reálně bojí, včetně mě.
2: Reálně bojí, no tak no, v těch médiích toho je poměrně dost.
1: Mám taky dvě konzervy doma.
2: Tak já se musím přiznat, že já konzervy teda vůbec nekupuju. Mě to nikdy nechutnalo, když nám to tenkrát dělala lidsky máma, když jako nebylo moc peněz, na nás byla sama. Tak třeba konzerva jako s risotem, jako s rejží, takový risotto, dal se do toho hrášek, konzerva vepřová, zapeklo se to v troubě, bylo to takový risotto. Já jsem nikdy jako konzervy neměl rád, do dneška je nemám rád. Jo, když je nějaká dobrá domácí vepřovka, tak ano, super, ale nějakou takovou konzervu z krámu, já to nemůžu mít tam ten pach, prostě ty konzervy prostě hrozně vadí. Jo, takže...
1: To existovala jedna konzerva, to si taky určitě pamatujete, u které to bylo patrný úplně nejvíc a ten výrobek se jmenoval krahulík. Víte, co byl krahulík?
2: No.
1: To byla takovej nepovedený jakoby lunchmeat nebo něco, že to bylo takové?
2: Jo, má to byla sekaná lunchmeat na půl nebo něco takovýho jako.
1: A bylo to strašně slaný a strašně jo. Divný a všichni si to vozili na dovolený.
2: Ježišmarja.
1: No.
2: No, tak ono... Tomu by nám asi mohl říct něco mistr Málek, že jo?
1: Který... Mistr
2: Málek. Já jsem dostal nakázáno, že ho musím zmínit.
1: Jasně, no mistr Málek je skvělej.
2: To je srdcař.
1: Já to sleduju teda možná ještě víc než vás. To mě neskutečně baví, jak některý ty výrobky dělá. Teď, co mě hrozně, jedna věc mě u něj strašně vadí u Málka. To musím vmect, až tady příště bude. Když se něco zkouší třeba až za 10 dnů, když je tam najednou ten titulek o 10 dnů později nebo za... Mě vám to tak naštve.
2: Jak to?
1: Video, já nevím.
2: A proč?
1: No protože vyrobím klobásy a první, co udělám, že udělám 4 kolečka nebo salám a ochutnám to.
2: Já bych to taky nedal. Jo, že bych 10 dní musel jako čekat.
1: A to není, že čekáte 10 dní u videa.
2: No to ne, já vím, ale že on musí čekat 10 dní.
1: No, já bych nevydržel
2: prostě.
1: Mně to přijde tak jako, ale ty věci dělá skvěle. Teď neviděl jste pivní salám?
2: Neviděl ještě.
1: Tak to jsem panu Málkovi zavolal a řekl jsem mu, on dělá pivní salám, který musí být strašně dobrý, tak jako říká člověk, který nepije vůbec pivo. Ale všechno to musí být dobrý. Až na jednu věc, že do toho nasekal kapie, ty kousky, víte,
2: No jasně.
1: A to mě tam strašně rozčílilo, takže jsem musel zavolat a říct, pane Málku, takhle ne teda.
2: Jako nakládaná kapie nebo čerstvá kapie?
1: Tyve.
2: Ona totiž nakládaná kapie...
1: Pozor, to byla myslím nakládaná.
2: To je někdy dobrý v té uzenině. Jako, když se dělají nějaký takovýhle třeba, já nevím, španělský, nějaký salámy, nebo tohle, jak se kolikrát třeba do toho používají nějaký takovýhle papričky a tohle, ono to je jako dobrý. A ta nakládaná kapie zrovna jako by mě v tom třeba mě chutnala. No, vy jste tady minule říkal, že máte rád mortadelu, že jo?
1: Jo.
2: Na to jste pes, na to jste jako...
1: To jo.
2: Na to jste pes. No tak tam máte taky, že jo, kousky, že jo, jako... Jo, takže...
1: No, jak v které? Ono je několik druhů.
2: No to zase v tolik v tom nevyznám, v těch uzeninách, jo.
1: Mortadela výborná a tady je v Praze, myslím, že takový, mají několik těch prodejen, nějaká firma, nevím, kde jsou italské potraviny, kam občas chodím a tam mají mortadelu, která je takhle velká.
2: Jo, to jsem zrovna dneska viděl video, kde ten Italové vyrobili takovouhle obrovskou mortadelu, to byla fakt takovýhle dlouhá štangle, teď to tam krájel tím nožem, to odevřel a to bylo kolo.
1: No ono je to totiž, po našem je to Godhaj vlastně, ne?
2: Já myslím, že Godhaj ne, protože Godhaj, to by nám zase řekl mistr Málek, a já myslím, že Godhaj to úplně není, protože mortadela je jemnější a není tam tolik česneku a tady těch věcí, ne?
1: No, teď už spí mistr Málek, ale zeptáme se.
2: Nespí určitě, kolik je hodin?
1: On chodí brzo spát, řezníci chodí brzo spát.
2: Fakt jo, no, ne, ten kouká...
1: Ráno od pěti už zabíjejí.
2: Ne, on kouká, čeká, že ho zmíním a pak si palehnou. Tak teď už může jít,
1: Ne, tak to řeknu rád, že mistra Málka máme oba dva v úctě. A kdo, prosím vás, neznáte kanál mistr Málek, tak a prostě vás baví žrádlo, tak si tam dejte k němu ten
2: odběr.
1: Protože on je fakt, a to samozřejmě tady i k panu starému fotrovi. Tak Petr Šulka nám píše, dobrý večer, gurmeti, a teď naopak, na oba, která restaurace, ve které jste byli, byla nejhorší. Hezký večer a dobré hospodské zážitky.
2: Já musím říct, že v soukromém životě si na to dávám hodně pozor, kam jdu. Čtu recenze, buď je to na doporučení známých, a i to se někdy jako podělá, že vám doporučí známý, tam jsme byli, tam to bylo luxus, s nimi tam šli, strašný katastrofa. Ale když bych to měl vzít, co bylo nejhorší na kanále, tak to byla asi teď ta poslední restaurace z té série Ano, šéfe, byla to Kongo v Kladně. A tam nám paní přinesla jako opravdu zkaženou polívku, obě dvě. Jo. Jedna byla nějaký vývar a druhá byla držkovka.
1: A byla těsně před smrti nebo už po smrti polívka?
2: Byla hrozná a smrděla. Já nevím, jestli...
1: To už je po smrti.
2: Já nevím, kde ji vzala. Jo? Protože
1: před smrti je, když cítíte takový ten jenom...
2: Tak nebyla úplně po smrti, že by to bylo úplně totálně zkažený, to zase ne, ale už jste tam cítil ten žluklej olej, takový ten smrádek. A ta držkovka nesmrděla, ale když jste to dal dopustit, tak jste cítil, prostě, že tam je opravdu jako už je to takový načatý. A tak to bylo asi teďko nejhorší, ale my jsme s tím počítali, protože jsme šli do restaurace, která už v tom pořadu byla hrozná, a my jsme si ale říkali, hele, mají tam hotovky za 120 korun, tak pojďme udělat o tom video, kdy tam přijedeme, dáme si tu hotovku, třeba to bude super, třeba té restauraci pomůžeme, protože ona měla blbý hodnocení i na Google recenzích, a říkám, třeba tomu pomůžeme, a zase v dnešní době hotovka za 120 korun, myslím si, že to už je dobrá cena, protože dneska šly všechny ceny v restauracích strašně nahoru. No, ale prostě bohužel to nedopadlo, no. Takže zase myslím, že z videí byla tato nejhorší. Byla fakt...

0: až mě zítra ráno v pět ke zdi postaví, ještě si naposled dám vodku na zdraví, z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe. A pak vzpomenu si na tebe, až zítra ráno v pět přijde ke mně kněz, řeknu mu, že se splet, že mě se nechce do nebes, že žil jsem, jak jsem žil, a stejně i dožiju, a co jsem si nadrobil, to si i vypiju. A co jsem si nadrobil, si i vypiju. Až zítra ráno v pět poručík řekne pal, škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal, ještě slunci zamávám, a potom líto přijde mi, že tě, lásko, nechávám samotnou tady na zemi. Že tě, lásko, nechávám na zemi. Až zítra ráno v pět prádlo půjdeš prát a seno obracet, já u zdi budu stát, tak přilož na oheň a smutek v sobě skryj, prosím, nezapomeň, nezapomeň a žij. Na na na na na na na na na na na na mě nezapomeň.
1: Ta slova paní Merkelové, wir schaffen das, jako, ta se obrací proti nám, protože my jsme se vlastně zakázali na to upozorňovat. My máme na to paragrafy dokonce tady v České republice. Znám lidi, tomu se říká podněcování vůči skupině. To znamená, já když budu upozorňovat, že tato skupina, určitá skupina je nebezpečná pro tu společnost, tak státní zástupce nezkoumá, zdali je nebezpečná. Státní zástupce říká, že já naplňuju podstatu trestného činu podněcování v určité skupině a odsoudí mě, nikoli ty, co běhají po nocích po těch barech a mačetama to tam občas střihnou, že čteme každý druhý den, čteme o tom, kdo koho zavraždil mačetou nebo nějakým nožem nebo tak, a za výkřiku Allah Akbar, no tak to je síla. A v Německu ta situace je velmi komplikovaná a složitá, protože ta skupina je velmi silná a početná a právě se ty Němci zakázali zákonem říkat si tu pravdu o tom, co se tam děje. A ta skupina měla větší ochranu právní než ten původní obyvatel, ten Němec. Takže je opravdu vážná obava, zdali nedojde k tomu, že ty skupiny tam začnou vytvářet politické strany, které by využili a zneužili té demokracie evropské a té humanity a nestali se dominantní v těch městech, jako je...
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Radio Xaver. Hraje vám Radio Xaver.
1: Pojďme na první téma. První zprávy CZ, dejte nám ještě 4 roky a udělám, co jsem slíbil. Pak dostal Fiala nářez. První zprávy CZ byly kritičtí k premiéru Fialovi a k jeho rozhovoru na iDnesu, což teda iDnes nebyl. Mě to velice překvapilo, protože pan moderátor Vokál je velice vzdělaný, chytrý, sečtivý člověk a myslím si, že premiér, který dokončuje svůj mandát 4letý, by měl čelit kritickým otázkám, což jsem tam absolutně nezaznamenala. Nicméně musí nás přesvědčovat o tom, že to, co dělal 4 roky, dělal správně.
2: Mm-hmm. Mně se moc líbil ten titulek, dejte nám ještě 4 roky a udělám, co jsem slíbil. Když o tom tak přemýšlím, tak mě Petr Fiala čím dál tím víc připomíná jednoho takového, ty ho nepamatuješ, protože vlakem příliš nejezdíš, ale my, kteří se vyskytujeme často na hlavním nádraží, tak si ještě vzpomeneme na jednoho takového žebravého chlapce, který tu operoval zhruba tak, ono už je to delší dobu, asi tak 20 let zpátky. A on vždycky přišel a dokázal nahodit neuvěřitelně autentický, nešťastný výraz a přišel k tobě s nějakou historkou. Prosím vás, mě teď pustili z nemocnice a oni mi v té nemocnici ukradli peněženku a já se potřebuju dostat za maminkou do Olomouce. Neměla byste 20? Tak vytáhneš 20. Druhý den přišel znovu. Dobrý den, prosím vás, mě odvezli maminku do nemocnice, já se za ní potřebuju dostat a ztratil jsem peníze. Já říkám, já se vás pamatuju. Vy jste tady včera chtěl 20, protože jste se potřeboval dostat z nemocnice do Olomouce. Tak poprvé jsem byla ve stejné situaci jako voliči Spolu. Já jsem mu naivně naletěla, oni naivně naletěli Petru Fialovi na to, že budou nízké daně, méně byrokracie, malý a efektivní stát, asi si to pamatujeme všichni. No a po druhé už jsem mu teda nenaletěla, po druhé už jsem si ho zapamatovala. On skončil na tom, že měl špatnou paměť. Pan premiér Fiala má evidentně taky špatnou paměť. On už se taky příliš nepamatuje, k čemu všemu se zavázal a co všechno slíbil. Ale on je opravdu v pozici toho člověka, který teď hraje na city, který se snaží ty voliče přesvědčit, jako dejte mi ještě ty 4 roky, jo? Dejte mi tu 20, ať se dostanu za maminkou do Olomouce nebo do Ostravy, nebo kam to bylo. A už to přestává být nejenom autentický, už to přestává být vtipný, začíná to být místy až nedůstojný, protože on měl 4 roky, kdy tohle všechno mohl dělat. Namísto toho se rozhodl, že bude 4 roky dělat velkou politiku, zahraniční politiku, kdy jeho dominantním tématem nebude Česká republika, nebude to život obyvatel v České republice, ale bude to Ukrajina. Takže podnikal cesty do Kyjeva, organizoval nejrůznější muniční iniciativy a tvrdil nám, že náš blahobyt a náš osud se odvíjí od toho, jak dopadne válka na Ukrajině. Teď si myslím, že je evidentní, jak ta válka dopadá. Šíří se sice stále mainstreamem takové fake news o tom, že čím déle ta válka bude trvat, tím drtivější vítězství Ukrajiny nakonec bude. Není to tak. Ukrajina bude zdecimovaná, no ale stejně tak zdecimované zůstanou naše peněženky. A bylo by fajn, kdyby ta decimace nějakým způsobem postihla i volební výsledek koalice Spolu a tady toho sympatického pána.

Představte si, pokračoval pan Lebeda, že pan Martinovský mladší odjel s rodinou na letní byt do Kostomlad. Vidím úžas na vašich tvářích, jakže do Kostomlad? Víte, v životě je lecos nevyspytatelného. Jsou věci, které ohromí svou podivností. Tak je to s těmi Kostomlaty. Kdo by jezdil na letní byt do Kostomlad? Vždyť není to místo, které by bylo proslulé svými přírodními krásami. Není slyšet, že by skýtalo mnoho poučného pro toho, kdo dychtí poznat historické památky a jehož přitahují místa, jež v naší slavné minulosti proslula. Není známo, že by v okolí Kostomlad byla svedena krvavá bitva. V žádném průvodci není uvedeno, že cimbuří kostomladské bylo dobito a pobořeno cizáckými hordami a obyvatelstvo odvlečeno do otroctví. Není zde chrámu, jenž by byl světu znám svými architektonickými půvaby, ani hřbitova, kde odpočívá některý velikán našich dějin, ba ani kláštera plného zhýralých mnichů, o jejichž neřestech šíří se zvěsti, tu není. Snad je tu vetchý zámek, po jehož ztichlých chodbách plíží se o půlnoci stín bílé paní, která kvílivě ohlašuje zkázu některého člena starobylého rodu. Běda. Ničeho takového tu není. Kostomlaty jsou bídná ves v řepném kraji na trati severozápadní dráhy. Není tu nic ladného a potěšivého.

Z nebe tiše a melancholicky kanul šedý déšť. Byl takový nečas, jenže je schopen nás přesvědčit o marnosti žití více, než kterýkoliv zarputilý myslitel. Kroky čvachtají v měkkém blátě a sichravost láme kosti. S kapucí na hlavě uchylil se pan Martinovský mladší do místní hospody. Tam již seděli dva mužové, patrně obchodní cestující, kysele listujíce v jízdním řádě. Hostinský seděl u nálevního stolku, přilepen na svém místě jako podzimní moucha na okenní tabuli. Byl naplněn neláskou k všehomíru. A proto jej ani nenapadlo obsluhovat hosty, kteří ostatně si přáli buď opustiti kostomlaty, nebo zemříti. Déšť kanul bez přestání a minuty se vlekly krokem neduživců. Hostinský zachrochtal ze svého místa. To je čas. Nikdo mu neodpověděl. Hostinský navazoval svou řeč, jako když sytá doga převaluje kůrku chleba v hubě. To je čas, tvrdil neústupně. A ono, jak se zdá, to vydrží, protože to je lezavý déšť. Pan Martinovský mladší ožil. Byl ti natolik zdatným úředníkem, že hovor o počasí nemohl nevzbudit jeho zájem. Přisvědčil a mínil, že je velký marast a že by bylo lépe pro zemědělce i letní hosty, aby se počasí obrátilo. Ačkoliv, zakončil svou řeč, déšť je dobrý na brambory a vlhkost způsobuje, že rostou houby. Hostinský žalně zazýval jako lačná šelma a povstal, hrabal se chvilku pod pultem a pak šouravým krokem přistoupil ke stolu, kde seděl úředník Martinovský mladší. Držel v ruce karty, které byly nabubřelé vlhkem, že byly dužnaté jako zelené lupeny. Libo, kartičky si hodit, zašveholil. Čas je mrzutý a je třeba se povzbudit. Souhlasím, odvětil Martinovský mladší, ačkoliv doznávám, že příliš kartám nehovím. Není ani třeba, mínil Hostinský. Zahrajeme si komando. Tuto hru může hrát i nejnevzdělanější mezek. Navrhuji hrát i o šestáčky, ale bez limitu. Oba obchodní cestující byli získáni pro tuto ideu. Hráči usedli kolem stolu, jenž se vyklal. Podložili kratší nohu pivním táckem a ponořili se do hry. Zanítil je karvanický oheň do té míry, že ani nespozorovali, kterak se slunce vyhouplo z mraků. Paní Hostinská musela obsluhovat i hosty, neboť šenkýř byl úplně v zajetí hry. Od té doby se dávali oni čtyři pánové od bílého poledne do černé noci a plnili lokál stereotypními výkřiky. Komando, pas, pomůžu, mám rabáka, všecko žije, solid znova jako doma. A tak hrávali den ze dne a čas plynul. Úředník Martinovský mladší pohrdal osvěžením ve volné přírodě a šenkýř zanedbával svou živnost. A když z posečených polí zaválo chladem a vlašťovky usedaly na telegrafní dráty, tu seznal šenkýř, že hrou upadl do veliké bídy. Prohrál všechny úspory a běžné peníze a kromě toho uvalil na svůj dům nemalý dluh. Zatímco oni dva cestující se rozjeli na túru, soudce tak říkajíc na svém, vítězil úředník Martinovský mladší tak, jako by mu v kartách hospodařil plivník. Martinovský mladší se stal věřitelem Hostinského, jenž mu odevzdával celou denní tržbu. Když úředník odjížděl do Prahy, tu nesl si v kapse smlouvu, podle níž je Hostinský povinen poskytovat jemu i rodině zdarma letní pobyt i se zaopatřením na účet dluhu z karet. Martinovský mladší byl spokojen, že má na dosmrti zaručen letní pobyt zdarma. A každého roku, když se počínaly obvyklé hovory, kam pojedete letos, odpovídal, letos pojedeme asi do Kostomlat, protože kolegové vrtěli nad tím nedůvěřivě hlavou, proč právě do Kostomlat, dodával s úsměvem, do Kostomlat na své statky. Mimo nadání bylo mu uvěřeno, že je vlastníkem statků na venkově, neboť jeho přátelé nedovedli by si jinak

Vysvětli ti, že by byl člověk, který by byl ochoten strávit každé léto v Kostomlatech. A to se mu právě stalo osudným. Jeho představení navykli si naň pohlížeti jako na člena zámožného, jemuž je úřadování vyražením a rozptýlením. Proto byl při povyšování dvakrát preterován. Když se domáhal vysvětlení, proč je opomíjen z postupu, bylo mu odpovídáno, že jsou zde úředníci potřební, kterým je úřad životním povoláním a jedinou výživou. Na ty dlužno brát zřetel. Pan Martinovský mladší marně se namáhal přesvědčit své představené, že jemu povýšení je co vláha květince a že nemá nic jiného než plat ze svého úřadu. Jeho vysvětlování setkalo se s lehkým pokrčováním ramen. Nevěřilo se mu, nevěřilo se člověku, který jezdí každý rok na letní byt do Kostomlat.

Pan Lebeda se odmlčel. Zapálil si doutník a zamyšleně odfoukl modravý kouř. Nuže, naléhali dámy, jak skončil tento příběh? Konec toho příběhu, odvětil pan Lebeda vážně, je truchlivý a výstražný. Úředník pan Martinovský mladší, raněn ve své ctižádosti, chřadl a zemřel v poměrně mladém věku. A ten Hostinský? Hostinský vydá, že by navždy byl otrokem svého dluhu, prchl jednoho dne pod pláštěm noci. Nikdy již nepřišel do Kostomlad. Vypravuje se, že odcestoval do jižní Afriky a dal se naverbovat k burské armádě. Bojoval pod generálem Botou a padl. Takový je konec historie o panu Martinovském mladším. Chvíli panovalo zamlklé ticho, pak se otázala jedna z dam. A proč nám to vypravujete, pane Lebedo? Pro poučení, vece vážně pan Lebeda, pro poučení a výstrahu. Vidíte z toho příběhu, že komando je hra zhoubná a že k ničemu dobrému nevede. Máte pravdu, pane Lebedo, já si umínila, že víckrát nevezmu karty do ruky. Složila jsem svému muži velký slib. Dívky, že už toho necháme? Ano, necháme toho, odpovídali dámy, věnujme se raději něčemu užitečnějšímu. A v tom kráčel mimo jeden nemladý již muž se skřipem a spleší. A, vida ho, tady máme čtvrtého. Doktore, pojďte s námi hrát. Já, dámy, počal se bránit i pán se skřipcem. Žádné řeči, vy jste čtvrtý. Dnes hrajeme naposled. Naposled, již nikdy více, volali dámy sborem. Muž se skřipcem vydá, že je obklíčen, vzdal se odporu. Byl uchopen pod paží a odvlečen do herny. Chvíli pohlížel pan Lebeda za nimi s úsměvem a pak pokýval hlavou a pravil. Pohořel jsem se svým poučením. No, co platno, nehodím se za misionáře. A pak dodal. Nuže, mladý příteli, půjdeme také do herny.

0: Zasvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Pane prezidente, již 20. díl. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den, to je kulaté výročí.
1: Jistě jste zaregistroval v médiích, přinejmenším v médiích, pane prezidente, že právníci Miloše Zemana podali jakýsi podnět. Zda pokus o zbavení pravomocí v okamžiku, kdy on byl nemocný, tak více než před půl rokem, zdali to nebyla sabotáž. Co o tom soudíte? Jako člověk znalý věci zevnitř, mohla to být sabotáž?
2: Já jsem samozřejmě nestudoval to, co prezident Zeman či jeho kancelář kam si odeslali. Nevím, vy jste řekl pokus.
1: No,
2: to je jedna věc.
1: Tak to formulují oni.
2: No, že to byl pokus, no tak co to je pokus? Vytváření mínění veřejného a tak dále. Či co jinak pokus by byl, kdyby opravdu nějaká jednotka armády České republiky vtrhla do Lán a udělala to, co udělali srilanskému prezidentovi v posledních dnech. Pokusem by bylo, kdyby opravdu Senát se odhodlal k nějakému hlasování a prohlásil, že je třeba prezidenta odvolat. To by byl jako pokus s velkým P. Já nevím, jak oni v tom svým psaní definují to slovo pokus. To jinak, že někdo pronese projev nějaký, podle mého názoru, není samo o sobě, není pokusem. Že? Druhá věc je, že to bylo sabotáží nebo...
1: Sabotáž. Slovo čeho? Sabotáž.
2: Sabotáž čeho? Sabotáž...
1: No oni hovořili o tom, že by prezidenta zbavili pravomocí.
2: No to jo, ale co je na tom za sabotáž? To nevím.
1: Jak se sabotuje? Sabotáž, to asi bude právnický termín. Jen mě zajímalo, jak to vidíte, a vy jste to vlastně velmi...
2: Je to politická, nenávistná bitka určitých nenasytných senátorů. Ano. Jakékoliv další právnické či jiné hrátky kolem toho jsou naprosto redundantní pro mě.
1: Pane prezidente, vy jako politický praktik, možná jste sledoval základní informace o té velké kauze kolem pana Hlubučka, dopravního podniku teď. Rozhodne to podzimní komunální volby, možná i senátní, ale komunální v Praze? Co myslíte?
2: Tak určitě, pokud by takováhle informace pro voliče o nějaké kandidátovi, o nějaké politické straně nic nerozhodovala, tak pak vůbec nepotřebujeme mít volby a nevím co většího by mohlo rozhodnout, než takováhle věc. Takže kdyby to nerozhodlo, tak se o tom bavme za 2 a kousek měsíce a ťukejme se do čela a říkejme, že náš politický systém je naprosto iracionální, protože ani taková věc ty volby nerozhodne. Takhle bych o tom spíš byl schopen diskutovat, ale nakolik to rozhodne a jaká je ta citlivost názoru voličům. Já si nedovedu představit, že někdo může volit STAN. Nedovedu si to vůbec vysvětlit a představit, tak proto nemám žádný silný soud na to, co toho voliče může oslovit. Já vím, že někdo má docela rád svého pana starostu v poslední vesničce či ve velkém městě a může mít pocit, že ten starosta tu práci dělá práci na komunální úrovni, což je úplně něco jiného, než na té úrovni republikové, dělá prostě dobře. Takže že i ve volbách do parlamentu a senátu volí starostu. Já myslím, že to není dostatečná kvalifikace. Nevím, prostě nedovedu si to vysvětlit. Já tam nevidím žádnou ideologii, já tam nevidím, že si úkolem starostů je zvelebovat obec a ždímat stát o peníze, aby jim co nejvíc tomu přidal. No a teď nejenom, když přichází tohle myšlení, i do toho parlamentu a senátu, no tak ten stát už je vyždímaný úplně, proto máme ty obří dluhy, které máme.
1: Sledoval jsem slavnostní zahájení filmového festivalu v Karlových Varech. Viděl jsem...
2: Znáte sama třaskavá téma. Tak
1: no, viděl jsem vaší paní na červeném koberci a chci se ptát, jestli vás to tam netáhne.
2: Já jsem tam mnoho let chodil, ale teď už mě to tam opravdu netáhne. Ona mé uvolněné místo vede jí k tomu, že postupně tam vodí také do vyšší, v úvozovkách vyšší společnosti naše vnoučata, takže to je taková bohulibá činnost rodinného typu.
1: Mm-hmm. No, pojďme ještě...
2: Mě spíš zaujalo, když jste o těch Karlových Varech, mě spíš tam kolem Karlových Varů mě zaujala ta kauza Marka Ebena.
1: Tam mě taky zaujala.
2: Jestli jste to neměl připravený mezi svýma otázkama.
1: No, neměl, ale můžeme o ní pohovořit, protože...
2: Marek Eben si musí vymýšlet tisíce vtípků a polovtípků a obratů řeči na všechny ty své Stardance a karlovarské festivaly, no, že se všechny nevydaří stejně stoprocentně a že nepotěší všechny stejně a že možná ne u každého docení, jaké to může mít naprosto kolaterální neboli vedlejší účinky, tak já myslím, že to se mu teď stalo s nevinným a samozřejmě správným zavtipkováním kolem znovu uvedení Kunderova, vlastně Jirešova filmu Žert, no, když porovnal svazáky 50. let se svazáky dnešní éry politické korektnosti. To jakože, že to trefilo do černého a že všichni tyhle ty liberálníci a pražskokavárníci a milion no chvilkaři, že začali ječet na kdysi miláčka národa Marka Ebena a to se mi zdá úplně legrační a neuvěřitelné. Mě nejvíc teda zaujal vášnivý představitel této agitky, že pan Petr Honzik, jmenuje se Petr, jestli se nemýlím, že komentátor Hospodářských novin a České televize a aktuálně CZ a Seznamu CZ.
1: Teda vy to máte na frčen?
2: No ne, no to vím, protože on všude takhle radikálně vystupuje a nás mimořádně nenávidí a on k té větě Marka Ebena zatwitroval atakem na nás, na mě. Protože on řekl naprosto geniální větu, že to, že teď tuhle úvod dodávám, nevřejmě to, že Marek Eben si dovolil výrok tohoto typu, teď neznám přesně tu větu, znamená, a teď poslouchejte, a to je citát, mediální okupace společnosti, měno naší společnosti, institutem Václava Klause pokročila už dost daleko. Já když jsem si tohleto přečetl Twitter...
1: To je ale pochvala.
2: To
1: abych slavil na vašem místě.
2: To když jsem poslal tadyhletu SMS-ku tomu Knížákovi, tak Knížák mi říkal podobnou větu, mi odpověděl, že to bys měl slavit, to je pochvala velikánská, ale to je pochvala nemístná, protože k žádné mediální okupaci naší společnosti, naším institutem nedochází samozřejmě. Ale Knížák správně řekl, vidíš pochvala, ale je to důkaz, oni se tě pořád bojí.
1: No.
2: A to já myslím, že je docela přesný výrok.
1: Tenhle ten člověk psal jakýsi komentář v okamžiku, kdy jsem vstupoval do Rady České televize, aha, že mě nemají říkat Xaver lidé, protože upevňují tu značku. To bude takový zamindrákovaný, žárlivý nějaký chlapík.
2: Já ho fyzicky neznám,
1: já také
2: vypadá,
1: ne, ale už to jméno slyším dnes po druhé. Takže,
2: zajímavý, no. A tak já bych vám taky neměl říkat Xaver, protože tím
1: upevňujete značku.
2: Hergot.

0: jako určitý chaos, nebo všechno to má promyšlené ty kroky, protože často tady o chaosu se mluví, že Donald Trump někde něco udělá, přitáhne, potom zase povolí, potom něco vyhlásí, za pár dní to je jinak, ne, ale ještě ten den, tak jak tomu rozumíte vy?
1: Já si myslím, že stávající americká administrativa má velice dobře promyšleno. Otázka je, jak někdy některé věci jsou interpretovány a také, jak to interpretují média. Protože občas dochází k tomu, že ty média to malinko jakoby někam posunou a pak je na to tedy nějaká reakce.
0: Máte na mysli něco konkrétního, co média někam posunula a bylo to trochu
1: jako, když se třeba podíváte, já nevím, na mírovou iniciativu, řekněme prezidenta Trumpa, co se týká v rusko-ukrajinském konfliktu, no tak jako, když si vezmu jako třeba speciálně českou televizi, že jo, Český rozhlas a slyším a vidím ty moderátory, no tak ty jednoznačně říkají, že vlastně ten prezident Trump, že jo, jde na ruku víc tomu Putinovi a že teda za Bidena to bylo lepší, že jo, a že vlastně za Bidena ty Američané dávali větší, ať už ekonomickou nebo vojenskou pomoc, kdežto, že vlastně teďka dobíhá ještě ten balík schválený Bidenovou administrativou a že vlastně Trumpova administrativa nejeví žádné náznaky toho, že by chtěla v těch ať už vojenských nebo dalších ekonomických věcech začít.
0: A není to pravda, že Trump jde více na ruku Vladimíru Putinovi, než to bylo před Bidenem?
1: Já si myslím.
0: Když dokáže prohlásit třeba o Volodymyru Zelenským, že je diktátor.
1: Ale tak to už jsou takový ty občas, že Donald Trump se uchyluje k některým zjednodušením. Ale v zásadě dá se říci, že různě zjednodušují mnozí politici. To bych mu zase tak nevyčítal. Jako samozřejmě, tak jako když se budeme držet čistě ústavně právního hlediska, tak vyhlašovat prezidentské volby v době války, tak nemá moc rácio. Já jsem někdy dokonce četl, že ukrajinská ústava to zakazuje.
0: Ono ani to nelze, ano.
1: Takže tam bych řekl, že to nebylo úplně řekneme, diplomaticky šťastné vyjádření pana prezidenta Trumpa.
0: No a když se vrátíme k tomu, že jde více na ruku Vladimíru Putinovi, než tomu bylo za Joea Bidena?
1: Ale no tak já si zase myslím, že prezident Trump je realista. Jo? A všechny války vždycky končují mírem. Když si vezmeme tu nejdelší 30-letou, i ta skončila Vestfálským mírem. I ta skončila tím, že někdo nějaké území ztratil, jiný ho nabil. Když si vezmete Marii Terezi, ta vlastně prohrává, že o Českém království Slezsku ve prospěch Prusů a tak dále. Takže k nějaké mírové dohodě, která potvrdí nějaký status quo, asi bezesporu dojde.

0: jsem zažil nejkomičtější, jsme tady tři, nejkomičtější drama.
1: Asi vím, kam směřuješ.
0: V životě, a to je Čapkova matka, kde pan režisér Laurin vymyslel ďábelskou věc, že mrtvoly jsou všudy přítomné. A my jsme, hned jak jsme umřeli, tak jsme se postavili na jeviště a dostali jsme nemoc topolovku. To znamená, že jsme, když chvilku stojíš, že jo, tak se začneš kymácet.
2: No. Jo?
0: Tak jsme se tam takhle všeli, jak motali a tak dále. A došlo k děsivým věcem. Třeba pan profesor Lukavský,
3: ano.
0: Na nějaké schůzce říkal, víte, pojďme vrátit těm představením
1: to herectví,
0: tu jedinečnost, že se to odehrává právě teď s plnou silou a se vším nasadím si v
1: čokoliv.
0: Poslouchejme se, protože mně to přijde, že mnohdy probíhají ty dialogy naprosto zmechanizovaně a tak dále. Buďme, prosím vás, při věci ponoření do těch dějů a tak dále a tak dále. Teď přišla tahle ta komedie, že jo? A on je v dialogu s matkou vepředu u diváků a ona mu říká, vy muži, když si vezmete něco velkého do hlavy, kdo na to nejvíc doplatí? Jenom my, ženy. Jo. A jsou tam jenom dva na tom jevišti. A my jsme tam stáli jako topoli. Jo. A motali jsme se tam takhle a najednou z Petrovické vyšlo. Vy muži, když si vezmete něco velkého do ruky, kdo na to nejde doplatí? Ženy. A do topolu, jako když střelí. My jsme všichni vyletěli.
3: Poslouchali. No.
0: Utekli jsme. A já pak jdu a říkám, pane profesore, já vás obdivuju. Jak jste to vydržel? A co?
1: Ale jsme v rekvizitárně. Pamatuješ, jak jsme si povídali? A může třeba, já nevím, mrtvola kejchnout?
0: Ne, to je jinak.
4: Bylo to jinak. O pauze jsme si říkali, že je to blbý hrát tyhle ty mrtvoly. No tak nemůžeš se podrbat, rozumíš? Nebo kdyby ti začala test krev z nosu, to je nepřirozený, to by byl trapas, že jo? Vašek ještě povídá, nebo kdyby ses uprd. Takhle jsme to probírali a v tu chvíli na scénu pokračování. Pokračování je, že maminka leží a z rozhlasu je, že začala válka. A my mrtvoli kolem ní, co budeme dělat, jak jí můžeme pomoct, pomocí nemůžeme a přitom bychom chtěli. To byla scéna, kdy u tohoto dialogu starost o maminku na začátku války sedí Vašek u té maminky a já nad ním stojím. A já už nevím, co to bylo za repliku.
0: Pan režisér vymyslel, že my jí, Kostka a já, zdvihneme a položíme ji na to lékařské lehátko. To znamená, ona levitovala. Duchové nemůžou nikoho zdvihat, že? Už to byl, ale to byl režijní záměr, takže tohle to jsem dělal. No a já jsem bral tu část jejího těla, kde byly vlasy a nadech jsem vlas. A udělal jsem laps.
3: A byl konec.
0: Jako duch jsem si kejchnul
3: smrt.
0: Ten utek, topol utek, nechal nohy nohama. Jo, a já jsem jí dodrásal na to lehátko. Ona slyšela, že ten se chlemstá, že jo, tak se taky smála, čili já jsem mrtvou maminku se položil a tak mrtvá maminka sebou škubala na tom lehátku.
1: Já nezapomenu, jak z tebe jednou vyletěl mol.
0: Ale no to ještě bylo tak, že Peťa nevěděl, že je odpolední představení, že je až večerní a nebyl úplně ready, takže sám se líčil, že jo, měl nějaký ty kafátka a citrony a přehnal to, aby nebyl bledej, tak byl jak pomeranč. Měl takovou hodně oranžovou hlavu a bylo mu těžko. No. A tak, jak jsme, aby neměl tu topolovku, tak tam byl takový stojan s oštěpama a on se o ty oštěpy opřel. Jo? Takže byl jediný stabilizovaný, na rozdíl od nás. Ale začal chrápat.
1: Ten kecář, ten po něm,
0: ten chodil a šlapal mu na nohy.
1: Jo. To nevíš, to už si nepamatuje.
0: A on měl hrál lékaře a měl bílé sandály a ta levá už byla opravdu ošlapaná od něj tohleto. A nejhorší bylo, že když jsme si říkali, necháme to bejt, protože tak z něj vyletěl mol.
1: Tří sám Bůh.
2: Ono to bylo svícený v kontrolu.
4: Ano, světlo na mě bylo, světlo. Je, na toho mola to... si vzpomínám.
0: Ale to jsi ho neviděl. To jsme viděli jenom
4: my. Ježiš, kluci, a závěr. Štěpněčka. Kdy my jsme kolem maminky, kdy už jako zabíjej i naše děti a ona posledního synka vám nedám. Láďa tady chybí, Láďa no, Beneš, který začíná v Národním.
2: No, to byla jeho první role.
4: A byl Benjamínek a hrál toho nejmladšího syna, to kdy přijde a říká, maminko, kam jsi schovala ty pušky?
0: Ne, to ale to říkal Štěpnička tohle.
4: Určitě. Ne, ne. Ale...
0: Určitě Štěpnička. Určitě.
4: Tak víš, já to dopovídám a pak to budeš říkat ty o Štěpničkovi.
1: Ale to, jako... už se to dá vyprávět o všech.
4: Jo, ale je to ten mladý, protože ona mu pak tu pušku dává a říká, jdi, tím končí ta hra. Prostě přišel, jo, a z pleci asi to jako, kde jsou, tak to E mu vlítlo do té věty, kterou měl říct a povídá, maminko, kam jsi schovala ty pešky, jo? A byl konec.
5: Tam já jsem to viděl, víš, já v tom nehrál.
0: Já jsem vyprávěl takovej vtip, jak se maďarsky řekne, promiňte, ale mám takový dojem, že jsem vám ne zcela dobře porozuměl. To se maďarsky řekne a. A. Láďa Beneš tam měl nějaký lehký breptíček a já jsem na to udělal. A on zmlkl už do konce hry, neřekl vůbec nic. No tak mně se díky tomu, že jsem hrával s Rudolfem Hrušinským karty, teda v Národním divadle se hrály karty velmi, velmi silně, že jo, ale tak já jsem ještě s Rudinkem chodil tak jako ještě na jiná místa a pan Werich toho Rudlu tam lákal k sobě k Apolináři, že jo, se tam nudil strašně, tak tam jednou poslal Rudla mě, zeptal se, jestli může poslat za sebe náhradu, tak já jsem tam šel a pak asi tak pětkrát, šestkrát jsem tam s ním chodil hrát Mariáš. A když jsem přišel poprvé, že, tak ty doktoři, kteří tam s ním hráli, říkali, pane Poslanecký, nesnažte se vyhrávat. Jo, protože tady líčil pan Hrušinský, jak dobře hrajete, nesnažte se vyhrávat, pan Werich to špatně snáší. Že? A já jako na potvoru prostě měl takový listy děsný, že jo.
2: To nešlo. Co? To nemůžeš.
0: To nešlo, to by mě měl za blbce a už by mě tam nepozval. No, tak říká, už, no, tak jako, já už se těším, až zase přijde Hrušinský.
5: Když byla premiéra Purpurového ostrova, pamatuješ?
4: Jo, jo.
5: Tak on seděl v první řadě. Já už nevím, kdo ho pozval tenkrát, to je, to není důležitý. A vím, že to orchestřiště v ABC no. Je obložený, je prostě tapecírung na tom. A on takhle, jak se smál, tak hlavou bušil do toho tapecíru, otáčel se do lidí a říkal, to je celý proti Novotným. To je celý proti Novotným, pamatuju.
4: A ta hra končí, že jako divadlo na divadle, to je, ano. Vystupují tam postavy, krom té hry, jako i postavy jako pan ředitel divadla, autor hry a podobně. A ten ředitel, to byl Vidra.
5: To dělal pan Vidra.
4: Starý ano, pan ano, Vidra ano. Se otočí do publika, končí to a říká, je snad někdo proti celosvětové revoluci.
5: Jo.
4: A Werich jedinej zved ruku, že je proti. No, a on musel dělat, text byl další, jak vidím nikdo. A ten se podlásil.
1: To, co ty si vzpomínal o kartách, tak bylo nejlepší u něj mlčet. Protože on jel doopravdy sám pořád. Hmm. Jakmile se někdo na něco zeptal, nebo chtěl něco říct, zmaknul. A celý de facto jeho konec té rodiny, to je pro mě antický příběh. Hmm. To je prostě paní Zdeňka, on, Jana. Ale v tak krátkém sledu po sobě to je... A málo kdo ví, že třeba v tomhle domě každý říká Werichův dům, ale to bylo OPBH, to ano, nebyl
6: to,
1: majetek.
6: To nebyl jeho dům.
1: Verichů. A platili tady nájem jako ve čtyřce. Proč? Protože záchod byl o dva schody níž.
5: Ano, už.
6: To tak bylávlo.
1: No, ale jinak to prostě to legenda, která tady procházela, bylo to prostě, když si člověk vzpomene před těma x lety, co tady třeba na tom Kampském náměstí, že člověk potkal pana Zrzavýho, pana Sutka, tady
5: Trnku
1: teď jsem to chtěl říct.
6: Ale zajímavé je, že ten syn Trnkův, ten tady chodí a on se velmi mude do té podoby, má toho kníra, nosí takového tralaláčka a když z toho domečku vyleze, já tam třeba parkuju zrovna, tak ho vidím, říkám si čeče a Trnka je tady. To je zvláštní, ono, jako by to bylo něčím načichlý, já nevím, možná to tady tou rekonstrukcí hodně odstranili, ale u nás v tom baráku, tam je ještě zábradlí, který, a není renovovaný, kterýho se chytal ten Eda, když chodil domů.
1: Jo? A víš, jak jdu... on se podepisoval? Eda Dur z Kampy. Edur z Kampy, ale bylo nádherného pozorovat, šel přes ten Karlův most, tam se držel jak švihák a přišel tady k těm schodům a tam se zhroutil.
7: Radio Xaver. Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
8: Dobrý den, já vás zdravím.
7: Jak pak jste se těšila na mě?
8: Já se na vás těším vždy.
7: Vždy? Někdy méně, někdy více.
8: Ne, vždycky více.
7: Vždycky více. Mm-hmm. A jak jste na tom dnes, protože já musím říct, že mám slabou šestku.
8: No, tak vidíte, vy se na mě netěšíte. Co se vám stalo?
7: Nevím, něco se mnou děje. Hledal jsem na Google příznaky. V noci jsem měl úplně hroznou chuť na něco sladkého. Tak jsem šel k Vietnamcovi o 1:30 v noci. Podotýkám, že jsem si koupil tu větší studentskou pečeť. A u televize o 1:30 v noci jsem ji sežral. A nejčastější příznaky, jo, a potom jsem měl ještě na něco chuť, tak jsem si rozdělal okurky, to jsem nic jiného doma neměl. Vepsal jsem to do Google a napsalo to, že z největší pravděpodobnosti se jedná o graviditu.
8: Ano, to si taky myslím. To jsem vám právě chtěla říct, že jste těhotná.
7: No, to je hrozný, ale něco se děje.
8: No to ale není hrozný, to je radostná zpráva.
7: Ne, tak počkejte, z toho děláte srandu, takže jsem z toho takový jako, za celý život jsem snad nesnědl někdy celou studentskou pečeť.
8: Za celý život jsem snad nebyl gravidní.
7: Nebyl. No a vy to máte zjevně na desítce, já to na vás vidím.
8: Jo, tak já vždycky jsem tak jako pozitivně
7: svítí
8: naladěná.
7: Svítí vám očiska.
8: No. Tak jednak jste mě navnadil tou studentskou pečetí.
7: Vy to máte to ráda?
8: Já taky
7: obecně
8: můžu, no, studentskou pečeť. Jenom teda s okurkama se to servíruje málo kdy.
7: No tak ono je to jako v pořadí, no, ale podotýkám, na pořadí nezáleží, ale nekonzumuje to zároveň. Musím říct, že v té studentské pečeti byly maliny a není to v tom dobrý prostě.
8: Ne, lepší jsou višně.
7: Ještě višně taky
8: jsou. Višně v tom jsou. No oni už do toho naflákali kde co hrušku taky, ale u mě vede višňa a pak hruška.
7: Říkal Vietnamec, ptal jsem se ho, jaký to je a říkal, já to nejím. A byl to v tom obchodě, byl brutální smrad, tak jsem se ptal, jako co, jestli jsem tam vybuchnul odpad nebo něco. A on říkal, že ne, že vaří rybu za kulisí.
8: Ve 2 ráno, jo.
7: No, tak on je tam přes den v noci.
8: No jo.
7: Občas manželka, občas děti.
8: To je nějaká tuhá ryba.
7: No nějaká vietnamská ryba, která se, když se vaří, tak smrdí strašně.
8: V Dobřichovicích, což je sousední město, tak tam je Vietnamec. A ten taky vaří, že často je mu tam cítit jídlo, ale tomu hezky voní. A já právě nedávno jsem viděla, že tam je celá rodina, takže oni si tak různě to nám dají na tu mističku, pak se tam sednou na kus papundeklu před krám a konzumují to. A já jsem mu to chtěla pochválit a říkám, že to je pěkný, že kdyby jako byla ta možnost, takže bych se tam přišla k němu někdy najíst. Říká, to byste nepřežili.

Bibli čtu málo kdy, veličenstvo, přiznal Kounic s falešnou truchlivostí. Radši te mě příliš zaměstnávat. Ale rád z ní citujete, připomněl mu Josef. Takže si jistě vzpomenete na Mojžíšův příběh o 10 ranách egyptských. Mojžíš se neshodl s faraonem a Hospodin sesílal na Egypt jednu ránu za druhou. Ministr

Byla 3 dny trvající tma, na níž je zajímavé, že platila jen na Egypťany, nikoliv na Židy. A na závěr sestoupili andělé Hospodinovi a pobíjeli prvorozené syny i prvorozená dobytčata. Židé si proti něm malovali na dveře znamení krví obětovaného beránka. Josef ho přerušil. Jistě, jistě, jistě. Hezky si to pamatujete. Já si kladu jinou otázku. Proč Hospodin neposlal 10 ran na osobu faraona? Proč mučil tolik obyčejných egyptských podaných? Nebylo by efektivnější trápit rovnou panovníka? Tak jako to dělá náš Bůh nám? Kounic se musel hluboko zamyslet. Šlo mu o to faraona přesvědčit, nikoli vzlomit, navrhl pak. Tak to nebylo moc chytré, řekl císař, ani od vás, ani od toho židovského boha. Nemyslím si, že to byl Bůh otec, ale nikomu to neříkejte. Tehdy zřejmě ještě nebyla známá Okemova břitva. Pluralitas non est ponenda sine necessitate, kývl Kounic. Mnohost není nezbytná, není-li potřebná. Máme-li více řešení, nejlepším je to nejjednodušší. Hospodin plýtval, uzavřel císař. Ale proč? Kounic váhal a pak přišel na správné řešení. Každý bůh, veličenstvo řekl, si váží panovníka. I špatného, protože je strážcem řádu. Nebo autorem nového, namítl Josef. A co potom? Kounic nevěděl. Proto se mu směr rozhovoru nelíbil a rozhodl se zavést ho jinam. Já, pravil, si spíš málo vážím Mojžíše jako státníka. Ano, zaujalo nové téma císaře. Státnictví bylo jeho metier, jeho koníček, jeho život. Podle Bible šlo s Mojžíšem 500 000 židů. Už nevím přesně kolik, ale mnoho. Když kvůli němu Hospodin Egypt ekonomicky zničil a jestli vyvraždil prvorozené v každé rodině, věk se přece neuvádí, oslabil Egypt jistě o 500 000 mladých bojeschopných mužů, měl Mojžíš se svými židovskými válečníky naprostou převahu. Navíc větší část zbylé armády Hospodin utopil v moři. Kdyby Mojžíš obsadil úrodný Egypt, mohli být Židé dodnes jedním z nejmocnějších národů světa. Nemuseli bloumat pouští a usadit se v nepřívětivé Palestině. To by se stalo, kdyby Mojžíš uvažoval například jako král Fridrich. Josef se zasmál. Pocítil únavu a zvedl ruku. Naznačil prstem Kounicovi, že už by měl odejít. Fridrich, ano. Ale Mojžíš věděl, že mu dal Hospodin jiný úkol. Běžte, pane, řekl, zavírají se mi oči. Ale s tím nejmocnějším národem, jen jestli oni se jim nestali stejně. Au revoir. Císař se pokusil znovu usnout a vzkřísit sen o matce, avšak nedařilo se mu to. Převaloval se a uvažoval. Co to jen mohlo být za trest a jaké provinění, jehož se měla Marie Terezie ve své zdrženlivosti a konzervatismu dopustit? Jaké by potom musely být tresty pro něj, který obrátil její svět na ruby? Ještě v době jeho dědečka se císařovi papoušci denně koupali v 15 žejdlících vína. Matka mu vždycky vyčítala cynismus. Jaký trest by mu udělila jeho první manželka, kterou on miloval a která pro změnu milovala jeho sestru? A ta chudinka druhá, ta zbavorska, ta ošklivá a pihovatá, které se nechtěla ani dotknout? Pak konečně neklidně usnul a pot mu stékal po nose na habsburský red. Tehdy ještě mohl spovědník panovníkovi aspoň pohrozit peklem.

Rukopis už měl Bernard téměř hotový a tak se rozhodl, že ho ukáže Pleitner Fichtenfelsovi, ještě než odveze Aranku zpátky domů. Dohodl se totiž s novým komisařem Keterem, že využije jeho povoz. O Arance samozřejmě nemluvili. Trpaslíček mu k jeho překvapení nepoložil ani jedinou otázku. Chtěl jen slib, že nebude o celé kauze zbytečně mluvit. Bernard právě dopisoval svou knihu na pokračování a tak mu to s lehkým srdcem slíbil. Mluvit o procesu skutečně nebude. Nebude to ani třeba. Pleitner Fichtenfels dohlížel na dělníky, kteří stěhovali do tiskárny Nový lis. Rukopis však nadšeně převzal a slíbil, že ho přečte co nejrychleji. Zašel ještě do kanceláře a vyplatil Bernardovi zbytek odměny podle smlouvy. Asi nemáte opis, zeptal se Pleitner Fichtenfels, když potěžkal svazek papíru. Ne, proboha, řekl se Bernard, dávejte prosím na rukopis pozor. Nebojte se, usmál se vydavatel, budu ho chovat jako oko v hlavě. Bernard cestou domů zakoupil u pouličního prodavače 6 preclíků a právě jeden z nich pojídal, když ke svému překvapení objevil Beátu, která stála před jeho domem opřená o stojící kočár. To je báječné, pronesl neúpřímně a pokusil se jí políbit. Nikdy tu nebyla, odkud ví, kde bydlím. Dá-li hospodin, je to jenom náhoda, nebo... A to si zatím nikdy vědomě nepřipustil, to bude konečné řešení. Ale co pak měl nějaké jiné? Lepší konec s křikem, než křik bez konce. Ano, miláčku, odpověděla Beata a neusmála se. Právě jsem si říkal, že se za tebou musím vypravit, řekl a nabídl jí pytlík s pečivem. Nechceš preclík? Beata sáhla posáčku, vzala si ho, zaváhala a pak jim několikrát udeřila Bernarda do hlavy. Cítil, jak se preclíky lámou a drolí. Kdo jí to jenom mohl prozradit? Co to děláš, vykřikl, vždyť si ty preclíčky zničila. Z kočáru na něj Beatiny tlusté mladší sestry plazily odporné růžové jazyky. Jedna mu navíc strouhala prsty mrkvičku. Kočí se smál nahlas. S cikánskou kurvou jste mě podváděl, vykřikla Beata. Pane, já vás už neznám. Jeďte, Karl! Pak se rozplakala, hodila sáček z preclíky na zem, vylezla do kočáru a kočí popohnal kobylu. Bernard pozbíral trosky preclíků, ale když si je prohlédl, raději je nechal ležet na dlažbě. Sotva udělal dva kroky, sletli se k ním vrabci. Další, a jak doufal poslední, Bernardova cesta do Korpony byla tichá a nudná. Elegantní trpaslíček Keter byl zjevně zkušený cestovatel a tak v kočáře většinou spal. Bylo patrno, že nechce s Bernardem mluvit o ničem, než o technických podrobnostech cesty. Zřejmě si chtěl udržovat odstup. Aranka cestovala v těch nových městských šatech. Staré Bernard vyhodil a s kloboukem a hustým závojem na hlavě. Ačkoliv jinak opravdu nebyla nemluvná, celou cestu téměř nepromluvila. Bernard jí to zakázal, protože měla přeci jen trochu hlubší hlas a jiný přízvuk. Namluvil Keterovi, že je to jeho neteř, kterou veze zpátky do Štiavnice, onemocněla divnou chorobou, má vyrážku a něco v krku. Keterovi to bylo jedno. Vyžádal si jen, aby ta nemocná dáma neseděla vedle něj.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Miroslav Korecký. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Cítíte se líp, pane Korecký? Dneska, včera nám konzolidovali všechno.
2: Víme, co bude. A...
1: Víme, co bude.
2: Dobře už bylo.
1: Tak o tom to bude hned na začátku trošku. Místo inflace vláda zdaní lidi. Aniž by řekla proč, říká ekonom Kovanda. Co si o tomto myslet?
2: No, překvapivě je to zdanění, že tady pravicová vláda ODS, že vlastně od čerejška jedou takovýto připomínání těch slibů a nezvýšíme žádné daně a najednou se zvedají úplně všechny daně prakticky. Jo? Že viděli jsme, co to bylo postupně, byla ta windfall tax, teď je to nemovitosti, právě korporátní daň, spotřební daň, prakticky všechno. I v té daní z příjmu fyzických osob je tam posun, jenom pro ty sice nejbohatší, ale zase se tam ruší ty slevy různý na daní, takže to je fakticky taky zvýšení daní. Prakticky všechno je zvýšení daní. Je to, Petr Fiala jsem slyšel včera, jak říkal, že my jsme ale neslibovali, že nezvýšíme daně jednotlivý, my jsme slibovali, že nezvýšíme ten celkový výběr daní, ale to není pravda. Jsou plakátky, kde nikdy nezvýšíme žádnou daň, jako když budeme vládnout a prostě pravicová vláda je nucena úplně přepsat svoje volební sliby.
1: Jenže, pane Korecký, když jsme před pár týdny sledovali popularitu vlády Petra Fialy a viděli jsme, že to teda padá, jak se říká hezky česky, pod držce možná, tak co se stane teď? Kam až to může klesnout? Popularita těchto lidí.
2: Tak do voleb je docela daleko. Za rok jsou evropské volby, kde se trošku platí jiný pravidla asi a notabene ty strany tomu nepřikládají zase takovou obrovskou váhu. Nebo senátní volby a tak dále, ale jako parlamentní volby jsou ještě 2015, že jo? Takže tam 25. Takže jakoby tam ještě čas je, nějaký časový polštář to nějak jako vrátit, ale jako s tímhletím trendem to bude hodně těžký, ale na druhou stranu vidíme, že opozice zatím se jí to nedaří úplně využívat, že pokud se poskládají ty strany v některém tom průzkumu, tak to pořád je minimálně vyrovnaná soutěž, jako třeba s hnutím ANO, takže ono se to nakonec může zase zvrtnout v nějaký půl roku, rok před volbami. A...
1: Přijmou to lidi?
2: No zatím včera, jak jsem poslouchal televize různý a vystupovali tam různý hosti a ať byli
1: hostky
2: a zprava zleva a experti a politici a to byl skoro jako drtivá kritika ze všech stran, tak samozřejmě je to vždycky nepopulární věc, nějaký úsporný balíček, ale jakoby asi úplně nikdo moc zatím nepochopil tu logiku toho, proč se vlastně zdaňovalo zrovna tohle a proč se krátí tam a tam. A to navíc ještě to nebylo řečeno. Zatím byly řečeny rezorty. Ve školství 2 miliardy, tamhle tolik a tolik miliard a není jasné co, jestli se jako sníží platy, nebo jestli se jako zruší některé školy, nebo se zruší asistenti, co jsou ve třídách, nebo těžko říct.
1: No a slyšel jste vystoupení té hostky paní Horské, která to někde komentovala, nebo to víceméně obhajovala. Zaznamenal jste to?
2: Tak jako sledoval jsem celou tu asi 2,5hodinovou tiskovku, ale tak jako už pak později, čím díl, tak už na míň očí. Teda, no.
1: Protože jsem měl pocit, že se našlo pár takových v uvozovkách advokátů tohoto procesu, ale neumím posoudit, jestli tomu my, občané, televizní diváci, že to máme z médií, jestli tomu věříme nebo ne. Z mého okolí zatím jsem teda žádnou pozitivní reakci nezaznamenal, musím říct.
2: Na druhou stranu, jako něco se s tím udělat muselo, ta vláda prostě pokud neumí šetřit ve výdajích, tak musí ho zdaňovat, to je jako zase je pravicová strana nebo vláda, která prostě říká, že nezvýší daně, ale současně neumí škrtat, no tak ho ty daně zvýšit musí. No. To se nedá nic dělat. Jako lidi, kteří rozumí ekonomice i uvnitř ODS, myslím, typu lidí pana Skopečka, tyhle byly samozřejmě proto, aby byly razantní škrty v těch výdajích státu, zejména ořezat ty agendy různý státu. Stát dělá spousty nesmyslných věcí, má miliony úřadů, nějakých jako výzkumných ústavů, kde čeho a výstupy žádné. Takže jako tam by se dalo řezat a ty politické neziskovky a já nevím kde co, všechno jsou jako peníze, které tečou do kanálu, ale pokud vláda jakoby nemá na tohleto odvahu, našla odvahu, díky bohu, na to, že ořeže nějakých 50 miliard dotací do zemědělství a do průmyslu, tak alespoň díky za to, ale myslím, že tam bylo masa je tam spousta.
1: Skoro bych řekl, že se to musí takovému ministerskému předsedovi Fialovi říkat těžko, ta opatření, když sám, a myslím, že každý to ví, ve svojí nějaké neziskovce a neziskovce jeho rodiny začerpal šikovně několik desítek milionů na práva barmských žen, že, aby udělal brožurku. Tak potom si sednu před tu kameru, to musí být asi složité. Nebo hrochší kůže, myslíte?
2: No tak ono vůbec, jak tady začala před asi pár týdny nebo měsíci už ta debata, jenom ty platy, ty ústavní činitelů, ono je to sice samozřejmě plivnutí do moře, ale je to signál nějaký, který by asi lidi vám zdražíme pivo a zdražíme vám dálniční známky a zdražíme vám vlastně úplně všechno, ale my si snížíme o čtvrtinu třeba svoje platy. Jako tak minimálně by to tak jako marketingově vypadalo hezky, ale ta debata vlastně ještě nezačala o tom. Zase někde se utopí.
1: Toto s tím souvisí. Škrtání dotací má podle Stanjury pokračovat. Jo? To jsou ty dotace. Čeká ho souboj s lobbysty. Myslím, že ta druhá věta je ta podstatná. Vidíte?
2: No, jako každá vláda...
1: Vinaři už si prosadili svoje.
2: Vinaři, jako vždycky prostě nejúspěšnější a správně to někde včera říkal nějaký student, že rušíte nám tady slevu na studenta, ale jako sleva na, jako nulová spotřební daň na víno zůstává. Jako, no, to jsou ty bizáry, prostě moravská lobby v každé straně zapracovala a zase si to uhráli. Samozřejmě každá dotace má za sebou lobbystické skupiny. No, jako spousta ministrů se s tím od Kalouska a další, myslím, aspoň ty trošku pravicovější, se s tím snažili bojovat. Málo kdo s tím něco udělal. Díky bohu za to, že tady aspoň tohle to tam je v tom balíčku těch 50 miliard dolů, protože představa, že to vlastně 50 miliard tam roky po sobě bylo úplně zbytečně, že se to leje do podniků, které mají fungovat normálně na tržním principu a dostávají prostě miliardy a oni si z toho staví nové továrny a tady byla ta Babišova chlebová linka, ale takových věcí je tady spousta. No, jako proč to, ten člověk má dostávat? Celý ten princip dotací je úplně perverzní, jako, jo, že prostě proč má někdo dostat dotaci za něco, a teď jako dotovat ty malé, proč dotovat zase malé proti velkým, proč jako ten velký je úspěšný, ten malý buď začal později, nebo se mu to tak nedařilo, neměl takové štěstí, neměl konexe třeba, ale je v každém případě méně úspěšný a my ho zadotujeme, aby byl taky úspěšný. Jako, proč? Jako to je...
1: Tak jedeme dál. Česká pošta oznámila další zdražení od listopadu po čtvrté. To je neštěstí. Pane Korecký, ta Česká pošta, to je šílené. A zrovna včerejší zkušenost moje, balíček a večer přijde SMS-ka, nepodařilo se nám doručit, vyzvedněte si na poště. A balíček byl tady na Wilsonova 10 a bylo napsáno, balíček prosím zanechat na recepci. Já myslím, že oni už se ani nesnaží, to už je prostě...
2: Já, když říkáte osobní, tak já mám taky jednu osobní, ne tak starou, asi už to je nějaká doba, ale syn byl někde na nějaký, myslím, to byla nějaká škola v přírodě nebo to, a nesměli tam mít mobily, tak jsem mu chtěl poslat nějaký, aby tam jako něco dostal, tak nějaký pohled, a tak jsem šel do trafiky, koupil jsem tam asi 5 pohledů, k tomu 5 známek, a když mi ta paní řekla cenu, tak jsem myslel, že mi k tomu připočítala karton cigaret, jako, jo, že by úplně jsem koukal, že jsem dlouho neposílal žádný pohled, dopis, nic, ale jenom dneska cena známky, to jsou fakt jako...
1: A nabízeli vám něco k tomu nějaké zboží? Losy, pastelky.
2: Ne, tohle to bylo v trafice teda.
1: Jo, to bylo v trafice, to nebylo.
2: Ale jako poslat pohled nebo dopis už je dneska jako skoro luxus. No, jako se koupíte kabičku kaviáru a pošlete si jeden dopis. No, máte jako pocit, že jste v žitě.
1: A čím to je?
2: No tak ve stejnou dobu, co, nebo den předtím, co vylezla tahle zpráva, tak vylezla zpráva o tom odcházejícím, nebo už odešlém snad panu Knapovi, ten generální ředitel pošty, že dostal 3,5 milionu zlatý padák, jako za to, že to, a mezi tím k nějakému asi 350 tisícovému platu. Dostával nějaký ty pohyblivou složku, já si tuším, že 1,25 milionu dostal za minulý rok, jako tak ono se to hezky nasčítá. Neříkám, že by to tu poštu zachránilo, ale je to prostě manažer podniku, který tady jako krachuje před očima, tak jako...
1: Výsměch lidem takzvaně. No, ale kam to až půjde, protože kolem té pošty posledních 10 let, to je pořád něco. A už ten samotný princip, že si jdete vyzvednout nějaké psaní třeba a oni vám nabízí, jestli si chcete koupit nůžky třeba, nebo dopisní papír a losy, to máte pocit, že jste na střelnici...
2: Člověku líto úplně těch paní na té přepážce, že ona tam musí dělat,
1: můžou, jako, no,
2: ona, protože je limitovaná tím, kolik toho prodá. No.
1: Pastelky nebo dopisní papír.
2: A úplně špatně se to tady, ta pošta je úplně nešťastný, to je jak kdysi se ve středověku dělalo, že když dobil někdo nějaký město tak a chtěli ho zničit úplně, tak ho vypálili, pomočili a posolili to spáleniště, aby to jako navždycky už jako bylo mrtvý, tak to by se mělo udělat s poštou, protože tam se to trápí, jak říkáte, to jsou leta, spousta ministrů, vždycky nějaký ozdravný programy a něco.
1: Ale to k tomu směřuje, ne?
2: No, asi to tak jako tiše se nějak zavře, no, ten veřejný zájem se nějaký takový doručování do těch vesniček se zhold zadá nějaký privátní firmě za nějakou státní jakoby subvenci a...
1: Tak, vládní zmocněnkyně kritizuje propuštění žhářů z Vítkova. Soud podle ní měl rodinu informovat. To je tak složitá věc, tohleto.
2: No hlavně je to takový, jako už se to trošku zanořila, ta kauza ty Natálky, jak člověk už to, ano. Já nevím, jestli to bylo nějaký 2,6, 2,8, tak někdy, že už je to 15 let nejmí, nebo ale tehdy to přece jenom jako znělo, kdo v tu dobu už byl, jako dělal novinařinu, tak to do dneška to cítí, jak to bylo strašný, prostě ta holčička, jak se stala proti svý vůli trošku jako mediální celebritou, jak furt nějaký, a pak ty operace a zase reoperace a tohle, ta si zažila takový věci, že to o tom se nám nikomu ani nezdá a jako no, je to vždycky těžký, když někomu se něco stane a pak jako ten si to odsedí a pak ho pustí, notabene tady ho pustili teda asi o 8 nebo kolik let dřív, tak jako jenom představa, že takovýhle s prominutím magor, jako který měl teda vymyslel to, že hodí molotov někam jako do okna někomu do ložnice, tak co udělá teď? Tak teď se vrátil z vězení, tam se možná ještě leco se naučil.
1: A nebo napravil.
2: A jasně, já to nespochybnuju, ten rozsudek toho soudu, třeba jako jsou tam důkazy toho, že to ale jako stejně být rodičem toho dítěte a říkat si, teď on si může říct, že kvůli tomu dítěti, že jako on seděl 12 let ve vězení, no nebylo by mi z toho dobře.
1: No rodičem. A soud podle ní měl informovat rodinu. Já nevím, co to je za... To asi nebývá součástí toho propouštění informovat ty poškozené, ne? Nebo ty oběti.
2: Asi ne, no nevím, jestli... Neznám úplně systém sociální tady práce a tyhle ty složky, jestli s tou rodinou do dneška je někdo v kontaktu a pracuje s ní, jestli to nějak, protože přece jenom dozvědět se to z novin, že třeba už před několika dny byl propuštěný a já nevím, no já jako rodič, tak jako mám střed zájmu, že prostě v tom cítím ten svůj pocit, že bych jako taky znervózněl, no asi.
1: Je to nějak taky o tom odpouštění, co myslíte?
2: Těžko se to soudí, protože člověk toho člověka nezná osobně, nevím, jako tehdy jsem ho snad viděl někde na fotkách, ale jako dneska nevím, fakt jako bych ho nerad křivdil, třeba se opravdu se tam mohl jako dát na pokání a na dobrou cestu, ale věřte tomu.
1: Poplatky by se mohly zvýšit o 15 korun. S kauzou Wollnera a Fridrichové se Česká televize vypořádává. Aktivismus médií je celosvětový problém. Hostem paní Alex XTV byl předseda televizní rady pan Novák. Tak ty poplatky 15 korun. To by bylo, panečku, referendum o České televizi.
2: V současné době, kdy to teda jako bude další, je to jenom 15 korun, ale je to každý měsíc 15 korun a v situaci, kdy někdo zvažuje, jestli dětem zaplatit obědy nebo ne, tak je to minimálně jako nepopulární, proto se to taky všechny ty vlády, ono to, já nevím, když se naposledy zvyšovaly jako ty poplatky, to je hrozně let, ale tak všechny vlády to tak sunuli před sebou, že do toho se nikomu nechtělo, že je to nepopulární, ale zase jako uznávám, že pokud něco se platilo v roce, nevím, před 15 lety, takže asi jsou tam teď jiný potřeby. Na druhou stranu asi, jestli jsou ty potřeby všechny oprávněný a potřebný, těžko říct. No.
1: Aktivismus médií?
2: No, s tím asi nic nenaděláme. No. Tak jako ještě se sociálníma sítěma se to asi všechno tím, jak se ty lidi rozdělili do těch bublin a každý chce svoje, už slyšet jenom to svoje z těch médií, už vlastně nechce slyšet jiný názor, než to. Já člověk vidí, když něco napíše na sociální sítě, když si udělá legraci z Petra Fialy, tak vám tam některý lidi zatleskají a ty samý lidi, když uděláte si o týden později legraci s Andrejem Babišem, jak jsou schopni vám sprostě nadávat, jako jo, že ty lidi se fakt jako zešíleli. No.
1: Tak, když budu prezident, vyřeším válku na Ukrajině za 24 hodin, prohlašuje Donald Trump. Krom toho, že mě přijde nějaký žlutý, je ten člověk zdravý úplně?
2: Teď si myslíte jako duševně?
1: No, podívejte za ty barvy, jo. Možná je blbě nasvícenej. No, za 24 hodin, dá se tomu věřit?
2: No, tak starý dobrý Donald Trump, jako je taková ta jeho velkohubost a arogance a všechno a sebevědomí obrovské, jako samozřejmě to je asi nesmysl, jako 24 hodiny v té fázi války, která tady je, jak jsou tam zakopaný po celé zemi někde proti sobě ty armády, tak je to asi nesmysl, ale z druhou stranu, když se člověk odmyslí tenhle ten obal toho jeho nějaký ty arogance a tohle, tak jako nějaký pravdivý zrnko tam podle mě je i spousta západních různých komentátorů, analytiků uznává, že kdyby byl prezidentem Donald Trump, možná by bylo všechno jinak, no, že Joe Biden to hraje tak jako na tu linku toho jako dobro a zlo a Donald Trump, jako jak jsem říkal, starý dobrý Donald Trump, jako je on takový ten pragmatik, který je schopen se dohodnout asi s leckým a bylo mu to vytýkáno moc krát a byť se nepotvrdili žádný takový ty podezření o provázanosti s Ruskem, tak on s tím Ruskem zase dokázal komunikovat, jako jo, že to bral jako já pán, ty pán a věřím, že by to nějak, a navíc myslím, že uznává takový ty sféry zájmů, takový to prostě dělení toho světa na nějaký ty, protože se asi dovede představit, kdyby najednou, nevím, Puerto Rico nebo Havaj chtěla vstoupit do nějakého vojenského paktu s Ruskem, že asi Americe by se to taky moc nelíbilo. A nevím, jak by to přesně řešila Amerika, nevím, jestli tak humpolácky jako Putin, ale věřím, že by taky to nenechala jen tak jako ležet.
1: Takže něco na tom je, ale těch 24 hodin tomu nevěří.
2: No, tak jako to by bylo kouzelný.
1: A teď ten pan Biden oznámil, že bude kandidovat. Co myslíte, je to dobrá zpráva pro Trumpa nebo špatná?
2: No, já nevím teď ani s těma jeho dalšíma problémama Trumpa, jestli ho to nějak jako neutopí teď s nějakýma těma, s tou novinářkou a s tohle nějaký ty soudní tahanice, ale tak nevím, hlavně, jestli je to dobrá zpráva pro Ameriku, no, ty dva staří pánové, já nechci tady nějak jako to brát jako ageisticky, jako, ale tak když člověk vidí přece jenom jako toho Joe Bidena, tak jak jenom třeba když vystupuje z letadla, já nechci to nějak karikovat, ale jenom si říkám, že dej Bůh, aby Amerika nezažila v příštích tom konci jeho mandátu a případně tom dalším mandátu, kdyby vyhrál nějaký vážný problém, protože člověk, kterým se proslýchají různý ty, jak je už jako moc některé věci nepobírá, tak to je ten člověk, který má to červené tlačítko a který má řešit ty obrovské krize ve světě a při vší úctě jako k tomu, k jeho nějakému kapacitě mozkový a něco, tak bych tam uvítal skoro jako nějakého většího
1: střelce.
2: No.
1: Tak jo, jsme na konci. Děkuju a těším se na příště. Naschledanou.
2: Napodobně.
1: Podtrženo, sečteno a dnes Miroslav Korec.

0: Tennis anyone?
1: Pane předsedo, rychle. Kdyby tady na mém místě seděl například pan předseda Pirátů, pan doktor Řip, nevím, čemu se teď smějete.
2: Ne, nic, to je takový jenom.
1: Ale to je zbytečné. Já jsem se tady s vámi chtěl bavit vážně. A...
2: Já taky, no, ale tohle
1: no
2: nejde.
1: No ne, tak kdyby, akademicky, tak by vám řekl, že co když Putin to tady říkal, že Putin může jednoho dne vjet svými tanky k nám na Smíchov. Co když tedy on opravdu jako agresor chce i naší zemi?
2: Tak teď už asi chápete, proč jsem se smál, protože
1: skutečně... Chápu, já se v těchto vážných debatách nikdy nesmíjí.
2: Dobře, tak já tady musím, protože jak si představa, že by ruské tanky dojeli na Smíchov, tam mě opravdu ve mně vyvolává smích. Celá tahle obava je...
1: Pane Rejchle, kolik je vám let?
2: 48, jestli se nepletu, mi bude brzo.
1: No, tak to už nezažil. No.
2: Oni totiž 68 už, nepamatuju.
1: Oni
2: ano.
1: Už totiž jednou ruské / ukrajinské tanky vjeli do Prahy a dokonce stříleli na tu budovu, na obě dvě budovy, kde dnes visí ty ukrajinské vlajky. Jenom abychom se tomu neusmívali, protože to byla absolutní realita.
2: Já tomu rozumím, ale to je stejné, jako kdybychom dneska říkali že a vzpomínali na dobu husitských válek a říkali, že jsme my byli někde tamhle v Německu, bojovali a v Polsku.
1: Nezlehčovat. Prostě,
2: já to nezlehču. Já jenom říkám, že tohle nebezpečí není v tuto chvíli reálné. Není.
1: Ale jak to víte, tak...
2: Je z jednoho prostého důvodu. Rusko, i kdyby chtělo na nás zaútočit, tak na to nemá dostatek financí, materiálu a lidí. Ta doba, kdy Sovětský svaz byl vojenskou velmocí a měl miliony mužů ve zbrani, je pryč. Dnes má Rusko momentálně, kdyby chtělo mobilizovat, tak se dostane na počet něco přes milion vojáků.
1: A kdyby chtělo mobilizovat, ono mobilizovalo.
2: No, částečně.
1: Abychom si říkali pravdu, vy tak mě trošku houpete, víte?
2: Ne, nehoupu ani trošku. No. Já vám říkám naprostou pravdu, kterou tady nikdo nechce slyšet. To znamená, že ATI-1, Rusko nemá žádné geopolitické zájmy ve střední Evropě, že by jich chtělo obsadit vojensky. Co by tady dělalo? Proč by sem šlo? Ono asi nepotřebuje víc území, nebo třeba jaksi jihomoravská ropná pole, to nemyslím, že by byl úplně jejich zájem. Za druhé, k tomu, aby skutečně se mohlo pustit do invaze, pozemní invaze proti státům NATO, tak každý odborník vám potvrdí, že by potřebovalo 6 až 7 milionů vojáků ve zbrani. Nemá a nebude mít, nemá kde je vzít. Takže,
1: a vzduchem, pane doktore?
2: Vzduchem je věc, která je zase samozřejmě v současné době neustále proklamována, že by tady na nás mohly létat nějaké rakety, ale to jsou prostě všechno věci, které jsou skutečně uměle vytvářeny, tak, aby vzbuzovaly strach. Víte, celá moderní historie Evropské unie je postavena na vzbuzování strachu. Strach z globálního oteplování, CO2, strach z viru, COVID, strach z války, Putin, co tady může nastat. Ale vždycky se naštěstí z toho můžete vykoupit. Placením emisních povolenek, placením za vakcíny, placením za zbraně. Ve skutečnosti tady žádné reálné nebezpečí nehrozí pro Českou republiku a celý tenhle teátr je hrán jenom proto, aby kdokoliv se proti tomu postaví, tak mohl být onálepkován, že v podstatě nahrává Putinovi a nahrává nějaké snížení bezpečnosti nebo snížení bezpečnosti v České republice, anebo že je to prostě člověk, který tady opravdu podporuje snahu o to, aby se Česká republika nějakým způsobem vymanila se z toho západoevropského prostoru a dostala se na východ. Ale Česká republika patří do středoevropského prostoru, nikoliv do prostoru západoevropského ani východoevropského.
3: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaku, bez cenzury.

0: Rádio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den.
2: Ale jaký čtvrtek, Xavere? První, svátek práce. A my oslavíme prací, vidíte?
1: No to jo, ale hlavně svátek lásky.
2: Lásky?
1: No.
2: Já se zdá spíš nenávisti nějak poslední dobou.
1: Jak to?
2: A zvlášť kolem vás. Spíš já vlastně nevím, jestli bych tady s váma měl si vůbec.
1: Jak to myslíš?
2: Vy jste nepřítel demokracie teď.
1: Už zase.
2: Jo, jo, jo.
1: No a počkejte, prvně teda ten první květen. Je první května jako měsíc lásky, že začíná a tak. A na 1. května by měl každý být s tím, koho miluje.
2: Jo.
1: Takže já si vážím toho, že jste tady se mnou.
2: To je hezký od
1: já
2: vás.
1: Já dokonce očekávám polibek před pod rozkvetlým...
2: To já věnu svojí manželce, jak se vere.
1: Jo? No. Tak to neříkejte.
2: Co? To no ona to ví.
1: Dívá se že, na pozornku.
2: To víte, že jo, a že je 1. máj.
1: Jo, no, jo, jo. No, dneska jsme tady přinesli... Vzpomínáte, jak jsme zasevali nenávist?
2: No to jsou bylinky nenávisti.
1: No naše. Ale jenom jedna věc se ujala s takovými červenými fleky. Vypadá to jako přiva, nevím, co to je. A ty ostatní...
2: Ale hlavně, to není cítit vůbec k sebe ničím.
1: Ještě?
2: Ani láskou, ani nenávistí.
1: Já v tom cítím Foltýna.
2: Ukažte.
1: Trošku tam je.
2: Jo. No, vidíte, jo, jo, jo, tady. Máte pravdu.
1: No, musíme to, ještě tady rostou nějaký jako takový malý, rozumíte, takový jako čudli, jo.
2: Jo. A tak ona je to taková foltýnovská zelená, ne?
1: To je jako. Asi nějaký plevel. No, vysely jsme čtyři různé věci a nutno říci, že se nám ujali jen tady ty a nevíme, co to je.
2: Ale zase se ujali pěkně, podívejte.
1: Kdyby někdo věděl, co to je, tak ať nám řekne, ne? Jako ta nenávist z toho teda čiší. Ale zadařilo se nám, pane Holče,
2: nicméně
1: jako zahradníci bychom se si neuživili.
2: No a pošlem to plukovníkovi?
1: No asi jo. Asi jo.
2: A taky už je, ne?
1: No tak jo, tak je tady, myslím, že ta naděje, že když to přijme, že to jsou, že to je rostlinka nenávisti,
2: jo, a je to
1: ocení, může dát do erbu.
2: Jo, a je to ocení jeho práce, já myslím, že se mu daří, co?
1: No, vy s tím plukovníkem. No a co teda říkáte, pane Holče? Mám několik věcí. Teď ten 1. máj, komunisti, že všechno vylezli, ale ono to není moc komunistický svátek.
2: No není, když vznul v Americe, v Chicagu, Xavere.
1: No, no, no. Já jsem dneska ráno někde četl, že ve Švédsku, ale já myslím, že to je Amerika, ne?
2: Já myslím, že to je Amerika, ale já když vidím tady tu americkou vlajku, já se trošku bojím, Xavere.
1: Jak to?
2: No tak to jsou teď imperialisti znovu. To je náš nepřítel, to nevíte?
1: Tak,
2: já bych prosil o výměnu, nebo bude zlé?
1: No já jsem slyšel...
2: Kolem vás se dějou nedobrý věci, Xavere.
1: Jak to myslíte?
2: No nestojíte na správné straně. Ani jednou nohou.
1: No já jsem ještě nikdy nestál na správné
2: straně. No ale teď stojíte na opravdu nesprávné straně.
1: Myslíte na tenkým ledě?
2: Tak by se to dalo říct taky.

Gauneři už poslouchali dost soustředěně, protože viděli, že pitomci z nižších vrstev jsou velmi čilí, ale mohli by také vše pokazit. A kdy se to tedy stalo? Ptal se poněkolikáté, už rozčíleně Lopata. Poté, co jste ji nevytlačili z dálnice? Z které dálnice? Pokusy jsme měli dva. Drž hubu, já vím jen o jednom, opáčil Modrooký. Chci se vrátit k narkomanovi. Po té události začali Kamilu ti její nohsledi víc hlídat. Dokonce vyrobili nějaký zvonek, blbečku. Koupili bezdrátový zvonek, dali jí tam fotku ředitele, aby mohla zazvonit, kdyby jí snad chtěl dát nějaký solárník po hubě. Já si myslím, že ty anonymy, co jsi jí psal, byly dost blbé. Vůbec to s ní nepohnulo a to jsme byli dost ostří. Ale a jak? Vtipkoval Hrábě. Například, vypadni z úřadu, pokud je ti život milý a máš asi děti nebo vnuky, ty ochechule jedna chlupatá s křivýma nohama blbá potvoro. Zaměstnanci úřadu. Anonymy nepíšu jen já, ale dostává i SMSky a další anonymy od kluků z Volia. Pokud jsou vaše anonymy takového charakteru, tak se nedivím, že je ani nečte, natož aby reagovala. To je blbost, na některé se chytla. To by mě zajímalo, na které. Richie zčervenal a neodpověděl, protože nevěděl. S celou řadou anonymů, které jí posílali, měli následně opletačky, ale o tom raději pomlčeli. Nemohli to brát jako úspěch, se kterým by se mohli předvádět a k tomu ještě dostat zaplaceno. Když to shrnu, tak vytlačení autem se nepovedlo a to jste najali profíka. Ne, to první jsme udělali sami. Lopata se znovu zamračil. O prvním ataku nevěděl a byl rád, že se to nepovedlo, protože chytit tyto dva blbce mohl mít opletačky, protože jsou to žvanilové. Kdy bylo to první? Dávno, řídila sama toho svého džípa. Hnusný počasí, hromada sněhu, vyjetý koleje, namrzalo, viditelnost také nic moc. Tak jsme se do toho obuli a vytlačili ji. Ale, asi nevytlačili. No, to se taky nepovedlo. Celkem slušně řídí a to její auto s náhonem na 4 kola. Do odstavního pruhu jsme ji natlačili, do toho sněhu.

že to mohl být úmysl. Nicméně se rozhodla, že sama už řídit nebude. V této chvíli byla v autě sama a proto si v té rychlosti ulevila ty hovado a pokračovala v jízdě opravdu se snahou auto dohnat a vyfotit. To se jí nepovedlo a že to udělal někdo jiný za ní, to opravdu nevěděla. Elis s Norbertem byli už zase několik měsíců v Praze. Hlava šla oběma kolem a informace se jen hromadily, atmosféra houstla jako tlak v papiňáku. Další lup v podobě biometanu nevyšel a naši gauneři se už opravdu zlobili. Kamila udělala audit na výši výkupních cen a předložila veřejnosti, že platí o stovky miliard korun vyšší účty za elektřinu, než musí. Požadovala nápravu. Elis jen krčila rameny, když si přehrávali odposlechy z klubu. Kamila zůstávala osamocena, zájem o nápravu ti, kteří ji mohli zajistit, neměli. Bojovala s větrnými mlýny, jaký konec konců jeden ministr řekl. Jedno z pravidelných jednání Elis a Norberta bylo tentokrát věnováno Kamile. Setkali se s ní na polopracovním obědě. Elis jako majitelka světového žurnálu připravovala s Kamilou rozhovor, Norbert byl u toho jako redaktor. Milé setkání, tak to hodnotila později Kamila, aniž by tušila, s kým to vlastně seděla a proč byl tento hovor uskutečněn. Sama toho o energetice věděla dost a byla i natolik odvážná, že se neobávala říct názor na evropskou energetiku a hodnotit, kde jsou slabiny společných evropských projektů. Ale to nyní nebylo předmětem jednání Elis a Norberta, aby vyhodnocovali odborné a morální kvality Kamily. Ty konec konců z mnohaletých monitoringů znali. Elis se s ní osobně setkala poprvé. Norbert jí dříve osobně potkal, ale Kamila toto setkání už neuměla zařadit, což se nakonec při společném obědě potvrdilo. Tak co na ní říkáš? Zeptal se Norbert přímo. Musím ti říct, než začnu hodnotit dojem, že jsem dostala šok. Z čeho? Usmíval se Norbert. Kdybych Kamilu neznala z našich zpráv, fotek, odposlechu, tak bych se jí vrhla kolem krku a vykřikla, Noro, Noriko, co tu děláš? No a proč si to neudělala? Víš, že takovouto reakci bych nikdy neměla, i kdybych potkala skutečně Noru na veřejnosti. Ale milá Elis, to přece vím, že jsi profík. Co tě tak překvapilo u Kamily? Norberte, vždyť ona je úplně, ale úplně celá Nora. Pohyby, gestikulace, vyjadřování, úsměv a dokonce i ten přední zub s malou rýhou, jak mívají švadlenky. To je strašné, ta podoba. To je dvojnice bez rozeznání. Byla jsem opravdu ohromena. Proč jsi mě neupozornil? Nevím, na co bych tě měl upozorňovat. Ke Kamile si i přes tu dálku měla určité sympatie. Byl jsem zvědav na osobní setkání. Asi si musíme vážně promluvit. Vzpomínáš na tu poslední noc v Goya ve vile u Artura? No to víš, že si vzpomínám. Ale nevím, co to má společného s včerejším obědem s Kamilou, s tím, jak vypadá, jak se chová. No právě. Je toho hodně, co ti musím říct. Uvař kýbl kávy a zapni počítač. Mám i nějaké flešky z obrázky, bude naše vyprávění nebo instruktáž lepší. V moderním krbu uprostřed prostorného obýváku plál malý plamínek a vytvářel ještě větší intimitu, než by se zdálo. Venku se smrákalo a bytem zavonila káva arabika s vůní manga. Elis pro jistotu postavila na stolek i skleničky na bílé víno, které se chladilo v kbelíku s ledem. Sedla si pohodlně do křesla a upřela své mandlové oči, téměř nenalíčené, na Norberta. Nohy si dala pod zadek, tak se dávala nejraději, skroucena v křesle, v pestrobarevném kalhotovém domácím kostýmku z prvotřídní bavlny. Tak spusť, co jste mi s tím starým pardálem Arturem utajili. Ale Elis, utajili, načta silná slova.
Vše, co k práci potřebuješ, máš na stole do posledního detailu, tak, jak to určují pravidla.

ale teď něco navíc. Artur rozhodl, že musíš vědět ještě jednu důležitou věc, když nyní pracuješ na Kamile. Nejdříve tě budu zkoušet, co o ní vlastně víš. Chceš vědět úplně všechno, co o ní vím? Ano, úplně všechno, z dostupných i našich materiálů, ke kterým ses dostala. Ellis spustila. Narodila se velmi mladým rodičům. Matce bylo kolem 16 let. Z otcovy strany šlechtický původ, vyděděn za tento sňatek, maturant odchází z domova, podepíše na 10 let šachtu, aby mohl být své lásce na blízku. Na šachtě je v 19 letech zasypán, přežije, ale na zdraví a psychice to zanechá následky. Velmi brzy se stává sirotkem. Má dva mladší sourozence, sestry. Vychována u babičky a dědečka, po smrti otce se starala jen matka. Za socíku politicky nespolehlivá rodina, především v období normalizace. To byl důvod, proč se nedostala na žádnou školu, přestože byla premiant a měla samé jedničky. Její tvrdá povaha však dosáhla všeho, co chtěla. V energetice pracuje od 17 let, vystudovala všechny školy při zaměstnání, vysokou školu dokonce s červeným diplomem. Mám pokračovat? Zeptala se Ellis. Ano, pokračuj. Pokračuj především o jejím dětství, mládí. Co víš o tom? Vybízel Norbert Ellis. Vím úplně všechno. Od 5 let chodila sousedům na nákup, když něco zapomněli a nutně to potřebovali, za ochotu dostala 50 haléřů nebo i korunu. To bylo v době, kdy šetřila na kanárka. Pak už sousedé schválně něco zapomínali a volali: Kamilo, potřebují masox, zajdeš nám prosím do obchodu. Vědomě jí pomáhali, aby si mohla na kanárka rychleji našetřit. Od 12 let chodila pomáhat dědovi na pole, okopávat brambory, třídit řepu, veškeré zemědělské práce, žně. Chodila sbírat maliny a ostružiny do lesa a prodávala kyblík každý den v době sezóny do výkupen. Za těch pár tvrdě vydělaných korun si šla koupit něco na sebe, to když byla starší. V těch 12 si šla koupit třeba psací stůl, aby nemusela úkoly do školy psát na kuchyňském stole u babičky mezi knedlíky. Od 15 se ráda strojila, ale ani vydělané peníze za maliny na to nestačily. Měla talent, uměla šít a také dělat střihy. Neutekla jí žádná módní novinka. Vzpomínáš si na pruhované kalhoty, tak trendy v 70. letech? I v tom si věděla rady. Nakoupila pruhovanou roletovinu a šila pro široké okolí svých známých. Pro sebe šila nejen kalhoty, kombinézy, saka, kabáty, šaty, prostě úplně vše. Možná, kdyby se držela tohoto svého talentu, tak by byla dnes v Miláně, když má odtud předky. V 15 rozbila motorku, nic se jí nestalo. V 19 zabloudila ve Vídni, však víš kde? No to si pamatuju úplně přesně, byl jsem v NVO, když stejně jako před lety já nebo ty vklouzla do té kouzelné zahrady. Bohužel si ji nafotili, měla dlouhé opletačky při návratu z tohoto nevinného výletu z STB. Pak se vdala, to stačí. Zajímá mě skutečně její mládí, dětství. To je asi všechno, kromě toho, že zanevřela na komunistický režim, který tomu nevinnému děcku nedovolil studovat, aniž by vědělo proč. Politický systém byl neúprosný a kdo se jen trochu nedal zařadit, ať to byl děda, babička, tak to odnášeli nevinní, ale to přece víš. Tak to je v kostce celý její život. Ellis se začala mírně durdit, co má ten výslech znamenat. Vždyť je životopis každé osoby, na které pracujeme, známe od píky. To si myslíš, že mám sklerózu? Nebo že jsem se dostatečně nepřipravovala na tuto misi? To si v žádném případě nemyslím, odvětil s klidem Norbert. Budu ti muset doplnit několik málo, ale zásadních informací. Týká se to především její minulosti, o které ona sama nic neví, ani nikdo z jejich blízkých. Norbert pokračoval. Kamila nemá dvě sestry, ale tři. Všechny žijí. To mi chceš říct, že má sestru, o které nikdo z rodiny neví? Co to je za blbost? Zlatíčko, nech mě chvíli hovořit a pak můžeš mít otázek, kolik chceš. Souhlasíš?
To víš, že souhlasím, ale jsem nějak zmatena a přestávám tomu rozumět, ale už budu sticha jako pěna, odvětila Alice, usrkla si kávy, vzala si vonavý vanilkový rohlíček, ty jí pekla bývalá sekretářka, i když nebyly Vánoce, protože je milovala. A Norbert pokračoval za vůně svíčky Hermes o zločinu, který se odehrál kdysi v 50. letech jedné prosincové noci. Nepoctivý vládce je jedním z největších nebezpečí, která ohrožují národ. George

pokaždý, když se jdu opít, tak i moje manželka naříká. A myslí si, že je šťastný ten blázen, který si pití odříká. Někdy se jdu opít,

a ta je napsaná na dně čbánku je. A pak, když se, pane bože, ráno vracím domů nad rany jednou za rok, tak se mi svět v pořádku bejt zdá. Když se pak ráno vracím domů,

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Jak šílený je ten
2: paralela.
1: Jak šílený je koncept toho, že v současné době vlastně někdo říká, že si někdo něco může odpracovat. Prosím vás, pěkně odpracovat si můžete to, že uděláte někde nějakou chybu, ale to, že se chcete vědomě stát špionem komunistické tajné služby, komunistické rozvědky, to není chyba, to je charakterová vada. To je prostě věc, kterou nelze v žádném případě odpracovat. Celý ten koncept toho, co já jsem tady poslouchal, celou tu prezidentskou kampaň, že si to někdo něco odpracoval, je naprostý nesmysl. Nemůžete si to odpracovat. Ten člověk prostě za mě je kariéristou, který bude v každém režimu sloužit tomu, co je zrovna in. A také jsem použil jednu větu, za kterou si stojím, že kdyby ten komunistický režim vůbec nepadl, a nebyl listopad 89 a pokračoval tady komunismus, pan Jakeš a všechny tyhle věci, tak ten Petr Pavel byl možná dneska prezidentem taky.
2: Dobře, to všechno ano. Mně na tom přijde silné to srovnání s Hermanem Göringem. Jestli to není...
1: Ale vždyť je to přece totalitní systém jako totalitní systém.
2: Já jsem neřekl to důležité, že vy jste komentoval tu jeho fotografii u místa, kde se upálil Jan Palach.
1: Jan Palach, ještě, ale to je přece Jan Palach bojoval a položil svůj život přesně za boj proti takovýmhle kariéristům, proti lidem, kteří se neštítí využít prostě svoje schopnosti k tomu, aby legitimizovali, aby pomáhali zločinnému režimu potlačovat svobody jednotlivých obyvatel v České republice. Ten Palach proti takovýmhle lidem bojoval a on se mu jde poklonit. No, vždyť ten chudák Palach se musí v tu chvíli otáčet v hrobě. Nezlobte se na mě, ale to přece není možné, aby člověk, který byl komunistickým rozvědčíkem, šel uctít památku Jana Palacha, který přesně proti těmhle lidem bojoval.
2: Pane předsedo Reichle, máte obavu, že nově zvolený prezident může být pro naší zemi bezpečnostním rizikem? A teď mířím tam, že z minulosti tam mohou být, nevím, jestli jsou třeba nějaké vázací akty s ruskými tajnými službami. Co myslíte jako právník?
1: Kdyby jenom s ruskými. Prostě situace je taková, že samozřejmě tam může být složka jak v GRU někde v Moskvě, tak prostě v Langley. A já znovu říkám, podle mého názoru je velmi nešťastné, že jaksi našim voličům to nevadí a že skutečně si zvolí za prezidenta člověka, který zcela jednoznačně působil v rámci rozvědky, který působil prostě na jedné i na druhé straně.
2: Je to riziko?
1: Je to riziko. Je to
2: a ten pán, přítel po boku, ten pán, tuším, že se jmenuje Kolář, toho považujete také za riziko s tou jeho minulostí a tak?
1: To je v podstatě jaksi stejný vrch.

0: Papež František v jisté chvíli vytvářel, nechci říct dojem, to by bylo zlé, ale určitě se několikrát vyjadřoval směrem k válce na Ukrajině a právě do role toho mírotvorce se stavěl. Tak řekněte, byl hybatelem v této věci, nebo to bylo zase symbolické?
1: Nebyl hybatelem, bohužel to pořád platí to, co jsem řekl. To papežství má obrovskou historii a je to fenomén, že, na který v Evropě cítíme, že to mělo obrovskou roli, to se hrálo. Je to pro pochopení Evropy a jejího vývoje. Ještě jednu věc vám řeknu. Když si vezmete ty koncil, jako byl koncil kostnický, tridentský a podobně, tak si představte, že to je předobraz dnešní Evropské unie, Evropské komise, Evropské rady. Jako ono vlastně dokonce i ten, to, co se protokolárně vytvářelo v průběhu historie a co vytvořilo se do té podoby těch evropských institucí, to má vlastně své kořeny v těch koncilech. Tam se tehdy, že na koních sjížděli králové a panovníci a vedl to papež tehdy a dneska to má ten popiv, že bokem zůstali ti prezidenti, ti představitelé těch států a pořád vlastně je to zajímavé je, že pořád to není stát, není to instituce úplně s jasnou demokratickou legitimitou, jako byly ty sněmy středověké, taky poměrně volné, taky ty koncily vlastně tam se scházely, nezhodli se tam, bylo to velmi volné. A tohle je vlastně tradice Evropy, takže to papežství těmi svými koncely stojí na začátku toho, co máme dneska jako Evropskou unii. A dokonce pochopit některé protokolární věci, které dneska takto pochopíte s tou, díky té tradici, když se jí věnujete. Takže to má smysl se zabývat papežstvím, ale už je pryč to, že to byl politický hybatel.
0: No a dá se tedy říct, že pro uklidnění války na Ukrajině neudělal nic?
1: Ne, to si nemyslím. Podívejte se, to veřejné mínění a to, co se odehrává v tom prostoru těch debat a názorů, tak to je taky něco, to je ta soft power, která má také svou váhu určitě. Nevím přesně jakou, ale má, to o tom není pochyb. A to, že jeho hlas je slyšet, že se citoval, že se mluvil, že prostě se, že vlastně člověk ho mohl se k němu přidat nebo podobně, to byla velká věc. A to, jako to, že, víte se, moje přesvědčení vždycky bylo, že hlavním úkolem politiky mezinárodní je zabránit válce. To je smysl ve škole mezinárodní politiky. Vy musíte zabránit válce, protože ty války dokonce i v evropských dějinách dokonce měly pak miliony mrtvých, což bylo strašné, v tom se nedalo žít. A proto vznikl, že Vestfálský mír a Vestfálský kongres a proto byla Vídeňský kongres a všechny tyhle sešly. To vlastně byla politika, která měla zabránit těm strašným ztrátám, zničení milionů životů. To je smysl politiky.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Xaver.
1: V poslední době jsem porád smutný, já ti nevím, čím to může být. Ne, že by byl úsměv nějak nutný, ale co mě nutí každý den se zlejt, to mi povídej. To mi povídej. Nechce se mi chodit mezi lidi, smutný jsou a táhne od nich chlad. Snad to na mě každej člověk vidí, že jsem sakra zasmušlej pták. To mi povídej. To mi povídej. Na světě je spousta hezkých holek, bez nich by byl život jako trout. Teď mě ale vzala puta v dolek, už jsem zkrátka zrezivělej blout. To mi povídej. To mi povídej. Jestli pak se ještě někdy stane, abych šťastnej byl a celý ten, jestli tahle bída nepřestane, skončím asi jako slabobek.

0: Jo, to mi povídej, to mi povídej, to mi povídej, to mi povídej.
1: Po cestě z kliniky jsem se stavila v místním obchůdku, kde dostanete koupit krásně dozrálé mango, domácí chléb, fantastický sýr a také kus slaniny a čerstvá vajíčka. Miluji ranní vstávání za vůně čerstvé kávy, kterou zásadně piju až po snídani. Bez čerstvých vajec, slaniny a dobrého čaje si snídani nedovedu představit. Igor, můj manžel, ji umí dokonale a tak trochu mě tím hýčka, pochopitelně pokud je doma a má náladu. Když to shrnu, tak doma bývá málo a náladu mívá různou. Podstatně raději hýčka našeho knírače, který si to umí řádně vynutit. Říkáme mu Einstein, myslím knírači. Vypadá, že je z rodiny nejchytřejší a chvála Bohu neumí mluvit. Rozhodl se převzít vládu v rodině a tropické podnebí miluje. Umí plavat, což jsme do jeho 2 let nevěděli, protože se tvářil, že vodu nemusí. Poprvé to bylo, když k nám přišla návštěva. Osobně nesnáším, aby kdokoliv mimo mě a muže lezl do našeho bazénu, když má o pár metrů dál moře. Je to nehygienické, prostě to nemám ráda. Přátelé posilnění skleničkou ledového šampaňského se chtěli osvěžit. Po kaviáru, vajíčku, blumách, smetaně se rozhodli, že si půjdou zaplavat do našeho bazénu. Einstein, který doposud sledoval ze svého pelíšku celý děj, podotýkám, že ne zrovna neutrálně, se rozhodl jim záměr zprotivit. Skočil a začal plavat, jako kdyby tak činil několikrát denně. Válel se, potápěl, plaval, plival, cákal, vyváděl a nikdo si nemohl být jistý, jestli se taky do vody nevyčůral. Na každého, kdo se k bazénu přiblížil, vycenil své malinké zoubky, zavrčel a plaval k dalšímu narušiteli z řad našich hostů. Přátelé, když to nebohé zvíře viděli, zjevně ztratili zájem a zašli se vykoupat do moře. Od té doby víme, že Einstein umí plavat. Že do bazénu nečůrá ani neplive, že nemá rád návštěvy a je jedno odkud, nemá rád, aby mu lezli do bazénu. To, že stáší jen někoho, jsme poznali v průběhu našeho pobytu na tomto krásném ostrově, který byl stvořen Bohem. Jinak si ráj ani nedokážu představit. Velmi senzitivní je Einstein na mé kamarády z dřívějšího pracoviště, jestli se tak dá nazvat světová organizace NVO, kde jsem strávila téměř 40 let. Jednou, až budu moci, popíši praktiky světa, odkud se neodchází ani na zasloužený odpočinek, ani do důchodu, ani na dovolenou. Prostě odejít můžete jen v rakvi. Ale o tom někdy později. Einstein, přátelé z NVO, miluje nade vše. Pozná je, ani nevíme podle čeho, ale přísný zákaz vstupu do bazénu a na jeho postel, kterou na verandě okupuje, to mají také. Vedení NVO se pravidelně schází na různých místech světa a hodnotí situaci v rámci svého zadání. Jsme a nejsme na odpočinku. Nikdy nevíme, kdy budeme povoláni a je jedno, jestli je vám 50 nebo 90 let. Pohodlný život, který se někomu může jevit jako zajímavý, je obrácenou stránkou mince, ale je báječný, pokud si na něj zvyknete. Já jsem si zvykla a tento způsob života miluji. Sedím ve své pracovně a připravuji se na setkání, které se bude konat za pár dnů s ostatními kolegy NVO na druhém konci světa. Ještě jednou pročítám všechny informace a dovídám se o prasárnách, které se zase připravují v té malé zemi, kterou stále ještě miluji. Je to mnoho let, desítky let, co jsem ji opustila. Přesto k ní mám stále stejný vztah. Když slyším Praha, rozechvěje se mi hlas, ale rozhodně to vím pouze já. Se svými kolegy z NVO se nikdy nezajímáme, odkud kdo je. Nepatří to do kodexu. Co není v kodexu, to nás nesmí zajímat, ani nezajímá. Porušení pravidel není přípustné. Členové NVO je přísně dodržují, a to bez ohledu na vnější změny. Organizace působí snad déle než lidstvo samo, říkáme si na některých setkáních. To, že takzvaná sametová revoluce, pád socialistického tábora v Evropě v 90. letech, byla jen fraška, je jasné. Bylo to nutné pro další přežití kapitalismu, který se pohyboval na okraji katastrofy. Katastrofy, která mohla mít takový dopad, že by vyvolala světovou válku. Hrozil světový rozvrat. S odstupem času se dá odhadnout, o jakou dobu se hrozba největší války posunula. Je to 30 nebo 40 let? Evropský kapitalismus potřeboval další území pro svůj ekonomický rozmach. Bývalé země socialistického tábora uvolnili svá odbytiště, vytvořili nový prostor a tím se zachránil světový mír. Na jak dlouho, přemýšlím s otevřenýma očima, když čekám v odbavovací hale na odlet letadla, které pro všechny členy NVO pravidelně organizace posílá. Jen zřídka se stává, že letíme normální linkou a dovídáme se to jen pár dnů před odletem. Vše je sofistikovaně řízeno a vždy je to bezpečné, spolehlivé a do posledního detailu zorganizované. Za celá ta léta se mi nechce věřit, že jsme neviditelní a přitom jsme všude. Soukromým letadlem odlétáme do centrály, kde dostáváme informace, se kterými máme možnost dále pracovat. Vše do sebe zapadá jako pucle. Dokonce parta, kterou jsem před pár dny potkala na pláži, zapadá do celého scénáře a vše jen potvrzuje. V Evropě se připravuje loupež století. Některé země jsou odvážné, připravují se zákony a tuneláři veřejných financí jsou velmi aktivní. Kdyby věděli, že jsou sledováni úplně jinými skupinami, než jsou ty, které mají podplacené. Kdyby jen věděli, že my jsme neúplatní a vyhodnocujeme všechny ty skupinky, biznismeny, finančníky, policajty, prokurátory, soudce, politiky, prostě všechny ty chudáky, kteří v různých skupinách podvádí své občany, kradou, až se zajíkají. Nic jim není svaté. Po týdenním informačním školení se vracím do své oázy klidu za svými palmami, mořem, bazénem. Einsteinem, Igorem. Všimáte si pořadí? Vůní eukalyptu a vanilky. Jsem doma, vyčerpána po cestování. Vždy po informačním školení se mnou není řeč. Musím se sama připravit na plnění úkolů, pokud se týkají mě. A nebo si jen udělat revizi ve své hlavě, vyhodnotit situaci, odpočinout si, vyrovnat se s novou situací i novými úkoly. Tentokrát to byly hrůzy, které nás čekají. Hrůzy, které nám připravují ubožáci, kteří za pár peněz nechají zavraždit vlastní babičku. Lidská lůza v bílých límečcích je všude. A já nejsem mesiáš, který by měl zasahovat. Má práce je úplně jiná a plním ji velmi dobře. Tisknu v ruce vyznamenání, které jsem za příkladnou práci právě před pár dny obdržela. Zlatý odznak je symbolem, symbolem uznání a hodnocení. Jsem na něj pyšná. Určitě to nebylo k mým šedesátinám, tak to nefunguje. Že bych byla fakt dobrá? Co dobrá? Výborná! Téměř se zajíkám radostí. Sedím na kryté verandě porostlé vistárií, odkud je vstup přímo na rozsáhlou zahradu plnou palem a tropických keřů. Venkovní bazén s průzračnou vodou je zalit velkými kapkami deště, tak hustými, že se na hladině tvoří jedna velká bublina. Venku prší. Tropický déšť, kdy je stále teplota těsně kolem 30 stupňů, doslova miluji. Kousek za zahradou je vidět, jak se zvedá moře a svým typickým hukotem se vlny převalují jedna za druhou. Je pravda, že každá sedmá je největší? Mnohdy se je snažím počítat, ale dnes to nejde. Dělím se s Einsteinem o velký gauč na terase, který má i malou střížku z krásně bílého plátna. Dá se zvednout, ale ani nevím, k čemu slouží. Na terasu neprší a větřík bývá příjemný. Možná, že tato sněhově bílá střížka vytváří pocit intimnosti. Einstein tuto pohovku miluje. Je tak velká, že takových pejsků jeho velikosti by se tam vešlo nejméně 30. Ale náš knírač tam nejraději leží sám. Dnes udělal výjimku. Asi protože jsem byla dlouho pryč, se schovývavě posunul a uvolnil mi místo. Stejně nedovedu pochopit, jak 3kilový pejsek zabere tak velkou pohovku, ale umí to bravurně. Když na svůj oblíbený gauč nechce nikoho pustit, a to je téměř pořád, roztáhne se uprostřed a jeho velikost je neuvěřitelná. Teď tam ležíme spolu. On vrčí, dává tak najevo, že se na mě zlobí. Jsem unavená a tak ho ani neodprošuji. V hlavě se mi promílají informace z uplynulých dnů a různé příhody, když podřimuji na hedvábném polštáři, který jsem si dovezla kdysi z Indie. Indii mám ráda pro její různobarevnost. Různobarevnost sárí místních žen je úžasná. Nikdy jsem se je nenaučila vázat, přestože jsem snahu měla. A nějakou dobu jsem v Indii i žila. V polospánku se musím usmát, když si vzpomenu na jeden večírek ještě v té krásné zemi. V Praze, která byla a je centrem dění Česka, tehdy Československa, byly vždy privilegované skupiny. Tyto skupiny či jedinci se ale nenacházejí jen v Praze. Ještě za hluboké totality dostávali privilegovaní devizové přísliby, aby mohli se svou rodinou trávit dovolenou v zahraničí či alespoň v Jugoslávii. Měli příjem bonů a nakupovali v Tuzexu. Dostávali práci v zahraničí a pracovali za tvrdou měnu. V průběhu jednoho roku vydělali tolik, co normální smrtelník nevydělal za 20 let. Jejich děti studovali v zahraničí. Prostě i za socialismu to byla vyvolená skupina. Na tuto dobu nechci vzpomínat. Při té vzpomínce se mi udělá úzko. Stejně tak úzko, jako když jsem poprvé viděla trezorový film Ucho. Za bývalého režimu jsme já i moje rodina velmi trpěli. Nevidím jediný důvod, proč bych si stěžovala. Nevidím jediný důvod, proč bych se vracela. Je mi líto těch, kteří se měli za bývalého režimu fantasticky. Bylo jich pár. A to jsou ti, kteří si nyní nejvíce stěžují. Asi si myslí, že žili ve vzduchoprázdnu a že si okolí nepamatuje, jakých všech výhod využívali, jak si žili jako prasata v žitě, jak říkávala babička. Vzpomínám na večírek krátce po sametové revoluci, kdy se ke mně přitočil podnapilý právník z uznávané advokátní kanceláře se slovy: vy jste výborná, ale máte smůlu, že za vámi nikdo nestojí, že jste úplně sama, nikam nepatříte. Zjevně mě neznal a pozbíral místní drby, že jsem asi blbka, protože společně s vyvolenými nebo pro vyvolené nekradu. Trochu mě to zaskočilo, protože jsem tak nikdy neuvažovala. Neudržela jsem se a odpověděla jsem mu bez uzardění a s milým úsměvem jako dáma: kdybyste věděl, kdo za mnou stojí, tak se poserete. A s milým úsměvem, chřestíc šperky, jsem se se skleničkou sektu, v té době se šampaňské moc nenosilo, otočila a houpavým krokem, vědoma si svých krásných nohou a bot od Diora, odcházela ke skupině výborně se bavících energetiků. V zádech jsem cítila pichlavý pohled debila, který nevěděl, kde tuto informaci má prodat. Je to již dávno. Tak dávno. Svou reakci jsem dlouho vyhodnocovala a měla z ní špatný pocit. Věděla jsem, že se takto nejedná a nedává příležitost k tomu, aby se někdo zajímal o to, kdo nám kryje záda. Byla to moje velká chyba, ale nakonec mi to prošlo. Prošlo mi to proto, že jsem svůj prohřešek nahlásila ještě druhý den na centrálu NVO. Z Česka jsem musela odjet, což mě velmi mrzelo. Probouzím se ze svého polosnu. Igor mě pohladí po vlasech a mává nějakými papíry. Zakoulím očima. Vůbec se mi nechce číst nějaké svodky a svou nevoli projevím tím, že se otočím. Neotáčej se a podívej, co to mám, řekl s úsměvem v hlase. Zabořila jsem hlavu do polštáře a nechtěla se podívat. Měli jsme oba dobrou náladu. No, podívej se, to jsou letenky. Budeme teď nějakých pár měsíců cestovat, co ty na to? Einstein pochopitelně s námi. Vyskočila jsem, radostně ho objala a s úsměvem jsem se zeptala, kdy letíme. Zítra odpoledne, nejdřív k tetě Julii na Nový Zéland. Pokoušeli se o mě mdloby. Zítra, to si děláš legraci, kdy se zbalím na skoro rok cestování. Jak na rok? Říkal jsem na pár měsíců. Jo, to znám, odfrkla jsem. Minule si říkal to samé a nakonec to byl téměř půl druhého roku. No, to bylo proto, že ses všude vykecávala, tak jsme se zdrželi, smál se šibelsky Igor. Nebál se, nic nepotřebujeme. Einsteinovi granule na dva dny a to je všechno. Pusu, jdu si zaplavat. Zasmál se Igor a zcela bez starostí skočil.
2: Hraje vám Radio Xaver.

bude losovat, aby přehled byl, kdo s kým zrobí dvojicu, aby v červencovém hicu z Vítkovic na Ostravicu do cíla dorazil. Tiger vypsal ceny, dvě kože z hyeny, aby mohl být odměněny, ten nejzdatnější tým. Nevím, jak to přijde, štěstí stalo, kaj si indě, nechalo mě pokrk v brindě, jestli

Po startu hned jak v lize, dostal se do krize, pri ponožka ho hryze a od hladu je mu mdlo. Nic nebyl z té tury, bo nás předjížďali fury, šlapali po ním kury, no hrozné divadlo. Jela kolem sanitka a už se hrnul k ní, jestli pomoct potřebuješ, jenom si řekni. Nabral jsem vzduch do ňader a kopnul ho do hader, řeci přidej, kyste saber, bo jsme poslední. Brzoch rezignoval, už jsem ho neprovokoval, psychicky než ten kroval, k rychlosti větší, stejně noha míně nohu. A tak se modlím k Bohu, to jako bez partyjní mohu, ale nic to neřeší. Poslední eso jsem ale v kapsi měl, sám jsem o ním do včilejška ani nevěděl. Byl jsem tak smířený s tím, že pozbudeme ceny, ty kožuchy z hyeny, že jsem si nevzpomněl.

0: vzteku, jsem žuchlal jenom veku, no co jsem měl robiť, taky teď se těžko hledá, co jde ráno bez oběda, ani plán se podlezt nedá, musí se překročit. Na šachtě jsou také hromské zákony, že jak mění špeku, tak nesu vykony. Já kdyby jsem byl dajny, hned jak jsme vyšli z lajny, mohl jsem ten cizokrajny kožu dneska ponosit.
1: Hraje vám Radio Xaver.

0: získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Moc peněz, díl 27. A naším hostem je pan Robert Vlášek, jako vždycky. Dobrý den.
2: Dobrý den, 27. díl, to nám to letí.
1: To je hezký, že?
2: Je to parádní.
1: 27. červená. A pane Vlášku, pojďme, my tady často hovoříme o těch ekonomických věcech, zejména o zlatě a ano. O věcech okolo zlata, protože to je taková, říká se ve vaší branži, předpokládám, největší jistota.
2: Jistě.
1: Investiční. Nebudeme skrývat, že tento pořád děláme v partnerství s vaší firmou Firegold.
2: Je to tak.
1: Ale nemohu začít jinak, když jsme u toho zlata. Četl jsem v médiích, že v Ugandě bylo nalezeno nějaké velké množství zlata, které se teď vytěží. A bude ho víc, než dosud bylo. No tak já teď nevím, co si o tom mám myslet, protože tam hrozí velký pád ceny.
2: Zneklinilo vás to trošku?
1: Tak trošku jo.
2: Nebyl jste sám. Je to zajímavá zpráva, která skutečně proběhla. Já bych řekl, že to je taková jako nafouklá bublina, já to hned vysvětlím. V Ugandě skutečně dlouhodobě se zlato těží. Dokonce i na tom místě, kde to naleziště teď se jakoby promovalo, že tam je. Tak Číňané tam tuším těží zlato už 5 let, je tam čínský důl, nicméně v té zprávě jedna zásadní chyba, oni tam vlastně uvedli, že to naleziště by mělo v sobě obsahovat nějakých 310 tisíc tun ryzího zlata, což by pravda, přesně jak říkáte vy, znamenalo, že by to bylo víc, než bylo vytěženo za celou historii lidstva, protože za historii lidstva bylo vytěženo nějakých 220 až 250 tisíc tun. Ale to je zásadní chyba, protože když vezmete objem té rudy, kterou oni indikují, že tam je, a vezmete obvyklou nebo minimální a maximální hojnost zlata v té rudě, která se vyskytuje na této planetě.
1: Hojnost, to je oficiální pojem?
2: Ano, v té rudě, tak se na planetě vyskytuje ta hojnost od 1 gramu po 7 gramů na tunu. A kdybychom vzali tu nejvyšší, jakoby ten nejvyšší obsah zlata v té hornině, tak by to bylo nějakých 220 tun. V tom nejoptimističtějším případě. 220 tun je sice hezké malé naleziště, ale nic zásadního. Dokonce já si troufnu říci, že v České republice víme z geologických průzkumů, že máme víc zlata. Tady máme kolem 500-700 tun.
1: Tedy se ptám, kde soudruzi novináři udělali chybu.
2: No, soudruzi novináři zjevně přijali nějakou nepřesnou informaci z nějakého zdroje, který se spletl minimálně ve setinné čárce a pak samozřejmě už to žilo svým životem a bylo to zajímavé mediálně, protože každý se podivil, vyděsil a někteří samozřejmě pro prodejci a propagátoři papírových investic samozřejmě to potom jako podporovali, protože to bylo jako proti tomu zlatu, ale všiml jste si, že trhy neudělali vůbec nic, protože každý si to přepočítal stejně jako my a řekl, to není zásadního.
1: Budu se ptát dnes, jaké jsou prognózy a jaké vy máte z těch odborných zdrojů informace, ale pojďme udělat to, co děláme vždycky rádi v tomto pořadu a také v našich streamech společných, takzvané reklamňuky.

0: spoření ve zlatě, nákup mincí nebo zlatých slitků. Adresa e-mailová je pořád táž, a to je zlato@mincex.cz. Mm-hmm. A tam se všechno napíše, včetně telefonního čísla. Dostane se to do rukou zde přítomného občana.
1: No, spíš týmu, který to zajišťuje.
0: Týmu, oni zavolají, poskytnou díky XTV 30% slevu na vstupní poplatky.
1: Jednoznačně.
0: Potvrzujete?
1: To platí.
0: Podepisujete krví?
1: Podepisuju krví, dokonce v tomto období, vlastně do konce září. Ty podmínky jsou ještě trošku lepší, teda do konce srpna, než budou v září, protože od září mírně zdražujeme vstupní cenové navýšení, vstupní poplatek, takže určitě využít těch podmínek teď.
0: Teď. Napsat telefonní číslo, to je důležité, 30% sleva a zároveň je to podpora pro XTV.
1: Jednoznačně.
0: Je to potřeba toto říct a nejedná se o virtuální zlato.
1: Ne, všechno je to zlato fyzické, všechno ten zákazník buď si nechá poslat domů, nebo je uskladněno u nás v podobě těch zlatých účtů, které umožňují nejenom si odložit peníze do zlata a zhodnotit, ale také z nich platit zájemně za zboží, za služby, tak vždycky to zlato tam fyzicky leží.
0: A adresa zní?
1: Adresa mailová zní.
0: No, pane Blášku.
1: No, vidíte, to jste mě zaskočil.
0: No, tak to zkuste.
1: Je to MinceX.
0: Je to zlato, zavináč.
1: MinceX.
0: MinceX.cz. Do příště.
1: Naučit. Jednoznačně.
0: Jaké jsou prognózy?
1: Než se pustím do prognóz, které rád sdělím, já bych jenom zrekapituloval trošku vývoj. To je možná důležité, protože spousta lidí si říká, ten vývoj je velmi pozitivní u toho zlata, může to trvat do nekonečna. Protože my, když se podíváme, tak za poslední 2 roky zlato vyrostlo 80%, za posledních 12 měsíců je to 41,8%, za 3 roky je to 66%, řeknu, a za 19 let, kdybych vzal trošku delší horizont, je to 635,05%, přesně. Takže ten vývoj je velmi jako pozitivní a nové rekordy vlastně převyšují ty staré rekordy. Takže to je stav, který tady je. Teď zlato mírně koriguje aktuálně, lehce o nějaký 1,5%, lehce zlevnilo, což je ale obvyklý vývoj vždycky po nějakých maximech. Takže to je vlastně takové optimální nákupní okénko, které se vždycky otevírá v té růstové fázi. Co se týká prognózy, tak ty prognózy jsou, že do roku 2030, a jsou to prognózy, řekněme, takových jako světových jako analytiků a investičních společností, ten průměr říká, že to zlato by mělo být něco kolem 5 až 6 tisíc dolarů za trojskou unci. Což dneska jsme nějakých 3250, řeknu. Takže ta prognóza je velmi jako pozitivní a je potřeba si říci, proč je takhle pozitivní. Co vlastně ovlivňuje tu cenu zlata, proč stále roste, proč od roku 2008 velmi zrychl růst ceny zlata. Je to proto, že vlastně to zlato ovlivňuje několik faktorů, řekněme takových 6 základních faktorů. První faktor je tisk nekrytých peněz. My víme, že dneska peníze nejsou kryty vůbec ničím, ať už dolary, koruny a tak dále. Ad absurdum, kdybychom to převedli do důsledku, tak jsou kryty vlastně jenom tím, co ty státy vlastní, a to jsou ty velké dluhy, ten svět je předlužen. Takže vlastně není tam žádná reálná hodnota. To je první věc, tisk nekrytých peněz. Druhá věc je růst globálního dluhu, to s tím hodně souvisí. To znamená, ten dluh se stává nesplatitelným. Třetí vlastně taková oblast, která to zlato ovlivňuje velmi zásadně, je geopolitický vývoj, geopolitické napětí, a my vidíme, že dneska to napětí, kam se podíváme, tam ho vidíme, ať už je to Ukrajina, Rusko, ať už je to Blízký východ, Gaza, nebo napětí USA, Čína, potažmo BRICS. Potom je to poptávka centrálních bank. Centrální banky nakupují masivně, několik let po sobě jejich nákupy trhají rekordy a překonávají 1000 tun za rok, což je hodně. A potom to jsou taky obchodní války. A ty obchodní války my také vidíme. Vidíme celní přetahování, celní licitace Spojené státy versus zbytek světa. A to jsou všechno faktory, které bychom mohli popsat jako nějaké turbulence, jako nějaký neklid v tom světě. A to všechno působí na zlato.
0: No a z čeho tedy čerpáte tu prognózu, protože vy jste řekl 4 až 6 tisíc.
1: 4 až 6 tisíc dolarů za trojskou unci.
0: Za trojskou unci, což je skoro
1: Násobek.
0: No, násobek. Teď je 3200 třeba, ne?
1: 3250, řeknu třeba.
0: No, protože, jak jste říkal, zlato mírně korigovalo. Já říkám, že kleslo v ceně, ale to je, abychom se nebrali za slova. Z čeho vychází

0: to, vy to říkáte, neklidná doba a války a tak, co když to všechno se nějak pořeší? Co když na světě zavládne mír, nebudou cla, nebudou obchodní války, nebudou skutečné války, nebudou se nakupovat, vyrábět zbraně. Teď jsem jak Karel Čapek. Jo.
1: Já to poslouchám.
0: No, pozorně. A co teda se v tu chvíli stane? Zlato půjde dolů?
1: Když se podíváte do historie a podíváte se na to, jak se vyvíjela cena zlata od roku 1971, bych řekl, když vezmeme fakt dlouhý horizont pro diváky, aby chápali, jak se to vyvíjí, tak tam trojská unce stála 35 dolarů. V 80. letech jsme byli kolem 300 dolarů za trojskou unci. Před 2008, před první velkou finanční krizí, to bylo 2000, to bylo 850 dolarů za unci, pardon, ve 2008. A dneska jsme na těch 3250.
0: V rozbouřeném
1: V
0: světě.
1: rozbouřeném světě.
0: V
1: Ale proč já
0: rozbouřeném
1: to...
0: světě, počkejte,
1: Ano.
0: v rozbouřeném světě vy jste řekl před chvílí 41,8 za rok. A
1: Ano.
0: někdo říká, to se nemůže opakovat, říkají zase jiní. Vy říkáte, to se naopak může opakovat, ještě v mnohem větším rozsahu. A moje první otázka zněla teda, jakým způsobem se ta válka a ta obchodní válka to vytlačí, jakým mechanismem. A druhá otázka, když to všechno skončí, světem zavládne mír a klid, žádné celní války. Nebudou, pan Trump se usmíří s panem Putinem, u toho mírně pofackuje představitelé Evropy, kteří srazí podpatky, stejně tak soudruh Zelenský a bude klid. A v Gaze to nějak vyřeší. Co udělá
1: Všichni bychom si
0: zlato?
1: to přáli. Všichni bychom si to přáli. Úplně jsem se zasnil, jak jste o tom hovořil. Nicméně, tyhle ty faktory, pokud jsme zmínili to geopolitické napětí, jsou spíš těmi menšími faktory, které jenom zvyšují ten růst, tu dynamiku. Ale tím základním faktorem, co žene tu cenu zlata nahoru od toho roku 1971, bez ohledu na to, jestli je zrovna válka nebo není, je ten faktor toho, jak fungují dnešní peníze, jak fungují dnešní měny. To znamená, že ty peníze jsou nekryté od roku 1971 a že vlastně my budujeme tu prosperitu, kterou jsme zažili v minulosti, na virtuálních hodnotách. Že vlastně vyrábíme peníze z ničeho, vyrábíme deriváty z derivátů, úroky z úroků, ty reálné hodnoty tam nejsou. A protože je to celé umělé, tak žijeme vlastně jako na dluh, roste nám ten globální dluh a jsou tady nekryté peníze. A to je ten úplně základní faktor, který právě z toho zlata jako z bezpečného aktiva dělá něco, co nakupují ty centrální banky, co kupují ty privátní banky, protože se pojišťují proti nestabilitě celého toho finančního systému. A to, že potom přichází, řekněme, geopolitické napětí, že přichází zvýšená poptávka centrálních bank, že přichází jako ty obchodní války, to jenom graduje tu věc. Ale ta podstata je v samotném fungování toho finančního systému. Prostě my tady máme něco, co považujeme za hodnoty, co žádnou hodnotu nemá, když to zjednodušíme. A to zlato jí prostě má a má jí 6 000 let. A proto ve světě virtuálních měn a vlastně takového Ponziho schématu těch fiat měn, to zlato vždycky prostě bude mít tendenci růst a růst dál.
0: Promiňte, vy říkáte, že považujeme za hodnotné něco, co ve skutečnosti hodnotu nemá.
1: Ano.
0: Tím myslíte to, čemu říkáte vy fiat měna.
1: Ano, a čemu vy říkáte peníze?
0: Čemu my říkáme obyčejní lidé peníze.
1: A vy to říkáte špatně. Musím vám to říct.
0: Ne, tak já jsem rád, když mezi nás, obyčejné lidi, přijde někdo tak moudrý a vznešený jako vy.
1: Děkuji,
0: A
1: uzardívám se,
0: no ne,
1: ale...
0: tak a napraví nás hříšníky.
1: Ano.
0: Pro mě peníze jsou peníze, já nikdy nebudu stát ve frontě v bance a říkat dobrý den, přišel jsem si pro svoji fiat měnu. Tak paní, která tam sedí, holčička za pultem, úřednice na mě bude koukat jak na vola. Tak jako vy teď koukáte na mě.
1: Ne, já na vás vůbec nekoukám jako na vola, to bych si vůbec nedovolil, ani proto nemám důvod žádný. Vy jenom vlastně teď tím, co jste řekl, potvrzujete to, co je samozřejmě naprosto rozšířené, je to takové zmatení jako pojmů, kdy ty věci nenazýváme pravými jmény. My jsme peníze naposledy v něco, co se blížilo penězům, jsme měli v roce 1971. To, že tomu, co máme v peněžence, těm papírkům, říkáme peníze, je rozšířený terminus technicus, ale vlastně to peníze už nejsou. Je to fiat měna, protože definice peněz, abychom se pochopili, o čem já tady mluvím, a já vám připadám jako šílenec možná teď, jak na mě
0: Ne, to
1: pozorujete,
0: ne.
1: tak ta definice peněz je o tom, že ty peníze jsou směrný prostředek, je to nějaká účetní jednotka, je to dělitelné, je to zaměnitelné, že jsou stejné, ale hlavně je to uchovatel hodnoty po neomezeně dlouhou dobu. Ale toto fungovalo jenom v době, kdy ty peníze měly nějakou reálnou hodnotu, kdy byly podloženy nějakým reálným hodnotným aktivem, ale to skončilo naposledy v tom roce 1971. A od té doby právě už neplní tuto funkci. Abych to přiblížil divákům zase, jak to poznáme? No, poznáme to tak, že máme inflaci za poslední 4 roky na úrovni 40% zvýšení cenové hladiny. Přišli jsme o 40% majetku uloženého v penězích, ztratili tu hodnotu. A to je to, že ty peníze neumí uchovat tu hodnotu právě proto, že to nejsou peníze, ale to ta fiat měna. Není to kryté ničím.
0: Dobře, pane Vlášku, ale strana a vláda nám říkají, že žádná inflace nebyla. Jo, to jsem teď slyšel od jednoho představitele v rámci volební kampaně, ale možná se spletl. Když to položím, tu otázku úplně na placato, máme poděkovat současné vládě s ministerským předsedou Fialou za to, že to, co jsme měli ve svých fiat měnách, různě po účtech a doma pod polštářem někdo, nebo já nevím, tak ztratilo hodnotu 40%? Ano nebo ne?
1: Určitě. Máme takové tři místa, kam můžeme poděkovat. Můžeme začít tím lokálním, to znamená naší vládě, určitě za to, že tím, jak nakládala tady s cenami energií a tak dále, daňovou politikou, zvyšováním daní třeba, jo, daně s nemovitostí a tak dále, to všechno je inflační tlak, to všechno zvyšuje inflaci a znehodnocuje peníze. A to je těch 40%, o kterých se bavíme cirka, takže těm poděkovat můžeme 100%. Pak můžeme poděkovat Bruselu, soudruhům, straně a vládě tam za to, že nám tady provádí Green Deal, který nám zdražuje ty energie taky, takže oni tam mají velkou zásluhu na tom taky.
0: A tím zdražuje všechno.
1: A potom ještě můžeme poděkovat Washingtonu, kde světová rezervní měna, americký dolar, který tím, že ty jednotlivé země ho drží ve svých rezervách, a vlastně Amerika zinflačňuje ten dolar, tak tu svoji inflaci interní ještě vyváží do všech těch zemí. Takže máme takové tři místa, kam můžeme děkovat.
0: Dobře, tak to bylo kritické okénko pro změnu, ale ještě mi řekněte, když jste mi teď vyvrátil, že to, co mám v peněžence, své aktuálně teď třeba 2500, že to nejsou peníze, tak co mám říkat, že mám v peněžence?
1: No, můžete říkat, že máte peníze, protože by vám nikdo nerozuměl, ale pokud byste chtěl mluvit jako terminologicky přesně,
0: no to chci právě.
1: Tak byste řekl, že máte fiat měnu.
0: Já bych chtěl být vyváženě přesný.
1: Tak byste říkal, že máte fiat měnu.
0: Jako bych seděl v České televizi.
1: Tak, v České televizi, jako host nebo hostka případně.
0: Hostka nebo moderátor.
1: Nebo moderátor.
0: Vyvážený jako na všechny strany.
1: Byste zmínil fiat měnu a vysvětlil byste, že ta zkrátka fiat vlastně je z anglického nebo latinského jako původního slova, které vyjadřuje, ta zkrátka vyjadřuje měna nařízená zákonem, což vypovídá o všem, protože té měně se také mnohdy říká měna nuceného oběhu. To znamená jinými slovy, že stát vydá peníze, které nemají žádnou vnitřní hodnotu tím, že by byly kryty zlatem nebo tak, a určí zákonem jejich hodnotu a my tomu věříme, že jí to má.
0: Hříšná myšlenka. Vy říkáte, pane Vlášku, že zlato podle prognóz může vyskočit o 100% vlastně, když to vezmeme tak přes palec.
1: Určitě.
0: To znamená, že teď, když někdo bude mít jednu trojskou unci, bude stát třeba 160 tisíc korun. Je to tak.
1: Ano.
0: Do této chvíle už se ta trojská unce za poslední, řekněme, 2 roky pohla o 41% nebo víc za poslední 2 roky?
1: No, za poslední 2 roky o 80% cirka.
0: Tak o 80%. Minus 30% inflace. Takže když bych to celé dopočítával, tak přijdu na to, že fiat měna je skoro nula. Rozumíte mi?
1: Já vám rozumím docela dobře, ano, protože když se totiž na to zlato se dá dívat dvěmi úhly pohledu, že zlato roste oproti penězům, což
0: které
1: ono
0: roste. Které naopak vlastně, kterým ubývá hodnota?
1: Tak, anebo se na to dá dívat tak, že to zlato si zachovává v celé historii svoji hodnotu pořád stejnou. Vlastně stejnou kupní sílu, která mírně roste jenom proto, že nám rostou těžební náklady, takže se trošku to zlato zdražuje, ale jinak drží tu hodnotu, že jsme si za to zlato před 1000 let koupili zhruba stejné statky a služby jako dneska. a že ty peníze se proti tomu brutálně znehodnocují. A pokud my bychom se podívali, přesně co jste teďka řekl, to je skvělé, na horizont 100 let a vzal byste americký dolar, britskou libru, švýcarský frank, já nevím, nějakou měnu, tak byste zjistil, že za 100 let ztratili 97,5 tuším procenta své hodnoty. Že jsou vlastně na nule, ano. Té původní hodnoty.
0: Stálo by možná za to se toho všeho dopočítat. Jinými slovy, vy stále tvrdíte, že bude-li si někdo za fiat měnu, za tu fiat měnu, kterou dostane za svoji práci,
1: ano,
0: a za fiat měnu, kterou má doma,
1: ano,
0: promiňte mi, obyčejní lidé říkáme
1: ano,
0: peníze,
1: ano,
0: koupí v této chvíli zlato, tak i při třeba mírném poklesu toho zlata nemá šanci na tom prodělat.
1: Ano.
0: Říkám to dobře?
1: Říkáte. Můžu si dovolit takovou filozofickou vsuvku drobnou?
0: No ježiš, na to já se těším od začátku.
1: Velmi krátkou. Diváci by se na peníze neboli fiat měnu mohli dívat taky tak, že to je vlastně uchování ekonomické energie. To znamená, že já chodím do práce, svoji energii věnuju práci, vydělávám peníze, to znamená, ta moje energie se mění na ty peníze a ty peníze fungují jako jakási konzerva té mojí ekonomické energie. A já si je skládám takhle na pozdější dobu, až tu energii mít nebudu a budu s tím chtít pracovat v penzi a tak dále. No a ta inflace, ten stát, tím, že tu inflaci připouští a způsobuje, tak mi krade moji ekonomickou energii, tím pádem vlastně mi krade jakoby svobodu a můj čas. Takhle se na to potřeba dívat. To znamená, když já naopak tu ekonomickou energii dám do té konzervy ne peněz, ale toho zlata, tak to zlato drží tu hodnotu 6000 let. Takže je velká, velká jistota, že vlastně budoucí 6000 let se bude chovat velmi jako podobně.
0: Musím vám říct, že to byla moc hezká filozofická vsuvka.
1: Děkuju, děkuju.
0: zlato@mincex.cz a každý, kdo se bojí, že přijde o svoji fiat měnu, ať ji má doma nebo v bance, nebo někde skovanou, ať si koupí zlato nebo si zařídí zlaté spoření.
1: A nebo zlatý účet.
0: Nebo zlatý účet.
1: Ano.
0: Tak jo, jsem rád, že jste tady byl, pane Vlášku.
1: Moc děkuju.
0: Děkuju a nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Moc peněz, 27. díl a naším hostem byl jako vždycky pan Robert Vlášek.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Já přesně jsem toho Fialu viděl, to je jako když z té výšiny té Ukrajiny posvátný a musí a Ukrajina, spadnete do jihomoravské vesnice na náměstí a tam se vám přihodí rovnou tohle.
1: A takže jsem to pochopil, že ten člověk, co mu nepodal ruku, byl nějaký kámoš od Šlachty, jo?
0: To já nevím, já jsem to viděl anonymně, já jsem viděl jenom, poznal jenom plukovníka Fialu, kdo je ten dotyčnej muž, to nevím, koho volí nebo jaký má preference.
1: No měli bychom začít vytvářet sbírku lidí, fotek a videí, kteří Fialovi nepodali ruku. Ale jemu se to sype tomu Fialovi teda po všech stranách.
0: Totálně, no. Totálně.
1: Ale víte co, díval jsem se na projev Zelenského. Mm-hmm. Viděl jste to?
0: Viděl, mě to zajímalo.
1: Mně to přišlo nedobrý.
0: Mně to přišlo jako zručnej PR-ovej kýč, který nás měl chytnout za srdce i za hlavu, aby jsme dál pomáhali. A v tom si myslím, že to bylo napsané zručně. Akorát jsem si tam třeba, jako, když byly ty paralely na ty osmičky, ho vzpomněl, že v roce 68 nás přišli okupovat i vojáci z Ukrajiny a bydleli v Milovicích s Rusama a tak dál, ale dobře, ale za něj musím říct, on ten projev jede přes kopírák a slouží k jedinému a sice my vás tady chceme chytnout za srdce, že trpíme a vy nám a chceme, abyste nám dál pomáhali a ocenil se, musím říct, že nám nevynadal. Protože třeba Němcům i Američanům i vynadal. Tak.
1: Rozumím, mě to, co říkal, nějak hezky neznělo. Zaprvé mi to přišlo celý nedůstojný, protože proč nepřijel teda?
0: No tak jako samozřejmě ta online verze není.
1: Za druhý, on tam seděl tak jako divně v nějakým takovým, teď tam seděl v tričku.
0: A počkej, to už sedí od začátku války v tričku na stejném místě.
1: Ale mluví k mýmu národu. Tak to je jako.
0: Tak je vojevůdce, ne?
1: Vojevůdce, no. Tak to je. Ale vystrčil tragický projev.
0: To jsem naštěstí neslyšel, já jsem slyšel Fialův.
1: Fiala měl aspoň to hezky řekl a přednesl plynule. Pekarová strašně koktala.
0: To bylo potupný, ne?
1: To bylo potupný, mě to až mě bylo líto.
0: To mě ne. To
1: já mě vím, vy nemáte jí rád.
0: Ale já si, víte, já na její obranu musím říct jednu věc vážnou. Já myslím, že před sebou na stole měla smlouvu na prodej Budvaru Američanům, Budweiseru. A že si tam, víte, rešeršovala, jako jak to udělat pro ty Američany líp. Takže úplně tomu nevěnovala pozornost a pak jí vytrhli a ona musela něco říct k tomu.
1: To je vtipná poznámka. Schválně si poslechněte, jak toto komentoval ten Ringo na XTV, Ringo Čech. Prodej Budvaru a Pekarovou. To se pobavíte. Ale já chci říct, proč si to nepřečetla předtím?
0: Teď bych řekl něco ošklivýho.
1: Promiňte ještě nehezkou, musím říct, já to musím říct.
0: Tak jsou samý nehezký věci dneska.
1: Nehezký je to. Viděl jste někdy nějaký film, kde jsou takový ty titulky pro neslyšící?
0: Jasně.
1: Takže tam je napsáno, že říká, někdo vejde do místnosti, říká dobrý den a pod tím je v závorce napsaný směje se, nebo vezli dveře, nebo zvuk klavíru, jo, takový ty. A kdyby tu Pekarovou někdo titulkoval, a co ona tam říká pro ty jako neslyšící, tak by tam v té závorce, tady u těch efektů všech bylo celou dobu kokta, nemůže to přečíst, špatně přečetla větu. Proč tam není někdo, buď to měla strašnou trému, a to nechápu, proč za mnou nepřišla, já bych
0: to
1: odnaučil.
0: Taky ne tohle, to se přizná. Mohla zavolat aspoň, ne?
1: Víte, jak se to odnaučuje, tréma, takováto, na mediálním cvičení? Já bych ji to odnaučil. No. To se dělá tak, když já jsem mnohokrát dělal mediální školení, že řeknete tomu dotyčnému, a to pozor, to jsou rozumí od jisté americké agentury, jo? Aby přečetl nějaký text, napíšete projev třeba otvírání výstavy. A ona se to stydí a řekne, a koktá a má trému a tak, tak vy toho člověka svléknete do naha, úplně do naha, stojí nahatý před vámi, žena, muž,
0: ty takhle nebinární. Děláte vy mediální cvičení, jo?
1: Já ne, ale dělá se, kdyby to chtěla Pekarový kluď. Ten člověk zcela nahatý to přečte, to fakt existuje, a stydí se ještě stokrát tolik.
0: To si dělá ve vězení, ne někde?
1: Ne, počkej, to jsou americká
0: já už,
1: firma.
0: Tak já a už vím, proč tady bývají zavřený dveře často, když přijdu a říká se, oni tam mají mediální školení.
1: No, to jsou staré tak časy, já je, mediální
0: tak
1: školení.
0: Tak já jsem mě někdy chtěl otevřít, abych se přiučil a radši nebudu, radši nechám zavřený.
1: Se dívat klíčovou dírkou jako kolegové.
0: Tam je vždycky plno, tam je už jako...
1: A potom mu řeknete, oblíkni se a otevře znovu a on to přečte naprosto plynule, protože už má pocit komfortu. Tak to fakt je. Tak to opravdu je.
0: Po téhletý vlzonce vám bude non-stop zvonit telefon se žádostma o mediální školení.
1: Kdyby přišla včera paní Pekarová, anebo předevčírem a řekla, pane Xaver, ona by řekla mistře, ne? Spíš.
0: To si myslím, že jo. Že je
1: mistře, by řekla, no. Mistře, promiňte, já mám zítra důležitou, budu říkat věc tam před Zelenským a parlamentem, že celým, a mám pocit, že se budu stydět, že budu koktat. Tak já bych řekl, pojďte, paní místopředsedkyně, slíknout do půl pasu, jako u doktora.
0: Nestýjte se, slíkněte se. Ne?
1: A tady by přišla do půl pasu, tady bych řekl, a teď úplně do nahata, takže, a ona by tady stála, takhle by, já bych se samozřejmě díval jen tak decentně, ne, že bych, to není takový to, jako když přijde se tanečnice utyče, ucházet, tak... jako že ten majitel ty restaurace říká, ukažte, zpátky.
0: Nejste žádný chlípík.
1: Ne, to je žádný prase. A takhle bychom to s paní Pekarovou nacvičili.
0: No taky, ale tak můžete jí zavolat do budoucna, že řekněte, že jste viděla, jak se trápila tam trošku během Zelenského projevu a že máte tuhletu, že máte tenhle ten způsob americký, na to ona uslyší, ona má jo, Ameriku ráda.
1: Jo.
0: A myslím, že tady bude non-stop u vás.
1: Víte, co já to zkusím? No? Myslíte, že je stydlivá jako v tomto?
0: Myslím, že ne, já myslím, že vy zapůsobíte tak, že se úplně vám odevzdá.
1: A řeknu, a paní místopředsedkyně, jestli budete u toho vyvádět a budete se nějak jako cukat, tak se nahatá budete muset projít tady ještě u zubařů po chodbě, tam a zpátky.
0: Vedle. A možná po hlaváku, ne? Po peroně, aspoň jednu. Co?
1: Tam by jí mohl znásilnit nějaký
0: uprchlík. Jo.
1: To zase ne.
0: A počkej, tak tohle to byla ošklivá xenofobní poznámka.
1: No, tak tam nikdo jiný není.
0: Fakt ne?
1: Ne. Já jsem tam šel předevčírem, šel jsem si kupovat a tam byly jenom takový ti, jak tam leží na zemi.
0: A já myslím, že už tam nejsou, že nám hřibátor říkal, že už tam nikdo není?
1: Předevčírem tam byli.
0: To tam někdo vozí snad,
1: možná
0: ne?
1: Byli nějaký příbuzní ještě, nebo jo. Pozůstatky. Ale vypadali jako živý. Takže asi se no. To... Detail. Prostě ten Zelenský, já vám řeknu, pane holče, mě to urazilo.
0: To mě ne zas, ale...
1: Můj jemnocit to urazilo. Tak.
0: Já říkám, já jsem kvitoval, že nám nevynadal. Takže vlastně jsem...
1: Vy nemáte velké požadavky, no.
0: Nemám. Já jsem minimalista. Co byste čekal?
1: Proč nesednul do vrtulníku a nepřetěl?
0: Hele, mě se neptejte, já to nevím.
1: Tak vy jste...
0: Víte, kdo by to mohl... Jana Černochová by to mohla vědět.
1: To a ta je dobrá.
0: Do nějakého, možná našeho, ne, vrtulníku.
1: Já nevím.
0: Starýho, nebo já nevím, co jsme tam poslali všechno.
1: No, ještě mi v této věci ještě musíte odpovědět na jednu věc. My jsme pořád ještě se nevyjádřili k tomu, co ta, jak moc může utrpět ta vláda. Myslíte, že s tím, co se teď děje, že to může setnout Fialový krk?
0: Pojďte, já si myslím, že už teď vidím, jak to bublá a jak i lidi, kteří rozhodně... Spíš bych řekl, že byli na straně téhle vlády, tohohle projektu, nejsou to žádní babišovci, tak jak najednou jsou už i oni, jak by řekla Miroslava Němcová, zděšení. A jsou rozladění a říkají, tohle jsme nechtěli, tohle jsme nečekali, teď budou prázdniny, během toho vlastně ta krize socioekonomická se bude prohlubovat, pak jsou volby, které jako koaličnímu přátelství nikdy nepřidají. A na podzim to bude naplno, takže na podzim si myslím, že může mít vláda vážný problém. Já jsem teď čet i super koment, jako fakt od, že to řeknu od plic, té ekonomky Švihlíkový. Ona je lehce pedlá, ale samozřejmě chytrá, vzdělaná.
1: Co jste řekl, že je?
0: Lehce pedlá.
1: Jestli já tady nemůžu s váma sedět.
0: Půjdete k soudu. Půjdete k soudu.
1: Jdu za 15 minut, mám být u soudu. No. Tak pojďme rychle.
0: A,
1: nepoužívejte ale to vůči ale ženám,
0: to, já, pardon, to,
1: pane holče, ty to, že je prdlá, co to je za výraz. To se, to je, řekněte, že je osobitá.
0: Originální.
1: Originální.
0: Originální, svébytná. A ona napsala fakt prdlá. Koment.
1: Ježíš, ten kde, holec se utrhnul z řetězu.
0: Kde prostě napsala, tahle vláda dělá, nedělá nic. Jejím výkazem práce jsou patetické fotky a videa z nesmyslných akcí prostě za blinkama a já nevím, kde všude. A
1: kdo to? Za blinkama? Kdo to je?
0: Petr Fiala má teď takový hit na sociálních sítích, jak se byl podívat někde na blinkách nějakým, on se mu říká akvaponie nebo jak? A je tam v takovým tom plášti, jak jsme se o něm bavili, v tom modrým, který za totality nosili prodavači, tak v takovým plášti tam stojí.
1: A
0: on si to dal na Twitter a samozřejmě je to hit. No ale zpátky ke Švihlíkový. No a napsala prostě, dala tam i to, co udělala německá vláda, co udělala rakouská vláda a tahle vláda neudělala nic. A ještě... ještě

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
2: Já koukám na ten autenticky nešťastný výraz a musím se přiznat, že jsme tady jenom tak mezi čtyřma očima, že bych si velice přála vidět takhle nešťastný výraz někdy v tom říjnu u pana ministra Rakušana. To by byla, myslím si, velká satisfakce.
3: Za to, že neletěl
2: po dozimetru, za to, že neletěl po střelbě na filozofické fakultě, kdy zametal věci pod koberec a já nechci říct, že vysloveně lhal, ale tak řeknu to kulantně, přinejmenším neříkal pravdu. A stejně tak by se to zasloužil za ten incident, o kterém je tento článek. To znamená za to, že v podstatě několik desítek extrémistů mohlo narušit plánovaný, naprosto pokojně probíhající pochod navíc rodin s dětmi.
0: Celý pořad Podtrženo sečteno s Karolínou Stoněkovou můžete sledovat už teď. Bez reklam a bez čekání. XTV.cz Posloucháte Radio Xaver.

Když tak měřím svůj krok, vychází mi z toho valčík. Pravda, byly tu i polky, něco čač a něco samb. Občas myhl se foxtrot, rock'n'roll, bajto disco, ale valčík je ten tanec.

Trochu dokola a trochu vpřed, vždy jednou víc a dvakrát míň. To je ten tanec, který znám a který zřídka pokazím, i když zdálo se už mnohokrát.

A tak vymetám bály a hledám sál, kde dobře hrají, kde bych se odvázal, zahodil sako, vrhl se na zem a tam brejkoval. A vždycky, když se mi už zdá, že jsem to rozjel, že to je ono, někdo mě taktně upozorní zakašláním. No jo, no, zase nic.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu sedí, jako pokaždé, ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, tak přišel účet z Ameriky.
2: No a nakolik je ten účet?
1: No já to neumím ani dohromady radši spočítat, nebo jsem to nepočítal, ale já jsem si to vypsal. Jednotlivě ty položky. Takže 600 miliard dolarů budou investice evropský v Americe, včetně zbraní. 750 miliard dolarů zaplatíme za energie americký, hlavně plyn a ropu, když tak. 210 miliard pro změnu korun zaplatíme jako Evropa za americký patrioty pro naše přátelé z Ukrajiny. A do toho máme ještě už nadšeně odsouhlasených 5% HDP na zbrojení, což samozřejmě převážně schrábnou taky Američani, protože budeme nakupovat americký zbraně. Tenhle ten účet se sfinalizoval v Británii a k němu ještě teď přišlo 15% clo na import z Evropské unie do Ameriky. Bylo to provedený s krásným trumpovským stylem, kdy si do Británie přiletěl zahrát golf. Já myslím, že z golfu zavolal soudružce Ursula von der Leyenový, šéf se Eurokomise, ať za ním přiletí a počkrávne mu to. Ona tam přiletěla, udělali takovou krátkou tiskovku, kde teda ona oznámila, že s tím Evropa souhlasí, 15% cel na evropský import do Ameriky a v podstatě nic na americký import do Evropy, ten vlastně ještě mnohým je snížený, než byl. Tomuhle se říká fialovský vítězství, ale jasně, americký prezident Donald Trump je businessman a americký prezident hájí americký národní a v tomhle případě ekonomický zájmy, a vůči Evropské unii si jen dovolil to, co prostě může, protože vidí, že Evropská unie politicky i ekonomicky, teď nevím, jestli říct, je k smíchu nebo k pláči nebo k obojímu. Ona ještě přišla taková reakce z Evropské unie, jakože to je úplně drtivá porážka a ponížení Evropy a tak, a že my jsme teda měli jako recipročně uvalit cla na Ameriku nebo na americký import do Evropy. Politici, kteří to vykřikují, tak vůbec nepochopili, že to by jsme se potrestali ještě podruhý, protože samozřejmě, pokud by jsme hodili cla na americký import do Evropy, tak Evropanů neboli nám zdražíme tohleto zboží, protože by jsme to zaplatili my. Nechme teď, jak se vypořádá Amerika s těma clama na evropský import do Ameriky. Někdo to samozřejmě vždycky bude muset zaplatit a to se uvidí, kdo to odnese nejvíc, jestli koncoví spotřebitelé nebo Američani, nebo dovozci, nebo přímo výrobci, možná se to rozprostře někde mezi. Ale my jsme Evropani, takže nám jde o Evropu a v Evropě tady i novináři nepochopili tohleto, o čem mluvím. Já vím, že vy jste byla v České televizi, kde jste říkala, když se vás ptali, jaká reakce by měla být Evropy, tak byste řekla, no nejlíp žádná, protože prostě cla vždycky zdražují a trestají všechny a jsou špatně. A ta moderátorka to vůbec nechápala, já jsem to viděl, ona na vás koukala jako na zrádkyni, a jako kdybyste nerozuměla ekonomice, tak jenom vysvětleme na začátek tohle.
2: Přesně, a tady pořád si většina lidí myslí, nebo nevím, jestli většina lidí, ale minimálně většina novinářů, má pocit, a taky většina politiků, že ta cla jsou nějaké zbraně, které my používáme vůči té druhé straně. Ale to není zbraň, kterou my používáme proti druhé straně. To je zbraň, kterou my obracíme proti sobě. Protože když uvalíme clo na třeba americké zboží, tak tím, kdo to nejvíc zaplatí, bude náš evropský spotřebitel. To ten spotřebitel zaplatí to clo ve skutečnosti. A hrát si na to, jak tady se u nás říká v médiích, že musíme ukázat dostatečné sebevědomí a na americká cla reagovat recipročně našimi cly, tak tím jenom říkáme, když si Američané zdraží evropské zboží, tak my si musíme zdražit to americké. To je idiocie s prominutím. To je úplně nepochopení toho, jak funguje ekonomie. Ono je důležité totiž říct, co tomu všemu ještě předcházelo. Ono to nezačalo tím, že si Ursula von der Leyenová a Donald Trump dali dostaveníčko ve Skotsku. Ono tomu ještě předcházelo podobně potupné jednání evropské reprezentace v Číně, kdy Evropané odjeli do Číny s tím, že si teda chtěli stěžovat na to, že obchodní deficit s Čínou dosáhl už nějakých 300 miliard eur, což je zhruba dvojnásobek toho, co platilo před 10 lety. Tak logicky, protože Evropa stagnuje a Čína se rozvíjí. Ono v podstatě nejenom, že Čína se rozvíjí, ono to je tak, že když se podíváte na dlouhodobé křivky vývoje HDP na hlavu, tak Evropská unie už zhruba 20 let, 15 let určitě, stagnuje. Ta křivka to je prostě rovnoběžka s podlahou. Zatímco všechny ostatní zóny světa, ať už to je Afrika, ať už to je Indie, Čína, v podstatě celá Asie, Amerika, tak jdou nahoru. Teďka jenom otázka je, jestli Čína jde nahoru rychlejším tempem než Amerika, jestli ta Čína tu Ameriku jednou předežene nebo nepředežene. Ale o čem není vůbec nejmenšího sporu je, že se rozjíždějí nůžky mezi Evropskou unií a celým zbytkem světa. A ta Evropská unie si za to může sama, naprosto sama, může si za to skrze tu svoji hloupou dekarbonizaci, skrze všechny ty regulace a nařízení a vnitřní bariéry obchodu mezi jednotlivými zeměmi v rámci Evropské unie. A potom se ta Evropská unie strašně moc diví, že se jí nedaří prosazovat se na zahraničních trzích. Ale ona si za to může sama. Ona prostě svoje vlastní zboží svým vlastním rozhodnutím činí nekonkurenční. Schopné. A potom jezdí plakat do Číny, že Číňané nechtějí stále méně kvalitní a stále dražší evropské zboží a že Číňané jsou schopni do Evropy vyvážet pořád ještě levné a stále kvalitnější čínské zboží. Krásně

0: předcházelo tomu jednání s Amerikou, kdy Donald Trump uviděl, jak potupně to jednání v Číně dopadlo a pochopil, že teď je jeho příležitost, že když teď na Evropskou unii zatlačí, tak teď právě vyjedná ty nejlepší podmínky a přesně to se taky stalo.
1: No já bych řekl vlastně, ač Evropan, tak Trumpovi děkuju za to, že Evropu takhle ponížil, že vlastně tahle ťavka další, ono už je to xtá ťavka v pořadí, kterou schytáváme, takže by mohla sloužit tomu, že se začneme probírat a že začneme ty sebezničující opatření prostě odbourávat a že otočíme kurz, ale co chci říct, když se zmínila Čínu, tak Donald Trump to zkusili na Čínu, a Čína samozřejmě dobře si spočítala svoji situaci geopolitickou i bezpečnostní a ekonomickou a prostě řekla si, že může s Donaldem Trumpem hrát otevřenou partii a on za chvíli mrknul, jak se říká, a v podstatě couvnul a teď jsou v nějaký mezidohodě, že se asi dohodnou na mnohem volnějším trhu, když to řekneme, ty cla původní, který Trump vystřelil, tak prostě nebudou platit, protože zjistil, že i Amerika je nebezpečně závislá na čínském importu. Což ovšem není případ Evropské unie. A tady ještě to souvisí s tím, že Evropská unie prostě škemrá u Ameriky, aby jí bezpečnostně, nebo aby nás bezpečnostně chránila před teď zlým Putinem, ale může to být kdokoliv. A Donald Trump není žádný idealista, ale realista a businessman. A všechno prostě dělá přes má dáti dal. A tu situaci, jak bezpečnostní, geopolitickou, tak ekonomickou Evropské unie čte velmi dobře a ty cla, ta potupná dohoda je prostě toho jenom výsledkem a proto říkám, my jsme to naznačili, že Evropa se ničí sama a co všechno udělala pro to, aby se do téhle situace ponižující dostala, tak já jenom, jak říkám, vlastně bych to bral tak, že i evropský průmysl, někteří politici by mohli říct, podívejte se, prostě tohleto na konci téhle cesty je skutečně zkáza a bída, tak pojďme otočit kurz. Já jenom ještě doplním tu ekonomickou situaci Evropská unie versus Amerika. Já vím, že v roce 2010 Evropská unie v průměru měla HDP na hlavu velmi blízko Americe a bylo to asi 92% HDP Ameriky. Čili opravdu jsme se blížili jedna ku jedný ohledně bohatství na hlavu. Teď po 15 letech jedný politiky úspěšnější než druhý Evropské unie, tak jsme na 61%, což je, jak jste i řekla, tak dneska nás trumfuje už i Afrika, dokáže růst rychlejc. Tak by se dalo říct, že možná něco neděláme dobře.
0: No jasně, to je přesně to, o čem jsem před chvílí mluvila, že vlastně Evropská unie pořád tak nějak drží tu svoji hladinku HDP na hlavu a všechny ostatní zóny světa rostou. A Evropská unie si tu hladinku drží jenom díky tomu, že v podstatě žije z podstaty, že spotřebovává už vytvořené hodnoty, ale není schopná posunout se kamkoliv dál. A při tom jednání s jakýmikoliv dalšími zónami světa, Evropská unie prakticky úplně ve všech oblastech, na které si vzpomeneme, tak tahá za kratší konec provazu. Problém Evropské unie je, že Evropa nemá k dispozici třeba některé vzácné kovy, vzácné prvky, které jsou potřebné pro tu tak strašně moc Evropany vytouženou elektromobilitu a elektroekonomiku. My jsme se rozhodli jít cestou, ke které ty vzácné kovy potřebujeme, potřebujeme baterie třeba, ale my ty prvky nemáme. Má je Asie, má je Čína. Takže my jsme na Číně závislí. Když si Čína vzpomene odstřihnout nás, tak my v tu chvíli prostě jsme úplně na hraní, my nemáme nic. Zároveň Evropa se vmanévrovala sama sebe do situace, kdy v podstatě eskalovala, nebo pořád ještě eskaluje válku na Ukrajině. Do toho se hystericky buď bojí Ruska, anebo předstírá, že se bojí Ruska, aby teda nějak prodala to svoje zbrojení, ale každopádně prostě válku na Ukrajině eskaluje. K tomu potřebuje zbraně a potřebuje americké zbraně. No a Trump teďka řekl, už nedám, pokud nebudete platit. Takže my teď nejenom, že musíme platit za suroviny Asii, my ještě musíme platit za zbraně Americe a začínáme na tom být závislí. Takže my v tuhletu chvíli, jo a ještě samozřejmě tam jedna věc, a ještě jsme se naprosto dobrovolně, vědomě svým vlastním rozhodnutím odstřihli od levných surovin, což mimochodem nám teda vyčetli i Číňani. Oni řekli, že

0: co chceme, jak si můžeme myslet, že s nima zmenšíme obchodní deficit, když jsme drazí a drazí jsme proto, protože nemáme přístup k levným surovinám. A my víme, že tady teda visely billboardy v České republice, kde se pan premiér chlubil tím, že se odstříhnul od ruských levných surovin. Takže to je čistě naše rozhodnutí. Takže my vlastně teď úplně ve všech oblastech, ve kterých bychom si mohli polepšit, tak taháme za kratší konec provazu a my vlastně nemáme vůbec žádnou vyjednávací pozici. Když jakákoliv jiná část světa, i kdyby to byli Afričani ve střední Africe, tak na nás se rozhodli uvalit cla, my s tím nenaděláme nic, protože i ta Afrika má třeba kobalt nebo má některé další prvky, které my nemáme. Takže teďka v tuto chvíli má na nás páku úplně každý.
1: No, pojďme si říct, jak my jsme chytří v Evropě, díky Evropské unii. My jsme, to co jste řekla, my jsme se hrdě odstřihli od ruského plynu a ruské ropy, které jsou kvalitní a jsou levné a na tom byla dost závislá naše ekonomická prosperita v Evropě a zvlášť v Česku průmyslovém a energeticky náročném průmyslu. No a my jsme teda to odstřihli a tyhle ty energie s velkou slevou jsme poslali do Číny, která díky tomu má, a protože je taky velmi energeticky náročná a průmyslová, tak díky tomu může krásně růst a vyrábět levně a v podstatě nás válcovat. Tak tohle to je jedna velmi chytrá evropská politika, fantasticky zničující. A druhá věc je, že když jsme u Číny, tak Čína vlastně, jak je geopoliticky, ekonomicky chytrá, přestože furt slyšíme, že je to totalita a komunistická země a tak dál, tak Čína, protože pochopila, že aby byla dost geopoliticky, ekonomicky soběstačná, tak si vlastně ten celý ten výrobní proces pojišťuje už od začátku a ty potřební minerály a nerosty tak si zajišťuje i v Africe tím, že prostě tam dělá ekonomickou geopolitiku. Tak. A Evropa dělá co? Šíří gender a duhový vlajky případně vyvěšujeme. Takže teď sklízíme plody na několika frontách a přesně já jsem si přečet, že 750 miliard dolarů za tuhle tu částku jsme se teď, nebo nás zavázala Ursula von der Leyenová jménem Eurokomise, že máme odebrat americké energie, hlavně teda plyn a ropu, které jsou dražší. Tak co jsme udělali? Takže už tím, že jsme poslali ty ruský levnější do Číny, tak jsme se zničili jednou. Teď se ničíme po druhý, že si vlastně ještě tohleto zvyšujeme a ty náklady na naší ekonomickou produkci a v podstatě Američanům dáváme biankošek, tak máte to kam prodávat za ty vaše ceny, budete růst. Takže my se nemůžeme divit, že jak Amerika, tak Čína se nám prostě začínají vzdalovat a my na ně nebudeme mít ani politicky, ani ekonomicky.
0: No tak to už nemáme další dobu. Tak pojďme si říct, co to zaplatí.
1: To se bohužel obávám, že vím.
0: No, v Americe to zaplatí teda hlavně spotřebitelé. Oni taky neudělali to úplně tak dobře. Samozřejmě třeba skvělý majstrštyk Donalda Trumpa byl, že jsme se mu zavázali k těm investicím 600 miliard dolarů do americké ekonomiky nebo těch 750 miliard za energie. To jednoznačně prostě pomůže americké ekonomice. To nás hezky podojí. Kde nás tak úplně nepodojí, kde teda spíš podojí své vlastní spotřebitele, tak to jsou ta 15% cla na evropské zboží. Na druhou stranu, ono stejně to evropské zboží není až tak moc žádané a až tak moc v kurzu, aby o něj Američani nějak, kdo ví, jak stáli. Prostě pro Američany v tuhletu chvíli je zajímavější Asie a čínské dovozy. Takže vlastně ano, zaplatí to teda samozřejmě do jisté míry američtí spotřebitelé, ale hlavně tím hlavním, kdo to zaplatí, jsou hlavně evropští výrobci. A teď já jenom říkám, zaplať pámu za to, že ještě nás teda nenapadlo uvalit ta cla na Ameriku, že to jaksi neměli politici politickou sílu, že to prostě nezvládli, protože oni by určitě hrozně rádi. Protože tím by ještě teda byli podojeni evropští spotřebitelé. Zaplať pámu, že se to nestalo. Ale teďka v tuhletu chvíli tím největším plátcem toho všeho budou hlavně evropští výrobci v průmyslu a také v zemědělství, protože na co hlavně se to clo vztahuje? Tak vztahuje se to samozřejmě na auta, vztahuje se to na mobilní telefony, počítače, spotřební elektroniku, vztahuje se to na oblečení, vztahuje se to na stavební materiály, potraviny, ať už to je maso nebo já nevím, kukuřice, obilí, brambory, prostě zemědělské produkty. produkty. A ty zemědělské produkty pálí zejména samozřejmě takové země, jako je Dánsko, Nizozemsko, ale Francie. A Francie tam má velké, řekněme, velkou tradici různých nepokojích. Takže já teď čekám, kdy vypuknou nepokoje mezi zemědělci v Evropě, další vlna zemědělských nepokojů. A to je právě to hlavní centrum, které nejvíc doplatí na ta cla, protože evropští vývozci teď v podstatě přicházejí o jeden velký trh. Pravda, Česká republika nevyváží až tak moc do Ameriky, my jsme hlavně subdodavatelé pro Německo a Němci vyváží do Ameriky, ale zprostředkovaně se to teda dotkne i nás. Už teďka se mluví o tom, že minimálně 0,5% bodu na HDP nás to bude stát, Českou republiku. Od příštího roku spočítala to Česká národní banka, takže tam ji nepodezírám, že by to byla nějaký vyloženě politický kankul anebo nějaká jenom jako politická proklamace. Ale zejména teda ti průmysloví vývozci ze západní Evropy, naši subdodavatelé do západní Evropy a obecně evropští zemědělci, to jsou ti, kteří budou v některých případech výslovně krachovat. A jestliže budou krachovat, no tak samozřejmě to jsou efekty, které se rozlévají potom do celé ekonomiky. Když máme menší počet producentů, tak máme vyšší míru nezaměstnanosti, máme nižší reálné mzdy, chudnou i naši spotřebitelé, zkrátka ono se to propisuje do úplně celé ekonomiky.
1: No ono to totiž, ona už první ťavka ještě před těma clama a to ponížení přišlo, když se vrátil do Bílého domu Donald Trump a vlastně za prvý jedním podpisem zrušil americký Green Deal a teď vlastně ještě mají nový zákon, který snižuje, nebo prodlužuje to snížení daní a deregulaci. On už mimochodem dereguloval během svého prvního prezidentského období, kdy ten efekt v ekonomice byl velmi citelný. A když tohleto viděli už tehdy evropské firmy, velké firmy, tradiční, německé, holandské, ale i české firmy, tak řekli, no tak my i bez toho závazku Eurokomise, 600 miliard dolarů na investici do Ameriky, tak tam v podstatě jdeme investovat dobrovolně, protože v Americe se prostě podniká líp. No a co udělala Evropa? Další zpřísnění Green Dealu. Místo teda, aby se inspirovala Trumpem a ten zničující evropský ji zničila taky. To je jedna věc a pokud jde o energie, tak my slavíme úspěchy na všech frontách ve světě, protože evropští politici i naše šéfka sněmovny Markéta Pekarová Adamová se velmi chlubila tím, jak v Kataru nám zajistila plyn, který nebude teda ten válečný a krvavý ruský. A Katar teď řekl Evropské unii, no hejte, my na vás asi s tím naším plynem kašleme, protože ty vaše Green Dealovské nároky si strčte někam, my to prodáme někde jinde. Takže vidíme, že my opravdu jako vítězíme na všech frontách tady s tím. No a do toho teď ty americký cla překryly jakoby všechno, veškerý cla, který na světě existují, ale Mezinárodní měnový fond udělal zajímavou, počítal teda taky v Evropské unii a zjistil, že vlastně mnohem víc zničující na Evropu nejsou cla od Donalda Trumpa, americká cla, ale že my máme v Evropské unii, která si říká bezcelní unie a jednotný trh, tak v podstatě existují 44% clo, akorát se mu neříká clo, je skryté, na zboží v rámci Evropské unie a dokonce 110% clo na služby. A co to znamená? Jsou to nejrůznější komplikace a bariéry, kvóty a nejrůznější administrativní, byrokratické požadavky, které si země vlastně na sebe uvalují, aby chránili svůj vlastní trh. Ale že bychom slyšeli od šéfky Eurokomise, že by se pustila do těchto skrytých cel, já jsem neslyšel ani slovo.
0: Přesně, to jsou to, čemu já obrazně říkám vyplňování ESG tabulek, protože jestliže, abyste mohli prodat nějaké zboží v sousední zemi, tak potřebujete vyplnit mraky nějakých tabulek a zaměstnat na to dalšího člověka, tak je to vlastně skrytý náklad, který ve skutečnosti se chová, jako kdyby na to zboží bylo uvalené clo. A vy jste říkal, že je levnější podnikat ve Spojených státech. Já k tomu teda doplním, že ono je taky levnější nakupovat spotřební zboží z pohledu spotřebitele ve Spojených státech. Protože právě kvůli těmto vnitřním bariérám, tak spotřební zboží je ve Spojených státech podle toho, v jaké skupině, o 25 až 45 % levnější než v rámci Evropské unie. Takže i po započtení třeba dovozního DPH ten americký dovoz pořád bude vycházet pravděpodobně levnější. I po těch clech do Evropské unie bude vycházet levnější než to mnohé evropské zboží. Takže ono je dost dobře možné, že třeba Ježíška budeme nakupovat vlastně z Amazonu amerického. I po těch clech, protože pořád nám mnohé zboží vyjde vlastně levnější z Ameriky, než nás vyjde v rámci toho vnitřního trhu v Evropě. To je naprosto bizarní. A ještě teda chci upozornit na jednu věc. Představte si, že když teď se najednou na nás uvalí nějaké 15% clo na dovoz do Spojených států, dejme tomu, že předtím jsme měli clo 2,5 nebo 5%, zase podle toho, jaké zboží, tak teda, ať nežeru, tak řeknu, že bylo 5% clo v průměru. Tak ten rozdíl mezi tím 5% clem a tím novým 15% clem my vlastně můžeme vnímat jako jakousi daň za naše členství v Evropské unii. Protože kdybychom nebyli členem Evropské unie, tak by si Česká republika mohla vyjednávat se Spojenými státy svoje vlastní celní podmínky, tak jako si to třeba vyjednávali Britové. A pravděpodobně bychom neměli 15% clo. A to, že máme to 15% clo, to je vlastně jenom daň, kterou my platíme Evropské unii za to, že jsme členy Evropské unie. Takže když se tedy lidé ptají, co by nás stálo vystoupení z Evropské unie, tak jedna z možných odpovědí je, že by jsme přestali platit 10% daň za americké zboží jenom vlastně plynoucí z toho, že jsme členy Evropské unie.
1: No tak ono, a to už jsme říkali, když se počítají ty náklady za členství v Evropské unii, tak teď už budeme čistí pláci do Evropské unie, do společné kasy, takže to saldo začne být mínusový a ono začíná být skutečně mínusový na víc a víc frontách. To, co jsme teď tady vlastně popsali, tu situaci, je skutečně 15 let, bych řekl, intenzivní práce v Evropské unii a hlavně v Evropské komisi na tom, jak zničit evropský nejen průmysl, ale vůbec evropskou ekonomiku, hlavně jménem zeleného spasitelství, který samozřejmě úplně k ničemu, jak víme, ale nechceme se toho vzdát. A teď jenom potřeba vlastně si říct, jestli vidíme v Evropské unii vůbec nějakou sílu a možnost, že by došlo k politickému zvratu a prozření, že takhle už to dál nejde, a nebo jestli, že nedojde a my skutečně bychom si mohli klidně říct, v tomhletom klubu už je sebezničující být i pro nás.
0: Tak já si myslím, že Evropská unie dosáhla do bodu, kde Sovětský svaz v 80. letech byl naprosto paralyzován sám sebou a všichni chápali, že už to je nereformovatelné, ten moloch, protože kdyby kdokoliv chtěl cokoliv reformovat, tak by musel začít propouštěním státních úředníků a musel by začít zmenšováním státního sektoru, čímž by vlastně došlo k tomu, že by úředníci propustili sami sebe. Takže do toho nikdo z toho stávajícího evropského establishmentu a z evropských úředníků neřízne, protože by tím podřezával větev sám pod sebou. Evropská unie v tuto chvíli je nereformovatelná. Neříkám, že ten projekt byl od počátku míněn špatně, ale špatně se zvrhnul. A já si myslím, že jediná možnost, jak se ekonomicky znovu nastartovat, je v nějaké jiné Evropské unii, mimo Evropskou unii, ale prostě nepůjde to s takovou Evropskou komisí a s takovým politickým uspořádáním v Evropské unii, jaké teď máme.
1: No tohle to je rizí antisystém. No jasně, je to pravda, protože ono totiž ten problém a obrat k horšímu začal přesně v době, a já teď nevím přesně rok, kdy z toho názvu Evropské unie vypadlo to slovo ekonomická, který tam bylo od začátku tradičně, nebo velmi dlouho, ale dneska se z toho stala hlavně politická unie a my vidíme, že i Evropská unie, do kterými jsme ještě vstupovali v roce 2004 a o čem jsme si rok předtím v roce 2003 udělali referendum, tak byla politicky určitě demokratičtější, lidsky pro nás občany byla svobodnější a hlavně byla víc prosperující a svobodnější i ekonomicky. Takže teď jsme členy úplně jiné Evropské unie a můžeme si říct, že na všech frontách je to jenom horší. Takže jestliže dneska někdo žádá referendum o našem členství v Evropské unii, tak za prvý to patří do našeho systému a za druhý, proč si tohleto neskusit a neověřit v momentě, kdy jsme skutečně členy úplně jiné instituce, než do jaké jsme vstoupili.
0: Přesně tak. A víte, co mě úplně nejvíc děsí možná? Že já tady často používám porovnání Evropské unie se Sovětským svazem v 80. letech. Ale ten Sovětský svaz v těch 80. letech měl aspoň nějaké kámoše. On se kámošil s Kubou, s Vietnamem, se Severní Koreou, s Čínou, prostě s těmi tradičními komunistickými, socialistickými baštami. S kým se kamarádí Evropská unie dneska?
1: Já vám to řeknu.
0: Evropská unie je pro smích úplně každému.
1: Máme přátelé v Ukrajině. Máme přátelé v Ukrajině a když jsem teď sledoval rozpravu v ukrajinském parlamentu o tom zákonu proti zákonu z ruky Zelenského, který se týká korupce, kde se strhla rvačka a kde jsem teda zjistil, že poslanci ukrajinští chodí do parlamentu v triku a skoro v teplákách, no tak podobně jako jezdí po světě jejich prezident, tak jsem si řekl, že by to bylo hezký kulturní obohacení, kdyby se stali členy Evropské unie, že by takhle mohli obohatit jak Eurokomisi, tak Evropský parlament. Takže ano, nám zbyla Ukrajina, ale tý jsme pro smích taky, protože tý v podstatě dáváme peníze a zbraně, jak ona si řekne. Takže asi tak, no. Na závěr, když se vrátil do Bílého domu Donald Trump a sednul k tomu svýmu stolu, tam v oválné pracovně, a začal podepisovat ty dekrety a jedním z nich teda bylo zrušení Green Dealu amerického, tý jejich verze vlastní, tak já jsem si řekl, že možná teď pomoh Evropě, že Evropa zjistí, že prostě na to nemáme a bude se něco muset změnit. Teď ještě chci živit nějakou naději po tom, co na nás hodil, nebo provedl tohleto ponížení s těma clama a už předtím jsme se tam zavázali ke všem těm platbám a investicím do Ameriky, takže by se tohleto mohlo sejít a že by nám to mohlo pomoct jako v neštěstí, že tohleto může být pro nás malý aspoň štěstí v neštěstí. Co myslíte?
0: Já myslím, že ano, protože vždycky se říká, že aby feťák přestal fetovat, tak si musí dosednout na úplné dno a vyžrat si to dno. A já jsem prostě dlouhodobě přesvědčená o tom, že pokud to nepůjde v Evropě ještě víc kopce, pokud opravdu lidé neporozumí tomu, že když nic neudělají, když se nepostaví té Evropské unii, takže hold přijde chudoba, tak jim to nezapálí, v čem je ten problém. Takže tohleto ten proces urychlilo.
1: No tak snad poprvý končíme pořád Kdo to zaplatí optimisticky. Zdravím posluchače a diváky pořadu Kdo to zaplatí.
0: Nashledanou.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Ondřej Prokop je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Ondřej Prokop, zastupitel hlavního města Prahy, zastupitel Prahy 11 také a předseda pražské ANO.
1: Je to tak.
0: Stále to sedí.
1: Platí.
0: Dnes dopoledne to tak bylo. Sleduji občas, pane zastupiteli, váš pořad na YouTube, Čau Praho, a musím říct, že v posledním díle mě teda velmi zaujala ta vaše zmínka o drogách v Praze. Tím myslím, ne v Praze jako městě, ale ve vedení Prahy a že se stále někde nějaké drogové aférky odehrávají. Co se teď teda přihodilo? Vy jste to tam zmínil tak krátce a myslím, že to je důležité. Občané by o tom měli vědět.
1: Předně děkuji, že sledujete můj pořad, už 39. díl. Co se týká té drogové kauzy, mně už to přijde úplně absurdní. Před rokem jsme tady měli kauzu Dozimetr, která byla kromě korupce také drogovým skandálem hnutí STAN. A vlastně ani ne rok potom, tak se podobné nějaké věci dějí v městské firmě operátora ICT, kterou mají svěřenou pod sebou Piráti. Vlastně oni založili nějakou protikorupční linku v té firmě asi před 2-3 měsíci a na tu linku někdo poslal poměrně závažný anonym, že předseda představenstva, generální ředitel té společnosti, operátora ICT, nakládá s omamnými látkami, patrně kokainem, v rámci pracoviště i mimo pracoviště. Nějak se tím zabývalo představenstvo, uniklo to do médií a hned druhý den byl ten ředitel odvolán Piráty. To znamená, že asi na tom bylo něco pravdy, protože jinak by těžko takhle rychle konali.
0: No jo, ale vy tam říkáte v tom vašem pořadu, že nejenom, že pracoval s těmi omamnými látkami, ale že to nějak poskytoval taky veřejnosti. A to mě zarazilo.
1: Na tom, právě v tom udání bylo, se říkalo, že to nějakým způsobem tam distribuoval zaměstnancům i potom nějakým lidem mimo tu společnost. Že byl nejenom uživatel těch látek, ale že byl i distributorem. A vlastně to se dneska prošetřuje. Nicméně, myslím si, že pokud by to nebylo závažné obvinění, tak by asi nebyl i hned odvolán druhý den.
0: Počkejte, vy vlastně říkáte, že to teoreticky mohlo být tak, že nejenom, že tedy užíval nějakou tu omamnou látku, ale distribuovali zaměstnancům.
1: Tvrdí se to.
0: A také veřejnosti.
1: Tvrdí se to, bylo to vlastně v tom udání, které dneska prošetřují orgány té společnosti, vlastně na magistrátu, a kromě toho vlastně na ně přišlo ještě udání za nějaké sexuální obtěžování.
0: Když si
1: pana Barsiho vygooglujete, tak zjistíte, najdete třeba nějaký jeho videa, který točil pro zaměstnance, tak tam je vidět, že asi nebyl úplně při smyslech.
0: Stavujete to k těm omamným látkám?
1: Nebo? Myslím si, že ano, je to jako patrné. Já jsem to pouštěl na posledním zastupitelstvu, jedno z těch videí, které točil. On si tam povídal s nějakou postavičkou vystříženou z papíru a povídal k té postavice a potom jako simuloval hlas té postavičky, která se mluví zpátky k němu, a to natočil takovéhle video, a které potom posílal zaměstnancům, takže opravdu se tam jako děly velmi zvláštní věci.
0: Mm-hmm. Co s tím budete dělat?
1: Já jsem to upozornil na zastupitelstvu vlastně tím, že byl odvolán z toho na předsedy představenstva, tak si myslím, že jako první krok je splněn. Teďka bude potřeba udělat nějaký audit té společnosti, aby jsme zjistili, jestli to bylo selhání jenom pana ředitele, pokud se prokáže, anebo třeba nějaké kolektivní. Celá ta společnost je jako velmi, velmi zvláštně řízená. Nejsou tam k dispozici dneska všechny zápisy z dozorčích rad a podobně, takže budeme se o to zajímat.
0: Pane Prokope, vy si v tom posledním díle mimo jiné také stěžujete na to, že nebylo programové prohlášení doposud. Mm-hmm. Ovšem mezi tím, než jsme vás sem pozvali a jste přišel, tak ono je. Myslím, že včera, my natáčíme 27.6. Části toho programového prohlášení tady mám, ale moc z toho nejsem moudrý. Řekl bych, že to jsou takové jako floskulky. Uhum. A řekněte, co teda splnilo to vaše očekávání, když už se na to tak dlouho čekalo?
1: Já jsem z toho programového prohlášení zklamaný, protože pan Bohuslav Svoboda jako primátor, když se volil někdy v lednu nebo v únoru, tak slíbil, že do konce března to programové prohlášení bude k dispozici Pražanům. Máme konec června. Konečně ho teda představili se 3měsíčním zpožděním. Tak bych očekával, že to bude fakt jako pecka, když na tom dělali vlastně skoro půl roku. Nicméně v tom programovém prohlášení, co jsem četl, tak je tam částečně pirátský program, proti kterému ODS a Spolu vystupovali v kampani, tak ve finále ve spoustě si ustoupili Pirátům. A z těch stěžejních věcí, jakože se dostaví městský pražský okruh a silnice a to, co Pražany trápí, tak tam vlastně není vůbec nic a ustoupili z těch svých velkých vizí a plánů jenom na to, co by se asi stalo, i kdyby tam neseděli a doběhlo to jenom úřednickou cestou. Takže mě to jako opravdu zklamalo.
0: Řečeno teda vašimi slovy, vy jste říkal, že jste čekal vymazlenější dokument, no, taková hezká. Ale řekněte, co máme, jak to máme rozumět my občané a třeba i my Pražané, že vlastně, a to je z toho patrno, naprosto z toho programového prohlášení, že Občanská demokratická strana tak ve velkém ustupuje Pirátům a rozhodně to není win-win.
1: Já tomu nerozumím, co je nutí neustále takhle ustupovat z těch svých zásadních věcí. Oni tady slibovali Pražanům před volbami, že zatočí s těmi nesmyslnými cyklopruhy, že se budou věnovat i motoristům. A dneska si čteme v tom programu prohlášení, že souhlasí s tím, že se bude zavírat Smetanovo nábřeží a Malá Strana pro tranzit. Do dneška nikdo nevysvětlil, co to vlastně znamená, co je to ten tranzit, jestli jsou to i lidé, kteří tam vezou děti do školy nebo do nemocnice pod Petřínem. Nevíme, každopádně v tomhletom Pirátům a panu Hřibovi ustoupili, je to tam. Pak je tam, že se budou rušit takzvaná parkovací minima, to znamená, že developeři budou moci stavět nové bytové domy bez parkovacích míst i na sídlištích a tak dále, kde je dneska katastrofální situace, to je něco, co je pro nás absolutně nepřijatelné. A celá řada takovýchto podivných opatření, které si vlastně tlačí ty Piráti, tak vlastně oni obsali ty Piráti proaktivně do toho programového prohlášení a to Spolu, nevím proč, tak jim ve většině těch věcí ustoupilo.
0: Dobře, ale co tam čtete? Oni na ně něco vědí, nebo je to nějaký společný biznis třeba, nebo co si o to má myslet? Nebo slabost třeba pana našeho primátora, že už třeba v dobrém řečeno, je to velmi zkušený, ale starý pán, jestli už třeba chce mít spíš klid, než se dohadovat.
1: Já si spíš myslím, že to je o tom, že je na ně obrovský tlak vlastně ze zhora z vlády, od premiéra Fialy, udržet tu ten takzvaný vládní půdorys, který od začátku my jsme kritizovali s Patrikem Nacherem, říkáme, že je nesmyslný, že prostě nemá smysl aplikovat něco, co může fungovat ve vládě, když vidíme, že to moc nefunguje na komunální úrovni, kdy vlastně ti lidé si nerozumí a mají úplně odlišné programy. Tak si myslím, že ten hlavní problém je, že je tlak od pana Fialy v Praze udržet ten vládní půdorys a vlastně ODS se snaží seč může dát dohromady ty Piráty, STAN, aby se jim to nerozuteklo a nějak se jim to nerozpadlo.
0: Pane Prokope, můžete mi vysvětlit, prosím, a taky divákům, co to znamená pojem humanizace magistrály?
1: To je další věc, která je vlastně v tom uvedena. Oni počítají s tím, že se postupně bude na magistrále ubírat provoz automobilů. Vlastně stane se z ní do budoucna nějaká taková pěkná třída, kde se bude dát chodit i pěšky. Ono to známe ze zahraničí, z těch zahraničních západních měst, jako je Paříž, Vídeň a další. Akorát, že si jaksi Piráti a Spolu neuvědomují, že ty západní města mají dokončené většinou oba okruhy, vnitřní i vnější. My bohužel nemáme ani jeden. A bohužel do dneška magistrála je jedinou hlavní spojnicí mezi severem a jihem Prahy. A dokud nebudeme mít dokončené ty okruhy, tak já si myslím, že je nemožné tu magistrálu dále zúžovat. Nicméně i na tom se dohodli s Piráty, ODS, že chtějí vytvořit přechod před hlavním nádražím, další semafor a postupně ubírat pruhy.
0: Počkejte, přechod pro chodce?
1: Ano.
0: Nebo přechod jako lavku?
1: Přechod pro chodce, který vlastně bude namalovaný přímo na té vozovce, bude to vlastně další zdržení na magistrále přímo před hlavním nádražím. Má vzniknout přechod, kde bude semafor a bude tam další vlastně zdržení automobilů, tak jako je to u muzea a dalších místech.
0: To je ta humanizace, jo?
1: Ano.
0: A co ještě tedy spočívá v tom sousloví humanizace magistrály?
1: Tak oni by rádi ubrali ze 3 pruhů na 2, místo 1 pruhu by tam udělali pořádnou cyklotrasu, zasadili stromy. Ono to vlastně jako hezké a dává to smysl, ale až v momentě, kdy budeme mít ty objízdné trasy, až budeme mít dokončenou návaznost tunelu Blanka, až bude dojezd Blanky až na Průmyslovou, až budeme mít v Suchdole velký okruh, tak pak to samozřejmě dává smysl a pojďme se nad tím zamyslet, aby jsme to centrum udělali víc pro lidi, méně pro auta, já jim rozumím, ale je potřeba to udělat postupně tak, aby neskolaboval doprava.
0: Vy říkáte přijít o další pruh a vysadit stromy kam? Jako doprostřed?
1: Doprostřed nebo po stranách, ono těch návrhů je celá řada. Vlastně ono to počítá do budoucna s tím, že se mají někde ubourat ty mostní konstrukce, že se vlastně má srovnat ta magistrála s terénem dole. Ono jsou takové vize prostě do budoucna, jaký kompletně vlastně začlení do toho města. Ale říkám za nás, ano, je to nepřijatelné, dokud nebudou hotové okruhy.
0: Co si myslíte vy, pane zastupiteli Prokope a vůbec ano, o těch lidech, co blokují magistrálu, myslím, že si říkají poslední generace, víte, a prosazují tedy tímto způsobem tu 30 v Praze, tak je to nezvládnuté, no, oni se stěžují, že dokonce při tom posledním protestu už policie nedoprovázela, tak dávají stížnosti na gips, a tak co si o tom mám myslet?
1: Já si myslím, že se to podstatně bagatelizuje, my s tím v zásadě nesouhlasíme jako hnutí ANO. Myslím si, že zneužívají vlastně nějakého ústavního práva na demonstrace. Já rozumím tomu, že musíme zachovat právo na demonstrace, ale něco jiného, když jde jednou za půl roku velký průvod demonstrantů po nějaké komunikaci a když malá skupinka lidí, řekněme 30-40, každý týden blokuje ty komunikace účelově, tak to si myslím, že prostě není správné. 30 v Praze byla v programu strany zelených. Strana zelených se do zastupitelstva nedostala. Pražané jednoznačně ukázali, že toto nechtějí a myslím si, že tito lidé by měli respektovat výsledky voleb a případně se přihlásit do dalších voleb a pokud Pražané dají mandát straně, která to bude mít v programu, tak nechce to prosadí, ale dělat takovéto nátlakové, říkám až ekoteroristické akce, tak to je naprosto za hranou.
0: No dobře, vy tedy říkáte, že to není správné blokovat tu magistrálu z mnoha důvodů, které už všude možně byly 100x rozebrány, lékařská služba a tak dále, ale nic naplat, pane Prokope, vy jste zastupitel.
1: My jsme dali se spolu dohromady usnesení na posledním zastupitelstvu, které mělo řešit legislativní rámec toho, jak tím blokádám do budoucna zabránit. Bohužel Piráti a další se přidali na stranu těch ekoteroristů a tenhle návrh nepodpořili, takže těsně neprošel. My se budeme snažit v září to navrhovat znovu, aby jsme jednoznačně zamezili tady tím ekoteroristickým blokádám a nesmyslům, které vlastně brání nejenom občanům, ale často i sanitkám, hasičům, policistům prostě projet ty komunikace.
0: ODS hlasovala jak?
1: ODS hlasovala s námi pro. Chtěla vlastně tomu zamezit, ale bohužel Piráti to nepodpořili, ty se přidali na stranu těch ekoteroristů.
0: Protože tuším, že Marek Benda z ODS v České televizi to velmi odsoudil.
1: Ano, takže ano.
0: To by jako se dělo. Ale tak přinejmenším v této věci oni neustupují.
1: V této věci ne, tady naštěstí ještě mají zdravý rozum a chápou, co je pro Prahu správné.
0: Jak hodnotíte teď ten nový, to nové působení primátora Svobody? Je to pořád silný hráč, nebo slyším takové různé zkazky o tom?
1: Já jsem z toho opět trošku zklamaný, jako z toho programového prohlášení. Je na něm vidět ten věk a vlastně ta kumulace těch funkcí. Myslím si, že by si měl vybrat, jestli chce být poslanec anebo primátor. Často chybí i třeba na těch oficiálních akcích, jako je otevírání různých nových staveb Prahy a podobně. A i na tom zastupitelstvu je vidět, že úplně nezvládá to řízení té schůze, které často trvá třeba i 20 hodin, tak někdy je to až jako nedůstojné. Jiné. Myslím si, že by měl do budoucna možná uvažovat o tom, aby to primátorství předal třeba někomu mladšímu.
0: Jaká je vůbec komunikace v zákulisí toho pražského magistrátu mezi ANO a ODS? Protože vy si ve spoustě věcí musíte takzvaně rozumět, ale navenek, a vy už jste říkal, že to je velký tlak ze zhora, tedy od Petra Fialy a jeho suity, tak řekněte, nebýt toho tlaku, tak vy byste se s ODS-kou dohodli?
1: Tak bylo to složité, to vyjednávání, všichni to víme, trvalo to skoro půl roku, než tady vznikla koalice. My samozřejmě programově k té ODS jsme poměrně blízko v Praze, chtěli jsme právě řešit třeba ty dopravní systémové věci podobným stylem, takže my se dneska vlastně bavíme na příštím zastupitelstvem ve věcech, které si myslíme, že pro Prahu a Pražany jsou podstatné, přínosné, jako třeba zamezení tady těch blokád, výstavba okruhu a dalších, kde to podporujeme, ale pak je samozřejmě celá řada věcí, které nepodporujeme. Snažíme se s Patrikem Nacherem vždycky hledat ten zdravý selský rozum v tom, co vlastně Pražany trápí.
0: Řekněte, některé věci z prostředí, nebo případy z prostředí Prahy přerostou, nebo se octnou v té celostátní politice, a je to určitě třeba případ ten, kdy se bude prodávat ta budova hlavní pošty, tuším, v Jindřišské ulici.
1: Ano.
0: Do jaké míry pražské zastupitelstvo taková věc zajímá?
1: No, díky nám opozici, kteří jsme od začátku křičeli, že je potřeba udělat všechno pro to, aby jsme tyto budovy získali do Prahy, do našeho majetku, aby to nekoupil zase nějaký spekulant. Ono se nebavíme jenom o poště Jindřišské, ono to je budova třeba na Praze 2 a další. Tak po našem tlaku konečně primátor Svoboda a jeho rada začali jednat a podařilo se na posledním zastupitelstvu udělat usnesení, že vlastně pokud by vláda nejednala s Prahou napřímo, takže jsme posvětili i radu, že se může přihlásit do té elektronické aukce, což není úplně běžné. Takže doufám, že se povede ty budovy získat do vlastnictví Prahy, protože by byla škoda, aby z takovéhle obrovské historické budovy byl další hotel nebo nákupní centrum.
0: Vy vlastně říkáte, že město Praha chce koupit od České pošty
1: ano.
0: tu budovu.
1: Ano, přesně tak.
0: A jestli je to veřejná informace, kolik je ochotná za to dát, protože aukce vlastně neřeknete, že? Nebo to nevíte?
1: V tuhletu chvíli nevím, oni probíhají jako ocenění znalecké posudky, ale v té Jindřišské ulici to se budeme bavit o miliardě korun zhruba. Možná, že i o něčem vyšším.
0: A toto vy podporujete, aby se nakupoval další majetek?
1: Praha v tuhle chvíli má 100 miliard korun na účtě, které má do budoucna připraveno na nějaké investiční akce a ty peníze se vlastně vypařují kvůli inflaci, takže nákup nemovitosti si myslím, že se vždycky vyplatí.
0: Lepší barák. Ještě k těm vztahům uvnitř té koalice na pražské radnici. Vy jste v tom vašem pořadu na YouTube Čau Praho řekl ve vládě Petra Fialy, vládě Petra Fialy Pirátek přestává věřit už i hnutí a hnutí STAN. Jak to mám rozumět?
1: Já jsem citoval z článku Seznam zprávy, tuším, kde byl popis toho, že vlastně STAN je zděšen z toho, jak funguje pan Stanjura, ministr financí, a že přestávají věřit jeho krokům a jeho návrhům, čemuž se teda osobně vůbec nedivím, protože pan Stanjura jeden týden něco prohlásí, že něco bude navrhovat a prosazovat, dostane kartáž v médiích a druhý týden z toho couvá. Je to zmatek na zmatek.
0: Ještě jedna věc, o které budete vědět, ta se týká Prahy 11. Magistrát podpořil grantem 1,5 milionu korun. Jo, podle reportéru ČT v minulosti se tam údajně praly nějaké špinavé peníze na tom projektu a pod dojmem pomoci dětem z Ukrajiny. O co se jedná?
1: Když začal ten konflikt na Ukrajině, tak přišel tehdy developer Passer Invest, který vlastní pozemky na Rostylech, že by nějakým způsobem chtěl pomoci, a za jeho přispění tam vlastně vzniklo nějaké takové buňkoviště, udělala se z toho nějaká dětská skupina, školka pro ty ukrajinské děti, a celé to zaštítila nějaká nezisková organizace, která se kdesi vzala, údajně přivedli Piráti nebo STAN, nevíme přesně, ale u toho otevření se fotil tehdy pan ministr Rakušan, Hřib a další vlastně papaláši. A velmi záhy na to Česká televize rozkryla v reportérech, že tato nezisková organizace, která to celé zaštítila, údajně pere ruské peníze pod tou záštitou, že se pomáhá Ukrajincům.
0: Tomu se říká win-win?
1: To Je to naprosto neuvěřitelné, takže vlastně okamžitě se potom přestalo spolupracovat s tou neziskovkou a celé to spadlo na bedra radnice Prahy 11, která to nechtěla, která na to neměla finance a které to spadlo na hrb a musí to teďka nějakým způsobem řešit a sanovat. A vlastně magistrát poslal teďka další peníze na tenhle ten projekt, aniž by bylo došetřeno, co se tam vlastně dělo, kam se ty peníze ztratily, jak to fungovalo a podobně.
0: Co říkáte, pane Prokope, na aktuální průzkumy preferencí politických stran? Vy jako ANO jste na tom velmi dobře, jste, patříte mezi ty politiky, kteří říkají, mě to nezajímá, počkám si na volby. Nebo to o něčem svědčí?
1: Já to beru určitě jako velký závazek, že spousta voličů nám potenciálně věří, ale volby jsou daleko, zvlášť ty, které zajímají primárně mě. Já jsem komunální politik, my jsme na začátku volebního období, takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet, ale samozřejmě je na tom vidět, že lidé jsou nespokojení s tou současnou vládou a na mě se obrací celá řada Pražanů, kteří třeba volili spolu v těch posledních volbách dvojích a dneska přiznávají, že jsou zklamaní a vlastně hledají, koho budou volit příště. Takže já to beru jako velkou odpovědnost a musíme se o tyto lidi postarat.
0: Těším se na příště, děkuju.
1: Děkuju za pozvání.
0: Naším hostem byl Ondřej Prokop.
2: My jsme ti slavní plísňáci, co nikdy touhu nestrácí, lesní věci a škodit dál, jenomže je tu Abamal.
3: Taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
2: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
3: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
4: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.

lesk a sláva stojí opodál. Sám opuštěný v baru, o pár pater výš,

0: usíná.
1: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
2: Dalibor Gondík je naším hostem. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Každý ví, kdo je Dalibor Gondík, moderátor, zejména ve dvojici se svojí sestrou, kdysi na televizi Nova a tak dále, tak je pedagog.
3: Ano.
2: A mimo jiné i hudebník. Bubeník.
3: Taky. No, a vtedy... Hudebník, bubeník, to je hezký.
2: A dnes jste tady, pane Gondíku, zejména kvůli tomu, že jste jednou z tváří podporovatel velmi významné akce, charitativní, která mě a vlastně kolegům z XTV přijde důležitá. Akce, která získává finanční prostředky na výzkum rakoviny prostaty, potřeba to říct, zvyšování povědomí o duševním zdraví mužů, taky záležitost a podporování společenského kontaktu a stylové kultury okolo klasických motocyklů, to se mi líbí. Tak pojďte nám představit, o co se jedná.
3: No, je to vlastně docela dobrý nápad, si myslím, který teda vznikl v Austrálii před těmi 12-13 lety, kdy jsme se k tomu tedy připojili i my a celý svět, že v jeden den, samozřejmě ne ve stejný čas, protože se planeta točí, tak vyrazíme na cestu a zkusíme teda podpořit všechny s těmi onemocněními, o kterých jste hovořil, protože to je věc. Já mám takový pocit, že když řekneme slovo rakovina nebo nádorový onemocnění, tak ženy o tom už dokážou mluvit. Víme, co je rakovina prsu, už se o tom jako mluví běžně, řeší se nejrůznější mamografie a tak dále a tak dále. Ale chlapi, obecně si myslím, že se trochu stydějí. Je to přece jenom problém, navíc prostata není úplně místo na těle, které by člověk asi rád někde ukazoval nebo se o tom s někým bavil. Navíc je to onemocnění velmi nepříjemné. No a těch čísel, nebo ta čísla jsou vlastně jako alarmující. No a potom ta druhá část, tedy ta psychická u těch mužů, je vlastně taky si myslím těžko zveřejnitelná, je možná lehko pro někoho, kdo už trošičku ví, o co jde, ale přece jenom my chlapi máme být jako ty nositele těch potravin domů, jo, a mám přinést to zabitý prase, že jo, a prostě potěšit tu manželku. A když bych přišel domů s tím, že miláčku, mě se chce brečet, tak to asi není úplně ideální. No a pro všechny se rozhodli tyhle chlapíci, že udělají akci, která je opravdu elegantní, byť na to teď momentálně nevypadám, ale já jsem v přípravách na tu akci, jo. Pochopil jste asi, že jo, že se nejdřív musí stát zvíře, abych se potom stal gentlemanem. Usedneme na ideálně trošičku starší, velmi elegantní motocykly v takovém elegantním oblečení. V tom je ten vtip, že nejsme v těch kožených kombinézách a takovým tím systémem, kterému se na motocyklu říká blav blav, projedeme třeba centrum města.
2: Blav blav?
3: Blav blav, blav blav, blav blav. B, pardon, blav blav. To dělá
2: jo takhle, jako od zvuku. Ten...
3: Blav, blav.
2: Jo.
3: A jenom jako pro blafete, není to žádná bláznivá jízda centrem Prahy, nebo centrem Brna, nebo centrem Hradce Králové, naopak. Chceme na to upozornit a tou elegancí jít příkladem.
2: Vy jste řekl, vyrazíme na cestu, nebo na cesty, 18. května, pokud to bude. Takže kdo všechno se může zapojit? Teď nás někdo poslouchá, říká si, já mám doma blav, blav motorku a mám třeba takovou čapku hezkou, jako máte vy.
3: No. Vlastně se může připojit úplně kdokoliv, když se podíváte na internetové stránky Gentleman's Ride, se to jmenuje, nebo DGR, v zásadě se to dá najít i pod nějakým sloganem Gentlemanská jízda, jo, nebo jízda gentlemanů, něco podobného. A vlastně tam se stačí zaregistrovat a můžete přispět jakoukoliv částkou. Ideální samozřejmě je to, že přispět a přijet.

0: svést se, popovídat si, protože celá ta akce má takový dvojí, možná trojí rozměr. Jeden je právě ta charitativní pomoc, jasně, nějaký příspěvek, nějaká donátorská aktivita, ale potom, a to hlavně, sejít se, popovídat si, možná se i dobře najíst, nechat se třeba oholit, protože samozřejmě jako správný gentleman musím vyrazit oholen a nějakým způsobem musím hezky vypadat. Docela významným posunem bylo to, že jízdy Gentleman's Ride se zúčastňují i ženy. A je to strašně
1: pěkný. Jste moderní velmi, to vypadá, takže gentlemanky.
0: Je to, no, gentlemanky, ano. A vypadá to perfektně, protože chodí holky nádherně oblečený, mají vestičky, jo, některý mají motýlky, nebo mají různý šatečky. Vypadá to fakt, jako je to moc hezký. Provede se teda i ta jízda. A pak se vlastně sejdeme a povídáme si, jí se tam, nevím, nějaká jídla, která mají rádi motorkáři, já si dám chleba s máslem, někdo si dá hamburger, někdo si dá vesměs nealkoholický pivo teda. A pak se ta akce zdárně třeba nějakým i koncertem, v tomto případě hezkou muzikou, ukončí a je to vlastně takové setkání. A je to fajn, že to je v jeden den na celém světě.
1: To znamená, v České republice to 18. května, to bude vypadat jak si to mám představit třeba v Praze, kde vás potkám, když nebudu aktivní a nebudu na tom koncertu, tak budu chtít vidět ty motorky.
0: Sejdeme se, nevím, v 9, v 10 ráno uprostřed staropramene, uprostřed Smíchovského pivovaru. Ty nám propůjčili před nějakým časem zcela zdarma svůj areál. Je to docela dobrý, protože to je vlastně takový to místo, kde se otáčí ty kamiony s těma sudama těch piv a tak. Takže tam se sejde 250, 300, 350, možná 400 motorek, motocyklistů. Je to už organizovaný. Je tam samozřejmě asistence policie, je to všechno, ano. Tam se to narovná. Tam hraje nějaká kapela, já tam něco žvatlám a povídáme si a čekáme na, v tomto případě na pana prezidenta, protože pan prezident...
1: Na pana prezidenta Pavla.
0: Na pana prezidenta Pavla. Není to prezident nějaké motocyklové asociace, ale je to prezident České republiky, se kterým jsem já v loni absolvoval úplné čelo té jízdy. On je na takovým starým bavoráku, chudák, teda měl s tím dost jako technických obtíží, protože to není úplně jednoduchý s tím motocyklem jet, takže jsme často zastavovali, on to musel nakopnout. No, nebylo to úplně, bylo mi ho teda líto, ale letos už prý je motocykl jako úplně v jiné kondici, takže počkáme na pana prezidenta, který se rozhodl tu akci také podpořit, nejenom tedy nějakým svým patronátem, ale i aktivní účastí. Bylo to docela fajn, jako jsme se svezli na motorce. Pro mě bylo asi nejzábavnější sledovat tu ochranku, že jo? Protože já už jsem si s panem prezidentem i zaběhal, jo? Ještě jsem s ním teda neskákal jako z letadla, ale...
1: To se divím,
0: to je na mě moc, to bych asi nezvládl, ale co ta ochranka jako musí, víte co, jako absolvovat?
1: Že vlastně, musí?
0: No ne, že se museli teda dobře, tak se musíme naučit běhat, jo? Nebo musíme teda běhat. Teď, já chci jezdit na motorce, aha, tak musíme jezdit na motorce, že? Protože ho musí pořád hlídat.
1: No a...
0: Oni vlastně jedou jako s ním.
1: Takže jede prezident, ano. A s ním ochranka na jiné motorce?
0: No, ano, ano, na dvou motorkách vedle dvě velké motorky, tam jede ochranka, že jo, samozřejmě. Policie tam byla vždycky, o to nejde, jo. Myslím, že tohle není hurá akce typu, jo, pojďte se svíst po Praze, jo. To je blbost, že jo, samozřejmě, to chce se v tom provozu nějak orientovat a ty motocykly nejsou žádný sportovní stroje, jako na tom se jezdí, tomu se někdy říká kafe racer. Víte, co je kafe racer? To je kafičko, jo. Vy jedete na té motorce a to má jediný účel. Postavit jí před kavárnu, tam si dát kávu, cacikárko, jo. Zahrát si na Alana Delona a čekat, až přijde ta pravá. Takže takhle ty motocykly vypadají. Ty jsou naleštěný, že na tom se nejezdí Paříž-Dakar. Že?
1: Je to nějak omezené, že tam třeba musí být motorka z určitého roku.
0: Ideálně.
1: Maximálně, kdyby tam přijel někdo ze super moderní, dejme tomu elektrickou, ještě navíc teď je ta doba, že tak ho vyřadíte z toho.
0: Tak já doufám, že na elektrický motorce nikdo nepřijede, to bych asi já nepřežil, ale to nevadí, to už jsem teď řekl, tak je to venku, já nejsem teda zastánce tohle principu pohonu, ať je to jakýkoliv samohyb, ale omezený to, hodně to řešej. V Itálii, vím, že řeší to ve Francii, v Austrálii samozřejmě. U nás je to takový, znáte to, jo? Ten Čech se přijde svíst, Samozřejmě, že nezabráníte tomu, že občas na chvostu jedou kluci, jakože haha, my se jdeme zadarmo svíst po Praze, jo. Tomu asi se zabránit nedá. Ale vepředu myslím, že ty první dvě stovky, to je opravdu elegance. Mě na mý motorce zakázali jezdit, jo. A to není nějaká super sportovní motorka. To je navíc motorka, která se už 17 let nevyrábí. To je jako chudák Eric Buell, Američan, mi ji vyrobil. Mám jednu jedinou v republice. A nesmím na ní jet, že je moc moderní.
1: Je moc moderní.
0: Já jsem se loni urazil a řekl jsem, že na ní pojedu, protože jsem tam viděl ty šílence, co tam jezdí na těch sportovních. A řekl jsem loni, pan prezident, mimochodem byl svědkem, říkal jsem, pane prezidente, já tady prostě prohlašuju, že příští rok na tom jedu. Já jsem se právě teď urazil a budu uražený celý ten rok. A byl jsem uražený do té doby, než mi vysvětlili, že na tom jet zase nemůžu. No.
1: No a řekněte, pane Gondíku, jak je, vy se tam shromáždíte, teď je nějaká ta spanělá jízda a kudy to třeba, nebo kolik je to kilometrů, jak si to mám představit?
0: Je to, dejme tomu, necelá hodinka jízdy, ještě v dobách jako před covidových jsme měli možnost zastavit i na Staroměstském náměstí, to bylo nádherný, protože nejenom cizinci, ale všichni koukali, kdo jede v motýlku na motorce, že jo. Jo, nebyla to, a protože to není žádná agresivní akce, tak to bylo velmi příjemný. Ale prostě není nám to umožněno z nejrůznějších důvodů, který vlastně ani mi nepřísluší nijak komentovat, ani vlastně nechci znát ty důvody. Tak jezdíme, dejme tomu, neříkám úplně v postranních ulicích, ale jede se tam, kde to má nějakou záruku bezpečnosti. Je to neděle, dopoledne, ten provoz není tak silný. Loni jsme jeli vlastně na Pražský hrad, nahoru na Strahov a pak jsme se přes Smíchov vrátili zpátky na Smíchov kam jinam. Myslím si, že letos je to namotaný plus minus stejně. Chtěli jsme někde zastavit, na chvilku se vyfotit, protože to je taky takový docela hezký, tak uvidíme, jak to půjde. Přece jenom 250-300 motocyklů zase není úplně málo. A já zase respektuju ty řidiče, kteří jsou prostě naštvaný, že ta křižovatka je zavřená. Já už to tam slyším, že jo, jak tam říkají, že to jsou zase nějaký magoři, že jo, který se tady přišli svíst.
1: Kde to na druhé straně generuje ty peníze na podporu výzkumu rakoviny a povědomí o duševním zdraví mužů?
0: Je to na individuální přístupu toho účastníka. To znamená, ta organizace, která to vymyslela jednoduchým způsobem. Přijď se svíst, dej si tady nějaký burger, dej si něco, pojď si s náma popovídat a něco nám dej. Je to vlastně na prostý dobrovolnosti. Někdo dá $100, někdo dá $1000. Není tam ani žádný minimum. Je to v zásadě jedno, ale jak mi tady připravil Petr Brázdil, hlavní organizátor, už bylo vybráno obecně $50 milionů. To jako není úplně málo peněz.
1: $50 milionů.
0: No, to dobrý.
1: No a řekněte, tu otázku si teď v této chvíli klade každý a já ji musím položit. Jak se k tomuto, k té finanční stránce věci postavil pan prezident Pavel?
0: To nevím, to jste mě rozhodil.
1: To každého napadne, říká, že jede v čele pelotonu.
0: No já jsem tam s ním loni vedl samozřejmě rozhovor na jevišti, i jsme předávali nějaký ceny. A já bych mu jako nerad křivdil, ale tak víte co, tak já to zjistím.
1: Ne, to není důležité.
0: Ne, tohle nevím, tohle...
1: Ale zeptat jsem se musel.
0: Já jasně, chápu.
1: Pojďme dál. Do jaké míry potom sleduje ta organizace to, kam ty peníze skutečně přijdou? Protože to je další věc, která určitě lidem leží v hlavě v okamžiku, kdy třeba teď si říkají, já si najdu ten web a nějakou částku pošlu.
0: Víte, já myslím, že tahle ta věc je vždycky postavená jako na nějaký důvěře toho donátora, že jo? Ono to nikdy asi 100% nezaručíte, ale chápu, že vycházíte zejména z českých poměrů a z českých zvyků, které tady po roce 89...
1: Počkejte, abychom si rozuměli, já se neptám na to, jestli to někdo krade. Já se ptám na to, jestli se sleduje třeba, nemyslím kvůli bezpečnosti, ale jestli to někde pomohlo, jestli třeba někdo pošle dopis nebo nějakou zprávu, že na základě té a té akce šel na preventivní kontrolu prostaty a zavčas se něco zachytilo. Na to se ptám.
0: No ta aktivita je velmi silná a když byste se přihlásil, nebo ten, kdo se přihlásí na ty stránky, tak to tam jako uvidíte. Jo. To jsou, neříkám, tisíce děkových dopisů, to se používalo samozřejmě v jiné době, jo. Ale tady mám pocit, že to funguje nejenom, že teda transparentně, omlouvám se, že jsem špatně pochopil tu vaši otázku.
1: Ne, tak aby bylo jasno.
0: Ne, jasně. Ale ty reakce jsou jako ohromný. Nejenom proto, že ta akce má možná tuhletu formu, protože je taková trochu zvláštní a trošku jiná než jakákoliv jiná akce, ale co já vím, nejenom teda od organizátorů českých, ale hlavně těch zahraničních, jak říkám, mám nějaký vazby na Itálii, na cizinu, na Německo, tak ty odezvy jsou jako ohromný a funguje to prý jako úplně fantasticky.
1: Pojďme říct, pane Gondíku, jestli máte vy nějakou osobní zkušenost, když roky podporujete tuto akci, jste toho tváří, umíte o tom mluvit, šel jste si nechat vyšetřit preventivně prostatu?
0: Šel.
1: Šel?
0: Šel. Šel jsem vzít si nějaký tu krev, ty markery a tak dále, protože jsem šel, já chodím každý rok na takovou preventivní kontrolu krve obecně. A je to asi 2 nebo 3 roky, ta paní, co mi teda brala tu, nebo připravovali jsme ten dotazně, říkám, dejte tam všechno, dejte tam štítnou žlázu, dejte tam všechno. A ona, no, nechcete ještě teda prostatu? Nebo jakože nějaký markery, které se týkají nádorového onemocnění? Říkám, tak jo, tak jsme to tam prostě šmencli a vlastně jsem to udělal vlastně vnitřně jako strašně rád, protože přece jenom člověk asi od určitého věku by se měl začít starat o sebe. Já vím, že mi ve 40 letech, já jsem na nějakým lázeňském pobytu v Mariánských Lázních, to jsem si teď vzpomněl, to bylo 40 čerstvých. A já mám rád lázně obecně, byť tam nemusím, jako jo, ale zavřel jsem se třeba do Třeboně na týden a v Mariánkách jsem byl a přišla taková sestřička, říká, já tady mám nějaký papír, ukažte mi, jak čůráte. Já říkám, prosím? No, jakým úhlem čůráte, jestli takhle, takhle nebo takhle? Už vám bylo 40. Já jsem úplně jako v šoku. A říká, to už se musí hlídat. A teď vlastně já od té doby si pamatuju, jak jsem měl potom, já jsem měl jako stres jít, víte, na tu mušli. Teď jsem říkal, jestli ten prout je teda takhle nebo takhle. Nebo jestli
1: na tom
0: už
1: záleží, jo?
0: Na tom záleží. To jsou první znaky nějaký starosti. Prostatický.
1: No,
0: nemusíte si to kontrolovat, prosím vás, to jsem tím nic teď nemyslel. Jo,
1: ale... Já totiž mířím tam, no, že když už hovoříme o takovéto akci, která tu věc má podpořit, tak nás může teď sledovat spousta lidí, která si říká, spousta mužů, ono je to vyšetření prostaty velmi nepříjemné. Protože je to tak, že lékař vlastně vám do konečníku strčí prst, pokud já vím, a musí to nějak fyzicky zkontrolovat. Tak já chci, abyste vy teď řekl, že to není tak hrozné. A řekl těm lidem, běžte na to.
0: No, není to tak hrozné, běžte na to určitě. Já jsem loni byl na kolonoskopii, který teda předcházelo jako poměrně, jako nevím, na můj vkus masivní vyšetření teda všech těch oblastí, včetně nějaký hadice, která tam zmizela asi 25 cm. Víte co, možná ze mě trošku mluví i zkušenost jako s nějakou jinou nemocí, která třeba v určitých ohledech nemá blízko ke smrti. To nic není, to není nic. Jo.
1: A to duševní zdraví mužů. Vy říkáte správně, že asi většině mužů se o těchto věcech mluví hůř než ženám. A co vy teda radíte teď? Těm, kteří si prochází nějakým obdobím, mají o tom mluvit, mají vyhledat odborníka?
0: Určitě neotálet, protože to vždycky může, nebo neříkám vždycky, ale ve většině případů, v případě, že to člověk jako neřeší, tak to není dobrý. Nebejvá to dobrý. A ta psychika, jak známo, to je alfa omega. Mnohdy vás chytnou záda a každý fyzioterapeut vám řekne, tady si to srovnej, já ti se nemám co srovnávat. Jo. Vy se nesmíte prostě bát. A zase říkám, já nejsem žádný člověk, který by byl lékařsky vzdělaný. Mám s tím nějaké zkušenosti, to je asi na nějakou jako jinou debatu, ale myslím si, že když bych to neudělal, tak jsem někde v Bohnicích. Jo. Prostě, a je to hlavně zbytečný. Je úplně zbytečný a dá se to řešit velmi jednoduše, bez problému. Tam je opravdu problém toho ega. Já si myslím, jako teď to říkám, ale fakt obecně, černobíle, prosím vás, jako tak se říká na divadle tlustou tuškou, jo, že prostě žena je jiná než muž, to takhle je prostě daný. Nějaký tady představy o tom, že to má nějaký společný znaky, přece, to je přece naprostý nesmysl, to víme, v jakýkoliv ohledech. ale ten muž je prostě primárně nějak nastavený a tohle to je velmi složitý pro něj mnohdy. Protože se to tváří, že jako je, já jsem vlastně asi jako slabý, se mi někdo posmívá, že někdo říká, ty seš kikina, že takový ty hrozný reakce, chlap nebrečí, nevím, proč by chlap jako nemohl brečet, jo? Já jsem si teda pobrečel, sakra, jo. Takže určitě, a zrovna tyhle ty dvě nemoci, o kterých se tady bavíme, by neměly vůbec zůstat jako v pozadí.
1: 18. května, to je neděle, čas srazu 6 hodin ráno, což je teda, jako děkuji, zlobte se, ale šílený.
0: No šílený, no tak já vybíhám v 4:30. Jo. Takže potom v těch 6 je to už dobrý. To samozřejmě zlehčuju. V 6 je spíš sraz tak jako organizačně technický. Myslím si, že když všichni přijedou na tu 9, že to je akorát.
1: A kdyby někdo chtěl podpořit tuto organizaci na dálku, já jsem to udělal a radím našim divákům, aby to, pokud je to v jejich možnostech, udělali také, považuji to za dobrou věc, tak řekněte, kde a jak.
0: Ideálně najít si teda stránky Gentleman's Ride nebo dgr.com nebo najít jízdu gentlemanů, ono vám to tam opravdu jako doskáče, tam se zaregistruje, to je to velmi jednoduchá registrace, nic z toho neplyne, žádný, nebudou vám chodit žádný nabídky na slevu nějakého kolového nápoje, jo, to vůbec ne. Je to prostě opravdu věc, která se týká donátorských aktivit. No a tam si řeknete, co je ve vašich silách, jako to je, jestli to je 10, jak říkám, 10 dolarů nebo 100 korun, to vlastně nehraje roli, protože stejně ten balík potom a těch lidí je strašně moc a každá pomoc je dobrá.
1: Já ještě poděkuju, vy jste mi přinesl knihu Dalibor Gondík, Ranní špek, 100 plus 2 hádanky a já jsem to otevřel a jsou tam tedy krásné ilustrace pana Slívy, no. Je to tak, nám každý hned pozná, ale ještě jsem ani jednou nevyluštěl. Svědčí to o něčem?
0: Ne, to je naprosto v pořádku. To je taková knížka. Já mám docela hezký reakce na to, že tím třeba začínají učitelky ve školách. Ten princip je totiž velmi jednoduchý. Je to strašně komplikovaně zadaná vesměs jednoduchá věc, takže já vám řeknu, že mě manželka Jana přeučila, Evička Hrušková, jednou řekla, Dalibore, ty jsi mě tak hrozně naštval. A já říkám, Evičko, větší kompliment jste mi nemohla dát. Tam jde o to, aby vás to naštvalo, to celý. Že si řeknete, vy otočíte tu stranu, tam je, kdybyste chtěli vědět, co to je, víte, kde to je?
1: Tam je nápověda.
0: No nápověda, ne, tam je.
1: Otočím takhle.
0: No, ale musíte ještě otočit stránku.
1: Takhle.
0: Aby to nebylo tak jednoduchý.
1: Aha, jasně.
0: No, to je opravdu tak jako do vlaku nebo na vaše cesty.
1: Takže když už vlastně nevím a už nechci bojovat, tak no, otočím stránku a otočím knížku.
0: Ještě musíte otočit knížku, no. No, aby vás to nelákalo se tam podívat, jasně, chápete? No. Když se totiž, já jsem přemýšlel tady nad tím, že když tam budete mít ten výsledek na konci, jak to bývá u křížovek, tak vy budete mít tendenci se podívat na to další číslíčko, víte, co myslím?
1: Nejsem žádný tvrďák, jsem měkký, tlumím. Na mě si posedíš, poležíš, opřeš se. Se mnou si užiješ ticho. Ale taky užiješ ten správný zvuk. Najdeš mě někdy ve dveřích. Bývám svědkem dojemných životních situací.
0: No.
1: To je kovotěs, ne?
0: Kovotěs? Tak zkuste. Co by to mohlo být?
1: Dám ještě pár vteřin, no, protože se někdo dívá, aby se tím přijít.
0: Že to může na to taky zkusit přijít, no.
1: Ale to jsem si zrovna vybral,
0: no,
1: blbě.
0: Co to je?
1: Je molitán.
0: Je to molitán?
1: Tak na to bych nepřišel, pane Gondíku, nikdy. Jsem rád, že jste přišel do XTV, no. Držím palce. 18. května na Gentleman's Ride se uvidíme, doufám. A držím palce a myslím si, že podporujete dobrou věc.
0: Děkuju vám za pozvání a těším se.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Nashledanou.
1: Naším hostem byl Dalibor Gondík.
2: Radio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Pane Holče, já jsem tady dnes připravil. Vzpomeňte si, jak jsme zasevali
2: tady
1: strach.
2: Vidím svůj dobromysl.
1: No, dobromysl je moje. Ten uhlík, truhlík, nebo jak se říká, byl otočený, myslím takhle, nebo takhle. Teď nevím. Já jsem zasíval z jedné strany, to musí někdo dohledat.
2: Takže jak zalíváte? No jo,
1: Přel
2: jste to, Ksevere.
1: No já zalívám každý den, ale podívejte se, já to ukážu divákům. Pane Holče, už to tam jede.
2: No?
1: Už nám strach se ujal.
2: Teď tě bují, co?
1: A tady teď budu jak ti, co hádají z ruky, jo. Podívejte se, toto jsou jednotlivý, jako, a vidíte tady tu samostatnou, jak vybujela ta jedna věc,
2: která
1: myslí, to je strach Pekarové z toho, že by zůstala v politice.
2: Jo.
1: Garantuju. Tohle to je celá dvojkoalice, nebo tříkoalice, šestikoalice, to je jedno.
2: A tady vidím trošku fialovský strach z Trumpa, ne? Asi no. Tady, jak to roste hodně.
1: Podívejte se tady na bok, jak ta rostlinka, jak vleze, jak je pokřivená.
2: Mm-hmm.
1: Tak to je Jurečka.
2: Myslíte?
1: Ježišmarja, to vidím.
2: Pokřivený charakter? Jak chcete naznačit?
1: To ne, to bych si...
2: To není snad, ne, Marián, to si nemyslíte.
1: No já si myslím, že to je. A omylem ta jedna vyrostla hodně vysoko. No. Tak přátelé, nevím, jak to... Jenom mám pocit, že jsme tam dali málo té hlíny, pane Holče.
2: Proč?
1: No,
2: akorát?
1: Já bych tam ještě dosypal, ne?
2: Proč? Když to krásně roste.
1: Jo?
2: No.
1: Tak uvidíme. No, dneska je to 14 dnů, co jsme zasili, už máme
2: to první. Vidíte.
1: Kdy myslíte, že budeme sklízet?
2: No já nevím, teď to vidím na velký strach, takže no, to bych se vůbec nebál.
1: Že ten zásadní strach budeme sklízet těsně po volbách. To tak asi vyjde.
2: Jo.
1: No ale všimněte si jedné zvláštní věci, že my jsme zasili 4
2: no.
1: věci. Tady nám podivným způsobem roste jedna uprostřed, tady, ale kde je ta třetí?
2: Hmm?
1: To je někde tady v této oblasti, ale nechce jít ven.
2: No tak to uvidíme, no, co to je. Ale ono teď jako strachu bojí dost, takže já bych se nebál úplně.

0: Radio Xaver.
1: Končí sociální demokracie?
2: To fakt nedovedu si představit. Já myslím, že ona už dávno skončila. Sociální demokracie v podobě, v jaké někdy mohla být chápána. Takže to, jestli skončí ještě formálněji, to už není podstatné. Prostě já tohle to nedémonizuji. U nás má a je oprávněné, aby byla levicová strana, která je někde v kategoriích Konečné a Maláčové. Má být, protože je nenulová množina lidí v naší zemi, kteří mají přesně stejné názory a tak dále. Já je nikdy volit nebudu, já taky doufám, že nezískají výrazný počet hlasů, ale to, že by taková strana směla existovat, to já bych považoval za férové a naopak, čím to bude jasnější, že je taková strana s těmito názory, tím lépe. Horší je to zakrýt úplně způsobem. My se radujeme, že nemáme zelenou stranu v parlamentu, stranu zelených. My máme půlku našich politických stran totálně zelených, jenom to nemají v názvu. Takže mě jako totálně maláčovské a komunistické uvažování v mnoha stranách bolí opravdu víc než to, že si se oni tyhle dvě skupiny lidí spojí nebo nespojí.
1: Minulou sobotu jsme sledovali krizový sněm motoristů. My nebudeme předstírat, že nevíme, kdo jsou motoristé, protože oba dva známe Petra Macinku. Vy jste spolupracovníci roky, ještě na Pražském hradě a v IVK, a zároveň Petr spolupracovníkem našeho XTV. Možná o to můžeme být upřímnější, když budeme v dobré víře říkat, co si o tom myslíme. Začalo se mluvit o znovu spojování s Robertem Šlachtou, to prý nevyšlo. A motoristé, jejichž program já z velké části podepisuji a podotýkám, že dnes na novinkách je volební kalkulačka, kterou jsem poctivě vyplnil a vyskočil mě motoristé, že ze 70% máme schodu a že bych je měl volit. Nicméně, ty výsledky pořád ukazují mimo sněmovnu. Tak to řeknu na rovinu, kde dělají chybu macinkovci?
2: Tak já zaprvé k tomu programovému. Já jsem neviděl tadyhle to a ještě jsem si nikdy tuhle volební kalkulačku v životě neudělal, ale já a priorně předpokládám, že ze všech politických stran kandidujících v naší sněmovně by mě to dalo stejný výsledek jako vám, že by mě ze všech programů byl nejbližší program motoristů. Čímž byste řekl 70%, to si nedovedu odhadnout, ale samozřejmě se můžu zbláznit názory, které mají na školství, a můžu se zbláznit z názorů, které mají na zdravotnictví třeba, to, nebo to nejde, ale připouštím a odhaduji, že bych ze všech politických stran se nejvíc shodnul s nimi. Ano, to rád podepisuji a říkám to tady nahlas.
0: Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Vítám tě, Petře.
2: Děkuji za pozvání.
1: Dějí se věci?
2: No, velký. Čím dál tím větší.
1: Konečně známe termín voleb. Strany spouští své kampaně jenom, všeho druhu.
2: Víš, co se mi líbilo? A to není náhoda, že prezident vyhlásí termín voleb v den, kdy startuje kampaň premiérské koalice.
1: Ty si jako tam máš nějakou souvislost?
2: Ne, vůbec, nechci vůbec. Naznačovat, nerozvažuju se.
1: Takový podezření. No, z Istanbulu my natáčíme skoro v půl jedné, před polednem se mělo začít jednat o míru, o tom, o čem se jednat dříve nesmělo, mezi Ukrajinou a Ruskem. No a také vybíhají různé průzkumy a některé, možná někteří chtějí, aby vůbec nebyly zveřejněny, už se stalo. Echo 24 napsalo průzkum, stát se bojí dezinformací z Ruska, Češi ale věří, že volby zmanipuluje spíš Fialova vláda. Petře, řekni mi. Čemu se nechalo ministerstvo vnitra udělat takový průzkum?
2: Já
1: jak to chápeš?
2: Myslím, že tušej průšvih a že tušej už tu náladu společenskou. Já to tomuhle říkám triumf vůle Petra Fialy skutečně, protože tohle je neuvěřitelný, co se stalo. Za prvý je posun v tom, že ten průzkum už dělal STEM, protože před jakýma dvěma lety si podobný průzkum chtěl udělat Společnost pro svobodu projevu. A žádná z velkých agentur to nechtěla udělat. Báli se toho, jak čert kříže, protože tušili, že to dopadne v neprospěch vlády, která nás přesvědčuje o tom, že my jsme dezinformátoři, Putin je dezinformátor. A pak to udělala agentura SANEP a vyšlo samozřejmě, že veřejnost má za největší dezinformátory vládní politiky. A teď vidíme takový repete, že permanentně nás Fiala a vládní strany straší tím, že Putin tady zmanipuluje volby. A teď si vem, že agentura STEM zjistí, že většina Čechů se bojí víc premiéra Fialy než Putina. Ale tohle to je permanentní práce a to není jen Fiala a vládní politici. To je jeho cenzor Foltín, to je šéf BISky Koudelka, to je šéf ústavního soudu Baxa, který nedávno jen tak jako mimo děk, což je neuvěřitelný, řekne, no, kdyby se tady někdo pokusil zmanipulovat volby, tak ústavní soud neodvrátí tvář. Tak teď asi možná se dozvídáme, že mluvil o Fialovi, že neodvrátí tvář, že i oni počítají možná s tím, že to bude Fiala. Je to tragédie, protože jestli něco v Česku drželo, tak to bylo to důvěra lidí ve volby. Všichni jsme mohli nesouhlasit s tím, nebo být otrávení, možná zklamaní z toho, jak dopadli, ale nikdo je nespochybňoval férovost. A teď vidíš, že tohleto už se i tohle už se vládě Petra Fialy podařilo.
1: No tak a nejsi vlastně spokojen s tím, co ten průzkum ukázal, že lidé se nechají zastrašit?
2: To je samozřejmě jako pozitivní, to bychom na to mohli vidět pozitivní, ale samozřejmě negativní je to, že lidi ztratili důvěru ve volby a teď už i s korespondenční volbou, tak ti, co prohrají, tak prostě budou moc říkat, ty volby byly zmanipulované, oni nás připravili o naše vítězství. Teď se vím, že být opozicí a prohraju nějak těsně, tak okamžitě jdu k ústavnímu soudu, napadnu ty volby kvůli tomu, že řeknu tak a Petr Fiala a jeho vládní pětka je zmanipulovala. Je to tragédie, je to špatně, ale znovu říkám, je to opravdu triumf vůle Petra Fialy.
1: Ano, z toho průzkumu také vyšlo, že 60% lidí nedůvěřuje korespondenční volbě a že se bojí podvodů. Mm-hmm. Takže to všechno může v očích veřejnosti tedy ty volby zpochybnit. A pak ještě jsem si tady udělal poznámku, že 56% lidí má pocit, že se do jejich života vrací cenzura a omezování svobod.
2: To je taky hezký potvrzení toho, co vidíme už přes 3 roky. To dělá Fialova vláda, vlastně vrací cenzuru a omezování projevu, ale ne tím, že by měnila legislativu, ona to nedělá jako bývalá totalita, ani vládní cenzor Foltín taky není tradiční cenzor, ona to jde jinak. Vlastně tady vláda vytvořila takovou atmosféru strachu, že tady zavládla i autocenzura. Viděli jsme i, že se lidi vyhazují z práce, ku příkladu politolog a bývalý diplomat Petr Drulák, vys nebo učitelka ze základní školy tady v Praze. A vidíme to na odsuzování různých dezinformátorů, kteří dostávají větší flastry do vězení než Dominik Feri, který má na krku 2 znásilnění a ten dostane kratší trest než nějaký údajný dezinformátor. Takže tohle to všechno samozřejmě v lidech zažehne pocit, že se začnou se bát svobodě projevovat. To tak bohužel je. A i to je dílo vlády Petra Fialy, bohužel.
1: O kom se mluví nedaleko bývá, ty jsi zmínil Otakara Foltýna, ten poskytl rozhovor i rozhlasu. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. Já u toho nebudu, říká Foltýn po roce jako šéf Stratkomu. To vyhrožuje, že u toho nebude.
2: Promiň, že se směju, já, když se na ně podíváme, tak rozhodně to není k smíchu. A já myslím, že jeho tvář mluví i za jeho dílo.
1: Myslíš, jak... že se umí usmát?
2: Ne, ale já, jak se říká v umění, to jde o srdíčka a i z hlavy, bohužel. A jak se říká v umění, tohle to je unikátní splynutí umělce s dílem. Ale my jsme se teď o tom bavili. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. I Otakar Foltýn vybudoval to, o čem jsme mluvili předtím, a o tom strachu lidí a nedůvěře jejich k volbám, a že se bojí vlastního premiéra, že zmanipuluje. Mně se líbí, že Otakar Foltýn oslavil roční narozeniny ve funkci, která měla trvat půl roku. Ano. To je taky hezký.
1: Ale on vysvětluje, proč zůstal déle.
2: Ano, a já jsem četl rozhovor a vem si, že hlavní komunikátor vlády není schopný dát dohromady souvětí jedno, v kterém by si dvě věty holí neodporovaly.
1: Tak... Ano, na názoru politiků mi nezáleží. Záleží mi na názoru lidí, kteří aktuálně reprezentují stát.
2: To je co? To je bomba, ten člověk.
1: To jsem si tady musela napsat. Protože mi to úplně, prostě mi to zaujalo.
2: My už chápem jeho dílo a to, co vybudoval. Bohužel je to obludný monstrum, kvazicenzurní. A to tady po něm zůstane. Já doufám, že to, i když on už dávno skončí v té funkci, budoucí vláda, jestli se vymění, tak jak ANO, tak SPD, tak říkají, okamžitě tohle to rozprášíme. Protože je to opravdu obludný, totalitní monstrum, který Fialovci stvořili. Ale já bych to bral jako, ať to tady zůstane jako memento, co se nám tady přihodilo za týhle vlády.
1: Hmm. No ale nebudeš mít karty komunikační, co budeš dělat?
2: Já si je vydávám sám.
1: No každopádně, ale pokud se vláda nevymění, tak tento pán bude vysvětlovat možná, proč stále zůstává na tom postu, na který mu říká, že bude půl roku.
2: Pokud se vláda nevymění, tak tento pán klidně oslaví 6. narozeniny ve funkci.
1: No,
2: a bude to potom, co už 6krát odcházel.
1: A vidíš nějakou další jako jeho roli na těch XX let ještě?
2: No, viděl bych ji v léčebně psychiatrický, docela vážně.
1: Co by vytvořit ještě pro nás?
2: Děsím se toho, protože jestli tato vláda zůstane se vším tím, co k ní patří, včetně Foltýna bláznivýho, tak samozřejmě ta druhá čtyřletka bude ještě tvrdší a oni budou ještě drzejší a agresivnější. To je jasný. Jenom si představ, kdyby se takováhle funkce a takovýhle člověk ocit v době, když byl prezidentem Miloš Zeman a premiérem Andrej Babiš a jejich nějaký cenzor by stál jednou nohou na Pražském hradě u Zemana, druhou nohou ve Strakovce u Babiše, co by se dělo v médiích? Ani si to nechcem představovat.
1: Byl to vládní koordinátor nebo koordinátor, no prostě vládní, ale nemluvil by za tu vládu.
2: Ale říkal by, já vlastně nejsem u vlády, protože jsem zaměstnancem Pražského hradu, končím ve funkci, tak se mě na nic ani neptejte a tak dál. Představ si to, co by se dělo.
1: No, to by se dělo. No. To bychom každý den četli, kolik nás to stojí. Mluvilo by se o utahování šroubů, o cenzuře a nevím o čem. A bylo by to každý boží den.
2: Plně vidím

0: dosáhnout těch 3% zbrojení v HDP, budeme nakupovat třikrát dráž než všichni ostatní a říkám ti, že to na ty 3% dotáhnou velmi lehce, protože vlastně téměř ve stejný čas, kdy jsme se dozvěděli tohle, tak vyšla další zpráva a sice, že ministryně obrany Černochová chce svěřit další docela velkou zakázku bývalému kolegovi z ODS, taky samozřejmě zbrojní. A taky ne za úplně, jak by se řeklo, férovou cenu. Takže já ti říkám, že jestli to takhle půjde dál, a co jsme říkali před chvílí, tahle vláda by náhodou pokračovala dál, tak mi to vytáhnou na 7% HDP jenom tím, že to budou dělat takhle.
1: Teda, to hnutí ANO, to jsou... To jsou diletanti, jako 2% prostě neumějí nakupovat.
0: Mm. Ale no? Jak to jde najednou snadno, viď? My jsme si furt lámali hlavu, jak to budou dělat, co budou nakupovat a prostě nakoupíš jenom dráž a seš tam.
1: No, 18 vozů, 118 milionů korun kus. Mm-hmm. A Britové to mají sotva za 40. Kup. A ještě mi řekni, jak rozumíš tomu, čemu nám bude takový vůz?
0: No já myslím, že se...
1: Kde bude parkovat?
0: Hele, já to úplně vidím, že by se mohly vrátit vojenský přehlídky na Letný. Jan Černochou tady vidím někde, jak jede, salutuje. Takže na to myslím, že by se to hodilo.
1: Máme přehlídku, já přijdu.
0: Jo?
1: Já přijdu. Alena Schillerová poskytla rozhovor Mladé frontě. Fiala je popleta a nemá argumenty. Volby rozhodne peněženka, říká Schillerová. Tak volby asi rozhodne peněženka.
0: Měla by, já teda jenom koukám.
1: Prázdná peněženka.
0: Prázdná peněženka, jak se tváří nesměřitelně, viď? Jako hodně sveřepě, což je správný. Volby by měla rozhodnout peněženka a já doufám, že je rozhodne, protože jak si naznačila, je dost prázdná. Samozřejmě vláda Fialova se snaží ty volby překrýt Ukrajinou, tím ukrajinským fetišem a celý to cinknout tak, aby lidi na tu prázdnou peněženku zapomněli a cítili se ohrožený, že nás zítra napadne Putin a proto musíme předraženě zbrojit a tak dál. Ale vem si jenom, jak je nenormální situace u nás teď, když se řeknu mediálně politická, že v předešlém týdnu třeba vyšly zprávy jako platy naše zamrzlí v roce 2018, rekordní počet lidí bere příspěvek na bydlení, čili lidi, kteří mají zaměstnání, nejsou schopní zaplatit bydlení, neboli nemají na to. Znovu jsme dostali potvrzeno od Eurostatu, že máme nejdražší elektřinu v celé Evropské unii. A vem si, viděla si, že by se to řešilo někde v médiích. Média honí Filipa Turka, jestli někde skončil ve formuli třetí nebo čtvrtý. A nebo to, jestli někdo někde na nějaký akci mával ruskou vlaječkou. Ale tohle to jsou zásadní témata Česka.
1: Prostě... Ještě jsem, když tu bychom mohli pokračovat. No, jsme nejhorší v dostupnosti třeba toho
0: jasně,
1: bydlení.
0: Jasně, jako vůbec. Čili tady vidíme důvod, proč Fiala se snaží, proč na billboardech má celý to strašení. Teď je čas stát na správné straně, teď jde o všechno, no Fialovi, jo, to chápu, ale oni prostě snaží se, aby lidi zapomněli skutečně na peněženku.
1: No, ale doufejme, že válka se chýlí ke konci, že skutečně ta jednání teď, která započala v Istanbulu, že přinesou nějaký konec zabíjení.
0: No,
1: a utichnou zbraně. A co potom?
0: My jsme dva normální lidi, takže v to určitě doufáme, ale já ti říkám, že Petr Fiala a jeho vláda v to nedoufá, protože ta válka pro ně je to poslední, co mají. Ty to potřebují piplat aspoň do toho 3. a 4. října, aby to vydrželo.
1: Protože co když Putin skončí?
0: No, jasně.
1: Jako, myslím, skončí s tou válkou, skončí válka.
0: Kdo nás napadne?
1: Tak kdo nás bude ohrožovat? No pořád Rusko asi ne.
0: To budou držet, jasně, ale kdyby ta válka skončila, tak lidi samozřejmě to pochopí, že to ohrožení prostě odpadlo. Oni budou lhát dál a budou strašit, ale přece jenom, když válka skončí, tak už tam není ta matérie, ta realita. Hmm.
1: Co jsi říkal vůbec na Volodymyra Zelenského, který zamířil do Turecka s tím, že tam bude čekat na Vladimíra Putina?
0: Já nepřeju Ukrajině špatného, ale... Když sleduju Volodymyra Zelenského poslední dobou, tak mám dojem, že on se začal v té funkci prezidenta vracet do funkce nebo do role televizního komika a herce. A že nejvíc, komu škodí, je jeho vlastní zem Ukrajina, protože chystá se na takový možná zásadní jednání o tom, aby skončila válka v jeho zemi. A on začne prostě druhou stranu, která je silnější navíc, kterou musí jednat, i když chápu, že Putina nemiluje, když napad jeho zemi, nebo jeho země, který již je prezidentem, tak on začne vykřikovat, je to zbabělé, posílá sem noční vrátný a tak dál. On fakt dělá všechno pro to, aby ta válka pokračovala taky, ale Ukrajina není devastovaná jenom válečně, ale lidsky, ekonomicky, sociálně, energeticky a tak dál. Ta země prostě

0: tu fakt nečeká dobrá budoucnost.
1: No, já si myslím, že diplomaté na obou stranách se musí chytat za hlavu, když tohoto vidí. To je diplomacie opravdu par excellence.
0: No, já v tomhle jsem vděčnej za návrat Donalda Trumpa do Bílého domu, protože on, až to může působit někdy brutálně, a to, že nemá Zelenský osobně rád, což asi nemá, ale aspoň on ho začal krotit a říkat mu, hele, ty tady nemůžeš takhle vyskakovat a chovat se, závisíš na nás, na naší pomoci. Když bychom ti neposlali peníze, tak tvoje země skolabuje do 3 měsíců, tak se nemůžeš chovat takhle. A ty naši evropský, já to řeknu, sraby, ty Zelenskýmu pořád lžou, že ho zachráníme, že mu něco dodáme, co vědí, že mu nedodáme. A v podstatě se s ním jenom fotěj a udržují ho v nějaký falešný naději, že tu válku vyřešejí, že porazí Rusko, ale neporazí.
1: No, a slyšel jsi prohlášení pana Farského o té diplomacii evropské, která jako vlastně stojí za tím, že se bude jednat o míru, nebo že zaznamenal jsi, co jsi říkal, pan... a že přijeli do Kyjeva Starmer, Macron a Merz, kancléř, tam se domluvili s Volodymyrem Zelenským, pak zavolali do Spojených států amerických Donaldu Trumpovi, tím ho vtáhli do hry.
0: Jo.
1: A vytvořili jako tlak na toho Putina.
0: No, já jsem zaznamenal spoustu vyjádření Jana Farského, to si buď jistá, protože Jan Farský je plný vyjádření a myšlenek, ale zaznamenal jsem, pobavila mě nejvíc jedna. A sice, že když Robert Fico teda jel na ty oslavy konce války do Moskvy, tak mu vzkázal, že si tam měl připnout aspoň na klopu saka ukrajinskou vlajčku. Tak Jan Farský je vidět, že ta stáž v Americe nese plody, že ho vypláchli teda opravdu důkladně.
1: Tak. Parlamentní listy. Drzost. Pavel Janeček nemůže uvěřit, co všechno je s tendrem na Dukovany špatně. Tak vsadil by ses na to, že ta smlouva na dostavbu Dukovan s Korejci nakonec bude uzavřena?
0: To bych si teda vsázel velmi nerád. Pavel Janeček samozřejmě tomu má do toho dobrý vhled a je to skandální, ale vem si, tohle to je mega zakázka prostě naší země. Vem si, jak nám ji Fialova vláda prodávala jako svoje mega vítězství. Dokonce nám ještě, jak jejich zvykem lhali, že nám to sníží ceny elektřiny, když se to dostaví, což se nestane, pokud bude naše energetická politika pokračovat stejným směrem. Ale teď se tohleto stane a to je ohromný debakl vlády. A znovu se vrací, viděla by si, že by byly v médiích analýzy, komentáře toho, jak se tohleto mohlo stát. A mě tak jako s jistou takovou vlastně lítostí pobavil pan profesor Škoda, který je z Technické univerzity v Liberci. On se zabývá samozřejmě energetikou. A byl s ním rozhovor a on se podivil, jak to, že se přesně tohleto nejede non-stop v médiích, že to je opravdu neuvěřitelná věc, že tohleto ta vláda takhle spackala. A já jsem se jenom uvědomil, pan profesor prostě žije v jiný době. On nepochopil, jaká je situace mediálně politická v Česku, že se prostě v médiích řeší něco úplně jiného. Ale my jsme se dozvěděli ještě něco jiného o těch Dukovanech, a sice, že nám vláda slibovala 60% účast českých firm na tom. No. A to ještě s co nejvyšší přenanou hodnotou, aby jsme na tom jako vydělali. A teď se ukázalo, že to je 20%.
1: A možná ani to ne.
0: A možná ani to ne. A ještě, že to budou zakázky s nejnižší přenanou hodnotou, což znamená, že třeba česká firma tam postaví kantýnu. Ale techniku a technologie budou dodávat Korejci.
1: Tak. A víš, jak pořád mistrujeme to Slovensko a snažíme se ho vychovávat, tak staví oni si své Dukovany v vozovkách?
0: No jasně, ale to je i Maďarsko. Vem si, jaký investory velký, jak z Evropy, tak z Číny, dokázal dostat do Maďarska Viktor Orbán, který ho hejtují úplně stejně jako Fica. Kdyby Petr Fiala dokázal ekonomicky a biznisově pro Česko jenom zlomek toho, co Orbán pro Maďarsko, tak já ho snad začnu mít i rád.
1: No a média to opět jako nezaznamenala, třeba o tom vůbec nevěděla, že je tady nějaká korejská delegace, že je tady státní korejská televize, která všechno chtěla jako mít prostě podložené a zaznamenané, a přišlo rozhodnutí soudu. To musela být ostuda, já si to nemůžu představit. No. Jako kdo s námi bude chtít ještě něco uzavírat tady, jaký dohody?
0: Když... Jasně. A já si pamatuju ještě takovou jako pro tečku ironickou, když to vlastně už jako vláda oznámila ten tender a řekla, to je vlastně jenom naše dílo. Teď se vem ještě, kdyby byli trošku prozíraví politicky, tak by si celý ty Dukovany nepřivlastnili tu dostavbu, dali by trošku kredit předchozí vládě, která to připravovala, teď by mohli říct, no co to může Babiš. Ale když si celý něco přivlastníš kompletně, tak pak jde za tebou i takovýhle debakl. Ale tehdy se oslavovalo to, že spolupracujeme s Francouzi. A že do toho dáváme francouzskou energetickou firmu. Pojď se, jak to tady dopadlo s Francouzem a naše spojenectví.
1: Hodila nám nějak do toho vidle.
0: Hodila nám, já bych řekl, do toho atomovku trošku.
1: Přímo atomovku, tak. Von der Leyenová má problém. První zprávy napsali, von der Leyenová v kauze Pfizergate pochybila. Hamplová říká, co dál. A Hamplová, paní senátorka Zitek Hamplová říká, že bychom měli chtít kompletní změní těch smluv. Je to na to, aby to skončila, paní Lajenová?
0: No,
1: tak
0: jsem
1: ono
0: chtěl,
1: je asi více věcí, že?
0: To jsem chtěl říct, že vlastně já bych šel dál. Ursula von der Leyenová by měla skončit. A ona měla skončit už tehdy, když se tohle řešilo, protože už tehdy to byl to, že ona, ta Pfizergate vypukla potom, co vlastně ale ona jako šéfka komise se zjistilo, že Eurokomise nebyla schopná ty vakcíny pro Evropu zajistit, protože tehdy probíhal společný nákup, kde se přetahoval celý svět o vakcíny, které nebyly. A Eurokomise si to jako vlastně státy to svěřili Eurokomisi, aby měla větší sílu. A ono to tehdy padlo na přelom srpna, září a to je celá Eurokomise na dovolený. Oni se prostě nevrátili z dovolený. V Bruselu nikdo nebyl v tu chvíli, když Amerika, Izraelci a tak a Britové nakupovali prostě vakcíny pro svoje země. Tak tehdy se i proti ní už zvedla vlna nevole a v médiích už se objevily články, že buď by měla skončit hned, anebo že by už neměla pokračovat v další pětiletce. Teď si vem.
1: To jsou ještě 4 roky.
0: Teď jsou ještě 4 roky, ale ona tu druhou pětiletku začala s ještě silnějším mandátem od Europarlamentu, než tu první za tohle všechno, co způsobila. Takže tohle je evropská tragédie a tahle paní je skutečně evropskou tragédkou. Ta nás pohřbí.
1: Aha. No, každopádně má před sebou ještě tedy další 4 roky a pak se uvidí, ne?
0: No já se obávám toho, co uvidíme po těch 4 letech.
1: Jsme na konci. Já moc děkuju, Petře, že jsi přišel a budu se těšit zase příště.
0: Díky za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Honza Hochsteiger je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Na vlastní žádost vám říkám Honzo, pan Honza. Jana nemáte rád, jsem pochopil.
1: No, Jan mě sice pojmenovali, když jsem se narodil, ale maminka mě řekla, že myslela Honza, takže...
0: Honza Hochsteiger je nejslavnější zmrzlinář v tomto městě, možná v této zemi. Vy máte tu slavnou zmrzlinárnu Crème de la Crème. A teď, když je začátek léta, tak si myslím, že bychom měli pohovořit o něčem příjemném, sladkém. A řekněte mi na úvod, pane Hochsteiger, kdy jste měl naposledy zmrzlinu?
1: Dneska dopoledne.
0: Jo, povinně? Ochutnáváte?
1: Ne, povinně, ale měl jsem zkoušku s jedním Italem z Riminy a řešili jsme nějaké obchodní věci, tak jsme samozřejmě jedli zmrzlinu, protože jsme byli ve zmrzlinárně a já se chci pochlubit kolegům, co máme nového, dobrého, takže dnes dopoledne jsem měl několik zmrzlin.
0: Co je teď největší šlágr v tom vašem oboru a možná ve vaší firmě? Vy to máte na Národní, zejména tam vždycky vidím fronty, že tam máte i muzeum?
1: Máme tam i zmrzlinové muzeum.
0: Dostaneme, ale pojďme prvně říct, co je teď největší hit, novinka.
1: Největší hit je, vždycky byl a zřejmě vždycky bude pistáciová zmrzlina. Což potom je? Dlouho nic, pak je mango sorbet a potom jsou už v krátkém sledu všechny ostatní a vanilka je na nějakém 10. místě.
0: Tomu v životě neuvěřím.
1: No,
0: že nejpopulárnější je pistáciová zmrzlina.
1: Ano, pistáciová zmrzlina je nejpopulárnější, prodá se jí rozhodně nejvíc nade všema. A zkuste si tipnout, která zmrzlina je nejdražší. No, pistáciová samozřejmě.
0: Fakt je nejdražší.
1: Když ji děláte kvalitně, používáte dobré pistácie, což je samozřejmě ideálně region Bronte na Sicílii, tak tam se pohybujete u kila té pasty, tak jako máslo pistáciové, někde mezi 2,000 až 3,000 korun za kilo.
0: Jak často se dostanete k tomu laborování, k tomu zkoušení, k tomu, že máte nějaký nápad a řeknete si, tak já to vyzkouším, jak by to vypadalo, i třeba bez nároku na úspěch. Jak často se to děje, ten proces?
1: Děje se to jednou týdně, protože já mám vyhraženou středu, právě dnes je ten den, kdy od vás ze studia pojedu do naší výrobny a už tam mám připravených několik zmrzlin. Na něco už mám i spočítané recepty, něco ještě si musím doladit a budu zkoušet. Každou středu zkouším nové zmrzliny. Minulou středu jsem měl dokonce rekord, to jsem vyzkoušel asi 16 zmrzlin.
0: Jako 16 novinek?
1: Nejsou to úplně novinky. Ono zkouší se i zmrzliny, které děláte. Třeba máme vanilkovou zmrzlinu a já chci některé věci třeba tam v receptuře změnit kvůli struktuře, textuře, kvůli vlastnostem nebo i někdy kvůli chuti, tak si udělám třeba 5-6 vzorků vanilkové zmrzliny. A potom zkoumám, jak ta zmrzlina chutná, jak vypadá, jak dlouho vydrží, takže já budu třeba dneska i zkoumat vzorky z minulého týdne, co se s nima stalo za ten týden, jak se posunula chuť, jak se chovají vlastně ve vitríně, v mrazáku, po zamražení. Toto jsou všechno věci, které zmrzlinář musí sledovat. Takže
0: máte na to komisi nějakou, nebo jenom nejbližší tým, nebo jak se to
1: dělá? Tak mám na to své vlastní chuťové buňky a svůj rozum a pak samozřejmě kolegové jsou mi nápomocni, takže vždycky dávám kolegům ochutnat, ale tak to rozhodnutí finální vždycky je na mě.
0: Mě láká to slovo objevitel. Říkám si, jednoho dne umřete stejně jako my všichni, budete mít někde na hezkém místě tu náhrobní desku a tam bude napsáno, zde leží objevitel. A co by to mělo být?
1: Já si myslím, že by tam nemělo být asi nic, protože já nemám pocit, že jsem ve svém životě něco objevil. Pokud jsem něco objevil, tak jsem určitě objevil to, co už objevilo mnoho lidí přede mnou. A to je to, že když něco děláte vytrvale a děláte to tak, že se snažíte to udělat nejlíp, jak dovedete, tak s tím dokážete mít úspěch a dokáže vás to těšit. A myslím si, že každý člověk, který tohle to objeví, tak má vlastně šťastný život.
0: To jo, souhlasím. Ale mířím tam, jestli existuje něco, co umíte vyrobit jenom vy, nebo ten nápad, na co jste si troufnul jenom vy. Já teď nevím, třeba zmrzlina z řetkviček, nebo já nevím, Bůh ví co.
1: Tak z řetkviček jsem taky zkoušel dělat zeleninovou zmrzlinu. To jsem zkoušel spoustu, ale to bylo, když jsme experimentovali pro ambiente na takové ty zmrzliny, které ani nejsou třeba sladké a podávají se mezi jednotlivými jídelními chody. Ty řetkvičky by možná vypadaly v tom kornoutu lepší jako v celém syrovém stavu, než kdyby z nich byla zmrzlina, ale pokud se to nelíže z kornoutu a jí se to mezi jídlem, tak to má zase jako jiné vlastnosti a jako je to opravdu velice zajímavá a dobrá věc, chutná. Ale určitě by se našly věci, které jsem vymyslel jenom já, které nikdo nemá. A
0: to je třeba co?
1: No tak třeba takovou grenadínu zmrzlinu, jako to je něco, co nikdo jiný zatím asi nemá, to jsem nikde neviděl, ale zpravidla nejde o to, aby člověk vymyslel něco, co nikdo nemá, ale aby to, co už bylo vymyšleno, se udělalo líp. To, že se, já nevím, 300 let vyrábí vanilková zmrzlina, to je jako všeobecně známé. Ale můj cíl není tu vanilkovou zmrzlinu přestat vyrábět a vymyslet místo ní něco jiného, ale tu vanilkovou, kterou všichni znají, udělat prostě nejlepší.
0: Co je to muzeum zmrzliny? Co si pod tím mám představit?
1: Muzeum zmrzliny je místo, kde přijdete, dozvíte se o tom, kdo, kdy a kde první vyrobil zmrzlinu, kdo, kdy a kde otevřel první zmrzlinárnu, jak se ta zmrzlina vyráběla, jak se mrazila, jaký byl její historický vývoj, spoustu dalších zajímavostí k tomu. A
0: jsou tam nějaké ukázky třeba, nebo video, nebo něco?
1: Video máme, zatím ještě není v provozu, protože trošku bojujeme s technikou, ale my jsme vlastně natočili naší vlastní produkci, tak 6-minutový dokument o zmrzlině. Strávili jsme s tím asi týden a skutečně tam jsou takové ty základní milníky ve zmrzlinové historii, jak se ta zmrzlina vyráběla až vlastně do dnešních dnů. Nejenom vyráběla, i prodávala, protože i ten prodej byl zajímavý. Vezměte si, že třeba v 19. století se zmrzlina prodávala na ulicích z takových vozíků dřevěných, kde byl 1, 2, 3 druhy zmrzliny a ty zmrzlináři servírovali do malých skleniček. A každý zmrzlinář měl sadu takových skleniček a zákazník tu zmrzlinu slízal, vrátil skleničku zmrzlinářovi, ten ji tak jako utřel do zástěry a pak do ní dal zmrzlinu dalšímu. A tak to bylo celý den a celé léto. Teď samozřejmě si představte, že tam ráno přišel někdo, kdo měl třeba chřipku nebo covid, tak jako za 14 dní v tom městě nebyl úplně hej. To si samozřejmě uvědomovali úřady, takže třeba v Londýně byly tyhle skleničky zakázány už v roce 1917 a úřady ty zmrzlináře jako dost jako pokutovali a peskovali, když ten zákaz porušovali, takže to je třeba takový zmrzlinový střípek.
0: No, řekněte mi, jak moc musíte, pane Hochsteigere, mapovat, co dělá konkurence?
1: Takhle, musím to dělat proto, jednak abych získal inspiraci, protože vlastně to, co já vyrábím, pramení hodně s inspirací konkurence, ale nemyslete si pouze českou konkurenci. Já sleduju i světovou konkurenci, abych tomu ani neříkal možná konkurence, abych tomu říkal spíš zmrzlináře kolegy. Pokud jsem někdy na Facebooku, tak tam rozhodně nepíšu, co kdy, kde právě dělám a proč, ale spíš koukám, co dělají kolegové. Zejména v Itálii, tam je spousta jako skvělých zmrzlinářů, ať už je to Paolo Brunelli nebo Alberto Marchetti, takhle bych mohl jmenovat celou plejádu prostě slavných jmen zmrzlinářských a samozřejmě od nich se inspiruju a taky učím, jako učíme se vzájemně od sebe.
0: Čím to, já jsem četl na Wikipedii o zmrzlině dlouhé pojednání, tam je historie Nanuk, jak vzniknula Eskimo a tak. A pravda, chybím tam nejslavnější, ta zmrzlinová americká firma Baskin and Robbins, myslím, se jmenovali. Tam je napsáno, že jednoznačně nejlepší ta zmrzlina je italská. Čím to je? Proč ne bulharská? Proč ne, já nevím, jaká, maďarská?
1: No tak musíte se podívat na Itali. Ital je specifický tvor. Já jsem v Itálii 4 roky žil, pro Itali jsem téměř 15 let pracoval a vím, že jsou to lidé, kteří většinu věcí neberou vážně, kromě jídla. Italové myslí na jídlo, řeší jídlo, zajímá je jídlo a také podle nějakých statistik, které jsem viděl, Italové v Evropě utratí za jídlo nejvíc z celé Evropy. Prostě jídlo je pro ně důležité, je pro ně důležité kvalitní jídlo a je pro ně důležité mít jídlo z místních zdrojů, chodit k lokálním dodavatelům a samozřejmě i k lokálním zmrzlinářům. Takže historicky, když se na to podíváme, tak i v Americe třeba se vyráběla na začátku minulého století kvalitní řemeslná zmrzlina, ale jakmile se začal rozmáhat zmrzlinový průmysl, kontinuální výrobníky, tak se zmrzlina začala zlevňovat, protože když něco vyrábíte hodně ve velkém, tak je to levnější. A ty řemeslné zmrzlinárny to zlikvidovalo. Prostě neustály konkurenci. A nakonec celou Ameriku, míním tím USA, obsadil zmrzlinový průmysl. A když se podíváte do třeba 60. 70. let, tak tam skoro žádná řemeslná výroba prakticky neexistovala. V Itálii, přestože ten zmrzlinový průmysl byl taky, tak Italové se jako nenechali moc ovlivnit místníma reklamama, jako gelati Motta, prostě nejlepší. Oni říkali, jo, ale já chodím prostě k Giuseppovi jako na rok do zmrzlinárny a tamhle chodím k tomu zmrzlinářovi. A oni ty místní zmrzlináře podrželi a tam se ta kontinuita udržela. U nás zase nastal jev, který se jmenoval komunismus, který to řemeslo taky jako docela jako zlikvidoval, protože v tom režimu se moc jako nedalo jako to řemeslo pěstovat, takže tam byla zase likvidace jiného typu. Ale ta Itálie přežila skutečně, když i dnes po letech srovnáme kvalitu italské nejlepší zmrzlinové výroby s francouzskou, španělskou, německou, možná, že i českou, bych možná neměl říkat, ale tak skutečně jako kraluje, to opravdu...
0: Dokonce podezírám, špička. Jestli tam na to není nějaká škola speciální v té Itálii.
1: No tak to určitě na podezíráte velmi správně, protože je spousta škol, většinou soukromých, kde se vyučuje výroba zmrzliny. Takové jedno centrum je Bologna, tam je Gelato University Carpigiani a
0: téměř
1: každý zmrzlinář, který prošel Itálií, tak se pyšní, že je absolventem Carpigiani Gelato University a i u nás jich je spoustu, kteří si tam udělali kurzy. Když vemu naší konkurenci nebo kolegy, tak spoustu lidí tam bylo na kurzech.
0: A jste tam byl?
1: Jistě, samozřejmě.
0: Jak si to mám představit?
1: No prostě jsem tam odjel, bydlel jsem tam v hotelu a dojížděl jsem každý den do toho školícího zařízení. Ta výuka probíhá vlastně tak, že dopoledne je teorie, kde se počítá, protože zmrzlinařina to je matematika, kde počítáte vlastnosti cukru, sušinu, správné poměry těch surovin a potom následuje oběd v takové závodní kantýně, kde se ale vaří velmi kvalitně, to si nepředstavujte jako něco nekvalitního.
0: No ale olejom oni mají, ne?
1: Po obědě, po takovém krátkém obědě následuje praxe, kdy to, co jsme dopoledne vypočítali, tak se prakticky vyrábí a takhle je to každý další den.
0: No a končí to nějakou zkouškou? Nebo?
1: Končí to potom zkouškou a když člověk uspěje, tak dostane certifikát, že absolvoval.
0: Vy jste obstál teda u zkoušky. Měl jste jedničku nebo dvojku, ať to...
1: Takhle tam se to nehodnotí známkami, tam se hodnotí buď to obstál nebo neobstál.
0: Čím to je, že se tu a tam na různých místech objeví nějaké lokální zmrzliny, které se pak stanou slavnými? Jo, to prý je v Bulharsku, se tomu říká sladoled. To má jenom jednu chuť. To nemá příchuť, jako když přijdu k vám do vaší provozovny, vy jste na Národní, víte?
1: Na Národní a pak mám ještě čtyři další
0: ještě provozovny. Ještě čtyři další, tak to pak řekneme. A to má jenom jednu chuť a nějak se to nabírá tu lopatku a lidi to milují. To samý je případ ruské zmrzliny. Najednou ruská zmrzlina bez nějakého, bez čokolády, bez jahod. Jak je to možný? Jak se toto urodí?
1: Nevím, jak se toto urodí, ale v tom Bulharsku, stejně jako třeba na Balkáně, je sladoled prostě běžný výraz pro zmrzlinu. To je jako zmrzlina akorát prostě v tom bulharském nebo chorvatském jazyce.
0: Takže on může být jahodový sladoled.
1: Může být, jistě, a taky je, samozřejmě, určitě.
0: Aha.
1: A v Rumunsku to třeba je ingecáta.
0: Ingecáta.
1: Ingecára je polikat rumunsky, takže jako Rumun vlastně má něco jako polikačku. A Maďar má fadilalt. A někde snad ve Finsku, tam když někdo řekne, že chce jetlo, tak se nepotřebuje jít napást, ale chce jít zmrzlinu. A takhle jako tak třeba Turci mají dondurmu.
0: V čem je ruská zmrzlina ruská?
1: Já mám pocit asi jenom v tom zvyku dávat jí do té oplatky. Já o ruské zmrzlině za stolik nevím, protože jsem sám v Rusku nikdy nebyl. Takže znám to, co se tady prodává pod pojmem ruská zmrzlina. Vím, že když jsem byl jako dítě, tak byly jako dvě ruské zmrzliny. Jedna, která se jmenovala ruská zmrzlina, ale pravděpodobně byla česká, a potom taková, která byla jako skutečně ruská, ale nepamatuju si, že by v ní byl nějaký rozdíl.
0: Uh-huh. Nosíte v hlavě nápad na zmrzlinu, ke kterém jste se ještě neodvážil? Něco šíleného?
1: Takhle, není to ani tak šílené, jako spíš technologicky komplikované. Pro mě jsou třeba jako složité zmrzliny, například, já nevím, z chia semínek nebo tapioky. Jsou z toho naprosto skvělé dezerty, z těchto těch věcí. Ale udělat tu zmrzlinu je velmi obtížné, protože když dáte ty tapiokové perly nebo chia semínka nabobtnat, tak oni absorbují veliké množství vody, která samozřejmě, když zmrazíte zmrzlinu, tak se z ní stane led. Takže zatímco tapioka v dezertu je skvělá, tak ve zmrzlině je tvrdá jako kámen a není úplně jednoduché to udělat tak, aby to tak nebylo. Takže to je třeba něco, co vždycky, když mám čas, tak se do toho pustím, chvíli to zkouším, pak zjistím, že to nejde, tak to vztekle zahodím a dělám něco jiného. Ale vy jste se mezi řečí zeptal, jak to, že je někdo v té zmrzlině úspěšnější než jiný. Já si myslím, že hlavní věc pro úspěch v čemkoliv je vytrvalost. Když něco někdo dělá a je v tom vytrvalý, tak dřív nebo později bude mít prostě úspěch podle mě vždycky, protože ta vytrvalost je prostě klíčová vlastnost. Takže já, cokoliv mi nejde v životě, ať už je to zmrzlina z tapioky, nebo či semínek, nebo rýže, nebo prostě voříšková takovou, jako bych ji chtěl, tak se k tomu neustále vracím a dělám to tak dlouho, než se mi to nakonec podaří.
0: Mm-hmm. Mám správný dojem, když přicházím do toho obchodu se zmrzlinou a dívám se na ty boxíky, jo. A když ta zmrzlina je taková, že praská, jakoby, že je taková, jo, že to není úplně krém, ale taková, že jsou tam ty vrásky takový, jo, že jak to nabere, tak to se, rozumíte mi, taková popraskaná. Jakoby.
1: No tak pak je něco špatně v té receptuře.
0: Něco špatně, protože na mě to působí, že to je dobrý.
1: No, nevím, co úplně myslíte, ale jako pokud se zmrzlina... No
0: některá se tak jako rozlomí, ale některá jenom krém za každý okolností.
1: Takhle, měla by ta zmrzlina být prostě konzistencí jako krém zmražený. To znamená, měla by být krémová, táhlá, neměla by praskat, lámat se, drolice, to prostě by mělo asi značit, že někde byla chyba v té receptuře.
0: Máte rád show okolo zmrzliny, když vidíte třeba na Facebooku nějaká ta videa, jak dělají ty, z melounu jsem teď viděl, že naseká meloun těma dvouma špachtličkama, teď to tam je toto pro české podmínky zajímavá věc?
1: Určitě to je zajímavá věc, protože cokoliv prodáváte, tak je důležité, jak to prodáte. A určitě, když vám zmrzlinový kornout bude prodávat nějaká usměvavá slečna nebo usměvavý mládenec, anebo i prostě někdo starší a bude se u toho usmívat, tak z toho budete mít větší radost, než když ta obsluha bude taková jako
0: ale
1: nepříliš milá.
0: Určitě, ale já jsem tam na show.
1: Na show. Určitě. Určitě je to krásná věc. Při našem prodeji na to úplně není prostor, protože show vyžaduje čas. Ano. Ale rozhodně mě to baví a jsem dělával různé show, třeba při výrobě zmrzliny nebo i při prodeji, ale chce to trošku jiné publikum. Nechce to publikum, které jako čeká si koupit zmrzlinu, ale které čeká show. Určitě znáte, jak to vypadá v Turecku při prodeji klasické zmrzliny, kdy má takovou dlouhou tyč ten zmrzlinář.
0: A dva to dělá, dítě si chudák vezme.
1: Ten prázdný kornout, nebo tam dělá různé jiné show místo, aby mu podal kornout ze zmrzlinou, tak mu podá ruku.
0: Skvělý.
1: To je úplně jako skvělá věc. Ale baví vás to vidět jednou, dvakrát, pak už vás to moc nebaví. Aspoň teda mě, když jsem pracoval v Turecku asi půl roku, tak na začátku mě to fascinovalo a potom už mi to přišlo takové, jako že mi to moc jako nebavilo. Ale tohleto show dělali vlastně v těch zmrzlinárnách pro turisty. Když jste si kupoval zmrzlinu v jedné z těch asi 20 zmrzlin na Istiklal Caddesi, na té hlavní třídě v té evropské části Istanbulu, tak tam to dělali. Když jste šli někam za roh, tak tam už nikdo nic takového nedělal, protože tam si kupovali Turci a ty už na to nebyli zvědaví.
0: Na vašem místě už bych ho měl tady toho Turka, toho showmana.
1: Ale tak já nevím, jestli by to šlo, protože italská zmrzlina má úplně jinou strukturu než ta turecká. Ta turecká vlastně není dělaná strojem, tahle zmrzlina, ale je vlastně jako tuhnutá bez stroje. Takže má takovou jako velmi lepivou a tuhou konzistenci. Je to trošku něco jako turecký med. A to show, které oni tam dělají s tou zmrzlinou, by třeba s tou naší zmrzlinou nešlo dělat. To by všude lítalo, to by se vůbec nedalo takhle dělat.
0: Vidíte.
1: Ale třeba žonglování se špachtlemi, to jsme měli jednoho uchazeče o zaměstnání, který byl žonglér, tak já jsem mu přinesl špachtle na zmrzlinu a řekl jsem, ať to zkusí a docela mu to šlo, tak jsem uvažoval o tom, že by jsme ho zaměstnali, že by mohl jako pro pobavení zákazníků něco předvádět.
0: Crème de la crème aktuálně najdeme teda na Národní a kde ještě?
1: V Husově, na Starém městě pražském. Ano. Potom na metru na Hradčanské, pod Kaštany ulice, to je přímo u metra Hradčanská. U náměstí Míru v ulici Jana Masaryka. A potom ve Strašnicích, na Průběžné ulici, tam máme vlastně výrobnu zmrzliny a sklady, takže potom tu se všechno distribuje, co jsme vyrobili.
0: Máte moc hezké podnikání a přeji vám, aby se dařilo a těším se na příště. Naschledanou.
1: Děkuji moc za pozvání a zdravím vás i vaše diváky.
0: Naším hostem byl Honza Hochsteiger.
2: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz
3: Markéto, slyšíte to ticho?
4: Slyším ticho, což asi bude znamenat, že je ticho po pěšině ohledně nějakých zpráviček.
3: Je ticho po pěšině, která vede možná na zemi živitelku pro premiéra Fialu, protože vrátilo zdražování jídla. Ceny rostou. Od ledna do května letošního zdražili o víc než 5%, meziročně v květnu zdražili taky o 5%. Současně s tím vidíme plošné zdražování obědů v Česku a úbytek lidí, kteří si ten oběd buď můžou dovolit, nebo chtějí za ty vyšší ceny dát. Takže se nám, jinými slovy, vrací inflace jídla, proto já jsem zmiňoval tu zemi živitelku.
2: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Jana Maláčová je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jana Maláčová, předsedkyně SocDem a bývalá ministryně práce a sociálních věcí. Vy jste dnes, paní Maláčová, měli vy sociální demokraté představení vašeho programu před nadcházejícími volbami s názvem Vize 2035 a cituji z vašeho Facebooku: my přicházíme s plánem, jak tu spoušť pořádění pravice napravit. Myslíte si, že koalice, pětikoalice, dnes čtyřkoalice a třeba ODS, že to jsou ještě pravicové strany?
2: To je vlastně jedno, důležité je, že napáchali ekonomickou spoušť a na to my se chceme zaměřit. Jako to, že prostě pracujeme, jsme výkonnější, ale vyděláváme méně než v roce 2019. To, že prostě drahé ceny energií likvidují český průmysl, a mohla bych pokračovat.
1: K tomu
2: to je
1: se dostaneme.
2: Nepořádek.
1: Ale je to pravice nebo není?
2: Já si myslím, že oni si říkají pravice, tak to nechme při té definici. Jestli se tak chovají, to je jiná věc. Podívejte se, oni říkají 300 miliardovým schodkům. Říkají šetření a tomu se směju.
1: Co je nejtragičtější na té spoušti, jak jste to nazvala vy, že jdete napravit tu spoušť?
2: Já myslím asi, že největší šok pro mě představoval fakt, že Polsko, na kterým jsme vždycky ohrnovali nos a které je o čtvrtinu ekonomicky méně výkonné, tak má vyšší mzdy než Česko. A třeba konkrétně minimální mzdu, to je ta nejnižší cena práce, tak ta je v Polsku o 7 000. O 7 000 korun vyšší než v Česku. To, že tam mají levnější potraviny, kvalitnější potraviny, to ponechám, ale to, že už nám dýchají na záda i v těch mzdách, tak to je prostě katastrofa. Takže vláda nás, tahle vláda, fialová vláda, pravicová, jak vy říkáte.
1: Ne, to říkáte vy.
2: Nebo to říkají média, oni se označují za pravicovou vládu. Oni nás extrémně zadlužují, vládnou tady 4 roky, neustále se na něco vymlouvají a přitom se lidem a ekonomice, firmám daří hůř. To je špatně.
1: Řekněte, jaký je váš recept tedy sociálních demokratů, jak to změnit?
2: Já si myslím, když koukám na, když se bavím s lidma, protože my jsme teď hodně v ulicích, a když se koukám prostě na politické debaty, když koukám vlastně na výzkumy veřejného mínění, tak takový ten sjednotitel, bohužel, ta nálada, která panuje, je nejistota. Prostě v té době, dneska, v těch posledních letech toho bylo hodně. Myslím si, že to je globální trend. A co já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie změnit, tak aby lidi, když pracují, když celý život pracovali, tak aby měli nějaké jistoty. To znamená, aby prostě platili základní pravidla. Třeba, že když pracuju, tak se uživím. Že zaplatím nájem, že když jsem odpracovala 45 let, tak budu mít důchod, ze kterého se dá vyžít a mohla bych pokračovat, že budu mít mladí lidé děti a nebudu odkládat založení rodiny. To jsou ty věci, které bychom chtěli.
1: 65 let je ta vaše hranice odchodu do důchodu a tuším, že za každé vychované dítě rok dolů, je to tak?
2: No maximálně 65 let, protože kdo pracuje manuálně, tak ví, že jako těch 62 je prostě příliš. Ale ano, chceme to vrátit na 65 let a budeme hledat cesty, jak to ještě snižovat, protože si to stejně ekonomika vyžádá. Jo, protože ta nastupující automatizace, ta nastupující digitalizace stejně budou naše pracovní návyky měnit.
1: Kde na to všechno vezmete peníze?
2: No, my máme velmi podrobně zpracovaný program, už jste to krásně načal. Ten má 370 bodů. Jedna z těch nejpodrobnějších kapitol jsou daně a příjmy státního rozpočtu. Kdybych to měla zjednodušit, tak lépe vybírat daně, to tahle vláda nedělá, zatočit s šedou ekonomikou, danit méně práci. Podle mě by pracující lidé neměli být trestáni.
1: Tam mluvíte o 1 000 koruně.
2: My chceme valorizovat ten bonus daňový. No a lépe danit v podstatě nadnárodní velký kapitál, velký biznis, protože tam jsou zdroje, tam jsou stovky miliard korun. Ale začneme
1: Takže
2: tím...
1: Takže zdroje jsou.
2: Začneme tím, no jakoby tahle vláda trestá vlastně ty malé živnostníky, pracující lidi, důchodce a hojí se na nich.
1: Dobře, ale vy říkáte, máme vizi do roku 2035 a já se ptám na tu technologii, jak ji naplnit, protože k tomu bude potřeba spousty peněz. A vy říkáte, lépe vybírat daně a ty všechny věci, ale jak?
2: Tak první věc, EET. V podstatě poctivý podnikatel se nemá čeho bát, když se bavíte s podnikateli, tak v podstatě říkají, když tam nebude byrokratické zatížení, nemáme s tím problém. Každý majitel chce mít přehled, co se v jeho firmě děje. Druhá věc je, když se sníží zdanění práce, která je v Česku vysoké, je vysoké, tak budou mít lidé méně motivace odcházet do švart systému nebo do dohod. To znamená, že pak stoupnou taky příjmy státního rozpočtu. Víte, že sociální pojištění je velká část příjmu státního rozpočtu. Když budou stoupat mzdy, mluvila jsem o tom, že máme v Česku extrémně nízké mzdy, zaostáváme už i za Polskem, tak je to jako další nespochybnitelný faktor a takhle můžeme pokračovat. No a potom samozřejmě finanční úřady musí plnit svoji práci a jít po těch velkých nadnárodních firmách a bojovat s takzvanými transferovými cenami.
1: A když hovoříte o těch zahraničních velkých firmách, vracíme se, mám tomu rozumět tak, k pojmu sektorová daň?
2: To máme taky v programu, máme i tu digitální daň v programu, ale já bych začala skutečně s tím, aby se podívali prostě finanční úřady na to, co si ty nadnárodní firmy, ty matky odečítají všechno z daňových základů. Tím bych začala.
1: No a máte nějaký propočet, když by se zjistilo, že si odečítají něco, co by se odečítat nemělo, tak co by teoreticky, kolik by to mohlo znamenat pro státní rozpočet?
2: Existuje celá řada studií, můžu některé citovat, které mluví o 300 až 400 miliard korun v České republice, jenom.
1: Ptám se na to, protože spousta občanů si teď bude klást otázku, když máme tak obří schodek, náš státní, tak na to, aby se mohly ty vaše věci naplnit, například ty peníze pro děti a kroužky, tam mluvíte o 10 000 korun. Což ve výsledku musí být velká suma, tak aby se to nějakým způsobem sečetlo dohromady a ty peníze na to byly, aby to nevypadalo jako planý slib, tak jenom řekněte, pojďme začít od toho, co těm velkým nadnárodním firmám budete zkoumat skrze ty finanční úřady.
2: Tak takový typický příklad je velká imobilní firma, která má francouzskou matku, tak ta si účtuje obrovské částky za používání značky globální, za účtuje si velké peníze, bavíme se tady o desítkách milionů korun za software, za různá školení, všechny tyhle věci v podstatě jsou ty takzvané vnitropodnikové ceny. A o to se pak snižuje daňový základ a o to pak ta dcera, která tady podniká, platí nižší daně.
1: No ale bojím se, že to je všechno legální.
2: Je to legální, ale zároveň mohou finanční úřady nějakým způsobem stanovit stropy a podívat se na to, tak jak to je na západě, kterým se tahle vláda neustále zaklíná, jako co všechno je v podstatě připustitelné a jestli ty ceny nejsou extrémně, extrémně nastřelené.
1: Znamená to, že, to, že tak chcete učinit změnu zákona?
2: Jsou názory.
1: Nebo nějakým předpisem třeba pro...
2: Já si myslím, že v tuhle chvíli se to dá řešit přes vnitřní předpisy generálního ředitelství finančních úřadů, ano.
1: Vysvětlete nám, paní Maláčová, máte nějaký propočet, kolik by stálo o něch 10 tisíc na kroužky a na ty volnočasové aktivity pro děti a jak by se to teda, jakým způsobem, jakou cestou, jakým klíčem by se to financovalo?
2: Ten propočet spočívá na tom, že máme zhruba 100 000 dětí stále na ročník. Těch 10 000 je vlastně horní hranice, kterou by si rodiče, které investují do vzdělání svých dětí, maximálně mohli odečíst. Nebyla by to paušální částka, ale skutečně vynaložená částka na vzdělávání těch dětí. To znamená, že je to horní hranice.
1: Na vzdělávání?
2: Na vzdělávání.
1: Takže to...

0: Takže ještě se vrátím k tomu propočtu. My to chceme pro děti od 6 do 18 let. Nepočítáme, že se to vyčerpá u všech dětí, že to všichni využijí. No a když si to spočítáte 12, jakoby 12x 100 tisíc, zhruba krát 10 tisíc korun, tak máte tu částku s tím, že to je ta maximální možná hranice, takže se pohybujeme, my jsme kalkulovali tuším, že s 80%, to znamená jednotky miliard korun, což je velká částka, obrovská částka, ale když to srovnáme třeba s tím plánem navýšit výdaje na zbrojení v příštích několika letech o dalších 80 miliard a zároveň je to investice do vzdělání budoucích generací, tak si myslím, že to je velmi správná politika, která zároveň pomáhá rodinám, které preferují vzdělání svých ratolestí.
1: Řekněte, jak by se to dělalo? To by si ty rodiče poslali žádost, nebo škola, nebo někdo?
0: Daňová sleva. Normálně klasicky bychom šli slevou, tak jak máte dneska slevu na dítě. Dáváte si to v daňovém přiznání, tak by to byl podobný princip. Můžeme to nějakým způsobem i zjednodušit. Samozřejmě by se to muselo dokládat, musel by se vytvořit kuponový jako systém. Ale něčím podobným jsme si už prošli během covidu, když jsme vypláceli ošetřovné. To znamená, že úřady to dneska už umí.
1: Takže by to fungovalo. Bydlení je naše zbrojení. To jsou vaše slova, která vám bývají vyčítána z různých, nebo jsou vyčítána z různých stran. Můžete to nějak vysvětlit? Co
0: No.
1: to přesně znamená? Já to tak tuším, ale.
0: No, já to ráda vysvětluju tím, že tady se neustále válčí. Tady tato vláda, že jo, říká, jsme ve válce.
1: Je to tak.
0: Putin je vlastně už v podstatě za Prahou, že jo, a už se chystá na útok. A my říkáme, co chcete bránit, pokud naše společnost nebude soudružná, jako pokud lidi nebudou držet pohromadě a nebudou věřit v tenhle politický systém, v demokracii jako takovou. Pokud tady máme 3 miliony lidí v Česku, kteří jsou ohroženi chudobou, za bydlení se dává kolik? Polovička výplaty, ten, kdo bydlí v nájmu, za téhle vlády stoupl počet domácností závislých na dávkách na bydlení na 300 tisíc. Za téhle pravicové vlády se strojnásobil objem dávek. Tak jako co chcete bránit? Jako myslíte si, že to je správný vývoj? To znamená jako vnější bezpečnost, a já ji nespochybňuji, jako já si to uvědomuji, že to je důležité téma, je to důležitá věc, ale to snad není jediný problém České republiky. A těch problémů je vícero a myslím si, že stejně důležitý problém je třeba i to bydlení. Já jsem si před několika málo týdny přečetla titulek v jedněch velkých novinách, kdy jeden pan developer říkal, že prostě jako drahé bydlení je tikající bomba, že tady hrozí revoluce, což je prostě podle mě jako velmi alarmující titulek. A myslím si, že by si to vláda měla konečně uvědomit.
1: Když jsme u toho bydlení, paní předsedkyně, jak by to vlastně vypadalo? Vy byste zafinancovali ze státního rozpočtu výstavbu takzvaných státních bytů a jednalo by se o nájemní bydlení. Je to tak?
0: V podstatě ano, hned se k tomu vrátím, ale když ještě jsme u toho hesla bydlení je naše zbrojení, tak jako skutečně pojďme prostě začít řešit i ostatní problémy, nejenom řekněme tu mezinárodní bezpečnostní situaci a pojďme takzvaně zbrojit, to znamená připravovat se na obranu i v těch ostatních oblastech, na které, nebo jakoby, ve kterých je na naší společnost útočeno. To je smyslem toho hesla. Ještě jednou, vnější bezpečnostní situace není jediný problém Česka, naopak
1: Určitě.
0: naší společnost může rozložit jakoby daleko rychleji i ty vnitřní věci. Jinak ano, v podstatě je to, my tomu říkáme vídeňský model, je to věc, kterou před 120 lety ve Vídni založili sociální demokraté. Ve velkém tam staví, oni tam staví obecní a družstevní byty. U nás to může být kombinace družstevních, obecních a státních, protože se nechceme spolehnout jenom na některé obce, protože tam jako často na to kašlou prostě v některých obcích. A chceme, aby veřejná ruka místo dodávek na bydlení tak investovala do nájemních bytů. A díky tomu, protože cílem nebude generace zisku nebo vytváření zisku, ale cílem bude zajistit kvalitní bydlení, tak díky tomu se pak zlevní ceny bydlení, zejména nájmu, úplně všem obyvatelům v té dané lokalitě. To je
1: Jak
0: ten princip.
1: ale zajistíte teď se ptám, že ty

0: byty nakonec zůstanou, myslím teď ty družstevní a ty obecní, že v nich budou bydlet naši čeští občané, protože já když slyším, že se v Praze a v okolí Prahy prodává nějaký byt, tak je na něj 5 zájemců a všichni jsou to Ukrajinci.
1: Tak my jsme připravili ten zákon, my už jsme připravili v roce 2021. Vlítl nám do toho covid a no samozřejmě by to mělo být zejména pro české občany. Jo, my si třeba myslíme, že bychom měli mít jako i vydefinované skupiny lidí, který by se to mělo týkat. Za mě jsou to potřebné profese, jako třeba zdravotní sestřičky, hasiči, policisté, ale třeba úředníci, ty takzvaní přepážkoví na některých úřadech, kde jsou nízké platy a zároveň je potřebujeme. Podle mě by to měli být seniori, podle mě by to mohli být mladí lidé, tím bychom zvedali porodnost. To znamená, skutečně by to měla být veřejná služba, která bude mířit na obyvatelstvo České republiky.
0: Podle vašich slov je jedna stíhačka F-35 5000 bytů. Za kolik ty byty počítáte? Já jsem se nemohl dopočítat, když jsem to tak zhruba...
1: My máme propočet od, a teďko mám, abych to řekla správně, od České komory stavebních inženýrů, kteří propočítali, že při správném použití materiálu a při dostupnosti levných pozemků tak lze postavit průměrný byt za 4 miliony korun. A to se bavíme o průměru v České republice. My samozřejmě nechceme stavět jenom v Praze, ve velkých městech logicky je ten problém nejožehavější, ale vycházíme z propočtu odborníků.
0: Paní předsedkyně Maláčová, řekněte, kdybyste se podíleli na moci, tak nákup těch stíhaček amerických F-35 je to jedna z věcí, které byste chtěli zastavit?
1: Pojďte se, co vyčítám téhle vládě, tak když sociální demokracie za premiéra Špidly nakupovala Gripeny, tak probíhala debata v obou komorách parlamentu České republiky. Veřejná debata. A velmi poctivě se to vydiskutovalo. Náklady, výhody pro počet finanční. Tohle tahle vláda neudělala. Přitom je to jako druhá největší finanční injekce v historii České republiky. Jak je to možné, že se takhle nakládá s veřejnými financemi? V řádu 100 miliard korun.
0: Nebo nezastavit?
1: Podle mě bychom se měli spolehnout zpátky na Gripeny. Já prostě nechápu, v čem to bylo špatně. Navíc ty stíhačky, které budou kolik za, jako kompletně za 10 let, jsou extrémně drahé. Je to drahá hračka. Odborníci, armádní prostě experti říkají, že stejně ty budoucí války už budou probíhat úplně jako jiným způsobem. Taky třeba nechápu, proč tyhle ty velké investice neprovádíme ve spolupráci například se Slovenskem. Jo, to je věc, kde mi jako chybí ty argumenty, proč Česko takovou obrovskou investici neudělalo ve spolupráci se státem, který je tak blízký.
0: Řekněte, teď podle některých agentur, jak to sleduji, se SocDem blíží ke 4% v preferencích. Kdo jsou vlastně aktuálně ty nejzajímavější, nejviditelnější nebo nejspolehlivější tváře SocDem, kromě vás a pana Zaorálka?
1: Tak jsem to já, je to Luboš Zaorálek, jsou to naši úspěšní krajští komunální politici, to znamená Jan Birke, Martin Netolický, jsou to další místopředsedové sociální demokracie. Nové tváře, které nejsou tak viditelné, ale jsou to velké talenty. Jiří Oliva, to je radní v Brně, Radek Šerfr, to je krajský radní v Ústeckém kraji, Jiří Nedvěd, to je takový mladý budoucí politický talent. To znamená, těch lidí máme skutečně celou řadu.
0: Odchod některých výrazných tváří jako Petra Buzková nebo pan Petříček, to je jaký signál pro vedení SocDem aktuálně?
1: Já si myslím, že to je vlastně úplně jedno. Jako podívejte se třeba, já se jako bývalých funkcionářů sociální demokracie vážím se jejich práce. Ale jestli mám být úplně upřímná, já jsem Petru Buzkou nikdy nepotkala. Já jsem s ní nikdy nemluvila. Myslím si, že jsem v politice, v těch vrcholných funkcích, v sociální demokracii od roku 2018. To znamená, jako, je to samozřejmě jako do určité míry smutné. Na druhou stranu, ti skutečně aktivní lidé, kteří jsou tu duší sociální demokracie, tak zůstávají.
0: Na druhou stranu s Milošem Zemanem jste se potkala, a to několikrát. Co vám aktuálně prezident Zeman radí?
1: My jsme se potkali, kde to bylo naposledy, minulý týden, to je pravda. Bavili jsme se o aktuální politické situaci. No, politická strana má usilovat o moc, v tom se shodneme s Milošem Zemanem, a protože jako cílem je prosazovat program. Jako to, co považujeme za důležité. A to já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie. To znamená, diskutujeme všechny tyhle věci.
0: Co vám radí? Protože jak tak znám Miloše Zemana, tak on nehovoří takto obecně. Ale dokonce bych si troufnul říct, že na vás v něčem tak trošku tlačí. Tak jestli to můžete říct?
1: Pan bývalý prezident Zeman byl velkým podporovatelem té spolupráce s Hnutím Stačilo. Já jsem tak byla na začátku zastánkyní té široké levicové koalice, to je pravda. Nicméně, jako, asi se shodneme v tom názoru, že se nesmí opakovat situace z roku 2021, kdy propadnou hlasy sociální demokracie. Jako to prostě ten scénář nesmí nastat. A já jsem přesně s tímhle šla i na sjezd, kdy jsem jako spolustraníkům vysvětlovala, že jako měníme vedení strany na poslední chvíli, že můj předchůdce Michal Šmarda měl téměř 3 roky v opozici v době, kdy, já nevím, inflace vystřelila na 35%. Byl takový jako jeden velký diskopříběh. A teď máme prostě během několika málo měsíců dát všechno dohromady a konkurovat už s etablovanými opozičními subjekty. Na jedné straně Stačilo, na druhé straně ANO. Takže jako za mě je ten propadlý hlas, ten leitmotiv toho, aby se to už neopakovalo.
0: Jak jste daleko v jednání s Robertem Šlachtou?
1: My se potkáváme, diskutujeme a chceme se v příštích týdnech rozhodnout, jak já jsem vlastně slíbila spolustraníkům, že nejpozději na začátku června. Na začátku června.
0: A jediná možnost pro vás přijatelná je, že by Robert Šlachta, respektive jeho lidé z přísahy, kandidovali na vaši kandidátce? Nebo by to mohlo vypadat nějak jinak, třeba i na slučovací sjezd?
1: Podívejte se, upřímně nebudu mluvit o tom formátu, v jakém půjdeme do voleb, protože moje zkušenost je taková, že dokud není dojednáno všechno, tak není dojednáno vůbec nic a na začátku června oznámíme.
0: Když by to bylo teoreticky tak, že byste kandidovali třeba, o tom se také mluví, ty výrazné tváře na kandidátkách hnutí ANO, znamená to, že by stále zůstala sociální demokracie nebo socdem tou stranou, jak je, jenom byste toho času hostovali na jejich kandidáce?
1: To je věc, která, o které se hodně jako mediálně spekuluje. Asi vás zklamu, ale ta odpovědi bude to sama. Na začátku června oznámíme.
0: Ale všechno na stole.
1: Jsou 3 scénáře. Já mám od prosince minulého roku spolu s místopředsedy mandát vyjednávat o těch všech 3 scénářích a jako finišujeme ta jednání a vlastně už v řádu 2 týdnů to chceme dotáhnout do konce, do úspěšného konce.
0: Jsem rád, že jste přišla, a nashledanou. Těším se na příště.
1: Já děkuji za pozvání. Nashledanou.
0: Naším hostem byla Jana Maláčová.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: podtrženo, sečteno a dnes Jaroslav Plesl. Dobrý den, pane šéfredaktore.
1: Dobrý den.
0: Mladé fronty dnes.
1: Ano.
0: Jsem to minule neřekl.
1: Ne, správně.
0: A jeden z diváků psal mail, abychom správně tyto věci pojmenovávali.
1: Tak to byl pozorný divák, má to fantastický divák.
0: Dějí se neuvěřitelné věci. A já nemohu dnes začít jinak. Na Novinkách před pár minutami, pane šéfredaktore, jako chráněná osoba česká policie dělá ochranku visícímu Putinovi. Není to za naše peníze, doufám.
1: Ne, to určitě platí pan Rakušan ze svého. To přece nemůže po nás chtít, aby jsme platili za ochranu jeho uměleckého díla. Stačí, že to pověsil na naše ministerstvo vnitra? To určitě platí sám. Ježiš, to by mě ani nenapadlo, že by to platil daňový poplatník.
0: Toto vůbec možné?
1: No, já myslím, že si z nás dělá srandu. Fakt si myslím, že si z nás dělá srandu ten člověk.
0: On tak on řekne, že o tom nevěděl.
1: On neví o ničem prostě. Ten neví o ničem. On jediný, co ví, že nahoře je ministerstvo vnitra, nahoře je střecha a tam on si chodí dělat svoje Insta stories. To je taková ta moderní žena, která ráda na Instagram dává storíčka a to dělá pořád od rána do večera. Ale o policii samozřejmě neví vůbec nic. On se v policii vůbec nezabývá, protože on ani neví, že má policii v gesci. Fakt. Já jsem o tom přesvědčený.
0: Jo, já myslím, že se zabývá.
1: Já myslím, že ne. Teď třeba úplně mimo jeho zájem šla story o vyšetřování toho případu na mítinku Andreje Babiše v létě. Pamatujete, velká kauza, prostě policisté zaklekli autistického chlapečka. Skončilo
0: který
1: vyšetřování.
0: Chtěl poponést
1: reproduktor, aby lidé lépe slyšeli. A zlá policie na něj zaklekla a udělala mu strašné věci. No nicméně, vyšetřování gipsu ukázalo, že se tam nic nestalo, ale s tím pan Rakušan samozřejmě nemá nic společného.
0: Dokonce se omluvili těm policistům.
1: Omluvil se
0: prezident.
1: Policejní prezident. No, on se omluvil dvakrát. On se omluvil jednou tajně dopisem, který rozeslal policistům. Za to, že řekl, že pochybili, že se za ní policejní prezident řekl, že se stydí za policisty. To je unikátní věc. Tak teď se omluvil za to, že řekl, že se stydí za policisty, tak předpokládám, že teď se stydí sám za sebe. A myslím si, že všichni policisté se společně stydí za ministra vnitra Rakušana, který dělá takové věci, jako je, že nechá policisty v noci hlídat obrázek Vladimíra Putina, místo aby hlídali občany třeba Prahy 7.
0: Myslíte si, že konečně, pane šéfredaktore, někdo nahlas řekne, že ten člověk na tu pozici prostě nestačí?
1: To říká spousta lidí. Třeba já říkám, že na tu pozici nestačí. Ale klíčové je, co říká předseda české vlády, pan Fiala. Ale zase já si myslím, že stejně jako pan Rakušan vůbec neví, že má na starosti policii, tak si myslím, že Petr Fiala vůbec neví, že má na starosti ministerstvo vnitra.
0: Tam totiž si také myslím, že na to nestačí. On je intelektuál a že já mám pocit, v tom plave.
1: Je to katastrofa.
0: Že to je holá katastrofa.
1: Ne, je to katastrofa.
0: Co si o tomto průměrný občan, jako jsem třeba já, může myslet? Já to považuji za úplně zvrácený. To mě neříkejte, že ti lidi to nečtou.
1: Ne, to je fraška. Tohle už opravdu překračuje hranice tragédie a stalo se to fraškou. Já si myslím, že normální občan si musí ťukat na čelo. Toto jako není možný jinak reagovat, než jenom pro boha, co se to děje.
0: Když by se zrodil někomu v hlavě tento nápad, teď už všichni vědí, že přestřelil. Proč oni to v tichosti nesundají?
1: No, já ne, třeba, protože to hlídá policie. Tak se to nedá sundat. Když to hlídá policie, jak se to nedá sundat? Já si myslím, že klidně Rakušan je schopen vylézt na tiskovou konferenci a říct, já to nemůžu sundat, že to hlídá policie.
0: On jo, ale není to jediný člověk, který žije v této zemi, tak
1: ještě. No, ale je to na budově, kterou má teď na starosti, ne? No, tak.
0: Já vím, no.
1: No a hlídá to policie. To se nedá sundat. Když to hlídá policie, nemůžete na to šáhnout. To oni by vás zaklekli potom. Policejní prezident by se musel stydět a ministr vnitra by o něčem nevěděl.
0: Ještě mimochodem, co si teda myslíte o tom, když prestižní moderátor České televize pojmenuje tuto věc, tu krádež, pokus o krádež, že chtěl chlapec chlapec Poponest, reproduktor. To je přece tak ukázkový druh manipulace. Vám toto třeba nevadí, nebo se tomu zasmíjete, nebo...
1: Ne, no, je to asi jako když by vám někdo rozbil okýnko u auta a renovovaný redaktor České televize by řekl, že chlapec vám chtěl pouze přeladit rádio, nebo já nevím, prostě.
0: No, já už to říkám často, že mě před lety někdo popojil s autem.
1: Popojil.
0: Ale nevím kam.
1: Kolik kilometrů?
0: Nevím kdo. No, já mám pocit, že už i ti aktivističtí novináři se těm lidem smějí do obličeje.
1: No jo, no tak když jste schopen s vážnou tváří říct, že chlapec chtěl poponést reproduktor, aby účastníci mítinku lépe slyšeli, tak to je fakt prostě. To je jak když policie hlídá tady obraz Vladimíra Putina. Hmm.
0: No, ale dějí se věci různě ve světě. Pane šéfredaktore, toto je teda pro mě nechápu. Zavzpomínejte na křišťálovou noc s křupavým kuřetem. U KFC v Německu šlápli hodně vedle, ale to teda těžce. Ty teda poponesli myšlenku. Chápete to? Křišťálová noc. To udělal schválně někdo?
1: Reichspogromnacht. Gedankt an die Reichspogromnacht.
0: Ještě v Německu, kdyby to bylo aspoň, já nevím, někde. Ale v Německu.
1: No jo, no. Já nevím, co na to mám říct, prostě to je...
0: No přivedlo by vás toto, takováto reklama do KFC, abyste si řekl, tak dneska si dám to křupavý.
1: Ne, já si myslím, že teď teda hodně dlouho do KFC nepůjdu. To je neuvěřitelné. Já nevím, jak to může taková věc vzniknout, jestli je to prostě nějaký úplně ožralej člověk v oddělení marketingu, nebo v recese, nebo jestli to třeba... nabourali nějaký hackři prostě, nevím, jak třeba McDonald jim to naboural a chtěl je takhle zlikvidovat v Německu.
0: Já vám musím říct svoji teorii na toto.
1: No to by mě zajímalo, jaká teorie to je teda.
0: O jim marketingově radí Rakušan.
1: No, Rakušan to by vysvětovalo lecos, že by to byl.
0: A říká jim, a když bude nejhůř, tak to KFC bude hlídat policie.
1: No, a teď ještě ten obrázek tam Petra Pidharta k tomu to opravdu nevypadá dobře.
0: Ale víte, že jo?
1: No to je Petr Pidhart, jasně.
0: Jako v dobách, no jasně, no. To mě nikdy napadlo.
1: Plukovník Petr Pidhart Sanders. Plukovník z Kentucky.
0: No. Musíme to odsoudit, ne? To je hrůza.
1: No ne, no to je to otřesný, samozřejmě. To já nevím, prostě co... To, jako čím tohle můžou napravit. To se jako nedá absolutně ničím napravit. Ještě prostě ještě v té němčině, kdyby to aspoň bylo v nějaký jiný zemi, kdyby to třeba bylo v italštině, jak to nezní tak otřesně, jako Gedankt an die Reichspogromnacht.
0: No, víte, jak bývají na vstupu do takových věcí, do obchodu, taková ta ceduka, kdy je otevřeno a pod tím je odpovědný vedoucí. Byl Ford, byl, kdyby tam bylo zodpovědný vedoucí, Sára, já nevím, Silverstein.
1: No, jako dá se z toho udělat teď už jako úplný dada prostě, no to jako...
0: Odskáče to někdo?
1: Já nevím, jestli najdou člověka, který musí někdo do toho systému vstoupil a tohle tam napsal. No asi budou muset, protože když neukážou, kdo za to může, tak já nevím, jako jestli je možný, aby vůbec na tom trhu dál působili.
0: Ještě jsem slyšel takovou teorii,
1: nebo
0: že...
1: Ne, nebo třeba se snažili získávat jako muslimský zákazníky, třeba je to jako sofistikovaná věc prostě.
0: Je to možné.
1: No ne, no tak ty muslimové většinou jako nemají moc pozitivní přístup k židům, tak možná, že tady prostě plukovník Sanders jako se snažil získat jako zákazníky tu zvětšující se skupinu muslimů v Německu, ne? To je asi jako jediný racionální vysvětlení, ne?
0: My se zavážeme k tomu, že do konce roku si v KFC nekoupíme ani papírové srkací stéblo.
1: Ne, to už vůbec, ty papírový bečka.
0: Jdeme dál. Třetina přihlášek na prezidenta má vady. Pozor, pane šéfredaktore, u dvou nesedí podpisy senátorů. Já jsem to zkoumal.
1: Jo.
0: Kdo má podpisy senátorů?
1: No a kde teda tam je v tom podepsaný senátorama?
0: Hilšer.
1: Středula.
0: Část ještě Středula, tam nikdo neví, kým je podepsaný, jo.
1: No, takže tam nevíme, jestli to může vůbec sedět, když nevíme, kdo by tam měl sedět.
0: No to je sebestředula Armani.
1: Jo, to je. A fashion boy.
0: No,
1: další a Insta boy.
0: Určitě ten pan Fischer taky.
1: Fischer, že by mu to taky nesedělo.
0: A co na tom může nesedět?
1: Nevím, třeba, tak rozumíte, když může ministerstvo vnitra vyvěšovat plakáty Vladimíra Putina, tak předpokládám, že má i oddělení grafologů, takže možná, že tam našli nějaké odchylky v tahu.
0: No,
1: v tahu perem.
0: Třetina lidí vypadne, je jich tam 21 údajně podáno, to znamená, jestli si dobře vzpomínám ze školy, tak 7 z nich může vypadnout.
1: No tak jelikož potřebujeme 2 do finále, tak to furt je dost.
0: Ne? To je dost, no.
1: Možná to u někomu zkrátí trápení. A taky mu to může ušetřit spoustu peněz.
0: No ale 14 je pořád.
1: Mu lomeno jí.
0: Velký peloton.
1: 14 je pořád, na to, že vyhraje jenom jeden, je to pořád dost velký.
0: No, a teď otázka je zásadní, komu se budou nejvíc tříštit hlasy?
1: No tak, já nevím, já si myslím, že v téhle situaci je to primárně pravicově orientovaný kandidát na prezidenta a levicově orientovaný kandidát na prezidenta. Měli jsme 2 přímé volby, jestli se nemýlím, že jo? A v první jsme měli levicově orientovaného kandidáta na prezidenta a pravicově orientovaného kandidáta na prezidenta. Vyhrál levicově orientovaný. V druhé volbě to samé jsme měli. Levicově, pravicově, spíš teda nevím jak, protože je těžko vůbec říct, jak orientovaný je pan Drahoš. Ale byl proti Zemanovi, který byl levicový. No a teď to bude to samé, teď budeme mít levicově orientovaného, pravicově. Tak když teda, my teda nevíme samozřejmě, která třetina vypadne, ale můžeme se podívat zhruba na ty kandidáty a říct si, kdo je tak jako víc doleva a kdo doprava. Taky si můžeme říct, že v situaci, kdy tady, nevím, takzvaně pravicová koalice ovládá Senát, poslaneckou sněmovnu a vládu, tak asi, jak mají Češi zvykem, budou se snažit vyvažovat, tudíž větší šanci v tuhle chvíli budou mít levicově orientovaní kandidáti. A zdá se mi, že víc je tam těch pravicově, takže víc tříštit hlasy se budou samozřejmě těch pravicových.
0: Záleží na tom, koho podpoří Miloš Zeman. Co myslíte?
1: Já myslím, že moc ne.
0: Už je to pase.
1: Myslím si, že je to pase, no, že když už jsou použití ti lidé, tak už moc velké slovo nevím. Třeba Václav Havel potom, co odešel z prezidentského úřadu, taky už moc velké slovo neměl. Hmm.
0: Mimochodem, víte, že tam byla velká akce? Velká oslava? Teda velká událost, spíš bych řekl. Pan Ovčáček se nám oženil.
1: No to je krásný.
0: To je, když se mají 2 lidi rádi.
1: No a ještě takhle. Za těchto okolností, že mu vlastně ta nešťastná záležitost s tou válkou přihrála takové velké osobní štěstí, to je vlastně krásný příběh v otřesné době.
0: Je to krásný příběh?
1: Je to nádherný příběh, samozřejmě. Postaral se o běženkyni tak, že si ji vzal i s dětkem, pokud se nemýlím.
0: S dětkem?
1: S dětkem.
0: Jo, s dětkem. No to jo.
1: S dětkem, ale spíš ne.
0: Já jsem spíš čekal, že pan Ovčáček po skončení pontifikátu v uvozovkách, že půjde někam do řádu. A on, kluk, se nám dal takhle na rodinný život.
1: Dal se na rodinu, no to je hezký.
0: Je to hezký.
1: Možná prostě teď už nebudeme tolik vídat v sanitce.
0: No, přejeme mu vše dobré.
1: No, to každopádně.
0: Každému, co je, Bůh spojil.
1: To krásná událost. A je hezké, že takhle pomáhá obětem války. To si myslím, že je fajn.
0: A blbý je, že to neudělal veřejně. To mohla být slavná svatba, jako když si Charles bral Dianu.
1: No, to asi ne, ale...
0: No, jo.
1: A zase tato, jako... Já nevím, třeba to pojel jako charitativní akci. A když děláte charitu, tak se tím nechlubíte, to se nedělá.
0: Vidíte to.
1: Takže je vlastně dobrý.

tady s bráběma, s ohyzlanýma fusama. S polku státy za uchem a s montarkama pod vzuchem. Čuči tady uplotá zemňu moje lopata. Čekám, až to letí zjet

0: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Řekněte, buďte teď velkorysí, pane Vlášku, já vím, že zastupujete konkrétní firmu.
2: Ano.
1: A nabízíte spoření a nabízíte nákup mincí a tak, zlatých svitků, stříbrných, ale zkusme teď být nad věcí a říct, kterým firmám v Čechách a na Slovensku, protože máme hodně diváků ze Slovenské republiky, kterým se dá věřit. A neříkejte jenom tu vaši, tedy zkusme aspoň některé základní.
2: Já začnu obecně, pak můžeme jít do konkrétna, bez pochyby. Určitě bych se díval vždycky na velikost té firmy, to znamená, jak je velká. Jo, to znamená, typicky zkontroluji si výroční zprávu, jaké má výsledky. Podíval bych se, jaké zlato nabízí, podíval bych se, jaká je za nimi historie. To znamená, jestliže je tam nějaká delší historie, je to velká firma, je tam obecně větší jakoby jistota, že to je v pořádku. Když vynechám naší firmu Firegold, určitě naše matka Ibisingold, tak to jsme pořád v rámci holdingu. Mezi naši velkou konkurenci patří třeba Golden Gate, jsme konkurenti, ale určitě můžeme říci, že ta firma je na trhu dlouho, myslím si, že odvádí dobrou práci, tak ty bych asi jmenoval jako takovej etalon té dobré konkurence na tom trhu.
1: Dobře, tak já ještě vidím třeba Českou mincovnu.
2: Určitě, Česká mincovna, já jsem ji nejmenoval, protože Česká mincovna spíše se specializuje na ražby, ona teda
1: patří
2: i slitky.
1: Ano.
2: Ale Česká mincovna určitě renovovaný výrobce pro numizmatiku, mince, skvělý partner.
1: Vím, že existuje jakýsi web zlaťáky.cz třeba, tak to bychom uznali, že to jsou...
2: Zlaťáky můžeme asi uznat. Samozřejmě už tam třeba není tak vždycky taková garance výkupu, jako třeba u nás, ku příkladu, ale určitě můžeme uznat jako relevantní obchodníka.
1: Stalo se vám někdy, že za vámi přišel někdo a chtěl u vás prokazatelně prodat padělek? Co se potom děje?
2: Stalo se mi, že jsem měl v ruce padělek, že někdo s tím přišel. Obecně u nás je jedna zásada. My totiž nevykupujeme cizí zlato, to znamená, my vykupujeme jenom zlato, které my jsme prodali. My ten ekosystém máme velmi zabezpečený, aby právě do něj proniknout žádný padělek nemohl. Takže já jsem sice v ruce padělek měl, a nebylo to naše zlato, takže my bychom to stejně nevykupovali. Ale měl jsem ho v ruce. Samozřejmě pro toho zákazníka je to velmi nepříjemné. No. Zjišťuje v tu chvíli, že v ruce má něco, co má nulovou hodnotu. No. Což určitě není ideální.
3: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
0: Posloucháte Radio Xaver.
4: There's a new record of ours called Home that we'd like to do for you now. If you fellas are ready, we'll do it about like this. Well, I've been a traveler most of my life. Never took a home, never took a wife. Ran away young and decided to roam. Want to see my mama and my daddy back home. Home where the river runs cold, the water tastes good.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Jiří Weigl je naším hostem. Vítám vás Fix TV, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jiří Weigl byl vedoucím kanceláře prezidenta Václava Klause a byť měl nabídku od Miloše Zemana pokračovat jako kancléř, tak ji odmítl. Spolu založil Institut Václava Klause, který vlastně dodnes řídí. Institut, nikoliv Václava Klause.
2: Ano, je to tak, institut řídím, snažím se o to.
1: Tak, pane doktore, jak moc v institutu rezonovalo to nepozvání Václava Klause na Pražský hrad na oslavy 80 let od druhé světové války?
2: No, že by to nějak zvlášť rezonovalo, to asi ne. My jsme o tom od prezidenta ani nevěděli, od prezidenta Klause, že pozvánku na tohle akci nedostal. On to zmínil při nějaké přednášce. Ale mě to a nás, kteří jsme s ním byli na Pražském hradě, to trochu zarazilo, ne proto, že by prezident toužil za každou cenu se vracet na hrad, kde působil, ale mě to zarazilo tedy osobně z takového profesionálního hlediska, protože pozvání bývalých hlav státu byla prostě jedno ze základních pravidel hradního protokolu. Já si nedovedu představit, že bych nezaslal pozvánku na shromáždění, nějakou slavnostní akci k státnímu svátku, k nějakému významnému výročí, třeba bývalému prezidentovi Václavu Havlovi, bez ohledu na to, jaký v té které době měl vztahy s tehdejším úřadujícím prezidentem Václavem Klausem. To bylo zcela mimo jakoukoliv v diskusi, prostě bývalý prezident je nezbytnost vlastně, protože já myslím, že tak, jak se chováme k ústavním hlavám státu, tak vlastně tím něco vypovídáme i o sami sobě, jak se chováme k tomu našemu státu jako takovému. Ten prezident je jeho reprezentantem, zastupuje stát navenek, je to vlastně ten symbol té naší státnosti svým způsobem, byť nepsaným. A pokud ho nějakým způsobem se snažíme takovýmhle přehlíživým způsobem degradovat nebo ho prostě nějak snížit, tak tím škodíme sami sobě. Ti lidé, kteří takhle fungují v té současné hradní administrativě, si to možná neuvědomují, možná tyhle věci podceňují, ale konec konců tak, jak si zavedeme nebo tak, jak se zavedou pořádky a chování k bývalým nejvyšším ústavním činitelům, tak to samozřejmě dopadne i na toho současného vládce Pražského hradu a myslím, že také bude považovat za minimálně neslušné, kdyby byl opomíjen svými nástupci.
1: Tak ono bude hodně záležet, kdo nastoupí po Petru Pavlovi, jaký k tomu zvolí přístup. Každopádně hrad se nechal slyšet a vysvětloval tu nepřítomnost nejen Václava Klause, ale i Miloše Zemana tím, že seznam hostů na žádnou z těch protokolárních akcí není identický, není stejný a že páni prezidenti jsou zvaní 28. října na Den české státnosti. Stačilo vám takové vysvětlení, nebo jak si to vysvětlujete, že ta pozvánka nepřišla?
2: No, nerozumím tomu, myslím, že je to výsledek neprofesionality. Já nevím, jestli pan prezident Pavel vůbec o tom ví, jestli se zajímá o to, kdo je zván na tyhle ty státní akce, nebo je to čistě v režii úředníků, kteří prostě se snaží třeba někomu zavděčit, nebo nevím jak, ale každopádně teda v dobách, kdy jsem hradní administrativě šéfoval já, tak by bylo nepředstavitelné a u prezidenta by mi nikdy neprošlo že bych opomněl pozvat Václava Havla, třeba to se nedovedu představit.
1: A že mezi pány prezidenty ty vztahy nikterak neskvétaly, to není tajemství, že si nebyli nějak blízko?
2: Byly to naprosto rozdílné osobnosti svým založením, vzděláním a tak dále, s politickými názory, ale to jim prostě nebránilo se k sobě chovat korektně a slušně.
1: Já jsem četla pravidelný podčárník Petra Kamberského na webu Lidovky.cz. Dovolím si citaci. Nepozvat je není demonstrací či vyškolením dvou konkrétních pánů, s nimiž Pavel názorově nesouzní, ale s neuctěním společenských pravidel a státní kontinuity. Vnímáte to také tak? Nebo je to už ostré?
2: No, já to tak vnímám, že to je taková, taková ta degradace těch pravidel slušnosti, které aspoň na téhle vrcholné úrovni tady vždycky platila. A myslím, že je to ještě o to smutnější, že vlastně oba nepozvaní páni prezidentové byli vrchními veliteli toho současného. Čili to má ještě tento charakter, čili ke svým bývalým nadřízeným by se měl člověk chovat slušně.
1: Tak, nicméně reakce přišla od europoslance Filipa Turka, který odmítl jít na Pražský hrad právě z toho důvodu, že pánové Klaus Zeman nebyli pozváni. Jak jste hodnotil toto gesto? Přijal jste ho s povděkem? Zaznamenal jste ho?
2: Já jsem ho zaznamenal. A myslím, že je to prostě v kontextu toho, jak se ta část veřejnosti, která, jak jsem viděl v médiích, s takovým škodolibostí přijala to, že dva bývalí prezidenti nebyli pozváni, tak jak oni se chovali k prezidentu Zemanovi, když nepozval některé rektory, kteří se vůči němu nějakým způsobem vymezovali, tak mu bylo připomínáno, že to není jeho soukromá akce, že to není jeho soukromá oslava, že nemá co selektovat mezi hosty, ale že má dodržovat tradici a protokol a tak dále. Takže je vidět, že ten dvojí metr tady platí stále velmi silně a že to, co je dovoleno, jak je to latinské přísloví, quod licet jovi, non licet bovi, takže to tady prostě platí. Takže že pan Turek to pozvání nepřijal, to je v kontextu chování spousty současných i bývalých politiků a poslanců, kteří se takto vymezovali zase vůči prezidentu Zemanovi.
1: A pane doktore, ruku na srdce, pokud by to pozvání přišlo, přijal by ho Václav Klaus, šel by do španělského sálu?
2: To si neodvažuji odhadovat.
1: Neodvažujete si odhadovat? Vy, bývalý kancléř, blízký spolupracovník Václava Klause?
2: Ne, i prezident Klaus je velmi, velmi v tomhle ohledu velmi disciplinovaný člověk, takže on státní svátky a státní akty vždycky ctil a dodržoval. Nicméně v poslední době, minulý týden, on byl na jedné docela velké konferenci v Istanbulu, takže právě by asi to pozvání musel odmítnout, protože byl v zahraničí. Takže by se toho nezúčastnil, ale pokud by byl v republice, tak myslím i bez ohledu na to, co by si myslel o programu třeba toho shromáždění nebo o projevech pronesených a tak dále, tak určitě by na tu akci šel.
1: Mluvili spolu někdy mezi čtyřma očima, myslím tím prezident Klaus, prezident Pavel?
2: No to mluvili spolu mezi čtyřma očima určitě v dobách, kdy prezident Pavel tehdy jako možná ještě jako plukovník, nebo nevím, jestli možná už byl generálem, byl jedním z adeptů na vedoucího vojenské kanceláře prezidenta republiky.
1: To ano, ale jako prezidenti, jako hlavy
2: jako
1: státu,
2: prezidenti
1: si spolu mluvili.
2: Asi spolu mluvili, myslím, před 28. říjnem, před tím státním svátkem, před tím večerem, kdy vždycky je takové setkání těch ústavních činitelů a bývalých prezidentů v reprezentačních prostorách přilehlých k Vladislavskému sálu. takže tam asi spolu mluvili, ale já jsem u žádného jejich setkání přítomen nebyl.
1: Tak, Petr Pavel na těch čtvrtečních oslavách Dne vítězství pronesl, že dnešní Rusko v některých ohledech se chová podobně jako v minulosti nacistické Německo. V posledních týdnech, vlastně i měsících, se to hodně hemší těmi paralelami. Mohu připomenout, často vídám a čtu Mnichov 38. Která ta paralela podle vás obstojí?
2: Já bych s těmi paralelami byl velmi opatrný z řady důvodů. Jednak nesrovnáme druhou světovou válku a válku na Ukrajině. V druhé světové válce bojovaly milionové armády, miliony mužů na obou stranách, vlastně desítky.

0: vyzývat k posílení morálky, ale u nás my bychom si přeci jen měli dávat pozor, protože na jedné straně tím jakoby snižujeme závažnost toho, co se odehrávalo před těmi 85 až 80 lety. Ono je snadné všechny válečné zločiny a že se jich na Ukrajině nepochybně páchá spousta, o tom není sporu, nazvat genocidou, ale genocida je něco úplně jiného. Genocida není nějaké zvěrstvo spáchané nějakými opilými vojáky někde v nějakých sklepeních. Nejsou to přestupky důstojníků, kteří porušují pravidla civilizovaného v uvozovkách vedení války a tak dále. Ale genocida je státem organizované vybíjení nějakých velkých skupin lidí s použitím celé té státní mašinerie jakožto oficiální politika toho státu. To je vlastně to, co Němci provedli židovskému obyvatelstvu Evropy.
1: A když se toto spojení používá s Ukrajinou.
0: A jestliže říkáme, že bez ohledu na to, jak drastické třeba ty jednotlivé zločiny na Ukrajině se odehrály, tak pokud ale to nazveme genocidou, tak tím vlastně relativizujeme holokaust. Relativizujeme to, co se stalo za té druhé světové války. Navíc většinou tedy se na Ukrajině se bojuje na tom východě, na tom ruském východě, ruskojazyčném východě obývaným Rusy, takže genocidu asi Rusové na Rusech těžko spáchají. Čili to je jeden z příkladů těch falešných paralel, které se objevují.
1: Tak a vy jste přinesl knihu, kterou jste napsal se svým spolupracovníkem Ivo Strejčkem a právě se věnujete 80 letům od konce druhé světové války a věnujete se právě i těm paralelám.
0: Věnujeme se...
1: Nebo jste opatrný právě, jak jste...
0: No to, ono to není, ta kniha není o srovnávání druhé světové války a války na Ukrajině. To není jejím obsahem. Ta knížka vlastně obsahuje dva rozdílné texty. Já bych pohovořil o tom svém, jestli je stručně, o čem jsem se tam snažil psát. Vlastně ta druhá světová válka odkryla spousty takových, jak bych to nazval, mýtů a takových zbožných lží, které si sami o sobě, o naší zemi, našem státu, jeho vzniku, o první republice, o Mnichově, o vzniku druhé světové války, o jejím průběhu, o osvobození a dalších věcech vlastně jsme si zvykli říkat, aniž se příliš zamýšlíme nad tím, jak to tedy bylo skutečně a jestli si náhodou sami nemalujeme tu minulost naší vlastní na růžovo. A tak s tímto záměrem jsem se snažil k tomu tématu přistoupit.
1: Tak já tu knížku se takhle půjčím, ukážu ji na kameru, k dostání je v IVK, respektive na vašich internetových stránkách.
0: Na našich internetových stránkách a potom také ji dáváme do knižní distribuce.
1: Tak, a co vás přimělo k tomu napsat takovou knížku, protože vy říkáte, mnozí nebo někteří si malují tu historickou tragickou zkušenost na růžovo. Vidíme i v současné době, že se zaměňují určité historické, řekla bych, historické věci, které jsou jasné, tak najednou tak jasné nejsou. Tak byl to ten důvod?
0: Já za ta léta dlouhá, kdy jsem se pohyboval v blízkosti té vrcholné politiky, tak jsem téma druhé světové války zažíval velmi intenzivně. Na počátku 90.

0: 50. let vlastně přišel ten atak na tu naší interpretaci druhé světové války a jejich důsledků zvnějšku. Přišel s otevřením, s pádem komunismu, s otevřením bran Evropy pro bývalé komunistické země, tak najednou se objevily v našem sousedství hlasy, které říkali, tak teď se na tu minulost podívejme nově, vy jste ti nově příchozí, vy chcete být těmi demokraty, vy chcete být těmi Evropany, takže ta druhá světová válka a ty její důsledky musíte pojmout zcela jinak. A ta válka samotná, ten průběh, ty zločiny a okupace a to všechno, o čem jsme si tady jen tak krátce zmínili, tak ty jako byly odsunuty stranou, ale jako by ta historie začala až v tom roce 45 a odsun a sudety a sudetští Němci a majetky a vyrovnání a odpuštění a termíny, odsun, vyhnání a to všechno, tak to byla velmi podstatná zahraničně politická agenda 90. let a byl to skutečně závažný problém a nebylo jasné, jakým způsobem vlastně celým tímhle úskalím proplujeme, protože i na české straně byly velmi významné síly a hlasy, které se solidarizovaly s tím tlakem zvnějšku, kteří říkali ano, to, co se stalo z české strany po válce, tak to musíme odčinit naše viny. V podstatě tady probíhala snaha ty viny symetrizovat. Češi jsou vini stejně, jako byli vini Němci, takže Němci už se ze svojí minulostí vyrovnali, teď je třeba, aby se vyrovnávali Češi, že jsou známé případy táboru v Letech a těch jiných pracovních táborů, kde byli internováni většinou Romové za druhé světové války, tak to bylo velké úsilí, které bylo tlačeno zvnějšku, aby vlastně tyto tábory byly vylíčeny jako české koncentráky, protože dozorci tam byli Češi, čili najednou byla snaha to interpretovat jako to, co se tam dělo, ty hrůzy, které tam ti internovaní zažívali, že to je vlastně česká kolektivní vina, že my jsme tedy také měli koncentráky vlastně české, že jo, a takhle se to prostě přehrávalo do těchto poloh. A ignorovalo se samozřejmě, že my jsme byli německý protektorát, že tady vládli okupanti, že tady vládli Němci a říšské zákony a že národnost jednotlivců v těch táborech nebyla rozhodující. Bylo by to asi stejné, jako kdybychom tvrdili, že ti dozorci ve vyhlazovacích táborech třeba v Polsku, kteří většinou nebyli ani německé národnosti, ale byli to různí etničtí Ukrajinci nebo Litevci nebo Lotyši, takže to byly tábory těchto národů, tak to prostě nebylo. Byla to snaha pro tu historii druhé světové války takovýmhle způsobem překroutit a přepsat. A dneska se to posunulo trochu jinam. Dnes ten tlak na přepsání historie druhé světové války nejde zvnějšku, protože s Německem se nám podařilo v roce 1997 tuhle kapitolu aspoň na oficiální úrovni uzavřít tou česko-německou deklarací, kterou dojednal Václav Klaus a Helmut Kohl. Ale dneska tady přichází snaha o revizi dějin ze strany české a bohužel tedy zdá se, že přímo ze strany té oficiální vládní, kdy se veřejnosti snaží vnutit představu, že vlastně těch 9/10 českého území, vlastně, že ta naše republika nebo obnovená nebyla osvobozená, ale že byla sovětskou armádou okupována. A je to,
1: čím je to nebezpečné, pane doktore?
0: No je to součást té antiruské hysterie, iracionální antiruské hysterie, která je živena tou válkou na Ukrajině a přestože tedy bez ohledu na to, co se v té oblasti skutečně děje a bez ohledu na to, jak se k této válce stavějí i ten náš hlavní spojenec, Spojené státy, tak ta česká oficiální politika se chová naprosto hystericky a iracionálně a vlastně není téměř, je srovnatelná pouze s pozicí pobaltských zemí. U nichž má jejich postoj jistou logiku, protože oni byli součástí Sovětského svazu, oni byli velmi brutálně perzekvováni ty pobaltské národy, takže tam jisté ospravedlnění pro takovou tu přepjatou antiruskou hysterii je, ale sebevědomá země, která přeci jen má nějakou sebedůvěru a stojí, tedy je součástí všech těch evropských struktur a bezpečnostních struktur, by měla provádět trochu racionálnější a sofistikovanější politiku.
1: Pane doktore, a skýtá to nějaké nebezpečí, toto překrucování dějin, historické pravdy?
0: No, zaprvé je to součást, jak jsem říkal, toho českého obelhávání se, protože komunismus, vlastně tady je propojováno osvobození a nástup komunismu. A sugeruje se tady představa, že to Rusové nám vnutili komunismus, ten, že oni vlastně, že nás okupovali a tím tady násilím zavedli komunismus a my jsme tady 40 let všichni trpěli. Prostě pravdou je, že my jsme žádnou okupaci k zavedení komunismu nepotřebovali, my jsme se komunismus zavedli sami. A komunistická strana byla už za první republiky jedna z nejsilnějších komunistických stran na světě. A my jsme po válce byla jasným vítězem prvních poválečných voleb v roce 1946. Voleb demokratických, čili drtivá většina voličů, nebo ne, drtivá většina, měla 46%, ta strana, to od té doby žádná politická strana ve volbách u nás nikdy takovéhle vítězství nezískala. Zrovna tak únorový převrat, jak se říká, to nebyl převrat nějaké skupiny spiklenců, ale ten měl masovou podporu toho obyvatelstva. Čili nelžeme si do kapsy, že někdo za nás nám ten komunismus zavedl, že jsme to, my jsme byli všichni odbojáři, všichni jsme byli disidenti, všichni jsme byli to a pak najednou a dělal nám to někdo jiný. Ne, prostě ty viny jsou na naší straně na prvním místě a okupováni jsme byli 21. srpna 68. Kdyby někdo z těch, kteří tady hlásají tyhle bludy, a dokonce přímo ze Strakovy akademie, jak jsem zjistil tedy, ten strategická komunikace vládní, kdyby tohle se pokusil říkat těm lidem v tom roce 45, tak myslím, že by se na něj vztahoval retribuční
1: dekret. Pane doktore, děkuji za tento historický výklad. Člověk by neřekl, jak v roce 2025 bude důležitý.
0: Ne.
1: O to více. Ale ještě prosím krátce, vraťme se do současnosti a přece jenom využiju toho, že tady mám bývalého vedoucího kanceláře prezidenta republiky. Zajímalo by mě, jak jste hodnotil návštěvu už druhou Volodymyra Zelenského tady v Praze a k tomu, jak k ní bylo přistupováno, kdy Pražský hrad oznámil, že to bude návštěva zvláštní kategorie, uzavřel se celý Pražský hrad. Byla to návštěva, která si zasloužila zavření celého hradu a řekněme takové i mediální zdrženlivosti, ono potom ty informace vyšly navenek ještě předtím, než odtajnili to jméno, kdo sem přijede, ale jak byste vnímal tu návštěvu tady?
0: Ono, těch informací o ní, co bylo jejím obsahem, tedy příliš mnoho zveřejněno nebylo, takže já si neodvažuji soudit, jaký byl její hlavní smysl a záměr. Bezpečnostní opatření bych ani nespochybňoval, ta země je ve válce a je možné, že se může stát cokoliv. Takže se nedivím těm, kteří mají bezpečnost té návštěvy na starosti, že podnikli všemožná opatření, aby předešli jakýmkoliv rizikům. Mě spíš zarazilo to, že s jakou úporností se ta oficiální česká politika jakoby vzpírá té americké snaze ten konflikt ukončit. Že vlastně zaznívají z úst těch našich představitelů taková slova, jako že kompromisy na Ukrajině prostě jsou nepřijatelné, že prostě ten agresor musí být poražen a přestože ten jediný, kdo by tedy toho agresora mohl porazit Spojené státy, tak dává najevo, že žádný takový úmysl nemá. Nebo že my Spojené státy jasně řekly, že Ukrajina se nestane členem NATO a naši představitelé vyjadřují podporu vstupu Ukrajiny do NATO.
1: Je to
0: proti velmoci, že jo, největší. A je to velmi, velmi zvláštní, protože vlastně tak v zahraniční politice platí taková osvědčená pravidla, že země by měla mít dobré vztahy se sousedy na prvním místě a také dobré vztahy s velmocemi. A ta naše zahraniční politika si vůbec tyhle cíle neklade. Se sousedy máme vztahy docela problematické, se Slovenskem velmi špatné, s Maďarskem, které už teda není, ale vnímáme ho stále jako souseda, velmi špatné. Polsko se nás příliš nevšímá a já pamatuji doby, kdy, když se v Německu ujal vlády nový kancléř, tak přijížděl na seznamovací návštěvu do Prahy. Teď se říká, že kancléř Merz možná za 2 měsíce nebo kdy dorazí do Prahy na nějakou konferenci, nevím, ale rozhodně jsem neslyšel nic, že by takováhle to kolečko, které se dělávalo mezi těmi sousedy, platilo. A pokud jde o velmoci, no tak s Ruskem, já myslím, ty vztahy horší být nemohou a stále teda se zhoršují a zhoršují bez ohledu na to, co se na Ukrajině děje. A s Čínou jsme ty vztahy zbourali z vlastní iniciativy sami. No a teď jsme na dobré cestě se takhle propracovat i se Spojenými státy.
1: Tak a když proti tomu položím nebo postavím zahraniční politiku právě Slovenska, se kterým my jsme ty vztahy si poškodili, nebo zkrátka vzájemně ty vztahy nejsou dobré, tak Robert Fico za poslední půl, tři čtvrtě rok byl v Jižní Koreji, byl v Rusku, byl ve Spojených státech amerických, byl v Číně. Teď byl velmi kritizován, ale zároveň i velmi chválen za to, že zamířil do Ruska. Dělá on tu politiku takovou, kterou bychom měli dělat my? Nebo ani ta jeho zahraniční politika vám není, nebo není podle vašeho gusta?
0: No, Robert Fico je zase v trošku, každá ta země je v trochu jiné pozici a má větší či jiná rizika než ta druhá. Čili Slovensko je soused Ukrajiny, válka probíhá přímo v jejich sousedství, čili on v tom není sám, stejně je Maďarsko, Rumunsko. Tyhle země evidentně se cítí velmi silně ohroženy tím, co se na Ukrajině děje. Mají strach, že ten konflikt se může rozšířit i na ně, na jejich území, že do toho mohou být zataženy. Trpí nepochybně tím, že jsou vlastně v tom počítány do regionu, kde probíhá válka. Takže to je jasné, že oni hledají cesty, jak by minimalizovali tahle ta rizika. A na druhé straně oni také vnímají, že vedle, že to Rusko nikam nezmizí. Ono je blízko nich a přiblíží se tím, jak ta Ukrajina, kolik toho ukrajinského území podrží nebo nepodrží, ale prostě určitě z té války vejde mocensky posíleno, hospodářsky možná i krátkodobě vojensky třeba bude oslabeno, ale mocensky prostě prokázalo, že je to velmoc, se kterou jako je třeba počítat a je třeba se jí bát. Oni teda hledají nějak cesty, jak s tím Ruskem koexistovat. No takže ta hysterie, která se tady spustila vůči Robertu Ficovi, je prostě naprosto přehnaná a se v ní odráží takový ten český paternalistický postoj, jako že my ty Slováky musíme pořád vychovávat a civilizovat a udělat z nich ty správné Evropany a prostě vést je, a když to nedělají, tak je musíme vypohlavkovat, jako tak tohle to, co tyhle ty stereotypy, které na té české straně prostě se někde projevují, tak teď naplno se jako projevili vůči tomu Robertu Ficovi, že on si jako dovolil něco prostě někde samostatně vůči tomu Rusku podniknout. Je zajímavé, že nikdo, když jede rakouský kancléř do Moskvy, tak nikdo u nás ani nehlesne, když Macron nebo německý kancléř pojmou úmyslu, že Putinovi zatelefonují nebo třeba se tam jednou vypraví, tak určitě se nás na to nebudou ptát a nikoho ani nenapadne, že by si předvolal jejich velvyslance a ptal se, co to má znamenat nebo něco podobného.
1: Asi nebudeme bránit přeletu nad naším územím.
0: Bránit přeletu
1: nebo a takováhle
0: gesta. Takže prostě Slováci pochopitelně, když závisejí na ruském plynu a dalších surovinách, tak asi chtějí mít právo s těmi Rusy mluvit a vědět, na čem jsou a nespoléhat jenom na amerického emisara Witkoffa, jako jestli náhodou si vzpomene, že taky existuje nějaké Slovensko nebo neexistuje.
1: Tak sám jste říkal, že Rusku nezmizí, budeme s ním jednou muset mluvit i my, myslím tím Česká republika a její představitele.
0: No a budeme muset teda, myslím, že se všichni tváří, že tomu nikdy nenastane, ale to je velmi krátkozraké a prostě příští vlády to budou mít složité.
1: Já moc děkuji, pane doktore, že jste přišel a budu se těšit na příště.
0: Já děkuji za pozvání, moc mě těšilo.
1: Naším hostem byl Jiří Weigl.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Slyšíme tu retoriku české vlády o hrozbě války. Je to, řekněme, upřímný bezpečnostní apel, nebo je to volební téma? A promiňte, já řeknu to nejdůležitější. Stojí to, jak to říct, co nejvíc vulgárně? Stojí to za ty prachy?
2: No tak, že to je samozřejmě nesmyslná věc a že si Fialové a spol. Vymýšlí, že Rusko má ambici obsadit celou Evropu, včetně nás, je tak směšný a dětinský názor, že já prostě nevěřím svým očím, že to ještě pořád někdo může brát vážně.
0: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu, jako pokaždé, ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, po 93% splněných slibů vlády Petra Fialy máme nová procenta, a sice 3% na zbrojení, které vyhlásila vláda Fialova. Akorát nám zapomněla říct jednu maličkost, kde na to vezme.
2: A už se ten slib stihl nesplnit?
1: Já si myslím, že to dopadne stejně, akorát ty 3% prostě jsou, já to beru jako volební kampaň. Je to takový další nekrytý šek a myslím, že to dopadne jako vždycky. Každopádně pořád Kdo to zaplatí, můžete poslouchat a sledovat na xtv.cz.

víc. Ten sekáč první třídy měl kamarádů kolem jako much. Vždycky nejvíc vypil, všechno platil a obdiv potřeboval jako vzduch.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Podtrženo, sečteno a naším hostem je pan Vlastimil Tlustý. Dobrý den.
2: Krásný květnový den.
1: A vy jste z toho května nějaký vedle?
2: No tak klasici říkají, hrličin zval ku lásce hlas. Jo. Tak to zkusíme pojmout nějak něžně.
1: Kde co říkají klasici? Pane Tlustý, co říká svět? Co říkají události? Podívejte se, novým papežem se stal americký kardinál Priust. Tak se to údajně čte.
2: Lev 14.
1: Přijal jméno Lev 14. Sympatiák, ne?
2: Jo. Já teda musím rovnou říct, že tomu vůbec nerozumím.
1: Mě připomíná pana režiséra Svobodu.
2: A to je docela inteligentní člověk, ano. Tak jestli vám ho připomíná, tak to je dobrá zpráva. Jo. Já se v těch směrech uvnitř církve vůbec nevyznám. Tím pádem vůbec nevím, který směr on reprezentuje. Ale někteří píšou, že to je další vítězství Trumpa. No, já teda nevím, jestli je to pravda, ale budu říkat, to je dobrý, to je vítězství Trumpa, přinejmenším tím pár lidí naštvem.
1: No ale to, že Američan, že?
2: Tak by to tak mohlo být?
1: Zvláštní.
2: No, mohlo by to tak být, že jo?
1: No. A říkalo se, že když přijde jenom v bílém rouchu, takovém tom prostém, tak to znamená, že bude pokračovatelem Františka. Ale když přijde na host, jaksi ozdobený tady tím vším, jo, a takže to nebude pokračovatel Františka, tak já teď nevím.
2: Když začala volba, tak já jsem si snažil v mysli k tomu udělat nějaké stanovisko. Co se od toho dá čekat. A já jsem si na začátku té volby říkal, ono potom Františkovi už to horší být nemůže. Taková naděje.
1: Jo?
2: On určitě existovali kandidáti, kdyby to nebyla pravda. Ale tady v tom případě si říkám, jo, tak v tomhle duchu to dopadlo. Krásně oblečené, asi to není teda pokračovatel, to je dobrá zpráva.
1: No ale jestli je to teda spíš konzervativec nebo nějaký progresivní, že člověk, to nevíme. Ještě to se teprve ukáže.
2: No bože. To by byl duhovej.
1: Já jsem zkoumal, jestli má na té packe, jestli tam má Apple Watch. A neumím to z toho poznat, z té fotky.
2: No ale kdyby to tam měl, tak... Říká to něco?
1: Tak nevím.
2: Snad ne. Ale to uvidíme.
1: Si to u papeže představit.
2: Nechte ho tvořit. Uvidíte, co udělá se světovým křesťanstvem. Určitě to nebude mi lehký, teda. To vím jistě. Tady v západní Evropě už vůbec ne.
1: Teď navrhuji usnesení.
2: Ano.
1: Jestli je pro nás důvěryhodný. A zároveň říkám, že se zdržuju hlasování.
2: Jo, takhle, že vy nevíte, jak to dopadne.
1: Já ještě nevím vůbec.
2: Tak já bych řekl, dejme mu prostor, doufejme, že trošku to nějak vylepší, no a kdyby to špatně dopadlo, tak jsme říkali, že nevíme.
1: Dobře. No, do Moskvy na oslavy dne vítězství letí i český europoslanec Ondřej Dostál, zvolený za stačilo. Je to... Prostě podle vás projev odvahy, nebo je to politická chyba, nebo co to vlastně je?
2: Tak zaprvé na ty oslavy dne vítězství můžou mít různí lidé naprosto protichůdný názor. To zaprvé. Tak ten, co tam letí, tak autenticky oslavuje, identifikuje se s tím dnem. To je jisté.
1: Zároveň autenticky provokuje.
2: Výborně. To je totiž bod 2. V každém případě mu to zajistí publicitu. Dokonce bych řekl, do dneška jsem nevěděl, že existuje. Už to vím. Jo? Mm-hmm. Takových jako já bude víc. Takže jako reklamní, mediální tah je to účinné. Dostane se do médií, leckdo ho pozná, leckdo se doví, že zastačilo. A to už máme dva dobrý důvody, který má určitě ten pán v hlavě. Až jdeme ještě nějaký jiný? No to stačí, dva dobrý důvody stačí.
1: No a letěl byste tam?
2: Letěl byste tam?
1: To je otázka. Já ti, Karle, nevím.
2: No, víte, odpověď na tuhle otázku pro nás dva si myslím, že je typická odpověď 51/49, jo? Jako je potřeba říct, že to je na dobré zvážení. Prostě proto, že jsou dobré důvody, ano, letět, a pak jsou taky dobré důvody neletět. A teď si umím představit, že v různých hlavách to poskládáno těch 51/49 bude různě. Já teď odpovím trošku nepřímo. Jo? Já jsem v roce 1991 pobýval týden v Kyjevě. Mám tam z toho různé dojmy, nebudu je všechny líčit, ale jeden si pamatuju. Já jsem tam taky zašel z hotelu někam směrem do nějaký děrevně a viděl jsem ten venkov kousek za Kyjevem a i jsem si tam s někým povídal a pak jsem si hlavně občas dál povídal s různými Ukrajinci a já vám chci ukázat to 51/49. Když potkáte Ukrajince nebo rodinu nebo přijete k ním domů, doporučuji první se zeptat, jestli si myslej, že větší vrah byl Stalin nebo Hitler. Jo? No protože vstoupíte do rodin, kde vám řeknou, že jasně ten jeden a ten druhý ten nebyl tak hroznej. Pak jsou ale rodiny, kde vám řeknou, že oba. A tenhle ten názor na to, že strašnější byl Hitler nebo strašnější Stalin, ten vede až k tomu, že se mezi sebou perou.
1: No a kdo byl strašnější? Já teď nevím, kdybyste jim položil takovou otázku.
2: Hromadní vrazy oba.
1: No jasně, no.
2: No.
1: Ale pro mě větší
2: teroristi,
1: prase...
2: Teroristi oba.
1: Větší prase byl Hitler.
2: No jak to chcete měřit, no? Počtama mrtvých, zavražděných ve vlastních vězeních, nebo zavražděných jiných.
1: Koncentrační tábory.
2: Jo, koncentrační tábory a gulagy.
1: No, tak no. Přesvědčil jste mě.
2: No, no, já se vám snažím ukázat, že pravdivé hodnocení je stejný. To se tam na té Ukrajině výjimečně dovíte, že stejný. Většinou vám tam odpovídají, že strašný byl jeden a ten druhý byl osvoboditel.
1: Takže usnesení.
2: To je mimochodem problém dnešní Ukrajiny. To pořád trvá.
1: No, tak...
2: Tak, no tak tam letí, no. My bychom dlouze přemýšleli.
1: No tak, já jsem o tom vážně přemýšlel, kdyby mě pozvali. Na té pozvánce, když je taková to úroveň vysoká, jo, zvou vás tam, tak je na té pozvánce uvedena menáž?
2: To nevím. Já jsem nikdy takovou nedostal. A teď mě to napadlo. Jak jsem se pokoušel to 51/49. No, Stalin, když vyhnal Hitlera, tak to byl záslužný krok proto pro nás, že Hitler s náma neměl dobré plány. Stalin a spol taky ne, no, ale jenom nás taky nakonec okupovali, jo? Taky nám nainstalovali zbraně, taky chtěli, aby jsme pro ně pracovali. Méně Čechů odvezli stalinisti do gulagů, než Hitler odvedl do koncentračních táborů. Méně.
1: Méně, jo?
2: Ten méně, jo? Tak jsi tam hledal nějaký asi dost zřetelně méně.
1: No a teď řekněte, máte mu to za zlé, nebo ne? Že tam letěl? Se ptám?
2: Já si myslím, že to úplně jedno, teda jemu je to jedno. On ví, že tím získá nějaký voliče a...
1: Zdržíte se hlasování?
2: Je mi to fuk.
1: Tak se...
2: Ať si každý dělá, co chce.
1: Taky se zdržuju v tomto bodě. Polní kuchyně, nátělníky, děla nebo...

0: Rakety?
1: Ale třeba dělá rakety, no. Dělá rakety, no. Rakety proti raketám. Tady z té mý teze vyplývá. Rakety proti raketám, ano. Rakety, které by někdo chtěl někam posílat do nějakých velkých jiných měst, ty ne. Rakety proti raketám, ano. Protože, a to je ten můj pohled na to současný, já si myslím, že východisko pro nás je podržet se ústřední myšlenky NATO, to jest, že to je obranná formace, a my bychom podle mého názoru měli začít říkat, obranu my budeme budovat, útok vám garantuje, že nebude. My už nikdy na někoho útočit nebudeme, my potřebujeme být obrany schopní, potřebujeme, jako má Izrael, ochranu proti cizím raketám a dronům, ale taky potřebujeme, jak to nazvat, já tomu budu říkat domobranu nebo národní gardu, jako to mají ve Švýcarsku, to je tam moc okoukaný, prostě když se něco děje, tak aby jsme měli koho poslat na hranice, aby jsme měli koho poslat, když někde jsou nějaký záplavy, protože teď bohužel nemáme, máme málo. Dokonce máme přednostně ty, který chceme posílat někam do zahraničí a to bych nedělal. A tak já bych přišel s myšlenkou dobrovolníci a dobrovolnice, zadarmo řidičák, zadarmo zbrojní průkaz, zadarmo výzbroj a výstroj, školení na dva měsíce.
0: Radíte někomu volební program?
1: Radím. Já doufám, že to někdo ujme a já hned budu říkat, to jsou šikovní kluci a děvčata, ano. Školící střediska, u zbrojnic dobrovolných hasičů přistavěný garáže a sklady, aby ti dobrovolníci a dobrovolnice se měli kde v případě potřeby vyzbrojit. Byli by tam čistě dobrovolní, žádná základní vojenská služba. Byli by motivováni, kromě toho, co jsem říkal, tak já bych jim třeba navrhnul snížení daně z příjmu o 3% na celý život za to, že mají zájem o vlast a jsou připraveni pro něco udělat. No a předpokládám, že takhle motivování mladí chlapci a dívky v počtu tak odhaduju 50, 100, 150 tisíc lidí by byli připraveni, až jim na mobilní telefon přijde zpráva, tak něco udělat. V těch garážích by měli potřebnou techniku, zbraně, tak to si myslím, že je rozumný projekt.
0: Ani se mě na to téma nechce žartovat, ale napadá mi několik.
1: Jsem s tím.
0: Ne, no tak je to takové snílkovské, ne?
1: Není vůbec, ve Švýcarsku to mají.
0: No jo, mám vám vyprávět, co všechno mají ve Švýcarsku.
1: Já vím, oni tam mají hlavně Švýcary, že jo? No, ty my nemáme, to je zásadní rozdíl, ale tady ten mechanismus, kdy nemají povinnou vojenskou službu, ale přitom jsou schopni se bránit, všimněte si. To je taky odkoukáno tam odsud bránit. To všechno mají, no. Tak já nemáme Švýcary, ale já jsem kdysi udělal zkušenost s dobrovolnými hasiči. Dospěl jsem k závěru, že myslím, že 5 000 jich je těch organizací po celé republice. Když se někde něco špatného stane, například povodně, já jsem tehdy věděl, to jsou ty jediný, který opravdu fungují plošně. Je jich dost na to, aby něco udělali. Tak já si myslím, že by se mohlo trošku rozšířit to jejich působení, mohly by se stát páteří toho, čemu říkám Národní garda, plus dobrovolníci zvýhodnění, jak jsem tady říkal, možná ještě víc zvýhodnění, to se musí promyslet, ale je to rozhodně jednovým jistě. Je to i kdyby to bylo snílkovství, je to mnohem lepší než F-35.
0: To jo.
1: No.
0: Tak jedeme dál. 140 tisíc padlých rudoarmějců, 116 Američanů. Držme se faktu. Heydrich plánoval genocidu Čechů. Fico Západu nevěří. Válka bude pokračovat. Pravil Lubomír Zaorálek v novém pořadu XTV, který se jmenuje Za čárou. A je to o souvislostech zahraniční politiky. No to je tak.
1: A to je hodně témat.
0: No.
1: Tak zkusíme od toho nejsnažšího. Ano, Heydrich opravdu plánoval genocidu Čechů, byť do té doby, než on to začal vymýšlet, se říše na Čechy koukala jako na užitečné včeličky a mravenečky, kteří vyrábí

0: relativně v klidu krásné zbraně a proto je třeba je nechat v klidu, aby vyráběly. Jo, ty zbraně byly pro říši potřebné. Nevím, co způsobilo, že pak vymysleli radši genocidu, než je nechat pracovat včeličky. Nicméně připadá mi logické, že když on tohle vymyslel, ten Heydrich, pak někdo vymyslel, že bude genocida lepší v jeho případě.
1: Yes, jo.
0: A byl atentát. Je velmi zajímavý sledovat dokumenty o tom, jak rozdílné byly názory na to, jestli je to dobrý nebo špatný nápad. To si rád poslouchám, protože ty, co říkali, že je to špatný nápad, říkali správně, že ta pomsta zase z říše proti Čechům, kteří udělali atentát, bude strašná. Jestli Fico západu věří nebo nevěří, nevím, to nebo komentovat. Asi tady pan Zaorálek to ví. Tomu tématu 140 tisíc padlých rudoarmějců a 116 Američanů, to jsme už začali povídat trošku. No, držme se faktů, no ono to nemohlo být jinak, když se na tom domluvili. Jo, prostě někde, myslím v Jaltě, se vítězní mocnosté, Stalin, Churchill a tak dále, domluvili, že to takzvaná, všimněte si zase, demarkační linie, kam dojedou jedni a druzí, bude znamenat, že malá část území tehdejšího Československa připadla osvobodit Američanům, veliká část rudé armádě, no pak taky logicky podle velikosti toho území, taky velikosti odporu, oni totiž Němci tehdy začali prchat do amerického zajetí, takže taky kladli menší odpor, když prchali. To byla taky důležitá okolnost. No, pak to takhle dopadlo, já bych to víc nevyvozoval. Prostě realita tehdejší doby vedla tady k tomu výsledku. Byť to někdo chce interpretovat jako větší nadšení jedněch a menší nadšení druhých, ale to já v tom moc nevidím. To říkám rovnou, ale nejzajímavější je to téma, válka bude pokračovat. Já teď budu říkat svůj dojem, protože si myslím, že víc než dojem to nemůžu tvrdit, jo, dojem. Já si myslím, že pan prezident Trump už docílil velikého úspěchu v těch jednáních o míru na Ukrajině a to je to, že má podepsánu smlouvu o tom, že bude podepsána v parlamentu, potvrzená a tak dále, smlouva o vlastně náhradách za peníze, které Amerika investovala do války na Ukrajině v podobě nerostného bohatství Ukrajiny. Tady bych hned dodal, všimněte si, že my nemáme nic. Brusel taky nemá nic, ale Trump už má smlouvu, která bude podepsána a kdy bude kompenzováno to všechno, co tam oni do toho poslali. To je třeba jako hodně pragmatický přístup. Jo? Na prvním místě vraťte v podobě nerostu. Tak to je první poznámka. Že on už vlastně úspěch má, byť válka pokračuje. Druhý komentář. Já myslím, že i on si všimnul, že ty dva hlavní aktéři se do toho podpisu míru nehrnou. Ani Zelenský na mě nedělá dojem, že by chtěl mír. Já se dost divím, ale dělá to na mě dojem, že si myslí, že tu válku vyhraje. Nevím sice jak, ale myslí si to. No a u Putina si myslím, že by ještě radši kus černomorského pobřeží. Tak taky teď zrovna ještě ne, teprve až trošku popojedem po tom pobřeží. Takže ty aktéři, kteří by měli podepsat ten mír, tak ty se nehrnou. Ten Trump už to asi pochopil. A teď jim říká oběma. Vlastně trošku vyhrožuje. Tomu prvnímu říká, no tak jo, no tak bojuj dál, no tak jestli máš pocit, že jsi přišel o málo území a chceš ještě víc přijít o území a ještě si myslíš, že by bylo dobrý, aby Rus měli Sevastopol třeba, jo, tak to vyzkoušej, se jen koukat. A Rusovi říká, ty mě jaký naštvi, když se takhle půjde dál, tak až toho budu mít dost, tak tam zase ty rakety pošlu. A je to vlastně takový ten stav vyjednávání, kdy hrozí oběma stranám a čeká, až obě ty strany přijdou a řeknou, tak jo, tak radši končíme.
1: Dobře.
0: Ale není to bohužel dneska. Já jsem se těšil, že by to mohlo být, jo, dneska nebo zítra. Tohle to vypadá, že to ještě nějakou dobu bude trvat.
1: Tak. 15.2. Souček končí jako generální ředitel České televize. Respektuji, ale z důvody nesouhlasím, uvedl.
0: A to bych teďko se měl já ptát. A vy byste nám to měl vysvětlit.
1: Ne, já o tom nic nevím.
0: My o tom totiž nic nevíme.
1: Já, jo? Já jsem tady.
0: 15. Taky jste si řekl, ať jde zpátky do Brna.
1: Takhle jsem si to neřekl, ale řekl jsem si, že dost bolo.
0: No. Já tady k tomu tématu umím říct jediný. Já zásadně protestuji proti zvýšení koncesionářských poplatků.
1: To už protestuji. Zcela zbytečně?
0: Já vím, ale tak můžu říkat, no tak to teda ne, jo. Mm-hmm. To teda ne, tady ty nás nebudou kasírovat, ono je dost jiných, který nás chtějí kasírovat. Za druhý si myslím, že je naprosto nepřijatelný, že máme takzvanou všem lidem sloužící mediální sílu, která ve skutečnosti slouží jenom jedním. Jo, to není možný. Platíme to všichni a oni slouží jenom Fialovi a spolu. To není možné. To nejde. To, tak ať si začnou platit ty Fialové, jo, pak a říkají, je to naše médium, my si je platíme, teda ne z daní, jo, my znamená, někde si to vyberete od příznivců. Ten současný stav je nepřijatelný. Jestli tam, až se to bude řešit, jakože doufám, že jo, jestli tam bude ten nebo onen, mě úplně jedno, protože ty principy jsou nepřijatelné. Všichni to platíme, slouží jenom některým. To se musí změnit. Takže doufám, že až přijde nová vláda, že se něco udělá, až budou vášnivé diskuze na to, kdo má být novým ředitelem, tak já bohužel mě to jedno. Já si totiž myslím, že se musí udělat něco s tím principiálním problémem. A já třeba budu říkat, dobře, tak když vybíráte koncesionářské poplatky, začněte rozesílat lidičky těm médiím, která posloucháte. Jinými slovy, když už si musíme někoho platit, tak si budeme platit ty, kterými posloucháme. To znamená, aby koncesionářský poplatek byl takzvanou daňovou asignací, nebylo bylo možno na internetu, na poště říct, Xavera poslouchám. No, ten si zaslouží peníze ode mě.
1: Pošlu mu 14 korun.
0: Pošlu mu, no. No a Xaver bude růst, bude silnější médium, přibudou mu posluchači, přibudou mu peníze, nebude závislé jenom na reklamách, jo? Najednou, teď přeci Xaver, my tady děláme veřejnou službu.
1: O tom já vůbec nepochybuji.
0: No, a když děláme veřejnou službu, tak já jako plátce poplatku chci říct Xaverovi.
1: Jestli děláme veřejnou službu, neměli bychom teda angažovat toho Součka? Když je teď volnej? No to ne, to už je taková.
0: On bude zkaženej.
1: Bude zkaženej.
0: No, on je zvyklý rozdělovat ty miliardy. A teď tady u nás najednou, ježiš, to by bylo strašné, kdybyste mu řekl, jaký máte rozpočet, to on by nemohl uvěřit. On by se ptal, jestli je to v eurech.
1: Merz měl kvůli migraci vyhlásit v Německu stav nouze. Vláda to ale popírá. Bylo včera večer na TNCZ. Strašně zvláštní člověk ten Merz. Na podruhý až. Sledoval jste?
0: Já samozřejmě nevím, kdo má pravdu. Já jenom vím, že tam mají zlé. A ještě víc zlé mají ve Francii. Já jsem naštěstí občas projíždím, nebo i chvilku pobývám, tam či onde. Ježíš Maria.
1: A co pak?
0: No, já jsem si přečet jedno chytrého pána, myslím, že je to Láďa Henek, ten chytrý pán, on psal, když se k vám nějací jiné víry začnou stěhovat do města, jakýma to prochází fázema? Že oni na začátku jsou hodní a vděční. To oni tam v Německu a Francii prožili už, jo, tak kolik? 40-50 let zpátky. Jo? Napřed jsou hodní a vděční. Pak začnou mít pocit, že jsou ošizený. Jo? Že dostáváme sice nějaký peníze, jakž takž tady za to žijem, dokonce ani pracovat nemusíme. A my jsme taky chtěli sedmičku bavoráka. Tady jezdíme nějakým Citroenem, jo? tak pak nastupuje fáze, já si ten článek úplně přesně nepamatuju, ale pak nastupuje fáze, kdy říká, s tím musíte vy něco udělat, to takhle nejde. Jo, my jsme tady ošizený, to je fáze. Jsou vděční, jsou ošizený. Něžně ošizený, jakože ještě nemávají žádnýma klackama. Pak přichází, my jsme vám dali dost času, abyste s tím něco udělali vy nic, my mám to musela připomenout. No. To už se děje. Jo, to jsou ty nevysvětlitelné hromadné útoky, desítky mrtvých. To se připomíná, jsme tady, nejsme spokojení. No a myslím, že ten Láďa tam potom píše něco, že oni čekají na to, abych bylo dost. No. Napřed politicky, třeba, že rozhodující silou ve volbách se začínají stávat tyhle dobře organizovaní, nespokojení. A oni pak říkají, no ale my budeme volit jenom ty politické strany, které nám to zlepšejí.
1: Takže teoreticky to chápete, že by to bylo možné?
0: No já bych dokonce říkal, že by to měl udělat.
1: Že by to měl udělat.
0: No a dokonce ještě dodám, zatímco si myslím, že ve Francii už to nejde udělat, já si myslím, že v Německu ještě pořád je dost těch, kterým se říká, připlaťte si, ať se tady ty mají dobře. A oni už tam mezi nima rychle přibývají ty, kteří říkají, ne, my nic platit nebudeme, ať koukají makat. Jo? No, a to se tam teďko odehrává. Já myslím, že tady ten pán toho musí mít plnou hlavu, já tam teda bej, tak mám toho plnou hlavu. Znamená, ono to udělá tak, aby se to nezdramatizovalo. Protože já si umím představit, že dneska už jsou města, ve kterých francouzská nebo německá policie, když oni tam vemou ty baseballové pálky, nic nezmůže. Jo? A pak už jsou ty hořící domy a hořící auta.
1: No a abychom končili
0: něco radostného.
1: Optimisticky, tak jak vy prožíváte ten květen? Řekněte, jste plný lásky, chodíte na Petřín.
0: Ne, to nechodím.
1: Ne. Čtete literaturu.
0: Já bych řekl, doufám, že se mě to nemůže vyhnout.
1: Dobře, těším se na příště, nashledanou.
0: Také se těším.
1: Podtrženo sečteno a naším hostem byl pan Vlastimil Tlustý.
2: Hraje vám
3: All My Music
2: Radio Xaver.

0: nejraději čtu tu paní Šichtařovou.
1: To je taky originální. Je ostrá, no, tak...
0: Ostrá.
1: Ona si to taky hodně založila na tom, že je jako hodně ostrá, ale jasně.
0: No, mám pro vás novinku.
1: Zase?
0: Máme kompletní radu České televize.
1: Ne. A tu už tam nejste?
0: Zatím, dneska dopoledne jsem tam byl ještě.
1: Jo?
0: Ale teď jdu k tomu soudu, možná už odejdu jako zločinec.
1: No, vidíte.
0: Tak to automaticky. Ale neznám nikoho z těch lidí, co dovolili, ale byla to taková ostuda.
1: No tak třeba neznáte...
0: Volilo se veřejně, protože oni už si nevěří ani nic mezi sebou.
1: Já vím, bylo to příšerný.
0: Já mám zprávu, že v parlamentu na záchodech nejsou dveře.
1: Aby se tam nedělo něco tajného.
0: Aby jako tam třeba jdete na záchod a sedí tam, řekněme, Marek Benda, takže vy sedete a na míse a máte kontrolu, že nic tam nekuje.
1: Jasně. A to, je transparentnost, ne?
0: Ale
1: to
0: hlavně se, je to transparentní, no. Jako transparentně jdete na stolici, ale hlavně se taková nenucená konverzace rozpoutá.
1: To víte, že jo? Úplně přirozená, že jo?
0: Vy se jdete vyčůrat, vidíte, jak on tam sedí, řeknete, Marku, jak to jde? Třeba.
1: Já bych se tam někdy jako šel vyčůrat, já bych si to vyzkoušel. Mě to chybí,
0: je
1: tohleto.
0: Je to veřejný, transparentní a nic se tam tím pádem neděje nekalýho.
1: Škoda, že a nevysílá se to na Facebooku, jak navrhují často Piráti, aby se všechno přenášelo na Facebooku?
0: To zatím ne.
1: Ne, ještě ne. Ale říkám si, když vás poslouchám, vozíte už spacák v autě, když jedete na radu? Kdyby náhodou, že byste tam zůstal. Tak. Na spacáky, zvláště po té dovolbě rady?
0: Na spacáky nedojde.
1: Ne?
0: Ne. Ne. Ne. Ne. Jsem o tom přesvědčený. Protože ono jim jde všechno na ruku, všechny okolnosti a ti, co tam mají svoje pořady, svoje, myslím, v pravém světle, slova smyslu.
1: Jo. No ale to já jsem myslel, to já jsem vkládal naděje se spacákem do vás. Ne do toho druhého tábora.
0: Že bych já tam spacil.
1: Ano.
0: A víte, že
1: byste,
0: to není špatný?
1: Že byste tam jako vyspával demokracii.
0: No tak spacáku. To máte dobrý nápad, to já udělám.
1: Jo?
0: To já udělám. To je dobrý. Ocenil jsem včera na vašem streamu a smrtelně jsem se pobavil. Podvazky.
1: Podvazky jsou dobrý, ne? Já s toho mám radost. Víte, satira, parodie, prostě bez nich politika není politikou. Všichni parodou Zemana, Babiše a tak. A já jsem rád, že teď se paroduje
0: to,
1: i Fiala.
0: To bylo tak vtipný. Já bych tak strašně chtěl, aby někdo parodoval.
1: To si myslím, že se děje dávno. To nebuďte zase...
0: Dlouho.
1: Já se vsadím, hele, že někde to máte.
0: No, ne.
1: Zadejte si Xaver parodie, hele, možná budete překvapený.
0: Fakt? Jo. Vy něco jste zorganizoval?
1: Nechci naznačovat.
0: No, pojďme ještě do těch jižních Čech.
1: Hele, to je... To svět se zbláznil, ne? Opravdu.
0: Ta žaloba, jak tam je?
1: To je no na to Hostinskýho, ne? To nepochopíte. Hostinský si dá inzerát, hledám číšníka.
0: Účtující servírku.
1: Nebo účtující servírku, pardon.
0: Účtující servírku.
1: A schytá za to žalobu, ne? Nebo pokutu? A pokutu za genderovou... genderový trestný čin v podstatě, ne? Přestupek.
0: No, on jako tím vlastně postavil muže účtující.
1: Mimo úplně.
0: Účtující muži jsou...
1: Vyloučil z trhu práce.
0: Já toto nikdy nepochopím, pane Holče, ale začínám si myslet, víte, jak se to všechno vrací, ty věci v různých intervalech, které nahoru, toto se zase vrátí do normálních kolejí. To je jenom výstřelek.
1: To jste řekl úplně berichovsky.
0: Já tady nejsem nikomu prosrán.
1: Ne, to nemyslím to.
0: Vy místo, abyste měl pochopení, že mě za 10 minut čeká nejtěžší chvíle života.
1: Mám. Ale bylo... Byl tam ten Verich v tom.
0: Onze?
1: Byl
0: myslíte, že tam u toho soudu budou mít takovou tu ohrádku?
1: Já bych řekl ruskou klec, ne? Jako bývá u ruských soudů, ne?
0: Až tak?
1: No tam bývají klece, že jo? A ten obžalovaný sedí v kleci. Chodorkovský třeba seděl v kleci a va všichni.
0: No jo, další. Ale tak to jsou jako zločinci.
1: No počkejte, vy nejste taky žádná čudla, to si nemyslíte.
0: Čudla. Jak jste to říkal u té Švílíkové, že je co?
1: Prskla. Já si nic neřekl takovýho.
2: Prskla,
1: ne, nikdy bych nic takového neřekl.
0: No ne, tak já jsem, to jsou takový ty čudla, no. To říkal rád, čudla.
1: No jasně.
0: No. No je to pravda, já vás poinformuju k večeru SMS-kou, jak to dopadlo.
1: Já budu napjatý.
0: Kdybych šel rovnou do výkonu trestu od toho soudu, tak bych vás poprosil, jestli byste mě třeba jednou za 2 měsíce nenapsal korespondiák. Dělali jsme Vilozonku třeba s paní Stonekovou, vzpomínali jsme na vás.
1: Ale to nevím, možná na korespondiák vám jako prdím, ale třeba převezmu rádio Xaver. Jo, když půjdete do výkonu,
0: převezmu.
1: Přátelsky samozřejmě.
0: Počkejte, tam je potřeba umět moderovatele.
1: No to je...
0: Aha, jo, jo. No, napíšu vám. A kdybych šel rovnou do výkonu, tak právní zástupci zavolají.
1: Koho máte, Polčáka?
0: Právní zástupce? Ne, to nemůžu říct.
1: Tam se máte Standu, tak...
0: Pane doktora Černýho je výborný.
1: Dobře. No. Tak Standa je

0: Občas dostaneme nějakou podporu na cigára, na minerálku tady, nebo na prášky na uklidnění, ne?
1: To pro vás.
0: Pro podnešku to no. bude asi. A mistr to řekne, jo, stejně jako Jiřina Švorcová, on to umí tak hezky zarecitovat. Tak.
1: Helejte, Tomáš Pokorný, Tomíku. Náš věrný divák, samozřejmě děkujeme.
0: Tomíku, děkujeme.
1: Na hormonální léčbu ve Velizonce, tak to je pro vás, to je jasný.
0: No to je pro vás.
1: To je pro vás, hlavně pro Petru a Lubomíru. Vidíte, vidíte. Jen bych rád viděl ten Lukášův vyděšený výraz, není. Když jste ho jmenovali také. Podívejte se na to.
0: Na hormonální léčbu ve Vilzonce.
1: Já nelžu nikdy, to byste mohl vědět. A Tomáš Sová, děkujeme i Tomáši Sovovi, taky náš věrný divák. Vilzonova 9210 na Hrošíka pro Olinu a letenku pro Hayata na Hokkaido.
0: Já jsem pro.
1: A pak tady máme super díky.
0: Super díky.
1: To super díky. Petr Komínek, Jan Kubový, Miloš Roušal, Ivana RU. To tady nechybí nikdy. A Nonix.
0: Pane Holče, držte mě palce.
1: Držím.
0: Jdu na to, budu vás informovat a příště to nadpracujeme.
1: Jak bylo na prémie.
0: No, uděláme to příště třeba trošku delší. Takže já odcházím v dál nechat se odsoudit.

0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury. Získejte XTV Premium. Bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz. Posloucháte Radio Xaver.
1: Mám dny, kdy vypadám skvěle, a dny, kdy vypadám strašně. Však mám-li být upřímnej, musím říct, že převažujou, no znáš mě.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, já vás zdravím.
1: Jak pak jste se těšila na mě?
2: Já se na vás těším vždy.
1: Vždy?
2: Hmm.
1: Někdy méně, někdy více.
2: Ne, vždycky více.
1: Vždycky více. Mm-hmm. A jak jste na tom dnes, protože já musím říct, že mám slabou šestku.
2: No, tak vidíte, vy se na mě netěšíte. Co se vám stalo?
1: Nevím, něco se se mnou děje. Hledal jsem na Google příznaky.
2: Uh-huh.
1: V noci jsem měl úplně hroznou chuť na něco sladkého.
2: Uh-huh.
1: Tak jsem šel k Vietnamcovi o 1:30 v noci. Podotýkám, že jsem si koupil tu větší studentskou pečeť a u televize o 1:30 v noci jsem ji sežral.
2: Uh-huh.
1: A nejčastější příznaky, jo, a potom jsem měl ještě na něco chuť, tak jsem si rozdělal okurky, to jsem nic jiného doma neměl. Vepsal jsem to do Google a napsalo to, že z největší pravděpodobností se jedná o graviditu.
2: Ano, to si taky myslím. To jsem vám právě chtěla říct, že jste těhotná.
1: No, to je hrozný, ale něco se děje.
2: No to ale není hrozný, to je radostná zpráva.
1: Ne, tak počkejte, z toho děláte srandu, takže jsem z toho takový jako, za celý život jsem snad nesnědl někdy celou studentskou pečeť.
2: Za celý život jsem snad nebyl gravidní.
1: Nebyl. No a vy to máte zjevně na desítce, já to na vás vidím.
2: Jo, tak já vždycky jsem tak jako pozitivně
1: svítí
2: naladěná.
1: Svítí vám očiska.
2: No. Tak jednak jste mě navnadil tou studentskou pečetí.
1: Vy to máte to ráda?
2: Já taky můžu, no, studentskou pečeť. Jenom teda s okurkama se to servíruje málo kdy.
1: No tak ono je to jako v pořadí, no, ale podotýkám, na pořadí nezáleží, ale nekonzumuje se to zároveň. Musím říct, že v té studentské pečeti byly maliny a není to v tom dobrý prostě.
2: Ne, lepší jsou višně.
1: Ještě višně taky
2: jsou. Višně v tom jsou. No oni už do toho naflákali kde co hrušku taky, ale u mě vede višňa a pak hruška.
1: Říkal Vietnamec, ptal jsem se ho, jaký to je a říkal, já to nejím. A byl to v tom obchodě, byl brutální smrad, tak jsem se ptal, jako co, jestli jsem tam vybuchnul odpad nebo něco. A on říkal, že ne, že vaří rybu v zákulisí.
2: Ve 2 ráno, jo.
1: No, tak on je tam přes den v noci.
2: No, jo.
1: Občas manželka, občas děti.
2: To je nějaká tuhá ryba.
1: No, nějaká vietnamská ryba, která se, když se vaří, tak smrdí strašně.
2: V Dobřichovicích, což je sousední město, tak tam je Vietnamec a ten taky vaří, že často je mu tam cítit jídlo, ale tomu hezky voní. A já právě nedávno jsem viděla, že tam je celá rodina, takže oni si tak různě to nám dají na tu mističku, pak se tam sednou na kus papundeklu před krám a konzumujou to. A já jsem mu to chtěla pochválit a říkám, že to je pěkný, že kdyby jako byla ta možnost, takže bych se tam přišla k němu někdy najíst. Říká, to byste nepřežili.
1: Jo, ten bude asi z jiného kantonu, když mu to voní. Ne, tady to smrdilo strašně. Měl bych řadu přirovnání, ale všechna ta přirovnání jsou politicky nekorektní.
2: To si umím představit.
1: Třeba...
2: No?
1: No ne, tak náš soused Tičnově, pan Daněk, strašně hodný člověk, před lety se snul a ten používal přirovnání, když on měl takovou dílnu vedle baráku a tam tu a tam lepil něco lepidlem. A on to fakt jako hrozně smrdělo, to lepidlo. A on říkal, pojď ke mně do dílny, mám tam zatopený, ale je tam smrad, jak v divčí škole. A já jsem tenkrát nevěděl, co to znamená. Ani do dneška to nevím. Vlastně.
2: Jo.
1: Byla jste někdy v divčí škole?
2: No, to jsem asi nebyla. Byť jsem byla jednu dobu dívče, tak v dívčí škole vysloveně jsem nebyla.
1: A proč se vám toto říká tak nehezky?
2: No, já nevím. Já zase to znám trochu jinak. Já zase znám, že se říká, že to tam smrdí jak v dobře zavedeném nevěstinci.
1: Jo.
2: Jestli on toto není s tou dívčí škole, jestli ono to není nějaký politicky korektnější termín pro ten nevěstinec.
1: No, teď paní Karol nedávno 2-3 dny na CS filmu opakovali ten dvoudílný český film Anděl s ďáblem v těle, kde je Korn vynikající a tak. A druhá polovina nebo druhý díl se jmenuje Anděl svádí ďábla.
2: Znám.
1: Znáte to. No a je to podle mě jako fakt dobrý. Jo, škoda, že to je tak nekvalitně natočený, to takový na tom se filmu takový rozsypaný ten obraz, ale je tam hláška, nechápu, jak to mohlo tenkrát projít, a myslím, že to tam říká pan Vinklář.
2: Ano.
1: Říká, že na intelektuálky dávají ve slušným bordelu slevu. Si představte, kdyby dneska někdo něco takového řekl, my tady v satirickém pořadu můžeme.
2: No, my můžeme.
1: Ale kdyby někdo něco takového řekl, byť v legraci, napsal třeba na Facebook, umíte si představit, co by všechny Dekroa, Nerudový a všechny ty tu paní, co psala Prcat, paní místopředsedkyně poslanecké sněmovny, jak se jmenuje ta maličká taková, ta paní hodná?
2: Richtrová. No, ale ta nepsala Prcat. To psala Gregorová.
1: Gregorová, no tak,
2: no.
1: Tak nevíte, kdo to psal, tu ceduli. Já myslím, že to bylo společný dílo. Ale toto by určitě pranířovala, děvčata, takovou věc.
2: No,
1: chování.
2: Proti Vinklářovi by se svolávaly demonstrace feministek.
1: A my můžeme teď to tady citovat jako klasiku.
2: Ano.
1: A nikdo nám nemůže nic říct.
2: No.
1: Vlastně. No. Ale myslím si, že dojde paní Karol na den, kdy přijde nějaká komise. Předsedkyní té komise bude někde jako Pekarová třeba.
2: Ta by byla hezká předsedkyně komise.
1: Místo předseda bude třeba pan Zdechovský nebo někdo z těch lepších lidí. A budou tady ty věci vypípávat.
2: Jo.
1: A na konci, až poběží titulky, bude napsáno, bude takový kulatý razítko, a bude napsáno, tento film prošel schvalovací komisí parlamentu České republiky pro etiku v české kinematografii.
2: A ještě tam budou jmenovitě podepsaný. Jako když přijdete do KFC a tam visí ta cedule, kdo pro vás dneska obaluje ty kuřata.
1: To mají.
2: To mají, že Pepa s Máňou. Tak tam bude vždycky cedule. Tento film pro vás osobně prověřila Pekarová se Zdechovským.
1: No, ale to jste mě překvapila.
2: Máj.
1: Neplete si to se záchodama? Oni mají na záchodcích cedulku. No. A tam vždycky podepisujou, když to tam někdo uklidí.
2: Tak o tý zas nevím já. Tak teď se to odhalilo. Já chodím do KFC na kuřata a vy kvůli toaletám.
1: No, na dálnici se mi občas přihodí, jo, že... Takže když je Burger King nebo McDonald nebo KFC, tak možná je to jenom na pánských záchodech. Třeba vy ženy, intelektuálky, to tam nemáte, já nevím. A je tam vždycky taková cedulka, linky, a tam jsou vždycky hodina a podpis. A já jsem pochopil, po té, co jsem začal schánit propisku, že se podepíšu, že jsem se úspěšně vymočil, tak mě tam někdo řekl, že ne, na to to není. To tam uklízející píšu.
2: Aha.
1: No, aby bylo zřetelné, že každou půl hodinu, nebo čtvrthodinu, nebo hodinu, já nevím, tam někdo přiběhne s košťátkem, ty kapičky u těch pizoárů vyšuruje, vymění toaletní papír a jede se dál.
2: No proto to není na těch dámské, protože my ženy si to po sobě většinou všechno umíme uklidit sami.
1: Ano, no. S tím bych, ač nerad, jo, souhlasil. No ale je to ta personifikace, že pro vás obaluje kuře, to nevím, jako, ale jestli je to, tak je to hezký. Nevím, jestli se vám to líbí, ale v Americe jsem mnohokrát, a když říkám mnohokrát, tak třeba desítkách kusů, jo, zažil situaci, že přijdete do restaurace a přijde číšník nebo servírka a řekne, já se jmenuji John a budu se o vás starat.
2: Je, to je hezký.
1: A já mám v angličtině spolehlivě naučenou větu, já se jmenuji Xaver a sežeru všechno, co mi přinesete.
2: Já se jmenuji Xaver a čeká tě velká fuška.
1: No, tak víte, já na toto ne úplně s radostí, jako toto není moje velký téma, protože mě se přihodila nehezká věc pod náma v Las Vegas zahrádce praskla lavička.
2: No tak oni to dělají takový aušusový.
1: No, nedělej. My jsme se tam narvali asi 4 nebo 5 lidí. Byla to taková ta podobná, jak jsou tady jako ty dřevěný, spojený s tím stolem. A najednou řach a byli jsme všichni na zemi. A ono to prasklo. Protože to je totiž asi jenom pro 4 a ještě k tomu normální lidi. Jo, jako 2 a 2. No, my jsme se tam narvali. Načež vyběhnul pravděpodobně šéf.
2: Ano.
1: A já jsem říkal, kluci, utíkáme. Protože ten jako... A on samozřejmě nás zastavil a ptal se, jestli máme v USA právníka, že je všechno v pořádku a že oběd je na nás, ano, na ně, ano. A že se nám omlouvá a že hned nechá přinést další lavičku, která
2: bude mít vystužené nohy.
1: No a není to příjemné, když sedíte v restauraci, která tam je plná a najednou uslyšíte ten zvuk praskající od dřeva a spolu s dalšími 4 lidmi ležíte na zádech. Jeden drží v ruce kuře, jeden skleničko ještě u toho. Já toto nerad to vzpomínám, no, to nebyl hezký okamžik.
2: Zase je to pěkný, protože vemte si, kdyby se vám to stalo tady, tak za váma vyběhne proto, aby vám vynadal. Ale v Americe za váma vyběhne proto, aby se ujistil, že ho nebudete žalovat.
1: No to tak bylo. Tak on by hlavně tady vyběhnul proto, aby řekl, ne, že vynadal. Ale řekl, že to zaplatíte, protože my jsme samozřejmě nedodrželi počet osob hovada. Takhle jsme se tam chovali, paní Karol. No. Ale nutno ještě podotknout naši oblíbenou včera, dnes a zítra. Jestli pak víte, kdo má dneska svátek?
2: Náš pan tady nejvyšší.
1: Náš pan vedoucí. Což znamená, že od rána tady všichni stáli v pozoru. Klaněli se, květinový dary, všechno, odmlouvat se nesmí, nic. Museli jsme přijít řádně, jako hezky oblečení všichni.

0: vždycky no. naše přátelé říkám, babička má výročí.
1: Babička má výročí, to je
0: škoda. A víte, kde byla napsána
1: škoda,
0: babička?
1: Škoda, že se toho nedožila. No, ta byla napsaná v Praze?
0: V Žitné tady.
1: V Žitné, no, v Praze, no,
0: tam
1: to říkám.
0: Tam každý den jezdím a je tam busta.
1: Je tam pamětní deska.
0: Je tam pamětní deska.
1: A je to takový žlutý dům, mám pocit.
0: Ano,
1: světle žlutý.
0: Okruvý,
1: no, no, no, no, no.
0: A je tam napsáno, v tomto domě napsala Božena Němcová babičku.
1: Je.
0: V tom domě napsala pisatelka Němcová babušku. Buďte trošku, paní Karol, moderní.
1: No ne, to už není moderní právě. Jednak to říkáte rusky a ne ukrajinsky, to za prvé. A za druhé už ani ta ukrajinština nefrčí. Tak vy byste měl vědět, že proti lídrovi svobodného demokratického světa se teď na Ukrajině stávkuje, takže to už prosím nás neplatí. Tam naopak jít s dobou znamená tvářit se, že jste tímto směrem s dobou nikdy nešel.
0: No, tam se k něčemu schyluje, podle mě.
1: Jo, jo, jo.
0: Ale on teda vzal zpátečku. Pozor.
1: Myslíte Zelčo?
0: Ty protesty, Zelčo, ty protesty byly kvůli tomu, že pan Zelí. Jsem profesor Zelí a vy jste moji žáci, opakujte to po mně. Jsi pak víte, z čeho to je?
1: Ne, nikdy jsem to neslyšela. To jsem slyšela ledaco, což.
0: To je Šimek Grossman, podle mě.
1: Fakt, jo. Tak to já mám teda docela nastudovaný a tohle neznám.
0: A to je návštěva zoo, si myslím já.
1: Aha, no vidíte, tak to nevím.
0: Jak Milovský říkal, že je ta úžovka přátelská, jak mě hezky obtáčí. To je krajta Milovský. Nadechni se naposled. To nevíte?
1: Ne, ne, ne, to neznám.
0: Tak tam je jistý, vystupuje jistý doktor, jistý profesor Zelí, je učitel. No a oni... té povídce je přesně, že přišel Zelí do třídy a říkal, jsem profesor Zelí a vy jste můj žáci, opakujte to po mně. No a tak Zelí řeklo, že prokuratura bude spadat pod něj na tu korupci, protože ona prý na Ukrajině žádná korupce není.
1: No není, to je právě proto, je to lídr svobodného světa a jde nám všem příkladem. No. Oni se tam taky ztrácejí prachy, dokonce se tam ztrácí ta armádní technika, ale prosím vás, bez korupce. V tom je vlastně ten pokrok. Tady u nás by se to ztratilo díky korupci, tam se to ztratí, protože Ukrajina.
0: No, no a lidi šli do ulic a on hodil zpátečku ještě téhož dne, takže zůstal zase oblíbencem.
1: No, ale je hezké, že lidi šli do ulic, jo? Že vlastně je to vidět, že následují našeho příkladu. Tady lidé taky chodili do ulic. Bylo to teda úplně k ničemu.
0: Jak dopadli?
1: No, jak dopadli.
0: Revoluce požírá...
1: svoje děti.
0: Svoje děti. No, paní Karol, tak ale já se pořád těším. Od začátku vy jste říkala, že máte krásné téma, že pojedeme na swingers party. Tak já už pomaličku přemýšlím, že půjdu k intimnímu kadeřníkovi, abych vám nedělal ostudu. Jako, chápete? Víte, že to je?
1: Jo, a co vám tam dole bude kadeřit?
0: No, nechce se mi z estetických důvodů o tom hovořit, ale stačí, musíte se spokojit s tím, že půjdu k intimnímu kadeřníkovi proto, abych vám na swingers party nedělal ostudu.
1: Ne, počkejte, na swingers party se nějak rozprchneme?
0: Ne, my naopak utvoříme rojnici.
1: No tak já jsem se těšila, že aspoň na té swingers party od vás budu mít na chvíli pokoj a ani to ne.
0: Co to znamená, že se tvoří rojnice?
1: Že chodíte jeden vedle druhýho.
0: Tomu se říká rojnice?
1: No, to je rojnice. A to vám potom neproklouzne ani myš.
0: No tak to
1: což
0: je
1: na
0: té
1: swingers party může vypadat docela zajímavě.
0: Tak my vytvoříme rojnici a neproklouzne nám ani myš. No ale řekněte, kdy, abych byl připravený taky.
1: No já se trošku bojím, jestli jsme to už neprošvihli, ale takhle, jo. Anglická vesnice byla v obležení swingers festivalu a je to z 24. července článek, čili ze včerejška, takže už bychom na tu swingers party jeli s vibrátorem po akci.
0: Tak bychom aspoň měli uklízet.
1: Ty jo, to nechcete uklízet.
0: Jak to?
1: To si myslím, že to bude ještě...
0: tam budou odhozený...
1: Ale to už by bylo lepší uklízet po Černobylu, než po swingers party.
0: Ne, tam budou odhozený ty kalhoty s těma peněženkama.
1: Myslíte?
0: No jasně, plný liber.
1: Jo, to, já si myslím, že tam budou odhozený úplně jiný věci.
0: Myslíte?
1: Plný úplně jiných věcí.

0: použity. Tak, ale podívejte se, paní Karlo, nám nic lidského není cizí. Co si budeme říkat? Ano. Takže my bychom za stranu a za lidi a za ty soudruhy anglické, co bychom neudělali?
1: No ale ono sice ty soudruhy, kteří se účastnili té akce, tak těm se to asi líbilo. Ale nelíbilo se to místním. A víte proč?
0: No tak já, než to řeknete, no. Tak já tu teorii znám. Já vím, co je největší nebezpečí hromadného sexu. Že vás vynechají. To já vím. Jestli míříte do tohoto punktu, tak to bych chápal. To by naštvalo každýho.
1: No není nic horšího, než zůstat plonkovej na swingers party, to je pravda.
0: No představte si, že tam bydlíte. No. Tam se sjedou lidi za pohlavním stykem z celého světa. Mm. A vy sedíte na zahrádce. Tam
1: voda, pijete čaj o páté.
0: Pijete čaj o páté a říkáte, kdy už někdo zazvoní, abych tam šel. Mm. A on nikdo nezvoní. Mm. No. Ale co je teda naštvalo?
1: No, naštvalo je něco úplně jiného, než co vy tady popisujete, byť to samozřejmě může být jenom záminka. Naštvalo je hlasité sténání. Tam se prostě z toho místa, kde to probíhalo, tam se ozývaly tak hlasité zvuky, že to místní rušilo.
0: To je jak u nás baráku.
1: No právě. A teď si vemte, když vy sedíte na té zahradě, je vám 80, teď to posloucháte, to nikdo nechce, aby mu tady zněly v uších vzpomínky na mládí z nedalekého pole.
0: No proč tam nešli? Nebo to bylo jenom pro vybraný?
1: No, já když jsem viděla několik fotek z té akce, tak ono to vyžadovalo nějaký zvláštní make-up a kostým, že tam nikdo nevypadal úplně normálně, řekněme.
0: To já mám. Já mám ještě to peří od minule.
1: S peřím byste tam byl za hvězdu. Nějaký make-up bychom taky udělali. A líbil se mi článek na Primě, CNN Prima News, kde napsali, zatímco místní jsou pohoršeni, účastníci festivalu naopak hovoří o bezpečném a inkluzivním prostoru, kde se slaví sexuální svoboda a diverzita.
0: Určitě, to je na mě moc složitý.
1: Ne, to je krásný.
0: Bezpečném inkluzivním prostoru.
1: Inkluzivní prostor. Právě, že jsem to pochopila tak, že kdyby ten anglický gentleman se zvedl od čaje o páté a šel by mezi ně, tak by ho nikdo nevyhazoval.
0: Inkluze. I kdyby třeba, řekněme, nevypadal.
1: Ty kdyby neměl ten kostým.
0: Kostým, než tam jsem nemířil. I kdyby třeba neměl...
1: Jako, čím přispět,
0: kdyby třeba už neměl erekci.
1: Jo.
0: Tak to se může stát taky.
1: No a tak to se taky může změnit na té swingers party.
0: Jo.
1: Tam můžete vidět věci, že vám půjde hlava kolem.
0: No a já musím mít make-up a kostým. Tak jediný, co já vidím východisko, že byste mě udělala tu drag Mary, nebo jak se to jmenuje?
1: Drag Queen. Jo, že bychom se poradili s brzboháčem, jak na to?
0: Třeba, nebo s někým, kdo to ovládá, vy byste mě nalíčila.
1: Ano.
0: A já bych to vzal jedním vrzem. Jel bych na tu akci a potom, protože vím, že vaše dcerka má narozeniny, tak bych tam v tom kostýmu přijel a četl bych tam pohádky. Aby už od malička věděla, že správný chlap má namalované řasy, rtěnku, že má make-up, trojky kozy. Teď jsem vulgární. Že má vycpaná jaksi poprsí, že má šaty až na zem,
1: ano.
0: Krásný a že má boty na podpatku.
1: Jo.
0: Aby už od malička věděla,
1: jak vypadá správný muž.
0: Protože jak tak znám vašeho partnera, v džínách, v tričku a letních botech musí působit v dnešní době absolutně jako nepřijatelně. Co to je jako?
1: No a Magdalenka by vám mohla pomoct, protože včera na oslavě ve školce dostala dětské umělé nalepovací nehty. No dětské? A s těma vy byste se tam na tom swingers festivalu úplně vyjímal.
0: Musíte pomalu. Dětské umělé nalepovací prsty.
1: Ne, nechty. No taková ta plastová hrůza, co nosí některé ženy na rukou v domnění, že je to sexy, tak oni to začali vyrábět už i pro děti. A nějakou maminku dítěte ze školky, doufám, že nás teď nikdo takový neposlouchá, nenapadlo nic lepšího, než to Magdalence koupit a dát jí to jako dárek.
0: Trošku blbá, ne?
1: Ne, tak já si myslím, že to je jako vlastně hezký dárek.
0: Jo, hezky?
1: Je to hezký dárek, já jí to samozřejmě schovám a dám jí to, až jí bude 18.
0: Jo, aby to svým dětem případně kdyby uvážila.
1: Aby to schovala svým dětem a že jim to dá s tím, až jim bude 18.
0: A neříkejte, že nemají provedení pro chlapce. To v dnešní době vůbec není možný.
1: Já si myslím, že když je chlapec takto orientován, rád si nalepí ty dívčí.
0: Chlapecké, dětské, nalepovací nechty.
1: No.
0: Musí to být všechno, paní Karlo, vy byste hned misgendrovala.
1: No ale Xavier, vy jste tady teď úplně... misgendrovala. Vy jste tady teď naprosto pozoruhodným způsobem vyhmátnul mezeru na trhu. Protože je opravdu možné, že chlapecké nalepovací nechty umělé dosud se neprodávají.
0: Tak to je chyba.
1: Že maminky dětí, které, nebo chlapců, kteří zjistili ve svých 3 letech, že jsou vlastně dívkami, teď zoufale obíhají drogérie a obchodní centra a zjišťují, že nalepovací nechty pro chlapce prostě nejsou.
0: Představte si, co takové situaci musí vyvádět předsedkyně jihočeských kojících matek a biomatek, když zjistí, že něco takového, taková nespravedlnost, pro jejich dítě existuje. A musí být úplně v prdeli.
1: No jasně.
0: Musí říkat, to je, musíme napsat okamžitě ministru pro lidská práva a jestli to nevyřeší, poženeme to vejš.
1: No.
0: Tak paní Karol, já bych to ukončil tím, že příště nám musí dát vědět s tou party swingující dřív. A to znamená, že tam hraje swingová kapela taky, ne?
1: Vy si pletete swing a swingers.
0: To je něco.
1: No ale já jak si to tak představuju, nebo jak mám informace o tom, jak tyhle věci probíhají, tak ono byste křičel tak nahlas, že byste tu kapelu stejně neslyšel.
0: Prosím, já si pořád nedou představit, že to je takováhle akce, dobře, tak třeba se to někomu líbí, bude to mít spoustu, upřímně říkám, že tady žertu, jakože bych tam v životě ne. A takže když jedu na akci, ono je to třeba přes víkend. Nebo jak to je dlouho?
1: No určitě je to na pár dní, abyste se tam vůbec stihnul rozkoukat
0: pořádně. Řekněte mi, co já bych zbytek času se svýma 8 minutama tam dělal. Já bych si musel vzít pletení nebo něco. A protože já myslím, že pro většinu lidí to musí pak strašná nuda už, ne?
1: Ne, já si to úplně představuji příští rok, jak přijedete, budete v ruce držet takový uháčkovaný cosi a řeknete, paní Karol, tady jsem vám na swingers party ve volném čase uháčkoval klobouček.
0: No, tak tam já budu mít, jestli je to na den, tak já budu mít přesně 23 hodin a 52 minut na háčkování.
1: To budete mít celý víkend.
0: Celý víkend
1: no,
0: to je?
1: No.
0: No a tam je i občerstvení jako a tak?
1: No určitě, to víte, že jo. Tam je full service. Takže tam byly i stany
0: intimní.
1: Takže
0: se tam prodává třeba smažený sýr a všechno.
1: Jo, tak v Anglii je tak spíš smažená ryba.
0: Smažená ryba.
1: No.
0: Fish and chips.
1: No.
0: No to já nevím. Já tam nepojdu, paní Karo. Fakt asi.
1: No tak ale on tam nemusíte jezdit, to je i tady.
0: Je to tady?
1: To je i dokonce tady, bych řekla, jako v politice.
0: Jakože kámen cihlu?
1: No, tak když se podíváte na takovou koalici Spolu, tak tam je to taky všichni se všema.
0: A víte, že jo?
1: No.
0: Že to má ty znaky?
1: No, jasně. No, to je vlastně tyhle ty předvolební koalice, to je jenom taková politická swingers party.
0: A je tam i ta inkluze obsažená?
1: Ano.
0: Protože oni tam sedějí, ti pantáti z toho spolu říkají, i toho Jurečku musíme vzít mezi sebe. Takže musí se chovat inkluzivně.
1: Jo.
0: No a co tam máte dál? Co vás ještě potkalo?
1: No počkejte, tak ještě je zajímavá věc, že první česká transgender žena se probojovala na prestižní soutěž krásy do Thajska.
0: No to je super.
1: Takže já to začínám, přátelé a Xavere, vidět tak, že my budeme mít to příští léto obsazený.
0: Počkejte, transgender žena je, že byla žena a je muž? Nebo
1: on se vás právě chtěla zeptat, jestli v tom nemáte nějaký jasno. Já v tom taky tápu.
0: No když je transgender žena, tak je vytransgenderovaná na chlapa, ne?
1: Já myslím, že transgender žena je muž, který se převléká za ženu.
0: No, ale ono se
1: že
0: říká,
1: to je žena, že... která má dole jaksi jiný typ příslušenství.
0: No jak oni ještě můžou být v tom přechodu, nebo jak se to říká, ne? To jste v tranzici, nebo jak? To ještě nějakou dobu...
1: Nepočkejte, přechod a tranzice, to...
0: To vám nějakou dobu píchají ty...
1: Hormony.
0: Hormony a všechno a no. Pak teprve začnete... Mně těch lidí líto, no, já to beru...
1: Nepočkejte, protože by vám jich mělo být líto?
0: Jsou nešťastní.
1: Jedou na soutěž do Thajska?
0: Nešťastní.
1: Tak i to vás může potěšit.
0: Představte si, že žijete život, paní no. Karol, a máte pocit, že jste se narodila do špatného těla. Říkáte si každý den, ráno, v poledne, večer, já bych tak chtěla být v těle Xavera.
1: No.
0: A tak si to vyzkoušet na den s těma pneumatikama, jaký to je. A potom se dostanete do tranzice.
1: A pak do Thajska.
0: Píchnou vám ty hemeroidy, nebo co to píchají, a potom už budete jako já. No co je? To tak chodí?
1: No.
0: No a ona se teda probojovala, nebo on se probojoval, nebo kdo se probojoval?
1: No, ten člověk se probojoval.
0: Ono se to probojovalo?
1: Ono se to probojovalo do Thajska a tam to bude soutěžilo za Česko v soutěži.
0: A jak to skončilo?
1: No to zatím nevíme. To se to teprve probojovalo a ještě se to nerozhodlo.
0: Jo, to teprve bylo. To... A kdy to je? To ještě stihneme do Thajska.
1: No já nevím, já bych tyhle akce nechala všechny na příští rok.
0: No na druhou stranu, není vám podezřelý, že to je zrovna v Thajsku?
1: Já si myslím, že zrovna do Thajska to patří teda.
0: Protože tam je to prý tak, že nikdy nevíte.
1: No právě, no.
0: Do poslední chvíle.
1: No, a ale...
0: Já jsem tam nikdy nebyl, nikdy bych tam nejel. Pro mě tento směr, jako všechno, co je od Pezinku dál, už je pro mě nepřijatelný.
1: Čiže na benzínku?
0: O Pezinok.
1: Jo, jo, Pezinok.
0: A já mám rád Ameriku, tak tam ještě jako, no a můžu taky.
1: No tam už,
0: ale
1: tam už to jede.
0: Představa, že jste v Thajsku a teď tam ti východní Němci jezdí za tím sexem a je jim jedno, co to kde má. Hmm. Hlavně, že prostě tam můžou dělat ty prasárny. Tak já se tomu nedivím, že to je v Thajsku.
1: Ne, říkám, že si myslím, že tam to patří.
0: Proč to není v Petrohradě?
1: Protože Putin není dostatečně inkluzivní.
0: V Ermitáži.
1: No. Volodě, ten není inkluzivní, to už byste měl vědět. Ale já jsem si vzpomněla, zrovna nedávno jsem slyšela v autě písničku, když jsem někam jela, která mě provázela část mojí puberty. Já nevím, jestli si ji vybavíte.
0: To jsou holky z naší
1: jak
0: školky?
1: Tam byl... Ne, prosím vás, to byla puberta někoho úplně jinýho.
0: Jak to?
1: To jsem ještě ani nebyla na světě, když se tohle zpívalo, prosím vás, holky z naší
0: když
1: školky.
0: Když mě bylo tak 13, 12, tak no, to byl největší šláger.
1: No, to jsem ještě nebyla na světě.
0: Jste nebyla na světě? Kde jste byla?
1: No, tak ještě jsem chodila po houbách.
0: Fakt?
1: Hmm. No, ale slyšela jsem právě písničku svojí puberty. Já nevím, jestli si to vybavíte, jak se tam zpívá Zlato, pojď na to, ať to stojí za to.
0: To nevím.
1: A tam je přesně ten děj, že někdo jde, chláp jde na diskotéku, zbalí tam krásné děvče, že jo, a teď jdou k němu domů a výsledek je, že když teda to děvče se obnaží, tak jaksi to není děvče, ale je to chlap, který si klek a říkal Zlato, pojď na to, ať to stojí za to.
0: A kdo to zpěl? Zagorová s Reskem nebo to? Já to vůbec nebudu.
1: Ne, dokonce ani Karel Gott, nikdo takovej. Já nevím, vlastně ani si nevybavím jméno toho zpěváka, ale jenom je to vlastně vtipný, jak se to v čase mění, že v té době, kdy to frčelo a hrálo se to na diskotékách, tak se tomu jako všichni smáli, protože to mělo takový vtipný text. Můžete si to najít na YouTube. A říkali jsme si, to přece jako není možný, hej, to není možný. A vidíte to, hele, stačilo dospět a možný to je?
0: A to mě překvapuje, paní Karol, protože já žiju v tom, že vy jste z takové lepší rodiny a říkal jsem si určitě, paní Karol, od balíčka říkali, toto je má vlast, Bedřich Smetana a Dalibor a já nevím, jak se jmenují ty jednotlivé věty, nebo co to je.
1: No.
0: A vy jste poslouchal takovýhle prasárničky?
1: No jasně, no tak to jsme poslouchali jako děti všichni.
0: No není
1: u vás... Tak mou vás posloucháte, když přijdete domů a když jedete ze školy, než tam dojdete, tak si poslechnete Zlato, pojď na to. A další že... takovej šlágr ještě byl, to možná taky znáte, Mládí jsem se učil hrobařem, jezdit s hlínou, jezdit s trakařem, koupat hroby byl můj ideál.
0: Ano, to byla také písnička.
1: No
0: písnička.
1: A to bylo tak jako plus minus podobný období.
0: Jo. Ale pořád mě to teda nezbavuje toho nepříjemného dojmu, že nezlobte se, já to musím říct, že u vás je zanedbaná výchova.
1: No. No tak to je taky základní předpoklad k tomu, aby v této společnosti mohla vůbec fungovat.
0: A přitom jste vyrostla v celkem jako solidní ženu a hezkýho věku jste se dožila a všechno jako...
1: A ještě možná dožiju, já nemám v plánu to dneska úplně zabalit.
0: Ještě dožijete?
1: No.
0: Já myslím, jako vypadáte skvěle.
1: O, děkuji.
0: Vypadáte skvěle a dlouho hrající desku už bych si nekupoval. Ne, tak to je. Já myslím, že tady šef ještě budete jak 20 let. Říkal ne, ten
1: jo,
0: chlapec.
1: Jo, ne, vy ještě vydržíte tak 20 let.
0: To říkal tomu Polarejkovi,
1: no. To bylo ale krásný. Tam je, když se na to zaměříte, pustíte si tu scénu znovu, tak dokonce i ten štáb, jako už to neudržel a vyprsknul tam smíchy, to mě na tom hrozně baví, jo. To, že Polarejk nevydržel, to je jasný, ale i ten kameraman tam tak jako cuknul kamerou a...
0: No, tak dobře, no.
1: No a přitom stačilo dát řetízek do jiného hrníčku
0: a
1: jenom.
0: Kde takovýmu chlapečkovi je konec? Chápete, že ten to bude mít celý život na talíři?
1: Tak když si změní image.
0: No, tak ten tam bydlí někde na Větrné Hůrce, tam to všichni znají, může měnit, co chce. Budu připojit na den denně.
1: No, ale tak já si myslím, že to může mít dobrý.
0: Jo?
1: Jo, tak přijdete do cukrárny a řekl, je, já vás mám z televize, tady máte větrník.
0: Myslíte, že to je tak, že se s ním lidi chtějí fotit a podepisuje se na počkání?
1: Je to možný.
0: Že jo?
1: Je to možný. Já bych na jeho místě, abych to dělala. Takže když to s tím řetízkem takhle nevyšlo, tak ty prachy musíte dostat nějak jinak.
0: Já jsem si totiž říkal, kde třeba je konec takové Aničce Dajdou.
1: I drank too much last night, I missed the bus.
0: No ne, to...
1: No ta teď dělá podle mě jazykovou poradkyni Petru Fialovi. Protože on, když mluvil s Bidenem na té návštěvě, já jsem tam tu Aničku jako slyšela.
0: Jo. Já teda jsem ten poslední, kdo by to mohl kritizovat, protože nemluvím anglicky, ale mě nejvíc baví, když anglicky mluvil Sobotka Bohuš.
1: Sobotka? Jo, vy myslíte Dear Friends. No more social dumping.
0: Ale víte... To je zlý, že se tomu smějeme. Víte,
1: ne,
0: že to je zlý?
1: Ne, to je úplně v pořádku.
0: Ne, to bychom neměli, měli bychom mít.
1: Ne, on by neměl jako tehdejší, myslím, že to pronášel ještě, když byl premiér, on by jako tehdejší premiér neměl mít takovouhle úroveň angličtiny. To, že my se tomu smějeme, je naprosto v pořádku.
0: Není,
1: tomu se máme smát.
0: My jsme zlí lidé.
1: Ne, on měl zlou jazykovou vybavenost.
0: Dobře,
1: proto se
0: ale
1: tomu smějeme.
0: My bychom v sobě měli pochopení. A prostě se tomu to nesmá.
1: No. Tečka. Tak to já pro to pochopení nemám.
0: Nemáte vůbec.
1: Já když slyším někoho, jak vypráví Dear Friends, no more social dumping, no more slave drivers, tak...
0: Jsme na konci, paní Karol. Těším se na příště.
1: No já se taky těším a hlavně doufám, že na konci budou někteří, o kterých jsme se tady bavili, na konci.
0: Mějte se hezky a nashledanou.
1: Vy taky, nashledanou.
2: Česká a americká country na rádiu Xaver. Country. The absolute best. All the time. Rádio Xaver.

0: děti vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád na Férovku a se mnou ve studiu, jako vždycky sedí politolog Jan Kubáček. Honzo, v Česku začala éra dobra, protože Vít Rakušan si zorganizoval další sjezd svého stanu, nechal se potvrdit ve funkci, k sobě si nechal potvrdit hrstku a partičku nejloajálnějších a nejodanějších kádrů. Mimochodem máme za sebou i asi nejrychlejší zvolení předsedy strany v historii, protože ten s ním začal tak v 9 v sobotu a myslím, že v 9:30 už byl Vít Rakušan znovu předsedou. Taky dostal milý severokorejský skóre 99% hlasů, takže je vidět, že to rozhodně není jeho strana, že tam je velká pluralita názorů i kádrů. No, éra dobrá, Vít Rakušan vyhlásil tohle a padnul další milník, a sice, že on řekl teda, že nebude nás trápit nějakýma billboardama volebníma, ale že normálně z volebních peněz půjdou rozdávat charitu a už to rozjeli na sociálních sítích. Pro mě tohleto nejobludnější a nejceništější, co jsem kdy zažil, udělat z charity, která normálně má být z půdu nějaký touhy někomu pomoct, nikdo normální a slušný o tom nemluví, udělat volební kampaň.
3: No Petře, já dneska celý díl v podstatě budu věnovat tomu a chci vyvrátit klasické oblíbené kliše, kdo si hraje nezlobí, protože ukazuje se, že Vít Rakušan vedle toho, že je vrcholný alibista, tak je obrovský hráč. Vem si, hrál si na setkávání s občany, protože kdo by to mohl kritizovat, hrál si na sbírání podpisů a ono se ukázalo, že ty podpisy o výsledku příliš neznamenají, že ty kandidátky stejně už byly hotové, takže ti nejúspěšnější měli stejně smůlu, ale kdo by to mohl kritizovat?
2: Čím víc podpisů, tím poslednější
3: míst. jo, přesně tak. Vem si, zahrál si na sněm, kdo by to ale mohl kritizovat, ač neměl ani vyzývatele, a to měl okolo sebe ministry, my to pak budeme rozebírat v detailu, kteří fakt jako zodpovídají za budoucnost a buď růst, anebo průšvih této země a nikdo je nespovídá. No a teďka si začal hrát na reality show a rozdávání dobra, ač je to mimochodem ministr, který úplně neuvěřitelně a nechutně zamet tragickou kauzu střelby v Klánovickém lese a na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Prostě Vít Rakušan si s námi hraje a já rozeberu, co to všechno pro nás nehráče bude znamenat.
2: Ale když se teď náhodou nebo po volbách potom ocitneš na správném místě, tak dostaneš od někoho ze stanu zdarma menstruační vložku, protože to je teď jejich jedno z volebních krét. Skutečně Česko dostanou z brindy tím, že budou rozdávat ženské vložky zdarma. Pořad na Férovku můžete poslouchat na platformě gazety.com a taky Apple Podcastech a Spotify.
3: A my vám za to děkujeme.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den?
2: Ksavere, další sváteční blzovka. Vidíte, já jsem si vzal sváteční doutník, jsem si zapálil.
1: Moc hezky to voní, musím říct.
2: To je Monte Cristo, Kuba.
1: Výborný. Monte Cristo, Kuba?
2: Mhm.
1: To je jakože z Kuby?
2: Jo, jsem dostal od fanouška.
1: Jo, ale on to jak z Polska, kdyby to bylo. A dobrý.
2: Kdyby vás slyšel.
1: Ne, je pěkný.
2: Výborný doutník.
1: Ne, krásně to,
2: jo?
1: Mě to zavonilo, vyloženě. A jste v půlce, už jste tady dlouho, čekáte na mě dlouho?
2: Já jste rozjímal, čekal jsem na vás. Já jsem nebudu dospat zase, víte? Čtvrtek, no.
1: Pane holče, dneska je ten den osvobození, 80. výročí. A já bych vás v této chvíli poprosil o minutu ticha. No, to nebudeme takhle, ale abyste si všimnul na mě jedné zásadní novinky. Dívejte se spíš na obličej, na hlavu.
2: Myslím, máte vítězný triko nějaký. Máte patku dobrou, vítěznou. A máte trošku tady z té strany takový fírerovský sestřih. To není hodnotový.
1: Ne,
2: Ksavere.
1: To není. Víte, co to znamená? Já jsem dnes měl lazebníka a já jsem mu řekl, pane Dominiku, prosím vás, když je dnes to výročí 80., dnes je 8. on věděl, teda žádný hlupák, jo, věděl všechno.
2: Lazebník, ne?
1: Lazebník. A tak 80. výročí, já vás prosím, abyste dnes udělal výraznou demarkační linii. Vidíte ji? Já ukážu diváku. Já mám demarkační
2: já
1: čáru.
2: Já se můžu zbavit nehodnotových myšlenek prostě. Že se váš lazebník Dominik řídí přední historičkou teď země, paní Danuší.
1: Ano, a udělá mě demarkační...
2: No ale vy slavíte osvobození německou armádou, evidentně, ne? To víte, že nás osvobodili Němci, ne? V 45.
1: Tak ona říkala Američani, ne?
2: No už to přešlo do Německa teď.
1: No ne, tak já to mám jako celý život stejně. Já jsem, pane holče, za mlada chodil na besedy s partizány a tak.
2: Jo.
1: Takže já vím, co to je stát u pomníku jako v pionýrském kroji padlého neznámého vojína.
2: Víte, jak se mu říká dneska, Ksavere?
1: Nevím.
2: Stát na správné straně. Jste zvyklý.
1: Tak já stojím pořád na té samé straně.
2: Jo? Hm? Oni se měnějí kolem vás jenom.
1: Ať je to jakkoliv, prostě nás osvobodila Rudá armáda. Nedá se nic dělat, pane holče.
2: Ano, a Západ samozřejmě osvobozovali Američani, ale Ksavere, no, tak já
1: taky... Kdo osvobozoval Berlín?
2: Cože?
1: Kdo osvobozoval Berlín?
2: Jasně, Rudá armáda, no, tak, to všichni víme. Ale Západ, já to tak nesnáším, to přepisování dějin, Ksavere. No ne, tak my jsme korektní, ne? Jsme vyvážení, tak...
1: Tak tady
2: je... Všichni víme, že většinu Československa drtivou osvobodila Rudá armáda. A Plzeň osvobodili Američani.
1: Pane holče, tady v tomto pořadu Wilsonova 10, na tomto místě, tady v našem koutku, napůl v rádiu Ksaver sedíme, máme nástěnku, všechno. Tady je to opravdu opravdě. Tady
2: to jste to krásně. Tady to opravdu
1: opravdě. Pane holče, ale nezlehčujte. Ne. Toto nenávidím, toto vaše zlehčování.
2: Teď jsme přístav pravdy. A vy jste to teď řekl nádherně, jste to sformuloval. Tady je to opravdu opravdě.
1: Jasně, já cítím prostě tu
2: ne, ne, ne, ne.
1: Umíte být zlej i v těchto svátečních dnech.
2: Ani náhodou.
1: I místo, aby jsme teda vzpomenuli na všechny padlé a že jich bylo.
2: No to bylo.
1: Jo. A my tak nějak ty Rusáky rádi nemáme, jo? Stejně jako Ukrajince dneska, to je jedno. Ale no, to říkám za sebe, jo? My jako jeho veličenstvo.
2: Dobře.
1: Já jsem fanoušek Ameriky, já jsem napsal knížku Moje Las Vegas, to je jedno, ale tady je potřeba uznat, že oni tady položili životy.
2: No samozřejmě, no my nepřepisujeme dějiny, ne?
1: No jasně.
2: Víte, kde se přepisují dějiny? Kde vykřik komentátor sportovní, přepište dějiny. Tak a od té doby se to tam přepisuje.
1: To se seknulo. Dějiny se dějou a my je můžeme zaznamenávat, že? Můžeme
2: jo.
1: Ale přepisovat. No, no a co myslíte, že ta paní Nerudová tak dneska si říká?
2: No já myslím, že doma chodí v náckovské uniformě, ne?
1: Nevím, jestli si svolala celou rodinu a řekla tak. A teď vám řeknu pravdu. A nebo řekla, dnes máme americký den, takže hamburger uděláme.
2: Do Mekáče šup, ne?
1: Do Mekáče táta přinese Coca-Colu.
2: Rodinný meníčko, ne, velký?
1: Ten, víte, jak se to pro ty Happy Meal?
2: Happy Meal.
1: Happy Meal ještě vezme děte. Ona má malý děti nebo velký děti, nevíte?
2: No, ona má, myslím, věkem dospělýho syna, ale myslí děťátko.
1: Tak to, no, to je Happy Meal.
2: To je Happy Child.
1: Happy Čáky. No, tak já bych, pane Holče, tady vzkázal všem, kteří mají tu tendenci, že to prostě byl bost. A ještě jsem teď někde četl nějakého historika, který říká, oni nás osvobodili, pomlčka obsadili.
2: No, to nemohl být historik, ne?
1: Byl to historik. Já jsem...
2: To nemohl být historik.
1: Ne?
2: Ne. Já jsem dneska poslouchal historika Petra Blaška, ten mimo jiný potvrdil. Víte, kdo nám zase připravil komunikační kartu? Plukovník Folty.
1: Folčas?
2: A to není úplně historik, i když si teď na něj hraje. A tohle to je jeho narrativ. A protože on není historik a je guma, tak nějak neví, že oni, Rudá armáda, že Sověti hned zase odešli v tom 45. sami. Už tady nezůstali.
1: No četl jsem to, tak četl jsem to, víme to hlavně, jako pane Holče.
2: Že odešli.
1: A řekněte mi, dnes večer je, dneska bude čtvrtek, řekněte mi, co uděláte dneska večer? Pustíte si nějaký film?
2: Je to možný, Xavre.
1: Já to mám naplánovaný.
2: Jo.
1: Dneska bude Vilzonka, jo, premiéra Vilzonky, potom bude Horká linka pravděpodobně. Potom bude Deníček, já jsem točil Deníček.
2: Jo.
1: Ve vozidle.
2: No.
1: Kde ještě jako říkám spoustu moudrostí, měli by lidi sedět, když poslouchají ten Deníček a zapisovat si to a říkat to.
2: No jasně, a na čem jste se zamýšlel?
1: Je to překvapení.
2: Jo.
1: Je to překvapení, no to je jedno, prostě je to překvapení. A takže Deníček dneska. A proč to říkám? Jo, a potom film. A já mám připravený pát Třetí říše.
2: No já říkám, já to vidím, Xavre, na vás.
1: Demakačka.
2: Vy se tam poznáte.
1: Demakačka.
2: Vy se tam poznáte.
1: Ne, já nemám žádnou, neříkejte toto. Já pane Hitlere, teda pane Holče.
2: No, Xavre.
1: Ježíši Krista, to jsem. Toto musíme vystřihnout. No to je jedno, pane Holče, já Hitlera úplně nenávidím. Hitler byl prase všech prasat, prasnic, prostě velitel a hovado. Že já nemám vůbec žádnou, jako, jo, abyste náhodou něco naznačoval.
2: Já na vás koukám, jenom vidím ten sestřelí.
1: Já jezdím autem docela pomalu, já bych nic takového nechtěl, abyste mě podsouval. No. Sestřih je takový, jaký mě udělal pan Dominik.
2: Dobře. Tak třeba pan Dominik
1: a nějak to cítil,
2: může prostě podlehat narativům různým, ne?
1: Říkal, že jde do práce, že jde slavit práci.

0: my už před volbama jsme, jo, protože on dlouho u mě slouží.
1: Správná terminologie, Xabre, jasně.
0: Já
1: jo.
0: Se dívám teď po nocích, protože nespím, tak se dívám znovu na ten seriál Koruna.
1: A ne, tak dává si vidět, že tyjete, že bohatnete tady s premiérem.
0: Jo, je to tak, je to tak. Prostě služebnictvo neslouží, je to prostě kámoš. No. A když jede do práce, tak domů a udělám je ondulaci doma. Mm-hmm. No a když bylo před volbama evropskýma, tak jsem ho přesvědčoval, aby volil Turka. A nedal to moc práce, protože on dokonce nějaké v nějakém tom jeho na sociální síti jeho přítel nebo něco, tak říkal, jasný, budu volit Turka, pak mě posílal SMSku, že volil Turka a teď je v rozpacích.
1: Motoristů?
0: No, před volbama.
1: Jo.
0: A já jsem říkal, Dominiku, nebojte se, nebo my si tykáme, ani nevím, neboj se, prostě to je jedno, já ti před volbama zodpovědně poradím.
1: No, vy mu vyplňujete lístek, ne, volební?
0: Já mu vyplňuji hlavu.
1: Jo.
0: A on říkal, dobře, od vás se nechám poradit. Takže a... já si připadám jako na vítězné straně.
1: Jo, jo. No, já si každýho, s kým se bavím, tak si ho proklepnu hned.
0: Jo?
1: Hned se ptám, stojíš na správné straně?
0: Tak já na něj udělám složku, na Dominika.
1: To je potřeba, já mám na všechny lidi složku. Dneska je to potřeba, Xabre. Co když vám pak někdo předhodí, počkejte. Už se stýkáte s někým, kdo stojí na nesprávné straně. Co? Pozvou si vás na pohovor.
0: Na pohovor.
1: Co? Do krytu.
0: To je pravda. Povedou se mnou oboustrannou komunikaci.
1: No a pak je jednosměrná cestička už jenom.
0: No, pane Holče, musím říct, že to strašně často teď slyším od lidí. Naposled včera jsem byl v centru Nový Smíchov.
1: A vy tam teď hodně sedáváte, ne? Nějak, nebo...
0: Občas sedám, venku je totiž zahrádka, kde se kouří.
1: Já jsem myslel, že máte před sebou klobouk nebo to na zemi hozený a...
0: No, přemýšlel jsem. Já přeci jenom umím na kytaru těch pár písniček.
1: No, já vím. A zpíváte taky krásně. Máte tembr, jak si všichni pamatujeme z 8 let z XTV.
0: No, tak šel byste tam?
1: Šel. A já nevím, kolik je dneska důstojný hodit po tom zbohatnutí s Fialou?
0: Tak... Po Co? Zbohatnutí s Fialou se sluší zdvořile poděkovat už jenom.
1: A pěti klíčko třeba?
0: No tak záleží, kdo jde okolo. Jestli jdete okolo vy nebo pan Křetinský.
1: Jo. No tak ten by hodil tak bura, jako minci.
0: No, tak někteří zbohatli zázračně.
1: Třeba on.
0: Ty veletoče s těma energiema samozřejmě udělali svoje. Ale víte, mimochodem, kdo je nejbohatší Čech? Včera jsem to četl.
1: No, ona ta Kellnerová, ne?
0: Paní Kellnerová, Češka. Pořád. Říkejte paní Kellnerová, takový důstojný.
1: Tak ona ta Kellnerová jméno taky.
0: No já vím, ale já tak nějak jako jsem měl rád pana Kellnera. Já jsem ho nikdy neviděl živýho, ale četl jsem ty jeho zprávy výroční a to. To byl člověk, který to měl v hlavě sakra dobře srovnán.
1: No tak taky by asi nedosáhl toho, čeho dosáh, kdyby to neměl, ne?
0: Jo.
1: A vy jste se zabrušoval do zpráv PPFky, jako? A...
0: Tak to bylo evidentně, nebo normálně veřejný.
1: To já vím, ale překvapil jste mě, že se zabrušujete.
0: Já jsem i vybrušoval. Jo. Ale prostě mě zajímá, co napíše Petr Kellner.
1: Jo, jasně.
0: Nebo zajímalo to, jako, a musím říct, že jeho odchod mě teda fakt zasáhnul.
1: No tak nejlíp to asi řekla Olina, ne?
0: To jí nikde zapomenu. Nikdy to nezapomenu.
1: No ne naopak, to nesmíme nikdy jako si musíme pamatovat. Tohle to všichni.
0: Tak ono na adresu pana Kellnera několik lidí řeklo fakt jako blbosti, kdyby to byly aspoň nějaké věci, no, nevím. Ono i náš kámoš jeden závodník řekl nehezký o něco.
1: Jo, fakt, vidí, tak to ani nevím.
0: Ale to bych už, do toho bych nezabrušoval. A tam se pak změnilo pořadí a je tam pan Křetinský a je tam pan Komárek a je tam ještě někdo, tak jsem dočetl. A ten seznam nejbohatších Čechů, pane Holče, já tam vůbec nejsem.
1: Já jsem se právě chtěl zeptat, kde jste vy? Už vidím lazebník, doma, služky, co?
0: Služky?
1: No, služebnictvo.
0: Já mám elektronické služebnictvo.
1: Jo.
0: Když jsem vám to říkal, tady vyprávěl, jak mě mluví pračka, mluví vysavač.

0: Jenom lednička mlčí zatím.
1: Aby vám tam bytě nemluvil někdo jiný, nepozvaný.
0: No ne, tak jako nepřekvapilo, kdo jsou nejbohatší Češi, ale, pane Holče, ani vy, ani já.
1: A tak já nemám lazebníka doma, ale...
0: Tak vy jste majitel, tam prosím vás realit na Vyhnálově.
1: No. No, musíte ten klobouk házet víc do chodníku ještě, jak se vede na tom Smíchově.
0: No mám tam jít dneska?
1: Běžte, skváte.
0: Já mám naladěno obě kytary.
1: No. Dejte nějaký německý šlágry, spuste.
0: Lili Marlen, to neumím. Ta Lili Marlen. No, anebo taková ta slavná píseň a ty Perry. Mm-hmm. A já nevím, co to je to.
1: It's a long way to Tipperary.
0: No, it's a long way to Tipperary. Ale já nevím, co to je to Tipperary.
1: Já nevím taky.
0: Já taky no. Jsem nad tím nedávno přemýšlel. Ale ta melodie je skvělá.
1: Jo, jo. No. To zná každý.
0: No a jak jsem tak dneska šel do auta, tak vám řeknu poctivě, že jsem si prvně, protože jsem nejezdil teď, tak jsem... Jo, takový ty zrcátko děláte a tak. A oni tam u nás na dvorku pracují ukrajinští spoluobčané.
1: Nejsou to ty uklízečky Oliny Richterový ze sněmovny?
0: To jsou normálně klasiční jo, Ukrajinci jo. Na stavbě. A pozdravili mě hezky.
1: Znají vás.
0: Oni asi vědí, že jsem významná osobnost.
1: Znají vaše dílo, ne? Asi,
0: dílo.
1: Názory asi. Správný.
0: A Bůh ví, co na tom baráku kutají zvenku, jestli tam už nedávají tu pamětní desku.
1: Dávají vám tam vlajka ukrajinská?
0: Ne, ne. No ale oni jako dobrý den a tak. A já žertovně státní svátek. Jako, a što vy dělajete? Už jedu jako jo. A já jsem říkal, mě vás možná. No tak jsem říkal, že nemůžu pracovat, když je svátek.
1: No a co vy?
0: Je vůbec nevidí, že svátek. No.
1: Vidíte.
0: Tak Bůh ví, no co to je za
1: úplně. A tak by chtěli přispívat toho systému, ne, sociálního.
0: No dneska moc nepřispívali, dneska jenom seděli.
1: Aj.
0: A navazovali tak, vlastně družbu.
1: Tak počkejte, aby se nám to nepropadlo do minusu, teď ten přínos.
0: No, to podle mě taková lež, pane Holče, tady to. Měli bychom to někde zjistit a tady, na místě, což je jako tady etalon pravdy, vy říkáte furt ten přístav, no. To je takový...
1: Přístav pravdy jsme zavedli, no. Dobře. Lidi už si na to zvykli.
0: Tady bychom to měli říct, že to tak prostě není. Ale musíme to někde zjistit přesně.
1: No, on to ví jenom Jurečka. A počkejte, víte, že dneska vyšla zpráva o tom?
0: O Jurečkovi?
1: No, svým způsobem taky. No a přesně samozřejmě úřady, který to dohlížej, tak řekli, že oni nevědí, od koho to pochází přesně, jako ty... plnění toho systému, že jo, jestli jsou to Ukrajinci, jaký a tak. No a tak když vy jste Jurečka, přijdete do televize, tak můžete říct cokoliv, ne? Cokoliv, to je boží člověk, co?
0: Ty to vůbec tam nehraje roli. Jak říkal Vlasta Burian v nějakém filmu, to vůbec nepadá na váhu. Ale ten má, Jurečka má dneska, pane Holče, jiný starost.
1: Jo? Jaký?
0: Jaký? Jaký asi
1: no,
0: má starost? No volí mu nejvyššího, ne?
1: Jo, toho to tak zajímá.
0: No,
1: toho to tak zajímá, Xavere.
0: Klečí od rána v rohu místnosti a prosí Boha, aby...
1: To jo, to někde chlastá na ministerstvu.
0: Ale to nebylo pěkný.
1: Nebylo, ale to je on, to je Jurečka.
0: On chlastá jenom, když se někoho střílej. Ale víte co, určitě těmto lidem na tom záleží. Já to pořád sleduju. Já to mám doma pořád puštěný.
1: Že Jurečka neví, kde je papež.
0: Že neví, kde je?
1: Kdo je papež?
0: Kdo je? No teď nikdo.
1: No ale jako co to je? Tak.
0: No tak on ho vidí jako šéf, fajn. Nebo se s tím vůbec možná. Máte pravdu.
1: No. Ale... Jurečka se teď stará o nějaký dotace, to vám říkám.
0: A já vám říkám, víte, o co já se starám? No. Já lobuju za papeže.
1: Jo?
0: No.
1: A máte favorita?
0: Jo. Dneska jsem to říkal kadeřníkovi.
1: No a koho?
0: Já mám toho Maďara.
1: A jste takový bezbožník, tak proč?
0: Nevím. Já na to pořád čumím. Já mám otevřený obrázky Říma, teď to tam vidím, Maďar, Vatikán, Xavere. Mám to celý...
1: Xavere, dávejte si pozor, můžete stát na nesprávné straně. Tak... Což je to podporovatel Orbána?
0: Hm? No a co?
1: Ja?
0: No. No, tak jako pravda. Ale bylo by to dobrý, je to sympaťák, četl jsem jí životopis, jmenuje se Petr.
1: Jako já?
0: Jako vy. A
1: že bych to ještě zkusil?
0: Zkuste to. Víte, že, můžete, že se můžete stát papežem i vy.
1: Fakt?
0: No jasně. Já? Bylo vám už 35 let?
1: To jo už.
0: Tak to můžete. Teoretická možnost. Já poslouchám teď už po druhé, po třetí tu knihu Konkláve, jak se balí. Se nebalí. Možná taky, ale jak se volí. Papež. Tam je to všechno popsané. Teoreticky se můžete stát i vy papežem, když vám je 35 let.
1: No a jak bych to udělal? Teď bych se sebral, pojedu do Vatikánu, tam vejdu ne, a řeknu, tak jsem tady?
0: Ne, musíte počkat, až nezvolí nikoho, až to bude v úplným patu, pak se prohlásíte za zbožního a někdo vás tam navrhne. A nejlepší by bylo nějaká italská mafiánská rodina, když se za vás postaví.
1: Jo, jo, tam, ty mají vliv, ty mají výtlak, jak se
0: pro vás nebude problém a Bůh a už jste svatým otcem.
1: Já to zkusím.
0: Petrův stolec.
1: Já to zvednu, Xavere.
0: No zvedněte to. Já jsem taky si říkal, že i pan Souček by to moc
1: zvednul. Italský už umím líp než většina papežů na italských.
0: No. A vy nechcete Maďara na papeže?
1: Ne, já jsem vás jenom upozorňoval na narrativy.
0: Jo.
1: Je ošemetná doba, Xavere.
0: Pravda, no. Pane Hulče, myslíte, že dojdeme k tomu, že budeme nosit nějaký označení? Že nejsme systémoví?
1: Myslím, jo, protože Xavere dneska nám...
0: Hvězdičky.
1: No, dneska nám povýšili generála Koudelku.
0: Povýšili? Do jaké hodnosti?
1: Generál poručík, Xavere. A to je, myslím, že už tak třetí povýšení za týhle vlády a tohle našeho prezidenta.
0: No a Koudelič jako potom prahne samozřejmě.
1: No strašně, ten dělá pro to všechno. Takže si představte, co bude následovat teď.
0: On musí být dobrý pracovník.
1: No, podle všeho jo.
0: Neměl by být taky už někdy na tabuli cti? Tady je naše názorná agitace. Květen měsíc lásky. Kdo nás osvobodil? A tři tečky, pozor, necháváme každému... Ať si to...
1: Vyplní vlastním narrativem, ne?
0: Vlastním narrativem, no.
1: A já tady vidím toho Honzu Součka Xavere.
0: Myslíte magistra Jana Součka?
1: Vy jste nám popravili generálního.
0: To je bývalý generální ředitel České televize.
1: A tady vidím, pojďte se, jaký má výraz. Já bych řekl hodnej, takovej, co?
0: To hodnej kluk.
1: Správnej. Správná, jítím tam správnou stranu za ním. A vy jste nám ho popravili. Co?
0: Popravili, jak? Se popravil sám?
1: Popravili, no. No jo.
0: No, pane Holče, je to smutný příběh. 15-2 to bylo na radě.
1: No měla si talent, dokázal naštvat všechny, ne?
0: Ne, já si hlavně myslím naštvat. O to, no to všichni tak staví naštvat, jo. Ale hlavně měl talent dokázat, že není schopen tu instituci řídit.
1: Vy jste to řekl.
0: No. Děkuju, že mě tady hážete za popel. Ne, to je v pohodě.
1: To je kubánskej.
0: Já vím. Julieta jste říkal, ne?
1: Monte Cristo.
0: Vidíte, jak já se vyznám. Ale víte, co mi šlo nejvíc hlavou teď na té mimořádné odvolávací radě? Když on tam mluvil, Souček, tak jako začínáte s odstupem. On vlastně popírá jednu zásadní věc. Když chcete být generálním ředitelem instituce, která má 3 000 zaměstnanců a miliardový rozpočet. Musíte být...
1: 7 miliardový, aby si to někdo nevyložil špatně.
0: Teď už 9 miliardů, to je jedno.
1: No, tak neříkejte.
0: Musíte být připraven na to odolávat tlakům. A on se, jestliže na něj byly nějaký tlaky, ať byly od kohokoliv, tak on se zesral.
1: On to prý vydíral. Ale jak tam probíhá? Tam byla jako hranice, jo, a on říkal, neodvolám?
0: No, on říkal, neodvolám, já jsem stál s pistolí a Matocha už zapaloval
1: hranici. Tak si to nějak představu.
0: No, tak hysterka. Hysterka, která nezvládla prostě ten tlak a musím říct, že to bylo jako napínavé. 15-2 je ale jasný výsledek, ne?
1: No je, no. Je to, já musím říct, že to je obdivuhodný, co dokázal, ne, za rok a půl.
0: To je smutný.
1: A takový kádr z Brna, co? To mi řekněte, jestli teď nezačne padat to brněnský domino, co?
0: No, nevím, no. Myslíte, že to byla první vytažená karta z toho dobočku?
1: To musí jednou začít, ne? Co?

0: 7 lidí.
1: Jo, to jo, no. Ale tak oni vyvažujou.
0: A z toho 8 bylo dezolátu, ne?
1: A z toho 3 novináři.
0: Jo.
1: Ne, je to smutný, že ta česká... A četl jste příběh Sama doma?
0: Taky...
1: Jak zavexlovali s tím pořadem, jak to tam prodali. A nějaká paní, co to moderovala, ještě spolupracuje s tou klinikou. A no, neuvěřitelný. Toto by se asi v žádným soukromým médiu nemohlo stát?
0: Ale já to, počkejte, to by mohl být pro ní dobrý odrazový můstek pro další osobní mediální kariéru, protože pojďte se na Hinka, který se infiltroval, takzvaně. Pojďte se, jak si tady rozjel projekt a odkryto.
1: No.
0: Jak hledá pravdu, ne? No. Co? Infiltrátor.
1: Já jsem viděl na YouTube i paní Noru.
0: Oni to nějak to, ne? Spolupracujou, ne?
1: To nevím. Ale paní Nora tam měla oběť paracimického. Oběť.
0: Na televizi Nora. Ona má TV Nora.
1: TV Nora? No. Ne, to bylo na YouTube, nevím, jak se jmenuje kanál, to je jedno. Ale vážná věc, paní, tam byla jedna z obětí Honzy Cimického a říkala, že se to stalo ještě před revolucí. Tak si říkám, co dělala celý ty roky.
0: Já se do tohohle zásadně nezabrušuju, víte, doktor. Já o tom nic nevím.
1: Takže... Nebyl jste taky obět nakonec?
0: Ne, hmm. Naštěstí ne.
1: A věříte tomu?
0: Ne zatím s velkýma rezervama. Všechno to beru s velkýma rezervama, protože...
1: Protože ona je v tom i paní Hinková, já nevím, jestli to víte.
0: Od infiltrátora?
1: Infiltrátora.
0: Ježišmarja, ale to jste mi ani neměl říkat.
1: Taky jednou.
0: Počkejte, ta byla taky jako s obětí?
1: No, to jsem takhle slyšel. Tam říkala ta paní Nora.
0: A Hinek taky?
1: To neříkala. Jo. Říkala. No je to smutný, že? A tak to necháme. A pojďme ještě, pane Holče, říct něco hezkýho.
0: Jako na závěr? Poselství, myslíte? Sváteční?
1: Sváteční poselství, no. Jako... Nechcete pro nás projev? Osvobození? Vy jste mohl.
0: No, já vím, já mám projev na rtech. Osvobození. Já bych vyzval národ k sebere, aby jsme se osvobodili v pozimních volbách. Co tomu říkáte?
1: No, je to teda velká zatáčka.
0: Já mám rád zákruty.
1: Zatáčka, do které se mě nechce.
0: Já mám rád zákruty.
1: Já bych vyzval národ, aby se zamysleli, co se stalo před 80 lety a co se stalo těch pár let předtím. A co to znamená, když teď Německo, Evropská unie zase chřestí zbraněma, když ze strany Evropské unie není žádná snaha ukončit válku, spíš přilívat olej do ohně, tak já myslím, že to bych vyzval. A k podzimním volbám ještě bude 1001 příležitosti, aby jsme...
0: To nevadí, a sváteční den, tak já jsem to vzal jako sváteční poselství.
1: Máte pravdu s tím papežem. Měl jste být papež.
0: Že jo.
1: Vy to tak umíte. Kdyby náhodou, pane Holče, mohl byste slíbit, že i když byste se stal papežem, že budete dál chodit sem do Vlzonky?
0: To bych chodil. V těch červených botách.
1: Jo, ty sutaně. A požehnal byste mě taky?
0: No, musel byste se trošku polepšit.
1: Já bych se polepšil.
0: Jo?
1: Já bych byl první napravený hříšník.
0: Dobře.
1: A tady bych vám otevřel okno vždycky a mohl byste pronést poselství pro Leo Express a další vlaky městu a světu byste požehnal.
0: No, vidíte.
1: Ave Maria Gloria, nebo já nevím, jak se to říká, tam ty věci. Takže, pane Holče, Vilzonka, naše další...
0: Ale počkejte, musíme zapsat.
1: Ježišmarja.
0: Sváteční.
1: Dneska ani nemáme ty dárce, ale to nevadí. My je totiž příští týden, ve sváteční den se to nehodí.
0: Jo.
1: Ale děkujeme všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV. A co se stane? Příští týden přečteme všechny?
0: Jasně.
1: Všechny, ne?
0: Mm-hmm.
1: A koho zapisujeme? No.
0: Je přeci jasný, ne? Blbuši.
1: Ne, já nechci, abyste to říkal takhle. Ne,
0: já nemůžu jinak, Sever, já jsem pravdomluvný člověk.
1: Pro mě je to paní hodná...
0: Profesorka.
1: Paní profesorka. Takže já píšu, že 8.5. Je to tak?
0: 8.5. Danuše Nerudová.

0: Který je rok?
1: 25.
0: 25, jo.
1: Za přepisování historie, Xaver.
0: Tak.
1: Jsem vám to sformuloval.
0: Můžu napsat prof?
1: Napište paní profesorka.
0: Takže napíšu prof, jo?
1: Mhm.
0: Aby bylo jasný, že profesorka.
1: Profesorka blbosti.
0: Pane Holče, nebuďte takhle. Vy nehezky mluvíte o ženách.
1: No to není nic.
0: Já jsem teda taky nehezky mluvil dneska o jedné ženě.
1: Jo?
0: Jo. Která mě nedala přednost.
1: Fakt? Kde?
0: Blbě se to popisuje, ta takové normálně regulárně nedalo přednost Ukrajinka v Renaultu.
1: Ukrajinka to byla.
0: Ukrajinka.
1: Ale to se to zazvěděl.
0: Ale já jsem to ubrzdil opravdu těsně a ještě navíc, jak to má tu funkci toho bezpečného bezpečné jízdy, tak mě to zablokovalo to auto. Výjížděl, no to je jedno.
1: A neřekl jste nic nehodnotového?
0: Řekl jsem, kam čumíš ty krávo, ale říkal jsem to pro sebe. Danuše, ona se má příjmení taky?
1: Nerudová.
0: Nerudová, to je hezký příjmení.
1: Tak
0: to...
1: pro ní akorát, ne?
0: No tak já znám talentovanější lidi s tím příjmením, ale no, jistého Jana třeba, ale to vy neznáte, to je lidé.
1: To ne.
0: Za?
1: Přepisování historie. A ona dneska nějak mlčí, ne? Čím jste si?
0: Co by říkala, ta chodí kanálama.
1: Ta? Xavere, tak to jí neznáte, to jí přeceňujete. To je na svoji blbost hrdá.
0: Ne, ale říkejte
1: jo?
0: To.
1: Je to tak, Xavere.
0: Ale jak může být blbá, když je profesorka
1: no,
0: a když no. prodávala, promiňte, když no, tak... vedla školu takhle důstojnou.
1: Jste to narafičil, abych se nemohl podepsat. A.
0: Ještě tohle, no je, no já nevím, ten podpis váš tentokrát je trošku cinknutý.
1: No protože jste mi cinknul propis.
0: Ne, vy jste schválně. To udělal schválně, až to bude jednou Foltin vyšetřovat, tak vy budete říkat, toto není můj podpis, tam jako není. Kniha hříchu, mně se to tak líbí, jak se nám plní ta kniha hříchu, pane Holče.
1: Ještě, že máme jich několik, co?
0: Mám ještě jednu, ale toto ještě bude trvat nějakou dobu. No, takže já jedu večer... respektive v noci třetí říši, co si pustíte vy?
1: Já nevím, já teď měl to toho Honzy. Tady vidí, no.
0: Bývalý
1: generál, co?
0: Bývalý generál.
1: A aspoň máme dneska povýšeného generála Koudelku. To zase mi dělá
0: radost. Jako, jasný.
1: Ten je tady s námi taky, ne? Není sice na tabulici, ale je tady s námi, ne? Co?
0: Mně ho líto není, víte proč? Protože on ten svůj pád mohl nejméně 10krát zastavit. A nemusel někde odvolávat žádný Moravce, nemusel nic nevymáhat, nemusel nic.
1: Počkejte, Moravce nikdo neodvolá, ten tam umře, to víme, ne?
0: A já si ani myslím,
1: ten
0: že...
1: má jistý.
0: Já si myslím, že o to ani vůbec nešlo.
1: No.
0: Ale třeba mohl by teď ukázat, ten co už mě napadlo, jestli dostával taky nějaký SMSky odvolat Friedrichovu, zrušit Wollnera, jestli mu dopsal. Já si myslím, že to všechno bylo samospádem. Pane Holče, naposled ukazuji svoji demarkační čáru, kde jsem podívat. No.
1: Stále být váma chodím dneska v čepici nebo v klobou.
0: Ne, já jsem na to pyšný. Takže končíme, jdeme se podívat na to Jindřicha.
1: Tam nemůžeme chybět, Xavere, jdeme.
0: Já tam nemůžu, já mám hlad. Já mám hlad a mám bohužel.
1: Pane. Co tam bude občerstveníčko?
0: To nebude chlebíčko vášu.
1: Ne?
0: Nejhorší na tom je, když máte hlad na řízek.
1: Tak vy máte ještě něco z té rady, ne? Poslední. Jste si nabral, nebo ne?
0: No, nenabral. Ne. Bylo to tam slabý. A tam byl vždycky slabý.
1: I na tom finále?
0: I na tom finále.
1: Já myslím, že přines něco von ze zahradky. Nějaký, co? nepřines pohoštěníčko?
0: Ne? No, tentokrát tam se nic moc, jako neviděl jsem nikoho konzumovat. Ale nic, ale to je z jiného důvodu. Chcete vědět to tajemství?
1: Jo, a já jenom ještě, než to řeknete, já jsem si to představoval tak, jako že vešel a obešel každého radního a položil vám na stůl nějaký chlebíček, řízeček, co?
0: Ne. Ale tentokrát si nikdo chlebíčky, řízečky moc nebral.
1: Jak to? Byla tam nějaká atmosféra dneska?
0: No, někdo to tam prostě se ptal, ty český televize říkal, vy si dneska občerstvení, máte strach, že to je otrávený. Ale víte, proč to je? To je tak, že když je tam hodně novinářů, tak nechcete být nikdo na fotkách, jak žerete chlebíček a jak vám to padá. Takže já, takhle to bylo.
1: Já bych se bál, že když je tam hodně novinářů, že by to sežrali oni. Já znám novináře.
0: No tak oni k tomu nemají přístup.
1: A.
0: Tam je taková demarkační
1: linie. Dobře děláte.
0: A jediný Jirka Šléger, to je jako bourák, ten si dal dva chlebíčky na talíře, řekl jsme příbor, on chlebíčky příbor.
1: Ne, jo?
0: To jsou jako, on teda v tomto je obdivuhodný.
1: To bych do něj neřekl.
0: Já nevím, jestli to můžu říct, ale já si to řeknu. Kdysi na radě Jirka Šléger, tam byly takový ty řízečky, a on si vzal asi 4 chlebíčky, odstrojil je, udělal ty věci. Ten bramborový salát z těch chlebíčků si takhle sesunul na talířek a vytvořilo mu to vlastně hromádku bramborového salátu a k tomu ty malé řízečky. Tak je to zlatý kluk z Nagana.
1: Kejová kabina, ne? To jsem musel naučit tam, co?
0: No. A teď je šéf reprezentace, víte to?
1: Fakt?
0: No.
1: To ani nevím, vidíte.
0: A já jsem mu říkal, Jirko, trošku jsem mu vydíral.
1: No tak to děláte, ne?
0: Jo, říkal jsem, jestli tam nedáš jednoho hokejistu s Tišnou aspoň, tak prostě to uvidíš ten namazat, co ti provedu. A on se tomu smál a žádného hokejistu jsem tam, ale říkal jedině, že by sloboval za Pasterňáka.
1: Tak vy vylobujete dlouho za Dominika Haška, ne?
0: Jo, ale to už je seniori.
1: Už je pro ČT3, ne?
0: To no. Pane Holče, děkuju, mějte se a těším se na příště. Naschledanou.
1: Vy taky.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury. Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Markéto, musím se přiznat, já si začínám připadat jako šéf poslanců ODS Marek Benda.
2: A co pak se vám přihodilo?
1: Marek Benda v souvislosti s bitcoinovou kauzou prohlásil, že je starý muž a ničemu nerozumí. Já jsem to ocenil, tak jsem si, naše země v dobrých rukách, je to pod kontrolou, ale já si připadám, no ne snad jako starý muž, ale ničemu nerozumím už, protože jak se blížíme k volbám, tak najednou se stalo to, že kdo chce snižovat daně, tak je v podstatě dezolát. Za chvíli se dozvíme, že napomáhá Putinovi, protože tady se úplně převrátilo všechno myšlení i to, jak je to prezentovaný v médiích.
0: Celý rozhovor sledujte na XTV.
3: Na XTV.
0: Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente, ahoj.
2: Zdravím tě, Ksaveru.
1: My natáčíme tento pořad 7. května, tedy den před oslavami 80. výročí osvobození naší země. Jakým způsobem, Miloši, ty si připomeneš to výročí, jakým způsobem budeš v úvozovkách slavit?
2: Dvakrát. Za prvé už jsem to jednou oslavil na pozvání svazu bojovníků za svobodu. Jsem byl v Terezíně, kde jsem promluvil na téma, že zlo se má ničit v zárodku a nenechat zbytečně rozvinout. Protože nacismus se dal porazit jak v polovině 30. let, když Hitler obsazoval demilitarizovanou zónu v Porýní. Kdyby Francie a Británie tam tehdy poslali armádu, tak Hitler padnul. Wehrmacht byl nejen ještě slabý, ale neměl ostré náboje a bylo mu přikázáno, aby při prvním konfliktu couvnul. Takže dějiny se opravdu mohly tehdy při větší odvaze tehdy vítězných spojenců odehrávat jinak. No a milý Ksavere, protože jsi to nevěděl, tak připomínám, že 8. května sleduji s velkým zájmem proto, protože jistý poslanec Miloš Zeman ve federálním shromáždění navrhl zákon, kterým se svátek konce války přesouvá z 9. na 8. května. A jak vidíš, tento zákon byl přijat. Já jsem to tehdy zdůvodňoval tím, že 9. května je historická lež. Pouze Stalin potřeboval, aby v Berlíně to proběhlo 9. května. Neboť skutečná kapitulace byla v Remeši 7. a vstoupila v platnost 8. května. Takže jsem říkal, že musíme tímto zákonem defalzifikovat historii. A to se stalo. Mm-hmm.
1: No, spousta lidí, a já to čtu na internetu, na sociálních sítích a také mluvím s lidma, si připomínají toto 80. výročí i s jakýmsi podivným pocitem, když v médiích čtou a vidí a slyší, že mocipáni Evropské unie rozjíždí obří závod ozbrojení ve stovkách miliard eur. Ne každého občana toto nechává chladným a když je teď to 80. výročí, tak je to možná ještě silnější. Poprosím tě, Miloši, o tvůj komentář.
2: No já bych to především nespojoval, to je falešná historická analogie, protože tehdy se proti Hitlerovi naopak nezbrojilo, proto jsem také mluvil o té slabosti spojenců. Ale narážíš-li na rusko-ukrajinský konflikt, tak ti odpovím jako vždy. Základní je zastavit zabíjení, základní je uzavřít příměří a pak se obrovské zbrojní programy stanou dílem směšnými a dílem nepotřebnými a téměř každý rozumný politik bude říkat, proč ty peníze dáváte na zbrojení, když tady máte zdravotnictví, tady máte veřejnou dopravu, tady máte školství, tady máte sociální péči a tak dále.
1: Dobře. Ty říkáš, je potřeba zastavit zabíjení, je potřeba příměří, ale tak možná by mohlo zaznít i z tvých úst, tedy jak?
2: No tak já považuji na rozdíl od Evropské unie, která je v tomto přes koalici ochotných v zásadě impotentní, považují za možné, že se Donaldu Trumpovi postupným vydíráním obou stran, což je jeho oblíbená taktika, podaří dosáhnout jednání o příměří. Má na to mocenské páky. A to pro obě země. Dobře. Rusko i Ukrajinu.
1: Dobře, ale před pár dny Donald Trump prohlásil, že pravděpodobně není možné, aby pánové Zelenský a Putin se na něčem dohodli. Tak trošku to vypadá, že Donald Trump už s tím nechce mít nic společného. Možná je to jenom navenek. Kdo by teda měl být tím hromosvodem, kdo by měl být tím, kdo to vyjedná celé?
2: Mm-hmm. No, tak zaprvé právě toto je součástí vydírací taktiky. Když mě nevyhovíte, já odejdu z tohoto jednání a dělejte si to sami. A protože de facto je to jediný možný zprostředkovatel míru, s dostatečnou váhou, včetně vojenské váhy, tak úvahy o tom, že by to mohlo být například Turecko nebo Čína nebo jakýkoliv jiný mediátor, ze všeho nejméně Evropské unie, jsou naprosto ploché, přímo placaté. Takže sledujme se zájmem Donalda Trumpa, jak si povede, a držme mu palce. Mm-hmm.
1: Co si myslíš, Miloši, o návštěvě Roberta Fica na oslavách 80. výročí v Moskvě?
2: Říkal jsem už pro rozhovor v Blesku, že je nesmyslné kritizovat Fica za to, že jede do Moskvy, kde se patrně setká s Putinem, a přitom benevolentně přihlížet tomu, jak si Trump 2 hodiny s tím Putinem telefonuje. Záleží vždycky na tom, co Fico bude Putinovi říkat. Kdyby mu říkal, o Vladimíre, jasné slunečko, jak jsem šťastný, že jsem na Rudém náměstí, tak by to bylo samozřejmě špatně. Pokud mu řekne, pane prezidente, udělali jste napadením Ukrajiny geostrategickou chybu a pojďme přemýšlet o tom, jak z toho ved, abyste alespoň nestratil tvář, tak potom takové jednání by mělo smysl. Mm-hmm.
1: A ty se znalostí věci a při té známosti, nebo znáte se s panem Ficem, na co ho typuješ? Je to člověk, který je schopný toto Putinovi do očí říct?
2: Já si myslím, že asi ano. Protože podívej se, kdyby se mu to podařilo, a každý politik chce být milován a chce být populární, tak jeho popularita by dosáhla nebeských výšin a ať by pak v domácí politice dělal cokoliv, byl by nejslavnější slovenský politik všech dob.
1: Kdyby si byl pozván, Miloši, ty na ty oslavy do Moskvy, letěl bys tam?
2: Ale jo, to jsem také říkal v tom rozhovoru v Blesku, aby se zastavilo zabíjení, protože to je ten základní cíl, ale protože jsme měli s Putinem docela dobré vztahy, tak bych byl možná ještě agresivnější, než jsem říkal, že by měl vystupovat Fico.
1: Agresivnější, jak by to teda vypadalo? To mě opravdu zajímá.
2: Citoval bych mu, což už jsem udělal několikrát, francouzského politika Talleyranda, který řekl Napoleonovi, je to horší než zločin, je to chyba. Vladimíre, protože my jsme si tykali, Vladimíre, udělal si chybu, která je horší než zločin, napadl si Ukrajinu. Pak by mě možná vyhodil, jo, to nemohu vyloučit, a pokud ne, pak bych pokračoval dál, hledejme cesty, jak se z toho dostat, bez ztráty tváře.
1: Co soudíš, pane prezidente, o tom, že před pár dny navštívil Prahu prezident Zelenský, prezident Ukrajiny s velkou pompou, dokonce ministr zdravotnictví pan Válek, když vítal jeho manželku Zelenského, tak měl na sobě takovou tu klasickou ukrajinskou kamizolku. Košile. Jak košile se tomu říká?
2: No, asi je to košile, to je jedno.
1: Není to rubáška náhodou?
2: Možná, že je to rubáška.
1: Nevím, co to je.
2: Já když jsem byl v Rusku, tak jednou, kdysi dávno, jsem si taky oblík rubášku. To politici většinou dělají.
1: Nebylo to celé, to divadlo okolo návštěvy Zelenského, přestřelené?
2: Ano, tak já si myslím, že už tady Zelenský jednou byl, asi před 2 lety. Každé setkání se má posuzovat podle jeho konkrétních výsledků, tak jsem rád, že se dohodla nějaká zdravotnická spolupráce, nějaká sběrná střediska pro uprchlíky, kteří se budou vracet domů. To je jistě konkrétní výsledek, takže beru to jako standardní návštěvu. Zelenský objel snad všechny země s výjimkou Ruska a beru to jako užitečnou návštěvu, kterou jsme vyjádřili podporu Ukrajině.
1: Před pár desítkami minut ve Vatikánu začalo slavné konkláve. Nevím, jestli to úplně sleduješ, po smrti papeže Františka budou kardinálové vybírat nového papeže. Jaký by měl být nový papež? Co předpokládáš, jak to dopadne? Ptám se v úvozovkách, promiň, starého prognostika.
2: Děkuji ti. No, v 80 letech už opravdu nemůžu být nazýván mladým. Ale pokud jde o to, jak to dopadne, no tak asi hlavním favoritem je ten státní sekretář. Já jsem se s ním také jednou setkal nějak od P, tuším, na pověsmi.
1: Nevím.
2: No ale to je jedno. No a pak jsou tam černí koně, Filipinec, ku podivu Maďar, no jeden Afričan, ale toho asi nezvolí. Tady jde o to, jestli vyhraje konzervativní anebo reformní křídlo. Ono je to tak trošku promíchané, protože například papež František byl více nebo méně liberál, ale byl například tvrdý odpůrce popratů a potraty a odmítání potratů, jak známo, patří ke konzervativním postojům. Takže skoro bych řekl, že to bude někdo, kdo aby nenaštval ani jednu ze stran, protože on potřebuje, aby ho obě tyto strany volili, alespoň částečně. Tak to bude někdo, kdo domíchá takový koktejl konzervativně liberálního papeže.
1: Je osobnost papeže, ať je jim kdokoliv, je to důležitá z hlediska celého světa politická figura?
2: Je to samozřejmě politická figura. Každý projev papeže je svým způsobem politický projev. A tomuto projevu se naslouchá, což je ze všeho nejdůležitější. Kdyby byl ignorován, tak můžeš pronášet projevy na jakékoliv téma. A je to jako když se hrách na stěnu hází, ale papež se bere vážně. Stalin se sice kdysi zeptal, kolik divizí má papež, ale někdo mu má odpovědět, soudruhu generální tajemníku, katolická církev má 1 300 000 000 členů.
1: Nevím, jestli členů, ale říkejme věřících.
2: No věřících, ale registrovaných věřících.
1: Tak a vzhledem k tomu, že už je několik dnů po odchodu posledního papeže, tedy papeže Františka, tak už se může hodnotit. A já se tě teď ptám, ty jsi teda za život zažil, předpokládám, je ti 80, teď se tak rychle nedopočítám, 4 papeže.
2: No, ne se všemi jsem se setkal. Setkal jsem se, pokud si dobře pamatuju, s Janem Pavlem II. A právě s papežem Františkem. Určitě jsem se nesetkal s Benediktem, ten ostatně měl pontifikát pouze krátce. A kdo byl mezi Janem Pavlem II. A Františkem?
1: Byl Benedikt XVI.
2: No a ještě nimi. Někdo?
1: Myslím si, že ne.
2: No, takže tyhle dva ano a Benedikta ne.
1: Řekni mi tvoje hodnocení, který z nich opravdu znamenal velkou, řekněme, velký pokrok pro církev.
2: No, pro církev. To musí být pokrok pro celý svět a nejenom pro církev. Takže z tohoto hlediska jednoznačně Jan Pavel II., protože to byl první papež z tehdy komunistické země a svými postoji, včetně návštěvy Polska, přispěl k jistým reformním procesům nejenom v katolické církvi, ale v celém světě. Lze říci, že i jeho prostřednictvím postupně končila studená válka.
1: A teď ryze tvůj osobní dojem, tedy z těch dvou setkání, z těch dvou lidí?
2: Já jsem se s Janem Pavlem II. Setkal v době, když už jeho zdravotní stav nebyl příliš dobrý. S papežem Františkem jsem se setkal v době, kdy hýřil energií, bylo to relativně krátce po jeho zvolení. Diskutovali jsme zejména o stavu katolické církve v České republice. Byla to velmi zajímavá diskuze. No a když to tedy posuzují prizmatem zdravotního stavu, tak jistě tehdy energičtější byl papež František. Když to při vší úctě k papeži Františkovi posuzují prizmatem přínosu pro světovou politiku, tedy pro to ukončení studené války, tak tam jednoznačně Jan Pavel II.
1: Ale já se ptám na tvůj osobní dojem. Kdo z nich byl příjemnější?
2: Příjemnější. Oba. Oba byli příjemní. Tohle není kritérium, které pokládám za důležité.
1: Tak včera 6. května Rada České televize odvolala generálního ředitele Součka. Odvolala ho poměrem hlasů 15-2, 17 radních se zúčastnilo toho odvolávání a vypadá to, že byl odvolán velkou silou. Co ty si o tom myslíš?
2: Podívej se, já tomu velmi málo rozumím a velmi málo o tom vím. Tohle to skoro je tak silné, že jeho potřeba respektovat, neprotestovat a vzít ho na vědomí. Já jsem se nikdy s ředitelem Součkem nesetkal, pokud alespoň vím, to bych si snad pamatoval. To, co jsem sledoval a co mi bylo sympatické, bylo odvolání Wollnera, odvolání Nory Friedrichové a v poslední době například i to, že jeho odchod žádal milion chvilek pro demokracii Petr Pidhart. No a tahle ta dvojice je mě natolik nesympatická, že když něco žádá, tak jsem automaticky proti. Ale zarazilo mě, že si pro odvolání zřetelně hlasoval i ty.
1: Ano.
2: No a protože jsi můj přítel a protože si tě vážím, tak si říkám, že bych se měl asi více o věci informovat, abych, když se mě někdo jako ty na to zeptá, jenom neplácal a neříkal, že o tom skoro nic nevím.
1: Řeknu ti k tomu drobnost. Poslední tečkou k mému rozhodnutí bylo to, že mě ředitel České televize obvinil z vydírání. A to vydírání mělo spočívat v tom, že jsem řekl, že nezvednu ruku pro nic, za co by mě hrozilo, abych platil škodu.
2: No, tak to je celkem logické, ne?
1: A takže já budu znovu teď odvoláván poslaneckou sněmovnou, jak jsem se dozvěděl z Rady České televize, ale to se nedá nic dělat. Já jenom vysvětluju to, proč jsem se rozhodl, tak já nevidím do hlav ostatních.
2: No, vím, že tvoje odvolání prosazuje šéf klubu TOP 09 Jakob, což je z mého hlediska asi tak nejodpudivější politická bytost na české politické scéně formou jeho projevu. Teď mluvím o tom projevu. No tak, protože už si to měl jednou a přežil si to, tak ti přeju, abys to přežil znova. Kdybys byl nevýrazný člen Rady České televize, nikdo by netoužil po tvém odvolání, protože bys nestál za to.
1: Tak to chodí. Odložení podpisu na základě předběžného opatření soudu k podpisu na jadernou elektrárnu Dukovany, to je teď věc, která běží tak trošku v médiích. Je to chyba?
2: No tak je to, řekněme, taktická chyba, že vláda už vyhlásila termín, tuším 7. května, kdy se to má podepsat, a vůbec nepočítala s tím, že soud v Brně vydá předběžné opatření, kterým se de facto podpis této smlouvy zastavuje. Druhý nevyřešený problém je stále těch 60% účasti českých firm, který, pokud vím, v té smlouvě explicitně není. Čili já u této vládě říkám, že je amatérská, její postup při přípravě této smlouvy je amatérský, takže jenom potvrzuje moje celkové hodnocení.
1: Jenom ještě poslední věc na závěr, jak znovu se ptám starého prognostika, když se tak melou ty věci na české politické scéně, tu a tam vycházejí nějaké průzkumy, jak v této chvíli odhaduješ, že je aktuální stav, kdyby teď o víkendu třeba byly volby, přežije Petr Fiala?
2: No tak poslední měsíce je poměr odhadovaných hlasů opozice konstantně 120 ze 200, přičemž v jednotlivých průzkumech se přelévají hlasy mezi opozičními stranami. Teď například ztratili maturisté díky chybě Filipa Turka, tu chybu by si měl přiznat, protože když ji bude zatloukat, tak mu nikdo nebude věřit. Ale to je poznámka na okraj. Já si dokonce myslím, že vzhledem k blízkosti voleb je těch 120 konstanta, kolem které drobně osciluje několik málo hlasů, ale Petr Fiala to prohraje. A co je horší, odejde s ostudou. Z politiky obcházeli občas i lidé, kterých jsem si vážil. V případě Petra Fialy tomu tak nebude. Mm-hmm.
1: Slyšel jsem kuloární informaci, která nemusí být úplně pravdivá, ale slyšel jsem ji ze dvou stran. A ptám se bývalého sociálního demokrata teď, že údajně tři výrazné tváře sociální demokracie, Zaorálek, pan Zaorálek, promiň, paní Maláčová a pan Birke, by se mohli nakonec ocitnout na kandidátce hnutí ANO. Je to krok, který by si jim radil?
2: Tak zaprvé je to krok, který potvrdil Libor Rouček, ten kvůli tomu vystupuje za sociální demokracie, a nepřímo to kdysi potvrdil i Lubomír Zaorálek. No a podle mých kuloárních informací je to pravda. Podívej se, radit představitelům kdysi nejsilnější a nyní téměř nejslabší politické strany, jak mají postupovat, je ošidné. Chápu, že si chtějí zachránit poslanecká křesla tímto způsobem, Na jejich místě by si nejdříve položil otázku, co způsobilo, že se kdysi nejsilnější strana stala nejslabší, a zejména, kdo to způsobil.
1: No, a odpověď zní?
2: Odpověď zní, že úspěch i neúspěch jakékoliv politické strany je v první míře dán osobnosti jejího předsedy nebo v daném případě předsedkyně a v druhé míře osobnosti místopředsedů, tedy nejužšího týmu toho předsedy. A to je 80% výkonu ty strany. Všechno čest jejím řadovým členům, ale odpovědnost za své politické činy nese toto grémium v čele s předsedou. No a jestliže tedy zažíváme strmý pád sociální demokracie, který už trvá řadu a řadu let, tak podle mého vysvětlení je to dáno velmi slabými, velmi neschopnými předsedy.
1: Miloši, pane prezidente, moc děkuji za návštěvu v XTV a těším se na příště.
2: No, zapomněl si mě zeptat, proč Merc dostal svoje hlasy až ve druhém kole.
1: Mám to tady, když
2: ale já to napravuji jako kvazi moderátor, takže Merc dostal druhé kolo a nikoli první kolo, protože si lidé přečetli, co o něm napsala ve svých pamětech Angela Merklova. Přečti si to taky.
1: Takhle je to jednoduché. Jsem rád, že jsi přišel, těším se na příště, ahoj.
2: Rád jsem tě viděl, ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Tak vám musím říct, pane holče, jsem na měko.
1: Jo, z čeho?
0: Jak z čeho? Všichni jsme na měko, ne?
1: Já ne.
0: No včera ne. Prohovořil pan Fiala.
1: Jo, počkejte. To já musím říct něco.
0: Mým národu.
1: Jo, ale já vám musím říct něco na začátek. No. Já jsem sem spěchal, plnej strachy, co s váma.
0: Jak to?
1: Slepičák.
0: Vysoký,
1: slepičák. Slepičák je zavřený a já jsem si říkal, no teď vy jste choval slepičky.
0: To se
1: měl jste slepičky doma.
0: To
1: vajíčka
0: se mě
1: jste
0: dotklo.
1: Já jsem říkal, ježišmarja, jestli je to Xaver.
0: Jo, ale dobře. Pane Volče, to přeháníte. No to fakt, zase jako brzdit. Jo.
1: Trošku, byl jsem zděšený jako Mirka Němcová. Chvilku teda.
0: Slepičák je brutálně ponižující přezdívka. Jo. A víte, já jsem toto slyšel a taky, že mu říkali, že slepičákovi musíme dát aspoň 15. Připomínám teda, že to je ta kauza Hlubučkova. Jo. Nevíte, jak se řekne slepičák anglicky?
1: To nevím. Anglicky slepice je hen, to vím. Ale jak by byl slepičák? Jste si to našel?
0: Slepičák ve smyslu jako stolice od slepice.
1: Jo, takhle. Jo, vy hned vidíte dál.
0: No počkejte, proč myslíte, že mu říkají slepičák?
1: No, protože choval slepičky, ne?
0: Ale ne.
1: Ne kvůli stolici, od slepic.
0: Prosím. Slepičák se říká, když slepice...
1: A to se říká slepičinec. Šlápl jsem do slepičince.
0: U nás se říká slepičák.
1: A odkud jste?
0: Ale to je jedno, odkud jste. No. Nedělejte tyhle ty rozdíly mezi lidmi, pane holče.
1: Já polarizuju společnost, to je strašný.
0: Jak se to jmenuje překladáč?
1: Translator Google.
0: Translator Google. No vy máte zase tady ty odbory.
1: Ale víte, jak se zmínil, musíme dát slepičákovi 15, tak já pak jsem si říkal, kdyby byl slepičák Xaver, tak by to bylo, musíme dát slepičákovi 30. tak jsem se uklidnil.
0: No tak to mě podrž.
1: Co? Máte to?
2: Hen. Hen.
0: Slepičák je jenom hen.
1: No jo, no, tak hen.
0: Tak to je.
1: A to oni, určitě by to bylo, jinak by to měli, ale... No jo, slepičák. Myslíte na něj trošku?
0: Jako je mě ho už trošku líto, protože... tím slepičákem to samozřejmě zazděli. Na druhou stranu... je vidět, že to vytahli všechno. Počkejte, toho Fialu necháme bejt?
1: Ne, tomu... To...
0: Ale jedeme teď slepičáky.
1: No, jasně.
0: No, tak vytahli to ven, všechno, Bůh ví, kdo to pustil. A...
1: No, policajti, ne?
0: Myslím si,

0: Ne to u policajtů, zatím nikde nikdo jiný na to není.
1: Tak advokáti můžou do spisu, se říká, že a tak, ale já v tom vidím tentokrát snahu, aby to nešlo zastavit. Tak to pustili ven.
0: To já, ale to není poprvé. Já to tak beru vždycky, že o těch vlastně policajtů, oni potřebují vzbudit velký jako zděšení a to, že opravdu ta kauza je taková, co to stalo. Protože chápu, že jsou všichni vystrašení ještě z té megakauzy plukovníka Šlachty. Vzpomeňte si na to, jak málo kdo pochyboval, jako že to dopadne nějakým odsouzením, lidi do vás by šli a všechno, odposlechy taky. A nakonec to skončilo úplně naopak, že oni všichni u soudu očištění a ještě dostali odškodnění od státu, od nás. Takže samozřejmě to tak je.
1: Já mám s plukovníkem Šlachtou novinku.
0: Jo?
1: No, takovou osobní. Já jsem vám zjistil, protože si občas pustím na Facebooku, jak má ty promluvy.
0: On ještě dělá furt?
1: Jo. Napřímo.
0: No, tak jak jinak.
1: A já jsem zjistil, že já ho rád poslouchám.
0: Jo.
1: To ad jedna. Mě to nějak baví. Ty příběhy a ta, jako, jak on v tom má tu emoci.
0: A on tam taky pouští nějaký slepičáky a tak?
1: Trošku nějaký slepičáček občas tam prosákne. A tak jak mě bavil poslouchat Havel kdysi, já mám rád tu manýru v tom hlase, tu jeho vadu,
0: jo.
1: Na kterou, když si zvyknete, tak je to takový, jako, že on jenom řekne, tady je Robert a vy víte, že už bude, o čem to bude vlastně, a že slepičáky poběží.
0: No
1: a já ho rád poslouchám, já to musím říct.
0: A řekněte, a nejdou nějaký signály skrz to, skrz slepičáky, že by se chystal na vládu nějak třeba přijet? Do Strakovky?
1: Já mám teorii, pane Holče.
0: Vy?
1: Pamatujte si, jednou to bude heslo na Wikipedii. Na Wikipedii bude se to jmenovat, to heslo Xaverova teorie 2022. Chcete to vědět?
0: Hořím nedočkavostí.
1: Teď paní nejvyšší státní zástupkyně kosí tady ty kmotry, jo. To je současné vládní koalice. Ona jich podle mě přes prázdniny zkosí ještě pár. Nebo jich máte třeba 5-6, takový vazby nějaký, zločinný spolčení, organizovaný zločin a tak. A září, říjen ohlásí kandidaturu na prezidentku a řekne, jsem to já, co jsem zkosila teď tu poslední várku k motru a jako prezidentka tuto zemi očistím. A lidi budou sázet hlasy. Učitelka z Brna, tím pádem konec.
0: Ta bude točit videa, ne? Už asi.
1: Ta bude točit videa. Je to taková moje teorie, že kam to spěje.
0: Ale jste hlava.
1: No tak přiznám se, že trošku jsem, jako v tomto.
0: Je to vidět.
1: Říkají mi u nás ve vchodě, tam máme teď takový jako, v jednom bytě tam bydlí jakový spolek mladých lidí.
0: To jste říkal.
1: A já s nimi hovořím na parkovišti někdy a říkali mi, že jsem chytrej asi jako Dominik Hašek.
0: No tak to jste hodně chytrej.
1: No to právě nevím, já si to musím někde pohledat.
0: To jste tak chytrej, že vám málo rozumí, ne? Co?
1: No moc lichotka to není, co si vám povídám. Kdyby říkali, jste chytrej jako pan Holec, tak to teda...
0: Tak to je extraliga.
1: To bych se zarděl, rozumíte, ale... No, tak vezmeme prvně tu kauzu.
0: Myslíte projevu, kauza projev?
1: No kauza, nebo... ne, myslím tady Hlubučkovce.
0: No...
1: Čtete ty přepisy těch odposlechů, jak někde se objevují?
0: Čtu něco a vlastně, jak jsme říkali, já se vracím do minulosti, to je jak přes kopírák, ne? Byl Mazánek s kolibříkem, tady je slepičák s myšákem nebo jak s kosákem. A zase, helej, ale je to, ta kauza je geniální. Ní je všechno, co tam má být, sex, prachy a drogy, ne?
1: Smrt.
0: A smrt teď ještě. Smrt. V tom je to posunutý vlastně dál.
1: Teď tam musí být svatba a pohřeb ještě. A je to na film.
0: Pohřeb bude, záhy a svatba, no. Tak...
1: Já myslím, svatba bude Hlubuček, s tím partnerem se v kriminále vezmu. Saďte se.
0: A partner je taky v kriminále? Ten snad ne, ne?
1: Ten ne, ten spravuje nemovitosti.
0: Musel být kosáka třeba.
1: Ten spravuje nemovitosti.
0: Měl by si slepičák vzal kosáka.
1: No. Něco takového bude, ale nepřejeme nikomu ne. Nic zlýho. Ale, pane Holče, teď, když do toho zamontovali ty prostitutky a ty odposlechy s tím kokainem, já vám to někdy čtu, jak to vychází teď na pokračování různě na internetu, a já vám některé věci vůbec nevím, co znamenají.
0: Ale kok znáte, ne?
1: Kok znám, ale že třeba bych já na místě toho Redla, nebo kdo to tam, tak bych řekl, děvčeti, ten koks je dobré dát na sliznici. Ale on říká, chceš to jaksi do genitálu, anebo do konečníku. Mm-hmm. On to říká mnohem drsnic, jo? Tak, jak to říkají lidé z těch lepších kruhů. A je vidět, že s velkou radostí toto pouštějí ven ti policajti. Nebo někdo.
0: To já si budu vědět, tohle to je ten pep z toho, ne? No.
1: Já vám řeknu, já jsem si představoval, včera jsem měl autem a za skolem toho někde někdo mluvil nějakým podcastu, jak sedí ti policajti u těch odposlechů. Představte si ty tři policajty ve věku 26 až 35, takový ty, jo, jak je vidíme v těch kuklách, sedí v tom kanclu, mají reproduktory a říkají, Tondo, pojď se, to musí slyšet.
0: Jo.
1: A teď si pouštějí tady ty jednotlivý a řežou se smíchem. Mm-hmm. A říkají, napiš to tam. Říkají, ty vole, to je moc. Ne, napiš to tam, to je dobrý. To, tam, jestli to chce do prdele, ten kokain, to se bude lidem líbit.
0: Jo.
1: A takhle to přepisu. A teď se u toho samozřejmě baví, protože tam není jenom ta rozmluva před těmi orgiemi. Ale tam budou natočeny i ty orgie samotné.
0: No a řekněte vlastně, neměl byste takový nějaký projekt s dodávkou, že jste chtěl taky jezdit mezi lidi?
1: Chtěl.
0: A to bylo obdoba nějaká, ne? Co? Zaparkovat to někde?
1: A poslouchat. No součástí toho byla Agáta.
0: No samozřejmě.
1: Ale přišel jsem, když jsem teda dumal, přišel jsem na to, proč oni pořádali tam ty hromadné sexuální orgie.
0: Jo.
1: To má totiž, pane Holče, naprosto legitimní důvod. Víte, jaký?
0: Ne.
1: Většina lidí ví, že ideální počet lidí na sex jsou dva. Maximálně tři. Mm-hmm. Jo? Ale řekněme většinou dva. Jo? A tam se toho zúčastňovalo víc lidí, protože jsou to politici, oni potřebují hlasovat. Oni potřebují většinu. A o tom to celý bylo, protože tak oni řekli, přijďte, pan teď odpospíšila tam nějaký pomocník a já někdo všechno, bude vánoční večírek, který potom s kokainem a promiňte, že to tak řeknu, jak se to řekne, s kurvama, jak to řeknu
0: to hezky? Já si myslím, že to není vulgární slovo.
1: S děvčaty, jak si...
0: Víte, jak se říká, tady sexuální pracovnice.
1: Sexuální pracovnice, které tam byly jako profesionálky. A to není jako, že teď se to strhne. Tam ten nejvyšší, co tam byl, to někdo z Magoše, řekne, a teď se bude hlasovat, jestli tady slečna Kamila půjde s panem tím a tím Redlem
0: do postele. S panem Posákem, anebo s panem Slepičákem.
1: Slepičákem. Kdo je pro? Oni jsou takhle zvyklí z toho Magoše.
0: To je jasný, no. Tak jsou to demokrati, ne? Všichni předpokládáme. Jsou to všechno demokracie, ne?
1: Jsou ryzí demokrati. No. To nelze jako... vzít. No a já tomu proroku, že to ještě bude mít hodně zatáček tady ten.
0: No je to plný zákrut, ne? Ale mně se líbí, jak zmínil jste Pospíšila. Víte, co já jsem si teď řekl, že ještě nebožka Mira Mládková, že se nedožila toho, že by teď zjistila, že ten jeho, jak on říkal, fundraiser, Fremr, který ho teď cynicky hodil přes palubu, jak předtím v
1: topce. On ho hodil přes palubu?
0: No jasně, toho Ferryho.
1: A jak jste to říkal, že je? Fundraiser?
0: Oni mi říkali fundraiser, jakože že získává prachy na...
1: Jo, takhle.
0: Pro stranu.
1: Já vím jenom, kdo to je whistleblower.
0: Jo, a tohle to je fundraiser.
1: To je něco.
0: A to je trošku něco jiného. Ale občas se z fundraisera potom stane whistleblower, když je ve vazbě. Tam je to proto jako příhodný prostředí, abyste se proměnil v lepšího člověka. A on si tohle Fremra fundraisera, tak on ho vlastně za to, co pro něj dělal, tak ho dal i do dozorčí rady Muzea Kampa. Představte si ke starý paní Medě. A ještě, že ta se nedozvěděla, co to je celý záč, že stačila umřít včas. No, představte si, že by si to teď četla všechno.
1: No to by bylo hrozný, no. to máte pravdu. No. Ale oni už se nějak dokonce chtěli vzájemně žalovat, Pospíšil s Čižinským.
0: No, tak to je jiný borec zase než Fremr.
1: Proto to říkám, že to, víte, on už ten Pospíšil taky asi ztrácí nervy a je rozhádaný s Grekým.
0: Tam ztrácejí nervy všichni. Včera jsme viděli ztracení nervů v přímém přenosu s premiérem, nebo v předtočeném přenosu. To nebylo o ničem jiném, než o ztrátě nervů.
1: Hned jdeme k tomu, jo, Mlčochovi, ale teď mi řekněte, mám zásadní otázku. Myslíte si, pane Holče, při vašem vzdělání, že se v kauze Hlubuček dočkáme takzvaného spolupracujícího obviněného?
0: Myslím si, že jo.
1: Já si taky myslím, že jo. Dokonce si myslím, že už to je.
0: A víte, kdo to je? Tušíte, kdo to bude? Co?
1: Já mám řekl? Nějaký informace, ale já nemůžu
0: víte, co já si myslím? Já bych si vsadil na Slepičáka.
1: Ne. Jako je to meglich, jo, ale já mám jinou informaci. A hlavně ty odposlechy do toho konspiračního bytu nedala policie.
0: Jo, a kdo?
1: Někdo z nich přisám.
0: Vy tady píšete další zákruty té kauzy, se mi zdá.
1: Já jsem krok dopředu s informacemi.
0: Vy teď hodně posloucháte plukovníka, se zdá.
1: Nesnažte se to ze mě vytáhnout. Já nemůžu vám to říct,
0: já
1: ale...
0: Já vím, že nemůžete naznačit ani.
1: Já mám pohledovou informaci. Nezapomeňte, že včera zasedala Rada České televize.
0: Máte podezření někdo z radních?
1: Ne, ale je to... Vlastně chumel 15 lidí a každý přinese zajímavý.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Jaroslav Foldyna je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane direktore.
1: Poslanec za SPD. Pane Foldyno, v těchto dnech slavíme 80 let výročí od osvobození druhé světové válce. Jak slavíte vy?
2: Já nevím, jestli se správně díváte na televizi a na sítě, ale jakýsi komunikátor vlády, nějaký Foldyn, říká...
1: No, to je pan Foldyn.
2: Nějaký Foldyn, no.
1: To je přes startu.
2: Já jsem Foldyna, aby to na lidi nepletli. Já jsem Foldyna a on je Foldyn. Ale co chci říct, já jsem se na Twitteru dočetl od toho vládního komunikátora, to znamená někoho, za koho je zodpovědný premiér této vlády, který říká, že v roce 45 nedošlo k osvobození, ale k okupaci. A no, je to na Twitteru, můžete to lidé o spoluobčané a diváci, podívejte se, to oddělení pro komunikaci, toho, pro tu strategickou komunikaci to uvedlo na Twitteru, nebo X na síti X, jak se to dneska říká, a říká to tam ten gauner Foldyn. To je ten člověk, co se fotí. Já to musím říct, pane rektore. Ale... To je ten člověk, který se fotí s těmi, kteří fyzicky napadli jeho oponenty a musela zasahovat policie. A on se s nima fotí. To je člověk, kterého dosadil Petr Fiala, aby nám tady říkal nějaký ty pravdy.
1: Dobře, ale víte, co já musím udělat? Já se od toho distancuji.
2: To je dobře.
1: Od toho výroku gauner.
2: Jo, takhle.
1: Tak to je takový zbytečný, ne? Hezku no, vádíte,
2: fakta. A tohle je taky fakt, jako. Tohle je taky fakt. To je otázka, kdo si to jak přeloží. Já se domnívám, že diskuze mezi lidmi, kteří spolu nesouhlasí, je diskuze a nemůžete se fotit s někým, kdo někoho kvůli tomu, že máte jiný názor, na vás zautočí fyzicky. To je prostě gauner. Tečka. A pojďme dál, ať se nebavíme o nějakým Foldynovi.
1: Ptal... Jak to teda prožíváte vy a jak
2: já to prožívám velice,
1: slavit, já dokončím tu otázku.
2: Omlouvám se.
1: Ne, to je úplně v pohodě, protože mně přijde tím, jak jste začal z hurta, že máte pocit, že to výročí je ničím pošpiněné. Na to se chci ptát. Ano nebo ne?
2: Ano. Pane redaktore, moje rodiče byli ročník 1920 a ročník 1921. Oba byli v pracovním táboře v lágru v Rakousku ve Wiener Neustadtu v Tritolverku. Utekli z toho Tritolverku na jaře 45 a při bombardování, když ten lágr byl napaden. A utekli a chytili je Břeclavi Němci a tam je uvěznili. A tam je osvobodila Rudá armáda. To znamená, osvobodila Rudá armáda. Jak říká ta paní... Teď mi její jméno vypadlo, ale všichni si ji vědí.
1: Myslíte paní
2: Blbuše,
1: Nerudovou?
2: To říkají. Jo, Nerudová. Oni, veřejnost si říká Blbuše na sítích, ale nechci být vulgární. A já jsem si to přečet, abych s tím taky nesouhlasil.
1: A to vám nesluší?
2: Ne, vůbec. Já o toho se distancuju. Já to slovo Blbuše nesnáším, ale bohužel to hodně čtu na těch sítí, ale paní Nerudová v jednom duelu se mnou řekla, že vlastně nás osvobodili USA. Tak... A je tu byla to představitelka Brněnské vysoké školy, to je zajímavé. No ale tak to je taková je doba. A to je ten problém, že taková je ta doba. Když jsem byl o týden dál s jedním lidoveckým poslancem, který je představitelem zase Olomoucké školy, tak on na mě jinými slovy říkal to samé. Takže já na to koukám, jak vymývá tahle doba lidem mozky.
1: No jo, ale pořád mi teda neříkáte, co vy a to 80. výročí.
2: No já to uctívám, to znamená všude, kde jsou nějaké oslavy a jsem pozván, nebo i nejsem pozván, tak tam jdu. V Děčíně jsme odhalovali pamětní desku četnickému důstojníkovi, který bojoval na barikádách, pan Suchdol. Jsem strašně rád, že jsme to udělali. Byl jsem v Terezíně s panem prezidentem Zemanem 3. května jsem byl v Terezíně. Čeká mě oslava nebo uctění památky hrdinů v Děčíně. 9. mě také čeká. Chtěl jsem jet také do Teplic a to také tak bych rád zdůraznil, že vlastně jsme se chystali do Teplic k pomníku osvoboditelů a ten pomník osvoboditelů rozbili ze včerejška na dnešek. Mm-hmm. To znamená další pomník, který tady někdo ničí. A já bych chtěl říct, že těm někdo, to jsou většinou lidi, kteří se velmi blíží té fašistické ideologii, protože pomníky bourali fašisti anebo bolševici v 50. letech a já si myslím, že ani jedno se nedá přejít mlčením.
1: Pojďte, vy jste před chvílí říkal, že se chcete držet faktů, tak to pojďme říct, kdo nás osvobodil. Tak, pro někoho, kdo to neví.
2: Tak my přeci, bohužel jsou takový, no. Ale tak osvobodila nás Rudá armáda, osvobodili nás vojáci rumunské armády, polské armády, které spolu s ruskou, nebo s tou sovětskou armádou, s tou Rudou armádou táhli od Berlína a osvobodili nás jednotky na Plzeňsku americké armády. Takže jsou tu 3-4 skupiny, které nás osvobodí, ale to, ta hlavní váha a tíha a to osvobození, přeci všichni víme, stojí a padá s tím, že sovětská armáda, Rudá armáda porazila Němce u Kurska, u Moskvy, u Stalingradu a osvobodila téměř 2/3 Evropy. Za účasti spojenců, to znamená za materiální podpory Spojených států a za vojenské podpory Spojených států v době vyrodění v Normandii a následně těch bojů, které tady byly. Ale to gro a největší tíhu osvobození nesli vojáci tehdejšího Sovětského svazu a Rudé armády. Já si takhle aspoň to
1: vnímám. Počkejte, a máte povědomost, kolik padlo rudoarmějců za naši svobodu a kolik padlo třeba Američanů?
2: Já se domnívám takhle. Samozřejmě ty čísla jsou rozdílné, ale to, že tady někdo padl a položil svůj život, i byť by to byl jeden člověk, tak je to musíme vzát úctu a hold tomu národu. Takže 160 tisíc rudoarmějců z toho tehdejšího Sovětského svazu, to znamená, byli to Rusové, Bělorusové, Tadžikové, já nevím, kdo všechno ty národnosti. A samozřejmě padlo tady, řekněme, já myslím, to číslo se pohybovalo někde kolem 27 nebo 28 vojáků USA.
1: 162 jsem četl.
2: Jo, tak,
1: ale dobře, to je jedno.
2: To je jedno. 162.
1: No je to, i kdyby to byl jeden, jedno to. Vulgárně, jedno to není.
2: To není samozřejmě, ale úcta patří i těmto, i kdyby to byli, znovu opakuji, i kdyby to byl jeden ten voják, tak je to podíl na tom po té porážce Německa. Ale míra toho podílu je daná přesně tím, o čem mluvíme. To znamená zhruba 27 milionů občanů tehdejšího Sovětského svazu položilo život za to, aby byla osvobozená Evropa, aby padlo Německo, tedy fašistické Německo nebo nacistické Německo. Takže ano, je potřeba zmínit materiální pomoc Spojených států tehdejšímu Sovětskému svazu, to znamená těm dohodám mezi představiteli Spojených států a Ruska, tedy Stalinem, tedy. Ano, byla to významná materiální pomoc, ale gro, lidské gro a utrpení bylo na těch lidech z toho Sovětského svazu.
1: Pojďme, pane Foldino, k některým vašim výrokům z nedávné doby, protože oni ty výroky otvírají sami o sobě téma k debatě. Tak, Foldina tvrdí, že Německo je na nejlepší cestě stát se velmi agresivním chalifátem. Často se mluví o strašení, pane Foldino, že to je jakýsi prostředek k ovládnutí lidí. Není to to strašení?
2: Tak když se podíváme na to, jak se to v Německu v této době odvíjí, no tak já si nemyslím, že bychom... Je to upozornění na věci, které se dějí. To znamená, v Německu je významná skupina, významná menšina lidí, a říkám menšina v této chvíli, nicméně jejich činnost je taková, že to vypadá, že v některých městech už převládají ti muslimští migranti, kteří se chovají agresivně vůči té německé kultuře, vůči té evropské kultuře a vnáší do těch německých měst a do Německa jako takového tu kulturu ze zemí, ze kterých přišli, to znamená muslimskou kulturu, která je cizí Evropě. Ve Frankfurtu, v Drážďanech, v Berlíně, v Mnichově. Já se domnívám, že prostě je potřeba na to upozorňovat, protože ta humanita, Ten humanitární a humánní přístup, jak k tomu ta Evropa přistupovala, včetně toho Německa, ta slova paní Merkelové, wir schaffen das, jako, ta se obrací proti nám, protože my jsme se vlastně zakázali na to upozorňovat. My máme na to paragrafy dokonce tady v České republice. Znám lidi, tomu se říká podněcování vůči skupině. To znamená, já když budu upozorňovat, že tato skupina, určitá skupina je nebezpečná pro tu společnost, tak státní zástupce nezkoumá, zdali je nebezpečná. Státní zástupce říká, že já naplňuju podstatu trestného činu podněcování v určité skupině a odsoudí mě, nikoli ty, co běhají po nocích po těch barech a mačetama to tam občas střihnou, že čteme každý druhý den, čteme o tom, kdo koho zavraždil mačetou nebo nějakým nožem nebo tak a za výkřiku Allah Akbar, no tak to je síla. A v Německu ta situace je velmi komplikovaná a složitá, protože ta skupina je velmi silná a početná a právě se ty Němci zakázali zákonem říkat si tu pravdu o tom, co se tam děje. A ta skupina měla větší ochranu právní než ten původní obyvatel, ten Němec. Takže je opravdu vážná obava, zdali nedojde k tomu, že ty skupiny tam začnou vytvářet politické strany, které by využili a zneužili té demokracie evropské a té humanity a nestali se dominantní v těch městech, jako je Mnichov, Frankfurt, Berlín, Drážďany. A z toho jde strach. Já když jsem viděl 4000 mužů, kteří byli video na sítích, bylo 4000 muslimů, muslimských mužů mezi mosty v Drážďanech, řvalo Allah Akbar, Allah Akbar a bouchalo tam rukama. No tak já se ptám, když bydlím jenom 40 minut od těch Drážďan, co by se stalo, kdyby se z těch 4000 muslimů utrhlo 400, kteří se naštvou, říkou, tak já si to jdu vyřídit i do té České republiky, protože si myslím, že i oni by měli taky říkat to Allah Akbar a neslavit Vánoce a neslavit Velikonoce, protože to je proti naší víře. A oni by se vydali ke mně do Děčína. Já nestraším. Oni by se vydali ke mně do Děčína a my nemáme ani tolik policajtů, ani vojáky žádný nemáme. My nemáme nic. My jsme jako kůl v plotě, jak říká Jakeš. To je strašný, ne? Nemáte strach? Já mám strach. My tady, nám v Ústeckém kraji chybí 500 policajtů. Máme místo 2500, máme 2000 policistů a nám chybí ve službě policisté. Dovedete si představit, kdyby do Děčína přijelo 400 radikálních muslimů, že si to jdou vyřídit i k nám? Kdo by se jim postavil?
1: Pane Foldino, představit si to nedovedu, ale nestalo se to.
2: No nestalo se a stát se to může. Tam jeden jel z Drážďan někam a vyskočil v Terezíně a znásilnil dívku. Proto to tak napadlo, že by se mohl uspokojit. Já nechci, aby to takhle vypadalo.
1: Dobře, další váš výrok, který otevírá hezké téma, říkáte, Ukrajinci začínají Čechům lézt na nervy.
2: No ale za tu odpovědnost nenesou ty Ukrajinci, abych byl upřímnej, ale česká vláda. No ano, ten humanitární postoj, který byl veliký v České republice.
1: Jinak lezou vám na nervy Ukrajinci?
2: Mně konkrétně ne, abych byl upřímnej. Já se nedostal do styku s žádnými negativními věcmi, čili ne, ale když čtu zase na sítích, ale i ve sdělovacích prostředcích, často se dozvíte, že prostě došlo k střetům v Plzni, v Brně, tamhle v Praze a tak dále, s určitými lidmi, kteří jsou do jisté míry zvyklí žít poněkud odlišně, a česká vláda, a tady je ten problém, česká vláda upřednostňuje zajištění základních potřeb pro tyto lidi před svými občany, před svými seniory, kteří z jejichž peněz právě ta česká vláda zajišťuje tyto potřeby. Čili tu negativní roli víc než ti Ukrajinci vytváří ty politická prohlášení a kroky české vlády vůči těm migrantům ukrajinským a ten Čech se cítí, že je na 15. místě. To je problém. Já osobně žádný problém s těmi lidmi nevidím a nemám.
1: Tak vy jste zákonodárce, že? Tak vy byste měl...
2: Já jsem zákonodárce a náš je v tom klubu 20. A my máme tento názor, ta sněmovna má 200 lidí, tak já očekávám, že po těch volbách, které budou na podzim, nás bude víc a budeme ty věci moc prosazovat, protože veřejnost už si to uvědomuje také.
1: Říkáte, že režim v Kyjevě je po zuby ozbrojený a nebezpečný. Pro koho?
2: No tak vy vidíte na sítích ty videa, jak tam lovějí ty lidi do armády.
1: Vidím.
2: No tak to je strašný. To je nebezpečný pro toho ukrajinského člověka, který nechce zřejmě válčit, jak to je vidět. A oni ty odvodové komise, nebo nevím, jak se tam jmenuje, ty vojáci nebo policisté je tam honí jako lovnou zvěř. Vždycky je chytěj, schoděj na zem a narvou do toho auta a odvezou ho. Tak to si myslím, že je velmi nebezpečné. Prostě a já se domnívám, že prostě ten konflikt nemá řešení, nemá vojenské řešení, nebo nelze ho vyřešit vojensky.
1: Jaké má řešení?
2: Ten konflikt je potřeba vyřešit nějakým politickým, vrátit se k těm jednacímu stolu, k té politice, protože když selže politika, začíná způsob řešení tou válkou. Tamto. Já jsem šťastný, že nastoupil ve Spojených státech po tom panu Bidenovi, to je ten starší člověk, který se neuměl orientovat ani v čase, ani v situaci, tak nastoupil ten pan Trump, který realisticky jeden z mála lidí, který hovoří o tom, že chce, aby byl mír. A ta evropská elita, takzvaná, to znamená představitelé evropských států, dělají všechno pro to, aby ten mír nebyl. Protože se zřejmě zhlídli v tom, že je to super kšeft pro firmy a vždycky z toho něco upadne. Takže tady jsou dvě věci. Snaha vybudovat mír nebo dohodnout mír, to znamená jednat, a snaha vytvořit politická rozhodnutí, rozdělit společnost, ukázat na někoho a dál pokračovat ve válce. To je velmi nebezpečné.
1: Ještě mi řekněte, jestli váš výrok, že Rusko je pro nás méně nebezpečné než Evropská unie, jestli za ním stojíte a jestli jste ho schopni nějak obhájit?
2: Podívejte se, jestliže mě Evropská unie diktuje nesmysly, které zastavily, podívejte se, Česká republika a Evropa vymírá. Porodnost v České republice je 1,6, v Evropě nevím, také pod 2, a měl by být 2,3 nebo 2,5, abychom udrželi to původní obyvatelstvo Evropy, abychom udrželi původní obyvatelstvo České republiky. Každý biologický druh se snaží přežít. Jenom rozhodnutí Evropy a evropských politiků dělají pravý opak. Pravý opak. To znamená, díky těm sankcím, já bych souhlasil s nějakýma sankcemi, které by byly efektivní, to znamená, přinutili by toho, koho sankcionujete k tomu, aby přišel k jednacímu stolu a řekl, dobře, já už nechci. Ale výsledek těch sankcí, které tady jsou, které se dělají v této chvíli vůči tomu Rusku, je, že válka pokračuje a Evropa chudne a především chudne obyvatelstvo těch států. Ceny pohonných hmot, i byť tady představitelé vládní koalice říkají, že jsou nejlevnější a tak dále, ale pořád jsou dražší, než byly před 10-15 rokama. Já jsem byl teďko v několika firmách a ukazovali mi faktury za energii, pak mi ukazovali to, co prodají, a jedna firma vyrábí zboží, které se sem dováží i z Ukrajiny, takže se sem dováží za dumpingové ceny, tak ji to ničí.
1: Jenže pořád ještě ta Evropská unie sem nejede s tanky jako Putin na Ukrajinu. Tak říkáte, že je nebezpečnější.
2: Chcete říct, že
1: to je horší, tady je, to, co...
2: No, je to sofistikovanější způsob, jak tu Evropu svým způsobem výrazně omezit nebo zlikvidovat. My se nerodíme, my vymíráme jako ohrožený živočišný druh, to znamená, máme porodnost 1,6 místo 2,3. To je výsledek toho, že tady nikdo nestaví byty, že tady není podpůrná politika, že se nedávají slevy na daních pro ty, kteří mají děti. Takže naše vláda se o problémy občanů České republiky nestará v této chvíli. Stará se o válku a o Ukrajinu. ale je, oni byli zvoleni proto, aby se starali o občany České republiky. O to, jak se žije důchodcům, sebrali jim místo 1700, jim dali jenom 700 a zbytek dávají do těch dobrodružství, které jsou válečného charakteru. My jsme přesvědčeni, že mír je jediná cesta, která může zajistit pořádek.
1: Co pro to můžete udělat?
2: Jako já?
1: Jako vy?
2: No já,
1: klidně jako
2: já můžu tady takhle mluvit, tak já jsem rád, že to, já jsem poslanec, říkám znovu, opakuji, výsledek voleb předchozích byl takový, že SPD, které usiluje a tvrdí, že chce mír a dělá všechno, protože chce mír, má 20 poslanců. Já děkuju občanům, že nás zvolili, ale abychom ty věci mohli ovlivnit a chtěli prosadit a mohli prosadit, tak nás potřebujeme, aby nás bylo jednou tolik. Takže vkládám naděje do nových voleb, že prostě lidé nebudou volit Fialovu koalici a budou volit hnutí ANO, SPD a další.
1: A co bude potom?
2: Tak budeme se snažit narovnat ty věci. To znamená, ceny energií jsou odvislé od toho, jaké proběhly jednání a jsou součástí těch různých sankcí. Takže my vlastně nekupujeme, my tady máme oslavné teatry v České televizi, kdy politici a představitelé říkají, konečně nebereme ruský plyn. Jako když se podíváme, tak co my nebereme, nebo ropu. Jako my žádnou, máme jedinou rafinérii. Máme tady Poláky anebo Maďary, ty nám dodávají ropu. A jestli já kupuju takzvaný demokratizovaný plyn, to znamená, je to ruský plyn nebo ruská ropa, od jiných dodejců, než jsou z Ruska, a já za to platím další 20%, no tak tím likviduji český průmysl.
1: Ještě, pane Foldino, už nás tlačí čas, řekněte, zajímá mě váš názor, hrozí naší zemi po těch parlamentních volbách, které nás čekají, něco jako rumunský scénář?
2: No, jestli to hrozí, může reálně. Se to stát, jako reálně ten pan Stříž, nebo jak se jmenoval ten státní zástupce, řekl, že kdyby některé věci se odvíjely, tak se musí k tomu nějakým ten stát postavit tak, jako...
1: To řekl, myslím, pan Baxa, ale to je jedno.
2: Nebo Baxa, jo, pan ústavní soudce.
1: Prostě to někdo
2: ano,
1: řekl.
2: Máte pravdu, pane, to řekl to pan Baxa. No tak když už takhle hovoří představitel ústavního soudu, no tak já se obávám, že cokoliv můžou vzít jako záminku, že se to bylo nějaké vměšování někoho a budou ty volby vohnout ty volby. A to je velký problém. Já nechci, aby se tady ohýbaly volby jako v Rumunsku. Podívejte se, konečný výsledek v Rumunsku je teďko teda přesně opačný, než chtěli oni. To znamená, ten kandidát toho uskupení, které oni rozporovali a na ně ukazovali, že je pod vlivem, vyhrál.
1: Jinými slovy, máte obavu, ale pravděpodobně to nehrozí.
2: Obavu a tohle slovo bych neřekl, že to pravděpodobně nehrozí, protože kdybych to mohl říct, tak nemám tu obavu, to bych byl blázen.
1: Jsem rád, že jste přišel, těším se na příště, pane Foldino, nashledanou.
2: Moc děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Jaroslav Foldina.
3: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

muzikou, trochu stříbra na strunách. Síní zní smích dětí, co fůru věcí smí. Práší sníh, vítr stafián, do umrzlých

zamyšleně hledí na cepy a sudlice. Zas ho něco hryže, brní ho v brnění. Ten člověk sní, že klášter vyplení, že bude nejsilnější, nejbohatší, nejvlivnější, nejmocnější, mocnější než soused. V sousední sedmici říká si, tak to teda ne, to by tak hrál, aby ten vyplenil tolik,

Nejsilnější, nejbohatší, nejvlivnější, nejmocnější, mocnější než soused, v sousední zbrojnici. Říká si, tak to teda ne, to by tak hrálo, aby tamten dobil tolik, a já tak málo, než takovou závist.

Člověk tiše sedí v koutě své planety, zamyšleně hledí na fotonové rakety. Zas ho něco hryže, už je celý ohryzán. Ten člověk sní, že tu nezůstal sám a že je

0: Naším hostem je Tomáš Petříček. Vítám vás v XTV, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Bývalý ministr zahraničních věcí ve vládě Andreje Babiše a teď také poradce prezidenta současného Petra Pavla. Pane doktore, audit na ministerstvu zahraničí odkryl, řekněme, netransparentní vybírání lidí na zastupitelské úřady, při kterých je dokonce údajně obcházen zákon. Ministr Jan Lipavský řekl, že je to ale audit z dob tedy Andreje Babiše, že jinými slovy, že jde za vámi, tedy za tehdejším ministrem zahraničních věcí, případně za Lubomírem Zaorálkem, který vás nakrátko potom vystřídal. Viděl jste ten audit?
1: Já jsem ten audit neviděl, nevím, co je jeho obsahem, nevím ani na co se přesně zaměřuje, jestli se jedná o výběrová řízení na nižší pozice, na vlastně pracovníky ambasád. Já jsem vždy zastával tu pozici, že toto je i podle služebního zákona záležitost

0: veřejné správy, tudíž je to především záležitost státních tajemníků na ministerstvech, případně personálních oddělení. Já jsem ani nesledoval, jak probíhají výběrová řízení třeba na dvojky, nižší pozice na ambasádách nebo na pozice v různých odborech. Toto skutečně by měli si řešit zástupci státní správy a politici by ideálně do toho neměli vůbec zasahovat.
1: Šéf diplomacie pan Lipavský uvedl, že audit byl na jeho zadání. Vy jste si někdy nechal udělat audit vlastně jakoby práce vašeho předchůdce?
0: Ne, já jsem si audit práce předchůdce dělat, nechal dělat. Já jsem spíš řešil otázky třeba, jak zajistit motivaci pro to, aby do české diplomace přicházeli šikovní, vzdělaní, mladí lidé, aby tam viděli perspektivu. Přiznejme si, že i s ohledem to, jak vypadá třeba český trh práce, pracoval pro diplomaci, už taky není to, co bývalo v minulosti. A opakovaně jsem třeba narážel na to, že některé pozice na některých třeba velvyslanectví se nedařilo dlouho obsazovat. A snažili jsme se prostě i takhle přitáhnout mladší lidi. A to druhé, to jsme se snažili především pomoct tomu, abychom vyslali dobré zástupce do mezinárodních organizací, protože Česká republika dlouhodobě řeší to, že má podzastoupení třeba v evropských institucích, v institucích OSN a dalších organizacích ve světě.
1: Takže už neplatí to, že zahraniční posty jsou lukrativní na zastupitelských místech, na ambasádách, že je to ideální mít to ve svém životopise? Už to tak není?
0: Myslím, že tady jsou i atraktivní nabídky jinde v soukromém sektoru, že to prostě není to, co bývalo. Dnes zejména třeba mladí lidé, kteří mají dobré jazykové vybavení, mají dobré vzdělání, tak často třeba hledají si sami příležitosti ve světě, v Evropě. A diplomacie vlastně musí soutěžit o to, aby přitáhla tyto lidi a nabídnout jim nějaký kariérní postup. A to jsem vnímal, že byl třeba trochu problém ministerstva, že zejména třeba lidé, kteří už nějakou zkušenost diplomacie si udělali, tak přece jenom třeba ten výhled, že by postoupili v té kariéře dál, tak prostě byl pro ně poměrně daleko. A řadu lidí to zejména z té mladší generace demotivovalo.
1: Ještě zpátky k tomu auditu. Auditní zprávu si snad bude možné vyžádat dle zákona informací, přístupu k informacím. Nicméně teď v tuto chvíli, byť tedy auditor, dnes už bývalý zaměstnanec ministerstva zahraničí Jan Čapek, říkal, že ten audit dokončil loni v říjnu, předal ho v lednu vlastně ministru Janu Lipavskému a následně na to skončil, byl odejít. Měl by Jan Lipavský ten audit zveřejnit?
0: Já si myslím, že pokud tam nejsou nějaké citlivé osobní informace, tak bych nevěděl, proč s tím jako nejít ven. Zejména pokud se má něco zlepšit, a já jsem otevřen tomu, aby jsme se bavili o tom, jak třeba zlepšit fungování české diplomacie. To jako není, i kdyby se jednalo o dobu, kdy jsem působil na zámi, já nevidím důvod, proč prostě tohleto neudělat i před tématem nějaké veřejné debaty.
1: Čím si vysvětlit to, že tedy auditor říká, že audit ukončil v říjnu a Jan Lipavský říká, že audit ještě není dokončený a že bude dokončený v řádech měsíců?
0: Pravdu.
1: Je možné, že tam opravdu našel něco, co si chtěl ještě znovu prověřit? Je něco takového možné?
0: Je to možné, opravdu nevím ty důvody. Jak jsem říkal, já jsem ten audit sám neviděl, není veřejný. A ani jsem se po něm neptal, nepídil. Věřím, že bude s ním naloženo tak, aby se ta situace zlepšila, pokud tam jsou nějaké nedostatky, aby se zejména respektoval zákon a aby to třeba i personální oddělení ministerstva zahraničí vzalo vážně. Trochu mě zaráží ta situace kolem pana auditora, proč teda, když ten audit ministerstvo chtělo, proč vlastně nemůže on sám dokončit. Nechci se nějak...
1: Zaráží vás i to, nějak proč byl odejít udat, proč... po té, co odevzdal výsledky auditu?
0: Je to trochu zvláštní, jestliže teda i pan ministr říká, že ten audit sám chtěl, auditor ho zpracoval, ale pak vlastně nemá možnost ho dokončit, jestli tak je to otázka i nějakého řízení, vnitřní kontroly na ministerstvu. Je to taková zvláštní situace. No. Myslím, že kolem toho prostě lítá řada mediálních zpráv, já bych se k tomu asi jako víc nevyjadřoval, prostě dokud nevidím, co v tom auditu je, jaká jsou ty doporučení. Proč třeba právě z toho vyplyne, proč pan auditor byl odejít.
1: Vy jste se třeba někdy setkal se situací, kdy byl nějaký, řekněme, post na zastupitelském úřadě a byl adept, který odpovídal, řekněme, profesně, jazykovou vybaveností a byl tam dosazen někdo jiný. Je taková praxe?
0: Opravdu, já jsem se moc nezajímal o to, jak...
1: Nebo snahy třeba prosadit někoho někam. Ze známosti.
0: Nemyslím si, že ze známosti, jak ty pravidla jsou jasná. V prvním kole se vybírá vlastně zaměstnanci ministerstva zahraničních věcí, aby obsazovali ty pozice. Probíhá pravidelná rotace a já věřím, že se tento princip respektoval. To, co nastávalo občas, bylo, že na některou pozici jsme jako ministerstvo nebyli schopni najít z vlastních řad člověka, který by chtěl věc nebo chtěl na tu pozici nastoupit. Pak bylo vlastně možné to teprve otevřít pro vlastně pracovníky z jiných třeba ministerstev. A nakonec i možnost vlastně pro lidi, kteří pracují pro státní správu.
1: Další téma, možná se trochu dotýká i toho auditu, je obsazování velvyslaneckých postů, nebo respektive spíše neobsazování, protože v poslední době vyplulo na povrch, že dva velvyslanci, Tomáš Tuhý, který byl policejním prezidentem a velvyslancem na Slovensku, a potom také Gustáv Slamečka, který je stále ještě tuším v Jižní Koreji, tak měli již domluvené další posty, jeden v Kodani, druhý ve Slovinsku. Nicméně, byť už bylo všechno dohodnuté, Slovinsko jako přijímací země souhlasila s Tomášem Tuhým, tak najednou jim byly ty posty zrušeny a půjde místo nich někdo jiný. Je tohle běžná praxe, že se velvyslanec, který už je domluvený, najednou na tu misi neodjede?
0: Není to úplně běžné, je to trošku zarážející, že teda pokud někdo, zejména pokud se jedná v obou případech vlastně o velvyslance, kteří přišli mimo vlastně diplomatickou službu, nejsou to vlastně zaměstnanci původní ministerstva zahraničních věcí, říká se tomu jako politické nominace, ano, v tomto případě se do značné míry asi jednalo o politické nominace, tak buď se mělo jasně říci, končí vám mandát, protože většinou tito lidé mají ten mandát skutečně na ty 4 roky, kdy mají působit jako velvyslanci v zemi, kam byli vysláni. Takže se většinou jako velmi transparentně řekne, nebude se prodlužovat, oni se na to můžou připravit. Pokud ale už měli být předvybráni, už i ta třeba země, kam měli odjíždět, věděla k jméno toho velvyslance, najednou se to začne měnit. Nepůsobí to úplně nejlépe teda.
1: Jak to právě Slovensko může vnímat? Jak může vnímat Českou republiku, když na poslední chvíli změní svého velvyslance?
0: Myslím, že ze strany Slovenska asi nebudou tuto otázku otevírat. Je to prostě otázka, která kde se respektuje, že to je záležitost vysílacího státu, v tomto případě České republiky. Ale to je spíše o nás, o tom, abychom si řekli, teda, jako, ať ty věci děláme správně, ideálně tak, abychom nevyvolali kolem toho žádný rozruch. Bychom si řekli, jestli teda ti političtí nominanti odvedli dobrou práci, mají předpoklady prostě pokračovat v diplomacii nebo ne. A pokud ne, tak bychom kolem toho neměli dělat takovýhle tanečky. Trochu to jako taky bohužel vyznívá jako lehké kadrování, nechci to asi jako nějak rozebírat. Prostě politické nominace jsou, byly a pravděpodobně i budou vždy součástí debat o pozicích velvyslanců České republiky. Já souhlasím s tím, co říká pan ministr Lipavský, že bychom měli především dát prostor profesionálům. Máme řadu zkušených dobrých diplomatů a ty by měli...
1: Což je právě pan Slamečka a Tomáš Tuhý, jsou zkušení diplomaté.
0: Tak oba dva jsou to lidé, kteří přišli mimo diplomatickou službu, byli vlastně na své první misi, na svém prvním výjezdu. Je to o tom, jak vyhodnotit, jak působili, jaké mají vybavení pro pokračování případně v diplomaci. Zase na druhou stranu běžnější je, že v těchto případech skutečně je to třeba jednorázová záležitost, že ten člověk tráví ty 4 roky jako velvyslanec a pak v diplomaci končí.
1: Vy jste zmiňoval zkušení diplomaté. Podle mých informací do Kodaně míří úředník, který zkušenosti nemá, nebyl nikdy velvyslancem. To je ten zkušený diplomat dle současného ministerstva zahraničí, současného obsazení?
0: Nemohu komentovat záležitost, o které moc nevím, já ani neznám ten profil člověka, kterého ministerstvo zahraničních věcí vybralo na pozici velvyslance v Kodani. V případě třeba Jižní Koreje, zase naopak tam skutečně jde zkušený diplomat s letitou praxí v těch nejvyšších funkcích na ministerstvu zahraničních věcí, takže to myslím, že správně, takhle by se to asi mělo dělat, určitě by se to mělo takhle dělat. Co se týče pana Tuhého, pana Slamečky, já jsem měl zkušenost s panem Tuhým, měl jsem menší zkušenost s panem Slamečkou, že můžu osobně hodnotit, ale nemám do toho co
1: aktuálně mluvit. Jak byste je hodnotil?
0: Já si myslím, že jako oba dva odvedli slušnou práci, ale říkám, já jsem spíš zastáncem toho, abychom pracovali na tom, aby jsme měli profesionální diplomatickou službu, abychom co nejméně právě používali těch politických nominací.
1: Ani jednomu z nich nebyl sdělen důvod, proč tak znenadání končí. Je to správně?
0: Já bych postupoval určitě jinak. Zaprvé, jak jsem řekl, buď bych jim dopředu řekl, jestli se uvažuje o prodloužení nějaké té spolupráce se ministerstvem zahraničních věcí, aby najednou nebyly překvapeni, že prostě z ničeho nic přijde po už proběhnutém výběru rozhodnutí, že nikam nepojedou. A určitě bych, když už tam dojde, jim vysvětlil ty důvody.
1: Tomáš Tuhý vyjel na Slovensko za vlády Andreje Babiše, na Hradě byl prezidentem Miloš Zeman, Gustáv Slamečka to samé, respektive má ještě k tomu blízké vztahy s Janem Novákem, který řídil administrativní sekci Miloši Zemanovi, poté se stal také šéfem správy Pražského hradu, než byl odejit. Víme, jaké vztahy byly mezi Janem Babským a Milošem Zemanem, kdy Miloš Zeman otálel s jeho jmenováním. Může to být i msta? Nabízí se to?
0: Je to možné, nechci spekulovat. Jako, asi může to být jeden z důvodů, že to jsou skutečně lidé, kteří mohou mít tu nálepku, že byli blízcí Miloši Zemanovi. Na druhou stranu se podíváme, že i pan ministr Lipavský vyslal lidi, kteří také měli blízko k Milošovi Zemanovi k minulosti. Jestli to byl nějaký příslib v době, kdy se řešilo jeho jmenování na pozici ministra, jestli tehdy vláda řekla panu prezidentu Zemanovi v té době, a ano, tady už jsou nějak předvybraní lidé a ty odjedou. Je to, z mé strany by to mohly být pouze spekulace. Já jsem už v té době i s ohledem na to, že se jedná vlastně o rozhodování, které podléhá utajovanému režimu, tak jsem ani neměl informace, jak ty výběry probíhaly.
1: Vy jste nikdy neusiloval o velvyslanecký post?
0: Já osobně?
1: Mm-hmm.
0: Ne.
1: Ani poté, když jste končil jako ministr zahraničí, nenapadlo vás to?
0: Nenapadlo mě to. Myslím, že to ani není zdravé. Jednak já nejsem profesionální diplomat, jsem spíš politik a akademik. O mezinárodní vztahy a zahraniční politiku se zajímám dál, ale v jiných pozicích. A pokud bych někdy do budoucna o něčem uvažoval, tak je to prostě buď akademie, nebo třeba mezinárodní organizace. Mm.
1: Změňme téma. Ruská agrese na Ukrajině trvá už rok a půl. Říkal jste si někdy, jak byste jednal v roli ministra zahraničí? Napadaly vás takové otázky pro sebe sám? Pokládal jste si je?
0: Já jsem na to riziko, které Rusko představuje, upozorňoval už v době, kdy jsem působil jako ministr zahraničních věcí. Rusko...
1: A překvapil vás potom vpád Ruska na Ukrajinu?
0: Přiznám, že do jisté míry ano. Já jsem stále věřil, že Rusko má... Může mít nějaké zábrany rozpoutat takovou tu válku, jakou vidíme poslední roka, více než roka půl, vlastně několik stovek kilometrů od nás. Ale Rusko se svými imperiálními ambicemi moc netajilo. I v minulosti zasahovalo do věcí, zejména u svých sousedů, ať už to bylo Gruzie, udržování různých konfliktů, více či méně zamrzlých na Kavkaze, v Moldavsku, nakonec i ve Střední Asii. Bylo velmi aktivní v tom, jak udržovat si svůj vliv, svůj orbit vlivový v těchto regionech. A z úst ruských představitelů často zaznívala slova o tom, jak vnímají například středověký prostor vlastně bývalého východního bloku, stále vnímali země jako Česko, Slovensko, Polsko, jako země, které by měly vlastně být pod jejich vlivem, či měli by mít velké slovo v tom, jaké rozhodnutí u nás můžeme dělat, či nikoliv.
1: Prezident Klaus před časem řekl, že Rusko bylo, řekněme, vyprovokované k útoku na Ukrajinu. Vidím, tuším, jaká bude vaše odpověď, tak...
0: Já nechci zabíjat historických paralel, ono to jako...
1: Nejde o historické paralely, jde o to, co se tam dělalo předtím, těsně předtím, než Rusko zautočilo, než vstoupilo na území Ukrajiny. Jestli opravdu je to tak černobílé a Rusko nemělo žádnou vůbec ani malinkou záminku k tomu zautočit, nebo něco podniknout.
0: Já rozhodně nesouhlasím s tím, že by Rusko mělo nějakou záminku nebo důvod rozpoutat válku, která stála již 10 000 životů. Zničila půlku Ukrajiny, má dopad na celý svět, nakonec to, co jsou důsledky té války, je mnohem větším problém s hladem ve světě. problémy ekonomické, nakonec to pomohlo i tlačit inflaci u nás nahoru, problémy v energetice, to všechno jsou vlastně důsledky, které vyvolalo rozhodnutí Ruska, nebo řekněme si Vladimíra Putina. Já mu do hlavy nevidím, myslím, že nikdo pořádně mu do hlavy nevidí. Já si myslím, že stále všem těmto problémům šlo zabránit jednáním. A dnes bohužel jsme v situaci, kdy já nevidím bohužel světlo na konci tunelu.
1: Je tady vůbec chvíle, někdo, kdo má zájem o tu válku ukončit?
0: Tak já si myslím, že většina z nás má zájem, aby ta válka skončila.
1: Myslím tím, jestli
0: není otázka konec války, ale za jakých podmínek, tak aby prostě jsme měli jistotu, že se konflikt do Evropy znovu nevrátí. A zejména to je otázka na Rusko. Proč pokračuje v té válce? Myslím, že Rusko nemá v tuto chvíli rozhodně žádnou šanci dosáhnout těch svých deklarovaných i skrytých cílů vojensky. A pouze Rusko dneska může ukončit válku, pokud bude chtít seriózně tu válku ukončit.
1: A to znamená, že se vrátit do toho stavu před vpádem Ruska na Ukrajinu? Taková je jediná možnost?
0: Já si nemyslím, že to je otázka návratu před loňský únor. Už předtím probíhala léta na Ukrajině de facto válka, když ne v takovém rozsahu. Východ Ukrajiny byl v více či méně postižen konfliktem, který Rusko přeživovalo. A přiznejme si, Rusko v 90. letech garantovalo, že Ukrajina, jak vznikla po rozpadu Sovětského svazu, v těch hranicích, tak, že bude zajišťovat její bezpečnost a že její hranice budou nedotknutelné. Už jenom samotná anexe Krymu vlastně byla porušením toho, co Rusko Ukrajině i světu a dalším partnerům slíbilo.
1: Česká vláda je, Česká republika je premiantem v pomoci Ukrajině. Je to dobře?
0: Já si myslím, že to dobře je. Můžeme se samozřejmě bavit o nějakých detailech, ale to, že pomáháme oběti agrese, je správně.
1: Ukrajina. To bez pochyby, to pomáhá více zemí, ale my jsme opravdu ti premianti.
0: Myslím, že to pomáhá i nějakému obrazu o České republice. Na druhou stranu, já myslím, že je to i otázka i komunikace. Mě nevadí, že vláda podporuje Ukrajinu ve své obraně. Mě trochu vadí to, co jinak dělá v jiných oblastech. Jak komunikuje, jak řeší třeba dopady inflace, jak řeší sociální situaci u nás. A myslím, že obětí nakonec může být naše pomoc Ukrajině, protože já rozumím i lidem, kteří říkají, já jenom slyším o tom, jak se pomáhá Ukrajině, ale já prostě sám jako nevidím na konci měsíce jako moc peněz peněžence. A proto bych jako rád věděl, co ta vláda pro mě udělá. Místo toho tady máme konsolidační balíčky, který, ano, snaží se, aby to břímě nesli skoro všichni, ale někteří ve naší společnosti si můžou dovolit to břímě nést lépe, někteří hůře, prostě když máte už jako před krizí problémy sociální, ekonomické, no tak jakýkoliv zásah od vlády vám jako rozhodně nepomůže. Mm-hmm. Když to máte tady určitě spolupčany, kteří si můžou dovolit na tuto chvíli trochu víc přispět na tu situaci.
1: Ministerský předseda Petr Fiala nicméně říká, že pomoc Ukrajině je priorita české vlády. Zmínil byste jeho rétoriku? Má být priorita pomoc Ukrajině?
0: Je to určitě jedna z našich zahraničních politických priorit. Pro nás bezpečnost Evropy je důležitá. My jsme menší stát, konflikt probíhá skutečně za našimi humny. Takže já rozumím tomu, že to je skutečně zahraničně politická priorita. Ale vláda by měla se soustředit na to, co dopadá i na občany. A v tomto směru myslím, že jako se lavává.
1: Nedávno proběhla blesková návštěva Volodymyra Zelenského u nás v Praze. Jak jste ji hodnotil? Co vás napadlo? Proč tu Volodymyr Zelenský byl?
0: Tak Volodymyr Zelenský a jeho úkol je především udržet tu podporu pro Ukrajinu. V době, kdy se snaží osvobodit řadu obsazených území, jeho snaha je především, aby pokračovala ta pomoc materiální, pomoc v dodávkách techniky pro ukrajinské ozbrojené složky. A tuto diplomatickou iniciativu vede napříč Evropou. To myslím, že byl hlavní symbol. Ale myslím, že to bylo i ocenění toho, že Česká republika měla a má jasnou pozici. že i v rámci třeba Evropské unie je velmi slyšet náš hlas, jak by se měl Ukrajině pomáhat, ať už teď v průběhu konfliktu, ale také, a tady myslím, že bychom o tom mohli ve veřejném prostoru mluvit víc. Veřejnost by měla vědět, že tady ta válka, já věřím, že jednou skončí. Věřím, že skončí dřív než později. A že potom bude potřeba zajistit, aby Ukrajina se rychle postavila znovu na nohy, aby její hospodářství fungovalo. Je to poměrně velká země, která může být i příležitost. Nakonec to může být i příležitost pro spolupráci českých podniků s ukrajinskými podniky. A tady to by mohlo být jako větší priorita, než možná ještě.
1: Že tím, že my jsme teď tady těmi velkými, jak jsem říkala, premianty v pomoci, že tímto způsobem by se to, řekněme, České republice mohlo vrátit, že potom by se podílelo na obnově Ukrajiny? Je možné takto vůbec uvažovat?
0: Já bych takto nerad uvažoval, ale rozumím i tomu, že někteří lidé takto uvažovat můžou. A já věřím, že ano, že nakonec tu pozici, kterou máme, já jsem jenom dnes jsem potkal paní z Ukrajiny a vlastně si to váží, jakože jednak Česko pomáhá, že Česko prostě i po tom roce a půl nezapomnělo na to, v jaké srabu jsou hlavně jako normální Ukrajinci. A že to naše jméno, to, jaký si udělala Ukrajina o nás obrázek, může nakonec nám pomáhat dlouhodobě.
1: Děkuji, že jste přišel.
0: Děkuji taky za pozvání. Přeji hezký den.
1: Naším hostem byl Tomáš Pestič.
2: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
3: Posloucháte rádio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, Xavere.
1: 81. díl? To možný?
2: Je to možný, s vámi čas letí rychle.
1: No, to je pravda. No, než se vás zeptám, na kolikát se to máte, tak mi musíte říct, jestli se ráno měříte.
2: A myslíte výšku?
1: Výšku.
2: Ne, to se neměřím. Já nepočítám, že bych ještě mohla přes noc nějak vyrůst.
1: Proto to se mýlíte. Já jsem se dočetl dneska zrovna, že každý den ráno jste o 8 mm vyšší.
2: Ne.
1: Ano, jasně. A do večera se cvrknete. Na tu původní, zkuste to.
2: Mám to zkusit, jo.
1: Tak to funguje lidský tělo.
2: Ježíš, to by bylo krásný, kdyby to takhle fungovalo nejenom pokud jde o výšku, ale i o šířku.
1: To jsem okamžitě hledal, jestli to tam stojí psáno. A nic takového tam není. Ale můžu vám na úvod, čekejte, já to mám tady říct, to by se vám mohlo hodit v partnerském životě. Těch zajímavostí o lidském těle je tam mnoho.
2: Zajímavostí o lidském těle, které se mohou hodit v partnerském životě. Není nikdy dost.
1: Že blondýny třeba mají většinou víc vlasů než černovlásky. Takže to jste vlastně na tom dobře.
2: No, já jsem ten případ blondýny, která, pokud jde o to, že má málo vlasů, tak jí strčí do kapsy každá bruneta.
1: Jo. Ráno jste o 8 mm vyšší, ale v průběhu dne se scvrknete na původní výšku. Kosmonauti díky nulové gravitaci narostou o 4 cm. Chápete to?
2: Ne.
1: No, kosmonauti každý den narostou o 4 cm, ale mám tady pro vás tu věc, která se vám bude hodit. Já ji musím jenom najít. Prosím vás, tady je to označeno jako zajímavost 134,
2: ano.
1: Neboli asi to nemá velkého významu, ale je to tady všechno odzdrojované, jo? Takže to je pravda. Pamatujte si to, paní Karol, zapisujte si to. Kopanec do varlat,
2: ano.
1: Kopanec, víte, co je?
2: Jo.
1: Kopanec do varlat je bolest označená jako 9000 jednotek bolesti. Rovná se 160 porodům. Nebo zlomení 3200 kostí.
2: 3200 kostí.
1: Jeden kopanec.
2: To psal nějaký chlap, tenhle ten průzkum.
1: Do varlat. Počkejte, tam ještě máme tu přepážku. No, představte si, že když vašeho partnera, kdybyste se naštvala k něčemu a s rozběhem takzvaně ho kopla do varlat, tak si vezměte porod, jak vás bolel, a vynásobte si to 160.
2: No, to už bych byla mrtvá.
1: No a tak vidíte, jaký je úděl mužů?
2: Je to těžký, máte to těžký, já to nespochybnuju.
1: No. Takže jenom...
2: Až na to, že my ženy rodit téměř musíme, za to vás tam dolů kopat nikdo nemusí.
1: No,
2: pokud zrovna nejste politika, není před volbama.
1: Taky se to stane. No. Dlaně a chodidla se nikdy neopálí. Nikdy na nich nenarostou chlupy.
2: To je pravda.
1: Jste věděla?
2: To jsem věděla, no.
1: Praváci obvykle žvíkají na levé straně, leváci na pravé.
2: Ne, já jsem levák a žvíkám na levo.
1: No, tak to tady máš, mám to tam napsat?
2: No, tak dejte jim zpětnou vazbu.
1: V dávných dobách měli všichni lidé hnědé oči. Modrá barva očí je v podstatě mutace.
2: Yeah. Tak to já jsem... A o zelených očích tam není nic?
1: Není, ale je tady něco, co vás bude zajímat. Ta věta začíná člověk shodí. To je zajímavost číslo 127. Přibližně 2 kilogramy odlupující se kůže za rok.
2: Ježíš, a nemohlo by to aspoň shodit najednou, že by to bylo nějak poznat
1: to
2: trochu?
1: Tak, pokud vy jste... No a pak jsou tady takové různé věci v těch zajímavostech ještě, o kterých nevím, co si mám myslet. Jo? Tady někdo asi spočítal, kolik během jedné zimy spadne sněhových vloček. Kolik byste řekla?
2: Já vůbec nevím, jak to počítal chudák, to jsem musel hrozně nalítat u toho.
1: Strašně, no. A je tady jednička a 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 0. To je dost.
2: To je hodně.
1: Trošku připomíná ten Stanjurův rozpočet.
2: No hele, kdyby Stanjura dostal za každou vločku korunu, tak má vystaráno.
1: No, mně by stačilo za každou vločku halíř.
2: Jo, tak to já bych taky byla takhle skromná.
1: Já bych to zdanil.
2: To jsou furt pěkný peníze.
1: Představte si, že máte zahrádku a jednoho dne přijde Stanjura a řekne, každá vločka, která vám spadne na zahrádku, daníme vám ji jedním halířem. Co to je?
2: No počkejte, to brzo taky přijde.
1: No, to myslím.
2: No, to brzo přijde, protože co už budou moc danit.
1: No a která z těch zajímavostí, co jsem vám tady řekl, se vám tak nejvíc líbí?
2: No mně se nejvíc líbila ta první, s tím, že ráno jste... To byla druhá.
1: To byla druhá, vlastně promiňte.
2: Mně se nejvíc líbila ta první. Mně se líbí ta myšlenka, že ráno jsem o 8 mm větší a pak se scvrknu, protože já si myslím, že to opravdu musí fungovat i do šířky.
1: Musí, to je zákon.
2: No, já si myslím.
1: Ale zkuste to přeměřit ráno a opravdu byste měla o 8 mm být vyšší.
2: A to funguje na všechny lidi i na děti?
1: Na všechny lidi.
2: Tak já to zkusím na Magdalence.
1: Na Magdalence? No. Tak tam nebudu 8 třeba, a budu 4.
2: To já zase nemám takhle přesné měřidlo.
1: A jestli můžu poprosit, vyzkoušejte i dvojku.
2: Já jsem teď přemýšlela, jakou.
1: Představte si, že my muži to máme tak, že nás to zabolí i při tom pomyšlení.
2: Já se to umím představit.
1: 160 porodů.
2: No ale to je blbost samozřejmě.
1: No není to blbost.
2: No ne, to je blbost. Jako je. Tak nemůžete...
1: Kopnul vás někdy někdo do varlat? Tak jak to můžete hodnotit?
2: No ne, ale už se o to pokoušel, ale zase to nemůže hodnotit někdo, protože buď to může hodnotit někdo, kdo zná bolest při porodu, anebo při těch varlatech, ne, ale nikdo nezná obě.
1: A oni to přepočítávají na ty jednotky bolesti.
2: No to je taky blbost, jednotky bolesti.
1: Jo.
2: No, to jsou takový jenom pohádky.
1: No tak já znám jednoho, kterýho to vůbec nebolelo.
2: Protože tam žádný neměl.
1: Pak se zjistilo právě, no.
2: Že tam neměl.
1: A jestli třeba muži, kteří mají jedno, tak jestli to bolí míň a ti, co mají tři, nevím. Jenom jsem vás chtěl trošku tady edukovat na začátku.
2: No každopádně věděla, jste mi nasadil brouka do hlavy teďko.
1: Chodíte sama po tom nádraží, Bůh ví, kdo vás tam přepadne, bude vás chtít znásilnit, tak vy využijete 160 porodů.
2: No, a já se takhle projdu po tom nádraží a budu se na ty chlapy koukat a budu si říkat, tak tamhle tomu by se tak způsobila bolest 160 porodů.
1: Mimochodem, vy nemáte strach, že vás někdo znásilní na tom nádraží, když jdete
2: sám? Na nádraží.
1: No kdekoliv.
2: Prosím vás, na nádraží máte strach z úplně jiných věcí, tam máte strach, jestli vám včas pojede vlak.
1: No, to je pravda.
2: No.
1: Jedna moje kamarádka říkala, když jsem se jí na to ptal, když chodí jako na ty dlouhé procházky do přírody, jestli nemá strach, že někdo znásilní, a ona na to odpovídala velmi vtipně, říkala, prosím tě, lidi naslibujou a pak nic.
2: Navíc statistiky říkají, že dnešní muži mají stále méně sexu.
1: Ale?
2: Takže ono je spíš možné,
1: to
2: že...
1: To dělali u mě tu statistiku.
2: Asi, a ono je spíš možný, že...
1: Statistická nula.
2: Vy jste takzvaná statistická chyba. A spíš je možný, že někoho znásilní ta žena.
1: No v dnešní době ano.
2: Jo.
1: A ještě by možná za to dostala metál někde.
2: Kde?
1: Tak nějaký Tommy Too, ty by to brali jako...
2: Jo, jakože oko za oko, zub za zub.
1: Jako když Američani toho Bin Lády nachytli. No, pomstili celou Ameriku.
2: To je pravda.
1: No, teď je o tom dokument.
2: Vy vůbec koukáte na spoustu takových zajímavých, edukativních...
1: To je úděl lidí, kteří nespí. Že najednou se vám rozšiřují obzory, protože se nemůžete pořád dokola dívat na nemocnici na kraji města, tak zabrousím i na ty dokumenty. No. Tak jsem si hodně rozšířil obzory a řekněte mi, na kolikát se to dneska máte.
2: No já to mám jak při testu z matematiky, no, na základce. Taková pěkná čtyřka.
1: Jo, takhle nízko. Já jsem měl včera skoro osmičku a dneska už jsem zase na 6,5.
2: Co to způsobilo?
1: Nevím, tak okolnosti nějaký, nevím. Hmm,
2: tak to já u sebe vím teda.
1: Jo?
2: Hmm.
1: A taky možná koupil jsem si novou tašku. Když mi stará rozpadla, tak mě to včera udělalo radost.
2: Vy už nemáte tu šustiákovou, že pravda a láska vyděsí?
1: Mám taky. Ale tu mám tak na některé věci, ale takovou decentní, jako abych měl do společnosti stejně, jako máte vy.
2: Hmm.
1: Tak.
2: Ale to není od vás příliš kamarádské.
1: Z pravé kůže, ne ekologické.
2: No, že si kupujete novou kabelku, ani se neporadíte.
1: Paní Karol, proti těm vašim kabelkám, ta moje byla tak levná, že byste mi položila telefon.
2: Nepoložila telefon, to byste se měla
1: zeptat.
2: A to
1: jsem dostal ještě 1000 korun slevu.
2: To je moc hezké.
1: Od pána,
2: no.
1: Co tam prodával v tom obchodě, fanoušek.
2: No, tak to máte štěstí, ale stejně přijďte se příště poradit. To já až budu kandidovat na generálního ředitele České televize. Taky se za váma přijdu poradit.
1: Přijďte.
2: No.
1: Přijďte, vaše dopisy v koši nekončí, ale víte, že mě to už napadlo?
2: Jako, že bych měla.
1: Tak vy vysplňujete všechny podmínky výběrového řízení a aby tam bylo více žen, protože my jsme teď takový jako progresivní, tak a kdybyste sehnala ještě jednoho nebinárního, jednu černošku, tak byste mohli kandidovat jako tým třeba.
2: To je pravda, ale já nemám ten projekt. Tam musím něco odprezentovat, ne? Tam přece nemůžu jenom tak přijít a říct dobrý den.
1: Na pár stránek. Co uděláte s kavkama? Jak zpravodajství, publicistika, zábava, sport, umění, všechno.
2: To, co, kultura.
1: To, co chtějí všichni slyšet. Jak pořady o... tam budete prosazovat o poezii novodobé a tak.
2: No, to, co chtějí všichni slyšet, to není na projekt, to je na jednu stránku a přes tu tučným fixem napíšete zavřít.
1: Jo?
2: Protože, jak jste řekl, tak tu nemocnici na kraji města já už si dneska po nocích můžu pouštět i bez České televize.
1: To je pravda, ale my hledáme ředitele, my nehledáme zatím likvidátora. Takže kdybyste to přehodnotila a chtěla byste být ředitelkou, tak to tam pošlete.
2: Já se ozvu a až vy to přehodnotíte a budete chtít někoho, kdo jako poslední zamkne a zhasne, tak zase dáte vědět mě. To je férová nabídka.
1: Okay. Škoda, že si teď říkám, škoda, že jsem jeden z těch volitelů, protože bych vám pomohl s projektem.
2: A co by v něm bylo? Na co bych se... Pojďte, třeba nás poslouchá nějaký potenciální kandidát, tak mu pojďme poradit, co by tam měl do toho projektu dát.
1: Je to já nemohu. Já už bych tím jako prozrazoval, co je mně příjemné a sympatické a co ne.
2: Aha.
1: Pro jistotu řeknu jenom to, co už jsem řekl, to, za co dostávám do držky, a to je to, že žádné začerněné smlouvy prostě nehrozí.
2: Ona je velká spotřeba černýho fixu pak.
1: Černýho fixu a vytváří to dojem, že někdo krade. Mm. Bohužel.
2: A něco tutlá.
1: Tak, žádný. A určitě, no poplatky už jsou vyřešeny a určitě kanál, který by prezentoval věci z archivu. Tak, jak se tomu říkalo ČT3, ať se to klidně jmenuje ČT archiv nebo něco. No a je to.
2: ČT senior.
1: Já si nemyslím, že to je ČT senior. Já znám spoustu mladých lidí, kteří
2: pravda.
1: Se na to dívají.
2: Já taky.
1: A já jsem na to koukal, a to nebo já už jsem senior?
2: Tak nám tak hezky zrajete, Xavere, to je těžko říct.
1: No ne, tak nechoďte kolem horké.
2: Ne, v žádném případě.
1: Kdy se senior stává seniorem?
2: No u vás je to vždycky ještě jako o rok díl.
1: U mužů?
2: No, ne, u vás.
1: U vás?
2: U vás osobně.
1: Jako na pětce u nás? Nebo já tomu nerozumím.
2: Ano, je statisticky dokázáno, američtí vědci zjistili, že obyvatelé Smíchova stárnou pomaleji.
1: A že Manhattan bude pod vodou a je na to grant.
2: Tak.
1: Na ten výzkum. Já tomu rozumím, paní Karolno. Podívejte, já bych tuto myšlenku opustil, té vaší kandidatury asi, teda když nechcete, ale... Neopustil bych to, co jsem říkal, že se i mladí lidé my díváme na tu ČT3, protože jsou tam pořady z České televize Brno. A viděla jste někdy nějaký pořad z České televize Brno?
2: Já si to teď nevybavuju.
1: Tam byl jediný pořad dobrý, který se jmenoval Café X, který já jsem moderoval.
2: Aha.
1: Ale jsou tam takový jako fakt průsery někdy. Já jsem si říkal, jak to mohlo projít do vysílání, jako třeba Klub přátel dechovky.
2: Jo, ale to je klasika.
1: A nebo Kdo přijde na večeři.
2: Taky mi to něco říká, ano.
1: 5:00 přes 9:00, no. Absolutně. A já jsem si říkal, tam nebyl nějaký režisér nebo někdo?
2: No, tak byl, ale byl z Brna, takže to stejně nepomohlo.
1: No, tak nechci podceňovat, ale ono se říkávalo České televizi, že Česká televize vyrábí pořady dobrý, špatný a z Brna. Ale to bylo příliš ostré, protože taky vyrobili ty humoserky, nebo jak se to jmenovalo, víte?
2: Ne?
1: Četnický.
2: Jo, četnický humoresky, tak no, ty byly velice hezký.
1: Velice hezký. Takže tím si to napravili, ale nebo dělali manéž třeba, no, tak manéž dobrý, ne? Manéž.
2: Jo, tak Bolek Polívka byl dobrý, dokud hrál a nechodil po demoškách.
1: No, tak podívejte se, něčím se živit musíte. To bych vůbec nezatracoval.
2: Já nevím, tak to...
1: Tak on dostal dotaci 18 milionů.
2: Ne, já vím, a tak
1: než, musíte to někde
2: než by splatit. Než by se chudák strapňoval tam na tom náměstí, tak to já už bych ho radši vzal k nám do realitky, abych mu to nějak se šéfem vyjednala. On by jako první akvizici mohl prodat tam ten svůj ranč. Stejně to moc nenese.
1: To se bohužel stalo.
2: To už je prodaný.
1: A myslím, že prodaný i trošku proti vůli. Neboli to prošustroval, ale to není chyba, nebo já nevím, já to nechci hodnotit. Tam se říká, jaksi, že lidé kolem něj nebyli úplně poctiví.
2: No jo, vždycky je to o lidech kolem.
1: No, no, no.
2: Proto já jsem se taky tak divila, když jste si mě pustil k sobě tak blízko.
1: No taky už mě to kolikrát napadlo, jestli to nebyla chyba. Ale ještě jste nebyla u mě doma nikdy.
2: Nebyla. Já pořád čekám na to pozvání.
1: Srdečně vás tímto zvu, potřebuji vyžehlit asi 130 triček.
2: Jak se to tak přihodí, že máte najednou 130 triček na žehlení? V čem jako chodíte?
1: Tak já mám ještě dalších 130 vyžehlených.
2: Tak to už to rovnou vyhazujte.
1: A mám dneska ponožky bílé, jenom pokotníky. Protože jsem byl poučen kolegy, že když třeba mám krátké kalhoty, že nesmí mít ty ponožky takový jak normálně klasický ponožky. No, ale dneska jsem zase dostal do držky, že mám černé boty a do toho bílé ponožky.
2: No, to nevypadá úplně.
1: Ale to se v 90. nosilo.
2: V 90. se nosily krásné věci, třeba rolák a takhle kolem jste si připnul zlatý řetěz.
1: No.
2: Ještě tak... na roláku jste měl ty tři sloupky, aby i blbec pochopil, že je ten rolák značky Adidas.
1: No, tak já je to budu vrátit a řeknu ti vymění za černý.
2: To, no tak to už vám asi nevemou, ale já bejt váma, tak když máte ještě 130 triček, tak to rovnou prostě někam noste.
1: Ponožek takhle,
2: takhle se
1: víc.
2: To rovnou zbavujte. Tomu se říká cirkulární ekonomika.
1: Proč bych to...
2: No, že to cirkuluje.
1: Tak já průběžně vyhazuju některý, ale mám jich fakt hodně.
2: Já mám...
1: Což můžete spatřit i tady, že já mám po každé jiné tričko.
2: Ale to je u vás chlapů, u nás ženských je to naopak. My i když budeme mít 130 triček ve skříni, stejně budeme mít pořád pocit, že je jich málo.
1: Já jsem to nechtěl říkat teda, ale já jsem si všiml, že chodíte pořád v jedné šaty.
2: No, to je pravda.
1: To jsou tady ty, jak se tomu říká, ne krimplenový, ale tomu se říká plizovaný šaty.
2: Plizovaný, ano. Tak to nejsou šaty, tady to je halenka.
1: Halenka.
2: Ale máte pravdu, no protože tím, jak člověk se ráno probudí a je o těch 8 metrů širší, jak jsme si řekli, aby se do večera mohl smrsknout.
1: 8 milimetrů, no.
2: No, 8 metrů širší, no tak to se nevejdete do všeho.
1: Ale studentská halenka je tedy poplatná oné lidové písni, protože je tuze tenká. Já normálně vidím přes tu ručku, jak máte, tak vidím přesně vaši kůži.
2: To je pravda. Taky je v tom pěkná zima.
1: A cítím i vaši vonavou kůži až sem.
2: Ježíš, to bylo krásné.
1: Ne, no, taková je pravda. Prostě voníte a máte plízovanou, to je jedno prostě. Ale já mám z něčeho radost.
2: Z čeho?
1: Víte, že byl... pan Donald Trump v Riádu.
2: Jo, a ženy jim tak mávaly vlasama, já jsem to viděla.
1: No.
2: A on dělal takový to gesto a šel dál.
1: Takhle to dělal.
2: Jo.
1: Takhle. To děláte opačně, to se nedělá takhle. Takhle.
2: Takhle, no tak až budu kandidovat na amerického prezidenta, tak to potrénujem.
1: No. A oni mu tam postavili mobilní pobočku McDonaldu.
2: Fakt? To jsem vždycky chtěla mít doma na zahradě.
1: To je geniální.
2: Je.
1: A víte, proč to je?
2: Mm-mm.
1: No on prý v kampani, což mi fakt uniklo, v Pensylvánii nebo kde, prodával ze zástěrou McDonald v McDonaldu za oknem. Takže přijeli si lidi pro Big Mac takzvaný a v okýnku byl Donald Trump. Chápete to?
2: No, tak v době předvolební kampaně se děje ledacos. Napadlo by vás, že přijdete na meeting ODS a bude tam Fiala sedět s blbou blondýnou? Kam se na to hrabe Donald za okýnkem McDonaldu?
1: Co to je? Jo, vy myslíte tu paní. No nenapadlo, ale marketéry to napadlo. To určitě vymyslel ten pan Jakub Horák, ten marketér, protože on je velmi mazaný. Já ho slyším, že...
2: Všemi krypty mazaný.
1: Ne, já ho sleduji a pozor, jako on má dobrý, jako, jak říkáte vy, progresivci, říkáte, on má dobré statementy.
2: Statementy, no on má i dobrý nápady.
1: Jo.
2: On má dobrý nápady, jak prodělat prachy.
1: Ale.
2: A ne malý. No panu Janečkovi prý zpronevěřil 7 milionů, které nasypal právě do kryptoměn.
1: Co to dneska je?
2: Tak je to, my realitáci víme, to je baráček.
1: Tak počkejte, oproti...
2: To je baráček.
1: Oproti tomu, co tento stát dluží 7 milionů.
2: No jo, ale tak ten stát, víte co, ono když dluží stát... A když dluží nějaký konkrétní člověk, to je vždycky úplně jiný příběh.
1: Taky jsem to četl. Není to tak, paní.
2: Ale jo.
1: Ne.
2: Tady v tomhle případě to tak je, protože panu Janečkovi, přestože je miliardář, tak je zřejmě škrt a 7 milionů mu chybí. Soud proto rozhodl, že pan Horák mu to bude muset splácet.
1: Soud? To bylo u soudu?
2: No.
1: Kauza.
2: No.
1: Takže on to zapřel původně.
2: No to já nevím.
1: No když to bylo u soudu, tak, tak se k té pohledávce neměl pan Horák.
2: Vy byste se měl, kdyby někdo pohledával 7 milionů, kteří jste zašantročil?
1: Promiňte, asi jo. Kdybych je zašantročil, třeba vašich 7 milionů, no. Tak bych řekl, ano, paní Karol, 7 milionů je pryč, ale já vám to budu splácet.
2: Jo, po koruně.
1: No ne tak pokorně, abych nabídnul splátky v nejrůznějších formách.
2: To si právě umím představit. Těch forem by bylo opravdu hodně a žádná by nepokrývala 7 milionů.
1: Práce na zahradě.
2: No.
1: Staral bych se vám o výřivku. Hlídání Karolínky. Prosím vás, Karolínky, já jsem
2: Magdalenky.
1: To zmatel. Magdalenky, Karolínky.
2: Já jsem to pochopila.
1: Karolínka už je ohlídaná. Případně bych mohl vymýšlet kvízy, aby Magdalenka zdokonalovala. Takže vařit bych mohl.
2: No to byste byl v podstatě nejluxusněji placený, byť neplacený majordomus v České republice.
1: No a co byste chtěla víc? Hezky byste každý den odfajfkla kus z těch 7 milionů.
2: Řekla bych, po 10 letech bych řekla, Xavere, vidíte, už doplatíte jenom 6 milionů 850 a můžete jít domů.
1: No, vy byste byla, já si to myslím, že vy byste byla dobrý sluha, ale špatný pán, stejně jako oheň. Ne, to, já si neumím představit vlastně, jak vás tak trošku znám, kdo by pod váma mohl pracovat, protože vy jste, si myslím, trošku panovačná, jako žena, jako ostatně všechny ženy, ale že budete taková hodně frecht, já myslím.
2: No to bych byla, zvlášť za situace, kdybyste si u mě odpracovával to, co jste si ukradl.
1: Ale to už jsme si řekli, ale tak na normální personál, kdybyste si najala řidiče, zahradníka, něco, tak já si myslím, že vy jste ten typ ženy, která by byla fakt na ně tvrdá.
2: Ne, já jsem právě, to je jenom taková asi fáma, nebo možná tak na lidi působím, ale ve skutečnosti, já kdybych si najala na zahradu zahradníka, tak on se tam za mýma zádama bude pěstovat řetkvičky a se to ani nedovím.
1: Ne, lžete.
2: Ne, fakt.
1: Honzo, Honzo, nelže, víte, jak jsem na té radě, jak mě to pak všichni, jsem říkal panu Součkovi. Ne, já si naopak myslím, že vy jste přesně ten typ, který by přepočítával ty řetkvičky a řekla byste, ale včera jich tam bylo 32 těch vzrostlých řetkviček, dneska je tam jedna chybí. Co pak jste měl na svačinu?
2: Pane zahradníče.
1: Já si myslím, že byste byla spíš taková. Já jsem si na vás totiž vzpomněl. Nedávno jsem se díval na film Morálka paní Dulské.
2: A to je český?
1: No to je film pro pamětníky.
2: No ale český?
1: A jaký, když je to Morálka paní Dulské?
2: No Dulské, tak spousta lidí se může jmenovat Dulská. To je tak blbý jméno, že na světě může být spousta lidí, který ho mají.
1: Jakože by to bylo Dulské?
2: Třeba.
1: Ne, paní Dulské je to starý český film a vy jste vyloženě ta paní Dulská, která si do kláštera přijde vybírat posluhovačku.
2: Odpustky.
1: Posluhovačku a matka představená ji tam jako provádí a oni tam ty jeptičky, ty děvčátka, ty novicky, oni zpívají a žehlí tam, jo. A ona normálně to říká, nemáte nějakou hezčí? A tak, no a pak tam jednu vybere, no a co se stane, její syn jí jaksi otěhotní. No ale ta tam rozněská scéna, jak je to film pro maměníky, tak ta paní Dulská, ta přísná frecht žena,
2: ano.
1: Něco jako budete v jejím věku vy, tak ona prostě ta posluvačka si přijde stěžovat.
2: Že je těhotná.
1: No, že je těhotná, že teprve ten syn, jakože něco proběhlo. A tu formulaci si

0: chci vědět, jak to dopadlo.
1: No, no,
0: já chci ten, to, čemu se říká spoiler, víte?
1: Ne, ne, vy chcete pomačkat, já to na vás vidím úplně jasně.
0: Ne, já chci spoiler.
1: Spoiler ten, že vy jste paní Dulská.
0: A kdo hrál paní Dulskou?
1: Nevím.
0: Počkejte, tak je to starý film, tak musíte vědět, kdo to hrál.
1: Já si myslím, že to ani nebyla příliš... Nenajdete to rychle.
0: Já tam mám režim letadlo, tak počkejte. To.
1: Režim letadlo?
0: Režim letadlo, no aby nás...
1: A to je co?
0: No, tak kdyby nám někdo volal.
1: Letíte
0: třeba,
1: někam?
0: Kdyby třeba někdo říkal, hele, ty dneska točíš s Xaverem, tak ho pozdravuj.
1: No, anebo dej mu 160 porodů. Já vás znám.
0: Bacha, ti nešlo hned 7 milionů.
1: Já vás podobně. Znám. Abych já vás třeba nenahlásil, že jste mě mačkala.
0: Morálka
1: paní Dulské.
0: Hele, to je film z roku 1958.
1: No tak to nic nechce.
0: A to vypadá, že ta omačkaná, takže byla Jana Brejchová?
1: Ano.
0: To sedí.
1: Asi jo. No.
0: No.
1: Ale paní Dulská, kdo byl? Jste se ptala, ne?
0: No to jsem se ptala, počkejte, zatím to tady. Režie Jiří Krejčík, no jo, Krejčík, tak to je jasný. Zdeňka Baldová, Bedřich Vrbský, Vladimír Ráš, Vlasta Fabiánová.
1: No Vladimír Ráš byl ten její nepovedený syn.
0: Ten mačkač.
1: Mm-hmm. No.
0: No jo, tak hele, v roce 58 ještě si lidi opravdu mohli myslet, že se otěhotní z mačkání.
1: No.
0: Což teda mimochodem vysvětluje, proč byla v té době vyšší porodnost.
1: No tak dcera mojí kamarádky otěhotněla v Bulharsku ze slané vody. No počkejte, nesmíte se. Stišnovi u nás.
0: A to užívala orálně, nebo se
1: její
0: v tom koupala?
1: Maminka Jiřka mě říkala, ona přijela, byli s kamarádkou a jejíma rodičema. V Bulharsku, je to řadu let, už dneska chlapec se jmenuje František, jako i snědej hezky. A ona přijela a zjistilo se, že v tom. A je se 17, 18, taky nějak byla strašně mladá. A tak Jiřina na ní uhodila a ona řekla, mami, to je jak jde ta vlna, takhle.
0: No.
1: Tak to ti najednou takhle, jak tam stojíš, tak se to... A z toho jsem... No, a šli teda k lékaři a ten jako řekl, jasně, takže gratuluju, maminko, a tatínek se jmenuje jak...
0: Neptun.
1: A ona řekla, že nikdy s nikým nic neměla, že jak tam šla ta vlna, takže otěhotněla. V tom Bulharsku. No a lékař řekl, že není kom pro srandu a tak dále. Ona trvala, že otěhotněla z té slané vody, ale lékař se vůbec nenechal zlomit. To byl nějaký
0: nevěřící Tomáš.
1: No ale když na ní pak uhodili, tak se zjistilo, že tam byl nějaký beach boy. No a oni ho s Jiřkou jeli hledat.
0: Do té slané vody.
1: No, na tu pláž.
0: A našli?
1: No, nenašli právě. Nenašli.
0: Taky ho vzala vlna.
1: Asi ho vzala vlna. Ale pak jsem viděl chlapec, jak se jmenuje František, a viděl jsem ho v kočárku od té doby ne, a byl takový jako italský typ, no. Z Bulharska, ale.
0: Jo. Ale tak zase to je hezký.
1: No, tak...
0: To zrovna musím říct, že asi byla vlna, která se vyplatila.
1: Jo?
0: Mm.
1: A co myslíte, že napsaný v rubrice to jméno otce? Pláž, Neséber nebo...
0: Neříkám, tam bylo Bůh Neptun.
1: Černé písky nebo něco, zlaté písky. No je to, no. Jenom abyste věděla, že to se může stát. Až půjdete k moři.
0: To já se chystám k moři. Ale naštěstí ne do Bulharska.
1: No, tak
0: dávejte... My jezdíme pouze na prověřené destinace, kde vlny tolik nešplouchají, kde klidné moře.
1: Dávejte pozor, až půjde vlna. A já vám radím, že až půjde vlna, tak abyste se rozběhla, hodila 160 porodů a nenechala se uvláčet, abyste ještě nepřivezla, jak říkala paní Dulská, otěžek.
0: Otěžek.
1: V nejhorší mi zavolejte, že vás tam nějaký plážový chlapec mačká.
0: No a jak to dopadlo s tou paní Dulskou teda? Tak byla spokojená babička a...
1: No nebyla, ona odešla, ta... Ne, to nebudu říkat, přece film, ne? Se budete chtít podívat na to.
0: No,
1: ta Jana Brejchová se naštvala, on chtěl mladý Dulský, aby si to nechala vzít.
0: Ježiš.
1: Dokonce je to do prchy, no. A no, ona se pak rozhodla, že ne, jako to je stejně jak ta Ina, že? V té nemocnici taky, že ne. Já to dítě chci.

0: Ale tak ho měla s Blažejem, ale Blažej. Tam měla Důlskýho.
1: Důlskýho. No a odešla od té rodiny, no a asi do dneška jako žije s dítětem, no. S otěžkem.
0: Možná pořádá ty pochody.
1: Ale je to strašně... Já mám rád ty filmy tady z té doby. Tak.
0: Z roku 58.
1: No, tak je na to už 58, ale pojednává o době ještě jako by předtím, že jo. A jak paní Důlské záleželo na pověsti. No, aby to bylo jako, aby byly dobrá rodina. Tak. No a je to vtipný. A ještě jsem se díval teď nedávno na film pro pamětníky Jestřáb kontra Hrdlička.
0: To je známý.
1: Kde je výborný Marwan a Smolík se jmenuje ten herec.
0: To byl skvělý herec, jenom měl až příliš vřelý vztah k lahvi.
1: Jo? To vůbec nevím, že chlastal.
0: No, tak víte, co se říká o hercích, že jo? Oni herci pijou jako každý jiný, ale tím, že je na ně víc vidět, tak pijou víc.
1: Říkal pan Donutil, ha. Promiňte, ty donutilovský vtipy mě nepřijdou bez vtipný.
0: Mě hrozně.
1: Fakt, jo.
0: No jo.
1: Vy jste faninka?
0: No, to je klasika.
1: Jo.
0: To je klasika, to je něco jako morálka paní Důlské.
1: No dovolte, no paní Karol, teda v žádném případě. Neporovnávat umění a tady je prostě pokleslou zábavu.
0: Ne, to je taky umění.
1: Taky?
0: No jasně.
1: Dobře. No nic, tlačí nás čas, máte ještě něco? To...
0: No já jsem ještě měla, že by, nevím, co teda máte za plány na víkend, ale že bychom mohli spolu vyrazit do ulic a jít hledat tady ty, jak oni se jmenou, ty filantropové, že bychom hledali.
1: Filantropové?
0: No, pojďte, budeme hledat filantropové.
1: Ti, co rozdávají prachy?
0: Jo. No počkejte, netvařte se, jak lahev kyselých okurek. Teď filantropové dávají stranám vládní koalice, dokonce včetně Pirátů, kteří byli odejti, tak jim dávají miliony na kampaň.
1: Stranám?
0: No. Nejvíc dostala koalice Spolu.
1: To je divný, že?
0: Tak různí lidé, bohatí, mají různé manýry. Tak když najdeme někoho, kdo bude zrovna rozhazovat peníze z okna, tak můžeme strčit do fialy a chytit to místo něj. Mně to přijde jako dobrý nápad.
1: Potřebujeme peníze na něco?
0: Tak peníze jsou vždycky potřeba.
1: Jo?
0: No jasně, tak podívejte se tamhle na toho marketéra. Navíc vy jste neslyšel...
1: Jsem dlouho nic neutratil.
0: Navíc vy jste neslyšel, že teď jde o všechno.
1: Ty ponožky akorát. No teď jde o všechno.
0: Teď jde o všechno. No, tak
1: co... Říkali jsme s panem Holcem, ale jak komu?
0: No jim taky, ale našim peněženkám, jak by smet?
1: Myslíte?
0: Jo, já si to myslím, proto já bych se na ty časy trošku jako posichrovala.
1: A když jsme v té Evropské unii, ne?
0: Právě proto.
1: Tak oni se nás tam zastanou.
0: Ne, oni nám tam ty naše úspory ještě budou, jak to říct, jak to říkala ta Lejenová, že teď je potřeba přeměnit naše osobní úspory na tolik potřebné investice.
1: Toto řekla.
0: Jo, jo, jo.
1: Prosím vás, nemůžete tam zavolat, ať se na moje osobní úspory Lejenová vysere. Že bych nerad jako se do toho jakkoliv angažoval.
0: No počkejte, to není vůbec rozumný nápad, předtím na sebe upozorníte. To ona si řekne, hele, když se ozývá a říká, dej od nich ruce pryč, tak to já se na něj rovnou podívám, ten jich bude mít nějak hodně.
1: No tak to já zavčas někam přesunu ty úspory.
0: Kam?
1: No nevím.
0: Kdybyste potřeboval, já mám ještě trochu místa ve Slamníku.
1: Tak já zas těch úspor nemám tolik.
0: Říkám, to tak já. Tam zbývá tak akorát na nějaký váš milionek.
1: Myslím, že do kapsy tady u tepláku by se mi to vyšlo. Ale my jsme lidé skromní.
0: Počkejte, po pár letech vlády, této vlády, kdyby nás to ještě, nedej bože, po příštích volbách potkalo, tak už si tu kapsu můžete rovnou zašít.
1: Paní Karol, jsme na konci.
0: To je dobře. Budu se těšit na příště. Mějte se krásně a mějte to do příště tak aspoň v průměru na té sedmičce.
1: Jo. A pozor na těch 160 porodů. Já na to musím pořád myslet.
0: No já už teď taky.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou. Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Pane prezidente, díl 65. A naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Já bych dnes, pane prezidente, jednak upozornil 65. díl. Představte si.
3: Neuvěřitelný, to už budou dvě třetiny za chviličku.
2: To je krása.
3: Jestli umím dobře počítat.
2: A já bych také dnes začal výročím jedním, a to výročím Milana Knížáka, protože oslavil 85. narozeniny. Já jsem četl velmi laskavé přání vašeho institutu a protože mám pana Knížáka rád, tak tímto chci začít a ocituju z toho vašeho přání: renesanční osobnost s pevným názorem, realistickým pohledem a vzpůrným duchem. To se mně líbí. A řekněte...
3: To je Knížák, to už, kdybyste mě to nepřečet, tak bych si tyhle to zobecnění Knížáka takhle dobře bych ho znovu po týdnu nedefinoval nebo neshrnul. To všechno ten Knížák opravdu je.
2: Říkal jsem si pro sebe, že je tady málo takových lidí, jako je Milan Knížák. A toto beru vlastně z toho pohledu, když jsem s ním takto měl možnost hovořit, že ty věci umí pojmenovávat velmi jasně a tvrdě. A řekněte, co je tady v té větě, jak to obsahuje, co pro vás on znamená? Vy jste, myslím, že přátelé, ale nepovažujete trošku osobnost Milana Knížáka za nedoceněnou?
3: No ne, tak za prvé, já jsem chtěl komentovat nejdřív, že vy jste řekl 65., ale Knížákovi je o 20 víc, 85, to nevím, jestli to dotáhneme do takový délky, jako ten Knížákův věk, to je jedna věc. Knížák je samozřejmě nedoceněný, zejména nedoceněný v polistopadové éře. Prostě on je tak mimořádná osobnost. A já ne, jestli jste měl příležitost vidět, minulý týden vrátili zázračným způsobem Česká televize na svém Artu, vrátila hodinový pořad, který víceméně natočil Knížák o sobě v roce 91. Drtivá většina lidí, kteří ho dneska znají, jak vypadá, vůbec ho nepoznali málem. 35 let, to už je člověk opravdu jinak vypadající. Jestli mu tehdy bylo 50, no tak 85, to je opravdu velký rozdíl. No já ho znám dobře, mluvíme spolu nekonečně častokrát. Ale jako i já jsem byl naprosto překvapený tím filmem. Všude jsem telefonoval, pusťte si to, nebo pusťte si to následně. No prostě ty všechny charakteristiky, které tady byly řečeny, v tom prostě jsou. Ale navíc to ukazuje, že Knížák není jenom malíř. A nebo jenom sochař, to určitě ano, ale Knížák je umělec nejširšího typu. Málo kdo ví, že on skládá vážné symfonie a sonáty, které hrají orchestry různě ve světě. To málo kdo o něm ví. No ale on je hlavně par excellence toho umělce, který je umělec svým životem. Nejenom svými produkty, které vyrobí a někde vystaví, ale svým chováním, svým životem, a proto prostě vzácná bytost u nás. Když říkám nedoceněn, tak na straně jedné, jestli zase ne každému umělci se podaří, aby byl rektorem Akademie výtvarných umění, což je ohodnocení, takové to vnější ohodnocení toho člověka, a ne každému se podaří, aby byl řadu let šéfem Národní galerie, tak to zase ta vnější ocenění Knížákovi přišla a přišla ještě v rozumné, jeho rozumné věkové chvíli. Ale jako celek a ta šíře jeho je naprosto, naprosto nedoceněna. My jsme mu dali před x lety, teď já myslím, že to bylo před 10 lety akorát, aby to bylo kulaté výročí, aby to bylo k jeho 75. výročí, jsme mu dali taky cenu našeho institutu a výsledkem bylo, že Ivo Strejček udělal krásnou knihu o Knižákovi, která je se spoustou jeho obrázků a to já musím příště přinést jako dárek.
2: Já to ještě tedy doplním, že ještě dostal medaili za zásluhy v roce 2005.
3: Ano, to jsem s ním bojoval jak srdnatý lev, protože on tak odmítal papalášské ocenění, že si myslel, že všichni jeho undergroundoví přátelé ho prostě odsoudí a přestanou s ním kamarádit a dlouze jsme o tom licitovali, než prostě kývnul na to, že půjde dělat papaláše, posadí se na Pražském hradě do první řady tam a přijme tu, no ale pak se nechal přemluvit.
2: Tak panu Knižákovi přejeme alespoň takto pevné zdraví a všechno nejlepší k 85. narozeninám. Když jsme u toho, ani nevím, jestli jsme, pane prezidente, v tomto pořadu už někdy probírali tu záležitost, ale zeptám se, takzvaný status umělce, já nevím, jestli jste o tom slyšel, to v naší zemi
3: bude
2: možné teď, že se budete moci prohlásit za umělce, asi na to bude nějaká komise. Co si o tom myslíte?
3: Bezvadný. Já myslím, že Knížák taky 100% jásá a myslí, že to tady, když to teď obrátím a drze použiju výrok, který on neudělal, ale myslím, že v jeho stylu, takže on by asi řekl, že to už bude definitivní popření umělectví a umění, když to bude status prostě. Takže když to bude statut nějaký, ne, šílenství vůbec nemá smyslu, skoro nemá smyslu ani trávit čas. Já myslím, že pro standardního posluchače našich rozhovorů a vůbec celé XTV je to nedůstojný hovor, protože já myslím, že pro všechny ty lidi je to jasný.
2: Jednu věc k tomu říct musím. On je to takový vzorový příklad té doby. A ono totiž za statut umělce si můžeme dosadit jakoukoliv jinou podporu, jakékoliv jiné neziskovky, dotace, pane prezidente, Bůh ví čeho už. A já si říkám, jestli to právě není, vidíte to okénko, kde vidíme přesně, kam se ta společnost dostává, tak já si říkám, jestli nebude příště statut tramvajáka, nebo...
3: Myšlenka vymyslet tento status je samozřejmě produkt šílenství progresivistické éry dnešního světa, ale jako myslím, že řada těch kvázi umělců, ne těch knížáků, těch antiknížáků, to se na to určitě strašně těší, protože oni myslí, že tím budou mít pravidelný příjem, pravidelný plat, že se nebudou muset starat o nic, že budou mít na věky důchod a tak dále. Takže já myslím, že těm neknížákovským umělcům o to v podstatě vždycky šlo. Ale všimněte si, že je zajímavý, že ani ten komunismus nevymyslel myšlenku status umělce. Já si myslím, jestli se nemýlím, tak to nikdo neudělal. Tam sice pár těch, který se mu nejvíc klaněli a nějaké mini zásluhy umělecké měli, ten režim vyznamenal nějakým titulem národní umělec nebo něčím takovým, ale to byla jako menšina a že by někdo chtěl celku dávat tento status. Ani to se ten komunismus neodvážil.
2: Tak pojďme na velmi vážné téma. Před pár dny zemřel papež František a já vím z některých rozhovorů s vámi, že vy jste velmi ctil Benedikta XVI. Kdysi jste, myslím, že v tomto pořadu hodnotil ten jeho pontifikát, jak se říká, že považoval jste to za úspěšný, říkal jste, že on byl velmi vzdělaný člověk a velmi, řekl bych, úspěšný v té pozici. Jak hodnotíte působení pana papeže Františka?
3: Mně nepřísluší hodnotit působení papeže Františka z pozice katolické církve. Prostě katolická církev se musí vyhodnotit sama, jestli po Janu Pavlovi II. A po Benediktu XVI. To, s čím přišel a co v té církvi udělal papež František, bylo to, co chtějí nebo nechtějí. Můj pohled je na to vnější. Já bych řekl, že i Jan Pavel II. Já jsem měl tu čest opakovaně mluvit a setkat se s Janem Pavlem II. A stejně tak opakovaně s Benediktem XVI. Nového papeže už jsem já nezažil, takže z osobního kontaktu nemohu říct si vůbec nic. I pro mě byly ty oba dva předcházející papežové mužové definující dobu, definující éru, prosazující některé hodnoty, které myslím stály za to a v tomto smyslu byly velikány, kdyby se hledala osobnost roku a taky občas to vyhráli tyhle ti dva v různých anketách, jako, tak byly širokou osobností, která daleko překračovala katolickou církev. Já myslím, že jestli to vidím dobře, tak já myslím, že to se nedá říct o papeži Františkovi. Ten nebyl takovou svět definující nebo svět posouvající osobností. A to je velká, velká odlišnost. Kdybych měl pokoušet se hodnotit jednotlivé kroky papeže Františka, tak zase říkám, mně nepřísluší diskutovat o tom, jestli se mám vše dělat tak či onak a jestli mají být ženy v té či oné roli. To prostě si organizace zvaná katolická církev musí vyřešit sama. Já jsem vychován v názoru jako dítě, že prostě ženy kněze nedělají. Prostě, takže když jsem to uviděl tady, když naše jedna kněžna dokonce tančila ve Star Dance, no tak mně se to zdálo trošku podivné. Že? Takže tyhle ty kroky toho papeže jsou pro mě trošku nejasné. No. Ale ne, nechci to hodnotit. Četl jsem před několika dny a kdybych tušil, že o tom budeme dneska mluvit, tak jsem to nalistoval znovu. V jednom německém dvouměsíčníku Kato jsem četl velmi sofistikovaný text jakéhosi docenta teologie v Římě na katolické univerzitě, který porovnával najednou pohled ku podivu viceprezidenta Vance jako velmi nábožensky myslícího člověka a papeže Františka. Článek velký, v velkém časopise porovnávající to dva lidi a ukazující zcela odlišný pohled. A jeden, že to je ten Ordo Amoris, který přichází z poloviny minulého tisíciletí a druhý je takový ten dnešní moderní pohled. No a ten Vance nepochybně zastává ten první a papež František zastával ten druhý. Ten první názor je láska k bližnímu, ale strukturuje tu lásku. Krom toho, že má mít ten katolík největší lásku k Bohu, tak pak má mít ke své rodině, pak ke svému okolí, pak ke svému tomu a tak dále. Proti tomu je postaven postoj papeže Františka, který je opakem a popřením tohohle toho pohledu strukturované lásky a který je lásku ke všem. Lásku absolutně proto teda on prosazoval fanatickou podporu migrace všeho typu, protože pro papeže Františka byl poslední migrant, nevím, z kterou zemi si mám zvolit, který doputuje, stejně cenný jako člen vaší nejbližší rodiny, sousedství a tak dále. No a to ten druhý proud toho katolického myšlení tvrdí opak. No a mě je samozřejmě bližší nikoli to Františkovo, ale to druhé pojetí.
2: Vy jste řekl, pane prezidente, že nechcete hodnotit.
3: No to už jsem začal hodnotit.
2: Ne, že? Ne, já chci. A také jste řekl, že papež jako osobnost daleko překračuje význam té církve. A teď se chci ptát, do jaké míry, ať se díváme na kteréhokoliv papeže, Jana Pavla, Benedikta XVI., Francesca, anebo toho, který teď bude, do jaké míry on je politickou osobností, která je schopná, to je to důležité, hýbat dějinami.
3: Já nejsem si politickou, prostě veřejnou osobností v každém případě. My trošku tu politiku zužujeme na tu partaj politik, na tu stranickou politiku. Jo. Tak ty papežové, ty dva předchozí jako veřejně působící činitelé opravdu hýbali dějinami. Ten Jan Pavel II. Sehrál prostě svou významnou roli v pádu komunismu svým obrovským vlivem, který měl možnost šířit z Říma v téhleté své funkci, tak nejenom pro Polsko, ale pro celou Evropu. Já, nenáboženský člověk, nebo nenáboženský, aspoň v tom úzkém slova smyslu, tak já bych před 45 lety řekl, že v roce 80, kdo je největší osobností soudobého světa, já bych klidně tehdy jmenoval Jana Pavla II. Prostě a mám, já nevím, jestli jsme o tom tady někdy mluvili, my už jsme mluvili při těch 65 rozhovorech, já mám strach o všem, musíte mě zaražit,
2: vy jste
3: mladší a pamatujete si víc. Já mám mimořádný zážitek s Janem Pavlem II., kdy jsem byl na černo na konferenci v polských Sopotech, na černo ve smyslu, že mě tam samozřejmě můj zaměstnavatel v té době za komunismu v žádném případě neposlal, tak jsem si na to vzal dovolenou a hezky vlakem jsem jel do Sopot. No a představte si, byl jsem na konferenci, přes den se diskutovalo o složitých matematických, ekonometrických, statistických modelech. Večer jdu do pokoje hotelu a pustím si polskou televizi a najednou konec světa, došlo k atentátu na Jana Pavla II. Takže já jsem to prožil v těch Sopotech. Teď jako v cizím městě, v Polsku, odkud ten papež byl a tak dále. Tak já vím, že jsme když vyšli z hotelu a putovali se všema lidma, tisíce lidí, mlčky tahli městem a došli k místní katedrále. A prostě celé ty Sopoty se tam sešly. Pro mě událost naprosto mimořádná. To si dovedu představit. O Benediktovi bych také mluvil podobným způsobem a myslím, že nevím, co bych si takového já dokázal vybrat od toho papeže Františkovi. Já to neumím definovat.
2: K tomu, co říkáte, poprosím jednu suvku. Opravte mě, jestli to tak není, ale já žiju nějakou dobu v tom, že vy jste se s Benediktem XVI. Vzájemně nějak ctili. Že vy jste se asi, nechci říct, nechci to přehánět, dobře znali. Jinými slovy, měl jste k němu blíž než k Janu Pavlovi.
3: Určitě. Ale Jan Pavel byl zas takovej, Benedikt XVI. Byl intelektuál v tom nejlepším slova smyslu. V tomto smyslu Jan Pavel II. Byl víc člověčí a tak dále. A všichni známe jeho obrázky, jak jako kněz běhá na běžkách a podobně. To pro Benedikta to by bylo, já myslím, nedůstojné postavit se na takový směšný vynález, jako jsou lyžařské běžky. Ale já, ten papež byl úžasný, on ten svůj úřad bral nesmírně vážně. Já vím, že jsem jednou se s ním loučil jako předseda vlády, kdy byl na státní návštěvě tady a prezident Havel nějak nemohl nebo co. A papež odlétal z Hradce Králové z letiště do Prahy a do Říma teda určitě. A já jsem byl s ním a teď já viděl, že on vůbec nemůže jít. Prostě jeho pochroumané jako nohy, končetiny byly prostě. A teď měla být přehlídka čestné roty. A já jsem seděl v tom letišním nějakém sálku s ním a přemlouval jsem ho, aby se zrušila ta cesta prostě a ta povinná procházka. Ne, nesmysl, nebude tady, bude tady pár novinářů, nikdo to nebude to a tak dále. Přemlouval, on se nenechal prostě přemluvit a kulhal o holi a musel splnit svou funkci, prostě, kterou měl, že on je taky hlava státu, papež římský a tím pádem, tak já mám na něj takovéhle vzpomínky tohohle typu, no, které člověk nemůže zapomenout.
2: Ještě jedna věc k tomu. Dnes dopoledne v tomto studiu seděl Lubomír Zaorálek, který velmi laskavě vzpomínal na předchozí papeže a mimo jiné říkal, že na pohřeb Jana Pavla II. Jste letěli společně letadlem, které muselo nouzově přistát v Innsbrucku. Mm-hmm. A tak vzpomenete si na tu situaci?
3: Ježíš, samozřejmě, to byla velmi dramatická chvíle. Já jsem byl na pohřbu i papeže Jana Pavla II. I Benedikta 16. naštěstí. A určitě nepojedu, nebudu nijak delegován na tento pohřeb. Ale no prostě my jsme najednou kdesi nad blížící se území Alp, někde už mezi Rakouskem a Itálií, tak najednou panika na palubě toho malého Challengeru, že prasklo přední sklo.
2: Dvě dokonce,
3: no,
2: říkal Zaorálek.
3: To je půl pointy, prasklo přední sklo a budeme se muset vracet. A já ve svý, byly 11 v noci, 11 nebo 10 v noci, tak nějak, a ráno byl ten pohřeb. Já jsem říkal, ne, v žádném případě se nebudeme vracet. Podívejte, my jsme teď nad hranicí Rakouska a Itálie. Jestli se nemýlím, tak je to stejně daleko do Prahy jako do Říma. Nemůžeme letět. No a v tu chvíli nastalo to, že prasklo i druhé sklo v tom letadle, když já stál nepřipoután v té kabině té posádky. No, ty začaly řvát a vlekli mě na mé místo, abych si sednul a tak dále. No a ukázal jsem se, museli otočit a jet zpátky. No, tak jsme přistáli nouzově a čekali jsme, než přiletělo náhradní letadlo ještě Tůčko blahé paměti a tím jsme doletěli do Říma někdy ve 2 nebo ve 3 ráno. Vím, že do hotelu Placa na Via del Corso jsme se dostali asi ve 4 ráno. No a někdy už půl 8 jsme jeli na ten pohřeb. Takže tyhle věci si člověk nemůže nepamatovat.
2: Pane prezidente, znamená něco zásadního, že se pohřbu papeže zúčastní Donald Trump?
3: Ne, já nevím, kdo byl z americké reprezentace na těch pospech. To by mě někdo asi rychle poučil, to si přesně nepamatuju. Na takovouhle věc v Americe výlučně z Ameriky, výlučně letali viceprezidenti. Jo, tak já bych tak typoval, že mohl tam být Biden za Obamu, když jsem byl na tom pospu toho předcházejícího. Tak nevím. Prostě létali tam prezidenti, no a...
2: Já vím, a já se ptám na toho Donalda Trumpa, jestli to gesto, že, protože v médiích bylo, že by se měl účastnit, jestli to gesto, že se zúčastní Donald Trump, znamená něco pro tuto část světa.
3: Ale určitě ano, ale tak já myslím, že on se přihlašuje k západním hodnotám, že jednoznačně, a celá jeho politika je vlastně pokus o obranu a znovu zrození autentických západních hodnot, západní civilizace. Tady všichni ječí na jeho cla, ale i to je přeci z jeho strany pokus prostě vrátit se k původní tržní ekonomice, která nebudou zatěžována žádnými státními zásahy ani cly, a proto ty cla přestřeluje a šermuje s nimi, aby ukázal, že to takhle tudy nejde a tudy nevede, a musí se odstranit i ta necla, i ty další překážky světového obchodu. Takže já myslím, že on tím se přihlašuje plně k těm západním hodnotám a v podstatě je to logické, že sem přiletí.
2: Dobře. Promiňte, ten váš termín nebo to vaše sousloví západní hodnoty, promiňte, já jsem zcela dezorientován v tom, co to ještě je a co to není. Protože oni už se k západním hodnotám dnes, jak si hlásí i lidé, kterým to nemůžu věřit ani na vteřinu. Ona i paní Pekarová řekne, že ctí západní
3: hodnoty. Já jsem právě chtěl říct, já jsem vám chtěl pomoct, a samozřejmě, že jsem se neprozřetelně dotknul slova západní hodnoty. Já jsem tím chtěl toho Trumpa přiblížit k Evropě jako tou západní civilizací.
2: No, Trumpa už jsme řekli.
3: Západní civilizací, no ale já bych řekl, že západní hodnoty jsou jasně, můžeme to definovat úplně jasně, západní hodnoty jsou to, co dneska hlásí pan profesor Petr Fiala. No a tím máte úplně definováno, co to je. Můžete si přečíst jeho články, jeho
2: teď
3: projevy.
2: Teď bych opustil ironii,
3: okamžitě vidíte, že to je...
2: Ten váš sarkazmus a vaše ironie
3: to není
2: v těchto
3: ironie,
2: okamžicích, to já to těžko nesu. Pro mě je to důležitá věc a já to nevím, protože já když vidím, co všechno je považováno, anebo promiňte, snad i předstíráno,
3: víc
2: předstíráno a mnohdy i pokrytecky potvrzováno některými, tak já si říkám, co to teda jsou ty západní hodnoty.
3: Severi, já bych řekl, že to si člověk nejlépe uvědomí, když je ve světě úplně jiný hodnot. Já to vždycky říkám tím, že jsem už asi dvakrát nebo třikrát ve světě, někde v dalekém světě, na otázku, odkud jste, já jsem říkal, I am from Europe. Protože jak jsem si myslel, že říkat z nějakých Čech nebo z Prahy, že tam ty lidi vůbec by netušili, co to znamená. Já jedu za 14 dní, za 14 dní na pravidelnou konferenci do Istanbulu. A to je Euro-Asia Forum. Euro-Asijské forum. Já tam na tomto fóru najednou se přistihuju, že taky použiju termín západní hodnoty, protože tam je evidentní, proti čemu to slovo říkám. U nás je to spíše ironie, když se tím někdo ohání a jestli jste to nazval sarkazmem, tak budiš, ale já to, tady to člověk musí díky všem Fialům a Pekarovým Adamovým spíše používat za ironickou nadsázku.
2: Dobře, a teď ještě teda navážu na vaše slova. Vy jste použil termín, tuším, na konferenci patriotů, která byla nedávno v Praze, varování před takzvanými falešnými křižovatkami. Jak se to pozná, která křižovatka je falešná a která je ta pravá, pane prezidente?
3: Ne, já jsem spíš jestli si dobře vzpomínám ten svůj projev, tak tam moje polemika byla proti tomu, že patrioti si dali do heslo jako do čela Europe at the crossroads, jako Evropa na křižovatce. A já jsem polemizoval s tím, že si myslím, že Evropa na žádné křižovatce není. A definoval jsem, křižovatka je už to místo, kde prostě jsou takhle dvě cesty a vy teď musíte zahnout doleva nebo doprava. To je pro mě definice křižovatky. Zatímco já myslím, že ty patrioti tím chtěli říci, že jdeme špatnou cestou. To já s nimi souhlasím. Ale Evropa v žádném případě nedoputovala do situace, kde už stojí na té křižovatce, aby teď zvolila na jednou otočku doleva nebo doprava. Já myslím, že my jsme dávno daleko ještě před tou křižovatkou. My ještě bohužel budeme putovat těmito temnými vodami nebo temnými hvozdy, nebo jak se to, skalami možná, to ještě tam budeme dlouho putovat. Já myslím, že my nejsme v žádné chvíli obratu. Aby byla chvíle obratu, tak musí být dostatečné přesvědčení o tom, že už se musíme obracet, že už jsou politické síly, které jsou si toho vědomy. Prostě v roce 1970 nebo kdykoliv jsme si lidé jako já mysleli, že ten komunismus je naprosté zlo a že musí být zničen, ale nebyl to bod obratu, nebyla to křižovatka, bylo to pouze dlouhé ještě putování, myslelo si nás to málo. Já myslím, že i těch patriotů je strašně málo, aby si mysleli, že už se rozhodujeme.
2: Ale ta síla, říkám si naivně, je možná někde jinde, protože já nevím, jak často, pane prezidente, hovoříte s občany, s lidmi, kteří chodí do práce, živí rodiny a starají se o svůj běžný život.
3: Čítáte si, jak například často jdu v Kobylisích do hospody u Blekotů.
2: Já to nevím.
3: Kde jsou normální lidi.
2: Ale já vám řeknu,
3: tenhle týden jsem tam byl už nejméně dvakrát.
2: Ale nechte mě říct moji zkušenost. Já vám říkám, že ti lidé v drtivé většině,

0: strašlivá mezera. A já myslím, že to naše politické strany málo docenují. Proto často v kontextu jiných debat, ale často říkám vždycky, no ano, ale vy myslíte, když mě říkáte, že ten komunismus taky padnul, tak jako tady ten dnešní svět musí taky padnout. Já říkám, a fakt myslíte, že jsme už v roce 86, 7, 8 a už je to do té míry nalomené, když bych použil tenhle výrok, že už to se musí jenom dolomit a že už jako není třeba moc pro to udělat. To já jim říkám vážení, to mám spíš strach, že jsme tak na straně v roce 70 něco nebo něco takového. Ale to není pesimismus. To já myslím, že je realistické ohodnocení z toho, co prostě je kolem nás.
1: Ještě jedno důležité téma. Já jsem četl váš rozhovor pro časopis To.
0: Vy tak čtete v Obránex?
1: Vy máte dneska tak zvláštní náladu, pane prezidente.
0: Bezvadno, já oceňu, že jste četl i okrajový rozhovor můj.
1: Já až řeknu cokoliv, tak...
0: Já to oceňuju, nečekal.
1: Dokonce vám teda odpovím stejným nebo podobným tónem. Představte si, já opravdu spolehlivě umím číst. Vím, že na to nevypadám ve vašich očích, ale tak to je. A já jsem si tento rozhovor četl a jestli jsem četl správně a ta písmenka jsem si dával dohromady správně, tak jsem pochopil, že vy máte trošku obavu o průběh férových voleb na podzim letošního roku. A já se teď ptám, jako čtenář vašich rozhovorů, z čeho ta obava pramení, protože spousta lidí má obavu.
0: No tak jestli spousta lidí má obavu, takže tak to není extrémní názor snad, který v téhleté chvíli nastává. No tak my jsme svědky v Evropě nevídaných jevů. Že se najednou někde volby zruší těsně před nimi, nebo po nich se řekne, že takhle ne, budeme volit znova a tak dále. Tak toho, co by se v normálním světě zdálo jako nemožné, nepředstavitelné a podobně, tak to prostě v několika případech už nastalo. A některé výroky, které zazněly i od našeho, já ho teď nemůžu citovat přesně, ale od našeho nového předsedy ústavního soudu, pana Baxy, ty směřovali také k tomu, že kdyby, to bychom museli zasáhnout, to přeci nemůže se stát, aby ty volby dali výsledek, který my s velkým prostě si nepřejeme a který si nepřejí soudruži v Bruselu a tak dále, tak to já myslím, že tato varianta tady je a neměli bychom ji nikdo podceňovat. Nemluvím o tom, že jestli přidám slovíčko, ty prvky té korespondenční volby v tom dávají zase úplně jinou možnost nějakého posunu voleb někam jinam.
1: Předpokládám, že příště, až přijdete, že už mi přinesete knihu, to je drzost, co to takhle říct, ale že přinesete knihu ukázat tedy našim divákům od Beneše po Ukrajinu a už se bude blížit to výročí 80. od osvobození Československa a tak bychom tomu mohli ten příští díl věnovat.
0: Ježiš, to určitě. Já jsem tu knihu psal opravdu, musím říct, že z iniciativy kolegy Strejčka, který přišel první pracovní den roku 2025 a říkal, musíme udělat něco většího, nejen psát každý týden naše hloupé nebo chytré glosy. No, tak jsme si řekli tohleto téma, takže vydává náš institut de facto dvě knihy. Jedna je nakonec moje samotná k těm 80. letům od konce druhé světové války a druhá je dvojice Weigl Strejček, tak to budou dvě publikace, které tady mohou být přineseny. Já se opravdu a my se opravdu bojíme, že nastane další fáze desinterpretace té

0: druhé světové války a jejího výsledku, jejich příčin a podobně. O tom snažím v té své knižce, která bude oficiálně publikována příští úterý, tak o tom se snažím v té knize diskutovat.
1: Těším se na příští díl velmi,
0: přinesu
1: pane prezidente.
0: Tu knížku velmi rád.
1: A děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
0: Já děkuji. Naschledanou.
1: Pane prezidente, díl 65. A naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořad Do to zaplatí a se mnou ve studiu, jako pokaždé, sedí ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, právě jsme oslavili Den vítězství, neboli konec druhé světové války. Hodně si dali záležet teda naši vládní politici. Z jejich podání se, já bych řekl, až zdálo, že oslavila konec války Ukrajina, ale to necháme stranou. Dvojí vítězství jsme totiž oslavili i my Češi. A sice Eurostat potvrdil, že i v druhém pololetí loňského roku jsme platili nejdražší ceny elektřiny v celé Evropské unii. A to musíme dodat, že jsme současně tu elektřinu si sami lacině vyrábíme doma. A druhý vítězství, takový Pirhovo, já bych řekl příznačný pro fialovskou éru, je, že soud zablokoval podepsání smlouvy o dostavbě Dukovan s Korejci, protože to zažalovali Francouzi, kteří byli z toho vyhrazení. Takže nakonec došlo na to, že se podepsala aspoň smlouva o smlouvě budoucí. Tak nevíme, jak to dopadne nakonec, ale už teď můžeme říct, že ty škody budou nemalý, bude nás to stát určitě řádově miliardy to zpoždění. Bůh ví, jak to dopadne.
2: No, já bych řekla, že už nás to stojí miliardy teď a stojí nás to právě na těch cenách elektřiny, ve kterých jsme tak krásně na špici, aspoň v něčem jsme zase první v Evropě. Problém je, že ta dostavba Dukovan je vlastně do značné míry přeceňována. Ono totiž je to velmi často prezentováno jako počin, který by u nás měl ceny elektřiny zlevnit. Ale ono to u nás ty ceny elektřiny pravděpodobně nezlevní. A to z jednoho prostého důvodu. Totiž ty dva bloky, které se mají dostavit, a teď je ta jejich dostavba o to víc ve hvězdách, když to soud předběžným opatřením zatím zablokoval, tak ty mají vlastně jenom nahradit dva jiné už dosluhující bloky, takže to má být náhrada v podstatě kus za kus, leda, že by se výrazně prodloužila životnost těch stávajících bloků, třeba až někam na 100 let. A ono tam není možno v tuhletu chvíli v těch Dukovanech postavit těch bloků ani víc, jednoduše z toho důvodu, že tam není dostatek vody pro chlazení. Takže to, co se prezentuje jako velké rozšiřování naší jaderné kapacity, zas tak velkým rozšiřováním není. To je jeden základní problém. Druhý základní problém spočívá v tom, že jaderná energie je sice absolutně skvělá, pokud jde o výkon, to, jak je levná, drahá, jak dlouho to vydrží, to zařízení, ta infrastruktura, ale pokud tu jadernou energii máme jako primární zdroj pro výrobu energie. Ale u nás se k té jaderné energii přistupuje nikoliv jako k primárnímu zdroji, jako k výrobě levné energie, ale jako k doplňku pro obnovitelné zdroje. A jako doplněk jaderná energie je naprosto nevhodná. A je nevhodná proto, protože u těch jaderných elektráren trvá poměrně dlouhou dobu z technologických důvodů, než ta elektrárna najde na plný výkon a zase nějakou dobu trvá utlumení toho výkonu. To, že se s tím hráli, tak víme, jak to dopadlo vlastně v Černobylu, kdy se snažili rychle zvyšovat, snižovat výkon. To asi úplně nechceme. A u nás vlastně byla ta dostavba těch Dukovan povolena, zdůrazňuji slovo povolena, to je teda opravdu legrační, pod podmínkou, že ta elektřina z Dukovan nebo obecně jaderná energie bude u nás uhýbat té energii obnovitelné. Konkrétně, když to vysvětlím, tak jde třeba o to, že v Baltu bude hodně foukat, dojde tam k velké výrobě elektřiny z větrníků, dojde k přepětí v síti a my musíme tu elektřinu z toho Německa, z těch obnovitelných zdrojů v tu danou chvíli odebrat a musíme vlastně utlumovat anebo nějakým způsobem mařit tu energii nebo třeba posílat ji do přečerpávacích elektráren, tu levnou energii a stabilní energii z těch Dukovan a z dalších jaderných elektráren. Takže ta naše elektřina, kterou my si umíme vyrábět a která je stavěná na to, aby nám dávala stabilní výkon, tak my ten stabilní výkon musíme vlastně posílat dopryč a uhýbat tomu nestabilnímu výkonu. A to je úplně technologicky vlastně zvrácené. Nedává to smysl a samo o sobě to vede k tomu, že vlastně ta elektřina dlouhodobě nemůže příliš zlevnit. Takže ty pohádky o tom, jak my si dostavíme jaderné elektrárny a v tu chvíli tady budeme mít po problémech s elektřinou a s nedostatkem energie, to jsou prostě fakt jenom pohádky. Ta dostavba, to je vlastně zachování nějaké základní bazální energie, abychom vůbec byli schopni fungovat. To je to naprosté minimum. To není vůbec nějaké navyšování našich kapacit.
1: No, mně se líbí, vy jste to zmínila, to za prvý, že nám to bylo povoleno. To svědčí o naší národní suverenitě, že si smíme postavit nebo dostavit jadernou elektrárnu, to už samo o sobě je zajímavý, ale i to, že přesně vláda Petra Fialy, protože ona je to obří investice, ta dostavba, tak nám vlastně jako kompenzaci začala lhát o tom, že nám to přinese levnější elektřinu, aby to nějak ospravedlnila, což už tehdy energetici samozřejmě říkali, to není pravda, to se prostě nestane, nelžete. Ale teď, když teda došlo k tomu zablokování té smlouvy, podpisu smlouvy, tak nám to vláda měla potřebu zopakovat znova, jakože aspoň tohle by snad mělo být pyrrhovo vítězství, ale není to tak. Ale druhá věc, jenom dodám politicky, vláda, ono tu dostavbu už samozřejmě připravovala předchozí vláda, protože se o tom už se to připravuje delší dobu. A vláda Petra Fialy řekla, vlastně ona si jako zprivatizovala, že předchozí vláda neudělala nic, že je to celý jejich a že bez nich by vlastně se nic nestalo a že je to jenom jejich dílo a zásluha. A teď najednou tohle a ono, jak se říká, každá revoluce požírá nakonec své děti. Kdyby ta vláda byla férová a vlastně nelhala o tom, že to celý připravili jenom oni a že předchozí vláda nic, když je to není pravda, tak by teď mohla říct, no podívejte se, za to může Babiš, že jeho předchozí vláda, jak je jejich dobrým zvykem, ale teď je to 100% jejich, jak se říká, když něco rozbijete, tak to vlastníte 100%, tak to je jenom politicky, že se to nakonec Petru Fialovi vymstilo. Ale pojďme k tomu druhému vítězství národnímu, a sice, že teda Eurostat teď potvrdil, že i za druhé pololetí loňského roku jsme my v Česku jako domácnosti platili nejdražší ceny elektřiny, přestože ji u nás doma lacině vyrábíme. A ono, když se o tom systému perverzním řeknu, kdy my si vyrábíme lacině elektřinu a máme ji doma nejdražší, tak se o tom začal mluvit, když ceny elektřiny vystřelily do bezprecedentních výšek. A tehdy se to najednou začalo probírat v médiích a energetici tehdy říkali, tohle to samozřejmě nemůže, to je nevysvětlitelný jako lidem veřejnosti a vláda to nemůže prostě vysvětlovat do nekonečna, to se musí změnit. Tenhle systém nemůže přežít, protože to samozřejmě ožebračuje nás jako Čechy domácnosti, protože to snižuje náš disponibilní příjem, za druhý to samozřejmě ničí i náš průmysl a ekonomiku. A teď to máme potvrzený znovu a současně se mluví i o tom, že by se dostátnil ČEZ, protože ČEZ je takový hybrid, on vzniknul už za totality komunistický, oni ho stvořili komunisti jako hlavní energetický závod tehdy v Československu. A potom samozřejmě po pádu komunismu v roce 1993 se část akcí dala na burzu a on z toho vzniknul takový hybrid, že 70% vlastní stát, neboli i my dva, co tady sedíme, a 30% se nechalo drobným akcionářům, což jsou buď fyzické osoby, nebo i firmy. A samozřejmě, jak už to bývá, stát vytvořil takový kvazimonopolní postavení a prostředí pro podnikání, ale ta 30% minorita soukromníků v podstatě to často ovládá a chovají se, jako kdyby ta firma byla jejich. A teď došlo na to, že se něco musí stát s ČEZem, aby vlastně se mohly snížit ceny elektřiny u nás. A došlo i na takovou jako paradoxní situaci, že i třeba zástupce části těch minoritních vlastníků Karl Schnobr začal říkat, no my jsme vlastně pro, abyste nás vykoupili, protože když nás vykoupíte férově, dáte nám nějakou férovou cenu, tak těch 30%, které od nás vykoupíte, tak 30% to bude, o to se navýší zisk státu. A tady je nutno říct, že ČEZ je firma, která ročně generuje asi 30 miliard zisku plus minus a nějakých téměř 20 miliard dává do státního rozpočtu jako takzvanou dividendu. Takže tady jde o to, jak to ekonomicky udělat, aby ČEZ mohl fungovat podle strategických zájmů vlastně české veřejnosti, což znamená zlevnit elektřinu a současně mohl nějak dál fungovat a rozvíjet se, aby to nebylo prodělečný.
2: Tak to je nakousnuto hrozně moc téma dohromady. Já to vemu od toho ČEZu a potom se dostanu k té ceně elektřiny, protože ono je to velmi často mediálně a politicky spojováno. V podstatě se klade rovnítko mezi tím, že zestátníme ČEZ a bude levná elektřina. A předtím teda chci hodně varovat, protože takhle úplně jednoduše to není. Za to zase je to další tak trochu fáma na podobné úrovni, jako dostavíme Dukovany a bude levná elektřina. Je to příliš zjednodušeně, takhle řečeno. Ten problém, proč máme u nás drahou elektřinu, je v podstatě někde úplně jinde, než že má ten ČEZ kvazi monopol. Ale čistě jenom k tomu zestátnění. Tak asi by ode mě nikdo nemohl očekávat, že bych byla ochotná sáhnout nějak, řekněme, násilně nebo nějakým vyvlastněním na majetek drobných akcionářů. To v žádném případě ne. Na druhou stranu, ono je fakt, že ti sami akcionáři v tuhletu chvíli už cítí, že vlastně ty ceny jejich akcí jsou poměrně tak vysoko, že už to asi o moc víc nepoleze a že teď je vlastně pro ně velmi příznivá chvíle prodat. Takže kdyby to probíhalo formou ne samozřejmě zestátnění, ale formou prostě, že stát nabídne tržní cenu.
1: To je potřeba říct, že také se to koncipuje, že nikdo vlastně nechce to jako dostátnit jako komunisti v roce 48.
2: Tak já si nejsem úplně jistá, co by třeba komunisti teďka zrovna v tuto chvíli chtěli, jo? kdyby se dostali do vlády.
1: Většina opozice, tak řekněme.
2: Tak, ale samozřejmě, kdyby to teda probíhalo formou, že se jednoduše nabídne férová cena za odkup a ti minoritní akcionáři by v podstatě rádi prodali, no tak není možno protestovat proti tomu, že někdo rád prodá. A asi by tam pár jedinců samozřejmě zůstalo, kteří by prodat nechtěli. Na druhou stranu, ti by v tu chvíli měli tak malý podíl, že by vlastně přestali technicky za to ovlivňovat to směřování toho ČEZu a už by tam nic neblokovali. Na druhou stranu jsou tady ještě potom další záložní plány, co by se dalo udělat, kdyby tenhle ten proces toho, té cenové nabídky, té nabídky převzetí v podstatě, kdyby neproběhl. Například někteří energetici navrhují, že by ten ČEZ bylo možno rozdělit na vícero divizí s tím, že třeba tu dostavbu těch dalších jaderných elektráren, teď už teda uvažujeme v tom smyslu, že by se jich třeba mohlo dostavovat ještě víc do budoucna, takže by to řešila ta státní divize, zatímco ta, která by zůstala více v těch soukromých rukách, takže by se zaměřovala na ty stávající kapacity. No, ať už to dopadne jakkoliv, já mám dojem, že tohle vlastně není ta úplně klíčová otázka, že to je trošku odvádění pozornosti. Protože ten důvod, proč je u nás ta elektřina tak strašně drahá, je v tom, že si u nás hrajeme na pseudotrh, ale on to vlastně tržní systém není. Ten tržní systém měl být reprezentován tím, že vstoupíme na lipskou burzu, což mělo v podstatě vytvořit dojem, jako že jsme teda na burze na volném trhu, že se s elektřinou volně obchoduje a že tím pádem by vlastně ty ceny měly být tlačeny dolů. Je to stejná iluze, jako třeba s emisními povolenkami, o kterých se tvrdí, že emisní povolenky jsou volně na trhu a volně se spekuluje o jejich ceně. No samozřejmě, že to takhle taky nefunguje a proto ty emisní povolenky zdražují elektřinu. Takže ta lipská burza totiž není v pravém slova smyslu burzou. Na té lipské burze se vlastně pouze provádějí aukce té aktuálně vyrobené elektřiny. Není tam možno obchodovat s nějakými existujícími zásobami, protože prostě elektřinu není možno skladovat. A vzhledem k tomu, že se tam prodávají hlavně přebytky té elektřiny, kterou vyrábí obnovitelné zdroje, vzhledem tomu, že prostě ty obnovitelné zdroje mají nestabilní výkon, tak vlastně tam jde jenom o vytvoření nějaké obchodní platformy, kdo si kde ten přebytek koupí, ale ono by to úplně bez problémů šlo i mimo tu burzu. Ale to, že my jsme součástí té burzy a že my na ní musíme nabízet svoje přebytky, vede k tomu, že my se vlastně zbavujeme té naší stabilní a levné elektřiny, kterou my musíme nabízet v době, kdy zrovna je po ní velká poptávka. A ta poptávka je hlavně z Německa, protože Německo má tu ten hlavní problém. Hmm. Německo má tu nestabilní síť. Německo vsadilo na obnovitelné zdroje a tím, protože my jsme se přihlásili k lipské burze a k přeshraničnímu obchodování s elektřinou, tak tím to německé rozhodnutí vyrobilo problém i nám. My jsme se v tuto chvíli vlastně dostali do vleku německého rozhodnutí a tím, že jsme na té lipské burze, tak my v podstatě přenášíme to německé přepětí, podpětí i do naší přenosové soustavy. Francouzi, kteří teď nám dělají v obozovkách problémky s těmi Dukovany, tak ti vsadili teda dlouhodobě na jádro a ti teď problém nemají, ale nemají ten problém jenom díky jedné jediné věci. Němci totiž, když vsadili na ty obnovitelné zdroje, tak oni tak trochu tiše a nevysloveně spoléhali právě na Francouze, že Francouzi je podrží v dobách, kdy jim prostě poklesne to napětí v síti. Jenomže Francouzi velmi rychle pochopili, že by vlastně tím museli tu svoji stabilní a levnou elektřinu vyvážet do Německa a tu drahou německou si přivážet k sobě, tak jak to děláme vlastně my.
1: Nechtěli být Čechama.
2: Nechtěli být v podstatě Čechama. No. A tak vytvořili ostrovní systém. Nejprve to bylo pod záminkou, je to jenom na nějaké dočasné období, ale oni už to neobnovili. Oni vlastně si vytvořili na území Francie uzavřený systém, ostrovní, kde vlastně oni jsou do značné míry nepropustní vůči Německu. No a tím si ochránili vlastně tu svoji levnou elektřinu, kterou nejsou povinni vyvážet. Sice Němci zuří, ale Francouzi mají levnou elektřinu. Něco podobného chtěli, nebo vlastně chtěli udělat Němci se Skandinávci, taky vlastně chtěli tam tu propustnou soustavu. A Skandináci se taky zabejčili a taky řekli, ne, my do toho nejdeme. Ale my Češi, my jsme na lipské burze, to znamená, že my máme vlastně tu propustnou soustavu s Německem. A proto ten německý problém, ten německý fanatismus, že si zavřou svoje stabilní zdroje, se začal promítat do naší přenosové soustavy a proto máme u nás ty drahé ceny.
1: No, vy jste zmínila Francouze, to je, Francouzi jsou na rozdíl od nás nejen pragmatičtí, ale i sebevědomí, tak prostě nenechají se vydírat a ničit Německem. Ono mimochodem, když jsme u Francie, tak Francie vlastně, ona má obdobu našeho ČEZu, EDF, taky energetickou, tehdy polostátní a dneska už státní, vlastně téměř takový jaký kvazi monopol, který taky dostátnila během té takzvané energetické krize. Takže to jenom, že se to netýká jenom Česka a ČEZu, že vlastně podobný problém úplně nebo obdobný řešili i jiný evropský země. A ona to dostátění ČEZu, ono se mluví o nějaký částce zhruba 200 miliard a že by se případně to mohlo zaplatit vlastně z peněz ČEZu a že by si na to nemusel v tu chvíli jako půjčovat sám stát, ale samozřejmě, kdyby se zadlužil ČEZ, tak je logicky, otázka se nabízí, jestli by ta firma byla schopná vyplácet tu dividendu zpátky, posílat ty peníze do státního rozpočtu, což je jedna věc, jako vlastně jak ten ekonomický model, jak se případně vyplatí to vykoupení těch minoritních akcionářů. To je jedna věc, o které se mluví v souvislosti s drahou elektřinou. A druhá věc je samozřejmě to, že bychom měli odejít z lipské burzy. A já si pamatuju, když se o tom začalo mluvit, že přesně ten princip, který se teď popsala, tak nás prostě ničí a vydírá cenově příšerně. Tak si pamatuju třeba šéfa poslaneckého klubu ODS Marka Bendu, který řekl, no to my prostě Němcům nemůžeme udělat, protože přes Němce k nám teče plyn a Teď se ještě vrátím k bývalému ministrovi průmyslu a obchodu Síkelovi, který památně řekl, když nebudeme mít dost plynu, tak si Němci vypnou svůj průmysl kvůli nám. A Němci udělali jinou věc, a sice zdražili nám tranzit plynu. Což jsme si vlastně potvrdili, jak to funguje v Evropě, jaká je solidarita. Není prostě všechny státy, který, když řeknu, si zachovali ještě nějaký zbytky důstojnosti a rozumu, tak prostě v první řadě vždycky hájí svoje vlastní národní zájmy. A až pak je možná prostor na nějakou, případně i přeshraniční sousedskou solidaritu. Tak teď jenom vysvětli to, jak případně, jestli odejít z té lipské burzy, aby jsme se vymanili okamžitě z tohohle ničivého systému, který jste popsala?
2: No, ta lipská burza je v podstatě jenom nějaká platforma, která je spíš okrajová. Tady důležité je prostě mít to sebevědomí a tu odvahu v podstatě učinit na naše rozhodnutí tu síť vůči tomu Německu nepropustnou. Prostě když si řekneme, my sem nechceme pustit to přepětí z Německa, my jim ho tam necháme, tak to takhle udělat. A prostě je nesanovat to Německo tou naší levnou energií, což se technicky dá provést třeba tím, že odejdeme teda z té lipské burzy. A jestli by nám to prošlo, no tak jako Francouzům to prošlo. Samozřejmě, že jim to prošlo, že proto, že Francouzi versus Němci jsou jedna velmoc vůči druhé velmoci. Jasně, tak není to velmoc na typu Amerika, ale jsou to už dvě zásadní země. My jsme tady spíš takový malý ocásek Německa, takže asi by tady bylo velké zlé kolem toho, ale jestli chceme si zachovat levnou energii, tak nám nic jiného nezbyde. A vlastně ten recept na tu levnou energii by byl, a teď teda budu strašný optimista a řeknu, co se stoprocentně nestane, ale jak by se to udělat mělo, kdyby tady ta vůle byla. Tak nejprve se teda vymezit vůči tomu Německu a říct, že opravdu jsme ochotní udělat ten jakoby ostrovní systém. On to není úplně ostrovní systém, protože my si můžeme nechat propustnout vůči Polsku, Slovensku a tak dále, ale prostě vůči tomu Německu jsme schopni uzavřít se a odejdeme z lipské burzy. To je krok jedna. Krok dva.
1: Jenom, a to je čistě politické rozhodnutí, to není nic jiného.
2: Ano, to je v podstatě čistě politické rozhodnutí. Technicky, jak se to udělá, to už jsou víceméně detaily. Doplněno by to mělo být o to, že k tomuto kroku bychom se měli rozhodnout v okamžiku, kdy už máme nasmlouvaný plyn a ropu z východu, protože samozřejmě Němci by se nám mohli začít mstít a vydírat nás tím, že samozřejmě nám sem nepustí tyhle ty suroviny přes svoji západní větev. To znamená, nejprve bychom měli se ujistit, že opravdu my jsme schopni odebírat plyn i ropu východní větví všeho potrubí. A teprve potom můžeme teda se uzavřít proti tomu Německu v oblasti elektřiny. Další bod, ČEZ by měl přestat vykupovat automaticky ty solární, tu elektřinu vyrobenou ze solárních panelů, kterou mají jednotlivé rodiny na svých rodinných domcích nainstalovanou, protože zaprvé to teda působí strašný svinčík, troufnu si říct, v té síti. Kolísá tam napětí, nemá to kvalitní transformátory. A za další samozřejmě to opět vyčerpává vlastně ten čas, kdy za to musí platit. To není kvalitní elektřina. Ne. Prostě ty soláry na střeše jsou hodné pro případ nějakého blackoutu, pro jeden konkrétní domek, ale není to vhodné proto, aby to dodávalo v některých situacích, když zrovna svítí slunce, aby to dodávalo šťávu do té celkové sítě. Takže vlastně bychom to měli přestat jako stát vykupovat. No a měli bychom dostavovat jádro, i když to bude drahé samozřejmě. Ale když jsem teda se ptala energetiků, jak oni odhadují, kolik dalších ještě bloků bychom potřebovali, abychom byli opět soběstační, tak oni teda dlouho přemýšleli, nedokázali se shodnout, ale v podstatě, když jako chci být akurátní, tak ta odpověď zní jako mnoha násobek toho, co teď dostavujeme. Jo? Určitě ne dva bloky, ale jako násobně víc. Takže rozhodně se v tuhletu chvíli přestat zaměřovat na zapojování dalších obnovitelných zdrojů. Když si je někdo chce udělat jako svůj ostrovní systém, není problém, ale nespoléhat na ně v té celé elektrizační soustavě a tu celkovou elektrizační soustavu postavit primárně na jaderné energii.
1: No, já se obávám, že tady máme jistotu jednu, a sice, že s touhle vládou se tohleto už nestane. Za prvý teda už zbývá, řekněme, 5 měsíců do voleb, to je jedna věc. A i kdyby se náhodou, kdyby v nějaký obdobě zůstala po volbách, tak si myslím, že na to nenajde odvahu ani potom, protože my vidíme od téhle vlády prostě v Evropské unii ohromnou servilitu. Pokud šlo o migrační pakt, pokud šlo o Green Deal, dokonce za našeho předsednictví Evropské unie byl Green Deal finalizován a podepsán v té finální podobě, od které teď ta vláda, která ho schválila nebo pomohla i schválit na půdě Evropské unie, utíká. A já bych teda nečekal, že tahle vláda, tahle parta prostě může najít odvahu udělat to, co jste popsala, sice, že uzavřeme svoji soustavu na přenos elektřiny Německu, i když dobře vědí, že přesně to je ten problém, tak to je jedna věc. Druhá věc, která je tam politicky taky neprůpustná, a to je to, že by si chtěli nasmlouvat energie na východě, protože jdou do voleb s tím, že nás odstřihli od energií z východu nebo hlavně z Ruska. Takže oni v podstatě, když to řekneme natvrdo, tak budou klidně nás jako občany i naši ekonomiku ničit tou nejdražší elektřinou v Evropské unii, jenom proto, aby nemuseli udělat nějaký politický úkrok a případně i najít sobě odvahu prostě pro politické prosazení tohodle řešení, což je ironie, protože jestli to by bylo tak populární mezi lidma, že by to museli před volbama všichni ocenit, kdyby tahle vláda ještě našla odvahu aspoň k jedné věci, zlevnit lidem elektřinu, kterou potřebujeme k životu všichni, tak ale oni to přesto neudělají.
2: No a je teda potřeba říct, že to by fungovalo poměrně rychle, zatímco u některých jiných těch hospodářsko-politických opatřeních já často říkám, že i když uděláme malou revoluci dneska, tak ty plody budeme čerpat třeba ode dneška za 3 roky, tak tady u té energie to skutečně je schopno začít fungovat velmi rychle, to znamená, že opravdu by se ta levná energie poznala celkem rychle a je to skutečně hlavně o politickém rozhodnutí. To je na tom právě ten největší paradox, že my víme, nebo jako energetici vědí, jak to řešit. To není nějaká černá krabička, do které nikdo nevidí. Jenom se o tom prostě veřejně nemluví.
1: No, ještě k tomu ČEZu zpátky, k tomu modelu nějakého dostátnění a vykoupení těch drobných akcionářů. Já totiž úplně nevím, jak vzniknul ten model a proč. Proč vlastně tehdy stát po pádu komunismu vlastně těch 30% dal na burzu a nechal to nějaký minoritě, protože i tím, že nechal 70% ve vlastnictví státu, kdy prostě, jako řeknu, exekutivní vedení a výkon té firmy jde skrz ministerstvo financí a stát i tehdy věděl, že je to prostě klíčová nebo strategicky klíčová firma, je to prostě kvazi monopol na zabezpečení energií u nás v Česku. Tak proč tohle nechal? Protože principem jakýchkoliv investorů a minoritních akcionářů je maximalizace zisku. Na tom není špatného, ale je to tak. Ale samozřejmě u firmy jako ČEZ, která přeci jenom má, za první, když se zmínila, trh s energiemi není volný trh a tržní prostředí volné, to je pravda. A je tady přesně nějaký v dobách jako teď strategický zájem, kdy vidíme, že je potřeba snížit ceny energií. Tak jak vy vidíte to případné vykoupení akcionářů a to, že by ČEZ se stal plně státní firmou?
2: No, v případě, že by to opravdu probíhalo tím způsobem, že jednoduše tím malým akcionářům je nabídnuta adekvátní částka a oni se mohou naprosto svobodně rozhodnout ano nebo ne, tak s tím problém nemám. To je prostě obchod jako každý jiný. A když ten obchod bude férový, kdy se každý může volně rozhodnout, tak proč by prostě do toho obchodu nemohl vstoupit? To, s čím mám problém, je něco úplně jiného. Já mám ten problém s tím, aby náhodou tady nebyl moc velký tlak na ten výkup za každou cenu, třeba i za nízkou cenu, a aby nebyli ti akcionáři moc tlačeni do kouta, protože by si někdo mohl třeba spojovat, že když tento výkup uděláme od těch malých akcionářů, tak že by to mohlo něco změnit na tom trhu s elektřinou. A jak jsem právě před chvílí popsala, tak na tomhle tom ty vysoké nebo nízké ceny nestojí. To stojí na úplně čem jiném, a to je energetická koncepce. Takže jestli ten ČEZ bude ovládán ze 30% drobnými akcionáři nebo nebude. To přeci nemůže změnit to, jestli jsme nebo nejsme propustní vůči Německu a jaký tady máme objem těch obnovitelných zdrojů. Čili aby jsme si náhodou nemysleli, že tímhletím něco vyřešíme a nešli prostě do krajnosti a až někam za hranu toho, že sáhneme na soukromé vlastnictví, protože to je opravdu za mě víceméně vedlejší věc. Ano, může to v některých situacích to rozptýlené vlastnictví trochu komplikovat rozhodování ze strany státu, ale to rozhodování vlastně je problémové úplně někde jinde. Já třeba jako daleko větší problém vidím třeba celý ten biznis s emisními povolenkami. To je za mě daleko klíčovější, než řešit, jestli tady jsou nebo nejsou drobní akcionáři u ČEZu a kolik jich je. Kdyby se třeba ty emisní povolenky, tak já nechci říkat úplně zrušily, to by samozřejmě byl ideál. Ale asi nikdo z nás neočekává od současné vlády, že by se dokázala vymezit vůči Evropské unii tak, že řekne, my rušíme emisní povolenky. To je nepředstavitelné. Ale aspoň kdyby to třeba udělala takovým způsobem, že dejme tomu, když teda nějaký podnik ty emisní povolenky zaplatí, tak mu to ta vláda ty vybrané peníze zase třeba vrátí nějakým jiným kanálem. Dobře, taky by to bylo porušení samozřejmě pravidel, ale prostě už se to nějak udělat dá, jo, aby se prostě vlk nažral a koza zůstala celá. Tohle to je to, co tu energii zdražuje. Ne to, jestli tady máme drobné akcionáře nebo nemáme. Takže to je pro mě vlastně až na x-tém místu. A já se trošku s obavou právě dívám na to, jak mnoho politiků tady hodně šermuje s tím, jakože se musí ty drobní akcionáři zrušit, protože pro mě to je odvádění pozornosti. A já v tom cítím takové to odvádění pozornosti, že oni jsou to hajzlíci, protože oni tady prostě v tom ČEZu nedovolí státu rozhodnout. A tak se na ně zaměříme, dobře, tak je teda nějakým způsobem vykoupíme a najednou zjistíme, že situace je úplně stejná, protože pořád máme emisní povolenky a pořád nám sem teče přepětí z Německa.
1: Ono jde vlastně o to, že ty politici uvádí i to, že, jak jsem řekl, ty drobní investoři, akcionáři samozřejmě chtějí maximalizovat zisk a pro ně čím dražší elektřina, tak tím lepší, tím větší zisk, to je pravda. Ale pochopitelně ČEZ tím, že je dominantním, je jedničkou ve výrobě elektřiny a současně i prodejcem, takže má opravdu velmi silný postavení v tomhle ohledu na trhu s elektřinou a přece jenom ovlivňuje významně naše ekonomické životy. Takže vlastně takhle oni to zdůvodňují, že by skončilo to, že by vlastně 30% majitelů ČEZu chtělo co nejdražší elektřinu, prostě protože chtějí co nejvíc vydělat a stát by tím pádem měl na řízení té firmy a třeba i to řešení větší vliv.
2: Tak... No, tak to podle mě odůvodní úplně špatně, protože oni tady se snaží tvářit, že si můžeme o té ceně volně rozhodnout, že akcionáři ČEZu mají nějakou možnost rozhodovat, jaká je cena elektřiny. Ale ta cena elektřiny je daná tím, jaká je nabídka versus poptávka. A my sice v tuhletu chvíli máme nejdražší cenu elektřiny, ale ještě pořád to není taková tragédie, jako to pravděpodobně bude od dneška za 4 roky, protože my víme, že nejpozději v roce 2007 už budeme deficitní, pokud jde o výrobu elektřiny. Teď je to pořád vlastně ještě legrace, protože my ještě pořád jsme schopni vyvážet. My vyvážíme do Německa, které je deficitní, a my vyvážíme do Rakouska, které je deficitní. A přesto to nestačí a ta cena je u nás drahá. A my ale víme, že nejpozději v tom roce 2027 budeme deficitní už i my. To znamená, že bude nedostatek elektřiny a budeme ji muset dovážet. To znamená, že bude ještě dražší. A když bude ještě dražší cena dovážené elektřiny, tak ji bude mít samozřejmě dražší i ČEZ, bez ohledu na to, jestli tam má nebo nemá drobné akcionáře. A já jsem se ptala ministra Vlčka, odkud ji hodlá dovážet. No, dočkala jsem se velmi dlouhého monologu, ale nedočkala jsem se odpovědi, odkud tu elektřinu hodláme dovážet. Podle mě to totiž vláda neví. Netuší. My ji pravděpodobně budeme muset dovážet ze Slovenska a z Maďarska. A teď si představte, jaký to je paradox. jaký to je bizar dovážet vlastně elektřinu ze států, které jsme dlouhodobě brali, jakože jsou méně průmyslově a energeticky rozvinuté než my. A najednou my na nich budeme závislí.
1: No, ne...
2: A navíc jsou to ty státy ještě, kterým se my posmíváme, jakože mají nějaké holporty s Ukrajinou a s Ruskem a tak dále.
1: Posmíváme, děláme z nich, udělali jsme z nich třídní nepřátelé svoje.
2: Děláme z nich nepřítele, ano. No, a najednou z těch třídních nepřátel na nich budeme závislí vlastně. No tak už to vidím, jak nám to samozřejmě potom tu cenu osolí.
1: Já myslím, že jste ale udělala chybu, že jste se ptala ohledně energií, energetiky, ministra průmyslu našeho Vlčka, protože on o tom chudák nic neví. On byl asi možná populárním starostou, oblíbeným, ale o průmyslu a energetice neví nic.
2: No to jsem na to už přišla taky, ale on mě začal vyprávět o tom, že taky do toho musím trošku zapojit fyziku, abych tomu mohla
1: jo,
2: rozumět.
1: Jo, tak to je zajímavý. Taky vám mohl možná vyprávět o tom, jak běhal dobře 15-stovku. Ale vy jste taky zmínila to, že od téhle vlády nečekáte už nic. Já od ní čekám jednu věc, a sice, že na podzim skončí. A že jakákoliv příští vláda česká najde odvahu odejít z té lipské burzy a zlevnit nejen nám, občanům Česka, ale vlastně i průmyslu a našim firmám elektřinu, protože by nám to všem strašně pomohlo. Protože Česko ekonomicky dlouho stagnuje a primárním problémem prostě jsou drahý ceny energií.
2: Je to obrovský problém a my už tady máme takovou tradici, že většinou končíme výzvou k nějaké rebelii, tak já musím znova říct, že v podstatě cesta k levnější energii je jenom jediná. Rebelie.
1: No,
2: rebelie vůči Evropské unii. Bez toho prostě levnější energie mít nebudeme.
1: Rebelie, volby a konec vlády, výměna vlády. Tím se loučím s diváky a posluchači pořadu, kdo to zaplatí.
2: Nasledanou.
3: Hraje vám Radio Xaver.

0: podmínkách České republiky v okamžiku, kdy půjdete protestovat, tak v tu chvíli jste proruský kolaborant. Nevím, jestli se něco takového děje v Belgii, ve Francii, v Německu.
1: Ty elity jsou všude v podstatě stejný. To je jeden scénář. Ale když vidíte v Kanadě, když protestují, tak některý média, tak jako vy, informujete podle svého a většinou velice pravdivě, pravděpodobně, že jo. Vy to pustíte do toho éteru. A tam taky. To jsou ty stanice, jako jsem říkal, Max News, Vion, Sky News, australská. My jsme tady ve váku, absolutně váku. Připomíná mi to, když jsem byl v Americe a bořila se berlínská zeď, 14 dní před tím předáním moci, co tady došlo, k čemu tady došlo, tak volám domů a říkám, boří se berlínská zeď. A maminka mi říká, co blbneš, co vám to tam zase říkají za nesmysly. Volal jsem do Bratislavy, boří se berlínská zeď. No neblbni, když na to přišel, za 14 dní byla revoluce. Teď je to strašně obdobný, to je déjà vu. A takový to napětí, co cítím, jsem zažíval v těch 70. letech v normalizaci, když se podepisovala anticharta. Všichni to museli podepsat. Kdo to nepodepsal, tak ho nutili, podepiš to, podepiš to. Je to stejná atmosféra, stejná hysterie, ať ukázalo se to na tom covidu, roušky. Slavný herec na mě křičí přes celý parkoviště, kde máš roušku? To stačí říkat, žít, jo? Jsme tam, jo? Co v těch lidech je, je to neuvěřitelné. Jak jsme ovladatelní, manipulovatelní a nepoučitelní.
0: Přemýšlím nad tím, co říkáte. No, do jaké míry, pane Kratochvíle, podle vás s tímto vším souvisí teď ty nejrůznější pokusy zavírat weby, mít jakousi cenzorskou skupinu, vést ty obousměrné dialogy s různými... Vy jste řekl, že se to nějak vrací. Není toto důležitá rekvizita k tomu všemu?
1: Nejdůležitější. Toto je nejdůležitější. Jak ztratíme svobodu slova, je konec. Jeden prezident řekl, pokud vyměníte kousíček své svobody za kousíček jistoty, nezasloužíte si ani svobodu, ani...
2: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz
0: My se teda neshodujeme, pan Holče, to víte, jo?
3: Proč?
0: No, já jsem tady umístil na tabuli cti, pozor, na tabuli cti, pane Holče.
3: Já to vy?
0: Klobouk dolů. Tady mají právo mít fotografii jenom mimořádné osobnosti.
3: Je to ctihodný udavač, řekněme to takhle.
0: A vy to zase takhle schodíte?
3: Neschodím. On to udělal z dobrých úmyslů, proto jsem říkal, já dám na pohled a na oči ksaver a vidím tam dobro. A proto vím, že Oky ho udal z dobra.
0: Já nevím, co s vám mám dělat, pane Holče. Já tady chci pochválit pana doktora Medu za to, že on pově děťátko.
3: Já to, no tak v tom se shodnem. Já mu faním, Xavere.
0: Já taky.
3: Moje maminkou budete. Víte to?
0: Pokažte.
3: No ty to tam vidíte, ne, maminku?
0: Já tam moc maminku
3: nevím. Tam nevidíte mateřství?
0: Ne, to tam fakt ne.
3: A on schází na mateřskou záhy.
0: To... Já jsem to četl. No. Já jsem to četl a myslíte, že to je důsledek preferenci Topky?
3: Já si myslím, že jo. Já už se na to nemohu dívat ani on.
0: Prosím vás, co si o tom myslíte?
3: O preferencích Topky nebo o mateřství pana doktora?
0: O tom, mně to přijde na jednu stranu, tomu strašně fandím. A říkám si, populační křivka, já na to jdu takhle státotvorně.
3: No, víte, on to dělá kvůli důchodům, kvůli penzijnímu systému.
0: No, o tom bys nepochybuji.
3: No, samozřejmě.
0: A takže no. Já tomu fandím. To, že s tím šel ven a řekl, já budu máma, jdu na mateřskou, tomu taky fandím, já bych to neuměl, pane Holče.
3: A máte pravdu, ale já si myslím, že pan doktor Jiří bude dobrá maminka.
0: O tom vůbec nepochybuji.
3: A potom mu fandím. A mateřská, to je krásná věc. Já jsem si jenom tak říkal, kdyby na té mateřské třeba chtěl zůstat a být maminkou profi do konce života, že by se nemusel vracet do politiky, ne? už vykonal toho docela dost, ne?
0: Docela hodně, no, tak s tím Okamurou určitě.
3: No.
0: No já přemýšlím, pane holče, to neskončí u jednoho dítěte. On bude mít tady holčičku.
3: Jo? To bude taky meda, ne? Třeba.
0: To nevím. A tak jsou krásnější jména. Já mám ještě někde pan doktora mobil. Já bych mohl třeba v polském kalendáři najdete dívčí jméno Malgořata.
3: Mm-hmm.
0: No to je přece skvělý.
3: Jo, jo.
0: Představte si, že by měla holčičku, která by se jmenovala Malgořata Pospíšilová. Ne, pozor, tam to bude světový. To bude Malgořata Pospíšilová.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Lubomír Zaorálek je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den. Tři.
1: Bývalý ministr zahraničí a kultury, jedna z nejvýraznějších tváří sociální demokracie a muž, který v poslední době často komentuje věci, které se týkají zejména mezinárodní politiky. A řekl bych, jak jsem se díval na čísla, třeba u paní Kociánové a u jiných, řekl bych s velkým úspěchem. No, mám, pane Zaorálku, na úvod vážnou věc, a to je odchod papeže, svatého otce. Řekněte, je vůbec důležité, kdo se stane dalším papežem pro nás, pro obyčejné občany?
2: Určitě je to důležité pro církev.

0: která má hodně členů a stoupenců, ale nemyslím si, že by ten zápas, současný zápas církve mezi tradicí a modernou, že by byl zas tak zásadní pro Evropu. Protože ona sice ta církev my bereme jako něco, co je součástí té západní kultury, dokonce jsme asi na to docela hrdí, na tu historii papežství, to je velký fenomén, ale já mám dojem, že ona dnes už ten duchovní pohyb v Evropě moc neovlivňuje. Mm-hmm. Protože nemá velké osobnosti. Že jo? Dokonce ta církev ještě před 100 lety, tak byl Jean-Jacques Maritain a byly postavy, které skutečně byly vnímány i laiky, jako protože to byly zajímavé osobnosti, nejen teologové, vlastně filozofové. Dneska mám pocit, že už to není pravda. Takže ona vlastně už nepatří k tomu kvasu opravdu života, myšlenkového života Evropy.
1: Ukáže něco, ta skutečnost, který z jaké části světa bude nový papež zvolený? Když to bude třeba někdo z Filipín, z Jižní Ameriky.
0: No, ukáže to, že ta církev, víra je vlastně dneska často živější v jiných koutech světa, než je Evropa. Stačí si zajet třeba do Chile. To je neuvěřitelně katolická země, víc než Polsko. Já jsem našel katolíky na Filipínách, třeba, nebo v Indonésii, se pamatuju, velice silnou komunitu. Takže najdete dneska, řekl bych, oddané katolíky, kde máte dojem, že ta církev je silná úplně v jiných částech než v Evropě.
1: Je papež politik?
0: No. To je přece obrovská politická historie papežství, že jo? To je vlastně, oni byli skoro v jisté chvíli, zejména politici, dokonce vojevůdci. No ale jejich velký okamžik je Vestfálský mír. 30letá válka a Vestfálský mír znamená, že byl papež vykopnut z toho jednání doslova. Protože ty státy už nechtěli, aby do toho mluvila papežská moc. Takže Vestfálský mír je okamžik, kdy vlastně se ustavují, to zjednodušu, ty státy Evropy, a už je to, jsou ty státy, které jsou ty klíčové entity. A papežství už nebude nám do toho vstupovat s tím, že budeme bojovat za víru. Protože během 30leté války se třeba kardinál Richelieu dohodl i s Turky. Takže na tom přestalo záležet. Už nešlo o obhajobu víry. Obhajoba zájmu státu byla něco jiného, než obhajoba náboženství.
1: Zkusím to ještě jinak. Je osobnost papeže, a tím je kdokoliv, politik s vlivem?
0: No... Podívejte se, v 20. století přece nemůžeme pochybovat o tom, že Jan Pavel II. Vojtila, když byl vybraný za papeže, tak v tom byl i politický záměr. A zřejmě to byl politický čin prvního řádu, který měl minimálně veliký vliv na vývoj Polska. Takže vlastně to, že papežství bylo schopno ovlivnit politický vývoj v Evropě, o tom není pochyb. Ale na druhé straně, že jde si druhou světovou válku, působení papeže Pia 12. Pacelliho od roku 1939 do roku 1958. To byl papež, který žil velmi dlouho, teda byl papežem velmi dlouho. Vlastně byl z významné rodiny, byla to silná postava, byl to diplomat. Dokonce se podílel podle mě i kolem první světové války. No ale jaký měl vliv? Byl obklíčený Mussolinem v tom svém vatikánském státě a de facto byl i později velice kritizován a konfrontován s tím, že nedokázal vystoupit proti holokaustu a podobně. Takže ty papežství bez těch divizí, že přislali, vlastně nebylo vlastně schopno sehrát zásadní roli v boji proti fašismu, i když v té charitativní oblasti záchraně lidí tam se něco stalo. Ale to už vidíte, že to papežství nemá ten politický vliv, aby měnilo kurz v Evropě.
1: Přečtu vám jeden titulek z iDnes. Zajímá mě váš názor. Ať je nový papež jako Trump. Dalšího marxistu nechceme, vzkazují katolíci z USA. Je na tom něco?
0: No, tak to je spíš volání potom, aby zvítězil některý z těch tradicionalističtějších kardinálů, tam pár takových kandidátů je. Ale opakuju, já si nemyslím, že by vývoj církve a to, kdo bude papežem, zásadně ovlivnil vývoj společnosti. Teďka mám na mysli především Evropu. Takže dovedu si představit, že papež bude odjinut, právě protože ta živá místa církve jsou dnes jinde než v Evropě. Ale nemám prostě pocit, že by to na náš život zas mělo takový dopad.
1: Mm-hmm. No a často slyším komentáře, že papež František byl především aktivistou a také, že se mu nepovedly reformy. Co o tom soudíte?
0: To bylo zajímavé. Mě ten papež byl sympatický pro některé postoje, které by překvapily a přišly mi docela realistické a tak je člověk oceňoval. Ale to je zajímavé. On si vzal jméno František z Assisi. To byl revolucionář, ten byl na pokraji toho, vyloučen jako heretik, jako Petr Valdés. To bylo opravdu něco, co ohrožovalo církev, František Assisi. Takže mně připadalo, že když on si dal to jméno, tak musel některé vyděsit. Protože kdyby to vzal doslova, chudá církev a podobně, no tak to by znamenalo opravdu revoluci. Ale ono vlastně to, co přišlo, byla taková soft fart František, takový light František, něco, takového vlastně bylo to spíš symbolické, že jo? To, že některé věci ukázal, dal najevo, že on prostě už nechce spolehat na tu pompu toho papežství, ale jinak si myslím, že to bylo strana mírného pokroku mezi zákona. Jo? Mm. Že to vlastně zůstalo, že to vlastně žádná velká revoluce nebyla, a takže dneska se zase mohou rozhodovat, jestli budou trochu víc tradice a trochu víc moderny. A vlastně mi to připadá, že to je spíš věc té církve, ale že se velkým proudem myšlenkovým, duchovním opravdu nestanou v našem prostředí.
1: Řekněte
0: vemte
1: mi...
0: si třeba Česko, vemte si Česko. Máte pocit, že v Česku máte dneska osobnosti spojené s církví, které skutečně zásadně promlouvají do toho veřejného života? Já se obávám, že to moc není.
1: Tak Duka.
0: Ano, ale nemyslím si, že to je určující, že to jsou osobnosti, na jejich slova se čeká a ani to... Myslím, papež František byl zajímavý tím, že člověk byl docela zvědavý, co řekne, jo? Že on opravdu nebyl, že to nebylo formální, že to bylo zajímavé. My jsme uvěřili, že to říká on, a vlastně se vyplatilo ho sledovat. To byl docela významná věc. Ale vlastně už to nebylo, že by byl skutečně politický agent, že by byl činitelem té politiky. Byl součástí veřejné debaty docela slyšitelným hlasem, ale vlastně ten svět se rozhoduje o něm jinde.
1: Řekněte mi, jako politik, praktik a bývalý ministr zahraničí, je důležité, kdo zastupuje naši zem na pohřbu papeže?
0: No,
1: nebo je to formalita, která o ničem nevypovídá?
0: Já jsem tam byl, že byl jsem na pohřbu papeže Jana Pavla II. A vlastně si dneska nemyslím, že to je nějaká určující zásadní věc. Je to prostě, je to skutečně formalita. Podle toho, kdo tam jede, tak podle toho máte místo na těch židlích, jak se sedí, ale máte možnost se tam potkat s lidmi, což je vždycky zajímavé. Na těchto akcích potkáte tam řadu, takže je to vlastně i diplomaticky, je to hodně zajímavý, můžete to využít. Ale nemyslím si, tam nějakou možnost vystoupení projevu nějak nemáte. Kromě těch schůzek, které si tam naplánujete, a to, že je zajímavé poznat to prostředí, já jsem tam tehdy poznal několik kardinálů, tehdy zajímavých, kteří taky kandidovali, protože tam byl tehdy ještě kardinál Špidlík, který mám dojem, že ani už tehdy nemohl díky věku hlasovat, ale vlastně bylo zajímavé se s tím seznámit. To jo, ale nemyslím si, že by to mělo primární politický význam.
1: Já si teď neumím dopočítat, z jakého titulu vy jste byl na pohřbu Jana Pavla
0: II. Asi tedy jako předseda poslanecké sněmovny, mám dojem.
1: Myslím vás, jak to probíhá, když někam přijede z celého světa ve vší úctě takových předsedů poslaneckých sněmoven stovky a předsedů vlád a prezidentů? Je to, jste tam najednou jako řadový turista, a nebo je to s nějakým servisem?
0: No, je to, tam nepotřebujete žádný servis, přespíte v hotelu. Já jsem tam byl s Václavem Klausem tehdy, takže byl asi tehdy prezident, předpokládám. My jsme tehdy dramatičtější než pohřeb byla cesta na ten pohřeb, protože jak tehdy říkal kardinál Očenášek, který byl s námi v letadle, málem jsme u té brány svatého Petra předstihli papeže a byli tam dřív než on, protože to letadlo, ten náš Challenger tehdy měl velký problém, praskly mu dvě skla a bylo to vlastně docela dramatické, museli jsme nouzově přistát v Innsbrucku, takže já mám spojenou, pohřeb papeže mám spojený s úplně jinou událostí, která byla opravdu hodně dramatická. Možná největší drama, které jsem v letadle zažil, a zřejmě i Václav Klaus, takže s tím mezi přistáním a museli jsme čekat na jiné letadlo, takže to byla, ale jinak ta samotná akce byla taková běžná diplomatická akce, na které pro mě bylo nejzajímavější to, že jsem tam setkal s některými partnery, politiky a podobně.
1: Ale já se ptám naivně na to, jestli se tam k vám chovají, tak jako tady, když jede předseda poslanecké sněmovny, tak jede auto, ochranka.
0: Aha. A o vás se stará ambasáda, velvyslanectví, a ti vás tam dovezou, vy nepotřebujete žádný zvláštní servis a pak vám dají místo, které jsem tam měl někde v první řadě.
1: Co je potom?
0: Potom se tam už podle mě toho moc nekonalo. Teď se po mně chtěte nějaké vzpomínky, které už se mi nevybavují, ale mám
1: jestli
0: dojem...
1: potom nějaké setkání třeba. Nebo...
0: Ano, ale to bylo neformální. My jsme se tam potom setkali s některými lidmi z Česka, kteří tam fungovali, pracovali, ale nebylo tam nic oficiálního. Pro takové množství hostů nemůžete asi těžko udělat a nějaký banket tam pořádat nebudou. Takže je to vlastně docela symbolické všechno spíš. To není moc pracovní, to není tak, že by tam probíhala intenzivně jednání. Tam se vlastně nic neřeší, tam se nám nemá k ničemu dojít. Vlastně je to věc kulturní a symbolická. Zřejmě tam přijede Donald Trump teďka a zřejmě tam přijede jako mírotvorce, mám dojem. Takže vlastně samozřejmě, to je to, co se teďka rýsuje jako pravděpodobně.
1: No tak jdeme k tomu,
0: můžeme.
1: Protože papež František v jisté chvíli vytvářel, nechci říct dojem, to by bylo zlé, ale určitě se několikrát vyjadřoval směrem k válce na Ukrajině a právě do role toho mírotvorce se stavěl. Tak řekněte, byl hybatelem v této věci, nebo to bylo zase symbolické?
0: Nebyl hybatelem, bohužel to pořád platí to, co jsem řekl. To papežství má obrovskou historii a je to fenomén, že, na který v Evropě cítíme, že to mělo obrovskou roli, to se hrálo. Je to pro pochopení Evropy a jejího vývoje. Ještě jednu věc vám řeknu. Když si vezmete ty koncil, jako byl koncil kostnický, tridentský a podobně, tak si představte, že to je předobraz dnešní Evropské unie, Evropské komise, Evropské rady. Jako ono vlastně dokonce i ten, to, co se protokolárně vytvářelo v průběhu historie a co vytvořilo se do té podoby těch evropských institucí, to má vlastně své kořeny v těch koncilech. Tam se tehdy, že na koních sjížděli králové a panovníci a vedl to papež tehdy a dneska to má ten popiju, že bokem zůstali ti prezidenti, ti představitelé těch států a pořád vlastně je to zajímavé je, že pořád to není stát, není to instituce úplně s jasnou demokratickou legitimitou, jako byly ty sněmy středověké, taky poměrně volné, taky ty koncily vlastně tam se scházely, nezhodli se tam, bylo to velmi volné. A tohle je vlastně tradice Evropy, takže to papežství těmi svými koncily stojí na začátku toho, co máme dneska jako Evropskou unii. A dokonce pochopit některé protokolární věci, které dneska takto pochopíte s tou, díky té tradici, když se jí věnujete. Takže to má smysl se zabývat papežstvím, ale už je pryč to, že to byl politický hybatel.
1: No a dá se tedy říct, že pro uklidnění války na Ukrajině neudělal nic?
0: Ne, to si nemyslím. Podívejte se, to veřejné mínění a to, co se odehrává v tom prostoru těch debat a názorů, tak to je taky něco, to je ta soft power, která má také svou váhu určitě. Nevím přesně jakou, ale má, to o tom není pochyb. A to, že jeho hlas je slyšet, že se citoval, že se mluvil, že prostě se, že vlastně člověk ho mohl se k němu přidat nebo podobně, to byla velká věc. A to, jako to, že, víte se, moje přesvědčení vždycky bylo, že hlavním úkolem politiky mezinárodní je zabránit válce. To je smysl veškeré mezinárodní politiky. Vy musíte zabránit válce, protože ty války dokonce i v evropských dějinách dokonce měly pak miliony mrtvých, což bylo strašné, v tom se nedalo žít. A proto vznikl, že Westfálský mír a Westfálský kongres a proto byla Vídeňský kongres a všechny tyhle sešly. To vlastně byla politika, která měla zabránit těm strašným ztrátám, zničení milionů životů. To je smysl politiky.
1: Počkejte, a když říkáte toto, tak takové ty slavné Minské dohody byly co?
0: To byl pokus, já to, tak jak si to pamatuju, tak to byla snaha zabránit tomu zabíjení. Tam totiž začal strašně stoupat počet mrtvých, že jo? Ty boje strašně eskalovaly. Takže to první, co jsme tehdy cítili, když jsme seděli, bylo zastavit to. My prostě nemůžeme připouštit, aby se tady takto pobíjeli na hranicích Evropy, vlastně, aby se takto pobíjeli jde. Takže to já si dobře pamatuju, že tehdy jsme cítili, že role náš politiku je zabránit tomu vraždění. To je strašné, to devastuje všechno. Životy to rozmetává, to ničí život spole a ohrožuje to vlastně všechny kolem.
1: Souhlas, ale ty Minské dohody, řekněte, tak zafungovaly nebo nezafungovaly? Jak vidíme?
0: No ne, to byl ten klasický diplomatický nástroj, že vytvoříte nějaký mechanismus, nějaký, že vytvoříte pokus, to byl pokus vytvořit nějakou linii bez bojů, že klasickým způsobem, že to se vždycky vytváří tak, že máte nějakou linii bez zbraní, takže tam máte většinou, to bývá 2 kilometry na jednu, na druhou stranu, pak se musí odsunout dělat třeba 30 kilometrů vojáci v kasárnách, takže podle tohoto mustru se vytvářela jakási dohoda, která by zabránila tomu, aby se ty vojska byla v dotyku, aby se střelilo, aby se obnovilo to zabíjení.
1: Vy jste řekl, že Donald Trump dorazí jako mírotvůrce, jak by to mohlo vypadat? On pravděpodobně na pohřeb papeže dorazí, znamená to, že vedle toho ještě můžou být nějaká jednání, anebo ten samotný akt, že tam bude a že něco pronese, může mít vliv na ukončení války třeba?
0: No, oproti tomu papeži ten Trump je skutečně hybatelem, že jo? A on je vlastně dokonce v této chvíli jediným, který je schopen zřejmě ten pohyb a to, co se tam děje, tu válku dovést k nějakému příměří nebo k nějakému klidu zbraní. Nikoho jiného vlastně teď nevidím. A po té role se nevzdává, jenom myslím si, že nejvýznamnější zpráva teď je, že sdělil, že se v druhé polovině května sejde s Putinem. Tím dává najevo, že od toho neodchází. To znamená, i když se projevily určitá tenze mezi názorem Zelenského Ukrajinců, tak je vidět, že ono to neodchází, tak jak dal najevo a vyhrožoval, že jestli teda budou všichni se bránit, takže taky může do toho praštit a nechat nás v tom. Tak rozhodně teď je to tak a myslím si, že se nevzdává toho, že to dokáže dotáhnout do konce. Takže v tom smyslu, že si může si dovolit vystupovat zvlášť, protože je to pohled papeže, který v tomhle vlastně mu byl blízko. A také říkal, že to musí, že musíme jednat. Vlastně neustále na to naléhal, aby se jednalo a aby to zabíjení skončilo. Takže vlastně v tom on je mu blízko a může říci, že tam přijde jako někdo na tomhle pracuje. Nejintenzivněji ze všech a z největší šanci to někam dotáhnout.
1: Hned se vrátím k té Ukrajině, ale nedá mi to, napadá mě ještě jedna věc. Domníváte se, že na pohřbu papeže bude někdo zastupovat Ruskou federaci?
0: Nevím, jestli tam někdo bude, to se mě ptáte na něco, co nedokáže
1: odhadnout. Je možné, že tam přiletí Putin?
0: Moc to nepokládám za pravděpodobné. Je pravda, že Putin se vyjádřil velmi s uznáním a s respektem k papeži. Myslím si, že víte, my jsme v době, kdy nevíme, co se stane. Vemte, stejně se tak můžeme bavit, kdo přijede na oslavu 80. výročí u konce války. A to může být taky ještě zajímavé, kdo se tam objeví. Takže to se těžko odhaduje, ty rozhodnutí. Oni dneska všechna mají určitý politický smysl, ta gesta mají, že jo, obsah určitý. A ten dotyčný se může rozhodnout, že ho udělá z nějakého důvodu. A Putin se vlastně také dneska staví do role toho, kdo jako kdyby souhlasil s tím, že je připraven tu válku ukončit. Včera jsem četl ve Financial Times, že on na první straně obrovský titulek. Putin nabízí příměří, takže to, vím, že ty zprávy rychle zanikají a přicházejí další, ale včera to byla hlavní zpráva dne. Takže on také jako kdyby se staví do role někoho, kdo má zájem to dovést do konce a je vidět, že s tím Trumpem určitou dohodu podle mě mají.
1: Jak hodnotíte, pane Zaorálku, kroky české diplomacie aktuální, českého ministerstva obrany a vůbec směrem k Ukrajině? Někteří občané si myslí, že jsme v tomto, zrovna teď to použít to přirovnání, ale papežtější než papež. Domníváte se, že to, co poskytuje Česká republika Ukrajině, a teď nemyslím vlastně starání se o ty lidi, kteří přiběhnou sem, takzvaně před válkou, ale myslím tu pomoc, výzbroj, myslím tu munici, a tak není to přestřelené celé?
0: Já si myslím, já naprosto je pro mě s tou historií, kterou má Česká republika, Československo, tak já chápu jako naprosto logickou věc, že my se musíme snažit Ukrajině pomoci. Na druhé straně ta představa, že ta pomoc spočívá jenom v tom, že posíláte zbraně a peníze, mi připadá, je mě řečeno, velice zjednodušená. Když někde posíláte zbraně, tak už máte odpovědnost za to, co se s nimi děje a jestli to celé vede k nějakému konci. To znamená, omezit si tu svou roli jenom na to, že zháním munici a posílám zbraně, to je podle mě rezignace na to, co je zahraniční politika. Protože já jsem tady dneska řekl, že smyslem zahraniční politiky je zastavit válku, zabránit válce. Ve chvíli, kdy už k té válce dojde, tak vlastně zahraniční ta politika prohrává. To vlastně selhala. To už je selhání. My jsme nesplnili to, co jsme jako politici měli. My jsme měli za úkol zabránit tomu, aby se lidé zabíjeli. Tohle je způsob vyřizování konfliktu, který je nesmírně nebezpečný, který může eskalovat a nevíme, koho zítra zachvátí. Takže ten úkol zastavit válku, to je to, co jsem vlastně rozuměl papeži, když říkal, tohle musím skončit. To jsou tisíce mrtvých. Teď to opakuje Trump, říká 5 000 mrtvých týdně, nebo kolik teďka řekl. To přece musíme zastavit. To není hloupost. V tom jsou opravdu obsazené obrovská, nejen to ničí ty životy, ale jsou v tom strašná rizika pro všechny kolem a nevíme, kam to může, že ten úkol máme jako politici. No, takže vlastně vy jste se ptal na co? Vy jste se ptal na to, jestli co dělá česká politika. Já mám dojem, že česká politika, kdyby tenhle rozměr si vůbec neuvědomuje. Ona vlastně nechápe, že nevystačíme jenom se zbraněmi. Jako, on to napsal Jürgen Habermas na začátku, strašně za to sepsuli. On říkal, ale my máme odpovědnost v té chvíli, naše odpovědnost nesmírně roste, když tam pošleme zbraně a my musíme vidět, k čemu jsou používány, jakým způsobem a jestli to vede k nějakému konci, nebo to bude nekonečné zabíjení, bez konce.
1: Když už se, pane Zaorálku, válčí, jak jste říkal, je to selhání té diplomacie, je ještě v tuto chvíli čas na vyjednávání, je tam vůbec prostor, protože já mám pocit, že se nevyjednává.
0: Já si myslím ale, že se především vůbec neuvažuje, že to, co chybí české politice a evropské politice, je naprosto představivost. Podívejte, já vám řeknu takový, abych vám řekl něco konkrétního. Celé to pojetí té války bylo vadné. Principiálně vadné. Nejenom to, že se rezignovalo na to, že je možné ji nějakým diplomatickým způsobem zastavit, podobně jako bylo u těch minských dohod, které se dneska proklínají, ale vlastně dneska, jak chcete jinak postupovat, než udělat linii příměří a snažit se oddělit ty dvě strany. Místo toho se promeškalo, protože se zvolil zjednoduše řečeno ten anglosaský scénář, teda britský a americký, který byl, my toho využijeme k tomu, že ty Rusy srazíme na kolena, porazíme je a mám pocit, a to je, který ve mně stále roste, že ten cíl byl, až budou Rusové poraženi, až se tam Putin zhroutí a rozpadne, pak podáme Rusku ruku, protože nám se to strašně hodí. Rusko jako zásadní strategický partner v současném světě. A ta strategie se ku podivu nemění ani dnes s Trumpem, to je zajímavé. Akorát, že Trump řekl, celá ta strategie selhala, ona vlastně nefunguje. To znamená, pokračovat v ní, to budeme 3 roky se tam bude bojovat, Ukrajina bude zničená skoro do posledního Ukrajince a nebude nic lépe. Akorát ten, ta strategie byla zvolena vadně. Já si dovolím tvrdit, že v tomhle má Trump v podstatě pravdu. Jako tady se to prostě odhadlo špatně. Představa, že Rusko srazíme na kolena, byla prostě naivní, jak se ukazuje nyní. A teď, co čelíme, je neochota to uznat. Neochota uznat, že jsme se vydali špatně. Děsíme se toho, že Trump strhl tu šachovnici. Jenomže v tom já vidím, nejsem obdivovatel Trumpa, ale v tom já vidím ta snaha změnit tu situaci a najít z ní cestu. To si myslím je snaha vrátit politiku do něčeho, co se omezovalo jenom na ty zbraně, což je podle mě bezútěšné a skoro beznadějné.
1: Existuje v České republice aktuálně někdo, kdo by mohl, zase se vracím k tomu vyjednávání, kdo by mohl mluvit s Ukrajinou nějak vážně, ale třeba i s Ruskem?
0: To je právě to, že mně připadá, že u nás to, co si myslím je zle, je ta úplná rezignace na to bavit se s lidmi lidsky, normálně lidsky. Neříkat jim to, co mi předepisují úřady, nebo že mi to úředníci napsali, oficiální stanoviska, slyšíme nic než oficiální stanoviska. Já jsem byl včera v několika obcích, mluvil jsem s lidmi, a když jsem jim říkal, jako oni mi říkali, jak je rozhlubila ta vláda, říkám, proč? No, protože je arrogantní, protože s náma nemluví jako s lidmi, protože nám neříká, opravdu nám neříká, jak věci jsou. Tohle je zajímavé, jo? Že vlastně jako mně připadá, že oni ztratili lidskost. Jako, když jsem se bavil s ukrajinskými ministry, třeba ono tam byly asi 3-4 v době, kdy se tam se vyměnili, stejně nebo s gruzínskými, tak jsem jim říkal na rovinu, jak to je. Ukrajinskému ministrovi jsem řekl, tak dneska, jak jsem tam byl na té radě, tak se všichni dívali na hodinky, kdy to skončí. Jako byl tam jako obtížný hmyz, už to měli všichni plné zuby. Nemáme vám co nabídnout. V podstatě je to taková hra, která se tu hraje. Nikdy nedostanete to, co si slibujete, protože to je prakticky nemožné. Myslíte si, že jsem tam měl? Ne, tam jsem měl přátele. My jsme si telefonovali. Ukrajinský minister zahraničí, když vyjednával na normandském formátu, tak mi zvedl telefon i během toho jednání a říkal mi, co se tam děje. Říkal mi, mě tady zabijou, jako se tady s tebou bavím. Že? Takže jako já jsem s ním měl výborné vztahy. Ale protože jsem se s nima bavil na rovinu, protože jsem jim říkal pravdu, nelhal jsem jich. Prostě normálně lidské vztahy s lidma, kterým jsem nevymýšlel si. A mně to připadá, že my hrajeme komedii podle not, které nám někdo strčil.
1: A mělo by se jednat i z Ruska?
0: Já si myslím, že ta tragédie toho je, že já jsem vlastně byl u toho, když po krymské válce jsme se rozhodli, že přestaneme jednat s Ruskem. Já jsem do té doby vlastně nějakým způsobem komunikoval s Lavrovem a dalšími, protože my jsme měli v programu vlády, že chceme zlepšit vztahy s Ruskem. To bylo něco, co jsme pokládali za zásadní pro Evropu. A měl jsem na tom zhodu s celou řadou evropských politiků. Tím Krymem samozřejmě se to všechno zkomplikovalo. Já jsem se potom s Lavrovem potkal v Paříži na nějaké konferenci, říkal jsem mu, všechno jste to vyhodili do vzduchu. My jsme chtěli úplně jinak. On říká, co jsme vyhodili, co se to klidně můžete, jak můžeme, jsem říkal, jako to prostě nejde. Takže jsme se, už nebyla jednání, jsme se hádali jenom, protože jsem říkal, a ptal jsem se, proč jste to udělali a podobně. To je jiné, já se k tomu nechci, jenom chci říkat, že vlastně člověk se snažil. Když jste diplomaci, tak máte povinnost se bavit. No když se s nikým nebavíte, no tak tam nemusíte být. Česká zahraniční politika se dostala do situace, že už se nebaví skoro s nikým. My se nebavíme ze Slováky, nebavíme se s Maďary, my se nebavíme s Číňany, my vlastně se izolujeme od každého a myslíme si, že tahle pozice, nemluvím s nikým, je nějak významná nebo silná. Ne, to je v podstatě úplná rezignace na zahraniční politiku. Zahraniční politika tady není proto, abychom jednali s přáteli. Zahraniční politika, tam jste především proto, abyste se bavil s těmi, kteří jsou nevypočitatelní, u kterých nevíte, co čekat. Tam dokonce se bavíte někdy i s těmi, se kterými byste se normálně ani nechtěl bavit. To je vaše práce. A jestliže na to rezignujeme, jestliže prostě zaujmeme takovou tu moralistní pozici, že tihle se nám nejsou dost dobří, tihle nemají ten stejný pohled na svět jako my, no tak to je úplně likvidace diplomacie, likvidace zahraniční politiky.
1: Jsme na konci, pane Zaorálku, já mám ještě spoustu dotazů, takže tímto vás pozvu, kdybyste měl čas někdy na živý stream, kde jsou i dotazy diváků a posluchačů, protože těch otázek ještě spousta. Pro dnešek vám děkuji.
0: Tak příště.
1: Doufám, děkuji, že se uvidíme brzo a bylo by hezké, kdybychom ten stream zvládli třeba někdy okolo výročí konce války.
0: Můžeme to zkusit.
1: Těším se, děkuji, na to a díky za to, že jste přišel.
0: Děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Lubomír Zaorálek. Hraje vám Rádio Xaver.

0: Pan Holče, je tady čtvrtek a to je náš den?
1: Toto letí.
2: Rychle skoro jak Filip Turek, ne?
0: Horší. Jako Filip Turek to letí.
2: Rychlostí Filipa Turka.
0: Prosím vás, co to je?
2: Já nevím, ale já vám musím něco říct. Teda teď, já když jsem sem jel, vy jste mě tak stresoval, že dneska pospícháme. Tak já jsem vám po Vinohradský jel na Filipa Turka. Ale vytáhl jsem to jenom na 200 a nenatočil jsem se u toho, nestačil
0: to je
2: jsem.
0: Chyba. No. A na co, máte mít jednu ruku a natáčet, ne?
2: Já to nemám tak naučený.
0: A vy nejste závodník?
2: Nejsem. A struh ten poset jeho.
0: Prosím vás, vysvětlete mi to.
2: No počkejte to, já nevím taky, já to vlastně chápu, ale nechápu. Filip ještě neví, jako jestli chce být opravdu politik na 100%, nebo jestli je influencer, závodník a provokatér. A ono to chvíli šlo z klouby oboje, ale když teď říká, že chce do vlády a že nás chce zastupovat.
0: Do vlády?
2: No to říká, že bude kandidovat do sněmovny a motoristi, že chtějí do vlády, ano, a že nás chce zastupovat místo v Europarlamentu, v Evropské radě.
0: A na životním prostředí, ne?
2: Třeba na životním prostředí. A že by tam jezdil tímhle Mercedesem, teda jestli nepřijde po papíry, co?
0: Nepřijde.
2: Ale to je už jedno. Ale kdyby chtěl být ministrem, tak asi by tohle dělat už neměl. No,
0: no víte, na co je to zralý?
2: Já vím, na co je to zralý.
0: Máme Filipa Turka rádi.
2: Máme.
0: Ale my jsme transparentní.
2: No my jsme padni komu padni, ne?
0: A my jsme, přesně, a my jsme transparentní a féroví jako...
2: Jako tyhle dva.
0: Jako tyhle dva.
2: A vidíte, jak jsou Xaveré vyvážený k sobě? Jak nejsou ani na jednu stranu?
0: To je pan Wollner a paní Fridrichová.
2: Co?
0: No ne, to je absolutní. To jsou... A takže my musíme...
2: Ty mají cibulkovo těžítko mezi sebou.
0: Siderické, no? Kivadelko. Siderické. Nedá se nic dělat, dneska zatím začneme.
2: Jo.
0: A je to už 33. zápis knize.
2: Jo, to je teda ježíšovský, Kristova léta.
0: Kristova léta, no.
2: Tak zrovna Filipa Turka to padlo, vidíte? Takovej,
0: nedá se nic dělat a píšu tady...
2: Ale aspoň je to ta 33, ne? Teda, kristovský zápis.
0: No jasně. Tak je to vlastně protekční.
2: A vlastně je to ocenění jeho závodnické schopnosti, ne? Co?
0: Jízda, kolik jel?
2: Jsi 237, nebo kolik?
0: 237 km. Ono je na tom ještě vtipný, že oni to jako se snaží otočit v žert nebo v reklamu. Ale já to slyším od strašně moc lidí, kteří ho jako odsuzují.
2: Už to drhne.
0: A ono hlavně, pane Turku, dokud se nic ne, pane Turku.
2: Vy to ve mně vidíte, co?
0: Nemáte asi na Turka. No. Pane Holče, počkejte, já udělám podpis. Ono totiž, dokud se nic nestane, tak je to strašná
2: jasně,
0: legrace.
2: Jasně.
0: Ale nedej bože, aby se něco stalo. A já vám řeknu, já jsem to četl, poprvé. A trošku jsem se tomu jakože pousmál a říkal jsem si, no tak on je zase dobrý člověk, ten pan Turek a talentovaný politik asi.
2: A talentovaný šofér.
0: Šofér, tak je to závodník. Ale v duchu jsem si říkal, já v těchto situacích, když jsem na silnici, na dálnici někde a projede tam nějaký takovýhle člověk a jen jakože frajeří, jo, tak já na tom takovou propovědku, kterou si v autě říkám vždycky nahlas. Kéž by si ty idioté o první kandelábr rozbil.
2: Já vám rozumím. Já totiž jsem, víte co, když to vyšlo...
0: Vy jste taky závodník.
2: Ne, nejsem závodník, ale...
0: A na kole, ne?
2: Na kole.
0: Jste říkal?
2: Tam jsem se přiblížil na dvoustovce. Tak v Německu jsem taky jel 250, když spěcháme do Itálie, když je to bezpečný. Jezdíme přes noc a to.
0: V životě bych ne.
2: Ale... Když najednou začalo rupat, že se to možná stalo na české dálnici, tak už je to jiný. A vidíte přesně za prvý, jak to dohrávají vlastně v defenzívě. Takhle nevypadá vítězství. Když za prvý, najednou už netvrdíte, že to bylo v Německu, a za druhý musíte v podstatě zarazit iniciativu rádoby závodníků, který začnou překračovat rychlost na vaši čest a natáčet se u toho. Takhle nevypadá provokace vítězná. Takže za mě jako tohleto se nepovedlo úplně.
0: Máme Filipa rádi a toto se nám nelíbí.
2: Tohle se nepovedlo, no.
0: Nepovedlo, no. A prosím vás, já jsem ani nevěděl, že nějaký osobní auto může jet takhle rychle.
2: To...
0: Já jezdím po dálnici maximálně 110.
2: A tak vy se kocháte, ne? No.
0: Já jsem přesně ten typ, mě předjíždějí kamiony. A to je taky prý nebezpečný, ale... Ale jak si jet v klidu prostě.
2: Jezdit moc pomalu je nebezpečný, stejně jako jezdit moc rychle. Víte co, ona nezabíjí maximální rychlost. Zabíjí nepřiměřená rychlost. Když pojedete někde 60, kde máte s 20, tak je to nebezpečnější než jet na prázdný dálnici 230. Ale prostě on je politik a my tady máme 130.
0: No ale on projel v Německu.
2: No ale teď už nějak na tom netrvá úplně, no. Tak,
0: tak aspoň v Sudetech to bylo.
2: Jo, jo, jo. Ale víte co, já mu totiž, já to vím, Xavire.
0: Nesrazil on toho papeže nakonec?
2: Papeže asi ne, ale já tu D5 znám na ten Rozvadov, protože jezdíme tam často. Takže já znám i ten úsek, kde se to možná stalo a kde
0: Sudety,
2: se to nemělo stát.
0: To je napůl.
2: A ono
0: napůl.
2: To tam svádí a já, víte co, já nebudu, já nejsem pokrytec, tak vím, taky překračuju prostě rychlost, když to,
0: fakt?
2: No jsem tam, ale...
0: Říkáte přede mnou, já to musím teď nahlásit.
2: To už je nahlášený.
0: Je to nahlášený?
2: Jo, to je nahlášený. Ale nenapadlo by mě se s tím frajeři jako natáčet se u toho a tak, asi tak.
0: A mě tam chybělo, jako na té fotce, měl být vidět ten tachometr, to uvolněný závodnický jako sezení a ještě u toho měl kouřit doutník, číst noviny a hladit psa. Takhle to dělají jako to pořád.
2: Musel vedle něj sedět Meda, ne? S Piskem, co?
0: Meda.
2: No jasně.
0: Víte, co novýho s Medou?
2: No má děťátko.
0: Děťátko. Medičku.
2: No.
0: Takže už teď přebaluje asi, ne? Nebo já nevím,
2: já myslím, že se spíš jako platí na to. No on je takovej, on má radši jiný hodnoty než přebalování.
0: Jak to víte?
2: Já
0: bych neřekl, já jsem opravdu viděl fotky, pane Volče, musím se tady Medy zastat, protože jsem viděl fotky někde na internetu, na nějakým zpravodajským serveru a tam bylo vidět, jak z něho září ta radost.
2: Chce říct, že Meda přebalovala?
0: Nebo jestli přijde, tak bude přebalovat teď dalších několik let.
2: Já to moc nevěřím, Xavere.
0: Do kolika let se přebalují děti?
2: To já nevím, ale
0: do dvou, do tří let.
2: Takovýhle, jak bych řekl, domácí šmuci k práce úplně nepatřili zatím mezi jeho hobby.
0: Ale jak se stanete rodičem, tak se prý všechno změní.
2: Probudí je to možný,
0: se ty
2: no.
0: Nějaký pudy.
2: A... Tak on si přeci jenom to děťátko pořídil.
0: Z půjčovny. Ne, ale domů přejeme
2: jasně.
0: A já myslím, že tak i když si na to někoho najme, tak v lepších rodinách to tak je?
2: Jo, proto říkám, že jeho bych netypoval na to, že přebaluje.
0: Jako myslíte, no. Myslíte, že Diana někdy přebalovala Harryho?
2: No to určitě ne.
0: Ten se narodil, ta pohladila a pak ho viděla až ve dvou letech.
2: No a Meda je něco takového, jako Diana. Co?
0: Tak je to...
2: Z Plzně teda řekněme, no.
0: Je to, pane Holče...
2: Nebo on je schomutoval.
0: Já vím, že vy to nemáte rád. Jako, ne, z Plzně.
2: Ne, on je schomutoval, myslím rodák, jako. No. Ale pak díl v Plzně.
0: Vy to nemáte rád, ale je potřeba uznat, že jsou lepší lidi v té společnosti. To tak je?
2: To počkejte, to já uznávám.
0: A to nejsme my nosiči vody.
2: No nejsme,
0: no.
2: To já vím.
0: Já jsem taky vytíral teď chodbu v baráku.
2: A já počkejte, Pražský hrad je plný lepších lidí. Strachovka.
0: Milion chvíle.
2: Milion chvíle.
0: Tam jich milion.
2: Já vím, tam, jo, přesně.
0: No, Meda jsme rádi a přejeme, to můžeme říct, ne, za vezonku, Medičce, Medence, nebo jak se jmenuje?
2: Medulince.
0: Aby byla zdravá, potačkový, chytrá, po mamce no mi nevím.
2: Aby byla po taťkovi chytrá, ale míň chytralá než taťka.
0: No a hlavně byla zdravá, ono je to nakonec jedno.
2: No jo.
0: A držíme palce tomu. Jako nějak nás to moc neoslovuje tento způsob, ale respektive je nám to hodně nepříjemný, zase, ale držíme palce.
2: Jo, a zase společensky vzato, Xavere, když se Meda bude věnovat víc malý Medě než politice, tak si myslím pro celou společnost a Česko jedině dobře.
0: Mě říkáte před minutou, že budeme mít na všechno personál.
2: No tak na takovýhle práce, ale tak on říkal, teď přeci Meda oznámila, že se ubírá na mateřskou.
0: Fakt? Na mateřskou?
2: Na mateřskou. Já teď jsem trošku rozhozený s tím rodem, jak to říkat česky.
0: No ne, jako on bude mít to dítě od malička v péči?
2: No řekl, že se chystá na mateřskou, nebo řekla, já nevím. Já vlastně nevím, já tady mám češtinářský rozpor, Xavere. Jak můžu říct, on odešel na mateřskou?
0: No, tak
2: je to špatně, ne?
0: Je to obecně zaužívaný termín.
2: Jsme si nějak genderově zadrhli, ne?
0: Není to úplně v pořádku.
2: Já jsem nekomfortní teď, jak se říká.
0: A otcovskou třeba? Nebo
2: ale to neřek právě, on řekl, odcházím na mateřskou.
0: No ale nepotřebuje to děťátko jaksi prs paní matky? Aspoň první.
2: Ten je asi koupenej, ne?
0: Se s porodem.
2: To se prodává.
0: To je v ceně.
2: To se prodávají s porodem, Xavere.
0: Jo, takhle, to je takový balíček.
2: Jak se říká, kombo.
0: Takže ona bude docházet to dítě kojit, nebo... Ale dneska jsou asi na to nějaký v lékárně, ne? Že si...
2: Já nemám zkušenost, Xavere, ale jenom si myslím, tak... řekl bych za sebe laicky, že nebude kojit meda.
0: Jo, no tak...
2: To bych tady podepsal v knize.
0: Ale je pravda, že štěstím zářící. Tečka. A teď těm lepším lidem. Milion chvilek, pane Olče, žádá, aby byl odvolán ředitel České televize, magistr Souček, takový talentovaný člověk.
2: No počkejte, ale nejen milion chvilek. Už jsou tam úplně ty nejlepší, jak se říká, crème de la crème.
0: No.
2: Zdeněk Šarapatka.
0: Taky Zdenda.
2: Vrchní troll a dezinformátor Bob Kartous.
0: Ten je tam podepsaný dvakrát.
2: Ten je tam podepsaný taky. Petr Pidhár, ten nemohl odolat, jako nikdy nemůže odolat. A
0: pan Exler je tam třeba. Je
2: taky. A v jakém stavu to podepisoval?
0: Z toho není cítit.
2: Ale já jenom Xavr...
0: I Biky. Miky Štryky.
2: Jo.
0: Taky.
2: Ale já když vidím, že proti někomu jde... Šarapatka, tak si říkám, že ten člověk musí dělat něco dobře. Já jsem se vás na to chtěl zeptat jako radního. Není teď čas postavit se za Jana Součka?
0: Neptejte se mě jako radního, protože já nemohu mluvit za radu. Ptejte se mě jako občana. Tady... Já jsem občan.
2: Jo.
0: Já jsem občan, se všichni mám tričko občanský.
2: Já tady ukažte, co tam máte, chaos nebo co?
0: Ale to je jedno, jo. Prostě... Ptejte se mě jako občana.
2: Tak teď se vás ptám, Xavere, jako občana.
0: Jako občan, Havel,
2: není
0: občan...
2: čas postavit se na správnou stranu. V radě České televize?
0: A správná je která?
2: No, když proti někomu, když chce někoho odvolat, někdo jako Šarapatka, není čas postavit se na správnou stranu a podpořit ho? Myslím ne Šarapatku, ale Součka.
0: Máte pravdu.
2: Co?
0: máte pravdu, ale já si tak trošku myslím, že úplně ten Honza Souček to fakt jako nedává. No.
2: Takže po něm? Neboli?
0: Myslím si, že pro strom nevidí les, tak bych to řekl. No. On se dneska uveřejnil, že čelí vydírání, že ho někdo vydíral, že když odvolá Moravce, dostane bonus.
2: No tak to já vím, kdo to je.
0: A kdo?
2: Medveděv,
0: že jo?
2: To je jasný. Ten mu řekl, dávej si bacha na přechodu a na to, kde piješ pivo.
0: Já si to neumím představit, že by toto někdo mu takto explicitně řekl.
2: No počkejte, ale dobře, tak padne před volbama ještě Souček. A kdo přijde po něm? Foltín? Koho tam dají?
0: Tak já nevím. Tak je spousta lidí, kteří mají touhu to řídit, tu televizi.
2: No to já vím, právě proto se ptám. Trošku mě to naplňuje strachem.
0: Pan Dvořák určitě.
2: No to je jasný.
0: Typoval, já nevím. No? Ptáte se jako občana, ne?
2: Jako občan se ptám občana.
0: Občan. Tak já jako občan říkám, že si myslím, že by mohl pan Dvořák, že pan Friedrich... zevnitř České televize, no ten už přece jako s tím koketuje léta.
2: Co tady?
0: A to je ex. Ale...
2: No tady jsou taky ex. V České televize, ne? Oba jsou taky ex.
0: Pan Wollner?
2: No.
0: No tak,
2: a paní Nora?
0: Oni už tam nejsou právě.
2: No říkám, že jsou ex. Jako
0: ex, jakože už český, no.
2: Tak ne, co některý z nich? Taky by mohl chtít, ne?
0: Na ředitele.
2: No tak třeba Marek Wollner, ten se z toho trošku pomát, když byl odejít.
0: Tak já některé věci čtu, který pan Wollner, a to jsou opravdu...
2: No jasně, ale on říkal, že se musel docházet, nebo že dochází za nějakou terapeutkou, ne, z toho.
0: Fakt?
2: No jasně.
0: Oh.
2: Jak to sebralo konec slávy a výsadního postavení, tak si říkám, jestli by se nechtěl vrátit jako nejvyšší, že by potom rozdával padáky von. Co?
0: Že by to byla televize Mňouk.
2: No. Ona nějaká je, televize?
0: Mňau je.
2: Mňau, ne?
0: Mňau. Tak to by museli takzvaně pracovníci na prvním stupni řízení všichni mňoukat.
2: Tak tam už mňouká dost lidí, ne?
0: Ale oni za prachy zamňoukají. Ježíš, pane Hoče, a proč bychom jako si tady nestřelili do vlastních řad? Vy byste nezamňoukal za 40 měsíčně?
2: V jaký měně teď mluvíte?
0: V korunách.
2: To asi ne.
0: Už. Já vám zamňoukám i za
2: před
0: 20 korun.
2: Před inflací možná ještě, ale po inflaci už ne.
0: Položte stovku na stůl a tady budu mňoukat 4 hodiny.
2: Mám hodit prachy na stůl.
0: No, z prachy a zbraně. Neopravdu. Vy totiž jste zlepšil se a vyděláte drahoty, ale já nevím, proč mu to mňoukání vyčítá.
2: No drahoty
0: to
2: ne, hezký, nedělám,
0: když to reaktorka zamňouká.
2: Já jsem jako ve srovnání s ním pěkně lacinej člověk. A počkej, tam se mňoukalo za 4 pětky.
0: Já nevím za kolik, no. Já dávám příklad. Tak mňoukalo se tam, za jeho fungování se tam si zbrojaři zaplatili reportáž.
2: To snad ne.
0: No tak to se to obecně ví, se prodal na radě.
2: Infiltrace ne, snad jenom.
0: Ne,
2: co?
0: Ne,
2: do
0: ne,
2: prostředí,
0: ne,
2: co?
0: Ne, to je tak, že někdo platil letenky a někdo platil hotely a
2: můžu
0: tak.
2: Můžu věřit, že tá mezi nimi, aby někdo takhle, co?
0: Mezi lepšími, no. To se jaký stane.
2: To snad ne.
0: No tak vy nevíte, že se tam vexlovalo s tím, že manželka nějaké pana Hinka, ten pracoval projkem a ta ho pozvala do pořadu a dali si předem otázky.
2: No teda to je tam etický panel, ne? Co?
0: Etický. Tam je na to erotický panel.
2: Jo, to možná, ano.
0: No, ale ty panely, to je takový jako vždycky bouře ve sklenici vody, jo? Protože to si někdo přečte, vždycky zakroutí hlavou, má k tomu tři věty komentáře a od té doby, od té chvíle už to nikoho nezajímá. Už se to nikdo neopírá, nic se s tím neděje. Takže je to samozřejmě nesmysl. Hm? Je to něco podobného asi jako divácká rada. Tyž to existuje?
2: Nebo jako spojovatelka, ne? Co?
0: Spojovatelka, no.
2: Ale divácká rada?
0: Česká televize má, já tak nevím přesně, co to je. Má diváckou radu. Přisahám.
2: Severe.
0: A divácká rada se čas od času sejde a diskutuje se asi nad programem.
2: Severe, byl, že to je jak Fiala, ty ne. Co?
0: Tak pozor, tak to jak pozor. Fiala ne. Jak jsem to říkal?
2: To je pravda, to nelže nikdo jako Fiala.
0: Jak jsem říkal, že to jmenuje?
2: Divácká rada.
0: Divá...
2: To si vědět, kdo tam sedí v tom.
0: Divácká rada.
2: A to musíte vědět, ne? Jako rada radních,
0: jako,
2: ne?
0: Jako, ale vy se mě... Vám říkám po třetí, že nemůžu mluvit za radu, ať jsem ptát jako občana. Divácká rada.
2: Co?
0: Je poradním orgánem České televize v oblasti poznání potřeb a zájmu občanů a jednotlivých diváckých skupin a posilování zpětné vazby s veřejností. V současné době je členem 60 významných institucí, které zaměřením své činnosti působí ve veřejném zájmu nebo ve prospěch obecně prospěšných cílů.
2: Ty vole.
0: Vy z členové divácké rady klikáte, jo?
2: Já myslel, že aspoň tohle to je jediná poctivá rada, že to fakt pozbírali z diváků.
0: Ještě to vidím po první životě se zastoupím. Tak hádejte, kdo tam je.
2: No mě to je jasný.
0: Agrární komora, Akademie věd, Asociace ekologických organizací, Asociace krajů, Asociace producentů.
2: Je tam Bob Kartous a Elfové?
0: Zase 100%. Biskupská konference, Česká filharmonie, Česká hlava, Česká konference rektorů, skáču to, jo, Český červený kříž, Český rybářský svaz, pozor, Člověk v tísni.
2: No jasně.
0: Ekumenická rada církví, Federace židovských obcí, Fórum dárců, Charita České republiky, Hospodářská komora.
2: To je Jonáš, všechno, řekněme, proč tam nejsem já třeba?
0: Postbellum, jo, jasný. Pozor, tam.
2: Ksavere, proč tam nejsem
0: čerpačka.
2: Já? Co?
0: No já se dívám, stejně nejste.
2: No nejsem. To bych věděl, kdyby mě oslovili.
0: Syndikát novinářů České republiky, to ještě existuje.
2: A já nevím, ale já bych chtěl být náhodou v divácký radě ČT. A já bych poskytl konzultaci a zpětnou vazbu.
0: Výbor dobré vůle Petra Holce. Je to napsané.
2: Víte, co bych jim řekl, Sabere? Vypněte to.
0: Já vím.
2: Vypněte to.
0: To jsou ty vaše rady. Vypněte
2: to jsou ty moje rady.
0: Ale no. Vy nemáte dobrý vztah k médiím veřejné služby.
2: Nemám. Já jsem se šel z cesty.
0: No a já se vás tady snažím napravit, protože někde se ty prachy, pane Holče, musí utratit. To není jen tak.
2: No to já chápu, ale jsou to i moje prachy, Xavere.
0: Řekněte mi, teď to bude 9 miliard. Řekněte mi, jak byste utratil 9 miliard. To není jednoduchá věc.
2: To bude 9 miliard už, jo? Jo. Na příští rok rozpočet.
0: No ne, už teď.
2: Let.

0: ty jejich platy.
1: 9 miliard.
0: No, a pak někdo odchází, vy mu dáte 17 platů na odchod.
1: A to prý nebyla ona. To prý nebyla ona.
0: Kdo? Nebyla.
1: Nebyla.
0: No, já vím, kdo to byl.
1: Jo?
0: Ale nebyla to paní Friedrichová, byla to jiná paní, ale známá taky. No, takže víte, pane Holče, ono nic není jednoduchý. Ani utratit 9 miliard není jednoduchý.
1: No to chápu, Xavere, to musí teď být pěkná fuška.
0: Teď si udělali večírek, to jsem vám říkal, jo, jo. Za hotel 300 tisíc a kouzelníka tam měli, nebo nějakého školitele, nevím co, za 20 tisíc eur.
1: No, to je dobrý.
0: Objednali si kodiaky v plné výbavě, barva příplatková, no. 4x4. Takže oni dělají, co můžou, ale i tak je to problém to utratit.
1: Dělají, co je třeba, ne?
0: Dělají, co je třeba.
1: No a tak ono, ale já asi vlastně, to není taková fuška to tam utratit. Když jsem se dočet, že Břetislav Rychlík dostal taky melounek za svůj dokument.
0: A co to je melounek? Jako pro tak pana to Rychlíka, kdy ten je
1: prestižní dokument.
0: Prestižně, samozřejmě. Hlavně je to pravda, no, láska.
1: No, právě proto.
0: Tak
1: no a tam jich je, takovýhle Rychlíků, ne? Takže tam to zaučí.
0: Ale po melounu, to jde pomalu. Musíte kupovat ty kodiaky.
1: No, to je jasný.
0: No ne, tak teď pravděpodobně se teda bude vyšetřovat, kdo vydíral.
1: A nemůže to být ten Šarapatka? No.
0: Takový čestný člověk?
1: To je pravda, to je pravda. Ten by se k tomu nesnížil.
0: Signatář?
1: Ten by se k tomu nesnížil nikdy. A to bude Medveděv, to je jasný.
0: No pane Holče, já mám takový jako vážný téma.
1: Jaký?
0: No, já sleduju přípravy pohřbu svatého otce.
1: Jo.
0: Díval jsem se v noci na to, co Vatikánu dávali, co bylo přes den živě, tak jsem se díval na YouTube. Já vám nevím, co si o to mám myslet.
1: Ale ty jsi takový bezvědec, Xavere.
0: Já jsem bezvědec.
1: Že to sledujete tak?
0: No sleduju, tak pro mě to zemřel starý pán, jo. Mi to líto. Pro mě to jako nemá tu, jako jaký zástupce Boha na zemi, protože poslouchám teď audioknihu, která se jmenuje Konkláve, mm-hmm. Ale jak se volí papež. On to tam, a je to nějaký člověk, to píše, který je z kurie.
1: Jo.
0: Ty z kurie.
1: No,
0: parta celá.
1: My, no.
0: A on říká, že za tu volbu toho papeže se s tím různě kšeftuje a že se za to dávají, že toho udělá kardinálem a toho biskupem, ale říká i blištivý kov.
1: No jasně.
0: A co to je ten blištivý kov? Že by to bylo? Myslíte?
1: Zlatíčko, ne? Co?
0: Zlatíčko. Jo, Vlášek.
1: Tak. No, ten.
0: Já se musím zeptat, jestli Vlášek teď nejde do Vatikánu.
1: Jasně.
0: No, takže pro mě to žádný zástupce Boha na zemi není.
1: No to si myslím. No,
0: tak je proč? To významný politik, který ale, jak říkal dneska Zao, byl v pořadu,
1: jo?
0: U nás, pan Zaorálek, a mluvil teda skvěle, mm-hmm. Doporučuji, a říkal, že to samozřejmě je politická figura, ale zcela bez vlivu. Že on nemá jako ten vliv, protože...
1: No a ne, že by neměl žádný úplně. Ne?
0: No jo, ale spíš takový symbolický.
1: Jo, ale víte proč? Protože i katolíci jsou voliči všude na světě a jich 1,5 miliardy. To je velký číslo.
0: Je hodně, jo. Tak u nás moc ne. My jsme takový...
1: A taky jsou tu. Všude... Takový třeba bratr Marián, ten nebačuje.
0: Bratr Marián, no. Jo.
1: No.
0: No a teď je tam ten ještě bratr Grolich.
1: Bratr Grolich. Bratři ze Želivy, jo. No máte tak... bratr k bratrovi?
0: Bratr, a je jich milion.
1: No.
0: A co bratr Čunek ještě?
1: Bratr Čunek je dobrý, ale mě mrzí, že není, že to nešéfuje. Ten by tomu dal zase správný směr.
0: No, ale proč vám to říkám? Že oni ho tam nosí přes ten Vatikán v otevřený rakvi. A mě vám to přijde...
1: Ní morbidní tohle, ne?
0: Morbidní?
1: No, já nemám to vystavování mrtvol úplně rád.
0: Já taky ne, no. Ale... No a chci navázat, že dneska dopoledne živě už na YouTube jsem viděl, že tam v té katedrále, že, a leží tam vlastně František, dej mu pán Bůh odpočinutí, a chodí ty davy lidí a prohlížejí si jako ledina. Nesmí se zastavit. A já jsem, k čemu je to dobrý? Jakože si říkají, po zbytek života viděl jsem mrtvýho papeže. Já to proto.
1: Já bych nechtěl se jít podívat na mrtvýho člověka.

0: Dobře, tak chcete říct, že až přijde můj den, tak nepůjdete jako? Mě budou nosit tady otevřený rakvi na Povilzonce.
1: A budete mít mauzoleum, ne?
0: To, to budu, co? Tyjo, to už se buduje.
1: Tak možná udělám výjimku k Severe.
0: Jo? Hmm. No ne, řekněte, proč to je tohleto? To se, je to upevňování vlastně, protože celý ten Vatikán je politika jako prase.
1: Celá. No jasně.
0: A já teď čtu různé věci, říkají tam, že jemu se žádný reformy teda nepovedly, Františkovi, že teda bojoval a že všechno, ale že nula od nuly pošla de facto, že to byl aktivista, pozor, aktivista, a levicový liberál. Mm-hmm. Myslíte, že je pravda?
1: To docela jo. Ale tak on je z reformama na tom byl trošku tak jako Fiala, ne?
0: No, to asi jo.
1: Žádná reforma.
0: No, no, no. No a teď se bude volit nový papež. Boboši Kuharu to nejde prý.
1: Nejde?
0: Ne.
1: Počkejte, tato, já vám říkám, že Bobina ještě tím zamíchá.
0: Ne, ne, ne, ona jde za to, zastačilo, za komáru.
1: Ale tí, ona nevodolá.
0: Myslím,
1: nevodolá, tam ještě by... nebyla, tam nebyla.
0: Ale ona není v kurii.
1: Co se tam dostane? Ta se dostane všude, Xavere.
0: Myslíte?
1: No tak, už je zase v další partaji.
0: Je v partaji, to nevím.
1: No tak kandiduje za další partaj.
0: No, no za kolik
1: se... to už, no.
0: To jsou
1: tak kolik? Já vám říkám, ta se tam dostane.
0: Jo? Mhm. No ale pane Hojče.
1: Pak to celý převezme. No to zprivatizuje.
0: Víte, co blbý, že nemůže být dalším papežem žádný Čech?
1: Jak to?
0: No ne, no protože tam není.
1: Protože tam není.
0: Pan Duka ani nevolí, mm-hmm. protože mu je nad 80. Víte, tam jsou daná taková
1: pravidla. To já vím, to já
0: vím. No a je to, je to nespravedlivý a já bych chtěl, aby tam byla aspoň do té volby, aby jsme to sledovali jako fotbal. My jsme si říkali, ty vole, fandíme tomu našemu, ty ve.
1: Jo.
0: A já jsem si říkal, jestli nějaký takový ten Halík, nebo Graubner, nebo Malý, víte, tyhle ti, že se tam někdo přece od někud musí umět nasáčkovat. A ono to není tak jednoduché asi.
1: Já vždycky, když vidím Halíka, tak se mi vybaví jméno Růže.
0: Já nevím, co je jméno Růže.
1: Román od Maria Puca, a bylo to sfilmovaný, takový mm-hmm. slavný film. A mě, a to bylo tak temný jako Halík.
0: Tak já vám řeknu, co se vybaví mě, když slyším Halík. Dorota, no. Dorota Máchalová.
1: Mně se vybaví zlo vždycky.
0: No, a já no. to vidím, jak on tam stojí v tom pekle a říká, Dorota, přivez Dorotu Máchalovou.
1: Jo.
0: Já se ho, Halíka, fyzicky bojím.
1: Počkejte, a Halík nepodepsal taky už tu petici za odvolání Součka, to mi neříkejte, že tam není.
0: Tak možná tam je.
1: To tam musí být.
0: Já jsem s ním jednou seděl před vysíláním na Frekvenci 1, že tak tam bylo jako místo, kde se čekalo na vysílání, jo, když ještě. Mm. A já jsem tam s ním seděl sám a on ještě měl takový lakýrky do takové špičky a teď mluvil a tak a byl velmi jako korektní, jako přátelský a nějak, bylo to, to bylo večer v 6, byl press klub, byl nějak jako na pozor, že už se venku stmívalo a já jsem říkal, ty vole, už je to tady.
1: Jste se začal bát.
0: Už je to tady, ještě dneska do pekla a takhle jsem se díval, jsem šilhal, jestli nemá kopito. Mm-hmm. Já, pro mě z toho člověka nejde žádná láska, pro mě z toho člověka jde strach.
1: To je zlo, je to stělesnění zla?
0: Myslíte až takhle? No, takže já mám trošku pocit, že peklo existuje, pane Hoče. Mm-hmm.
1: No tak o tom žádná, ne? Dan... To tady vidíme kolem sebe docela často, ne?
0: Pozdrav od Danteho.
1: Jo.
0: Mm. O... Pane Hoče, aby jsme nezapomněli,
1: no
0: vezměte rychle tady poděkování všem, kdo nás podporují na... Na transparentním účtu XTV. Zaslouží si to dneska, jich máme hodně. Mm-hmm.
1: Takže a... bez pompy dneska?
0: Cože?
1: Bez pompy?
0: No, jako bez pompy. Trošku s pompou. Chcete, abych udělal trenera?
1: To by bylo nejlepší, no, Xavere.
0: No, tak je.
1: Tak, Jan Zemek, Jan Bacho, díky za velkorysou podporu. Aleš Berka, Jana Majksnerová, Jiří Bidžovský.
0: Počkejte, co děláte?
1: Tomáš Sovano, musíme to přečíst rychle. Já to...
0: No ne, tak no. Ty texty čtěte.
1: A to vydána, říkali jsme rychle.
0: Tak já přečtu.
1: Tak vy jste se díval na hodinky, jako že nemáme.
0: Ne, čas. Pane Olče.
1: Jste to, tak počkejte, tak já to už. Ale Davídková od Azalky na Vilzonku. Daniel Klement, Přístav pravdy, mistrů Holce a Xavera. Tomáš Pokorný, mistrů z Vilzonky na antialergika proti Vítkovu pokrytectví Fialovu lhaní. A hlavně proti pučící blbušině, hlouposti a tuposti. A Štěpán, zapadlo. aby váš náš přístav pravdy neskončil jako kdysi Pearl Harbor. Foltýnová zraž jsou stále v pohotovosti. No.
0: Jan Zemek, dnes jsem si opět odpustil důchodcovskou krupicovou kaši k večeři a vyměnil ji za kvalitní steak z Vilzonky. Hmm? Honza Pažit. Jan Bacho posílá 5 litr. Hmm? Za úsměv a pohodu z přístavu na Vilzonové 10 dál přinášejte optimismus a víru ve změnu. Dobře.
1: Tak přes optimismus tady jsme.
0: Aleš Berka, příspěvek pro mistra Xavera na šálek dobré ukrajinské kávy v centru Nový Smíchov a pro mistra Holce na exit plán.
1: Mm.
0: A Jitka Meixnerová, Wilsonova 10 na sladkou mňamku ke kávě.
1: Xaver, já jsem vás prohlídl. Vy jste na mě teď zkusil takovou fialovskou podloulest.
0: Šorvku takovou.
1: Že jste řekl, ať to udělám rychle, a já jsem to udělal rychle, a pak jste si to v podstatě ukradl. To.
0: Tak ty...
1: Tu minutu slávy, co?
0: No tak byla tam
1: trošku,
0: minutu
1: jo, slávy. Vy no. Se učíte dobře.
0: Pane Holče, důležitý téma mám a musím nechat na příští vilzonku, protože za minutu a půl začínám vedle ve studiu točit pane prezidenta. Děkuji vám za dnešek a těším se na příště. Na shledanou.
2: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Za stranu a za lidi. Dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, Xavere. Tak schválně. Na kolikát se to máte na stupnici od 1 do 10 bitcoinů?
1: Když já to na bitcoin neumím. Ale neumíte, normálně tak... bych to měl tak na takové, řekněme, 6 pozitivní.
2: Jo, něco pěkného se přihodilo.
1: Tak 6 ještě jako takový sotva průměr, no.
2: No, je to lepší průměr.
1: Jo, jo, jo. A vy?
2: No, já to mám na Rakušana dneska.
1: A to je?
2: No, že mi to líže 10.
1: Já to vidím, že jste v takové rozjeté náladě.
2: No, za to můžete vy.
1: Jak to?
2: No, mě vždycky jak rozjedete. Já pak nevím, kdy zastavit.
1: A co pas jsem vám způsobil dneska?
2: No, točili jsme spolu. Podtrženo, spočteno.
1: A jak to bylo?
2: Tak mě se s váma točí vždycky dobře.
1: Líp než Alex, že jo?
2: No, na Alex se mi líp dívá, s váma se mi líp povídá, všechno má svá pozitiva tady.
1: Jo, jo. No, čekal jsem spíš nějakou lichotku, ale...
2: Tak to je lichotka, že se mi s váma krásně povídá.
1: No, ale na Alex se vám líp dívá a v tom já vidím něco nezralého.
2: Ale vám taky, jen se přiznejte.
1: Jo.
2: No, proto vy mi pořád omylem říkáte paní Alex.
1: Jsem dlouho ale neřekl.
2: To je pravda, to zas musím říct, že už jste se začal hlídat.
1: Já na vás koukám už tady nějakou dobu, mám z vás takový pocit, že jste smutná z toho, že nám padá ta ODSka.
2: Ne, naopak, já si myslím, že dostávají, co se zasluhovali.
1: Až tak?
2: Ale stejně je to takový, hele... Koho by to ještě před časem napadlo, že se takováhle pěkná kauzička, kromě těch, kteří to věděli, takže se nám to takhle hezky vynoří. Že jo? A zase teda musím říct, ale že vy byste v tomto měl sehrát nějakou osvětovou roli. Protože zase má s odpuštěním teda průser někdo z Brna. Prosím vás, můžete mě říct, čím to je?
1: No jo, to je pravda, vidíte.
2: Že vás Brňáky nejde integrovat.
1: Ale pozor, já na to musím vždycky upozorňovat. Já pravda jsem se narodil v Brně.
2: No.
1: Ale o mě nelze říct, že jsem Brňák.
2: No, proto asi nemáte ty skandály, až teda.
1: No,
2: když zrovna nechcete, aby mráz někomu natrh pozadí, tak...
1: Víte, že už je to víc než rok? Co? Rok a měsíc.
2: A furt ještě neroste.
1: A ještě pořád žije. A mluvil jsem minulý víkend v Bratislavě s několika slovenskými fanoušky XTV. A všichni to věděli a všichni tak nějak to kvitovali, bych řekl.
2: Já se to umím představit. No,
1: ten tam... mráz a tu prdel. A nicméně je potřeba říct, bylo to unáhlené a měly být zvolené jiné výrazy, na druhou stranu by si to nikdo nepamatoval.
2: To je pravda. A tak já si myslím, že on to kvitoval každý, těch lidí, kteří to nekvitovali, ty se dají spočítat, jo? Tak byla to ta, které se to týkalo, pak to byla Pekarová a pak ty 4 piráti, co jsou ve sněmovně a tím je to asi tak vyřešený.
1: Tak ještě nějaký tam
2: jo,
1: pan Jakob.
2: Pan Jakob, jo, jo, jo.
1: Pan Lacina.
2: Jo, jo, jo, jo. Tomu, to je ten, co mu volně ramena přecházejí v hlavu.
1: Jak to?
2: No, nemá krk.
1: Jak může mít krk, počkejte?
2: Nevím, ale nemá ho.
1: Jako postižený nebo
2: no já? No ne, no tak má takový, vypadá, že nemá krk.
1: Ale takhle vy to, jo, takhle, no jo. Tak já jsem ten poslední, kdo by mohl někoho hodnotit, jak vypadá. Takže mě to ani, nikdy mě to nenapadlo, že by neměl krk. A na druhou stranu, co je na tom špatného?
2: Ne, to je úplně v pořádku. Horší jsou, když politik nemá jiné věci a ty pan Jakob taky nemá, takže tam je ten hlavní problém. No ale musím pak se teda...
1: Myšlet,
2: no,
1: mě vždycky zamotáte hlavu, ty vaše jinota je.
2: No to já si na vás vždycky nachystám. Ale stejně je to zajímavé, já jsem čekala, že nám to nějak osvětlíte tady s vašimi krajany. Kde je ten problém?
1: No, je to ta voda z té brněnské přehrady.
2: Je to ono, jo. A teď tím, jak jsou v tom ty hormony, nebo?
1: Já nevím, co v tom je. Jako teď, už jsem se tam roky ani nekoupal, ani jsem nesmočil palec, takže nevím, ale už to fakt začíná být zvláštní. Už to, já jsem ještě donedávna to, když to někdo zdůrazňoval, tak vy to z Brna, tak neustále, tak jsem pozdvihával obočí významně a říkal jsem si, o, ty chlapče či dívko se špatným úsudkem. Mm-hmm. Ale teď po tom Součkovi,
2: no,
1: generálním řediteli České, no, televize odvoleným Brňákovi, teď ten Blažek,
2: no,
1: a to, co já slyším od lidí zasvěcených, jak to tam bylo, jak ta chapadla té chobotnice vlastně se všechna scházela v Brně a nejrůznější advokáti a koncipienti a koncipientky, zejména jedna, jak se to tam všechno propletlo, no je jasný, že to nebyla náhoda, je jasný, že to bylo strašidelný a vlastně když včera říkal v České televizi nějaký pán, že to vlastně ani není žádná kauza, tak já teda nevím souvislost, protože já jsem viděl ten ústřížek na Facebooku,
2: no,
1: ale třeba to, třeba mluvil o ničem jiným, ale tak to je usměvné.
2: No ono je to možná tím, že tam v Brně je to přísloví, že jo, darovanému koněmu na zuby nehleď.
1: Ne, to je, tak na, on nehleď, to je na Ukrajině.
2: Tak on nehleděl.
1: To je jinak. Darionuj lošadi v zubně smotriat.
2: No, tak on je smotrial.
1: To říkají naši ukrajinští přátelé.
2: No, tak jestli je to z Brna nebo z Ukrajiny, obojí je východ, jo. Pardon, teda.
1: Obojí je to samý.
2: Obojí je východ, no, tak on nějak nesmotrial. Nesmotrial a blbě to dopadlo, no.
1: No je to prostě výbuch Černobylu, to, co se teď děje.
2: Jo, jo, je to, jako povedlo se to, uměli se to chlapci načasovat. To byl hodně drahý bitcoin tohle.
1: No, bitcoin, ono jich bylo několik stovek těch bitcoinů.
2: No.
1: To nebyl jeden bitcoin, nebo několik desítek snad.
2: A stejně vidíte, hele, jako když to srovnáte, já třeba bych řekla, že vypadám důvěryhodně. Co, když se tak na mě podíváte, máte taky ten pocit?
1: No, asi ano.
2: No, tak já třeba bych řekla, že vypadám důvěryhodně než ten Blažek.
1: No, než Blažek, to není tak těžký. Pozor.
2: A mně se nestane, aby za mnou někdo přišel a řekl, hele, tady ti dám bitcoinovou peněženku. Těch 12 miliard, co tam je navíc, to se tvaří, že to nevidíš, vem si jenom tu jednu. Blažkovi se to stane, hele.
1: Protože nemáte ten vplyv.
2: Tak tím to je. No.
1: No,
2: ale zase ten pád, jak už to bývá, že jo, tak někdo v té politice padne, je z toho smutek, ale někdo jiný se raduje.
1: No a raduje se kdo teda?
2: No raduje se Rakušan.
1: Já se třeba neraduju vůbec.
2: Protože vy na tom nemáte ten interes. Vy v tom nejste jaksi zaangažován. Já ale
1: se za to stydím,
2: ale pozor, kdyby
1: jako
2: vám,
1: občan,
2: kdyby se rýsovala šance, že vám stoupnou preference po této kauze, tak se budete radovat taky.
1: Tak moje preference, paní Karol, ve všech směrech jsou na nule. Takže já bych se radoval i za žádná celá 0,006.
2: Jo.
1: Ale má-li to být tak, že po této kauze by se mě zvedly preference z nuly, tak pak se raduji.
2: No.
1: Ale zatím to nevypadá.
2: A nejenom někomu se můžou zvednout preference, vám teda ne, a někdo jiný zase na to ministerstvo nastoupí místo Blažka. Takže třeba Evička Tričko de Croa, ta má teď důvod k radosti.
1: Paní de Croa, teda jako je potřeba říct, že když se jmenete de Croa, je to pěkný. Je to prostě pěkný. Vznešený, je to lepší, než když se jmenete Mařena Klobásová prostě.
2: To určitě.
1: De Croa zní. No.
2: Zní to. Zní to parádně. S vaším hodnocením by souhlasilo 9 z 10 důchodců z Fotobanky.
1: No.
2: Tak, no. Hele, to se málo kdy stane, aby ve vládě, která si svoji existenci postavila mimo jiné na boji proti dezinformacím, zasedla po aféře jednoho odstoupivšího ministra dáma, která sama ty dezinformace vytvářela.
1: A já jsem to nějak nepochopil, co tam úplně bylo s tím důchodcem, bo nás zbyla nějaký důchodce nebo co?
2: Ježíš, kdyby ho zbyla, tak to by nebyla žádný překvapení, protože tahle ta vláda důchodcům neudělala nic dobrýho, tak to ještě kdyby jim jednu vrazila, to už nikoho neudiví. Ale ona, aby dodala tomu, co ta vláda důchodcům udělala, nějaký pohled z opačné strany, tak si vymyslela nedůvěryhodně znějící citát od jakéhosi pana Václava P. z Vysočiny.
1: Václava P.
2: Václav P. to byl.
1: Kdo to může být? Znám hodně lidí na Vysočině.
2: No, já nevím, hele. Tak objeďte to tam, ale nenajdete ho. Najdete ho ve fotobance. Takže ona vzala obrázek z fotobanky, vymyslela si nějaký citát, vymyslela si, že to říká pan Václav P. Václav P. byl spokojený s politikou vlády, říká, že ty důchody jsou vysoký, on je v pohodě, že se mu to snížilo.
1: No a jak se to ví, že to není pan P.?
2: No, protože on ten stejný důchodce byl taky nějaký Gerd M. v Německu, kde propagoval domovy důchodců a léky proti Alzheimerově chorobě. To byl činorodej důchodce, akorát nebyl z Vysočiny.
1: Takže sekla fotku z fotobanky?
2: No asi nesekla, asi si ji poctivě za ty 2 eura koupila, stáhla si ji, opatřila si ji citátem, opatřila si ji svým vlastním logem.
1: Ježiš, to je ostuda.
2: No vy řeknete, je to ostuda, ale to bude ostuda na ministerstvu spravedlnosti.
1: A toto se opravdu stalo?
2: Toto se opravdu stalo.
1: A jak může být tak hloupá?
2: Tak hele, Blažek taky říká, že byl hloupý, když ty bitcoiny bral. No. No. Na hloupo se dneska svede všechno.
1: No a ono se to provalilo.
2: Ono se to provalilo.
1: Že to vlastně byla lež, šalba no tak, a klam.
2: Tak, protože on ten důchodce opravdu nevypadal jako z Vysočiny.
1: Jo, byl to modrovoký blondiák. No.
2: No to ani ne, ale prostě bylo to takové nastylizované celé.
1: Pane
2: bože. Přece jenom, když jdete po Vysočině, potkáte tam někde nějakého Václava P., vyfotíte si ho na telefon, to vypadá jinak.
1: No a jak to paní de Croix, jak to vysvětlila?
2: Tak svým typicky chytrým způsobem. Že ten Václav P., který jí to řekl, prý opravdu existuje a opravdu jí to řekl, jenom nechtěl být jmenován. No ne, tak hele, to má logiku, jo. Když budete důchodce, který mu se sníží důchody zásahem vlády, tak taky nebudete chtít dráždit ostatní důchodce tím, že vylezete a budete to říkat na plnej ksicht.
1: No a co on tam říkal, pan P., v tom citátu?
2: Že je spokojený. Já už to přesně do detailu nevím, a že on je spokojený, že ty důchody jsou dobrý.
1: No. A zejména ta paní de Croix. A jo, tak už tomu rozumím. No, tak to je taková ostudička jenom.
2: No ne, já si myslím, že to je hezká tečka za proti dezinformačním úsilím této končící vlády, u které vlastně stále ještě nevíme, jak to bude, protože vlády ODS většinou nedovládly, vždycky tam byl v průběhu nebo v druhé polovině nějaký skandálek, který uspíšil konec, tak tady sice na to uspíšení už zbývají jenom 4 měsíce, ale 4 měsíce za to se dá stihnout ještě spousta věcí.
1: Vždycky tam byl pád a předcházela mu... Víte, co předchází pádu?
2: Pýcha.
1: Pýcha.
2: No.
1: Tak ta je ještě takhle, jakože udělala, jak se říká v Brně, šorfku.
2: Co to je?
1: Šorfka je jako takový podvůdek.
2: Šorfka, jako, to je hezké.
1: No, šorfku. A udělala šorfku jako na veřejnost. Veřejnost si to samozřejmě velkoryse odpustila, jak to tak u nás bývá. A zůstalo... To jako, že si s tou můžeme dělat srandu.
2: Hele, co jinýho než sranda nám ještě zbývá tady. Jako když ministr spravedlnosti ještě ke všemu, tady pere špinavé peníze. Přijde za váma pán v sandálech, který bydlí někde na chodbě, má krabice, přijde a řekne, že vám daruje 1 miliardu korun v bitcoinech.
1: Na chodbě má krabice?
2: Jo, měl krabice.
1: Já to nechápu.
2: No to nemusíte nic chápat.
1: Ty bitcoiny v krabicích?
2: Ne, prosím vás, bitcoiny měl v peněžence.
1: Virtuální takzvaně.
2: Jo.
1: No ale já teď nechápu vaši zápletku s krabicemi.
2: No, že člověk, který žije v takových podmínkách jako ten pán a vypadá tak jako ten pán, tak když za váma přijde a bude vám dávat 1 miliardu, tak vemete nohy na ramena. Blažek bral tu 1 miliardu a to je ten problém.
1: Jo. Já nevím, jestli bych vzal nohy na ramena.
2: Vy byste vzal tu 1 miliardu, jo?
1: To určitě ne.
2: Tak co byste dělal?
1: To nevím, ale vím, co bych dělal, kdybych byl členem vlády nebo jakýkoliv ústavní činitel, nebo poslanec, nebo bůh ví
2: co. No počkejte, vy jste radní České televize. No. Hele, opatrně, tam za váma taky někdo může přijít tady s bitcoinem.
1: No.
2: Nestalo se ještě?
1: Ne. Bohužel. No ale jak on, ten Blažek, nekontaktoval policii, pokud vím?
2: No nekontaktoval, on kontaktoval svoje spolustraníky, tam to všichni věděli, všechno to upekli a teď to hodili chudáka na Pavlíka tady.
1: No já jsem paní, jsem chtěl říct teď paní Dekro, paní Karol viděl ten projev ve sněmovně pana dosluhujícího ministra spravedlnosti a on byl teda opravdu smutný.
2: No, je to řečeno slovy Švejka, těžký moment v životě lidským.
1: To je.
2: Ale já zase jsem viděla Markétu Pekarovou Adamovou po nějaké době. Vy se tváříte, jak kdybyste už nevěděl, kdo to je? Ona no trošku je z výsluní pryč.
1: Já znám, ale to je předsedkyně poslanecké sněmovny, paní ředitelka TOP 09, vychovatelka a velmi zvláštní žena.
2: No a já jsem ten její projev viděla. A
1: já taky, no.
2: Zásadně tomu chybilo srdíčko. To byla taková nucená obrana. Jo, žádný emoce, žádný city. Prostě to tam tak jako jenom přednesla. Ale už tom nebyl ten dřívější soudružský zápal.
1: Tak třeba už je to jedno.
2: To bude ono.
1: Má už jiný starosti a nebo radosti možná spíš. Tak už je jednou nohou pryč. No.
2: Oni ji tam postavili tak jako z nutnosti, ale už takový ten zápal vedoucí závodního časopisu Rudá Vatra, ten tam nebyl.
1: Já bych na vašem místě, paní Karol, tuto debatu moc nerozjížděl.
2: Pa čemu?
1: No tak vy jste se dopustila tak hluboké politické nekorektnosti, která vás dostihne velmi brzo.
2: Ježiš, která to byla.
1: Ano, úplně se tady stydím říct a řeknu to.
2: No.
1: Ale dokonce si myslím, že nepřežijete. Že budete upálená tam u vás v Senokřupech prostě na náměstí v neděli odpoledne.
2: To jsem v klidu, teď přes léto se nesmí rozdělávat ohně.
1: Nežartujte na to téma. Poté, co byla televizní debata čtyř dam, paní Maláčové, paní Němcové, paní Konečné a paní Kovářové.
2: Ano.
1: Mám na mysli tu slavnou debatu, jak se tam utrhla Mirka seniorka už, co by teda politička seniorka, určitě ona dlouho to dělá, že paní Němcová už?
2: No nevím, jestli to házení tou knihou, no, ale tu politiku dělá dlouho.
1: Roky, prostě to už je seniorní člen týmu. 100%. No, tak to také se tak rozběhlo, jako kauzička jednu chvilku, nebo taková legrace. A vy, velmi politicky nekorektně, jste napsala na sociální síť, že už chápete, proč nejsou potřeba ženy v politice.
2: No, já jsem možná napsala, že nám ta kauza ukázala, že ne, že je jich málo a potřebujeme jich víc, ale že jich tam až dost.
1: No, umíte si představit, co feministky dělali, když si toto přečetli? Umíte si představit, co taková paní Sommerová, ta slavná režisérka, lepší společnost, že by ti lepší lidi, jako jsou režiséři a herci, jak říkala v tom rozhovoru, měli volit, tak umíte si představit, co to s těma to lidma udělalo?
2: Já si myslím, že nic, protože jsem to napsala na Facebook a lepší lidé jsou přece na X-ku.
1: Já vím, ale i někteří lidé, kteří jsou od podstaty svině, jako jsem třeba já,
2: jo,
1: tak to rádi přepošlou.
2: Takhle.
1: Se slovy, podívejte se, pane Vzdechovský, co nám to napsala ta paní Karol na Facebook. Je to hezké od ní? A takový progresivista, jako je pan Zdechovský, ten vás přitluče na kříž. Chápete? To nemůžete dělat vůbec.
2: No jo, no tak pan Zdechovský, ten se snaží přitloukat na kříž kde koho. To jsou asi takové nějaké ty lidovecké poslední záchvěvy. Jo. Oni mají k tomu kříži blízko i k tomu přitloukání. Ale já si myslím, že mě by si měli jednak hledět teda svých klesajících preferencí.
1: A ne nějaké stonikové.
2: No.
1: No, ale to je ta chyba. Oni dělají právě ten opak.
2: Aha.
1: Pan Zdechovský si všímá kde koho, například našich slovenských bratrů, a jezdí je tam poučovat, nebo už víceméně vzkazuje.
2: No tak to víte, no, když máte za sebou takovou vtipnou minulost, že jste pracoval pro lichvářskou firmu, tak to jste strašně rád, když se na to potom zapomene a můžete chodit na někoho ukazovat prstíčkem ty, že jo?
1: Toto s tím Zdechovským vrcholilo tu minulou sobotu, kdy já jsem na Slovensku a nějaká paní tam za mnou přišla, protože já jsem se byl podívat na kabaretu Milana Markoviče. A jsem za to velmi rád, já jsem ho naživo nikdy neviděl, tak stálo za to. No ale po kabaretu venku probíhalo jako setkání u cigarety, tak přišla ne spousta, ale několik lidí se vyfotit a jiní vzkazovat panu Holcovi a já to nenávidím úplně, když se mnou někdo přijde a říká, je, pane Xavere, prosím vás, pozdravujte, paní Stonikou, já se na ní tak rád dívám. ale přišli a ptali se na toho Zdechovskýho. A pán tam šel a za něma a říkal, a ten Zdechovský, to je čo? Bavilo mi to. A myslím, že to je skoro nějaký titul.
2: Prečo nám sem také dačo posíláte?
1: Ten Zdechovský, to je čo?
2: No to je čo? Ale vidíte, že i taková věc jako Tomáš Zdechovský se dá pomenovat úplně slušně. Prostě řeknete čo?
1: No. A je v tom tolik upřímnosti?
2: Ano.
1: Víte, že nechodí kolem horké kaše, nechce ublížit, je to prostě jako neví, chápe, že se něco přihodilo, že něco je jako neúplně a řekne, to je čo?
2: Čo? Viděl jste na sociálních sítích to video s tím pánem ze Slovenska? Tam si z toho někdo dělal legraci, takový pán Slovák měl tam na tácku chleba a sůl a říkal ten pán Zdochlinský, a že on tady zastupuje tu evropskou mumiu. Ale to je pravda, jako kdo už má zastupovat evropskou mumiu než pán Zdochlinský?
1: Ale musím vám říct na jeho obranu zase, že on musí být srdcař. To, čemu se říká, on bude ten bojovník za myšlenku, protože jak jsem pochopil, on přijal tu roli toho Evropana, autentického, akorát mu nestačí, že to má sám pro sebe, ještě to musí navlíct každému na rypák. A ono toto neúplně každý obaví.
2: No to je pravda. A já vždycky, když ho vidím, tak si vzpomenu na jednoho nejmenovaného bývalého politika, který mluvil o jedné nejmenované bývalé kolegyni pana Zdechovského. A on říkal na její konto, nejhorší ze všeho je aktivní blbec.
1: No, to je známá věc.
2: No.
1: A je to kolegyně nějakého známého jména?
2: No sakra známého jména. To je úplně přímo kolegyně bývalá pana Zdechovského.
1: A je to vidět, takový kvíz vlastně.
2: No a je vidět, jak ti lidovci jsou bratři, no tak, takže to, co se hodí na sestru, se hodí na pana Zdechovského.
1: No tak musíte dávat indicie.
2: Tak projekt
1: je to žena?
2: Je to žena.
1: Žijící?
2: Je to žijící žena a identifikuje se jako žena. Pozor, to by vám mohlo hodně pomoct.
1: Je to politička?
2: Už ne, ale byla. A je to úplně kolegyně pana Zdechovského. Projeďte si, kolik on tam měl kolegyň.
1: No ne, kde? Jako?
2: V té Bruseli.
1: Jo, v té Bruseli, no, Bruseli. Tak to pak není tak těžký.
2: No, není. No, tam byla jedna blondětá a druhá tmavovlasá, tak je to ta tmavovlasá.
1: Já jsem měl za to, že jako myslíte tam, jak dělal ty hrnce nebo co? Myslíte kolegyně?
2: Myslíte první neuromarketingové centrum ve střední Evropě.
1: No, já jsem to viděl až nedávno, já jsem to vůbec nepochopil.
2: No oni mu taky na to nedali peníze. A od té doby tam on právě pochopil, že musí do politiky.
1: Jo, ale na druhou stranu, kdybych kradl nějakou politickou stranu, tak jak to svého času udělal jistý pan Kalousek, tak bych do ní chtěl takovýto lidi. Chápete, on je ten typ, do kterého hodíte 5 korunů.
2: Já se bojím, co vypadne.
1: No ne, tak a on drží basu a on bude teď říkat to, co mu jeho progresivističtí kamarádi řeknou.
2: Jo, já jsem si myslela, že řeknete, hodím do něj 5 korunů a vypadne mě a už jsem vás chtěla zadržet.
1: No to říkal někdo o Okamurovi toto.
2: Jo, ale...
1: Hodíte do něj 5 korun, vypadne vám rozhovor.
2: No tak... Ze Zdechovského to padá, ani do něj nic neházíte.
1: No. A teď jsem vám četl dneska v noci pročítal nějaký servery zpravodajské, tam vám psali, že ty letošní volby budou o strachu.
2: Jo, ale to sedí. Já myslím, že teď Fiala a spol. Budou mít hrozný strach, aby se to neprovalilo všechno.
1: No, ale tam to bylo ve smyslu, že rozhodne ten, kdo nabíde nejvíc strachu a lidi si řeknou, mámo, on má pravdu, toho budem volit, protože něco. No, a oni tak trošku všichni vytváří strach. To ne, že by někdo vytvářel, tak ten jeden vytváří strach z toho, že nebudeme mít na benzín a na elektriku, jiný vytváří strach z toho, že nebudou spalovací auta, jiný, že něco, ale zase jiná parta říká, vytváří ten samý strach, že sem přijde Putin a budeme slavit 1. máj na Letné. No, ten strach má mnoho podob.
2: Ale jo, tak každé volby jsou o strachu. Vždycky se tam s tím strachem nějakým způsobem hraje. Ale teď si myslím, že ten strach má někdo jiný. Já si myslím, že pan Fiala, pan Stanjura, ty by si přáli, aby se celá tahle bitcoinová kauza dala zahodit jako ta knížečka od paní Konečný. Jo, ale ani Mirka Němcová tohle nedokáže.
1: No, ale ta je jediná, která by to mohla nějak zásadně okomentovat a od které by to teda sedlo.
2: No.
1: To mě baví.
2: No, ale vidíte to, morální majáky mlčí. Najednou zhasly. Jenom teda musím říct, že nevím, jestli jste četl váš dobrý kamarád, pan, jak se jmenuje, Šmatlapatka.
1: Pan Zdeněk Šarapatka, doktor.
2: Jo. A doktor, ano, hlavně. Tak ten má jasno.
1: Jo, ten.
2: No, za všechno může Babiš a Putin. Klasika.
1: Byl někde na rozhovoru?
2: Psal to na sítích sociálních.
1: Na sítích píše, kde
2: to sice píše, ale i tak. No, má to velkou váhu. Může za to Babiš a Putin. Kdo by za to jako mohl jiný?
1: Tak to jsem, já jsem z Dendu nečetl strašně dlouho. A on je to hodný kluk.
2: Ne, určitě. A má to v hlavě srovnaný, to je hned vidět. Na první dobrou. Jo, no. Blažek něco udělá blbě a může za to Babiš s Putinem, to je krásný.
1: No jo, tak to, ono je to vždycky nejblíž, takže vezmete to, co máte po ruce. Tak se to v životě střídá, paní Karol. No ale řekněte mi, z čeho vy teda máte ten největší strach, abych odhadnul, koho budete volit?
2: No, já se bojím, aby to nedopadlo tady s našimi aktéry kauzy, jako s těmi gangstery na Haiti. Představte si nějaká paní, kteří tam gauneři zabili část rodiny, tak se rozhodla, že s nimi zatočí a upekla jim otrávené koláčky.
1: Cože?
2: No, a oni je snědli a teď je tam bo gangstry míň.
1: Něco jako lažnovského chlebíčky.
2: No, nějaká takováhle pochutina. A já se bojím, aby to...
1: To je dobrý jako na tu stranu.
2: No tak je to takový sofistikovaný, no.
1: A čím je, co jim do toho dala, nevíte?
2: Hele, to jsem úplně neskoumala, co to bylo. A můžu se podívat, jako máte nějakýho adepta, jo?
1: No ne, jestli máte recept.
2: No nemám právě, ale můžu vám ho zjistit.
1: To bude na kukido. Víte, co je kukido?
2: Ne.
1: Kukido. To nevíte?
2: Ne.
1: Kukido je, možná to říkám trošku blbě, ale nějak podobně to zní. Kukido je aplikace na recepty pro Thermix, nebo jak se to jmenuje.
2: Thermix, takový to tvarohový.
1: Ne, ten, jak to vaří. Mix.
2: Thermomix. Ten hrnec.
1: Thermomix.
2: Jo, už vím.
1: No a v Thermomixu můžete všechno vařit a na kukido jsou recepty. A to tam občané dávají. A pozor na kukido, když chcete sledovat, tak musíte zaplatit 1200 za rok. Jo.
2: Ty jo.
1: Tak já tam mám tajný přístup od jedné kamarádky, protože se na to podívám opravdu jednou za rok.
2: No.
1: A jsou tam nejrůznější recept, některý zajímavý, ale některý samozřejmě takový bez masa a tak a tu bez lepku a to je dneska móda.
2: Je to velká móda.
1: Pořád vymezovat vůči něčemu.
2: No, akorát nevím, co vy tam sledujete, když při vaší pověstné spořivosti určitě nemáte ten hrnec.
1: Tak mně stačí se dívat na ty recepty, tam jsou obrázky, já si k tomu vezmu kousek chleba, podívám se třeba na řízky nějaký, nebo na nějakou roládu, nebo na paštiku, přikusujete, listujete a je to. Tam jsou, a potom si ještě dám zmrzlinu, tam jsou recepty na zmrzliny třeba.
2: Ty jo, vy to máte vymyšlený.
1: No, tak v tu chvíli si dám do té vody kohoutkové, co piju televize, tak do toho si dám led. A mám to jít s desertem. Musíte na to jít takhle, na kukido.
2: Hele, ale to je...
1: Ale možná to říkám blbě, jo. Možná to není kukido a je to nějak jinak, ale zní to podobně.
2: Tak kdyby to náhodou neexistovalo, tak určitě si někdo tuhle tu aplikaci teď založí, protože kukido to je úplně boží. Pan Blažek taky z toho vypadá, na něj tamhle pořád koukám na té vaší tabulicti, že taky vypadá trochu jako kukido.
1: Do, no, ale já nevím, no. Já se nedívám, jste nám náhodou v telefonu.
2: No tak máte to tam, když máte tajný přístup. Je to kukido?
1: Já se sedívám na iPadu.
2: Tak to tam nehledejte.
1: No ne, tak to musíte vědět, ne?
2: No tak, teď jsem napnutá.
1: Kukido.
2: Je to kukido, no.
1: Co-o-ki-do-o.
2: Kokido.
1: Kokido.
2: Kokido, to zní skoro tak moravsky, kokido.
1: No, tak moravsky, tak japonsky. Dobře, paní Karol, takže vy se ničeho nebojíte, tím pádem můžeme směle vyrazit na víkend, protože pátek odpoledne teď natáčíme. A jaký vás čeká víkend?
2: Já budu uklízet.
1: Jo?
2: Já budu uklízet,
1: a víte,
2: protože...
1: A já taky?
2: No, a co vy máte doma za problém uklízecí?
1: Já nemám doma problém, doma uklízet.
2: No ne, tak proč budete uklízet?
1: Budu uklízet v životě. Na to občas musí dojít.
2: Aha, za nějaké zásadní životní rozhodnutí vás čeká.
1: Nejste daleko od pravdy.
2: A co to bude, tak na pověst? No, to ne, no musíte.
1: Jako nebudu se ženit ještě.
2: Ještě.
1: Ještě čas.
2: No tak to já mám ve srovnání s vámi úplně nudný program.
1: Jo.
2: No, mě se doma přemnožili pavouci, já musím zametat pavučiny.
1: A vaše tchyně si zlomila prst.
2: No, to je pravda, to jsem úplně nečekala, že tady budeme jako rozvádět.
1: No ne, vy jste to říkala, jak jste přišla, tak já si dělám poznámky, abych věděl, rozumíte, přijedu benzince
2: a
1: někdo se mě tam zeptá, co je novýho a já budu zase mluvit o bitcoinech.
2: No ježiš, mluvte o bitcoinech,
1: no,
2: dokud
1: ne,
2: to
1: budu
2: jde.
1: Říkat stará Stoniková, má slomen prst. No. Takže, paní Karol, je to za náma.
2: To je ale škoda, ale budu se těšit na příště. Uvidíme, že víte co, za příště to už budeme vědět, kam se to všechno vyvinulo.
1: Myslíte?
2: To teprve budou grády, hele. To už možná, kdo ví, jestli ten Fiala ještě bude. Představte si, že příští za stranu a za lidi budeme začínat minutou ticha za Petra Fialu.
1: No, tak jo.
2: Už teď si to začnu trénovat.
1: Možná by jsme si měli říct, že důležitější ještě, aby jsme byli my. Uhum. A co nějaká vláda proti tomu?
2: To je pravda. Hlavně, abychom byli zdraví, spokojení a stále tak krásní.
1: Těšilo mě, mějte se hezky a naschledanou.
2: Vy taky, naschledanou. Hraje vám Radio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
2: Hraje vám
3: All My Music
2: Radio Xaver.

0: děti vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Moc peněz, díl 24. A naším hostem je jako vždycky pan Robert Vlášek. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Pane Vlášku, dějí se takové věci v té vaší branži, vy se staráte o prodej zlata a investování ve zlatě a spoření ve zlatě, ale mnohem, z mnohem širšího pohledu.
3: Ano.
2: A my bychom měli říct na úvod, protože já jsem se od vás nakazil.
3: Aha.
2: A já sleduju teď tu cenu zlata pořád.
3: To je zajímavý, že jo, co se děje?
2: No, před dvěma dny to hlásilo zase rekord.
3: Ano.
2: A za prvé si neumím moc vysvětlit, čím to je. Za druhé si říkám, co bude dál. A nejvíc mě teda zajímá, jestli teď, když ta cena zlata je takto vysoko, 3200...
3: 3300... A něco.
2: A dokonce už bylo, myslím, že 3500 nebylo.
3: Bylo, blížili jsme se tam,
2: Za trojskou unci dolarů.
3: Bavíme se v dolarech.
2: Dolarech, což je teda už hezká částka.
3: No.
2: A já si říkám, jestli teď, když je to zlato na vrcholu všech dob, jestli je dobrý okamžik na to nakupovat.
3: Určitě, je to nejlepší doba, já to možná vysvětlím. Když jste zmínil ten vrchol, tak my těch vrcholů jsme viděli mnoho a my vlastně vidíme, že to zlato neustále překoná další a další vrchol. Vzpomenete možná, že v roce 2008 stála trojská unce $850, v roce 2013 stála $1250, nedávno jsme byli po 2000 a dneska jsme nad vlastně jsme na $3000 vlastně. A ty důvody, proč tomu tak je, je jich celá řada. Když se podíváme na tu globální ekonomiku, geopolitiku, na tyhle ty věci, na globální ekonomiku, tak zjišťujeme, že všechny faktory svědčí růstu ceny zlata. Takže je určitě ideální doba.
2: Pojďme teda si říct upřímně, je teď čas na to nakupovat zlato?
3: Některé prognózy předpovídají, že by zlato mohlo překonat překvapivě brzy $5000 za trojskou unci. My jsme zmiňovali dlouhodobě...
2: $5000
3: za trojskou unci. My jsme zmiňovali dlouhodobě v těch našich pořadech, tady, když se diváci podívají zpátky, že taková prognóza pro rok 2030 byla $4000 až $6000 za trojskou unci. My jsme se přikláněli k té predikci, řekněme, ale vidíme, že v poslední době vlastně to zlato překonává ty odhady a my bychom se měli podívat na ty důvody, proč tomu tak je. Proč se to děje?
2: No,
3: jeden ze zásadních důvodů samozřejmě je, co se děje v té geopolitice. Se vlastně mění ten světový řád, řekněme, jak někteří říkají. Já bych si troufl říci, že je to víc než nějaká změna světového řádu. Že to je něco, jako když se mění civilizace. Jsme na prahu v podstatě nového celkového uspořádání. To je takový velký proces, řekněme, který probíhá, který je takový trošku nehmatatelný. Ale když potom půjdeme na ty konkrétní věci, tak já bych vypíchl třeba jednu z nich, o které se tady moc nemluví v českých médiích ani evropských. A to je to, že vlastně Čínská lidová banka spustila alternativu mezinárodního, mezistátního vypořádání. My tomu říkáme v té západní jako části světa SWIFT, vlastně, který tady dneska běhá.
2: Což je ta věc, pro mě...

0: Ano.
1: Od které bylo odstřiženo Rusko.
0: Od které bylo odstřiženo Rusko, částečně.
1: Okamžiku, kdy začala válka na Ukrajině.
0: Přesně tak.
1: Ne,
0: přesně.
1: Částečně.
0: No, dobře, bylo odstřiženo Rusko.
1: No, to padá odstřiženo Rusko jako pozor.
0: Bylo odstřiženo Rusko, budeme to tak říkat, a je to pravda.
1: Počkejte, tak vy tady vytváříte teď nějaký dojem? No, tak bylo nebo nebylo?
0: Oficiálně bylo. Jsou nějaké informace, že některé ruské banky údajně jako nebyly. Jo, že většina bank byla, některé údajně ne. Já to nejsem schopný potvrdit ani vyvrátit. Zmiňuji to jako informaci, kterou jsem zaznamenal. Ale můžeme tady teď říct, že jako oficiálně teda ostřiženo bylo. Abychom nešířili nějakou nepotvrzenou jako informaci, ale je to něco, co v kuloárech se někde šíří. Takže pokud bychom řekli, že bylo, tak je to přesně ono. Je to ten mezistátní, mezibankovní vypořádací systém. Velmi důležitý pro ten světový bankovní systém, který donedávna neměl žádnou alternativu. Ale vlastně v minulém týdnu Čínská lidová banka spustila přeshraniční vypořádací systém postavený na RMB, což je renminbi, takzvaný, což je jako výraz čínský pro čínský yuan. To znamená, ten systém běhá na čínském yuanu a oproti tomu SWIFTu má dvě zásadní výhody. První je, že SWIFTu trvá mnohdy to mezibankovní, mezistátní vypořádání, řekněme, 3 až 5 dnů a vlastně podílí se na něm 6 jako vypořádacích bank, přes které to vlastně jako běhá. Když to tento systém postavený na tom RMB, jemu trvá to vypořádání 7 sekund a náklady na transakční náklady jsou o 98% nižší. To znamená, to naprostá revoluce, o které tady se mlčí. S tím, že v tuto chvíli Čína do toho systému zapojila vlastně země ASEAN, možná pro diváky není to úplně známý jakoby výraz, ale ASEAN je velmi významné společenství států jihovýchodní Asie. Já jsem si je tady vypsal. Spadá tam Brunei, Filipíny, Indonésie, Kambodža, Laos, Malajzie, Myanmar, Singapur, Tajsko a Vietnam. Je to 700 milionů obyvatel. To znamená, je to vlastně větší uskupení než Evropská unie. Jejich výkon představuje 6,5% světového HDP. A vlastně kromě toho ASEANu, ta Čína ještě zapojila do toho systému 6 zemí středního východu. To znamená, jako je ty země, nebo Blízkého východu, takové ty země jako Spojené arabské emiráty, Saudská Arábie a podobně. První transakční platba, ta první zkušební platba proběhla mezi Abu Dhabi a Čínou, nebo Hongkongem, pardon, mezi Abu Dhabi a Hongkongem. Trvala teda těch 7 sekund a ty náklady byly teda nižší o 98%. Ale zapojení těch zemí ASEANu a toho Blízkého východu se dospělo k tomu, že 38% světového obchodu v podstatě se odklání od toho SWIFTu do tohoto systému.
1: Neboli vy ten první argument, proč to zlato se drží a ten váš předpoklad, že půjde ještě nahoru, dokonce jste zmínil 5 000 amerických dolarů za trojskou unci, vlastně se opírá teď o to, že byl spuštěn jakýsi čínský systém, který konkuruje SWIFTu a je levnější, je rychlejší a tak. Neboli je teď otázka, jaká část vlastně těch ekonomik se k tomu
0: Já budu smělý a opravím vás. Můžu?
1: No opravujte.
0: Tohle to, o čem já jsem mluvil, teprve způsobí v budoucnosti zásadní růst. Tuto chvíli...
1: To říkám, ne?
0: Ano, ale v tuto chvíli ta současná cena toto ještě ne zcela odráží. Ona to začala odrážet tím posledním růstem. My jsme viděli, že cena zlata vlastně vyrostla za měsíc, pokud se podíváme v českých korunách, někde kolem 7%. V těch dolarech je to velmi podobné. Takže ona na to začala reagovat v těch posledních dnech. Ale myslím si, že toto, co jsme teď zmínili, bude mít ten zásadní dopad teprve v budoucnu. Že to, co vidíme teď, na to působí ještě jiné vlivy.
1: Dobře. Pane Vláčku, vy jste popsal ten první vliv a jako další vliv může být ten, a to jste mi říkal před vysíláním, já teď nebudu se tvářit, že to mám ze své hlavy, že centrální banky nakupují jako zběsilé.
0: Centrální banky nakupují jako zběsilé, my kdybychom k tomu měli říct nějaká čísla, aby si diváci dokázali jako představit vlastně, co to znamená, že nakupují jako zběsilé. Tak my, když se podíváme trošku zpátky v čase, kdybychom se podívali hodně zpátky v čase do roku 2008, tam se to zlomilo. V té poslední finanční krizi ty banky začaly masivně jakoby nakupovat. začali nakupovat dokonce více než v době úplného zlatého standardu. To znamená, že my tam jsme viděli rekordní čísla, ty rekordy se začaly lámat v podstatě ve 2008, ale takový zásadní jako rekord byl 2022, kdy ty centrální banky nakoupily 1140 tun zlata. 1140 tun zlata, což je víc než v roce 64, kdy fungoval zlatý standard. A od té doby vlastně ty rekordy dále pokračují. Oni kvartálně nakupují stovky tun. Já kdybych to ukázal na České národní bance třeba, to je možná pro diváky zajímavé. Mám?
1: Určitě ano, ale já se ptám, ano. Jestli Česká národní banka v této věci, jak říká klasik, je směroplatná, víte?
0: Je docela hodně směroplatná, protože ona je takovým ukázkovým případem takového zpoždění. Jako my vždycky jsme trošku zpoždění za těmi trendy. Když se podíváte do Německa, tak my vždycky jsme 5 let za Německem. Co se já už, jako když chci vidět, co se bude dít ve společenském životě a politice a různě, tak se dívám do Německa a vím, že zhruba za 5 let to máme tady. Zhruba, můj odhad. Ta Česká národní banka...
1: Odvážná
0: myšlenka. Mm. No, v některých případech ano. Když se tak zamyslím, co se teď děje v Německu, tak je to odvážné. Ale když se podíváme na tu Českou národní banku, abych se zpátky vrátil, tak ona dlouhodobě kopírovala trend některých těch bank, jako že měla za to, že zlato není už moderní, že vlastně je to přežité. Dlouhodobu prodávala, vlastně zlato nakupovala z mého pohledu bezcenné nebo jako nekvalitní vlastně instrumenty.
1: To myslíte vážně, co teď říkáte?
0: Ano, to myslím smrtelně vážně. Teď nevím, co se ptáte.
1: My tady asi v našem úzkém téměř rodinném kruhu ano. Můžeme říct, že to se neprodávalo proto, že by si řekli, že to je nemoderní. To ano. Se prodávalo proto, že to byl pro někoho bohapustý kšeft.
0: Já jsem nechtěl být tak progresivní v tom svém vyjádření,
1: ale...
0: Ale
1: tady jste v XTV, pane Vlášku.
0: Takže na rovinu jedeme.
1: Ježíš Kriste.
0: Tak si řekněme, že oficiální vysvětlení bylo, že to je nemoderní a že to vlastně nedává smysl. A to neoficiální bylo, že se prodávalo kvalitní vlastně zlato a kupovali se nekvalitní jakoby instrumenty, protože to bylo pro někoho dobrý biznes. Jiné vysvětlení to nemá.
1: No takhle se to z vás pomohlo. Ale řekněte, kromě té České banky, České národní banky, máme povědomost i o tom, že ta či ona centrální banka
0: určitě.
1: V Evropě,
0: určitě.
1: Ve světě, ano. Bůh ví kde, ano. Nakupuje zlato.
0: Jednoznačně.
1: Jednoznačně. Máte nějaký příklad?
0: Mám i nějaký příklad konkrétní. S dovolením já se ještě vrátím ty České národní bance a neuteču z toho, hned se vrátím tam. Protože tam mě hodně přijde pro diváky zajímavá, protože ona vyprodala ty svoje zásoby toho zlata až na 9,8 tuny z nějakých 70 tun, začala nakupovat. Dneska má něco...
1: Dobře, ale čo bylo, to bylo, pane Vlášku.
0: Tak.
1: Řekněte teď tady...
0: Teď jsme někde přes 60 tun u České národní banky, s tím, že nakupuje jako top 5 na světě. Jo? Jako několik jako roků po sobě v top 5 nejvíc nakupujících centrálních bankách.
1: Česká.
0: Proto ji právě zmiňuji. Ona skutečně nakoupila jako desítky tun v posledním období. A i v tomto roce, pokud jsem se díval na první kvartál, byla do 5. místa. Takže ona skutečně nakupuje hodně. Proto jsem se k ní ještě vrátil. Jinak, když se podíváme do svého okolí, vidíme polskou centrální banku, která nakoupila desítky tun. Ona vlastně dneska má přes 300 tun zlata. Viděli jsme, že maďarská centrální banka znásobila svoje rezervy, že nakoupila v podstatě tam 100 tun zlata. Vidíme ty centrální banky zemí BRICSu, jako je čínská centrální banka, která za kvartál nakoupila něco kolem 300 tun. No, tak bychom mohli pokračovat skutečně po tom světě. No.
1: A ještě velmi krátce požádám o stručnou odpověď. Řekněte, pane Vlášku, jak je to v arabském světě? Máte povědomost, protože tam vím, že se historicky, jako když se nakupuje ve velkém, tak to, co tu paralelu, kterou vy uvádíte s tím Německem, potom jde celý svět, to jsem někde četl, ale nejsem odborníkem jako vy. Tak máme povědomost, co se děje u Arabů?
0: Máme velmi dobrou povědomost, co se děje u Arabů. Dokonce některé ty informace máme přímo z tamních zdrojů, protože jsme s nimi v čelém kontaktu, konkrétně s lidmi ze Spojených arabských emirátů. A ano, samozřejmě v tom arabském světě to zlato vždycky hrálo prim. Oni tam to má obrovskou tradici. To znamená, oni právě se přiklání k té prognóze těch 5000 dolarů za unci, oni to velmi jako sledují. A takové ty privátní banky a ty bohaté rodiny arabské samozřejmě v tuto chvíli masivně nakupují zlato. Právě z těchto důvodů, které my jsme zmínili.
1: Ještě jedna věc mě zajímá, a promiňte, že jsem vám to neřekl předem, mohl jste to někdo vypátrat. V souvislosti s úmrtím svatého otce Františka se hovoří hodně o všech těch možných vykonaných či nevykonaných reformách a tak dále. A mimo jiné, často zaznívá to sousloví Vatikánská banka. Vatikánská banka, předpokládám, že sedí na velké množství zlata. Ono ano. Stačí se podívat, když tam
0: neboli sedí... Ústav pro náboženské skutky se jmenuje ta banka, tak v originálním jako názvu. To je takové zajímavé, ano.
1: No ne, asi to nebude mít vliv na cenu zlata, ale ten papež rozhoduje, co bude s jednotlivé ty kroky. To jsem já četl v ano. tisku i v tlači, to ano. psali, že rozhoduje, co se bude dít, dělá téměř politická lomeno manažerská rozhodnutí. Může se stát, že teď, co bude zvolený nový papež, a to bude brzo, že řekne, tak vyprodáme prvně zlato, už to není moderní, chci být tím chudobným papežem o vodě a chlebu, a vrhne Vatikánská banka na trh všechno zlato, které má. Může se to stát? Já, je to je pohádka, ale řekněte.
0: Ne, nemůže. Já myslím si, že Vatikánská banka by potřebovala zásadní reformu. To určitě. Má velké problémy.
1: No to říkal už František, ale...
0: No, to poslední papež, který se o to pokusil, byl Jan Pavel I., takzvaný smějící se papež, který se snažil udělat reformu Vatikánské banky a po 33 dnech svého mandátu zemřel náhle na zástavu srdce, přestože byl plně zdrav. A 14 dní předtím postoupil komplexní kontrolu a nikdo z rodiny nikdy nezmiňoval, že měl problémy se srdcem.
1: Dobře, to se může stát. Určitě. Nebudeme tady vytvářet žádné konspirační, ano. protože jak nám říkala juniorní...
0: Ale jsme Fix TV, můžeme.
1: Říct můžeme, si. Ale jo. To je takové už složité. Už jdeme za roh. Víte co, někdy bychom to mohli udělat jako téma, protože to, co
0: Vatikánská
1: se
0: Vatikánská banka, pardon, že vám to skáču, je veliké téma. Veliké téma, má velký přesah do praní špinavých peněz, do dokonce do fašistické, nacistické historie, do vlastně netransparentních vztahů s Evropskou unií. Dneska je to velké téma.
1: Řekněte mi, je to tak, že tu Vatikánskou banku ve skutečnosti řídí jeden člověk a to je papež?
0: Vatikánská banka má v čele vždycky nějakého vybraného bankéře, ale yes. samozřejmě tento bankéř, který je velmi jako pečlivě vybrán, aby uměl ty věci dělat, jak je potřeba, tak samozřejmě, že podléhá tomu papeži, který má to finální slovo.
1: Takže může rozhodnout.
0: Může rozhodnout.
1: Sedí na tom.
0: Sedí na tom, sedí.
1: No a pane Vlášku, teď přichází naše chvíle, protože v tomto pořadu říkáme vždycky naprosto férově, že je reklamní okénko a my se teď k němu dostáváme.
0: Ano.
1: A já dneska k tomu mám takový úvod. Když tady v pořadu Moc peněz vždycky říkáme pan Vlášek, člověk, který spolu řídí firmu, a za chvilku to všechno zazní.
0: Ano.
1: Mně se občané, se lidé často ptají, jestli mají kupovat zlato. Představte si, že já nemám tu odvahu říct ano.
0: Ne? A vy jste byl od počátku takový jako opatrnější, já si to pamatuju.
1: Ne, já nechci někomu říct, investuj svých poctivě vydělaných 1000 korun, nebo v jednom případě
0: i víc.
1: I milion nebo miliony. A já nevím, jak to bude. A obdivuju to, že vy tu prognózu vlastně, že to berete na svá bedra a říkáte, kupujte zlato, protože půjde nahoru.
0: Já vždycky dodávám jednu věc, že nemáme tu křišťálovou kouli. Já to přesně samozřejmě nejsem schopný odhadnout na dolar a tak dále, ale vždycky vycházíme z nějakých trendů. Já si dělám nějakou svoji analýzu, která vychází z nějakých globálních analýz. My se velmi pečlivě zabýváme tím, že se díváme na to, co říkají ti velcí světoví analytici, co dělají ty investiční banky privátní, jaký trendy tam jsou, a z toho děláme nějakou komplexní analýzu. A jenom když se vrátíme v čase, a teď nás nechci nějak chválit, to chraň Bůh vůbec ne, jo. Ale vy si pamatujete určitě před rokem a půl, když jsme začínali spolu, tak jste byl takový jako opatrný, já se to taky pamatuju, můžeme to asi říct, a prověřoval jste si ty věci a tak jste to jako zkoumal. A vlastně my jsme tehdy nějaký prognózy tady vlastně prezentovali, ale kdybychom se podívali na ty pořady, tak zjistíme, že vlastně ten vývoj je předběhl, že vlastně my jsme byli ještě jakoby umírnění. Ale chci říct ještě, pardon, jednu věc, že to není žádná atomová fyzika, že to zlato je zrcadlem toho světa. A čím ten svět je víc porouchaný, nemocný, rozbitý, to zlato na to prostě reaguje.
1: To, že za dobu, co funguje tento pořád, šlo to zlato brutálně nahoru, můžeme si říkat z toho důvodu, ale můžeme říkat, že to je i trošku štěstí.
0: No já naštěstí v tomto moc nevěřím.
1: Nevěřím.
0: Já tady dám na ty věci, na tu analýzu jakoby a syntézu toho, co se děje. A tady je to nějaká empirie. Když se podíváme na to, co se odehrává v té ekonomice, tak ono se dá docela dobře odhadovat, co se bude dít s těmi jednotlivými jako nástroji.
1: Vy tedy říkáte, je čas nakupovat zlato.
0: Já jsem tady zmínil tu jednu důležitou věc, já to znova zopakuju. To, co spustila ta Čínská lidová banka, je klíčové pro budoucí vývoj té globální ekonomiky a potažmo pro to zlato. Protože, můžu to říct ještě? Protože jestliže toto se rozjede ve větším a to se stává, tak to oslabí americký dolar, potažmo euro a to bude mít vliv na růst ceny zlata.
1: Dobře. Pane Vlášku, pojďme říct to důležité, co k tomuto pořadu patří, jak říká klasik, jako k velbloudovi hrby.
0: Reklamní okénko.
1: Reklamní okénko, klidně. A my to tak říkáme, my to tak pojmenováváme. Vy tedy stále spoluřídíte firmu, která zajišťuje nákup zlata, spoření ve zlatě, což je speciální, dokonce i platbu ve zlatě mezi společnostmi, firmami, jednotlivci.
0: Ano, to je ten světový unikát, ten Gold Pay System.
1: Tak. A kdo by chtěl z našich diváků, a říkáme to rádi, protože je to i jeden z pilířů, který podporuje naši činnost XTV, tak má možnost si napsat na e-mailovou adresu zlato@mincex.cz o nákup, o spoření.
0: Ano.
1: Takový člověk má 30% slevu.
0: Na vstupní poplatcích, ano.
1: Na vstupní poplatky. Je tam potřeba dát telefon pro rychlejší komunikaci, protože pak to není tak zdlouhavé. A mohou se cokoliv zeptat a založit si třeba to spoření.
0: Přesně tak.
1: Založit. Za které, pane Vlášku, budeme blahořečeni jednou.
0: Já myslím, že jo. Že to říkáte hezky, že to tak je.
1: Lidé, kteří si to založili před tou dobou, hned na začátku, tak dnes všichni do jednoho chodí a říkají, byla to výborná rada.
0: No určitě, protože když se podíváme zpátky na ten čas, tak je to vlastně to zlato za tu dobu udělalo něco kolem 80% v českých korunách. Za poslední měsíc jsme říkali těch 7%, za poslední rok něco kolem 50%. Takže skutečně je tomu tak. A ten systém, kdy vy máte zlatý účet, já mám zlatý účet, nejenom, že si zhodnocujeme ty svoje peníze a chráníme před tou inflací, ale můžeme se i platit v reálném čase bez poplatku. Je skutečně zásadní.
1: A ta spolupráce teď bude rok nebo dva?
0: Já myslím si, že rok a půl, ne, tak zhruba. Jsme si říkali,
1: no ne, někde. Říkali jsme, že to začalo v červnu.
0: No, tak blížíme se 2 letům, ale ještě tam nejsme.
1: Jo, ne? Blížíme se ke 2 letům.
0: Ano.
1: A představte si, když na začátku někteří začali spořit a řekli si, budu spořit 1000 korun měsíčně. Některé vím z blízkého okolí, že přešli třeba na 3000 měsíčně.
0: Ano, můžu potvrdit.
1: A teď to teda mají 2 roky, to spoření. A řekněme, že za tu dobu si tam ve zlatě naspořili, když to tak rychle sečteme, tak je to, kdyby to bylo 2000 měsíčně, tak je to 24-48 tisíc. A ve zlatě, které se jim zhodnotili 80% zhruba, říkám
0: ano,
1: to dobře.
0: Ano, říkáte to dobře, no, zhruba tak.
1: Takže kdyby to zlato dneska prodali, tak dostanou za ně
0: 80% víc, to znamená, když zase teď jenom v rychlosti počítáme, oni nás pak kárají, ty diváci, že neumíme počítat,
1: no,
0: tady v rychlosti, tak řekněme, že že tam budou mít něco kolem 70 tisíc, přes 70 tisíc. To není špatný.
1: Kdo z vás to má?
0: No jistě.
1: Jak říkali Jiří Paroubek.
0: Ano, ano.
1: Těším se na další díl. Připomenu zlato@mincex.cz, 30% telefonní číslo a tak.
0: Ano.
1: A mám už dobré téma na příští díl a to bude Vatikánská banka.
0: Na to se těším.
1: Taky se těším. Naschledanou.
0: Naschledanou.
1: Moc peněz, 24. díl a naším hostem byl pan Robert Vlášek. Radio Xaver.

0: Petr Dimun je naším hostem. Vítám vás po čase FIX TV. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Petr Dimun je novinář, který publikuje zejména na webu info.cz a má také svůj podcast, který je zaměřený na justici a který nese jeho jméno Dimun. A já ho velice ráda sleduji a s nadšením jsem také sledovala vaši debatu s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem ohledně úniků z trestních řízení do médií, kdy Pavel Blažek říkal, že udělal jako ministr nejvíce pro to, aby se to nedělo, odsuzuje to, brojí proti tomu, ale viděli jsme v posledních týdnech kauzu fakultní nemocnice Motol, velké úniky, sledujeme to de facto v přímém přenosu a ještě určitě o té kauze hodně v médiích uslyšíme. Tak jak to, že to nejde zarazit a skutečně ministr udělal všechno, co šlo?
1: Tak zrovna Pavel Blažek je člověk, který opravdu aspoň veřejně dává najevo, že ho to mrzí, že se takovéto věci dějí, kritizuje to na rozdíl od jiných politiků, kteří raději mlčí. Snažil se, navrhoval i jako opoziční politik některé změny zákonů, ale jak jste viděla sama v podcastu, už to vzdal v té formální stránce, už prostě si nebude nic navrhovat. Otázka, jestli se nepřipojí k něčemu, co v poslanecké sněmovně aktuálně vzniká. My teď tady sedíme, tak v poslanecké sněmovně probíhá na ústavně právním výboru debata o novele trestního zákona, trestního řádu, kde, jak jsem zaslechl, mají někteří poslanci předložit návrh, který má nějakým způsobem řešit právě úniky už nějakým hodně jaksi tvrdším způsobem, tak aby k tomu nedocházelo. Má absolutní zákaz a jasně řečeno, že úniky trestních spisů jsou nezákonné v rámci toho přípravného řízení.
0: Tak vidíme. Současná vláda, sněmovna už asi těžko stihne takový zákon schválit.
1: Myslím, že to je jediný zákon, který má ještě šanci ještě projít. Byť teda, jak jsem to dneska počítal, tak je tam dohromady asi 25 pozměňovacích návrhů. Jo, faktem je, že valná většina z nich se týká konopí, zbytek se týká jiných oblastí, takže o tom konopí asi bude velmi bouřlivá debata, ale doufám, že ta část, která se týká těch důležitějších věcí z mého pohledu, takže má šanci projít.
0: Tak, a kdo by měl být trestán?
1: Primárně ten, kdo poskytuje, nebo kdo poskytne tyto informace, to znamená pravděpodobně v tomto smyslu nejčastěji ukazujeme na policisty, ukazujeme na státní zástupce, někdy bohužel to jsou i advokáti. Já jsem toho názoru, že situace dospěla tak daleko, že by tu odpovědnost měli nést i novináři, kteří by se měli před soudem obhájit, že se jednalo o veřejný zájem.
0: Prezident Petr Pavel i Miloš Vystrčil z ODS, ty říkají, že nebo shodují se na tom, že by měli být odpovědní ti, co informace poskytli, nikoliv však novináři. Vy si myslíte, že už nazrála doba na to, aby i novináři, protože samozřejmě nikdo je nenutí to zveřejňovat, nikdo jim nedrží pistoli u hlavy, že musí ty informace zveřejnit, ale samozřejmě je to pro ně čtenost.
1: No samozřejmě, jako jsou to kliky, co si budeme povídat, všichni v těch médiích nějakým způsobem působíme a víme, že to je samozřejmě prostě lákavá věc. Na druhou stranu, aspoň já a pár ostatních máme žoldek a když se k těm informacím dostaneme, tak je samozřejmě prostě, já mým případem nezveřejňujeme, já jsem také dostal nějaké policejní informace k zásahu v Motolu a musím se přiznat, že do dneška jsem si to ani neotevřel. Nezajímá mě to a v rámci duševního klidu to dělat nebudu. No, co si budeme povídat? Samozřejmě novináři jako takový mají svůj obhajobu a říkají, no tak jako my máme veřejný zájem obecně na té věci, nebo veřejný zájem na tom, aby veřejnost věděla, co se v té věci děje. A když to neuděláme my, tak to udělá někdo jiný, tak to někdo z novinář, no tak dneska v těch jako si realitě sociálních sítí, tak to někdo zveřejní na sociální sítí. No já si myslím, že to je výmluva.
0: A řekněte mi, jaký je veřejný zájem na tom, když třeba právě zmíním tu kauzu Motol, když vidíme, jak vedou v poutech ředitelé, například mimo jiné ředitelé fakultní nemocnice.
1: Tomu už nezabráníte. Jo. Tam ty kamery bohužel prostě jak si někdo pustil.
0: Myslím si, že
1: předseda toho rozhodujícího senátu, který rozhodoval o tom vazebně řízení, si měl domluvit z justiční stráží jakoby způsob tak, aby ti novináři nemohli zabírat prostě jak si tady jsme všichni viděli, jak se tam ti lidé schovávají a podobné věci, ale to je na odpovědnosti těch lidí, kteří jaksi jsou součástí toho rozhodujícího nebo rozhodovacího řízení.
0: No, protože samozřejmě přicházeli k soudu, který teprve rozhodoval o vazbě, jsou samozřejmě
1: To bych
0: nevinní.
1: novinářům nevyčítal.
0: To byste jim nevyčítal. Opravdu
1: Vyčítám
0: ne.
1: i zveřejňování policejních informací. Jo, tohle tomu nezabráníte. Jo. Jako my dneska
0: Zabráníte,
1: nemáme...
0: nepustíte tam ty
1: Ano,
0: novináře.
1: to je odpovědnost, jak říkám, předsedy soudu, předsedy tohoto senátu, aby jak si z justiční stráží domluvil, aby tam pokud možno ti novináři prostě jak si nemohli přijít s těmi kamerami. To, že se to nestalo, tak to je chyba jejich. A možná tady prostě je role pro ministerstvo spravedlnosti, aby nějakým způsobem metodickým řízením k tomu vedla, aby tohle to se nestávalo. Ale to si myslím, že není tak jako podstatné v té celé věci. Podstatné je to, že my v době, kdy jak si ti lidé jsou ještě vytahováni z postelí, seznamují se s těmi policejními informacemi z toho, co jim kladeno za vinu, tak už v té době média zveřejňují prostě podstatné části těch věcí, včetně třeba odposlechů. To je podle mě zásadní problém.
0: Může to ohrozit teď to trestní řízení? Může s tím pracovat obhajoba? Může to tak tím pádem zpochybnit, když došlo k takovým únikům?
1: No tak když jste říkal, že jste viděla ten podcast s Pavlem Baškem, tak ten tam řekl jednu podstatnou věc, že jako
0: ne,
1: advokát...
0: Naši diváci to viděli, tak proto...
1: Že jako advokát by byl ten, kdo by velmi dbal na to, aby se ta otázka řešila a že by byl ten, kdo by to dotáhl až k Evropskému soudu pro lidská práva. Protože samozřejmě potom otázka, zda při tak masivním úniku do médií je dodržován standardní spravedlivý proces. Já si myslím, že ne, on si myslí, že také ne a tohle je otázka, která by se měla řešit možná právě u SLP s jeho přísnými standardy.
0: Tak
1: a možná mimochodem se to vyřeší už velmi brzy v případu Davida Ratha, kde pokud vím, je to jedna z věcí, která je součástí vlastně tohoto podání k Evropskému soudu pro lidská práva.
0: Ano, protože tam byly také masivní úniky.
1: Dokonce kniha, která vyšla, jmenovala se Spis Rád.
0: Ano, masivní úniky do médií. Nicméně náš trestní zákoník, třeba v Německu je to také trestné, ale i náš trestní zákoník přeci na to pamatuje.
1: Ano.
0: V paragrafu 180,
1: ano.
0: Vy jste opět v tom podcastu, ale jak říkám, naši diváci ho nemuseli vidět, tak ho tam zmiňujete. A člověku nebo osobě, která by právě neoprávněně zveřejnila ty informace, který jakoby souvisí s výkonem veřejné moci a způsobila tím vážnou újmu, tak hrozí trest odnětím svobody až na 3 léta nebo zákazem činnosti. Proč se ten paragraf vlastně vůbec nevyužívá? Teď je to vlastně trestné, to, co se děje.
1: Naprosto s vámi souhlasím, je to trestné, ale očividně systém není schopen tento paragraf vymáhat. Kde není žalobce, není soudce. Očividně se to stalo součástí, a teď to řeknu ošklivě, trestního procesu a konec konců, to je nedávno konstatoval bohužel už i nejvyšší soud, že presumpce neviny v mnoha případech v České republice je pouze věc akademická, což je teda naprosto skandální konstatování nejvyšší soudní instance a myslím si, že to je jeden z důvodů, proč by zákonodárci měli tedy prostě jaksi sáhnout k tomu, že velmi zpřísní to, aby k těm únikům nedocházelo a měli by se zamyslet i nad tím, zda ten systém toho vyšetřování je dobře nastaven. Zda jaksi je dobře, že ti, kteří jsou podezřelí z úniků, se taky sami sebe vyšetřují.
0: No, presumpce neviny je základní hodnota právního státu.
1: Jedna z.
0: Tak pak mě napadá otázka. Žijeme ještě v právním státě?
1: Ale jo, já si myslím, že samozřejmě, že jo, ale je to boj jako se vším. Pokud bychom rezignovali na boj s těmi dezinformacemi, a s těmi úniky informací, tak samozřejmě by ten právní stát už byl u konce, ale máme šanci to změnit, máme šanci na to poukazovat. Já si myslím, že nic není ztraceno a že možná ten první krok už se v poslanecké sněmovně děje. Jak jsem tady říkal, vím o tom, že skupina poslanců by měla navrhnout nějakou novelu, která vznikla v nějakém širším kolektivu lidí, odborníků na trestní právo, takže by měla mít i nějakou odbornou podporu. Ale jako druhá věc je, a to říkám rukovodce s tím, je se bavit o tom, zda ten systém je toho schopen. Zda zase nebudeme mít další paragraf, který ale se v praxi ukáže, není kdo by ho vymáhal. Jo, já vím, že v minulosti byly případy, kdy Generální inspekce bezpečnostních sborů, která je k tomu pověřena, aby mimo jiné vyšetřovala i úniky z trestních spisů, tak navrhla, že by bylo fajn a dobře pro ten proces, aby třeba dozor nad těmito případy nevykonávalo státní zastupitelství, které dozoruje i případy, z nich ty úniky jsou. Vím, že Lenka Bradáčová velmi, velmi, velmi zásadně proti tomu vystupovala. důvody si může každý dosadit sám.
0: Tak necháme, ať se každý dosadí sám. A zajímá mě další věc, protože v posledních letech i narůstá částka, která je vyplácená právě za chyby v řízení, a ta částka neustále narůstá. Dokonce vy jste mi říkal, že v loňském roce no, 500 milionů, v roce 2023
1: se navyšuje i na příští rok asi 100 milionů korun v rozpočtu.
0: Takže se už očekává, že se více lidí bude bránit.
1: Pravda je, že ne všechno se týká nezákonných trestních stíhání, jsou tam i průtahy, ale zvyšuje se ta částka na úhradu nezákonných trestních stíhání. A nákladů s tím spojených.
0: Tak, co je na vině?
1: Tak samozřejmě na vině...
0: Nebo kdo je na vině?
1: Na mě jsou samozřejmě vlastně policisté, státní zástupci a systém, který, jak si teď budeme obecně mluvit, ale to jsou konkrétní případy, který není schopen buď včas si dovést tu věc k nějakému rozhodnutí pravomocnému, anebo jsou to nekvalitní obžaloby, které potom soudy projednávají a zastavují a nebo vracejí.
0: Těch případů, samozřejmě těch mediálních, je celá řada od paní Parkanové, pan Hala z ŘSD. Ještě bych asi, kdybych vzpomínala, ale vlastně já nemusím chodit daleko, já mám jeden takový případ doma. Vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Minář dostal, skoro 6 let byl vláčen vlastně médii, teď má v ruce 3 rozhodnutí 3 soudů pravomocné o tom, že se nedopustil ničeho nezákonného. Samozřejmě čeká se omluva od ministra spravedlnosti, a bude požadovat náklady samozřejmě na svého advokáta, ale zase je to součást těch peněz, které tady zmiňujeme, že neustále narůstají. A kdo to zaplatí? Zaplatíme to my, daňoví platníci. Neměli by to platit ti, kteří to způsobí? Proč to máme platit my?
1: Samozřejmě, u těch extrémních případů bych si to dokázal představit a dokonce zákon s tím počítá. Ale opět jsme u toho, že systém je nastaven tak, že to reálně není možno vymoci. Je tam takzvaný regres. To znamená, že ten, kdo pochybil v tomto případě, když bychom se bavili o tom trestním řízení, tak například státní zástupce, který podal nedůvodnou obžalobu, tak by musel v kárném řízení jaksi být konstatováno, že se dopustil kárného provinění s tím související a teprve na základě toho by mohl být tedy prostě podána takzvaná regresivní žaloba, kdyby se vymáhala škoda tím způsobená po něm do výše jeho platu.
0: Takže
1: žádný takový případ se ovšem nestal.
0: Ale takže lze to.
1: Lze to, ale jaksi to kárné řízení vlastně nikdy nebylo podáno na státního zástupce pro nekvalitní obžalobu, snad možná s výjimkou jednoho případu, jestli si to vzpomínám, byl to případ právě Postoloprt. Jeden z těch případů právě, který byl velmi ostudný, tak tam byla podána kárná žaloba Marí Benešovou a kárný senát tehdy hraničně konstatoval, že že postup státní zástupkyně paní Pavlišové nebyl jaksi kárným proviněním, ale velmi hraničně. Tenkrát si dal práci předseda senátu pan Mikeš s tím, aby sepsal, tuším, že 60-stránkové odůvodnění, které bylo velmi zvláštní. Na jednu stranu, jak si zprošťovalo paní státní zástupkyni, ale bylo to 60 stránek, teda absolutní kritiky její práce a jejího postupu. Ale i to, jak vidíte, vlastně, jak si nevedlo k tomu rozhodnutí, že by se kárného provinění dopustila. Tam se jednalo o to, že žalovalo 11 členů zastupitelstva Postoloprt za to, že prodali dům údajně podhodnocený. Nicméně, jak se později ukázalo, tak i v přípravném řízení paní státní zástupkyně měla dostatek informací pro to, aby věděla, že se jaksi nejednalo o podhodnocený prodej a že naopak se jednalo o velmi výhodný prodej.
0: A přesto, je to správně nastaveno?
1: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že ne a že je potřeba prostě jaksi pro možná budoucího ministra spravedlnosti nebo budoucí ministry spravedlnosti, já už jsem trošku v tomhle tom jako obušený, že si nemyslím, že by to jeden zvládl, tak pomalu a polehoučku ten systém navrtávat a měnit. No, jako podle mě je to i součástí nějakého tlaku o těch věcech mluvit, o těch věcech psát. Bohužel ve chvíli, kdy vám tady vláda bez nějaké velké diskuze jmenuje člověka, který 12 let stál v podstatě v čele toho systému, který my tady kritizujeme, tak asi na dalších 7 let prostě jaksi to bude o mnoho složitější.
0: Tak teďka asi zmiňujete paní Lenku Bradáčovou, ano, která se od dubna ujme postu nejvyšší státní zástupkyně.
1: Mimochodem paní Pavlišová, kterou jsem tady jmenoval státní zástupkyně z Postoloprt, tak je součástí týmu paní Lenky Bradáčové na vrchní státní zastupitelství. Takže normální člověk by čekal, že po takové ostudě ten člověk, když už teda zůstane v soustavě, tak zůstane na tom okrese a bude tam dělat jako krádeže slepic, když nechci být ošklivý, ale prostě, ale ne. Je. za vyšší plat ještě na vyšší pozici.
0: Jak myslíte, že se cítí teď třeba paní Parkanová, když si přečte, že paní Bradáčová míří na nejvyšší státní zastupitelství?
1: No tak co vím, tak jako to víte, nadšená moc není, ale myslím si, že jako její boj ještě nebyl dobojován. Myslím si, že dobře, že jak si se rozhodla podat dovolání k nejvyššímu soudu, kde je ta podstatná věc ještě další, která je pro mě naprosto skandální a kterou si myslím, že je potřeba také připomínat ještě do doby, než paní Bradáčová bude jaksi nastupovat do funkce. Že ona se tam dovolává i věci, že přestože mám v ruce pravomocné rozhodnutí, tak jsou tady lidé, včetně Lenky Bradáčové, kteří mají tendenci v médiích neustále toto pravomocné rozhodnutí zpochybňovat a říkat, no tak jako sice soud rozhodl, ale my si myslíme, že to teda prostě jako rozhodl špatně a že tam ty důvody prostě jako byly. Což je samozřejmě špatně, jo. Tady padlo rozhodnutí. Státní zástupce je zástupce státu, musí respektovat prostě vyšší, bere rozhodnutí soudu, může si o tom myslet, co chce, v hospodě o tom může mluvit, kde chce, možná na přednáškách v právnické fakultě může rozvídat důvody, proč si myslí, že to bylo špatné rozhodnutí, ale do médií má říkat, respektuj rozhodnutí soudu. Tečka.
0: No jaký je to zkaz potom společnosti, když ani státní zástupce nerespektuje to, co soud uloží a to, co řekne?
1: Zkaz společnosti je to samozřejmě, jak to říct jednoduše, no, hloupý, blbý, špatný. Ale leco to vypovídá o tom člověku. O tom člověku, který si má zastupovat stát, který je v čele vysoké instituce. Já jsem měl v podcastu i pana doktora Baxu. A pro mě bylo překvapením, že on velmi kriticky se na tuto věc dívá a sám říká, já tak si říkám jednu věc, že na místě těchto vysokých funkcí, justičních funkcionářů by měla být jistá pokora a schopnost si přiznat i chybu. Konec konců paní Bradáčová říká, že není důvod, aby se omlouvala, že zákon jí to neukládá, což si myslím, že teda prostě jaksi je opravdu, jak to říct, no, docela smutné vyjádření, protože v pozicích, ve které ona je, ať už je to vrchní státní zástupkyně nebo nejvyšší státní zástupkyně, tak těm svědčí jistá velkorysost a jaksi tam zákon nemusí věci říkat. A máme už zde mimochodem i rozhodnutí soudu, které říkají, no sice zákon soudcům neukládá se omlouvat za špatná rozhodnutí, no ale také jim to nezakazuje. A dokonce etické kodexy a Benátská komise dokonce doporučuje jaksi soudcům, aby přiznali chybu, pokud se jí dopustí.
0: Je ještě něco, co byť třeba paní Bradáčová nepřijímá jako svoji chybu, tak vy byste jako její chybu viděl?
1: To bychom tady museli asi sedět na samostatný pořad. Jo.
0: No moment, já bude to nejvyšší státní zástupkyně, tak těch chyb snad nemohlo být příliš.
1: Teď jsem za vámi šel, dostal jsem SMS-ku od jednoho nejmenovaného předsedy jednoho vysokého soudu, který si poslechl podcast, o kterém tady mluvíme, s panem ministrem Blažkem, o Lence Bradáčové, a říkal, nejhorší na tom je, a je to vlastně vzkaz o české politice, o české situaci, že jediný, kdo klade zpochybňující otázky směrem k kandidatuře Lenky Bradáčové na nejvyšší státní zástupkyně, je novinář z Infa. No a vlastně v podstatě...
0: Nemůžete to být vy.
1: Tak jsem to já, no ale jako bohužel, tak jako...
0: A čím to?
1: Já si myslím, že z něj mají z nějakého důvodu všichni strach a obavy.
0: No ale to musí někdo být taky na základě něčeho.
1: Někdo má strach z toho, že když prostě se ošklivě vyjádří o Lence Bradáčové, takže její spřízněný novináři o něm napíší, že je v podstatě mafián. Konec konců ona v nějakém teďkon aktuálním rozhovoru řekla, že prostě jaksi kritici toho státního zastupitelství vlastně jsou součástí jaksi polomafiozní struktury, protože zpochybňují tu soustavu a to je jeden z těch prvků, jakoby to je obhajoby těch mafiánů. Tak jsem si řekl, tak za chvilku já prostě jako budu ten, který mu zaklepou prostě na dveřích policisté a budou mě prostě vyšetřovat. Už to tady jednou bylo pro sabotáž nebo prostě jako pro neoprávněnou kritiku nejvyššího státního zástupce. Bojím se toho, a prostě, ale zase na druhou stranu se vracím zpátky tomu, na co jste se ptala. Je to odpověď na to, proč prostě jaksi se ti lidé nechtějí pouštět do kritiky Lenky Bradáčové, protože je mocná a oblíbená u novinářů.
0: Mm-hmm. Tak vy jste sami upozorňoval, že ty rozhovory, které vycházely, byly velmi vřelé, nekritické.
1: Ale tak jako je to profesionální, jakoby, profesionální přístup její k médiím, jo? To zase jako všechna čest.
0: Má být státní zástupce, nebo potažmo potom nejvyšší státní zástupce, nebo vrchní státní zástupce, pokud ještě budou vrchní státní zástupci, takto být často viděn v médiích, poskytovat rozhovory, je to dobře?
1: Pokud títo politici osvědčují tím, že ji neustále jako posílají výš a výš, tak jako to asi dobře prostě v úzovkách je, tak pro ní teda. Já si myslím, že ne. Ale je to o jejím nastavení a jako jste říkala, já samozřejmě si s toho dělám srandu, jo, ale je to o novinářích, kteří na ty rozhovory chodí a dělají s ní rozhovory typu otázka, jak to děláte, že jste tak úžasná. Jo, to je ale o nich, to není o ní. Ona odvádí v tomto směru profesionální práci, protože si velmi si profesionálně hlídá svůj mediální obraz a umí s tím velmi profesionálně pracovat. Ona je velmi schopná. Nikdy jsem já třeba ji nevyčítal, že by byla neschopná. Ona je chytrá, schopná, pracovitá, ale je to kosatka.
0: Dobře. A co navrhuje, teda co si myslíte, nebudu používat slovo kosatka, když paní Predáčová chce zredukovat státní zastupitelství soustavu ze 4 na 3, vypadly by vrchní státní zastupitelství. Je to dobře, je to špatně?
1: No, tak když to vezmeme obecně a šířej, jestli se dnes v justici bavíme baví se soudci a státní zástupci a odborníci o změně tzv. Justiční mapy, to znamená, jestli je potřeba tolik stupňů soudů a státních zastupitelství, tak se baví o tom, že jestli by někde mělo dojít nějaké redukci, tak jsou to ty nejmenší okresní soudy, okresní státní zastupitelství. Viz máme tady soudy, kde je 5 nebo 6 soudců, když 2 onemocní, tak ten soud je prakticky jako vyloučen z provozu. A jsou tam státní zastupitelství o 3 lidech. Šéf, náměstek a 1 referent. To jsou prostě absurdní situace, které prostě jako vedou k závěru, že jestli někde teda by mělo jít k rušení, tak právě tam. Vrchní státní zastupitelství se nabízí, ale zase jako jsou důvody, proč ho zachovat. Jeden z nich je i to mimo jiné, že pokud by se zrušila ta koncentrace moci a jaksi vhled do konkrétních kauz přejde na nejvyšší státní zastupitelství spolu s Lenkou Bradáčovou. Což byl mimochodem jeden z argumentů, který já jsem slýchával právě od Pavla Blažka, říkal Petře, prosím tebe, to prostě, jako, prostě říkáš větší moc a tak dále, ne, ona přejde do toho Brna, víš. A teď jako ztratí ten přímý dohled nad těmi kauzami. No, vládou jmenovaná Lenka Bradáčová vystoupí a říká, tak jsem tady a chci zrušit ty vrchní. Tak říkám, Pavle, a máš to tady.
0: Tak a vy tady to vnímáte jako kumulaci moci?
1: Jedna z věcí určitě, to k tomu povede logicky. No, tím pádem prostě, jak si to nejvyšší státní zastupitelství bude mít přímý hled do mnoha živých kauz, který nyní nemá. Má složitý a formálně dohled nad dohledem a další věci, ale jako do živých kauz v podstatě až na výjimky nemůže.
0: Teď jsem zaznamenala, že nějaký advokát podal proti usnesení o jmenování Lenky Bradáčové do čela nejvyššího státního zastupitelství nějakou stížnost, nebo chce to zvrátit? Je tam nějaká šance, nebo to je jenom nějaký výkřik, snaha?
1: Já nechci být ošklivý, ale ten pan advokát je poměrně známý sudič, docela problematický člověk, do čte rozhodnutí nejvyššího správního soudu, tak jako to jeho jméno zná, je poměrně časté. V tomhle tom Lenka Bradáčová má pravdu, už tuším, že napadal jmenování Igora Stříže, sám spochybňoval i to, že nemohl být jmenován někdy v 90. letech státním zástupcem, takže vede si svůj vlastní boj. Nicméně má v jedné věci má pravdu, a to je otázka zajímavá, byť si myslím, že ústavní soud se asi zabývat nebude. A to je právě to, jestli by měl, nebo jestli je správně, že nejvyšší státní zástupce může být člověk jenom ze státního zastupitelství, když to velmi zjednoduší. Což byl boj, který jsme prohráli, nebo který se jako vedl při změně zákona o státním zastupitelství a nemalá část politické reprezentace odborné veřejnosti prosazovala, aby nejvyšším státním zástupcem mohl být i člověk zvnějšku, ergo člověk, který není prostě státním zástupcem nebo není aktivním státním zástupcem. Bohužel tlak právě primárně ze státního zastupitelství byl ten, aby to mohl být i jenom člověk ze státního zastupitelství. A tady ta jaksi skupina vyhrála a zákon tady je postaven, takže to může být jenom člověk ze státního zastupitelství. Já si myslím, že to je špatně a že do budoucna by se to mělo změnit, že státní zástupce je hlava soustavy, pokud víme, že v té soustavě je něco špatně a že potřebujeme změnit filozofii a celý přístup, což si myslím, že je současný stav, tak není důvod, aby tam nepřišel špičkový soudce. a nebo špičkový advokát, nebo špičkový akademik.
0: Což teď, v tuto chvíli.
1: To všechno mimochodem, takový člověk může být se stát ústavním soudcem, nevím, proč by se nemohl stát nejvyšším státním zástupcem.
0: Tak uvidíme, jestli se změny budou dít i ty, o kterých jsme se bavili větší část rozhovoru. No a doufám, že se u těch změn tady případně potkáme. Moc děkuji, že jste přišel.
1: Není zač, těšilo mě.
0: Naším hostem byl Petr Dymun.
2: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Posloucháte Radio Xaver.
3: Oskar Krejčí v novém, ještě novém pořadu XTV Za čárou o zahraničních věcech. Oskar Krejčí, podle mě vynikající, skoro jako vy. A říkal mimo jiné, ruská armáda se zastavit nedá. Hraje se o územní ústupky Ukrajiny. Zelenský nemá karty v rukou a Trump musí rozhýbat ekonomiku. No, tak si něco z toho vyberte.
4: Já bych doporučil všem, kteří nás uvidějí a neviděli Oskara Krejčího, aby si ten rozhovor pustili. Je výborný. Je výborný, říká to přesně, pojmenovává věci a opravdu s chutí jsem si to vyslech.
3: Tak on měl taky dobrýho moderátora.
4: Jo, moderátor ho ved skvěle.
3: Humor. Ano.
4: Ale já, Oskar Krejčí, to je takový jméno, jako když si řeknete, toho bychom asi všichni nějak měli znát, ne? Oskar Krejčí, ale to možná Oskar Nedbal, nebo někdo takový. A já furt mám pocit, že ho jakoby znám, ale neznám. A on, tak jsem si přečetl ten jeho životopis, on o něm píše ten Kocáb, jakože vlastně taky je z jeho příčiní ty tanky nezasáhly tady v Praze proti studentům 89 v listopadu, ale on tak jako není, ten Kocáb má vždycky megalomanské výkřiky, ale on ani nebyl ten, který odvolal sovětský vojáky zpátky do Sovětského svazu, ani určitě nezařídil to, že ty tanky tady nezasáhly. Vždycky jako je tam ještě víc věcí ve hře, než prostě tyhle ty zjednodušený marketingové výkřiky. No, tak si řekněme.
3: On měl určitě zásadní podíl na tom, že sametová revoluce byla sametová.
4: Vůbec to nespochybnuju. Já tu jeho roli celkem, jako jsem si načet a říkám.
3: To je potřeba říct, to jsme neřekli ještě, že on byl v tu dobu poradce premiéra Adamce.
4: Tak a potom Čalfy a určitě on.
3: A hlavně byl ochoten zprostředkovat ten dialog mezi mocí a mezi těmi vlastně Kocáby a Most se to jmenovalo.
4: Most se to jmenovalo, tak dobře, tak jako jo, ano, aby jsme to nezlehčovali, určitě jako sehrál významnou roli, ale on je o 10 let starší než já a já jsem tyhle ty lidi jakoby zažíval tenhle ten druh lidí. Oni vlastně to byli jako Oskar Krejčí. Tam bylo zajímavé, že on v 68. chtěl zdrhnout za kopečky, ale už předtím spolupracoval nějak s tím režimem a potom teda taky. Prostě byla řada lidí tohoto typu, chytrý, studovaný, schopný, se kterýma já se teda občas potkávám, protože oni dělali často v televizních novinách na OTNC v Kavčích horách, ať to byli redaktoři, anebo tam byli jakoby hosti. A já jsem nastoupil do televize v roce 81 jako hudební režisér, jako režisér ozvučení. A my jsme chodili ozvučovat i do televizních novin, protože jsme byli mladí, no tak tady máš službu. A já jsem se koukal vlastně na tyhle ty lidi, typu Oskar Krejčí. To byli schopní, chytrý, kteří chtěli dopředu, nahoru, prostě využívali vlastně ty všechny cesty, které tam jakoby vedly. A nějak jsem tam nepotkal toho Oskara Krejčího, ale mezi nima mi úplně sedí, protože řada těch lidí, a já se s nima říkám teďka, i potkávám vlastně po těch 40 letech, jdeme na oběd nebo na kafe, a oni se nestratili z té společnosti. Oni jako tady byli a byli schopní, byli chytrý, když si lidi pustí tenhle ten rozhovor, tak zjistí, jak to má v hlavě srovnaný. Jo, že prostě byli jsme u toho všichni a někdo měl svoji roli jako podstatnější a i ty lidi, kteří potom byli ve stínu, jako je Oskar Krejčí, tak určitě na tom nějaký podíl měli. Kdo si pro mě

0: Pane Holče, je tady čtvrtek. Představte si.
1: Ksavere, to tak letí s tím Petrem Fialou, protože... No počkejte s těma dobrýma zprávama od něj. Těch je tolik, člověk úplně se nestačí počítat ty dny ani. A najednou je tady zase čtvrtek.
0: A jaký dobrý zprávy?
1: No samý, Ksavere, samý.
0: Jste dlouho nebyl v obchodě.
1: No teď mu do toho trošku hodili vidle zase statistici, no. Zas mu to zkazili.
0: Zkazili. A já mám pro vás opravdu dobrou zprávu.
1: Je, já se bojím trošku, Ksavere. Ne. Já se bojím. Jakou?
0: Já jsem byl včera v zelenině.
1: Jo?
0: Já teď chodím nakupovat jenom do zeleniny.
1: No to vidět na vás.
0: No není, ale... Zabřednul jsem tam hovor s takovým mladým pánem a paní, kteří zjevně jeli odněkud od vody a říkali, že mám pozdravovat pana Holce a že jedou do Itálie a že vám dovezou víno.
1: Ano, to je krásný.
0: No a na to je jediná správná odpověď, ne?
1: Jaká?
0: A co dovezete mě?
1: Tak
0: jako já jsem říkal, choďte do zeleniny, kam chodí Holec, jako.
1: Ne,
0: sledujeme a mají nejraději vilzonku a tak. A přijdou se sem podívat a jsou to lidi, kteří se vám budou líbit, protože jsou hned okamžitě to jelo Pekarová Fiala, všechno okolo Jurečka.
1: Tak je mají rádi jako my.
0: No, tak to je dobře,
1: akorát, to jsou naši.
0: A akorát jim tak nevěří, jak vy.
1: Tak já prositám. No, teď mě trošku nalomili ty statistici. Podívejte se, jak nám Petr Fiala říkal, jídlo zlevňuje. Paliva zlevňujou a teď do toho přijdou statistici, vyšší inflace, řeknou, jídlo zdražuje, paliva zdražujou. Chápete to? Já myslím, že tam by měl vítnout Foltín, ne?
0: No,
1: tohle to už je dezinfo, Ksavere.
0: Víte co, já to vlastně říkám proto, že my jsme tam stáli dobře 4 hodiny. A ten pán byl takový, bylo vidět kreativní, vtipný a říkal, proč vy s tím panem Holcem nezaložíte nějakou asociaci českých sviní. A já jsem říkal, co? Jak to myslíte? No, my bychom se tam přihlásili, že, nevím to jméno už, že Mařenko nebo něco. No jasný. Pane Holče, jestliže člověk, který hovoří za vládu, říká, že jsme tady část lidí svině, neměli bychom my svině se nějak organizovaně prát o svoje práva?
1: Ksavere, čtete mi myšlenky. A ty lidi taky. To je vidět, jak to působí stejně na veřejnost, ne? Protože tohle je už... Jako to je, že jo, jedna věc za hranou po druhý. A tak teď jsme svině. A od mluvčího vlády, mimochodem.
0: No a ty příkopy se budou vykopávat.
1: No a mě poprvé v životě napadlo, že já bych fakt normálně se v něčem angažoval. Já jsem se vždycky angažoval jenom jako streamy a komentáře a tak dál. Ale teď poprvé jsem si tak přesně asociace sviní nebo pohár Otakara Foltína o největší svině, nebo něco takového, prostě, že už si to o to říká, víte.
0: Pohár nevím, ale mně to přijde nějaká taková v uvozovkách organizace.
1: Prostě je totálně zesměšnit, že jo, ty svině.
0: No tak to pojďme udělat.
1: Já jsem pro.
0: No ale na to potřebuje někoho, kdo na to má čas, komu se chce chodit chvilku po úřadech, to není tak jednoduchý.
1: To byste mohl být vy?
0: Já nevím, pane Holče.
1: No někoho najdem.
0: No tak najdem. Tak víte, jak to bylo s knihou Hříchu, ne?
1: A neskusíme samotného Foltína, že by nám píchnul?
0: No já si myslím, že on se s náma nebude bavit. My jsme pro něj svině.
1: No to by musel mít radost.
0: No ne.
1: Měl by svině stělesněný, chápete? Dvě velký svině.
0: Chcete mít na místě, kde parkujete před XTV vykopaný příkop?
1: Myslíte, že to tady bude?
0: To bude oběhnaný určitě. A bude v tom voda nebo něco, vodka nebo já nevím něco.
1: Reklama, Ksavere. Já bych mu to postrčil, ať nám to tady vykope.
0: No ne, tak na to budou fondy určitě.
1: No, jasně, jasně.
0: No.
1: Já bych ho do toho namočil.
0: To je pro mě moje subjektivní hodnocení. Mi říkal právník, že to mám vždycky takhle říkat. Moje subjektivní hodnocení je, že ten člověk, že z něj na první pohled je, cítí, že to je zlej člověk.
1: Já říkám, mi říkal právník můj, abych říkal, že jsem slyšel. Tak já říkám, já jsem slyšel.
0: Jo, to taky je dobrý, no.
1: Jo.
0: No. A nebo je možné, že...
1: A kde jste to slyšel? Já už nevím. Já jsem šel a slyšel jsem to, ale už nevím, kde.
0: No ono se prý dokonce říká, to jsem taky nevěděl. A to se nás, pane Holče, bude brzo týkat, že u soudu musíte vypovídat, ale nemusíte si pamatovat. Že tam můžete přijít, že já už nevím.
1: Ale víte, já mám tip, koho si najmeme jako právníka. Už to mám vymyšlený. Jiřího Pospíšila.
0: On je právník?
1: No, ne, je. To nevíte?
0: No, ne,
1: on se právu nikdy nevěnoval až doteď, když šel podat to trestní oznámení kvůli té kampani SPD, kvůli
0: jo, jasně, Černochovi. Tak to je reklama, že jo, to víme.
1: No jasně, a je to celý pitomý jako Pospíšil, ale najmeme si ho, to bude taky super reklama.
0: A to už je advokátní kancelář Meda?
1: Je to možný, já nevím.
0: Já ale ho úplně vidím u toho soudu, jak sedí v tom taláru, hladí toho čoklíka. Tak neupřímně.
1: Počkej. Chcete říct, že Jiří Pospíšil dělá něco neupřímně?
0: No politice? Tak co, je to marketing, ne? Co myslíte?
1: Já jsem vždycky, jak jsem mu díval do očí a viděl jsem tam upřímnost. I když teď se mu do očí skoro nedá podívat, on nemá takový zalitý.
0: To nevím, ale to bych neřekl, že je neupřímný. Já jsem s ním mnohokrát mluvil a musím říct, že jako dobrý. Jo.
1: Já jsem s ním mluvil taky a musím vám říct, ale jenom z málo kterého politika jsem cítil tak jako přehlíživou a sofistikovanou neupřímnost jako z něj.
0: Tak to já říct nemohu.
1: To já mohu, tohle já říct mohu.
0: To vy říct. Ne, dobře, tak ne. A aby jsme nebyli zlí, já si jenom upřímně myslím, že kauza Čokly je v tom, že už nemá o čem mluvit. Tak kupuje to žrádlo těm
1: svým. Jo, já nevím, třeba se dívají na Bonda doma. Tam byl jeden ten padouch, hladil, myslím, měl tu bílou kočku, ne? Měl náručí kočičku a hladil jí a zatímco nechával žrát lidi krokodýlama, tak může se dívat na tohle a jenom kočičku by měl za pejska, nebo za pejsky.
0: No ale on měl, teda, on teď hraje toho svatýho, jo? Ale on není moc svatý.
1: No proto mu to tak nejde, Xavere.
0: Víte, on měl vedle sebe nějakého pana Fremra,
1: což ten byl ještě svatější než
0: on. No, a ten je zamotaný přece v dozimetráku.
1: To je váš subjektivní pocit?
0: To jsem slyšel.
1: Dobře.
0: Slyšel jsem, že?
1: A u soudu to, když tak zapomeňte.
0: A ten možná dávkoval ten kokain do těch konečníčků. Nevím, co tam
1: tak uměli žít, ne, hoši?
0: Jo, tak to bezesporu, to se jim asi nedá vzít.
1: Prachu nakradli dost, tak aby si to
0: nevzili. To nevím,
1: to jsem slyšel.
0: A nebo je to vaše subjektivní hodnocení?
1: Je možné, že jsem to slyšel, jsem si to takhle subjektivně ještě vyložil.
0: No jo, pane Holče, tak my máme problému málo, já si myslím, jo? Že ještě je potřeba přitopit. Ale což o to, on už se nikam necpe, ten Pospíšil, on pochopil.
1: Tak Severe, teď jste prokázal neznalost. Jiří Pospíšil, jestli na něco si můžete vsadit, že Jiří Pospíšil se vždycky někam cpe.
0: Tak teď,
1: na to si vsaďte.
0: A kam se cpe teď?
1: Vždycky jsou nějaký volby nebo někde funkcička. Jiří Pospíšil se zásadně cpe všude. A na několika frontách.
0: No a proč by teda nekandidoval do eurovoleb teď?
1: Jo, tam Market nepustila, no. To bylo jednoduché. Marketa ho nemá ráda.
0: Jak to?
1: No je to nehodnotový, ale nemá
0: ráda pejsky.
1: A možná spíš Jirku, než pejsky. Nevím, jak je na tom s pejskama, ale Jirku úplně ráda nemá. A Jirka nemá úplně rád jí.
0: Ale povídejte.
1: No to bylo jednoduché.
0: To slyším poprvé, já si myslel, že tam
1: Jirka,
0: je.
1: Jirka jí sehnal podporu na to, aby se stala šéfkou Topky a za to ona mu slíbila, že on bude místo předsedou. Odvolil se předsedkyně, stala se jim Market. Volil se místo předseda a Market na to zapomněla, no, na ten slib. A pan Jiří místo předsedou není.
0: No a je ještě podstatné, kdo je předsedou Topky?
1: No docela, když jste v té partaji, tak jo. Třeba když se rozhoduje o kandidátka.
0: Podívejte, kolik má procent.
1: No, víte, proč je to tak důležitý v TOP 09? Protože všichni členové jsou vlastně předsednictvo.
0: Jo, takhle. Takže oni na Medu zapomněli?
1: Zapomněli. Spíš, jak se říká v biznisu, Market ho prohodila prostě. No.
0: Prohodila?
1: Prohodila, no.
0: To se mně nezdá taková seriózní žena.
1: A já vidím takovou souběžnost časovou, že on od té doby se upnul místo na Market na ty pejsky.
0: To teda koukám, to jsem vůbec nevěděl. No a jakou roli hrál Strejda Kalous?
1: No tak ten nechtěl Market taky, že jo?
0: Nechtěl, jo. Mm-mm. Ten chtěl Jirku, našel.
1: No a ten chtěl hlavně svýho toho, že jo, Černína.
0: No a tam by býval Meda zabodoval?
1: No je to možný, že jo. No. Třeba byl Černín, byl taková, jako, jak se říká, větší rovinka.
0: No to mě vysvětlete, pane Volče, už rok slyším, že bude mít pan Kalousek, on je bratr Kalousek bývalej.
1: On je bratr furt, ne? On je,
0: je bratr.
1: Zbožnej takový člověk.
0: Je zbožný.
1: Pravdomluvnej a to.
0: Myslíte, že je zbožný?
1: Určitě. Ne. No tak on určitě má nějakýho soukromýho boha, ne?
0: No já si to o některých lidech vůbec netroufám říct, jestli to je velký zásah do soukromí, ale ať
1: no,
0: je nebo není.
1: No teď si to subjektivně nějak vykládáte, ne?
0: Já jsem to slyšel,
1: jo.
0: Že nevím. Jo, ale řekněte mi, pane Holče, rok se mluví o tom, že bude mít bratr Kalousek novou stranu a pořád nic?
1: Ale ten se musí bavit, jak jsou ty novináři, to mě, jak furt mu volají, ale rozhovor a on zase vypustí tu svoji mlhu, ne? A jsou ty titulky z toho.
0: No, tak má nebo nemá? Nemá.
1: Zatím nemá.
0: Ale kdo by tam byl druhý, třetí, čtvrtý? Že by...
1: Třeba... No nevím, tak jako předpokládáme, že knížete asi už nebude exhumovat, i když on je na to cynik velký. Tak no, já myslím, že hledá toho svatýho, no.
0: Ale pravda, kníže mu pomohlo.
1: No ježišmarja, ten ho udělal, ten ho vzkřísil, ten ho polil živou vodou Kalouska.
0: Kníže,
1: byl dead?
0: Kníže ho vzkřísilo?
1: No jasně, tak když u lidovců by skončil. Ty už ho měli dost.
0: Apropo lidovci, to je strašně no. Zajímavý. Já teď začínám mít pocit, že se tam něco melé. V XTV byl pan Čunek a nevyloučil nic.
1: Ksavere, bratru Čunkovi. Já hrozně fandím.
0: No bratr Čunek je absolutní
1: favorit. No protože bratr Čunek je poslední, nebo jeden z posledních opravdových lidovců, ne? Skutečných. Který nezměnil svoje, jak bych řekl, Fiala hodnoty. Je to konzervativní člověk
0: pořád. Tak ještě Cyril Svoboda, ještě ten Wolf pražský.
1: Jasně, říkám jeden z posledních.
0: Jeden z posledních, no.
1: A Marian Jurečka se vám nezdá, že drží hodnotově?
0: No nezdá. Já, no, pane Jurečka je člověk, kterýho si z mnoha důvodů nemohu vážit.
1: Tak on je usvědčený lhář, jo. No.
0: A to ale, by ne, nevadilo, tak každý
1: lže. Ne.
0: Ale vy taky lžete, pane Holče, já taky lžu.
1: No ale nejsem usvědčený ještě.
0: Dobře, tak jasně, ale základním výrobním prostředkem každého politika je lež.
1: Ksavre, ale je lež a lež. A tak ví, jako je lež a Fialovská lež a je lež a Jurečkova lež. A ta Jurečkova lež byla v souvislosti s tím masakrem na Fildě.
0: Jasně,
1: je...
0: jasně a to mu nelze zapomenout.
1: A my lžeme oba tak hezky, ne? Jako příjemně, ne? Sympaticky.
0: Ne, my lžeme tak sametově, pane Holče.
1: Tak, dobře. Ale zpátky k bratru Čunkovi. No a já mu fandím, on když uspěje v senátních a krajských volbách, tak říkám vám, že bude kandidovat na šéfa lidovců, že má velkou šanci, aby se jim stal. A že pak je velká šance, že se rozloží trojpodvod Spolu a mohl by taky skončit hodnotový Fiala.
0: Fiala je věčný jako Lenina.
1: No jeho duch jo, ale jeho premiérská funkce dost záleží nebo závisí na Spolu.
0: Já si to neumím představit, že by byl ostřižený Fiala od těch prachů, protože si pořád říkám, co by si počali barmský ženy, co by četli za brožurky.
1: No kontexty, ne?
0: No tak kontextu, to se tiskne asi 10 kusů.
1: No tak, já myslím, že to je na barmský ženy a žáš.
0: No ne, tak rozumíte, má to všechno svoje a my přece, pane Holče, chceme, aby se barmský ženy měly dobře a měly dostatek brožůrek.
1: Samozřejmě. I na to taky přispíváme slušně.
0: No jasně. A děláme to rádi, protože si říkáme, že barmská žena bez brožurky je úplně ztracená.
1: A nevíte, budou barmský ženy moc taky volit korespondenčně?
0: Určitě.
1: To je dobře. To je
0: určitě dobře. Tam přijde a řekne barmská žena, že je příbuzná někoho z Čech.
1: Z rodu Fialu, ne? Že možná má,
0: z rodu...
1: já to vidím, kořeny na Brněnsku, ne?
0: No. A nebo řekne, že rodina pochází z Křivoklátu a tak a oni dají razítko a ona už dostane přetištěný
1: volební lístek.
0: Lístek a jasně. Dostane za to
1: jedny kontexty
0: no, a jednu brožuru.
1: Vidíte.
0: Je to jednoduché.
1: Je to paráda.
0: No oni, pozor, pane Holče, z jedné věci nemůžeme podezírat. Že koho? By to měli...
1: Ženy barmské?
0: Ne, tady...
1: Fialovce.
0: Barmský fialovce. Že by to měli blbě vymyšlený.
1: No to ne, tak zatím jim spousta těch leváren a lží prochází.
0: No, ale zpět k tomu Jurečkovi. Vy si myslíte, že ten člověk s takovouto pověstí, s takovýma katastrofálníma výsledkama a s tím, když slyším, že dvě třetiny té členské základny jsou na něj alergičtí. Takže on se odváží si říct o hlasy? On si myslíte, že bude kandidovat?
1: Sever, Jurečka je... To si říká boží hovátko, ne?
0: Ne.
1: A tak já to tak myslím, milé.
0: Tak sametově.
1: On je takovej cynik, Sever, bez skrupulózní a bez hamby, že by to klidně zvednul. Teď on už měl dávno skončit a podívejte se, jak tam drží, jak je tam přilepený. U lidovců už vážně si říká, že jeho drzost nezná mezí a že by klidně na tom sjezdu našel v sobě drzost kandidovat znovu.
0: Tak já se ho musím zastat. Musím být bratr Xaver v této chvíli. On nemůže jen tak skončit, pane Holče. Uvědomte si, že jeho bratr bere dotace 300 milionů korun.
1: Já to chápu.
0: Víte, co to je 300 milionů korun? A pro celou tu rodinu budou Vánoce, každý z nich má narozeniny, děcka chtějí iPhone, teď bratr potřebuje 10 traktorů, teď on to všechno tu firmu přepsal na někoho, že aby... Pozor.
1: Počkejte, to já vím, že nemůže skončit kvůli tomu.
0: No, tak.
1: A proto říkám, jak tam drží, to i vysvětluje to, proč tam drží. A ten se, Julička, ten si nenechá stát nic v cestě.
0: Já si představuju, že až bude ten sjezd těch lidovců a on bude kandidovat, to bude teď na podzim, ne?
1: V říjnu.
0: Tak, že to bude tak, že si představte, to bude v nějakém hotelu, před kterým bude velký parkoviště. Na tom parkovišti bude takový ten pán v tom oranžovým, v té vestě, co tam organizuje parkování. A teď budou přijíždět ty autobusy a on bude říkat, Jurečkovi, tady zaparkovat. Jurečkovi, tady zaparkovat. Bělobrátkovi. A teď tam budou ty příbuzní, co jsou, no, budou nominovaní, tak tam budou připraveni. A venku bude stát Jurečkův bratr, co pobírá ty dotace a bude říkat, teto, prosím tě, musíš tam zafajfkovat, jak se mi křesním, Jurečka?
1: Marián.
0: Musíš tam zafajfkovat našeho Maroše, jinak nebudou prachy. Teto, ty taky, strejdo, prosím tě, tady na tu ceduličku potom musíš napsat Mariana.
1: Já myslím, že budou všude i rozvěšený kasičky na milodary pro Mariana, Xavere.
0: Pro Mariana? Víte, že jsem nad tím nedávno přemýšlel v noci.
1: Nad čím? Nad Mariánem?
0: Ne, tak to není pro mě, to je prostě odepsaný člověk politicky a toho já bych rád viděl v teplákách, ale...
1: No, jste na poli nějakých pracovních? Nebo?
0: No, třeba když jednotí řepu.
1: Jo.
0: Vezme si tepláčky, pěkně, motičku, ale já jsem přemýšlel, když se v kostele třeba na Želivě nebo někde, vybírají do toho, do té krabičky ty prachy. Daní se to? A nebo je to včetně DPH? A nebo jsou z toho nějaký odvody z obcí?
1: Počkejte,
0: nebo ti se s tím to...
1: Platí se z toho spotřební daň?
0: Spotřební daň?
1: Tyjo.
0: A nebo to jde pánu bohu...
1: Já se zavere o vám, že to nejde, že se z toho žádná daň neplatí, že to nejde ani pánu bohu, ale že to jde bratrům a sestrám.
0: No. Dobře, to by ještě nebylo tak strašný. Já mám ještě horší teorii, kam to jde, ale jo, protože oni potom, ti kněží, když zneužívají ty děcka, tak oni se často s těma rodinama vyrovnají mimosoudně. Jo? A tady máte maminko 100 tisíc, já už vám toho kluka kurvit nebudu. Ale víte, jak je možné, že to nezajímá finančák? A nebo na to je něco? Já to fakt nevím.
1: Já to
0: je na to
1: taky.
0: EET?
1: No to bylo zrušený, si, že to, tam... Počkejte, to bylo zrušený, to zrušili. Možná, že ho zrušili kvůli tomu.
0: No něco takové, já si představuju, že takový ty naši slavní modláři, jako tady bratr Jurečka a bratr Bůh jaký a bratr Kalousek třeba, že tam sedí v tom kostelíčku, teď vypráví si s hospodinem a teď vyslechnou to kázání a říkají si, to je ano, takhle má pan velebnej pán pravdu. A potom jde ten ministrant s tou kasičkou. Tak vám garantuju, že pan Kalousek vytáhne 5 litr a nenápadně ho tam dá. A všichni občané také, co tam sedí, protože se na vás díví jak na vraha, když tam nic nedáte.
1: Možná proto zrušili to EET, ne? Že tam nechtěli mít ty registrační pokladny, ne, u toho?
0: No vysvětlete mi, co se s těma penězma děje. Je to někde evidované?
1: Já nejsem bratr Xaver, já to nevím.
0: Ale vy jste, pane Holče, člověk...
1: No já si říct, že vím všechno, ale tohle nevím. Já jsem nikdy bratry nekasíroval, já to nevím.
0: Dobře.
1: Vy máte, víte co, sedněte do obytňáku, Xaver jede a budete to testovat. Jak to je?
0: A jak to mám testovat? Já tam hodím 100 korun
1: třeba. A uvidíte, co se s ní stane.
0: Já jsem dneska našel v kapse kraťasu, jak jsem je vytáhl z pračky, tak jsem tam našel 100 korun vypranou. No.
1: Počkejte, takhle pan premiér našel doma milion.
0: No tak já peru prachy takhle.
1: Tak máte kilo ubohý.
0: Já co? Vypranou. A to kilo bych tam takhle vzal, hodil do té kasičky a jak zjistím?
1: Ksavere, vykašlete se, to mi napadlo, vykašlete se na nějakou kasičku lidoveckou.
0: Mě to zajímá.
1: Vezměte to kilo, odneste to do té Fialovy záložny a za 5 let tam máte desetník.
0: Ne.
1: Úročení, fakt.
0: Desetník,
1: no,
0: aniž bych cokoliv dělal.
1: Aniž byste cokoliv udělal.
0: Šef, tak bej.
1: Odneste to tam.
0: Tak já to tam zanesu dneska odpoledne. A kde to je?
1: To já nevím. No někde na tom, ne? Na Zlínsku nebo Olomoucku.
0: No ale on, pokud vím, tak ten šéf té kampeličky už je tak...
1: Mezi bratrama a sestrama.
0: Pánu, no. Hmm? A tak to šéfu někdo jiný, jo? Dal tam Petřík někoho jiný.
1: To zařídějí, no.
0: Protože Věšek taky, že?
1: Ježišmarja.
0: A všichni tady...
1: Ty... Nějak odcházejí, co?
0: No, úplně z jiného filmu. Já jsem dneska viděl, pane Holče, titulek, který mě pobavil. Že se Rakušan a Stan dohodli s Agrofertem. Co to je?
1: To je neuvěřitelný, Xavere. No tak Rakušan, ale vidíte, zase jsme zpátky u plukovníka Foltýna. No Rakušan obvinil Agrofert, že ho odposlouchával. Že ho? Klasický rakušanovský lhaní a dezinfo. Tak a Agrofert dal správně k soudu. U soudu to musíte. V tomto případě, Xavere, nemůžete jenom zapomenout. To musíte prokázat.
0: No a nemůžu říct, že jsem to slyšel?
1: Tam je to málo. Tam,
0: ne?
1: Kdybyste tam udělal takhle, tak je to málo.
0: Málo.
1: A tak soud konstatoval, že je to málo. A tak Rakušan samozřejmě se teď musel dohodnout s Agrofertem, mimosoudně. A musel to stáhnout z webu, že jo, všechno. A to se mi líbí, že nakonec Rakušan se dohaduje s Agrofertem. Ne? Udělají společné prohlášení. Ale zpátky k Foltýnovi. Vidíte, ten chlap fakt bude mít spoustu práce, protože já si říkám, Rakušan šířil klasický dezinfo. Mm-hmm. A říkám vám, že plukovník už teď sedí v tramvaji, jede na Letnou, na Vnitro a sedne tam na to. Zasedne, zaklekne na Rakušana.
0: Jo, takhle to začne, myslíte?
1: Jo.
0: Ale na čem oni se vlastně dohodli?
1: To já nevím, mimo soudní.
0: Já si to představuju Agrofert, Rakušan, jo. Tak oni se musí nějak vyrovnat, tak třeba musí teď Rakušan týden jít škubat kuřata do vodní.
1: To je jedna věc. A druhá věc je, že třeba teď Rakušan vzal si od svých dětí doma ten šifrovaný telefon, zavolal Míšovi Redlovi.
0: No a s čím by si hráli děcka to?
1: Tak na chvíli se třeba zabaví něčím, zavolal Míšovi Redlovi a řekl mu, hele, potřebuji tady trošku něco na mimosoudní vyrovnání s Agrofertem.
0: Money play? Myslíte? No ale to...
1: I když počkejte, on ho nezná. Já jsem blbej. Teď Rakušan ho nezná.
0: Nezná, to oni se neznají.
1: Tak to udělá jinak, tak zavolá Slepičákovi, ne? Ten zavolá Polčákovi, ten zavolá Gazdíkovi a ten zavolá Míšovi.
0: Proč se vlastně tomu panu Hlubočkovi, který je vážený člověk, zastupitel bývalý, a to proč se říká tak hnusně Slepičák?
1: No protože jako... Vy před časem chval Slepičky.
0: Ale dobře, ale víte, co je Slepičák? To je stolice od Slepice.
1: No jo, a tak a choval Slepičky, no propad Slepička.
0: No to by nevadilo, ale proč mu říkali tak zle ti jeho kumpáni?
1: Já nevím, já mezi ně nechodil.
0: Proč mu neříkali třeba Bruce Willis nebo tak něco? Zrovna Slepičák, to je tak zlý?
1: Tak já musím teda říct, že podobnost s Willisem jsem tam neviděl úplně, ale...
0: No pozor, oni jsou fyzicky na sebe strašně podobní.
1: Jo? Hmm? To říká Hlubuček nebo Willis?
0: To říkám já.
1: Jo.
0: Já jsem ho viděl na fotce, to pan Hlubučka.
1: Tak to se mi zdá jako vaše subjektivní vysvětlení.
0: Tak mě taky všichni říkají, že jsem strašně podobný tomu DiCaprio.
1: Tak to chápu. Tam je to opodstatněný, ne?
0: Jo, každé, tam to trošku no. Takhle, když si takhle hodím nahoru, ne?
1: Ale jako mladšímu DiCapriovi.
0: Mladšímu než nějaký mladší?
1: No, Když byl mladší, ne? Ještě tak to myslím.
0: Asi mladšímu, no. Ale já jsem nedávno nad tím přemýšlel, taky on je tak zhruba stejně starý jak já. Tak já si to vůbec nedivím, že se nás lidi pletou.
1: To je jasný.
0: No. A já přijedu do Curychu na letiště a chtějí podpis lidi.
1: Prachy vám dávají hned, ne?
0: To ne. To ne. No, pane holče, takže oni se dohodli, neboli, víte, co to je? Prostě se umějí chlapci dohodnout. I tady slepičák, ten druhý slepičák, jak se jmenuje? No
1: to se musí dohodnout. Já myslím, že Rakušan se rád dohod, když nebyl schopný prokázat, že ho Agrofert odposlouchával.
0: Jo. No a jak to mohl říct takhle vážený člověk?
1: Rakušan?
0: No ne, jak to mohl
1: říct? Takovej lhář, ten řekne cokoliv k Savere. O Filipu Turkovi řekl, že je nebezpečný člověk.
0: O Filipovi? No. O našem Filipovi? No. A je? Není, ne?
1: Nebezpečný je Rakušan.
0: Nebezpečný Rakušan.
1: Nebezpečný je Rakušan.
0: No, ono totiž, to má, pane holče, podle mě jinou váhu, když to řekne prodavačka z řeznictví a když to řekne ministr vnitra.
1: No jasně.
0: O těch odposleších, mm-hmm. Víte? A
1: že on by o nich mohl dát co svědět, ne?
0: Já si
1: jako
0: to...
1: Jako nejvyšší vnitrák.
0: To vám říkám, že skoro každý ministr vnitra, jo, to, aby jsme byli upřímní, tak spoustu času prosedí s těma sluchátkama v kanceláři.
1: Ale Standa Gross to měl rád.
0: Gross to měl rád, Gross tam prý sedával do noci a tenkrát ještě byla CDčka a DVDčka a každý den mu tam byla nošena.
1: Hele, to je paráda. To byla doba.
0: No ale to je lepší než Vyvolení, ne?
1: Jo, jo.
0: Nebo Big Brother.
1: To vám garantuju.
0: Představte si, že to vás někdy lidi zajímají, a já bych přišel vždycky, dal vám 5 CDček a řekl, toto je vaše paní, toto je teta tam z Deblína, tohle je ten. A vy byste jel? Garantuju vám, že byste u toho strávil zbytek života.
1: No.
0: No. Ale takže oni se dohodli a tím je to, to. No a ještě druhý titulek mám, to jsem si říkal hned, když jsem to viděl, to jsem zvědavý, co na to řekne pan Holec.
1: Aha.
0: Z našeho klubu Sviní. Klub Sviní.
1: Klub Sviní.
0: Představte si, že Německo vydalo zatykač na nějaký Ukrajince, potápěče, který zlikvidovali normálním teroristickým činem se vším všudy. Ten Nord Stream. Mm-hmm. Co je to to?
1: To je neuvěřitelná story, ne?
0: A myslíte, vlastně... že to zaplatili ti Ukrajinci z těch peněz, co my jim posíláme, nebo z nějakých jiných?
1: To těžko říct. Ale je to neuvěřitelná story o tom, co je na Ukrajině možný, ne? Teď je to ta země teda, kterou musíme vzít co nejrychleji do Evropské unie a do NATO, protože je svatá. A teď si představte, jak to bylo, ne?
0: Toto bych tady neříkal, že Ukrajina je svatá. Ne.
1: Já jsem to slyšel.
0: Má to nehezké konotace.
1: Řekněme, já jsem to slyšel a rád to zapomenu, když bude potřeba.
0: Jo, jo. Tak to já jsem taky slyšel a rád to bohužel nezapomenu.
1: Sede si partička ukrajinských vojáků, ožerou se jak ukrajinský vojáci.
0: Jako všichni Ukrajinci, no.
1: Napadne je, že by mohli udělat něco velkého, tak někdo přijde s tím, tak vyhodíme Nord Stream. Oni se toho chytnou, chlastají dál, pak se probudí druhý den ráno, řekl byste, procitnou z kocoviny a zapomenou na to. Chlapci ne, řekli, to byl ale dobrý nápad, a zrealizovali to, ne? A ještě než to zrealizovali, protože samozřejmě se to začalo šířit po armádě, věděl o tom tehdejší velitel zálužný, tak to vypátrali hoši z Ameriky, ze CIA. A řekli Volodymyrovi, hele, tak to ne, to koukej stopnout, to je trošku moc i na Ukrajinu. No a Zelenský prej chtěl, ale už nebyl schopný to stopnout, ani on. A vemte si, takže oni to provedli, a prý to stálo jenom nějakých 300 tisíc dolarů, prý to nebyla bůh ví jak drahá operace. Ale všichni o tom lhali, ne? A teď si vemte, ty starý, důkladný Němci to vyšetřejí nakonec a usvědčejí, tolik lidí zalží.
0: No.
1: A proto vám ještě říkám, otvírá se trh pro Foltýna i v Německu.
0: O, jasný.
1: Tak tohle snad nebude, no, tak si nedovolí Němci.
0: Žádný čučkař. Ale řekněte mi, pane holče, kolik myslíte, že je v naší zemi lidí, kteří trpí tou iluzí, že Ukrajinci jsou o něco lepší lidi než ti Rusáci? Já vám říkám, že to je jedna parta. A
1: no jasně, byla. No jasně. No tak Ukrajinci si svoji zemi rozkradli ještě víc než Rusové.
0: No, to, že nás Ukrajinci tady obsadili v 68. doufám, stejně jako Rusové, stejně jako Rusové a jiní.
1: A ještě nás taky po roce 45 rádi připravili o Zakarpatskou Rus.
0: Takže.
1: To taky byli velmi aktivní. Ale dobře, no tak já nevím, podle průzkumu vychází, že většina Čechů už těm blábolům vlády nevěří, té propagandě, no, ohledně Ukrajiny. To mě naplňuje jistým pozitivismem.
0: Mě vyprávěl tady pracovník z blízké firmy, tady u XTV, že jel takzvaným Boltem. Víte, co to je Bolt?
1: No jasně.
0: To je něco jako Uber.
1: Taxi, no.
0: A řídil Ukrajinec a říkal, ujel jsem s ním asi 20 metrů, protože byl na mol sednutý.
1: No počkejte.
0: V autě smrděla vodka.
1: No počkejte to. Tohle to je super. Já jsem čet někde v jižních Čechách, nedávno byl souzený Ukrajinec za to, že ožral jako prase, sednul do dodávky kránu, protože chlastala s nějakýma svýma kumpánama, což myslím byli Češi, a ožral je vez domů. A někde prostě naboural, všichni se zranili a ještě něco způsobili. A on byl u soudu, tam uznal vinu svojí, ale v rámci obhajoby řekl, že vlastně vůbec nechápe, proč je tady za to souzený, že na Ukrajině tohle nikdo neřeší. Ale zcela vážně, upřímně, to se mi líbí.
0: Tak to víme, že na Ukrajině tohle nikdo neřeší, my víme, co to je za zem, ale to, že to tady lidi nechtějí slyšet a to, že prostě je to ve skutečnosti tak, napadl je Putin o tom žádná, ale že to je to samý. A my si to sem pouštíme a houšť a větší kapky. A ti Ukrajinci nás tady jednou sežerou, to je bohužel pravda. Na Ukrajině toto nikdo neřeší, jasný?
1: Jo, jasný.
0: Jiná mentalita lidí. Pane Holče, já to tady mám připravený.
1: Jo.
0: Co tam dneska napíšeme? Je tady kniha hříchu?
1: To je jasný, tam půjde Rakušan. Ten musí jít do pekelní knihy.
0: Jo.
1: Ale ministr vnitra Xavere.
0: No, a nedáme tam toho Ukrajince, co říká, na Ukrajině by se nikdo ne. To by bylo příliš.
1: Já myslím, že ministr vnitra tam patří, ne?
0: Jo.
1: Určitě.
0: Vy píšete, nebo já diktuju, nebo...
1: Vy, Xavere, vy to
0: další
1: máte.
0: Další zápis.
1: No, vy píšete tak krásně, jako strašný. Máte opravdu krasopis.
0: Tak.
1: Protože mít ministra vnitra v knize hříchu,
0: jak
1: to
0: se jmenuje
1: potřeba,
0: ten vnitra?
1: Ne. No, Vít Rakušan.
0: Vít Rakušan.
1: A je to za to, že obvinil bez důkazů Agrofert, že ho odposlouchával.
0: Kušan.
1: A tudíž je to největší lhář a dezinformátor po všech největších lhářích a dezinformátorech z vlády.
0: Mně odposlouchával.
1: Ale nějak si tím Vítek nechlubí. Co?
2: To je škoda.
1: Protože i Markéta teď psala na tom, na X-ku, takový výčet úspěchů vlády Xaver.
0: Jo,
1: no,
0: co tam psala?
1: Bylo to moc zajímavý. No trošku to bylo v rozporu se statistikou, no ale to se stává. Je tam, jo, Rakušan.
0: Mhm. Tak jak jste mi to nadiktoval, tak to tam je.
1: No, já můžu zapomenout klidně, že jsem vám to nadiktoval, ne? No jo.
0: Vít Rakušan. Agrofert mě odposlouchával a já k tomu poznámečka, lež, soud, omluva a podpis.
1: A co myslíte, půjde teď prodávat to jeho český kuře?
0: No podpište to. Ne, prodávat nemůže, tam by musel...
1: Hejte, víte, já bych ho donutil normálně být Agrofertem k tomu, že by třeba musel se účastnit volební kampaně Ano, ne? A oblíknout se do toho prodavače těch kuřat a rozdávat je lidem.
0: V oblíknout se jako do té masky toho kuřete. A to bylo velký kuře.
1: A tady by měl jako jsem lhář, ne? A dezinformátor.
0: Pane Holče, vaše chvíle.
1: No jo, Xaver, teď uvidíte koncert.
0: Děkujeme všem, kdo podporují tento pořad na transparentním účtu XTV.
1: Krásně jste to řekl.
0: No já jsem toto trénoval.
1: Je to vidět. Hmm. Tomáš Pokorný. Dotace na megařiť, vidíte, jak se to chytá? Dotace na megařiť mistrů z přístavu Pravdy a jejich novou stranu.
0: Za to jsem dostal vynadaný
1: Lotrů, od koho? O které se ale v dobrých zprávách nedočteme. Dobré zprávy, mimochodem, víte, že To si stvořil Petr Fiala. Od koho jste dostal by na ránu?
0: No, od jedné kámošky mojí, která nás hodně sleduje a prostě říkala, volala mi a říkala, že Wilsonka dobrá, ale že jak jsem tam...
1: Mega říct slabší?
0: Ta obří prdel na tom alegorickém vozu a jak se do ní háže kokain s nápisem dozimetr někde na tom autě, že to, řekla mi, že to bylo nechutné.
1: Jo?
0: Tak nechutnosti vynechme.
1: Dobře.
0: Mega říct ještě...
1: Já vám to říkám furt, no, abyste se držela zpátky trošku.
0: To je pravda.
1: Evžen Bělan, Vilozonova 10, ach co s váma na vás. No, Alena Davídková na Vilozonku od Azalky, Azalce děkujeme. Tomášová, Vilozonova 920 na vydání nové hodnotové české kuchařky od Kapacity v oboru Markéty Dobromily Pekarové Adamové. To jsou ksavrety její, co to vařila, špagety?
0: Špagety.
1: A s čím to dělala? S buštem a s ajdamem?
0: Bylo to příšerný, ale bylo to dobře postříhaný.
1: Jo? Tak aspoň, že tak?
0: Ale...
1: No. Počkejte, jako jí hlava?
0: Ne, ten pořad.
1: Jo.
0: Musím vyseknout nově poklonu, že dělali, co mohli. Víte, jak to říká Šimek s Grossmanem? Oba muzikanti dělali, co mohli. Harmonikář a dirigent.
1: To, vy to nevidíte příští rok ve Varech? Premiéra?
0: To vidím, jo.
1: Tam by si to užili, ne?
0: Jo, prosím. Já vidím to dokonce jako, že Polreich plikní domů.
1: To nevím, Ksavere.
0: Ne?
1: To nevím.
0: Řekně takovýhle špagety, otevře to v okno. To
1: je... Ještě kurva, co to je?
0: Co to je? Pane Holče, jsme na konci.
1: Letí to.
0: A já už se teď těším na příští týden. Tak pěkný léto.
1: Pořádně horký, ne?

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Radio Xaver.
2: Babiš je prodavačem strachu. My naše sliby plníme. Chlubil se Fiala. Tano.
3: Xavere, víte co, a když tady vlastně přemýšlel jsem nad tím, jak je možný, že se tak strašně lže, jestli se lhalo dřív, já fakt jako nevím, když si vzpomněte 20-30 let zpátky, jestli jsme tu lež vnímali jako součástí každého dne z toho veřejného prostoru. A já mám pocit, že to je jakoby norma. Třeba ten premiér Fiala může říkat úplně, co chce. Já ho poslouchám, když on jako dokazuje, prokazuje, jak vlastně. A přitom jdete si koupit cokoliv, jdete, když se bavíme o těch hospodách, jdete do té hospody, zaplatíte si oběd a ty prachy, které tam necháváte, za to jste se dřív naobědvali oba, někdy ještě dřív celá rodina. Jo. My prostě víme, že o 30% jsme schudli. My jsme opravdu schudli. Jo. A teďko já nechci opakovat všechny takové ty jakoby ceny energii, že máme nejdražší v Evropě. Já nevím, tohle, to jsou ty statistiky, které někdo umí daleko lépe. Ale já to vidím prostě na to, co já platím. A s těma penězma, které člověk měl k dispozici, tak prostě si nekoupí už tolik, kolik si koupil dřív. A přitom tyhle ty lidi říkají, jak si to všechno zlepšuje, jak je to jakoby úžasný a prodavač strachu a někdo zase říká šíření blbé nálady a za to může opozice, za to můžou ty dezoláti a hloupí lidi, blablabla. Všichni za to můžou, ale pak jdete k té pokladně v tom supermarketu a vidíte ty účty a platíte ty reální ceny a tam vlastně nejsou tyhle ty lidi, kteří by vám říkali, no máte se líp, že to je o třetinu všechno dražší než dřív. To zrovna jako u toho nebudou, protože budou někde jinde tyhle lidi. V ten moment.
2: Mimochodem, co říkáte na tu nešťastnou fotografii, která telefonuje pan ministerský předseda údajně s někým?
3: A on říká, že to je nějaký špatný mobil, že se mu to stává, že to byl moc dobrý rozhovor, že nebude se povídat o tom mobilu, protože tam on tam pouští kameru a pouští tam spousta věcí, jak to má na tom uchu asi nějak samo volně, nebo jestli ty ruce tam dává nešikovně. To on říkal, to já prostě nejsem na to odborník, ale jsem odborník na to povídání politický a s tím panem kancléřem jsem se bavil půl hodiny a mohl by to jako interpretovat. Určitě ho pan kancléř chválil, že to dělá dobře, ten by zase říkal, že on to jako dělá dobře, všichni to dělají dobře a ten mobil Xavere, to je zase jako my dezoláti jsme se chytli takový pitomosti fakticky. No, nedělejte to, Xavere, nedělejte to.
2: Já být jeho nějakým podržtaškou přes média, tak to prostě nepustím ven. V tom je taky
3: problém. Moc si to nevšim.
2: Moc si to nevšim.
3: Moc si to asi nevšimli. No. Já bych si taky nevšiml, kdyby si lidi nevšimli. Pokud samozřejmě je to lež, protože Xavere, to víme, jak to vzniká. Většinou buď dokončili rozhovor a ten tiskový říká, hej, dáme to na sociální sítě, tak ještě vemte ten telefon a dělejte, že se bavíte, já si vyfotím a poje to ven. Takhle se to dělá, teď to známe. Já mu to nevyčítám, ale vadí mi to. Je to prostě jako zbytečně falešný. V tomhle tom světě, v kterém teďko žijem, já se čím dál tím víc přimlouvám za autenticitu. Ne, že zahraju, jak se s ním bavím, byť jsem s ním zrovna položil telefon. Protože pak vás chytne takováhle pitomost a prostě vezete se s tím a je čím dál tím víc směšný.
2: A mimochodem, dnešní preference Medianů jste viděl?
3: Ne.
2: Kdy už je ODS na třetím místě, předběhli Starostové a SPD mimo sněmovnu.
3: Jo.
2: Do sněmovny s velkým náskokem samozřejmě Babiš, SPD a tak dále. A komunisté 7% myslím mají motoristé a tak. Co o tom soudíte? Jak se to, nám to mele?
3: Jak se na to mele? Já doufám, že se to... Jako já sleduju ty procesy, teď jsem čest zrovna, jak se paní Konečná nějak jako... Ne, nedohodla, ale že natáhla paní Maláčovou neveme, dostačilo a tím pádem paní Maláčová se sociálními demokraty ztratila nějaký čas a vlastně četují, jestli vůbec do té kampaně jako vypůjde samostatně a teďka nemá partnery. No já těm pohybům nerozumím, ale sleduju to, no. Jako ty pohyby jsou a já jsem fakticky zvědavý, kdo teda bude dávat dohromady tu příští vládu. Ale bojím se jedné věci, jo. Že si musíme zvyknout, že prostě jako se v té politice jako ta pravda úplně říkat nikdy nebude. Jo.

0: Cestuješ a cestoval vždycky. Máš nějaký místo na světě, o kterým si říkáš, tam se ještě musím jednou podívat, tam se ještě musím vrátit. Kde ty to vlastně máš rád?
1: Já jsem měl nejradši Kanáry, určitý místo, kde, jak jsme říkali vždycky, tady sídlí Bůh. Mě natchnul kdysi Jirka Korn, který tam byl ještě, když to nikdo nevěděl, že snad akorát to znal z dějepisu, že existují Kanárské ostrovy. Tak jsem si to strašně přál tam jet a byl jsem skutečně nadšený.
0: No a tam jsi byl, pokud já vím, mnohokrát, to jsi o tom
1: Ano.
0: často mluvil. A tam to jdeš třeba někdy? Chybí ti to?
1: Chybí. Chybí mi to, protože my jsme jezdili k tomu moři furt. Já jsem v podstatě utratil převážnou část peněz, který jsem v životě vydělal. Tak jsem utratil za cestování, za moře. Já
0: Já
1: jsem
0: si
1: byl furt
0: to
1: u moře.
0: Totiž živě pamatuju, když jsme před pár lety byli společně v tom Španělsku.
1: To bylo nádherný.
0: Je to bylo nádherný.
1: Nádherný.
0: Jenom pro posluchače řeknu, že my se, já už nevím, jak se to jmenovalo, jsme byli někde ve Španělsku, v nějakém městečku u moře. A jenom si vzpomenu, že se tam strašně dobře jedlo v té restauraci.
1: No, božsky.
0: Božsky. A že jsme museli k moři chodit po strašně moc schodech.
1: To bylo jediné, co mě vadilo, ty schody.
0: No a to bylo hrůza, vůbec nevím, jak jsem to mohl vidět, jako tenkrát. Ono to není dlouho, ono to bude sotva 20 let.
1: No teď jsme si vzali taxíka.
0: No a mně to tak přišlo, že ty jsi to tak užíval, to moře, že ty jsi tam byl jako ve svém živlu. Teď tam byla spousta Čechů, tak oni tě obdivovali všichni. Bylo taky příjemný tam s tebou. Ještě tam byly pesety, jestli si vzpomínáš. A zažil jsem tam s tebou situaci, kdy jsme seděli v nějaké té zahradní restaurace večer a ty jsi právěl vtipy zvířátkový. A tam se všichni tak smáli, že už to bylo na hranici infarktu. Už jsme tě prosili, abys nic neříkal, jenom si to vzpomínáš. A ty stahal stále další a další fóry z kapsy. A to je třeba jeden z případů, kde si říkám, tam bych si ještě rád někdy podíval. Kdyby to šlo třeba i s Jirkou Krampolem, i s Haničkou jsme tam byli. Že? Tak pro tebe je vlastně moře důležitá součást života, jsem pochopil.
1: Ano, to jsem si vždycky strašně přál. A k moři jsem se dostal prakticky až ve svých 23 letech do Bulharska od svazáků, od Amu. Jsme jeli pod stan na Zlatý písky. To jsem byl poprvé u moře. A pak jsem měl druhý přání podívat se do Ameriky. To se mi splnilo ve 53 letech.
0: Tak Ameriku si projel hodně.
1: Tam jsem byl 27krát v Americe.
0: No a to mi tedy řekni, protože já mám také Ameriku rád. Co jako tebe nejvíce reizuje v Americe?
1: Tak ta Amerika má jednu takovou, jak mě spousta věcí na Americe vadí, jako jo. Jak to je v té Americe, jak máš všude ty nálepky, jak to je autobusech, na autech, na ulicích, na plakátovacích plochách. America, you must love it or you must live it. Ameriku musíš buď milovat, nebo v ní nemůžeš žít, nebo ji musíš opustit, jo. By se to dalo přeložit. To je pravda.
0: Jasně, no.
1: Že v té Americe je prostě, jestli já jsem prezident a ty jsi u benzínové pumpy, tak prostě ty nemáš mindrák, jako tady my jsme, tady ty Češi, bohužel ten útlak staletý. Už to samo, to jsem četl teďka v jedné knížce zajímavý, už jenom to, že si Češi onikali třeba, to je tak něco urážlivého, jako šel jsem, jo, takový, jako že si nějaký povl. Nejhroznější zaměstnání, to mi říkal Pavel Landovský, a věděl, říkal, kdybych nehrál v té hře, kdybych to nehrál, tak bych to nevěděl, je to se jmenuje v rakouštině, ne v němčině, ale v rakouský němčině, Bier Hansel. Víš, co to je?
0: Nevím.
1: To dělalo i většinou Češi. Jo. To je druh santusáka. V podstatě dřív se nebyly popelníky v hospodách. Když se hlavně kouřili viržínka, cigára, že jo. A tak na zemi v těch hospodách byly mokrý piliny. A když skončil večer, tak se ještě přisypaly mokrý piliny. A ten a vymetlo se to koštětem prostě všechen ten sajrajt ven a dalo se to do nějaký popelnice nebo do toho. A ten Bier Hansel nebral plat, ale za to, že uklidil, když skončil provoz podniku, tak směl všechny ty zbytky, co byly po hostech. No tady trochu piva, trochu vína, trochu panáka, směl dopít. Takovej santusák v podstatě. Mm-hmm. Bier Hansel. A to byli Češi. Většinou.
0: No a pojď se ještě vrátit do té Ameriky. Mohl bys tam žít?
1: Ne.
0: Proč?
1: Amerika, to je, tam se musíš narodit. Já bych se tam musel narodit. Kdybych se tam narodil, tak bych tam žil rád. Ta Amerika má něco takového, jako že se opravdu... Ta svoboda je samozřejmě, ono to tam není tak růžový, jo. Ono to vypadá, tam je řada strašných věcí. Třeba to zdravotnictví, to je katastrofa, tam když opravdu onemocníš, tak si opravdu v hajzlu teda, jo. To jako prodáš baráka, oni ti spravějí zub. Ale mě se Amerika líbí. Já jsem... Ty jsi byl kolikrát v Las Vegas?
0: 15krát.
1: 15krát.
0: Teď jsem to měl po 15.
1: Já jsem byl 7krát.
0: Ve Vegas.
1: V Las Vegáči.
0: Máš to rád, to místo taky?
1: No to je takový prostě, to je takový jako, když si děti hrajou, tak si hrají, jako když si hrajou dospělí lidi. Musíš to brát prostě, jako když jdeš do pohádky, no tak v pohádce prostě je možný všecko.
0: No nesmí tě to stát moc peněz, ta pohádka teda. Proto se rovnou ptám na tvůj vztah k hazardu.
1: Já jsem drobný hazardní hráč se sklony k vyšším částkám.
0: Co to znamená?
1: No, že bych si takzvaně rád zahrál o pořádný brach, jenže ty bohužel nemám, takže to nejde.
0: A když přijedeš do toho Vegas, kde jsi byl teda 7krát, tak co tebe dráždí? Ruleta nebo automaty nebo blackjack?
1: Ruletu jsem zkoušel, tam se mě líbilo to double O, jako to mi vycházelo jako dost často. Zajímavý.
0: Double zero? Dávila. Jasně.
1: Ale hrál jsem tam ty jednoruký bandity. To je zajímavé, jak vždycky jsem byl za půl hodiny špinavý jak prase, protože to je neuvěřitelné, jak si o těch drobných...
0: Jasně, no.
1: A mně se hrozně prostě líbí ta atmosféra v tom kasínu. Prostě já mám, když vlezu do toho kasína, takový pocit, jako najednou, jo, jako že se něco děje. A všim si to, nevím, jestli to víš, že jako v kasínu, přestože se tam kouří, tak se tam hodně větrá samozřejmě.
0: Jasně.
1: A že tam je taková zvláštní nedefinovatelná vůně.
0: Vím o tom, no.
1: A víš, co to je?
0: Nevím.
1: Dětský pudr.
0: Cože?
1: Dětský pudr, který působí jako fresh. Jako když si třeba, nevím, vypereš, já nevím, plínu nebo dětský šatičky v dětským šamponu, vypereš to, vymácháš to, pak to uschne na sluníčku, tak to voní jako svěžestí. Abys neměl pocit, jako že to jsem, ježišmarja, 4 hodiny ráno, no, to jsem tomu dal teda na dneska, jako prachy jsem utratil, 4 hodiny ráno, překouřený jsem, přechlastaný jsem. Musíš mít pocit prostě, všimni si, že tam nikde nejsou hodiny.
0: Jasně, ani okna.
1: Ano, nesmíš vědět, že jsi je den nebo noc. Musíš myslet pouze na hru.
0: Vím o tom, no.
2: A z těch zubů čiší strach. Meky mesr, ach můj bože, kdo dokáže, že je vrah na nábřeží řeky Temže. Leckdo život dokonal, mor tam nebyl, víme jenže. Meky mesr blízko stál, jednou zmizel chudák majer, jindy boháč Miller zas. Meky s hůlkou jako frajer.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Martin Půta je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Hejtman Libereckého kraje zejména. A já nemohu začít jinak, pane Půto, ta nešťastná událost, která se stala před pár dny, neboli sebevražda na vašem úřadě. V jaké je to fázi, jak to dopadlo?
2: Tak my jsme jako samospráva požádali pana ředitele krajského úřadu, aby prověřil všechny ty věci, které jsou v dopise na rozloučenou popsány. Věnuje se tomu náš vnitřní audit. Teď ještě příští týden má probíhat nějaké anonymní šetření, tak aby úředníci se nebáli, pokud některé z těch skutečností se tam odehrávaly, tak aby se nebáli potvrdit nebo vyvrátit. A já jsem ještě požádal inspektorát práce, aby provedl nezávislou kontrolu dodržování zákoníku práce, především z pohledu přesčasových hodin, o kterých se tam hovořilo v tom dopise. Musím říct, že to je věc, která mě zasáhla i osobně, protože jsem pana Šepce znal. Náš krajský úřad má nějakých 420 zaměstnanců a on byl mladý, pracovitý, přicházel s novými nápady, takže jsme občas řešili třeba to, jak to bude kraj financovat. Věnoval se propagaci turistického ruchu. Pro mě osobně je důležité především ty věci prověřit pro to, aby se taková situace neopakovala.
1: Berete to jako zkrat toho člověka, nebo že tam, nebo spíš příčina byla to, že tam něco dlouho bublalo a vyšlo to teď na povrch?
2: Já myslím, že to v něm asi dlouho narůstalo. On byl, jenom připomenu, on byl na dobu určitou, protože byl vlastně náhrada za dámu, která byla na mateřské dovolené, takže věděl, že to jeho působení na krajském úřadu bude nějak časově omezené. Možná to mohl být jeden z těch impulzů, ale do té doby, než budu mít všechny ty podklady, tak bych to nerad úplně dopodrobna hodnotil.
1: Ale řekl jste v médiích, že přes časy jsou v těch samosprávách běžnou věcí, tak kde se určuje ta hranice?
2: No, přes časy jsou v samosprávách běžnou věcí u lidí, kteří svou práci mají rádi, dělají s nasazením. Já jsem to říkal, myslím, pro Seznam. Myslel jsem tím především to, že je úplně běžné, že vám starostové, ale třeba vedoucí úřadů, tajemníci nebo vedoucí odborů pracují nejenom běžných 8 hodin, ale po večerech, o víkendech na akcích, které jsou důležité. Samozřejmě pokud to má někdo jako zaměstnanec, tak tam jsou ty limity nastavené pevně. A já zatím z předběžných čísel vím, že tam s panem Šepsem jeho přímý nadřízený řešil jeho opakované setrvávání na pracovišti jaksi mimo běžný provoz úřadu. Takže určitě, a bavili jsme se o tom naposledy včera s ředitelem krajského úřadu, tak já budu určitě chtít nastavit nějaký mechanismus, kdy bude někde svítit nějaká červená kontrolka nejenom u přímého vedoucího, který za docházku každého pracovníka zodpovídá, ale u ředitele úřadu, možná i u hejtmana.
1: Vy jste řekl, pane hejtmane, začátkem letošního léta pro iDnes, že financování krajů je neudržitelné. A jak tomu máme rozumět? Dojdou krajům peníze?
2: Já jsem to nemyslel tak, že krajům dojdou peníze, ale myslel jsem tím především to, že rozdělení daní mezi kraje se nastavilo naposledy v roce 2004. Kraje mají v zákoně o rozpočtovém určení daní svoje pevně stanovená procenta. Je potřeba říct, že za těch posledních necelých 20 roků se třeba počet obyvatelů ve středních Čechách zvýšil o 400 tisíc a nějak se to nepromítlo do toho, jak se mezi jednotlivé kraje ty daňové příjmy dělí, a to považuji za neudržitelné a pevně věřím, že v rámci konsolidačního balíčku najde vláda dostatek odvahy změnit i to nastavení především tím směrem, aby se stejně jako v případě obcí a měst každý rok přepočítávaly ty procenta těch sdílených daní podle několika předem známých a jasných kritérií.
1: To znamená, že vám nechybí peníze, znamená to, že byste třeba šli do mínusu v některých položkách, ale chcete to spravedlivější, pouze teda říkám spravedlivější.
2: Myslím, že by to mělo být spravedlivější především z toho úhlu pohledu, ale to bylo i předem očekávatelné, aby bylo jasné, že když některému regionu roste počet obyvatel, tak může očekávat i větší daňové výnosy a samozřejmě i obráceně. Myslím, že když se zeptáte kteréhokoliv hejtmana starosty, tak vám řekne, že bych dokázal vždycky utratit víc peněz, než kolik jich má. Na druhou stranu jsou to peníze, které předtím občané, firmy zaplatili na daních a je potřeba k tomu takhle přistupovat. Takže já si úplně na naše daňové příjmy nestěžuju. Jsem na tom kraji 10. rok, 11. rok vlastně už teď a naše daňové příjmy jsou dvakrát tak velké, než byly v roce 2013. Takže myslím, že s rozumným přístupem máme na investice a provoz peněz relativně dost.
1: Konsolidační balíček takzvaný zasáhne nějak do provozu nebo snad i do rozpočtu krajů?
2: Tak ten návrh ministerstva financí znamená, že tam, kde se navýší daně, tak nám se sdílí zmenší procento těch sdílených daní podle vlastně všech těch daňových změn v těch minulých letech, když se rušila superhrubá mzda a celkové daňové výběry byly nižší, tak my jsme získali o nějaké procento víc. Teď se mají daně naopak navyšovat, takže v některých těch daních bude, na tom budeme procentuálně o něco hůř, ale předpokládá se větší daňový výběr.
1: Takže podtrženo sečteno.
2: Měli bychom být podle slov pana ministra financí Stanjury na nule, co se týká peněz.
1: A věříte tomu?
2: Tak,
1: počkejte, na nule to ještě široký pojem. Na nule ve smyslu.
2: Na nule ve smyslu, že nebudeme mít ani méně v těch příjmech. Já věřím tomu, že na ministerstvu financí mají ty predikce nejpřesnější.
1: Jako občan, protože jste mimo toho vašeho hejtmanování taky občanem, tak se vám líbí ten konsolidační balíček?
2: Tak jsou tam určitě věci, u kterých má asi každý nějaké pochybnosti. A když se třeba bavíme o tom, že se to má dotknout všech skupin obyvatel, většiny firem, ta konsolidace peněz fakticky znamená to, aby se stát dál nezadlužoval, tak myslím, že třeba věci, jako jsou tiché víno a podobné, tomu příliš nepomáhají.
1: Jasně. Pojďme na evropské peníze, protože to je velké téma v každém kraji i v celé zemi. Jak to vlastně Liberecký, váš kraj, zasáhne, nebo jakým způsobem vlastně se to teď dělá? Po všech těch skandálech, které byly, ROP 1, ROP 2 a tak dále, je ještě vůbec možné bez rizika čerpat dotace z Evropské unie? Bez rizika v tom, že vás někdo zavře dřív nebo později?
2: Já myslím, že to možné je, ten systém, ale díky všem těm kauzám z minulosti je poměrně nepružný, těch kontrolních mechanismů je docela hodně. A celá řada starostů vám dneska řekne, že si na investice radši našetří, než aby riskovali to, že jim po 2, 3, 4 nebo 5 letech přijde nějaká kontrola a řekne, že před 5 lety měli možná v tom výběrovém řízení udělat něco lépe a udělí jim nějakou třeba 10% sankci neboli snížení té dotace.
1: Jak čerpá kraj? Kraj je jedním z příjemců?
2: Kraj je jedním z příjemců. Myslím, že čerpáme poměrně hodně. A děláme to především proto, že ty majetky, které jsme jako kraje dostali svěřené po vzniku krajů v roce 2020, tak nebyly všechny úplně v ideálním stavu, takže využívali jsme dlouhá léta teď dotace na snižování energetické náročnosti neboli zateplování budov, škol, domovů pro seniory. V dalších letech se chceme věnovat třeba výstavbě pasivních objektů, tedy objektů, které jejichž energetická spotřeba je stejná nebo menší jako energie, která se na nich třeba na střeše ve fotovoltaice vyrobí. Díky evropským penězům funguje třeba krajský podnikatelský inkubátor, kde se snažíme podporovat firmy, které se zabývají inovacemi, neboli tím, aby jsme v budoucnosti vyráběli něco jiného než součástky do aut a byly možná více soběstační jako ekonomika. A docela hodně peněz směřovalo taky do krajských silnic a jejich rekonstrukcí.
1: Co si mám představit pod pojmem čerpáme hodně?
2: No já myslím, že jsou to ročně řádově malé jednotky miliard, miliarda a půl, které se nám v některých letech podařilo z Evropské unie použít. A třeba konkrétní číslo v letošním roce na silnice předpokládáme, že to bude asi 230 milionů. Celkově kraj do oprav silnic dá miliardu. Zhruba 200 milionů z toho jsou ještě peníze ze SFDI, takže polovina kraj a polovina další finanční zdroje.
1: V čem vám chybí nejvíc peněz?
2: Obecně myslím, že bychom potřebovali víc investovat do školství. Stav některých těch školských budov není úplně ideální. Myslím, že to platí napříč republikou. A říkám o tom školství jako na prvním místě proto, že si myslím, že právě ve školství je ta naše největší možnost tak ovlivnit naši budoucnost, protože děti, žáci a studenti jsou ti, kteří za 20 roků budou ve firmách, v institucích, třeba ve vysokých školách nebo na úřadech a můžou významně ovlivňovat to, kam se bude země směřovat.
1: No je to fatální věc pro Liberec a Liberecký kraj v okamžiku, kdy je Praha na dohled a všechny vysoké školy, všechny střední školy vlastně to mají ti lidé nebo ti studenti v dojezdové vzdálenosti.
2: Tak my to úplně nemáme do Prahy v dojezdové vzdálenosti.
1: Tak to, že ne.
2: No tak hodina autobusem na Černý most z Liberce není úplně ideální. Kdyby to byla hodina vlakem z centra Liberce do centra Prahy, tak by to mohlo být jiné. Ale my jsme teda měli v letošním roce spíš problém, že se nám děti z Prahy a ze středních Čech hlásily na naše střední školy, protože ty elitní pražské byly beznadějně zaplněné. Nám se teda taky zaplněla naše nejlepší gymnázia, které máme, ale přece jenom jsme tu volnou kapacitu měli větší. Spíš máme problém s tím, že mladí lidé odcházejí na vysoké školy, docela logicky, přestože máme skvělou, dobrou technickou univerzitu, tak v těch dalších oborech prostě studenti odejdou z toho regionu studovat do Prahy, do Brna, do dalších měst a myslím, že to, co všichni potřebujeme, je naučit se, aby se pak někdy po nějakých získání zkušeností vraceli zpátky.
1: A to se daří, protože to je téma posledních 20 let, ať už to bylo třeba se studenty medicíny, vzpomeňte si, tak jaký je stav, jaká je páka na to, aby se vraceli?
2: Tak my jsme jeden z těch regionů, kde počet obyvatel nějak významně neroste, ale taky neklesá. Takže to vypadá, že se prostě po nějaké době část těch studentů vrátí. Já myslím, že Liberec má tu výhodu, že je uprostřed krásné přírody. Zatím teda bohužel jenom tím autobusem nebo autem, to je do Prahy relativně blízko. A já věřím, že jedním z těch nástrojů pro to, aby se lidé obecně víc do našeho regionu vraceli nebo se tam naopak stěhovali, je vytvoření rychlého vlakového spojení mezi Libercem a Prahou, které by dostalo ideálně nebo umožnilo lidem dojíždět každodenně do práce, tak jak je to běžné třeba v Anglii, za hodinu jste v tom druhém městě, odpoledne se vrátíte, když máte slušného zaměstnavatele, tak vám třeba půlku té dojezdové doby započítá do té doby pracovní.
1: Jakým způsobem nebo jak moc zasahla Liberec a Liberecko ukrajinská uprchlická vlna?
2: Tak byli jsme mezi těmi kraji, kde bylo uprchlíků opravdu hodně. Liberec je páté největší město v zemi, takže se přirozeně ty komunity vždycky snaží koncentrovat, spolupracovat. Myslím, že jsme to zvládli stejně jako ve většině zbytku země. Když jde dneska člověk do firem, tak vám řeknou, že jsou vlastně za to, že se většina uprchlíků zapojila do pracovního procesu rádi, protože naše ekonomika obecně trpí nedostatkem pracovních sil. A Ukrajinci jsou nám blízko jak mentálně, tak kulturně, takže když u nich používáme ten výraz uprchlíci, tak je potřeba říct, že jsou to trochu jiní uprchlíci, se kterými jsou ty problémy významně menší.
1: Prosím vás, a to číslo, které vy jste, tuším, uvedl pro Novinky, 500 tisíc uprchlíků, tím rozumíte...
2: Ne, to byla celá Česká republika. My jsme měli v kraji necelých 30 tisíc a zhruba 6 tisícům jsme poskytovali ubytování v rámci toho závazku, které kraje dostaly od vlády, to znamená zajistit ubytování v nějakých náhradních ubytovacích kapacitách.
1: A jaké jsou zkušenosti s těmi 6 tisíci uprchlíky, kteří tedy dostanou od kraje ubytování a asi nějakou podporu nebo něco?
2: Tak ten zákon se změnil teď od 1. července. Vlastně od 1. července se ubytování poskytuje za státní peníze už jenom zranitelným skupinám, to znamená dětem, případně matkám, které se o ně starají, nebo seniorům, všichni ostatní si to ubytování platí. Vlastně při té změně nedošlo k žádným problémům. Ti ubytovatelé za mě osobně z velké části jsou vlastně jako rádi, že mají ty ubytovací kapacity naplněny. Řešili jsme 10 problémů za ten rok. Většinou se to týkalo toho, že ubytovatelé se snažili poskytnout nějaké prostory, které se třeba v zimě nedali vytopit na víc než na 15 stupňů. A myslím, že většinově to je v pořádku, ale je potřeba říct, že v každé komunitě, jak mezi Ukrajinci, tak mezi Čechy, se najdou i ti, kteří se snaží každé takovéhle podpory trochu zneužívat, takže i nějaké jednotky případů, kdy třeba ubytovatelé nehlásili, že už tam nikdo nebydlí, nějaké jednotky stížností na to, že někde na ubytovně byl hluk o víkendu ještě ve dvě v noci.
1: Jo, tak to jsou detaily.
2: Ale myslím, že nic zásadního, co bych považoval za ohrožení bezpečnostní situace v kraji, se nestalo.
1: Jaký je teď plán? Protože mnozí komunální politici říkají, my bychom třeba i rádi podpořili, ten přísun uprchlíků, alespoň některých, protože, jak jste říkal, je to vhodná pracovní síla. Může v tomto kraji nějak pomoct?
2: Tak my se snažíme ve spolupráci s obcemi vytipovávat ty objekty, kde by mohli uprchlíci získat nějaké dlouhodobé ubytování. A je potřeba říct, že vzhledem k tomu, jak funguje sociální systém na Ukrajině oproti českému, že je prostě významně přísněji nastaven, tak oni většinově vědí, že prostě si musí najít nějakou práci, pokud tady chtějí dlouhodobě zůstat. Vlastně už od začátku jsme se snažili propojit úřad práce zaměstnavatele ze zástupců uprchlíků, tak aby získali přímo informace o tom, v které lokalitě je třeba zájem o to, aby se tam nastěhovali a mohli tam chodit někam pracovat.
1: Pane hejtman, vy jste bývalým předsedou hnutí STAN. Když pozorujete dnes ten cvrkot ve vysoké politice, jak jste spokojen s tím tónem navenek, které hnutí STAN za poslední dobu vlastně prezentuje?
2: Tak já myslím, že Vít Rakušan v té úplně nejednoduché situaci, ve které je vláda, ve které byl STAN po dozimetru, tak odvedl velký kus práce.
1: Myslím, už že je po dozimetru.
2: Já nevím, jestli je po dozimetru, ale minimálně jsme rok a kus po té chvíli, kdy se spustil. Tak myslím, že v té první fázi odvedl určitě velký kus práce ve stabilizaci hnutí. My jsme hnutí komunální, které vzniklo na komunální úrovni. Jsme hnutí hodně založené na komunálních politicích. Já se snažím vždycky říkat, že jsme středové hnutí, spíš středopravé hnutí. Jsou mezi námi jak liberálové, tak konzervativci většinou nepříliš vzdáleni od politického středu. A když budu třeba chtít říct nějaké hodnocení k tomu převažujícímu trendu, teď, že jsou nejvíc viditelné ty liberální tváře STANu, tak já vždycky říkám s úsměvem, že jsem taky liberál, ale jsem ten liberál, který nechce druhým lidem říkat, co si mají myslet, protože myslím, že svoboda je založená přesně na tom, že je potřeba respektovat i druhé názory, řešit problémy druhých, ale nikdy nepřekročit tu tenkou linii, ve které se druhým říká, že to, co si myslí oni, není správné.
1: Preference dnes vyšla nová čísla, nevím, jestli jste
2: Viděl jsem.
1: Tak to vás přesvědčuje o čem?
2: No, že se po začátku dozimetru podařilo panu předsedovi to hnutí stabilizovat, protože 6,5% není sice na jásání, ale myslím, že celá řada členů a myslím, že velká část veřejnosti mohla třeba loni touhletou dobou očekávat, že STAN bude třeba na 2% do konce roku.
1: Vy sám si prožíváte roky svůj vlastní příběh trestního stíhání a tak dále. Myslím, že to je věc obecně známá. Jakou zkušenost si člověk z tohoto odnáší směrem k té české justici, o které jsou takové pochybnosti v posledních letech?
2: No já musím říct, že se snažím být především zdrženlivý ke všem kauzám, které se na veřejnosti propírají. Mluvil jsem tady o dozimetru, rád si počkám na závěr policejního vyšetřování, rád si počkám na to, až někdy padne nějaký soudní rozsudek. Snažil jsem se být zdrženlivý i ke všem kauzám kolem Andreje Babiše a dalších politiků z ANO. A to především proto, že pokud v této zemi jakoby princip platí prezumpce neviny, tak bychom neměli ty kauzy hodnotit podle toho, co o nich píší ta která média. A skoro bych řekl, že v kauzách, ve kterých je vina prokazována jednoznačně, se většinou do médií nedostávají žádné informace z toho spisu. V kauzách, ve kterých ta vina prokázána jednoznačně není, tak se dost často píše o detailech právě v těch médiích a myslím, že to není pro spravedlnost úplně dobrý výsledek. A já teď nebudu říkat, že si myslím, že vím, kdo detaily ze spisů vynáší, ale každý, kdo sleduje česká média v posledních 10 letech, tak prostě tu situaci musel zaregistrovat, že se častokrát v médiích píší detaily, které by se v některých fázích vyšetřování rozhodně objevit neměly.
1: Ten váš případ se táhne neuvěřitelně dlouho, přesto je cítit obrovská podpora voličů. Toto samotné se svědčí o čem?
2: Já bych to asi nedával úplně do souvislosti, ale za mě ten letos na podzim to bude mít deváté výročí. Myslím, že je to jedna z těch kauz, kdy nad racionálním vyhodnocením důkazů převážilo takové to obecné zadání ze začátku protikorupční revoluce, dostaňte je všechny k soudu a tam ať si to rozhodnou, jak chtějí. A obecně podle mě délka trestního stíhání a soudního procesu nad 5 let je problematická. A když budu mluvit o kauzách, které trvají 9, některé třeba 12 let, tak to pro českou justici není vůbec hezké vysvědčení.
1: No, dobře, vy říkáte, že se nedají ty věci dávat dohromady. Já si myslím pravý opak. Přestože jste byl vláčen médií z různých stran, tak přesto vám ti občané nahází ty hlasy. Tak tomu já nerozumím.
2: Já se snažím pracovat pro region a pro lidi vlastně celou tu dobu. Došel jsem k závěru, že kdybych...
1: Ale to David rád taky určitě.
2: To asi taky. Jsem ale došel k závěru, že vzhledem k tomu, že nemám žádné pochybnosti o tom, že ta kauza je postavená na faktech, které nemohou být důkazy ani k obvinění, natož pak k obžalobě, a že jsem prostě nic neudělal, takže rozhodně nebudu z hejtmanské pozice odstupovat. Bylo to v roce 2014, bylo to v polovině volebního období. Řekl jsem svým kolegům, že pokud chtějí, tak voliči za 2 roky určitě posoudí, jak moji práci vnímají a budou v tom určitě nějak hodnotit i tu kauzu. A myslím, že jsem udělal dobře, protože odstoupení by znamenalo přiznání k něčemu, co se prostě nestalo, k něčemu, co u toho soudu prostě nikdy ani nemělo být.
1: Jsem rád, že jste přišel. Těším se na příště. Na shledanou.
2: Děkuju za pozvání. Na shledanou.
1: Naším hostem byl Martin Půta.

0: doktor Jindřich Reichl, předseda pro strany, o které se říká, že bude kandidovat do poslanecké sněmovny na kandidátce SPD. Už je to rozhodnuto?
1: Definitivně ještě ne. Jednáme a za mě je to věc, o kterou já se snažím už dlouhou dobu, protože vidím, že tady je poptávka od voličů, aby došlo ke spojení na té takzvané pronárodní scéně suverenistické, která víc dbá na zájmy České republiky než na zájmy Bruselu. A myslím si, že bychom takovou sílu měli voličům nabídnout. Takže jednáme o tom intenzivně a pevně doufám, že to dopadne, protože to je něco, o co já usiluju už delší dobu.
0: Jakou roli v té spolupráci, která je tedy na spadnutí podle vašich slov, pane Reichle, hraje ta skutečnost, že trestní stíhání pana Okamury a trestní stíhání celé strany, nemůže to být výrazná komplikace?
1: Pro mě osobně a pro naši stranu v žádném případě ne. My zcela jednoznačně stojíme za Tomiem Okamurou. I za hnutím SPD to stíhání považujeme za čistě účelové. Já jako člověk, který se zabývá trestním právem 25 let, tak se tomu musí jenom smát. To je opravdu ta čistá účelovka. Myslím, že každý v téhle zemi, kdo jenom trošku sleduje to veřejné dění, tak to chápe, že v žádném případě nešlo o žádný rasismus. Já vždycky s oblibou říkám, že kdyby sem ta migrace šla z Grónska, tak na tom plakátě bude prostě Eskimák. To není o tom, že by kdokoliv chtěl jakýmkoliv způsobem degradovat nějakou rasu. To je prostě o tom, že chce na rovinu a otevřeně hovořit o zásadním problému, který se týká i České republiky, a s rasismem to nemá absolutně nic společného.
0: Jinými slovy, to, co bylo na tom vizuálku, nebo to, co bylo na té reklamě, to podepisujete?
1: Já jsem zcela jednoznačně v souznění s tím, co tam bylo, protože jsem přesvědčen, že problém migrace je obrovským problémem, a to nejenom z Afriky, z celého muslimského světa. Čeká nás možná druhá migrační vlna z Ukrajiny a já pevně věřím a jsem o tom opravdu přesvědčen, že ta migrace je ze všech stran negativní pro občany České republiky, a to už jak zátěží sociálního, zdravotního, vzdělávacího systému, tak i z hlediska a především z hlediska zvýšení kriminality a snížení bezpečnosti občanů České republiky. Takže já před migračním paktem varuji velmi zásadně a myslím si, že je to problém, o kterém bychom měli na rovinu a otevřeně mluvit.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
3: Kus trávy máš, aby si dýchal líp, tolik uznáš, proč venku nestojí tvůj džíp, tele zapínáš, aby si zapomněl.

0: Radio Xaver.
1: Pane, ať si stéblo trávím,

0: Radio Xaver.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, Xavere.
1: 81. díl? To možný?
2: Je to možný, s vámi čas letí rychle.
1: No, to je pravda. No, než se vás zeptám, na kolikát se to máte, tak mi musíte říct, jestli se ráno měříte.
2: Myslíte výšku?
1: Výšku.
2: Ne, to se neměřím. Já nepočítám, že bych ještě mohla přes noc nějak vyrůst.
1: To se mýlíte. Já jsem se dočetl dneska zrovna, že každý den ráno jste o 8 mm vyšší.
2: Ne.
1: Ano, jasně. A do večera se cvrknete. Na tu původní, zkuste to.
2: Mám to zkusit, jo.
1: Tak to funguje lidský tělo.
2: Ježíš, to by bylo krásný, kdyby to takhle fungovalo nejenom pokud jde o výšku, ale i o šířku.
1: To jsem okamžitě hledal, jestli to tam stojí psáno a nic takového tam není, ale můžu vám na úvod, čekejte, já to mám tady říct, to by se vám mohlo hodit v partnerském životě. Těch zajímavostí o lidském těle je tam mnoho.
2: Zajímavostí o lidském těle, které se mohou hodit v partnerském životě. Není nikdy dost.
1: Že blondýny třeba mají většinou víc vlasů než černovlásky. Takže to jste vlastně na tom dobře.
2: No, já jsem ten případ blondýny, která, pokud jde o to, že má málo vlasů, tak ji strčí do kapsy každá bruneta.
1: Jo. Ráno jste o 8 mm vyšší, ale v průběhu dne se scvrknete na původní výšku. Kosmonauti díky nulové gravitaci narostou o 4 cm. Chápete to?
2: Ne.
1: No, kosmonauti každý den narostou o 4 cm. Ale mám tady pro vás tu věc, která se vám bude hodit. Já ji musím jenom najít. Prosím vás, tady je to označeno jako zajímavost 134.
2: Ano.
1: Neboli asi to nemá velkého významu, ale je to tady všechno odzdrojované, jo? Takže to je pravda. Pamatujte si to, paní Karo, zapisujte si to. Kopanec do varlat.
2: Ano.
1: Kopanec, víte, co je?
2: Jo.
1: Kopanec do varlat je bolest označená jako 9000 jednotek bolesti. Rovná se 160 porodům. Nebo zlomení 3200 kostí.
2: 3200 kostí.
1: Jeden kopanec.
2: To psal nějaký chlap, tenhle ten průzkum.
1: Do varlat. Počkejte, tam ještě máme tu přepážku.

Kájo, mého bratříčka pravda vytáhli na to nepřívětivé světlo jako prvního. Ale nechtělo se nám oběma. A on byl pak po dlouhý čas lepší než já. A také zranitelnější, ale stejně byli oba hochíčci, chcípáčci, často nemocní, v horečkách. Strop mizel v nedozírných výškách a znovu se zlověstně nížil. Vyhublé pažičky dvojčat šátravě bloudily po peřinách a co chvíli jsme se z nekonečných angín poblinkali. Tehdy nikdo z nás netušil, že půjdeme v kruhu a budeme končit jednostejně. Vědět to tenkrát, jistojistě bychom se po způsobu pozdějších opilců udusili vlastními zvratky. Pak cestování vlakem. Uspěchaně se často přestupovalo v jiskrách a zazích. Na jednom takovém špinavém nádraží, myslím, že byla ještě válka a všechno bylo na lístky, matka vyprosila nějaké tepelně upravené jídlo i bez těch poukázek. V nádražní putice to bylo. Matka byla po městsku nahastrošená a číša z ní slintal. Obtížné dítky vypustil za krčmu do spustlých zanedbaných luk. Dva městští jelimánkové nevěděli nic lepšího, než rvát květiny, pochopitelně bez stonků a bez ladu a skladu. Čile přiběhly otužilé vesnické děti a ječícím dvojčatům nabančili. Řvoucí cizorodý živel byl z území vesnice vyhnán zas do jiného vlaku. Do ubrečených očí hned zaslétaly jiskry z rozzuřené lokomotivy. To stoupání za vsí bylo nad její síly. Honem, honem, na slinci kapesník, šmidli, šmidli. Saze je třeba rozmazat, rozetřít, do toho sopel z brekotu a... Z kapesního šátku je v okamžení klouzek, který nás také nutili nalézat v pichlavých lesích tu sliskou houbu. Zemědělci v dřevěném kupé buransky mlčí. Dvojčata a husa v košíku nejapně kejhají a kdo si posupně velí, zavřete to okno, pakáži. Do neprodyšně uzavřeného prostoru se někdo děsivě ubzdí, všichni podezřívavě hledí na nevinnou tlustou selku, vlak s notným kymácením rachotí fádní krajinou a zapaluje proschlé lesy. Selka rudne a obloha jak by smet. Večer je na spadnutí. Skandál. Dodnes se občas probouzím do noci při hrůzné vzpomínce na truchlivou hru, všemi nedobrovolně a bez chuti hranou, pod nic neříkajícím názvem rodinný výlet. Jakže to bylo? Napřed se do dýmajícího vlaku, jen se celý roztřesený a uhýbající rachotivě vřítil do branického nádraží, vedrala má matka. I do přeplněného kupé se dokázala vlámat. Všude jí bylo plno. Otec vyšňořen turisticky, opásán, tísněn, škrcen brocakem, oděn v jakýchsi pumpkách, pulóvr a rozhalenka. A již vzhůru, po příkrých schodech, služka s košíkem. A dítky, můj bratr a já, pestře matkou opletené, válcovité, pištivé, barevné spermie. Tu přichází kýžené troubení. Lokotka odpovídá zahoukáním. A opravdu, už se jede. Rozzuřená lokomotiva zasypává všechny a všechno deštěm sazí a pálících jisker. Nejedna sprahlá louka a proschlý havost vzplanou. Říkala jsem ti to, nenakláněj se z toho okna. Dítko brečí. Slzy vyplavují smítko z oka. Facka to opraví. Facka klébn, zuby šklébn. Jede se dál. Už v Modřanech
Po chvíli kodrcavé jízdy matka velí: děti, připravte se, budeme vystupovat. Brebentící dítka se kymácejí v chodbičce. Parovlaky mi smíká víc než matka. Dalších 20 minut jízdy. Už vědí ti caparti, co je čeká? Přechod z Braslavského železničního mostu. Další děs. Mezi rozvyklanými prkénky mostního chodníčku vidí hluboko dole kalný říční proud. Na druhém břehu je výlet završen. Tam, na dřevěné plovárně, plavčík v námořnickém tričku spoutá dítko jakýmsi přístrojem, na bydle vysune do zlověstné řeky a přikazuje malému pitomci vykonávat jakási žabí tempa A23, A23. A ten kréťa na laně jen loká říční vodu a kucká, zatímco matka projevuje k plaveckému mistru veškerou úctu a pramálo dbá na synáčka, co mizí pod hladinou. Mnoho let potom si předčítám nádhernou povídku o téže plovárně. Příběh nahlížený s laskavostí velkého člověka, rozmarné léto, mistra Pera, doktora z Braslavského, Vladislava Vančury. Ale přece jen naučil jsem se plavat dřív než číst, bez bydla a postroje, cestou přirozenou. A v nejedněch vodách jsem pak předváděl své rádoby styly v dojemné touze zaujmout některou z venkovských krasavic sedících na břehu a schovývavě zhlížejících na hloupatého pražáka. Zmodralé, klepající se dítě je vytaženo na šedivá prkna plovárenská. Sluščin košík. Kostkatá utěrka odkrývá svá úděsná tajemství. Dodnes vidím láhev od octa, plnou nepopsatelně lepkavé tekutiny, slazený čaj s citronem, odporně vlažný, částečky vymačkaného citronu v tom kalu zavíří, zvrátí se a unaveně padají ke dnu. To nejhorší má teprve přijít a také to přichází. Strašlivá plechová krabice s proraženými nepostačujícími průduchy v ní. O, hrůzy dětství. Vlhké krajíce chleba s rozpuštěným máslem a přilepenými cucky mokrého ubrousku, trocha zvlhlé soli v mokrém papíru, puklé rajče, vystydlé řízky obalované v strouhance a papíru a to nejhorší nakonec. Vajíčko natvrdo. Jehož mocný odér z braslavský vánek ne a ne rozehnat.

dosti u světa není favorit. Je černým koněm, ale co má být, i černý koně mohou zvítězit. A to je důležité.

sníst. Mám tu ty krásky, snad se vrátím k nim, anebo půjdu vedle zazvoním, ať poznám, kdo tam bydlí. Ta, co mi přišla právě otevřít, není moc k světu stejně jak ten byt. Já ji však můžu domem pohostit a nabídnout jí židli. Na pohled jsme jak duo komiků, na

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Andrej Babiš je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Předseda hnutí ANO. Dlouho jsme se neviděli, pane Babiši.
2: Ano.
1: V jaké jste náladě?
2: Já výborně, já se těším do parlamentu. Dneska ve 12 začíná schůze.
1: Ano.
2: Kde budu mluvit. Asi dlouho.
1: Čtvrtek, 8. 6.
2: Dneska čtvrtek, ano. Dlouho. Protože tato vláda zase chce vzít důchodcům peníze.
1: K tomu se všem
2: no
1: postane.
2: A já jako důchodce mám střed zájmu, takže vlastně tam budu bojovat za všechny důchodce.
1: Já jenom řeknu, že tento
2: rozhovor... Už jedno okradli o 7 tisíc tento rok, vzali jim slevu, navyšují léky, jak to znáte.
1: No, za chvilku jdeme na to, vydržte. Řeknu jenom pro naše diváky, že tento rozhovor natáčíme 8. 6. ve čtvrtek brzo ráno.
2: Protože brzo ráno je půl jedenáctý.
1: Tak to
2: brzo ráno je pět. No dobrý.
1: Jak pro koho?
2: No jasně.
1: Tak a Andrej Babiš je naším hostem a řekněte mi, pane Babiši, na úvod hrozí naší zemi bankrot?
2: Ne, ne, ne. A prosím vás, toto vám vysvětlím. Pochopí to i malé dítě. Akorát pan premiér to nechce pochopit. To ta největší lež, a to je zákeřná lež, je to, že pan premiér a vláda tvrdí, že máme rozvrácené finance a že nám hrozí bankrot. Ale všichni zapomínají. Takže já bych to rád tady vysvětlil. A podívejte se tady na tuto čáru. To je vláda ODS a TOP 09. Byl tam nějaký Kalousek, který teďka chodí a radí asi v tom, jak zadlužovat. A tahle vláda, kde seděl pan premiér Fiala, 440 dní jako ministr školství. Ano. Akorát si pamatujeme, že chtěl tam dát ten poplatek. A Stanjura tam seděl. Tak navýšili naše zadlužení, a to se vykazuje HDP v procentech, na 44,4. A potom přišlo hnutí ANO do vlády, to je vláda hnutí ANO, a jeli jsme snižovali ten dluh, až do roku 2019 jsme to snížili na 30%. A potom přišel covid. Ano, dva covidové roky. Propad HDP, tak se ten dluh navýšil, ale skončili jsme, a já se ptám všech, hlavně děti, dětičky, je 42 méně než 44,4? Ano, správné dětičky, je to méně. Len pan premiér nechodil do školy, tak se nenaučil, že 42 je míň než 44,4. Takže on mluví o bankrotu, straší Řeckem blbosti, naše zadlužení je poloviční než Evropské unie. A proč to dělá? Aby vzal lidem peníze. Aby vzal lidem peníze. Takže to je ta největší lež. Máme skvělé finance. My jsme skončili 21 jako šestý nejméně zadlužení v Evropské unii. Oni tím, že jsou neschopní, už jsou osmí, ale stále jsme na polovině. Takže není žádný důvod strašit. A oni jsou neschopní v podstatě postavit ten rozpočet, protože oni neřeší příjmy. Mají stovky miliard v evropských fondech, zbavují se příjmu jako EET, neinvestují, zbavují se příjmu, protože je potřeba se proinvestovat z krize. Takže tady je to jasné, ano, Kalousek, Nečas, Fiala, Stanjura. Tady to navýšili, my jsme šli dolů, covid, ten se dá jasně zdokumentovat, to jsou čísla. No a takže je to lež.
1: Počkejte, a ten poslední sloupeček na konci roku bude vypadat jak odhadem?
2: 23 bude, no tak oni už minulý rok vlastně to navýšili, že to bylo vyšší než končili 2013. A takže ano, ono to samozřejmě stoupá, protože oni zkrátka neřeší příjmy a mají samozřejmě velké štěstí, tak to je neštěstí nás všech, hlavně, že je tam tato vláda, že ta inflace jim navyšuje HDP, tudíž ty procenta, i když ten dluh absolutně stoupá, tak ty procenta tolik nestoupají. Takže já samozřejmě s tím stále bojuju, protože oni se stále vymlouvají, je to nepravda, nehrozí nám žádný bankrot. Oni to říkají jenom proto, aby měli důvod a odvolávají se na jejich experty. No, a je potřeba vždycky vědět, kdo je ten expert. Takže oni straší, není to pravda. Takže tyhle lži o bankrotu, lži o inflaci, lži o energii, lži o Green Dealu, to je stále dokola. No a samozřejmě tady je plno provládních médií, které opakují tyhle nesmysly. A ty experti, to jsou jejich experti. Oni jsou objektivní experti.
1: Dobře, pane Babiši, jaká je správná Babišova, tedy podle vás, cesta? Ty jednotlivé věci, co jste řekl, že o energii říkáte, Green Deal špatně, tak jak je to správně?
2: Zásadní chyba byla, že v únoru 2022, kdy jsem vystoupil ve sněmovně a podle Slováků, tam byl Sulík, který se domluvil s výrobci elektřiny, měli zastropovat cenu elektřiny u výrobců na 1500 korunách, protože samozřejmě elektřina, jak je známo, se používá na výrobu většiny výrobků, služeb, tady svítíte, všude elektřina. No a tím by byli zrazili inflaci, tak jak to udělali Španělé, jak to udělal Macron u jejich ČEZu EDF a mohli, a už jsem to opakoval stokrát, vykoupit akcie ČEZu, získat 100% a konečně mít zase něco našeho, když už to všechno rozprodali v minulosti, kuponka a tak dále, k tomu se nebudeme vracet. Takže to byla zásadní chyba. No a z té inflace nekontrolované měli příjmy dodatečné, 2022 měli 140 miliard, teďka 59 miliard, takže 200 miliard a ty příjmy si nechali a nechtěli to vrátit lidem.
1: Dobře, vy velmi často říkáte, pane Babiši, nebo vysvětlujete ty věci okolo ČEZu. Vy si opravdu myslíte, že ta společnost je všespásná, že ta by uměla ty věci vyřešit, pozastavit, i kdyby se vykoupili ty...
2: Ano, samozřejmě, když vykoupíte 100%,
1: no.
2: Ano. A měli to udělat, jak, nevím, Elon Musk vykoupil Twitter, nebo EDF vykoupil Macron, tak samozřejmě na to můžou budovat konečně státní energetickou firmu, která má v pronájmu terminál na LNG v Nizozemsku, kde jsme zaparkovali lithium, teďka pan premiér se tam byl vyfotit, ano, která má 20% distribuce plynu v České republice a to by byla jediná kvázi státní firma, kterou nerozprodali, kterou bychom mohli mít v rukou a tam dělat strategii a vlastně politiku v prospěch lidí, protože všechno, debata o potravinách, no a na výrobu potravin se používá co? Taky elektřina, ne? A na kelímky na jogurt taky elektřina. A kelímky do kartonu taky elektřina. Ne? A potom je to potřeba odvést. A je potřeba tam naftu. Ale toto ty lidi, kteří jsou ve vládě na čele s tím politologem, tomu nerozumí. Oni nevědí, o čem mluví.
1: Pane Babiši, kde je záruka, že v okamžiku, kdy stát vlastní 100% ČEZu, no, že budou levnější energie.
2: Vždyť mi záruka je, že o tom
1: počkejte,
2: rozhodne.
1: Počkejte, proč mě nenecháte domluvit? Já vás taky nechávám.
2: Dobře.
1: Často slyšíme přece no, ze všech možných stran, no, že oni, ta současná vláda, jdou na ruku té lipské burze a i
2: Bůh ne, jdou na ruku, jdou na ruku tým výrobcům elektřiny, no.
1: Tak, a kde
2: takže
1: máte...
2: tady došlo k přesunu stovek miliard od všech občanů, živnostníků a podnikatelů v prospěch třech výrobců elektřiny.
1: Dobře, ale pokud bude vládnout vláda Petra Fialy, která to takto má nastavené, nekritizuju, nevím, ale kdyby to tak bylo, kde je záruka toho, že ta energie bude levnější?
2: No, záruka je v tom, že pokud budete vlastnit 100% ČEZu, tak to je rozhodnutí jediného akcionáře. Akcionáře je ministerstvo financí. A zkrátka tak rozhodnete logicky prospěch lidí, prospěch živnostníků, prospěch průmyslu, vždyť to je základ, ta elektřina je základ.
1: Pane Babiši, vy mě zkoušíte dneska.
2: Neskouším.
1: Od kdy se v politice věci rozhodují logicky?
2: Jo, no tak ano.
1: To se změnilo dneska něco ráno, nebo?
2: Jo, tak to je dobrá otázka. No tak v normálním světě by to tak člověk udělal, a kdybych tam byl já, tak samozřejmě bych to udělal.
1: Škrty.
2: Tupé škrty.
1: Kauza škrty. Kde začít, jak začít hromadně, jaká je Babišova metoda?
2: Kdybych byl premiér, tak začnu u sebe. Jo, já jsem ji snižoval na úřadě vlády, teda na úřadě vlády o 267 lidí, 30% jsem znížil stav. Jo? Takže okamžitě propustit 100 lidí, přestat vlastně tam zase nějaké zakázky IT, nic nepotřebujou, propustit všechny státní zaměstnance, kteří jsou člen pětikoalice. Co tam dělají politici? Já jsem žádného, propustí všechny ty, kteří jsou členové těch politických strán, tak tam nemají co dělat.
1: A to zní,
2: poradci,
1: to zní velmi,
2: politický náměstci.
1: Aby si to špatně nevysvětlil, jo? To je jak zaměstnat komunisty. Ne,
2: ne, jako tak oni mě zaměstnávali, ano, podle stranické příslušnosti, já si to pamatuju, za ty první vlády, kdy s tím přišli, lidovci, ne, to všichni se nahrnuli na ty jejich rezorty. No to je jejich systém, protože dostanete ministerstvo a oni to samozřejmě, například ODS to rozděluje podle těch krajských předsedů, ne, takže Moravskoslezský má finance, Jihomoravský má spravedlnost, Praha má obranu, střední Čechy mají dopravu, ty nejsilnější, aby zvolili toho pana premiéra předsedou, no takhle to je tam taková tradice u nich. A potom se tam nahrnou ty kámoši, ty poradcové a tyhle.
1: No. Jste premiérem.
2: Takže oni nešetří. Bartoš má 4 auta, jsem četl. Všude jeho poradci jsou ty, kteří neuspěli ve volbách.
1: Víme o tom, recepční z Mariánských lázní, ale teď se bavíme o něčem jiném. Jste premiérem a chcete dělat škrty na jednotlivých ministerstvech. Mm-hmm. To znamená brát jedno po druhém a hledat zbytné náklady, anebo Klausova metoda říct všem, škrtnete každý 10, 15, 20%
2: ploši. Já když jsem byl premiérem, tak jsem to řídil a taky rozhodoval. Ano, vláda rozhoduje kolektivně, ale ten premiér to musí řídit. Pan profesor Fiala je politolog, on to neřídí. Řídí to pan Stanjura, který stále říká ministrům, nemám peníze. Jo? Za nás bylo jasné, že všichni ministři mají povinnost maximálně investovat. Řeknu příklad. Teďka IROP na MMR vypsali soutěž peníze na kapacitu základních škol. Máme málo míst, ano? Ministerstvo pro místní rozvoj tam dalo asi 2,5 miliardy. Přihlásilo se tolik obcí za 6,5 miliardy, takže rozdíl, chybí 4. V tom momentě Dostálová volala mě a říká, potřebuji 4, abych uspokojila všechny. My jsme to udělali například u Reactu EU, kde nemocnice, nejdřív tam bylo 11 a potom jsme to navýšili na 22 miliard. Takže investice jsou další příjem rozpočtu, další navýšení HDP. No takže pan Bartoš tomu nerozumí, protože on neví, co to přezávazkovat. Ano. Takže oni jsou absolutně nekompetentní a on teďka se tam, je tam 145 stížností, je potřeba číst, co tam píšou ty obce, to je jako peklo. Takže oni absolutně nevědí, vzdali se EET, to je 20 miliard pryč. Ano. Fondy období 2014-2020 musíme vyčerpat do konce roku 2023. Ještě je tam na certifikaci, to znamená na to, aby jsme požádali Bruseli o peníze asi 128 miliard. Ano. Ještě je tam desítky miliard na cestě. Z nového období, které já jsem vybojoval 980 miliard, víte, kolik vyčerpali?
1: Nevím.
2: 50. Takže ani ne 5%, nebo 5%. Takže oni nechápou a oni stále mluví o těch výdajích, kde oni sami nešetří. Od lidí chtějí, aby se šetřili. Ano, oni nešetří, nejdou příkladem. A samozřejmě nechápou ty příjmy, takže v podstatě absolutně nekompetentní vláda a proto to vypadá, jak vypadá.
1: Teď jsem velmi nekompetentní moderátor, řekněte, vůbec tomu nerozumím. V okamžiku,
2: čemu nerozumíte?
1: Vysvětlím, kdy přichází ty peníze, které jsou už domluvené v Evropské unii,
2: no. Do naší země. Musíte požádat o ně.
1: Já vím, ale projeví se oni jako
2: v tom rozpočtu? Samozřejmě.
1: Jako živé
2: peníze. Ale to je skvělá otázka. Ano,
1: protože
2: samozřejmě.
1: Já mám pocit, že postaví lavičku třeba někde, jo, s tím dotací. Toto vysvětlete, to spousta lidí neví totiž.
2: Evropské peníze jsou příjem rozpočtu. A samozřejmě ty evropské peníze přicházejí na účet, na ministerstvo financí a potom jsou transferováni do toho rozpočtu jako příjem. No. A co je strašně zajímavé je, že když přišla tahle vláda, tak vlastně ten výsledek rozpočtu za prosinec šel za námi ještě. Jo? No a v lednu 2022 měli přebytek. A v únoru obrovský propad. Tak můžu spekulovat, že zkrátka oni ty peníze, které patřily do roku 2021, tak si nechal Stanjura samozřejmě na 22 si myslím, aby mohl říct, že 21 ty Babišovci měli tolik. Takže ano, evropské peníze jsou příjem státního rozpočtu. Já jsem vybojoval 980 miliard, Nečas 640 jenom, a je tam 600 miliard modernizačního fondu a z toho těch 50, které by tam patřily, kdyby byli schopni je čerpat a je tam dodat. No, to bylo ve veřejném prostoru, že nejsou schopni z toho modernizačního fondu těch 50 tam dodat.
1: Ještě počkejte.
2: Takže z Evropy, co přijde, je příjem rozpočtu.
1: Premiér Fiala pravil, pane Babiši, že během léta naběhnou jakési zásadní platby, které by mohly částečně tu momentální katastrofální situaci spravit.
2: Ten windfall tax, no? To je ta mimořádná daň.
1: Pozor, on říkal několik...
2: No i evropské údaně.
1: No, jasně. Kolik to může být peněz v reálných číslech?
2: Oni slibovali, že ta mimořádná daň, co je samozřejmě nesmysl, má být 100 miliard. No, potom se zjistil, že se spletli, že teda netrefili 60, že je to 40. No, a co se teďka bude dít? Od 1.7. ty firmy vlastně budou platit zálohy na daň, ale vyšší, teda vysoké, protože minulý rok se všichni asi snažili mít vysoké zisky, aby optimalizovali podle tak legálně. No a potom, když to vyúčtujou někdy v červnu 2024, tak se zjistí, že platili víc, než skutečně udělali ten zisk, pokud mi rozumíte. No. To znamená, že ten stát se může stát, že si půjčí peníze od těch firem, které potom bude vracet, ale samozřejmě jim za to nezaplatí úrok. Takže ten stát nejenom, že tady si vymýšlí bankrot a že není schopen postavit rozpočet, ale ještě zvyšuje daně a ještě si bere peníze firem, které potom bude vracet a samozřejmě jim nedá úrok.
1: Požádám o stručnou odpověď, abychom stihli ještě alespoň dvě témata. Tedy původní otázka, škrtat plošně nebo brát jednotlivé rezorty jeden po druhém a říkat, tady můžeme, tady nemůžeme.
2: No jeden po druhém samozřejmě, to nejde jako stačí plošně škrtat. Hlavně neznižovat platy a nenavyšovat daně.
1: Pane Babiši, jak se mohlo stát, že v naší zemi je nedostatek léků?
2: No protože ministr zdravotnictví je člověk, který je závislý na těch počítačových hrách. To je úplná katastrofa. To je člověk, který stále hraje hry v parlamentu, jo, který nepracuje, který dělá politiku a ničí všechno, co my jsme připravili. Národní boj proti rakovině.
1: Je to takhle jednoduché, že...
2: Když nebyly léky za covidu, tak já jsem se vybral na Zentivu, s Adamem jsme to domluvili, Storová ze Suklu dala povolení, oni to vyrobili pro nás, nebo jsme bojovali ve světě za ty léky. Osobně, dělal jsem mikromanagement, ano, nech mě kritizují, protože ten úředník to neumí. Oxygenátory z Nového Zélandu, postele, Linet, Bamlanivimab, Regeneron, Trumpův koktejl, vakcíny, zdravotnický prostředek, všechno jsme, ano, teploměry a tak dále, takže je potřeba, aby ten ministr se angažoval, on je neschopný, on nic neumí a destruuje všechno, co my jsme připravili, takže ty léky se vymlouvá, že je to celoevropský problém, možná jo, ale oni slibovali, že to zařídí a hlavně slavná ODS nám přece zprivatizovala léčiva za kolik? Za 2,5 miliardy? Dneska mají hodnotu 90?
1: Dobře, pane.
2: Všechno špatně.
1: Mikromanagement vám nikdo nevyčítá. Já se ptám...
2: Ten měl výsledky, ten mikromanagement. Už mlčím.
1: Vy dneska zlobíte, pane Babiši. Já se ptám, jestli není prostě blbě nastavený systém.
2: Ne, je blbě ministr neschopný.
1: Dobře. Evropské předsednictví Česká republika...
2: Ne, ten ministr nám přece říkal, že si obvolejte 100 lékáren, ne? Nebo no, teďka bude teplo, nebo je teplo, zítra bude teplo, už nebudete potřebovat léky. Vždy to je peklo, ten člověk, co tam říká. Ten destruuje to zdravotnictví. První, co udělali, vzali 14 miliard zdravotníkům. Teďka jim chtějí znižovat platy. Slíbili, že tam bude nějaký vzorec na státní pojištěnce. Jo, takže nic nesplnili. Pro ně zdravotnictví není důležité, ano. Protože když se podíváte na rozpočet 2024, to je neuvěřitelné, že armáda dostane 48 miliard. Ministerstvo práce a sociálních věcí, kde jsou důchody, sociální dávky a tak dále, dostane plus 22, školství minus 29 a všichni další minus, minus, minus. Mohli počkat ty 2% HDP na obranu, mají v programu 25, kam spěchali. Ano, ta válka se jim hodí.
1: Rozumím. Tak už můžu dál. Ano. Zkrátím to. Green Deal kvete, anebo už je na ústupu?
2: No Green Deal zásadní bude výsledek evropských voleb. A já jsem teďka četl rozhovor Alexandra Vondru, který vlastně tam říká, co všechno v rámci českého předsednictví se nepovedlo nebo podělali, a říká, že Timmermans podrazil. Ano, Timmermans je šílenec, který chce zničit Evropu, a my přece nemůžeme. Česká vláda říká, lidi, nemůžete si kopat kotle na uhlí. Takže český výrobce ho vyrobí, prodá do Polska, tam si to naši koupí. Taky rozum. Ne? Plynové kotle Evropská komise zakazuje, ano, destruují ten automobilový průmysl. Vždy slíbil Fiala, že nedovolí zákaz výroby automobilu se spalovacími motory. Dovolil, zase lhal, ano. Takže ten Green Deal, kde oni stále lžou, že já jsem něco domluvil, my jsme jenom domluvili politicky, že chceme snižovat emise, a to chceme, ano. Ale ne za cenu zničení ekonomiky, průmyslu, nezaměstnanosti. A domluvili jsme tehda, že není závazek České republiky znižovat konkrétně emise, jenom průměr. A domluvili jsme obrovské peníze z modernizačního fondu. Ale ten Green Deal tou válkou na Ukrajině se zásadně změnil, energetický krize se zásadně změnil. No a to české předsednictví bylo absolutně selhání, absolutně zelené, peklo, a ten Timmermans si s ní udělal srandu, oni mi šli na roku a celé to podělali.
1: Pane Babiši, vsadil byste si na to, že vláda Petra Fialy dovládne řádné volební období?
2: Ano, ano. Tak to jsou pro nich vrchol kariéry. Soukromí v životě neměli takové posty, takové příjmy. Auta, všechno, výlety a tak, no.
1: Ta cedulka, co jste ukazoval, tak vy si ji berete do parlamentu?
2: Samozřejmě, no.
1: Jestli tam, viděli pane Babiši, jestli tam neřeknete, no, že jste ji už ukazoval u Xavera,
2: jo,
1: už vás nikdy nepozvu.
2: Dobře, tak já snad si na to vzpomenu.
1: Těším se na příště, nashledanou.
2: Jo, děkuji, nashledanou.
1: Naším hostem byl Andrej Babiš.

0: některé věci říkáš otevřenějíc, než je zvykem. A vlastně hovoříš o tom, kolik žen si za život zažil v těsné blízkosti, když to řeknu velmi decentně. Jak je možné, že tebe ještě nepotkalo to mýtu?
1: No, mě by museli popravit. To prostě... Mýtu je idiotská věc. To je nesmysl. Já to respektuji, když jde o násilí. Jestli pěkný ženský řeknu, že bych jí pozval na kafe, nebo že jí ukážu sbírku motýlů, to je velmi slušná nabídka. A ona řekne, ne, jdeme každý po svým. Ale aby prostě, to jsou všechno ženský, které potřebují prachy, tak chodí a ty soudci jim to žerou. A neřekne jim, milostivá paní, to jste si měla rozmyslet předtím, a ne teď po 30 letech jste bez koruny, bez dolarů a chcete se hojit na někom, kdo vás poplácal po zadku. Nehledě k tomu, že poplácání po zadku není přečin, to je projev přízně, obdivu, a když je to vkusně udělaný, tak je to přece, ta ženská by měla být potěšená, že je o ní zájem. A ne, když jí otevřu dveře, tak půjdu na 2 roky do vězení. Mm-hmm. Je to postavný. Svět se zbláznil. Ale opravdu. Dějou se prostě věci. Já to nechápu, a protože už je mi 81, tak už se tomu většinou směju. Byla 3králová sbírka. Viděli jsme ji všichni. Všichni 3 bílí. A Baltazar má být černý, ale ne otrok, jak si mysleli ty pseudorasisti. To byl mudrc, to byl černošský král, a on tam není, že někdo řekl, helejte, ať jsou radši všichni 3 bílí.
2: Posloucháte Rádio Xaver.
0: Hrozba ruského terorismu v Česku? Nikdo nebyl začen, odmítá spekulace vojenské zpravodajství. Tak byl nebo nebyl?
3: No, tak to je fascinující zpráva, jako přinesl to na nějaký server, že to teda tady hrozilo, že ten člověk je ve vazbě dokonce, byl tam odkaz na vojenské zpravodajství, je to tak, nemýlím se, a vojenské zpravodajství následně uvedlo, že nic takového nestalo a že nikdo ve vazbě není. Jo, já jako nechci kritizovat práci žádných kolegů, ale musím říct, že tady v